0: 56 dolarů za barel, padá z těch 110. A jinak novinka je, že teda Hormuz je otevřený, jo? Takže lodě plujou. Tam i zpět. Dneska.
1: Uvidíme dneska asi.
0: Jak ho to vydrží.
1: Jestli Izrael se... Tam je kouzelný moment, ten se mi líbí, že zdá se, že to nerozlučné kamarádství mezi americkým a izraelským vedením už není a snad ani nebude tak pevné, jako bylo dřív. Protože snaze Trumpovy administrativy nějak vyřešit ten spor po válce, kterou teda nevyhrál rozhodně, přijatelným způsobem sabotoval neustále Netanyahu tím, že nechal bombardovat Libanon. Pokoušel se pozemními silami obsadit území z Libanonu, okupovat ho v podstatě až po řeku Litánii a tak dále. A ten do něj bušil, ten Trump. Podobně, tak teď se objevují narůstající jako masa různých analýz a článků, které říkají, že snad už se Spojené státy nedostanou do pozice tak bezhlavého, řekl bych, protektora všeho, co si izraelské vedení zamane. Kéž by tomu tak bylo. No. Tady je ještě k té medli. Madle, ještě jednu maličkost, já to zkusím říct nějak tak decentně. Povídalo se v dobře informovaných kruzích, že jeden z těch urostlých chlapíků z toho UČK, kteří teda se dopouštěli mi nepěkných věcí, že musel odměnit tu dámu nějak i jako, abych tak řekl.
0: Nějak víc?
1: Jako muž ženu prostě. Že jako to byla podmínka nějak jako dalšího. Tak nevím.
0: No.
1: Můžu si představit, že pro chlapa to musel být výkon poměrně náročný. To jako, ale nechci to už dál rozvíjet, se nesluší.
0: No počkej, u těch žen máme tady, letos je 100 let od narození Marilyn Monroe, to už je jiná liga. Prý byla levicového smýšlení a četla i Marxe. Zastávala postoj mírového soužití mezi USA a SSSR.
1: Já jsem to taky, tyhle náznaky někde viděl, nevím, jestli se tomu dá úplně věřit. Zdá se mi, že ona byla pohledná ženská a všechno tohle. Měla ty milence v tom Bílém domě a tak různě. To je osobní volba její, to je v pořádku, to se lidi mají takhle. To je jejich rozhodnutí, já do toho nebudu vstupovat. Ale ze všeho, co jsem o ní do té doby slyšel a četl, na mě nepůsobila dojmem, abych tak řekl, intelektuálně náročné postavy, že by snad četla přímo Marxe a tak, ale že asi nebyla žádným válečnickým magorem nebo něčím na ten způsob a že stranila nějakému rozumnému vztahu mezi třeba Spojenými státy a Sovětským svazem a tak teď konec konců prezident Kennedy zřejmě byl zabit mimo jiné proto, nebo za to, že se pokoušel obrátit vztahy mezi Spojenými státy a Sovětským svazem do konstruktivnější polohy a tak dále. Ona mu byla velmi blízká, jak víme. A Robert Kennedy taky s ní potom nějak si byli blízci, když to tak řeknu. Tak si budu představit, že tam něco takového bylo, a že by přímo študovala Marxe, nevím. Musím si to někde naštudovat. Já jsem zatím přímo takovéhle důkazy neviděl.
0: No, tak jo, děkuju, Pepo, je 22.02. Tak jsem zvědavý, co zjistíš o Marilyn Monroe.
1: Zkusíme to.
0: Jejich vztahu k Marxovi,
1: no,
0: a k Sovětskému svazu. Jestli to nakonec nebyla taky Putinová agentka, ono dneska, kdo ví?
1: Tenkrát byl Vladimír Putin velmi mladý chlapík.
0: Jo,
1: 15 mu bylo nebo kolik, když
0: kolik. Tak jako jezdí na medvědu, tohleto, že generál Pavel se mu snaží přiblížit, sečto jen jde, ten zase slaňuje různě, že jo, a tak dále, ale pořád to ještě není ono. To je okraj.
1: Doufejme, že do příště se také vyjasní, jak je to s americkou snahou se dostat na kobylku Kubě, protože to je velmi citlivé téma. Tam jsem četl, že jsou také 4 scénáře, že to té Kubě hrozí. Já chci pořád věřit, že Kubanci si to nenechají líbit, takže si to Američani rozmyslejí, tam vtrhnout nějak vojensky. a je to na jiných zajímavých témach, která jsme dneska nestihli, doženeme to příště, tak jo.
0: Díky. Budeme to sledovat. Děkujeme moc, přátelé, krásnou dobrou noc, díky za vaši podporu, za lajky, které jste dali a dáte ještě určitě. A díky taky za to, že si dáváte odběr, protože dneska už je nás více jak 94 tisíc odběratů, takže 100 tisícová hranice se blíží. A děkujeme moc, přeju vám krásnou dobrou noc. Zítra Michal Svatoš, pozejtří Jiří Jaroš Nikely. Popozejtří, no to budete koukat. Ale pozor, už teď, jak skončíme, tak poběží právě záznam z té, jak jste byli včera, v té...
1: No, Chrudimi.
0: Chrudimi, z té debaty. Takže kdo, komu se nechce ještě spát, tak doporučuji vydržet s námi až do pozdních hodin, protože to, co uvidíte, určitě stojí za to. Tak jo, děkujeme moc, krásnou dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: A až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Oh, Shanti, to je furt samý déjà vu, déjà vu. Písnička jde furt dokola, člověče. Naše znělka. Takže. Ne, dobrý, já to nemůžu svádět jako na techniku. Je to kvalitou té naší znělky, že chce neustále být slyšena a chce být slyšen taky Mára Čermák v dežavíčku, v nedělníčku dne 21. června 2026, jejich to roku dle gregoriánského kalendáře, což je ten falešné. A je hodin 20:04, takže sledujete živáč na dežavíčku v nedělu, všichni jste se těšili, včetně mě. Já jsem dneska studoval, já jsem s Marou mluvil před 2 minutami, trošku nám blbl zvuk. Takže Maro, já tě zdravím, zdravím všechny posluchače Svobodného, dežavíčka Svobodného, ano, takže a všechny pátrače nový. Dneska mám pro tebe a pro vás všechny překvapení, takový menší na začátek. Takže Maro, jak to máme se zvukem?
1: Halo, halo, slyšíme se dobře. Petrucho, zdravím tě a zdravím všechny posluchače a diváky.
0: Super, super, takže slyšíme se. Ono to tady někdy trošku hapruje, ale záměr tvůrce je takový, že dneska se budeme slyšet navzájem a budou nás slyšet posluchači, diváci se budou dívat a kdo chce, může aj zavolat tady na ten telefonek, jo. Takže kdo jenom slyší a nevidí, tak 779-589-362, volejte, protože pořad je od jisté doby interaktivní a od doby té, kdy mám v provozu tady ten mobilní aparát, tady ten sledovací přístroj, který nás sleduje, ale díky němuž můžeme spolem komunikovat. Takže darovanému koňovi na zuby nehleď a my to děláme tak, že ať si nás odposlouchávají. My jsme pevně v ústoji své pravdy. Zdraví nás aj Marcelka Ondráčková, s kterou jsem dneska mluvil, takže zapojila se do pátrání. No a já vás nebudu dlouho napínat, než se pustíme do... Ještě toto vám řeknu. Dneska jsem mluvil s Richardem Marava. Tvůj teďka nový obdivovatel, čověče, ten o tobě básní, kdybys byla žena, byl žena, nevím, jak by to dopadlo. A hodně ho baví, Maro, tvoje, on to nazval zdravotnické okénko, jo, takže já jsem si udělal složku. Já jsem si těch složek udělal jako několik, tady ten tvůrce, ten plaký človíček, který nechce se tady zjevit, tak mě vlastně nakopl, takže tam mám tam covidismus, mám tam živý člověk, mám tam Matrix, jo, mám tam záhady, no a mám tam to zdravotnické okénko. No a na základě tady toho zdravotního okénka mě požádala o krátký vstup do dežavíčka na začátek Petra Galtik, která už tuším s náma vede nějakou komunikaci, ona taky pátrá UCC ULC, ale to se mi řekl, že dneska řešit nebudeme zatím, jo. Takže ona má, Maro, na tebe nějaké otázky, co se týče zdraví. Takže dívej se, je tady?
1: Yeah,
0: o, Šanty!
2: Zdravíčko.
0: Petro.
2: Zdravíčko všem.
0: Petro Galtik, teďka z nás slyšela, jak jsme se bavili.
2: Ano.
0: Slyšela jsi, i když byla pod pódium, tak
2: ano,
0: nás
2: já
0: slyšela.
2: Už byla...
0: Takže já jsem to tak v kostce řekl, tady už píše někdo komentář. Pavel Jurkin, zdravím vás kluci, konečně rozumné vysílání. O, Šanty Pavlíku, jasně. A vždycky je to o hodně lepší,

0: Ještě se ozveš nám tady. A Josef píše, zdravím vás, chlapci, ve studiu Deja Vu, krásný neděli vám všem sledujícím človíčkům. No, Petra nelení a tomu se zelení, že? Komu se nelení, tomu se zelení. Tak Petro,
1: no,
0: Petro Galtit, no, Galtit,
1: ano,
0: jestli
1: tady
0: to říkám správně. Klidně si vem slovo, takže přátelé,
1: ano,
0: vítám do studia.
1: Ano, tady se zelení pořád, protože Míra je takovej na to dělanej.
0: Jo, já tě jenom v krátkosti...
1: Tak se tady balí docela teďko často o víkendech teda jenom.
0: A Petro, ty mě slyšíš? Slyšíš mě? Petro, slyšíš mě?
1: Ano.
0: Jo, já když mluvím, ty mluvíš taky, mi to připadá, jak kdybys mě neslyšela. Už skoro jak Mára Čermák, ten taky když spustí, jo, takže.
1: Jo, takhle, tak to se omlouvám, to jsem si nevšimla ani.
0: Ne, to
1: tak
0: nevadí,
1: to
0: ale jsi tady nováček, já prostě blagadariu tobě za odvahu, že se s tím, mluvme to tak, nesereš vůbec a že jsi prostě vstoupila, jo. Třeba na rozdíl od jiných, který jenom plky, plky, plky, plky prostě, ale čin vlastně, na čin se čeká neustále, jo? Takže ty jsi neváhala, vzala příležitost, zapače si a máš tady Máru, o kterém taky jsme se bavili a který by ti poradil teda vlastně s tvým, nebo problémem potíží, nevím, jak to nazvat, týká se to Míru, ne tebe, takže máš slovo. Ještě si Mára tě pozdraví.
2: Já už jsem tak nějak zdravil, ale ahoj.
0: Tak,
1: ahoj.
0: Tak už se známe. Petro, tak do toho.
1: Tak já mám takovej dotaz. My máme tady problém takovej, že Míra má, můj přítel má roztroušenou sklerózu a LS. A my teďko teda dojíždíme nějakým způsobem na Kambo. Ale já jsem se chtěla zeptat, jestli by nebylo nějaký další jakože věci prostě na tohle přímo, protože my děláme jakože ještě bylinkový tinktury, třezalku, pak tam mám lichořešnici, mám tam vlastně ještě měsíček a takový a vlastně marihuanu, jo. A ještě my mu říkáme pan Gurman a to jsem se chtěla zeptat, jestli to je pro Míru vhodný, protože mně přijde, že jo, akorát, že moc lítá. My mu říkáme pan Gurman, je to pan Durman obecný.
2: No, tak ohledně Durmanu a tady toho ti neřeknu vůbec nic, jo, to jako nemám probádaný, ale tady ty všechny věci způsobují, jak bych to řekl, no způsobuje to prostě to, že to tělo je plný toxických látek. Plných těžkých kovů, takže bych začal k odstraňování těžkých kovů z těla. Jo. Samozřejmě žádný prášky jako na cholesteroly a takovýhle věci, které způsobují tady ty demence a tak dále. Ale hlavně ty těžký kovy a na obnovu nervového systému funguje perfektně, nebo chomulka. Takže tam bych já bych začal.
1: Okay.
2: Ale samozřejmě detoxikace ve všech možných směrech. Jo. Takže těžký kovy, jo, zásaditosti hlídat, jo, překyselení organismu, parazity, jo, ale jo, musí se to brát prostě všechno jako jeden celek.
1: Uh-huh.
2: Jo, protože ty sice detoxikuješ, ale ty těžký kovy se ti ukládají na mozku a tam působí ty velký problémy.
1: Jo, takže, takhle ještě to je. Aha.
2: No. No, takže použil bych ten zeolit, jak já si ani nemůžu nikdy vzpomenout, jak se jmenuje.
0: Varo, to je ten drsený kámen, teď jsem mohl vzpomenout. Já jsem si hledal, jak se to jmenuje, biolit a to je ten zeolit právě, vidíš to, protože ta...
2: zeolit, to si každý dohledáte na internetu, zeolit. A tam mám jasně je napsáno, co to dělá. Jo, je to za mě asi nejlepší odstraňovač na těžký kovy. Jo. Nic lepšího, samozřejmě nějaký bylinky to taky umějí, ale za mě tady ten kámen je asi zhruba na to nejlepší.
0: Zeolit.
2: Jo. A dávat lžičku do vody a vypít vodu. A jako jo, zamíchat si to lžičku. Říkám, já to většinou zeolit dávám na noc, protože zeolit u někoho způsobuje, že má jako, že ho to tlačí v břiše a takovýhle věci. Jo. Jo, neděsit se toho prostě, začít to používat v jinou dobu, prostě hodit to do toho jídelníčku tak, aby vám to vyhovovalo. Jo, ale každý den minimálně jeden hrníček s tou lžičkou. Jo, protože třeba viděl jsem vylečený případy dětí, který měli autismus. Jo, protože autismus způsobují vakcíny. No, protože vakcíny jsou plný těžkých kovů, jako je hliník a další podobné svinstva, jo, to já si už ani všechno nepamatuju, co tam všechno je za dobroty. Jo? A ty právě ty těžký kovy způsobují pak ty zkraty v tom mozku. Jo? Protože mozek pracuje na elektrických věcech, jo, na impulzech, na tím pádem, když tam budete mít v buňkách ty kovy, tak už tam vytváří zkraty. Takže tak. Jo, je to dlouhodobý proces, není to ze dne na den, jo, ale prostě tady je zapotřebí takhle začít.
0: Maro, já bych měl dotaz, jo, na základě dotaza od Petra, protože to, co funguje, není k mání, jako jo, protože kdyby to nefungovalo, tak to mají v lékárně, ale protože to funguje a ptá se Peťa, kde se ten zeolit dá pořídit. Já jsem to ještě nesledoval, nevyhledával.
2: No normálně na internetu, když si dáš do YouTube zeoli, tak ti naběhnu, normálně to je normálně ve zdraví výživě, to není jako nic tajného.
0: No.
2: Takže lidi to neznají.
0: No vidíš, jo. Kelská sůl taky není nic tajného a v lékárně ho nekoupíš, stejně jako sodu možná, no. Možná dneska už ho nevím.
2: Ale to je to samé jako Evropská unie zakázala, aby na bylinkách, které se prodávají v lékárnách, bylo napsáno, na co, že to fungují, ty bylinky.
1: To já vím moc dobře, protože já jsem prodělala bylinkový kurz a mě to říkali, takže...
2: Jo, takže těmu se dívíme. No. Takže jak říkám.
1: To vlastně na jednu stranu, jo.
2: Jo, těžký kovy z těla ven, a to je, říkám, to samozřejmě dlouhodobý proces, protože ty kovy, představte si ty pěti buňky a ty těžký kovy v tom, jako to musí být proces, než ta buňka vyloučí ten kov a jo, a posouvá ho tím tělem, kam jakoby z těla ven, takže to není jako, že hodíte lopatou, je to pryč. Takže to je proces dlouhodobý. Jo. Ale ne, rozhodně jako nezdávat se, já nevím, po týdnu, jo, ono to nic nedělá. No ono to dělá, ale musíte jako vydržet. Jo, protože tablety, které vám píšou tady ty vrazy v bílý plášti, vám oblbujou kontrolky v hlavě. Jo? Vám jenom zhasínají kontrolky, které vám svítějí, že máte problém. Jo? Oni jako, že umrtvujou ten následek té nemoci. Ale tu nemoc ne.
1: To je, já jsem trochu pochopila. To já jsem trochu pochopila na škole tohle, já jsem dělala zdravotnického asistenta a pak jsem vlastně na vyšší odborné škole jsem přestala úplně, vlastně nedodělala jsem to a takové věci, protože tam používají i placebo efekty, které prostě si myslím, že toho člověka jako můžou hodně zmáct, jako si myslím na té metabolické jednotce a tak jako no. Takže to nemám moc v oblibě a Míra k doktorům nechodí. Já teda občas, jo, protože mám exém všude po těle a taky věci, takže já tam exém, jako chodím, ale...
2: A ten exém, to je zase exém? To jsou paraziti na kůži.
1: Ježiši Kriste.
2: Jo? Lidi si neuvědomují, že mají těla plný parazitů, ale kompletně. Jak krev, tak svaly, tak veškerý orgány, mozek, oči. Jo, protože když máte třeba i zhoršený zrak, to znamená, že máte parazity ve očích. Sluch to samý. Jo, a na tohle to fakt funguje jako ta okomura, to už mám vyzkoušený z mnoha zdrojů. Jo, protože ona vraždí parazity.
0: Aha,
1: hustý.
0: A i na úřadech. Brzo.
2: I na úřadech.
0: Přátelé, Petro, ohledně toho Durmanu, Mara o tom neví. Tak taky se stane, že má třeba něco neví, jako jo, jsem tam. Takže Durma neví. Ale to by nebylo dežavíčko, aby nemělo i hned okamžitou reakci a nabídku. A sice Aleš Velich, šaman, který jezdí tam do té Jižní Ameriky, prostě na ty ceremonie bylinkový. No tak ten mám takového tucha, že prodělal už Durmanovou kůru nějakou, jo. že už k tomu nějak přičichl, takže by mohl něco třeba jako jenom sdělit, jaký to má účinky, nebo tak asi o tom něco ví. Jo, když Mara neví, tak je potřeba pátrat a
2: zjistit. Ale na to má ten Durman jakože působit?
0: No to já nevím.
1: No, on má být prý hrozně léčivý, jakože úplně převážně léčivý, vlastně na mozkový kůry, jakože na všechny ty mozkový jako jednotky a tak. A má napojovat i nějaký jakože procesy, vlastně napojení jakoby sám k sobě a napojení i vlastně jakoby do hloubky těch vlastně to, co se má jakoby vyčistit, a ono se to jakoby vyčistí prý rychlejš a tak. A vlastně já jsem si to zkoušela i jako starý indiánský rituál, vlastně Durman a rapé jsem si dala. A bylo to jako opravdu kouzelný. Musím uznat, že jako to bylo...
2: Že Durman je trošku jedovatý, není?
0: Je, přátelé.
1: Ano, je to jedovatý.
0: Já jsem si to tady hned
2: vyjel. Já vím o tom, že je nějaký jedovatý, ale to, co ty popisuješ, to všechno dělá Okamura.
1: Já jsem slyšela, že Okamura je velmi taky průzračná a tak. A zajímá mě hodně a delší dobu. Akorát já jsem si na ní chtěla počkat, až se mi sama jakoby zobrazí, jakože v tom životě. A... Ono to přišlo asi teď.
0: Ona tě přitáhne.
2: Ono, lidi nemají na to čekat. Lidi mají poslouchat, zamyslet se a jednat.
0: Pozor, ale tady tento chlapec taky jako asi chvilku čekal, ale nedalo mu to, šel do lesa a má první letošní úlovek. Takže podívejme se na videjko, jo?
3: Tak jo, lidi, první muchomurka tygrovaná v této sezóně. V tom sezóně panterný. Takhle velká. Jsem úplně vyřízený, jel jsem daleko, na kole jsem najel 10 kilometrů. A tady na jednom podhoubí jsem našel takový zázrak. Sezonu vyhlašuji za zahájenou v tomto roce 14. června. První muchomurka tygrovaná, prosím, neplést si ji se šedivkou. Teď vám ukážu, jak si je neplést. Klobouk může být podobný, ale nožka nebude obsahovat absolutně žádné růžové odstíny. To je muchomurka tygrovaná, rýhovaný prstenec na lemu. A celkově se její tečky liší od šedivky. A tady je další houba, podívejte se, jaká je obrovská. Ale to jsou jen ojedinělé kusy, rostou tam a ondy. Jak jsem se zapotil, je to drsné, ale jsem tak rád. Abych byl upřímný, nemám takovou radost z toho, jak tenhle houbový mikrodosing funguje, ale spíš z toho, že jsem našel ten lovecký vzrušující pocit. První muchomůrku tygrovanou v tomto roce jsem našel a dělím se s vámi o tuto radostnou novinu. Přeji všem dobrou náladu.
0: No, takže sezóna je tady. 14. júna, jo, června. Chlapec našel muchomůrku první a ne tak jakousi, ale pantera, jo, tygrovanou. Takže to je ta nejsilnější, ona je 2,5x nebo co silnější jak červená. Pak tady mám další videjko, tam mám chlapce, já říkám každému chlapec, mám pantáto a to je jedno. A on tam každou popisuje, červená, královská a panter, která je vhodná pro koho? Některá je na uklidnění před spaním, některá je na nabušenost, zás energii, druhá a další je třeba, ten panter je na vyloženě kreativitu, jo? Kdy je člověk, má už té energie tolik, jo, že neví, jak s ní naložit, takže ta panterová mu vlastně navodí ten tvůrčí potenciál, jako, jo, tam by se mohl vybít. A to je to asi nejkrásnější, jo, co s tou energií, než to někde vyřbat na fotbále Barcelona, jo, nebo někde v ringu, nebo někde v nějaké bitce, anebo ji odevzdat politikům, anebo parazitům na úřadě, no tak ji vlastně vybít v té tvůrčí činnosti. Takže já dám ještě další videjko o muchomůrce a pak můžem poplkat, jo? A nebo přátelé, pište, ptejte se, volejte, cokoliv je možné.
3: královský a panterový muchomůr. Který z těchto tří druhů muchomůrky se hodí k jakému typu člověka? Pokud vezmeme červenou muchomůrku, tak je to lehký a jemný efekt klidu. Přičemž má léčivé vlastnosti, zlepšuje sportovní výkony. A je to taková práce na sobě. Zde červená muchomůrka funguje jako učitel, který nám pomáhá prožívat naše vlastní emoce a pracovat s nimi. Zejména pokud si stanovíte takový cíl. Srovnává naše cirkadiální rytmy spánku a pomáhá tím snadněji usínat a snadněji se probouzet. Královská muchomůrka se hodí lidem, kteří potřebují delší efekt, je silnější než červená asi 1,5x. Ale přitom nějak neovlivňuje spánek. Funguje spíše jako energetik, má výraznější antidepresivní vlastnost. Udržuje vaši hlavu prázdnou a pokud máte nějakou myšlenku. Královská muchomůrka pomáhá ji zrealizovat a přeměnit nějaké konkrétní jednání. Je to klidný a vyrovnaný stav bez jakýchkoliv emočních výkyvů. Například červená muchomůrka vám může pomoci zpracovat vaše emoce. Zatímco královská vás spíše uklidní a nedovolí vám zaplést se do zbytečných destruktivních programů. Dále následuje panterová muchomůrka. Je to nejsilnější muchomůrka, je silnější než červená přibližně 2x až 3x. Doba působení panterové muchomůrky je delší než u královské a červené. Ideálně se hodí lidem, kteří potřebují něco tvořit a být kreativní. Zlepšuje náladu a dělá ji hravou, ale přitom vás drží v naprostém klidu a jistotě v činech. Dodává velmi mnoho energie, kterou je nemožné udržet v sobě a je potřeba ji někam nasměrovat. Proto, když přijímáte panterovou muchomůrku, nezapomeňte zvolit vektor směru této energie, abyste jen tak neseděli doma a nevěděli, co s tím, proto je potřeba konkrétní cíl, který budete v realitě uskutečňovat. Všechny tři typy muchomůrek odstraňují depresivní stavy a pomáhají v boji se závislostmi. Každá z nich má svůj jasně vyjádřený účinek, který bude otevírat nové možnosti pro toho, kdo je přijímá.
0: Takže sezóna začala, panter je tady od 14. A jste v Rusku, u nás třeba... Ano, ano. A, no dívě, ty máš, člověče, ty máš červenou, jo, amanitku a já zase mám šedou pantera. A takže ten panter, zdá se, přátelé, že je to ta nejvyšší duchovní bytost z říši hub. Takže já už teda jako si myslím, že stačí akorát tu odvahu, jo, a to štěstíčko, zaměřit se, že tam bude panter a asi vyrazíme brzo na pantera, protože stejně už jako lidičkové jezdí na, tak, na normální jako houby, hřiby, jo, košíky plný, takže si myslím, že jak říká Petra nebo Mára, nebo já, asi nás přivolá, až nastane čas Kairos, no tak budeme mít taky plný košíky a sušičky potom a ve sklence mě už dochází, jo, ale brzo bude plná zas. Takže, co máte, Petro, máš otázku, nebo Maro, máš něco k těm třem druhům tady těch bohyň?
2: No já jenom, že teďko, jak pomáhám s léčbou mýho kamaráda, tak vidím na něm, jak funguje vochomura to mazání přímo na jeho konkrétní problémy, co se mu vytvořili na kůži, jo. Aha. Měl obrovský takový červený fleky, prostě takový úplně vystoupí, až jsem se lekl, když jsem to viděl, jo. Na zádech, na nohách, jo, i mezi nohama jsem to udělal, říká, prej víš, jaké to je peklo, když pak jedeš nákladňákem a jak se potíš. No, takže, já nevím, před týdnem, před týdnem jsem mu dal mazání z vochomůry, říkám, mazej si ty věci, ne? A strašně ho bolejí nohy. Jo. No, takže to začal mazat, hele, a ono mu to skoro zmizelo.
0: Zázrak.
2: On už tam nemá, on už tam má úplně takový slabý flíčky, úplně žádný takový zarudlý peklo, co tam měl. A on říká sám, podívej, že mi to krásně mizí. Jo. Nohy mě přestaly bolet, jo, už normálně chodím. Říká, no tak paráda.
1: No.
2: A já jsem mu dal zbytek svýho, co jsem měl, protože všechno jsem rozdal, co jsem nazbíral minulý rok, takže to byla moje mochomura 2 roky stará. No a říkám, tak jsem se podělil už jenom o ten zbytek, říkám, hele, víc nemám, ale On zjistil, že někdo, nevím jestli z té vetnice nebo z jiný vedle, takže taky nějaká žena dělá ty samý nálevy, mochomůry, tak mu to dala v Alpě naloženou, no a samozřejmě maže se s tím a všechno mizí. Takže to funguje, ne že ne. Jo. Takže teď už jenom čekáme na suchou, aby ho to zbavilo ještě vnitřních parazitů, nejenom na kůži, ale i vnitřních parazitů. No, já myslím, že to bude dobré. No.
1: A když se tě teď zeptám na jednu otázku, jestli můžu, tak když mě bolí játra, tak prostě jakože, no ono to probíjí až k srdci vlastně.
2: A já ti to řeknu jednoduše. Veškerý problémy, který má člověk se svým tělem, tak pramení z toho, že má parazity, že je plný toxických látek, překyselení organismu. Jo? To jsou ty základní věci a od toho se odvozují pak ty různý jakože nemoce. Protože čím vyšší stupeň parazitů v těle a toxicity, no tak tím víc se začínají ozývat ty různý orgány. Jo? Takže bych začal keltskou sůl, jedlou sodu, narovnat pH těla, jo? A takhle bych jel.
1: Dobře. Tak jo, tak moc děkuju.
2: Tak já to mám takhle vyzkoušený, funguje mi to a já vím, že tady je spousta jiných bylinek, které prostě fungují, ale tady ty já už si vyhledávám jenom top, jo, v těch věcech. Vím, že prostě petka je kořen pampelišky, pampeliška je celá dobrá, ale kořen je top a to samý top je kořen, teďko může každý si nazbírat, lopuchu. To je všechno detoxikace, jo, to je všechno vraždění parazit. Jo, protože vy tělo tím, co do něj dáváte, by ho jako neuzdravujete těma věcma. Vy mu pomáháte tomu tělu se uzdravit samo. Jo? Vy mu dáváte prostě to palivo na to, aby to mohlo udělat. Protože člověk je stroj, jako vy, který se sám opravuje. Ale ne tím, že budete do něho spát toxické látky, no tak tím pádem se vám ten stroj začíná plnit sračkama, že jo? A čím víc je zasraný, no tak tím víc jste z různých zdravotních problémů. No. Takže minerály, sůl, tohle a uvidíš, jak se to všechno zlepší. A hlavně ty těžký kovy. U mozkových věcí to fakt... Viděl jsem děti, které se dostali z autismu, jo, takže... Protože ty rodiče sami točili ty videa, jo. Protože doktoři jim nedokázali pomoct, tak sami hledali pomoc u různých těch léčitelů a blá, blá, blá. No až přišli k tomu, že prostě je těžký kovy. Proto jsem kdysi dávno, teď nevím si čet nebo to, že když dítě zase pláče, jo, a má neutíchající pláč a nevíte, co ho bolí nebo něco, tak to je převážně z toho, že má hlavu nebo mozek je plný těch těžkých kovů a způsobuje mu to bolesti hlavy. Jo, to jsou ty migrény a tak dále.
1: Aha.
2: No. Hmm. Takže tolik za mě. Očista těla, prostě jenom úplně holá očista těla.
0: Dobrý, mám.
2: Žádný nemusíte vymýšlet, žádný psík.
0: Chvilku vydýchni, mám tady další videjko pro Petru. Pravda o rakovině, tady tu pravdu ti neřeknou nikde v lékárně ani v ordinaci, jo, a týká se to parazitů, takže to je ta celá záhada tady těch rakovin a pak těch vlastně chemoterapii a ozařování, oni se snaží vlastně jenom ty symptomy potlačit na úkor zdraví celého těla a pak přichází kolaps, jo, takže vše je, jak říkám, detoxikace organismu. Jo, jedlá soda a ta muchomurka, ta nás provází, Maro, mě už provází druhý rok, takže já pustím, no. Dívej, ať to odsypá, jo, máme hodně videjek a pouštím další.
1: To je super.
0: Jo, Petro, klidně si dívej na další, pak můžeš se odhlásit a dívat se jako z toho, z laptopu nebo odkud se díváš, ale klidně tady jako si poseď, jo, je tady další videjko.
4: Pravdu
0: jo,
4: o rakovině před námi dlouho.
1: Tak děkujeme.
4: Bez ohledu na to, kolik lékařských technologií vynalezeme nebo kolik zázračných léků se velká farmaceutická firma snaží uvést, rakovina zdá se nadále zabíjí lidi po tisících a nikdy nezmizí. Je to tedy proto, že tato nemoc je prostě opravdu těžké porazit? Nebo je to proto, že nám lhali o tom, co rakovina vlastně je? Rakovina je nám prezentována jako nekontrolovaný růst vlastních buněk těla. Buňky vašich plic, jater nebo mozku se prostě vymknou kontrole, pak se objeví nádory. A nakonec vás tyto nádory zabijí. Co když jsou to ale všechno nesmysly? Co když rakovina není vůbec nekontrolovaný růst buněk? Co když je to něco úplně jiného? Před desítkami let německý lékař Alfons Weber teoretizoval, že skutečnou příčinou rakoviny je infekce mikroparazitem. Podle něj je to růst těchto mikroparazitů a růst jejich vajíček, co způsobuje tělesné poškození spojené s rakovinou, tvrdil. Pokud je tato teorie pravdivá, pak je doslova všechno, co o rakovině víme, úplně špatně. A to by vysvětlovalo, proč jsou naše léčebné metody tak naprosto bez ohledu na to, jak jsou pro velké farmaceutické firmy ziskové, rakovinu neléčí.
0: Tak, přátelé, to by se mělo vyučovat na základních školách, jo. Petro, věděla jsi to, že co všechno způsobí paraziti? Já jsem to taky jako netušil, jo. Kam parazit, nějaký hlíst, nějaký červíček, jo. A ejhle, dívej se, ten parazit prostě se podílí asi na všech chorobách, protože, jak říká Mára, to tělo se rodí zdraví, jo. Pokud nemá vyloženě nějakou genetickou zátěž, ale i to už odhalili, že to je podvod. Celá genetika nefunguje, jo? Že se přenáší jako dispozice těm rakovinám. Jo? To je jenom z několika málo procent. To všechno je způsobené tím způsobem života a že člověk chodí, je to teda neuvěřitelný a odvážný, ale že vlastně chodí k těm bílým plášťům, jako, jo? Který mají jenom vlastně, který už nemají ani žádnou schopnost rozpoznat, co teda tomu člověkovi je, protože oni si s ním ani nepopovídají. Oni se jenom podívají prostě na tabulku, na diagram, tam mu vyjede nějaká diagnóza, protože tam naklepe ty symptomy právě. A ta pharma business to dělá tak, že oni nesmí vyléčit, jo. V jednom videjku jsem tady viděl, myslím u Hruškové, pustím ju, že ona by vymyslela úplně jinačí systém zdravotnictví, že ten doktor by byl placený za vyléčeného, jo, toho pacienta. Jo? Jenomže to by bylo úplně naruby, protože farmacie je biznis.
1: To je velký. Až přehnaný bych řekl.
2: Já to řeknu jednoduše. Vy nepotřebujete nikdo žádného doktora. Vy potřebujete doktora maximálně, když se zraníte jako mechanicky, poškodíte si, zlomíte si ruku nebo rozříznete si něco, že potřebujete zašít. Jinak vy nepotřebujete žádný doktora. Jo? To je ten velký omyl. Jo? Protože ten doktor vám nikdy nepomůže ke zdraví. Ten vás jenom drží.
1: To je pravda. Ano, to je pravda. Já jsem měla absces v ruce a mě na to paní doktorka nedala ani antibiotika, takže se mi to rozlezlo po celém rameni a pak mi to museli řezat a takové věci, že jo. Takže no, jsem byla...
2: No jasně, další biznis, další nahrávání zakázek jeden druhýmu. Jo, to je jedno velký svinstvo, jo, tady ty hajzlové v těch bílých chadrech.
1: Já tomu věřím, no, že už je to tak prolezlý, že...
2: Protože i teďko jsem měl dobrý poznatek do mého kamaráda, který má taky spoustu zdravotních problémů, taky očkovaný, jo, je to bývalý policaj. A samozřejmě vezla ho rychle po popíchnutí vakcíny a tak dále, housnutí krve, bla, bla, bla. No a teďko už přichází na to, že všetci doktoři, že vemte si, lékárny máte narvaný svinstvama, těma lékama, jo? Tak mi řekněte, jak je možný, že tolik lidí je víc a víc nemocných. Tak by mělo být naopak míň a míň nemocných, ne? Ale my čím víc toho máme, tak tím víc lidí je mrtvých. Tak co to je, k čemu to je tady to? Tak asi to nefunguje, ne? Asi tak, jak by to mělo fungovat.
0: Ale právě, že jim to funguje. Jim to funguje precizně.
2: No jim to funguje.
0: To je perpetuum mobile, oni si vytvoří pacienty, jo, neustále a nesmí si je vyléčit, protože vyléčený pacient je ztracený zákazník. A ono vysvětlí nám to úplně jasně, jako facka tady ta děvčica.
5: Lékaři by měli brát peníze za každého zdravého občana. A také za uzdraveného, ne aby přišel člověk k lékaři, který čučí do PC, otočí se k pacientovi a řekne, budete brát tohle, tohle a tohle a je z něj pacient na věky. A udělá z něj pochodující lékárnu. Přesně, přesně. A o tom to je.
0: Tak ona se správně, jinak, ona správně jinak zmínila občana. Jo, protože člověk asi vědomí nechodí k bílým plášťům.
2: Protože myslím, že člověk se nezajímá o doktory, víš? Občan jo, člověk ne. Jo? Člověk chce být zdravý. Takže člověk jde úplně jinou cestou, než skrze tady ty vrahy bílý plášti. Protože ten chápe, co mu způsobuje ty zdravotní problémy. A když to pochopí každý, jo, v čem to vědí, že je to strašně jednoduchý, tak žádnému doktorovi už nikdo nepůjde.
0: Tady ten systém té Jany by asi ani nefungoval, protože ti bílí pláště by stejně neměli, jak to občana vyléčit. Oni nemají ty možnosti v těch ordinacích, jako jo.
2: Ne, to je všechno proti lidem, jako s těma lékama, takzvanýma, co vyrábí z ropy, jo, že by vás měli léčit, jo.
0: No.
2: To prostě to tělo nefunguje s tím jedem.
0: Myslíš si, že se takový nějaký prostě bílý plášť až aspoň někdy chytne za nos a začervená se, jak ta muchomurka červená, která léčí téměř vše, že vlastně ta příroda tak jednoduše to tělo uzdraví ze všech těch vlastně příčin a tím pádem, když není příčina, není ani následek. Myslíš, že oni to ví a že dělají ze sebe fakt blbce, nebo že ty peníze v tom kapitalismu hrají tu roli? Určitě. Je to tak nějak, si myslím, jako všechno dohromady, jako jo?
2: Ale já vím, že u mě byla jedna zdravotní sestra, asi promazání z Vochomůrek, a ta jasně věděla, že vitaminy z lékárny, ne. Že tady to chemické svinstvo bych si nevzala. Jo, a ta si dělá právě mastičky zase z konopí a takovýhle, zase přírodně, jo? Protože lidi, kteří už jako nevěří těm doktorům, protože vidí, že to je od 10 k 5, no tak už hledají jakoby tu pomoc jinde.
0: Tak, Denny,
1: no jo. Denny
0: nás zdraví.
1: To my jsme taky začali hledat jinde.
0: Jo, začneme, přátelé, tak začneme hledat jinde a v přírodě, jo, tam je toho nejvíc a je to na dosah.
2: Jo, hlavně v přírodě, tady. Protože člověk je příroda de facto.
0: A Denny nás zdraví z Rakouska, teda z Espanjáme.
2: A hlavně vyhodit veškeré tuky, rostlinné tuky, přestat rostliny absolutně používat. To jsou největší svinstva, karcinogeny takzvaný. To samý teflonový nádobí a je karcinogenní jako svině.
0: Teflon.
1: No,
0: a myslím,
2: to já už na to nevařím.
0: A prostě, ten smalt, a
2: moje žena ještě jo, ale já už dneska míchaný vajíčka by musí starou pánem litinovou, která je veliká. Radši si to udělám na ní, než abych si vzal tu krásnou, jo s tím
0: teflonem.
2: Tím teflonem.
0: Ale
2: protože ani on ten... je neustále, pouští do toho jídla při tom vaření ty toxické látky.
0: Maro, jak je to se smaltem, se smaltovaným nádobím, třeba plechovým, smaltovaným, to taky není jako...
2: Ale smaltovaný je v pohodě, to není problém jako, smaltovaný. Smalt jsem neslyšel nikdy nic jako nějaký špatný věci.
0: Uh-huh. No dívej, a tady
2: ale
0: píše
2: prostě,
0: Denny,
2: ale
0: Denny reaguje, že teda, jo, bacha na to, oni ještě přijdou totiž, jako sprostě s falešnou diagnózou. Ne, že neumí léčit, ani nechcou léčit a vyléčit, ale ještě ti řeknou špatnou diagnózu. Tady píše, 20 roků léčili našu mamu na diabetes, teďka je vyřaděná z evidence, lebo ju nemá, jo?
2: Kde no, jsme? Jasně, hele, to jsou všechno, říkám, to jsou jenom všechno ty nemoci takzvaný způsobený tím, že jste plný svinstev. Prostě rozjeďte detoxikaci ve všech možných směrech. Jo? A uvidíte, jak se vám bude dařit líp. Protože to vaše tělo si s tím pak poradí, když mu pomůžete, mm-hmm, jo? Dodat ty věci, na které ono může navázat ty těžké kovy, aby se z nich mohlo dostat ven. Nepít sícený nápoje tím CEOčkem. To CEOčko je velice špatný pro člověka, když ho pijete. Protože to tělo špatně má problém odstranit to ze sebe, to CO. Takže musí na něj vázat kyslíkový ty, jako kyslík z buněk. No takže de facto vás odkysličuje.
1: No, je to nepřirozený, no, proti.
2: No. Jo, takže já si ten nápoje taky, tomu se bráním. A nepít prostě, pít jenom čistou vodu, čistou, jo.
1: Já piju vlastně celý život čistou vodu a jako občas si dám nějakou minerálku, to se přiznám jako občas nějakou, ale to je fakt občas, no.
0: To tě přijde.
2: No, a tady ty svinstva, no tak to jako.
0: Petro, to tě přijde.
1: A teď to máme zrovna vodu ze studni.
2: No, to je dobrá.
0: No, voda. Pozor, když jsme tady u toho téma, jo, tak na Hnojinkách dneska psali, že příští rok majitelé studen na svým pozemku, ať si nachystájí 120 tisíc pokutu, že sice studna může být jejich, ale voda ne, za to budou platit.
2: A komu patří ta voda, když se nad tím zamyslíš teďko?
0: No tak samozřejmě jako
1: přírodě.
0: Lidem. No, tak
2: jako. Ale počkej přírodě, jak přírodě?
1: No jakože no vší ještě přírodě, jakože všem. Jako.
2: No to patří všem, tak ten nikdo není majitel ty vody, jako jeden. Majitele jsou všichni a tady nemá kdo co nařizovat, že ty budeš něco platit za nějakou studnu. Kosla do prdele, tak ty něco.
1: No, to teda.
2: Já jsem se s nima srát, tady s nima. Já když slyším tady,
1: že mám tím se s nima neserut už, jo.
0: Nesrat, jo. Mara už
1: já jsem taky přestala, no.
0: Mara startuje a Petro, a víš co, to tě vlastně odnaučí, ta muchomurka tě odnaučí pít aj tu sycenou vodu, sladkou nebo jo, nesladkou, jo, to je jedno, a tu sycenou, protože dívej.
1: Já on nám to sem vozí táta, Mírovou pro Míru. A mně se to nechce dávat jakože úplně nějak jako vyhazovat a takový věci prostě, takže
0: vylít,
1: si to vypiju, no, občas.
0: Vylít.
1: Ale jako občas, ono se mi to tady fakt hromadí i jako, no.
2: Myslet na to, že to jsou všechno věci, které vám nepomáhají.
0: No a když jsme u
2: tak
0: toho.
2: Záleží už pak jenom na vás.
0: Já vám tady pustím videjko, protože samozřejmě mám tady hodně videek, jak se by to trošku odsýpalo, lidi se těší na videjka, ale aj na Máru, jo, protože Mára ten to dokáže tak pěkně všechno vysvětlit polopaticky. Ale ta muchomůra, nevím, Máro, jak jsi s ním prošel nebo ne, já jsem si tím prošel jako co se týče alkoholu, jo. Takže ta muchomůrka je tak chytrá, ne že vlastně vyléčí fyzicky nějaký potíže, ale i třeba tu duševní jako závislost, že alkohol může být i jako psychosomatický, jo. Takže pouštím pro vás a pro všechny, třeba koho se to týká, jo.
4: Rusano, muchomůrky Eno, jakoby ty si cíl sama pro sebe stavíš, že muchomůrka pěstuje buňky mozku. On zbavuje od špatných návyků, on čistí krev, on čistí cévy, on je mocný, vůbec absolutně pro všechno. A tak, jako je to mikrodávkování, to se dokonce dá dávat dětem, no samozřejmě nemalým, jak u tebe. Já myslím, že to pro děti je potřeba extra přečíst. Například pro svého dítě jsem přečetla, že ona už může dokonce brát dospělou dávku, i když jí je 12 let. Takže přečti, pogoogluj, věc prostě, ta je úžasná. Já už, v podstatě, zbavila se od všelijakých medikamentů v domě, všelijaké anestetika, tam ta všechna herka. A o muchomůrce jsem věděla dávno. Prostě říkám, já trošičku odcházela stranu. Za prvé, velmi hlasitě přednášet do svět, protože velmi dlouho od nás skrývali, co takové muchomůrka. Jim strašili, že to je jed, to je tam smrtelně. Ano, on je jedovatý, ale je na léčení. Mikrodávkování nikdo nezrušil. Takže to je univerzální prostředek, který od všech nemocí. Například, u koho ta deprese, která tam desetiletími v tobě sedí a člověk prostě zahyne za deprese, on zbavuje od deprese. Narkomani, taky mnohaletní, v mnohaletní stažimi, že zbavují se od té závislosti. No, to je zázrak, to prostě zázrak, to panacea v dnešního času.
0: Takže, jo, takže nejenom teda fyzické obtíže, potíže, ale i psychicky jako zbavuje všech závislostí. A když to vezmu úplně jako až do paradoxu, tak pokud se někomu vytvoří závislost na tu samotnou muchomůrku, tak ona ho zbaví i závislosti sama na sebe, na té muchomůrce. Taková je to geniální houba, takže jako nebát se normálně. A když jsme u toho, Maro, už jsem se rozhodl na 100%, že si pořídím tu digitální váhu. A teďka, jak jsem viděl ty videjka o chlapcovi, který tam mluvil o tom Panterovi, teďka tam pustím ještě další videjko, který se jmenuje Dávkování, jo? Jak to on dávkuje taky z vlastní zkušenosti a jak to na něho působí. Takže velmi důležitý je to mikrodávkování a pak ten úspěch se, však Maro, teďka chlapcovi tam vyléčil boláky nějaký, to jede, to prostě jede, aniž by tomu člověk jako věřil, že vůbec něco takové je možný, ale je to tak. Petro, jo?
2: Jo.
0: Takže já dám mikrodávkování a kde ho mám? Tady.
3: Ahoj, kolik je dávka červeného ráno a večer? Všechna má doporučení a pozorování se týkají užívání pouze večer. Můj scénář, který posílám všem lidem, kteří užívají červené, předpokládá takovýto příjem. První dva týdny jsou seznamovací, 0,5 desetin gram a v tomto prvním týdnu pozorujeme, aby vás nikde nic nebolelo, bylo to pohodlné, netřáslo se to, abyste to dokonce ani nevnímali. Pokud vše probíhá normálně, následujících 30 dní 1 gram a také pozorování. Potom 1,5 desetin gramu a zbytek 3měsíčního kurzu 2 gramy. Podstata spočívá v tom, že musíte chápat, že jen malé dávky, mikrodávkování. V žádném případě nespěchat s výsledkem. V žádném případě nepřekračovat, pokud neznáte svůj organismus. Houby chyby neodpouštějí. Že to všechno musíte dělat chytře, abyste vytěžili maximální užitek. Houby nemají rády hlupáky. Proto já považuji pouze ráno, lidé přijímají. Já považuji jen večer, lidé přijímají ráno. Přesto my, i když si myslíme, že vše kontrolujeme. Tak ne všechno my kontrolujeme. A bývají momenty, kdy člověk vyjde do vnějšího světa, na ulici. A všechno, co je kolem něj, hluk, zvuk, signály aut, schon lidí. Bývá, že vyvolává podráždění a začíná panika, začíná schon, agresivita. Občas neadekvátní chování. Proto to dělejte všechno pro zlepšení zdraví. Vždyť, když člověk spí večer, ono to funguje. Člověk se vyspí a stává se pozitivním, produktivním.
0: Tak, přátelé, já kam se podívám, co pustím, tak ke mně chodí jako muchomurka, jo? A ještě vlastně, když to chodí v ruštině, které ze dvou třetin rozumím, tak ještě si to teďka vlastně dokážeme, Maro, nadabovat, jo? Takže i to nám ulehčuje pátrání a zvědomování sami sebe a druhých, ty, kteří nás posloucháte, jak třeba Petra, jako dneska, jo, protože ta vlastně přišla si pro radu, takže Petro, veliký blagadar. Jestli, Petro, chceš, tak se klidně odhlás, nebo jestli chceš, poseď, my jedeme dál. Takže to
1: jestli vám tady nevadím, tak já klidně ještě posedím, mě to nějak baví.
0: Takže to no koho by to nebavilo v Dežavíčku, však to je punkový studio až rock'n'rollový.
1: No právě, jste takový úžasný punkáči okouzlující, že jsem vás musela poznat už víc.
0: Zahulit a...
2: Jenom, co jsem chtěl dodat, jo, ten alkohol, ten jakože lidi, jak, že oni se de facto bojejí přestat s chlapáním, protože když jim řekneš, ale ona tě zbaví ta houba i těch závislostí na tom alkoholu.
0: Tak nechci,
2: a oni říknou, no ale to já nechci, to já nechci. Říkám, jak nechceš, by ti bude líp? Prej ne. No a teď jsem udělal takovou hezkou, nebo debatu, nebo co to bylo, tak tam říkají jasně, protože ty lidi se bojejí přestat jenom z důvodu, že už by neměli v tom životě nic jiného. Proto by měli důvod žít.
1: Ano, já si to taky trochu myslím trochu jinak teda, já si myslím, že vlastně si v tom hledají fakt až přítele, jako, no.
2: No, oni hledají, aby se v tom utopili, jako, jo, myšlenkama.
0: A utekli.
1: Oni to mají jako východisko pro všechno.
2: Tak.
0: No, Maro.
2: Já jsem taky kdysi pil.
0: Chlastal vás taky?
2: Jo, a bál jsem se, protože mě to štvalo. A říkám, musím přestat, protože by mě to sralo. Ale pak přišla myšlenka prejít, no ale co já budu dělat, když nebudu pít, tak já přijdu o všechny přece kamarády a tak dále.
1: Ano, to mě taky no, potkalo.
2: No jenom, že najednou zjistíte, že ve finále jako ty kamarády ani nepotřebujete.
1: Ano, no, vlastně. Protože vlastně.
2: Ty lidi, kteří potřebují kamarády, většinou se bojí být sami se sebou. Jo?
1: To je
2: se bojí samoty. A já naopak samotu miluju.
1: Ale já vlastně asi taky, protože já jsem vlastně předtím byla furt sama, A teď jsem zase, jako nejsem sama vůbec vlastně, protože Míra má takový punkový barák taky trochu, protože já se si sem nastěhovala před 3 lety a za ty 3 roky sem chodí každý den někdo. Takže je to docela pro mě náročný, no, to překonávat a tak, ale dávám si to.
2: Já zase jako si chráním svoji, jako svůj klid, takže já jako žádný takový kamarád šofty nepodporuju. Jo, řekni mi, co potřebuješ a nazdar.
0: Nazdar. Jak říkala moje
2: protože
0: babka...
2: já mám rád svůj klid.
0: Moje babka...
2: A já do něho nikoho nedovolím vstoupit.
0: Moje prababka říkala, nikoho. za dobře, ale zpovzdálí. A já bych to doplnil, já si myslím, že už ani dneska není potřeba jako za každou cenu za dobře. Jako. Proč za dobře?
2: Jo, no, no to prostě, no, no, jako... když jsi, tak kde by si měl říct svůj názor?
0: Dement. Když to není,
2: a ne, že ti něco řekne, mě se ti vysmíjou ty tvoji kamarádi. Takhle to není. Už. A to si říkají kamarádi.
1: No, já jsem se tady s tím setkala několikrát, mě tady jako nějaký lidi okradli a takový věci, takže mě jsem jako docela už... Já jsem docela střelkyně teďko, já už se ze člověka nebojím ani jako poslat někam, no.
0: Už jsi ostřílená.
2: No to já jsem, já
0: no, to já taky ne.
2: Já jsem hodný člověk do doby, než ten člověk mi přijde, že je taky hodný. Ale běda, jestli začne být nehodný, protože pak se měním já v kurevsky nehodný.
1: A to já taky, jo. Já jsem totiž váha a mám ascendenta ve lvu.
2: Ale vidíš, tady to bych do toho vůbec nemotal, nějaký váhy a nějaký zase znamení, jo? Oprostí se o takovýhle nesmysl. To jsou jenom bláhody, který mají vést ovce.
0: A přátelé,
2: protože je úplně jedno, kdy se narodí.
0: Přátelé, víš, Petro, proč je to úplně jinak? Oni zjistili, že ta obloha podle astrologie, ona je úplně jinak. Jo, tam nic nepasuje. To je všechno posunutý, jo, takže to je nesmysl.
2: Vem ale si, já jsem si tím taky prošel. To je jenom biznis.
0: Já jsem ryba, jako 12. března, já jsem ta ryba.
1: To jsou bludy.
0: Oni jo, jsou ty ryby.
2: Já jsem vlastně ta váha, no já jsem taková váhavá. Jsou totální kraviny.
0: Mám tu výmluvu, mám ten
1: host. Ne, to ne, jakože, no to jsem nemyslela, jakože váhavá, já spíš toho lva jsem tam myslela, ale to je jedno.
2: Ale já ti dávám příklad.
1: Já ti rozumím, já jsem strašně vděčná, že mi tohle říkáte, protože já jsem do toho byla jakoby vložená od dětství vlastně. A jakože docela koukám, no.
2: To jsou všechno jenom na to, aby manipuloval, jo, a teďko se vrhneme na ty ryby, jo, a ty to tam čteš, a říkáš, jo, ale teď si přečteš, jako třeba já, jako v znamení ryb, teď si to přečtu v jiných novinách a tam bude něco jiného zase.
1: No na mě ta váha nikdy neseděla právě, tak jsem se jako chytla to ascendent.
2: Jako s takovýma kravinama už jsem se dávno vypořádal, to už leta už pryč.
1: Ale není možné, že mi z toho chodí ta schizofrenie,
0: je to možný,
1: náhodou.
0: To neřešit.
2: Z čeho?
0: No, ne z toho, že jsi ta že jsi ascendent, ale že tomu věříš možná. Nevěř tomu.
2: Jo, ale když se tím zabýváš, protože ty si nechala oklamat nesmyslem.
0: To je, pozor.
2: Se narodíš v váhách, nebo v rybách, nebo v beránu, úplně nic. To jenom ty si jako člověk bereš ty programy z toho, jak to oni to tam píčou.
0: To je dneska jízda.
2: Ty si to přebíráš za svý.
0: Znáte film? Ano. Zná Petro, ty znáš film, určitě aj Mara. Jáchyme hodě roztroje. On měl ten kalendář, špatný dny, blbý dny. To je taková chujovina.
2: Teď to tam říkám.
0: Jo, prostě, tomu nevěř. Žádné astrologii, to neexistuje. To je všechno podvod na lidi, aby mohli tisnout astrologické kalendáře za těžký prachy a prodávat jejich mapy. Aby se mohli astrologové, aby mohli si otevřít biznis, jo, a ždímat blbce, který tomu věří. Za mě teda, tak si myslím, že to může být, jo.
2: No tak to je jedno místo.
1: No je pravda, že jsem z nich nikdy neměla dobrý pocit z těch lidí, jako no, kteří to dělali.
2: Vypust to prostě neexistuje. No. Ale hlavně, jestli budeš papat vochomůrky sušený, no tak pak ti to sama, jako docvakne ti to rychle. Jak jsi blbá, že jsi na to věřila.
1: No to hej, teda no. To souhlas.
2: Protože to jsou nesmysly, jako neskutečný. Protože lidi, jak jsou smutní, jak jsou otrávení tím jakože životem jejich, no tak hledají furt nějaký útěky. No jo, vždyť ono se mi to děje, vždyť oni to tady spíšou v tom horoskopu, že my jsme prokletí v tomhle znamení, v tomhle tom, jo, a bludy, nesmyslí programy do hlavy.
1: No a teď, když jsme u toho tématu, já si můžu mít ještě jednu otázku na tebe, Maro. Že karty, jako kartomantie, tak to je jako taky blud?
2: Samozřejmě.
1: To je blud.
2: Všechno je blud.
1: Budoucnost neexistuje.
2: Co?
1: Budoucnost neexistuje.
2: No, budoucnost je taková, jako si ty uděláš tu budoucnost. A ne, že ti to předvídá nějaký kartáž. Zase ti cpe programy do hlavy. Podvědomě, chápeš
1: no,
2: to?
1: No jasně. No teď jsem pochopila celý svůj schizofrenní život, děkuju.
2: No, protože ona ti bude vykládat, protože ona ví. Oni to jsou, ale já už jsem o tom kdysi taky dávno čet, že oni to mají normálně takový ty jakože drahý kartáři, jo, že mají normálně svoje špehy a oni o tom člověku, co má k ním, je opětaný, tak oni si o něm pozjišťují všechny věci a pak to jakože vyčítá v těch karet, rozumíš? A pak se to člověka manipuluje jako ovci, kam potřebuje.
6: Yeah.
2: Jako.
1: No, tak to je dobře.
2: Ty myslíš hlavou, ty tvoříš myšlenkama. Nenechte si vstupovat cizí programy do vaší hlavy. A to říkám, ta houba to zablokuje. Konec programování.
1: Ano, ano, souhlas.
0: Tak já tě... Když si tady, já tě pustím na všechno dejko, ale klidně se ptej, jako, dívej se, dneska, já jsem stejně řekl, a i Richardovi, Maravovi, že to dneska víceméně bude, a i jsem to říkal Petře, jako zdravotní okýnko, jo, UCC, ULC, pátráme všechno, je to v procesu, necháme, někam se ještě dneska posuneme, můžeme klidně pokračovat v tom zdraví, protože to je nejdůležitější, jako, jo, být zdravý, a pak může člověk vše, co chce. A když jsme u toho tvůrce, přesně tak, my jsme tvůrce těch realit, ne karty, jo, ani hvězdy, pokud vůbec existují někde nějaké hvězdy, pokud to nesou lampionky. Nenechme se zmást, ten systém za ty tisíciletí z nás udělal takový blbečky, že my už uvěříme možná všemu, jako jo, ale astrologii jako nevěříme. Ani kartám.
2: Že věda byla vytvořena politikama, aby věda dokládala, vytvářela důkazy pro politiky na tu jejich šaškárnu, který oni zkoušejí na lidi.
1: No to snad, no.
2: Jo? No toho mají ty uvozovká vědce, protože když se podíváte, kým je placený ten vědec, tak pochopíte, že ho platí třeba farmafirmy, no ten nikdy nepůjde proti farmafirmy, když je placený. Jo, takže on může vytvořit jenom důkazy na to, aby potvrdili jim nějakýma oklikama, že mají pravdu to, co říká. Jo, víc virologie a další podvodné věci.
0: Virologie. No. A ti politici zase jsou tvoření Vatikánem, jo, nasazování, takže to je příčina toho zla tady na zemi, asi ten Vatikán, jeden z těch pilířů. Ale dobrý, to jsme trošinku odbočili. Jedeme, Maro, jedeme dál ve zdraví, ano? Takže,
2: ano.
0: Já jsem si tady udělal poznámku. Mě to hodně zaujalo, i to mikrodávkování, a potom, že vlastně začínat na 0,5, ty tvrdý říkal 0,4, já si to moc dobře pamatuju, takže 0,5, třeba těch pár týdnů, pak 1,5 a pak můžu ještě víc, jo? A já, přátelé, já si udělám na podzim z nové várky 3měsíční kůru a pojedu naprosto precizně, přesně podle dávkování. Znovu si to ještě pustím to video a zaženu další informace, jak přesně to dávkovat, jo? Takže já si dám pauzu, jak toto doberu, jo? To může být 14 dní a dám si a pojďte do toho, kdo chcete se mnou. Jo, nazbírejme si a pojedeme 3měsíční kůru. Petro, taky.
2: Já jenom krátkosti doplním. Já jenom krátkosti doplním, Petrucho. Přibývá mraky lidí, kteří se těma vochomůrama už začali zabývat i na vlastní kůži, rozumíš? Takže každý ti podává svůj názor, jaký je dávkování pro něj bylo výhodný. Jo. Ale to si musí vyzkoušet každý na sobě. Ale 0,4 to už je psaný i v knížce, od babi Maši, jo, od té doktorky, jo, že ona začíná, tam doporučuje 0,4 dávku a pak zvedat.
0: No.
1: Okay.
2: No, no to je jedno, jestli 0,4, 0,5, to je 0,0 part rozdíl, jo.
0: No, protože...
2: To zase jakoby nepocítíte nějaký skok.
0: Protože já fakt užívám jako na rock'n'roll, na punk, já si tam hrábnu, jo, a prostě co mám v hrsti, tak to si mám do huby a jedu. Ale jako je mě fajn, ale třeba fakt, jako bych potřeboval to mikrodávkování,

0: jako by není na
1: což není na škodu, protože člověk potřebuje právě i ty bochomuly léčí spánek, jo. Takže lidi si to dávají i na noc, jo, ale těsně před spaním. Ne, že si to dáte hodinu před spaním, protože pak neusnete, jo, třeba. Protože tam bochomura vás najednou bude nutit něco dělat, jo. Takže vy budete mít chuť tvořit, jo, prostě malovat, nebo cokoliv, prostě tvořit. Jo, vás nech nechám v klidu.
2: A v tom je, od toho je ten, ten panter, jo, ten tygr, jo, ten vlastně tu energii, ten přebytek té energie nasměruje třeba tím tvůrčím způsobem. A to už stačí mi fantaziu jako tvůrce a jedeš v tom proudu. No tak já to ještě nevím, jako jo, já jedu v proudu tvůrčím i tak, no ale pak ještě když vezmu pantera, tak si myslím, že pojedu jak bombardér, člověče.
1: Protože máš ještě ježovíka, ten ještě nemám prozkoumaný a ten má taky podobné vlastnosti. Ježovík, ale nevím, jak se říká český ty houby. Jo, je to taková divná houba, taková, no to si na TikToku je hodně nabízej, jakože je léčivá.
2: No.
1: Ale to ani neviděl jsem, tu houbu jsem u nás ani neviděl.
2: Až přijde čas Kairos, tak ta houba k nám dorazí stejně, jak dorazila Petra, jo, na základě času Kairos. Kde by se tady jinak vzala, jo, ten čas Kairos prostě každému, třeba někomu nepřijde čas Kairos, ten správný okamžik, kdy vejít, jo. Takže jsme se tady sešli a já tady mám další videjko a já jsem ho nazval příznačně Muchomůrka léčí a systém zuří, jo, což je pochopitelný, protože ty dvě se nemají rádi, jako jo.
3: Milion zlotých pokuty může stát obchod s produkty obsahujícími muchomůrku červenou. Budou traktovány jako drogy nebo dopalače, náhražky drog. Jiná věc je těžké si představit, že někdo kupuje a užívá tento typ substance. Máme ideální příklad, jak funguje systém, ne? V tamtém roce, ve věku 34 let, poprvé v životě jsem vyzkoušel. Protože už takového, co je zakyselené, tak jsem se vyléčil. Že jsem zariskoval muchomůrku. A lituji do této chvíle, že tak pozdě čekám na ten rok, až už vůbec bez ostychu budu sbírat. Sušit a jíst. A povím vám, hned organismus je odkyselený. Pálení žáhy nemám do této chvíle. Uplynul skoro rok, když jsem měl skoro denně, co oni kecají, pít. Vůbec to je to, co se už v hlavě nevejde, ne? Protože systém nevydělá, protože houbičky si rostou, protože jsou velmi zdravé. Protože tabletek nebudeme kupovat a jen tu je bolí. O a pro ně znamená.
2: Takže chlapec byl tak vyléčený a radostný, že měl kameru na křivo a bylo mu to úplně jedno. Tam vidíš takovou tu duchaplnou radost, pravdivou, skutečnou, přirozenou. Jo? Takže, přátelé, je tady léto, že? Dneska začalo, nebo včera, nebo kdy. A zás podle astrologie, mě to jedno, prostě jako kdy. Jo? Prostě cítím už jarní, letní energie, takže sezóna se blíží a jdeme na to. Jo? Fakt se vyloženě těším. Na tu kůru tříměsíční. Yeah. Tak jo. Co ví?
0: No je to výživné.
1: Já každopádně.
2: No?
1: Já už vím přesně, komu musím nadělit vochomůru, komu potřebuji pomoc. Jo.
2: Taky by se našli. Ale
1: a mě už bylo slíbeno, budou pro tebe sbírat všichni vochomůrky.
2: Ale
1: říkám, vy to hlavně sbírejte pro sebe.
2: Zase říkám, každý
0: no, to, může
2: nasbírat, jo, to patří všem. Někdo má strachy do lesa, že tam se nesmí, že by tam pošlapal ten mech a ty bročky, jo. Takže, přátelé, proberte se, ten les patří nám jako lidem, jo. Nikdo nemůže si přivlastnit les, a i když je tam napsaný, že tam je nějaký privátní něco, jako. No, to má jenom, jako to je jako vlastnictví sice, ale jednou se bude divit, že nevlastní jako nic, protože příroda...
1: Vlastnictví patří, že... není nic tvý.
2: Nic tvý, no. No, takže do lesa, jak se ptala onehdy jedna posluchačka, kde si má objednat tu muchomůrku, tak jsme jí řekli v lese. Jo, ještě než pustím další, o soli zas, tak Maro, ty jsi tady zmínil něco, že úplně vynechat oleje rostliny, tak se chlapec ptá, Peťa, i olivový, to asi taky, že to je rostlina.
1: Všechny.
2: A potom...
1: To všechny asi, oleje.
2: To už je asi sranda, že... A pivo. No, tak pivo...
1: Ale jako jestli ti chutná pivo, já jsem slyšel, že do něho dávají ženský hormon.
2: Estrogen. Progesteron.
1: Jo. Protože dneska ty chlapi, co chlastají těch

0: piva, tak mají většinou kozy jak ženský.
1: No, právě se mi teďko všechno vysvětluje.
2: No, jo, taky.
0: A teď si vem, jako, že už i Putin před těma rokama si dělal srandu z Čechů, že krmějí tady Ukrajince, tak se smál, říká, jeným dejte chlastat to pivo, vy stejně do něho dávat ty ženský hormony. A po tom pivu už ti Ukrajinci nebudou chtít vůbec bojovat. Proto je ten národ tak degenerovaný, protože, rozumíš, ty chlapi se nepostaví do vlastní síle. Aby s tím zametli.
1: No, to ani nemůžu
0: přesvědět. Jo, ten testosteron v tom chlapovi.
3: Aha.
0: To si nechávají srát na hlavě, ne?
1: No to docela dost, jako všichni, ale. No.
0: Protože vem si, že všichni, co chlastají, pivo a tady ty věci, tak jsou vždycky takový benevolentní, víš? No, nějak bylo, nějak bude. No víš, no, my si to nezměníme.
1: No jo, jsou takový, že to
0: bude. Říkám, aby asi ne, tady s tím stylem určitě nic nezměníte.
2: Oni to mají utlumený.
0: Takže ono žádná škoda.
2: Ty funkce to mají zpomalený, utlumený. Já jsem taky Jo, taky jsem pijával pivo, když jsme seděli jako po kšeftě v hospodě, tak jsem taky jako seděl jsem jak prostě pařez a toto, jako, jo, kozy jsem měl taky jako jo, takže je to tak, no a to pivo vlastně to je jako nápoj, no, taky nám říkají, pivo je nápoj Čechů, Čechoslováků, ale to je zase jenom vzorec, aby prodávali, aby prostě tvořili biznis, jo, na tom chlastu, takže
0: no,
2: pivo, jako dobře, jako, ale asi ani si nedávat jako vůbec ani na chuť, že? To je na co?
0: Ale vemte si, že alkohol, teďko nevím, v kterých řečích, znamená, že to je ten, co ti krade duši.
2: Spirit.
0: Jo. Takže on tě odpojuje.
2: No.
0: A vem si, a další věc, alkohol. Vem si, že ty paraziti mají velmi rádi, tak velmi, hezky fungují, víš? To jim alkohol. Pak je pěkně jako krmíš alkoholem.
2: No vidíš.
0: Jo.
2: No, ale Maro, když je ten fotbal, že, tak si dávají pěkně na gauču. To je lebeda potom. A za zády, za oponou se dějou jináčí věci úplně. No, ale tak u toho piva je to jedno. Jak říkáš, nějak bylo, nějak bude. No, vidíš.
0: No, a to si vždycky požereš držku a druhý den na novo. Vidíš, ráno staneš, hlava ti učí ještě, jo.
2: Tak si dáš další.
0: No, ale už se v práci těšíš, až si zase večer dáš, nebo odpoledne, až přijdeš, ať už si do sebe lupneš tohle hláče.
2: Ne, na co čekat, daj v práci taky si dáš.
0: No. No, jako já to znám to myšlení, já to měl taky,
2: já taky, dobrý, nechme to, Muchomore je tady, aby nás zbavila, nebo nás už, já jsem se toho zbavil už dávno jako před, jako jo, ale... Takže mnohým to jako pomůže, no. Takže s těma závislostma. To není jenom alkohol, ale vlastně aj ty cigarety, ale ty říkáš, že to je jaksi 50 na 50, ale zas nikotin zabíjí taky parazity, jo. Takže ta muchomora možná nechce, aby vyléčila závislost na nikotinu, kdy zabíjí parazity.
0: Přesně tak, nikotin je velice prospěšný pro mozek, ale bavíme se o tom mikrodávkování, jo. Protože, jelikož já jsem třeba ani nedošel k těm 2 gramům, já byl nejvíc asi 1,4, 1,5, tak jsem to zkoušel pár dní a říkám, ale já, jelikož jsem i bez těch opomůry, už byl jako v pohodě, jo, to nastavení. No. Ale samozřejmě teď půjdu na 2,5, klidně přes 2.
2: No to já taky.
0: Prostě ji vyzkouším, maximálně se nemůže chyt spát, no, to mi nemůže stát.
2: Zkusím na tu
0: červenou. A když usneš, tak spíš spánk je bohu.
2: Zkusím červené, třeba 2 gramy, nebo... No začnu od 0,45, pak 1 gram, 1,5 a
0: tak.
2: Jo. A Pantera budu zatím obcházet s velikým...
1: Já začnu na 0,3.
2: Co začneš?
0: No.
2: Co?
1: Na 0,3.
0: No to můžeš, to jedno, to stejně... Hele, ty de facto ani když budeš mít 0,5, 1 gram, tak ty to ani neucítíš, že to máš v sobě.
2: No, to ne.
0: Jo. Jenom budeš cítit, že je něco jinak v tobě. Že najednou máš jasnější mysl, jo, a že se ti líp funguje najednou, tak zlehka. No, to ne. To jako to se ti nebude zdát žádný, jako že seš ožralá, nebo sjetá, nebo jo, to nic takového nečekejte.
1: Já se ani nepotřebuji.
0: Ale ta to ani nedělá. Jo.
1: Mm-hmm.
0: Jako, si nemyslíte, že jo, že si něco sugerujete do palice a říkne, je, ty, já potom lítám, no to těžko. Jo.
1: Mám tady... Ne, to úplně ne, já spíš potřebuju jako klid, já potřebuju zpátky svůj klid, který jsem měl.
0: No a to tělo se hodí do toho klidu, vnitřně, vnitřně. Ne, že to bude, jako spousta lidí třeba řekne, no já jsem to bral, na mě to nic nedělalo. No, proč to nedělalo? Protože ta houba opravovala něco, co ty jako by si nevěděl, že opravuje, ale ona to na tom dělala. Jo? Protože to řeci, že v postupem času, že najednou jsi měl nějaký problém, který jsi jako bral úplně jako bokem a najednou zjistíš, že už ten problém ani nemá.
1: Zajímavé.
0: Já třeba jsem dělali fleky kdysi dávno, ne, 2 roky zpátky nebo 3. Jo, když jsem se spotil vždycky z jara, tak mi vždycky vybíjali takový červený fleky, kde se potí člověk, odpaždí a tak. No a vždycky jsem šel doktoru, kdysi dávno, ten mi dal mastičku, ten jsem se namazal a pak jsem tam, celý rok jsem měl od toho klid. Jo, ale prostě jednou jsem si nebo dvakrát musel namazat. Hele, a od té doby, co používám kelskou sůl, ze sodou, odkyteluju organismus. A v ochomůru, tak ty fleky už nemá.
1: Super.
0: Jo? Nejsou.
1: Fascinující.
0: No a to doktorka mi říká, je, to je nějaká plíseň. Hovno plíseň, paraziti to byly, lezli ven z kůže. Jo, protože ti, co mají lupenku třeba, tak je zvláštní, že oni, když jdou k moři někam, tak najednou ta lupenka mizí. Jo, u toho moře. Je ta voda slaná. Jo, protože ta sůl zabíjí parazity na kůži.
2: A co mám v ruce? No nebudu napínat.
0: No co tam máš, ale nevím.
2: Je to keltská sůl, ale je to ta hrubá. Já jsem si udal tady, ona jednak ty krystaly září dobrou energii, čistí prostory, takže tady mám aj jako velkou misku. A já si furt pozobávám, třeba jenom jedno zrničko, jo?
0: Yeah.
2: Jo, takže za ten celý den s ním normální dávku, jo, ale třeba na 5x. No, a já vám tady pustím, když jsme utesili, Petro, jakou sůl třeba používáte vy, Zmiro, v kuchyni?
1: Hele, já mám mořskou teďka.
2: Tak, a já tě pustím.
0: Hele, chcete používat, pozor na ty názvy, mořská a tak dále, jo? Vysloveně hledat keltskou.
2: Keltská, no.
1: Dobře.
0: Protože pod tím se může skrývat taky cokoliv.
2: Ale nehledej v lékárně. Nehledej v lékárně, jo? To si objednej po internetu, nebo možná někde...
1: No, tam by mě to asi ani nenapadlo už.
2: Ne, tam nechodí.
0: A když má někdo problémy s kůží, tak doporučuji udělat si koupele doma ve vaně. Koupit si... tu, jak se jmenuje to trochu?
2: Epsomská.
0: Ta sůl druhá.
2: Epsomská,
0: to je prej vynikající. Jo, nasypat do vany, ale pozor, ne 2 lžičky, jo, klidně 0,5 kg ty soli, nebo tu kilo prostě ty soli. Prostě obětujte to a normálně pak tam ležte, abyste se pěkně vysolili.
1: Tak jo, tak to moc taky díky za tipy.
0: Protože někdo tam říká, prej, no tak budeš mít vanu třeba napuštěno 2-3 dny, víš? Pak si jenom trošku přilež teplejší vody, aby si nemrzdu. No a jo, protože to všechno zabíjí ty parazity. Jo. Lidi musí trošku experimentovat sami se sebou.
1: To souhlasím, to já experimentuju ráda velmi. A už se těším na tu mochomurku, jo.
2: Jak se o ní bavíme dneska už hodinu a půl skoro o muchomůře, jo, takže ona už na tebe čeká, aj na nás a i na ty, kdo nás poslouchá třeba. A nemusíme se ani ptát hvězd, kam máme jít a kdy, jo, to ucítíš sama ten čas, Kairos. Dobrý, já pouštím sůl, jo, něco o soli. Ať víme taky.
4: Všichni používáme běžnou sůl, ale věnujete pozornost jejímu složení. Když jsem zkontrolovala tuhle sůl, zjistila jsem, že kromě chloridu sodného obsahuje přísadu E535. ChatGPT mi napsal, že je v Evropské unii povolená a používá se jako protispékavá látka. Vypadá takhle jako cukr. Rozhodla jsem se nezastavit a vyhledat si informace v jiných zdrojích. Teď prostě přečtu, co jsem našla, nikoho k ničemu nenabádám, závěry si udělejte sami. Je potravinářská přísada E535 nebezpečná? Potravinářská přísada E535, tedy ferokyanid sodný, se získává z odpadů koksochemického a plynárenského průmyslu. Poté se tato směs přidává do kuchyňské soli, aby se zabránilo jejímu hrudkování. Dnes má tedy prakticky každý z nás na stole vedlejší produkt koksochemického nebo plynárenského průmyslu. Výrobci samozřejmě tvrdí, že při správném a důkladném čištění ferokyanid sodný E535 není toxický. Jenže při diskusích na toto téma výrobci a placení vědci zapomínají zmínit, že se ferokyanid sodný dostává do žaludku, kde v procesu trávení reaguje se žaludeční šťávou. Ta obsahuje kyselinu chlorovodíkovou. A tady začíná to nejzajímavější, ferokyanid sodný reagující s kyselinou chlorovodíkovou se mění na kyanovodík, známý jako kyselina kyanovodíková. Jde o extrémně toxický jed a ohledně působení kyseliny kyanovodíkové už mezi vědci neexistují žádné neshody. Kyselina kyanovodíková působí ničivě na mnoho orgánů a systémů lidského těla. Způsobuje narušení prakticky všech funkcí centrální nervové soustavy. Při dlouhodobém a pravidelném příjmu kyseliny kyanovodíkové v těle dochází k jejímu toxickému působení na dýchací systém. Vzniká dušnost, která je následkem hypoxie. Kyselina kyanovodíková je schopna zbavit buňky přísunu kyslíku, což vede k jejich kyslíkovému hladovění a následně k jejich zániku. Zpomalení srdečního rytmu, arytmie, křeče cév, různá narušení krevního tlaku, srdečně cévní nedostatečnost. A při vstupu vysoké dávky kyseliny kyanovodíkové do těla může dojít dokonce k zástavě srdce. Všechny tyto procesy v těle probíhají pod vlivem tohoto vysoce toxického jedu. Kromě přidávání do kuchyňské soli se ferokyanid sodný přidává do vína a podobných alkoholických nápojů, což umožňuje zlepšit chuťové vlastnosti. Navzdory zjevnému nebezpečí této potravinářské přísady je povolena v mnoha zemích světa, kromě USA, kde zatím její status není určen. Na závěr lze dát doporučení ohledně konzumace soli. K tomu ještě dodám, že jsem si koupila tuhle značku soli a udělala jsem takový experiment. Rozpustila jsem sůl Valdo a tuhle od toho neznámého výrobce. A já nevím, jestli je to vidět nebo ne, sůl Valdo se u mě rozpustila. Na mě nic není, ukážu vám to blíže. A tady je ten usazený kal. Závěry si udělejte sami.
2: Tak, uděláme si teda závěr ten, že sůl je vlastně poživatina, jo, denodenní potřeby v kuchyni. Takže kdyby tomu systému skutečně šlo to, aby to lidstvo bylo zdravý a mohlo chodit do té práce, vydělávat ty korporátní papírové peníze, jo, fiat měnu, no tak prostě nám tu sůl jako zakážou, protože teď to je sám jed, to je, já jsem si to musel napsat, koksochemický cyanide, vysokotoxický, oni ti řeknou, že když je to očištěný, tak to neškodí, ale zapomněli dodat, že to v tom žaludku reaguje s těma žaludečníma šťávama a vytváří tam toxiny právě, jo. A to kyselý prostředí, takže jo, ty Ečka 535 nebo kolik 45 a je to schválený, no samozřejmě Evropskou unii, že ta nám skurvila ty československé normy, jo, které byly docela přísný. A proto bylo to jídlo zdravý. Teď ta sůl, nevím, jestli no. Byla tak toxická jak dnes, ale to je katastrofa. Takže co říkáte na sůl? Já už mám jenom keltskou a máme tam ještě himalajskou, tu růžovou, ale už jako solíme keltem. Jak vy?
0: No tak, hele, já jsem... No, povídej.
1: Já tu mořskou jsem, mám teda teďko a vlastně himalajskou jsem taky si dělala na exém tehda, když mi to chytlo taky po celém těle. A tam je to taky, no, vlastně úplně vytáhla ty bláho. Mě to vůbec nějak nedošlo. Teďko v tom spěchu všem. Asi.
0: Ale já od té doby to používám keltskou sůl. Samozřejmě ve spojení i s jedlou sodou, tak od té doby nemám problémy s kloubou. Měl jsem kyčle mě bolely, jo. Jako prase, říkám, no tak to snad ne. jo. Kolena, protože člověk, jak pod něco děláš, tak milionkrát za den stoupáš, jo, klekáš. Takže ty kolena dostávají záhul, nosíš, pořád něco taháš. A říkám, no tak jako v 50 mi takhle problémy, říkám, tak to se mi nelíbilo. No a od té doby, jak jí papám, tak mám o problému. Přestal, musel jsem, chytali mě křeče do lejtek, jo. No a tak mi žena kdysi kupovala ten, no, horčík. No, ale pak zjistíš, že ten horčík je jaksi v tykelský soli, víš.
1: Luxus.
0: A od té doby už mě žádný lejtka nebolej. A dokonce jsem zjistil, že rád, že můj švář jezdí na kolech závody, ne? V 650. Takže oni dostali od nás před rokem tu kelskou sůl a od té doby používá a normálně jezdí na kole a on říká, prej, mě nebolí, nemám křeče, dolejtej. Říkám, no vidá.
1: No, jak se dívá
2: logicky. Protože je tam ten horčík právě, no, který je proti křečím. Ten horčík. Já jsem měl taky křeče.
0: 84 minerálů.
2: 85.
0: No, hele, oni píšou, někde říkají 84, někde 85, ono ve finále má 95. Ale ono protože to je mořská voda, která se odpaří a zůstává ta sůl, tak při tom odpařování ty vody, těch 10 minerálů prostě se někde vytratí. Jo, ale je tam pořád těch 84,5.
2: Dobrá. Takže jednoznačně jako bohyně, jak je prostě panter, ta bytost duchovní nejvyšší mezi hobama, tak ta kelská sůl jednoznačně nejvyšší bohyně mezi solama, že? Třeba, když to tak řekneme.
0: No a když se pak na tím zamyslíte, tak jak stačí málo, abyste byli zdraví? Úplně nic?
1: No to jo, a právě, já jsem na ně ještě víc naseru, to normálně na ty politiky a na všechno.
0: No tak jako politikům nejde o vaše zdraví ani o vaše blaho. Politikům jde blaho o jen.
1: Právě já už to vidím delší dobu, jako no, právě Mírově jeden doktor i řek normálně do ksichtu. Já se omlouvám za ty slova, já vlastně úplně mluvím úplně jak vandal. Ale Míra byl u doktora prostě a říkal mu doktor, že vlastně mu žádnou léčbu nemůže nasadit, že se na to vykašlal. Tak říkám, že to si děláte srandu.
0: Jako,
1: a pak mu tam ještě říkal. No Míra, že se vykašlal na tu léčbu, takže on jako, že mu nedá už nic prostě. No a že on měl lékařský konopí v té době vlastně už. A on mu nepředepsal ani to konopí. A tak. Takže se to úplně všechno nějak prostě no, tak on tam pokazilo a on ještě byl tak sprostej, že mě tam urážel, že ho opustím Míru a takové věci. No úplně jsem byla, no, totál.
0: Ale já teď to poslouchám od lidí, protože já jsem mezi lidma, komunikuju s lidma, tak jak mi vykládá, jaký si zažívají věci u doktorů, jo, že jim nasadí prášky, cholesterol, neskutečný podvod, zabiják prášky. Který tam píšou, jo, demence a tak dále, pojtají těch práškách, tak když jim to říkají doktoři, hele, mám pod těm prášku, mám problémy se žaludkem, tak ještě ta doktorka vynadá tomu člověku, že si to vymýšlí. A nebo další člověk změnila mu prášky na tlak krve a začali se mu dělat fleky po rukách, no mají modřiny. Tak samozřejmě vyčetli taky v tomhletom letáku, ty, samozřejmě těch milionů nežádou ty kučenku, jak to je u každého toho jedu. To tam není pro prdel napsané. Jo, ty věci to fakt způsobují. Jenom je otázka, jak moc se to u vás projeví, ten efekt. Jo, ale to vám škodí na všechny ty věci, co to tam popsané. To oni si jenom krejou záda. Jo, kdyby něco. Že by řekl, no tak to tam je napsané. Jako i na vakcínách je, že způsobují smrt. Jo, že můžou takhle způsobit i smrt. A to nikdo nečel. A nebo že způsobují infarkty, sraženiny, rakoviny a tak dále a tak dále. Ten seznam roste úplně, jak říká Primula, diametrálně.
1: No to je dost. Tak to ještě, že ty prášky na tu psychiku nejím.
0: Ne, to vůbec to všechno jedí. To jako... Já bych to v životě ani nepohl. Takže bych nešel ani k doktoru, jako, co bych tam hledal.
2: Taková ta běžná, průměrná občanská domácnost má doma ještě, aniž by o tom věděli, obrovský prostě jed a mají to v koupelně. Jestli pak uhádnete, na co teďka narážím. V koupelně mají...
0: Co myslíš, šampony?
2: No ta kosmetika
0: obecně. Nebo myslíš pastu na zuby?
2: Myslím přesně to.
0: Nebo myslíš prací práši?
4: Že na každé zubní pastě. Nejen na Colgate, ale na jakékoliv pastě s fluorem. Je následující upozornění vytištěné na krabici i na tubě. Dovolte mi, abych vám ho rychle přečetla. Je tam napsáno varování, uchovávat mimo dosah dětí mladších 6 let. Co pak nechcete naučit své děti čistit si zuby? Držte je dál od nemůžete jim dát, ale říkají vám, že potřebují fluor, aby měli zdravé zuby a neměli kas, že? No, poslouchejte tohle. Pokud náhodou polknou víc, než se používá k čištění. Všimněte si, děti ještě neumějí vyplivovat tuto zubní pastu, ale dělají ji s příchutí bonbonů, dělají ji podobnou bonbonům. Pokud ji náhodou polknou, okamžitě se obraťte pro lékařskou pomoc, nebo se spojte s centrem kontroly otrav. Věděli jste, že je to jed? Oni to tam uvádějí.
2: No, takže, neže to teda jako zavápňuje třetí oko, jo, to je tak trošku z té ezoteriky, ale dobrý, je to tak, jo, nebo tu intuici tím fluorem, jo, tak, ale ono to je vlastně silné jed, jo, jako mě by nenapadlo číst, jednak je na to potřeba lupa, ale nějaký příbalový leták, dětské zubní pastě, jako jo. Jako obecně víme, že kosmetika, drogerie, prací prášky, tam jsou ty jedy, to už je tak nějak známý, přesto se neustále pere tady v těch sračkách. Ale v zubní pastě, jo, co na to chcete, přátelé, říct? Petro, čistíte si zuby čím?
1: Já mám teďko biokokosovou nějakou pastu, ale fluor tam není, to vím, to bylo úplně veganský nějaký, jakože bez takových jako věcí a tak, jako no.
2: Tak a já to dělám tak, že já si dám na kartáček normálně třeba kokosové máslo nebo sádlo, namočím si to do kelské sole a ještě popráším sodou, jo, udělám si takovou prostě, také maglajs, ano, ono to jako chutná nic moc, jo, ta sůl je fakt slaná, že třeba je to citlivý i na jazyk, ale je to, si myslím, že to je jako účinný. A je to vlastně, je to zdravý, jo, že i když se to nepolkne, tak ta sůl stejně a ta soda jde těma kapilárkama. To je ruská metoda. Ruská metoda například, že 5 minut se válí v hubě nějaký ten jejich zastrunalisovaný olej, jo, který jde kapilárama do mozku a je to rychlá očista, pak se jako vyplivne. Když Mara říká zahodit rostliny tuky, ty oleje, ale v tomto případě zase je to procedura, jo, stále ta ruská, která jako může fungovat, jo, jako taková ta očista rychlá, přes ústní dutinu, hubní.
0: Ale já jsem viděl tak jenom jednou sodu. Ne, jednou sodu. Jo, jednou sodu. Jednou sodu na kartáček a očistit a nazdar.
2: Tak.
0: Nic víc nepotřebujete.
2: Já to mám vytuněný ještě tím kelskou solí.
0: Jo, tak hele, tuning, tomu se jako nekladou hranice.
2: No. Takže já tady mám, dívej, Petra tady zůstává, jí se nechce, z dežavička, já se jí nedivím. Mně se taky kolikrát nechce.
1: No, jestli vám tady moc nevadím, tak klidně ještě pobudu. My nám se nezbaví si povídat s lidma, takže.
2: A Míra tam teda leží a on si tak povídá.
1: No tak
2: Míra.
1: Super.
2: Jestli bys chtěla třeba o Mírovi, jak s ním prožíváš ten den, jakým způsobem pečuješ, nebo jak spolu komunikujete, jestli to není tajemství, jak chtěla bys se podělit.
1: No, on Míra se tak jako rád překuřuje, abych pravdu řekla, na tu roztroušenou sklerózu, prostě mu pomáhá, když má větší dávku na ty třesy, víš, jakože on se bez toho ani nenají vlastně. Takže on nakuřuje, A já jako tady činím nějaký věci samozřejmě okolo Míry vlastně, protože Míra už je na tom, že je na invalidním vozíku, takže já mám vlastně spoustu péče, bych řekla. O celý barák, o celý zvířata tady, prostě máme kočky, máme psa, takže je toho dost, ale mám to ráda.
0: Říkám, v jeho případě bych pak jakoby nasadil o chomoru, jako tam prostě testovat, jak mu to bude dělat. On to pochopí, on se mu začne rychle obnovovat mozek.
1: No to by bylo skvělý, protože
0: začne, on nás začne měnit myšlení. Ale chce to vzít jako opravdu poctivě, koukat, jak to s tím člověk, a ten člověk musí sám vědět, co mu dělá dobře, jak se cítí líp. Ale ono to bude, no. Jako ne, že ne?
1: Jo, já tomu taky věřím, jakože tu tomu já věřím, jakože ty zázraky se někde můžou dít takovýhle, jakože na vyléčení.
0: No, protože, hele, moje známá, co jsem to dával kdysi dávno před, nebo jsem mi o tom říkal před rokem zhruba už, tak samozřejmě ona trpěla schizofrenii, jo, jsem ani nevěděl. Tak mi vykladala zážitky s těma lékama, jako jo, on říká, protože já jsem byla úplně v prdeli po těch lécích.
1: No,
0: takže to jsem vám vysadila, protože nemohla fungovat prostě.
1: Já taky, no. Právě, já jsem přibrala na 115 kilo a ještě ke všemu jsem byla úplně vyplá. I na procházce jsem byla úplně vyplá, normálně zombie. A pak jsem vlastně přišla za doktorem v Dobřanech, když mě zavřeli, že vlastně jsem měla schizofrenní stav jako hovado. A mně přišlo, že se mi to zhoršilo po těch prášcích hlavně. A vlastně jsem se tam s nima hádala, že je nechci prostě. No a tak to nějak dopadlo, že vlastně mě se tam pak chtěli zbavit trošku, takže mi řekli, že ten předchozí psychiatr vlastně mi chtěl předávkovat a takový věci, aby mě vyděsili ještě ke všemu. A pak mě poslali s tím domů, že vlastně jako se mám přestěhovat někam mimo mámu a takový věci, že si chci bydlet sama teda a tak. A takže jsem si hledala bydlení, no za dva dny jsem ho teda měla, jako jo, to jsem asi překvapila, že to nečekali tak rychle, protože jsem měla v té době dready a takové věci, takže to, ale paní makléřka tam v Rokycanech byla velmi vřelá, takže já úplně jsem koukala, jak byla fakt v pohodě. A musím říct, že to bylo výživný období, no, na tyhle ty věci, jako na ty prášky a na všechno, no. A proto já jsem si vybrala teďko na schizofrenii vlastně 5-meo DMT, jestli znáte.
2: DMT. To je rozpouštědlo.
1: Ano, DMT, to je 5-meo DMT.
0: Houbičky?
2: To je rozpouštědlo.
1: Ne, to je ropuche koloretka.
2: Počkej.
0: Cože to je?
1: Ropuche koloretka.
0: Ropucha. Jako to nějaký jed z ropuchy, nebo?
1: Ano, ano.
0: Tak tím bych já jako na tým místě moc nekonzumoval.
2: Petro.
0: No tak ale vyzkoušej to, no.
2: Zeptám se tě, DMT to mě připomíná něco, není to tako, jak není to jako rozpouštědlo, DMT? Že to jde přímo do buněk, že se to prostě kapička sní, nebo se to kapne třeba do žluté?
1: Ne, ne, ne, toto je na inhalaci. Jakoby na normálním pokouření.
0: Dech
1: je u toho důležitý. A pak ještě já to dělám tak, že si vlastně potáhnu 3 vteřiny a pak to zadržím ten dech a pak to vydechnu za 3 vteřiny a ono mi to udělá krásný jako efekt.
0: Nedostal jsem se k těch informacím, ale ohledně třeba těch schizofrení, tak právě tý známý, právě tady třeba Vochomura pomohla s tou schizofrení. Jako nemá ty stavy, jo, jakoby, který už to cítila, že to na ní jde, nebo jo, já to neznám, jako já to nemůžu říct ze svýho, že. Ale ona jako sama mi to řekla, že cítí, že to pomáhá tomhletom.
1: No, mě pomáhá tuto na vyklidnění vlastně, ale jako je to jenom jakože na chvíli, no prostě, ale ta mochomurka by mohla být možná na díl, že jo?
0: Mochomurka jede a léčí. Tam jako, to pak člověk pozná sám na sobě, že prostě se bude cítit líp.
1: Luxus.
2: A hlavně mochomurka
0: je to prostě nebát se toho, tak jako těch videí ohledně těch mochomurek je dneska už tolik po světě. jak lidi se toho chytají a předávají ty informace dál. A když člověk budete číst ty komentáře u těch videí, tak tam spousta komentářů je těch, který ty lidi sami popisují, v čem jim to, jak pomohlo, s jakou nemocí a tak dále, jo. Já si rád čtu komentáře lidí, protože tím vidím, jak to funguje, nefunguje.
1: Ano, to já taky jo. Občas tam najedu, no, do těch komentářů.
0: Takže to, že si poslechnete někoho, kdo něco vypráví, je hezký, ale vy musíte číst tu odezvu, jo, od těch lidí, co tam píšou. Samozřejmě budou tam nějaký nastrčený figurky, jo, to tak bývá vždycky, jo. Ale to už poznáte, to prostě, to vidíte, že to je nastrčená figura. Ale budete tam doma, když budete číst, tak budete chápat, co ten člověk vám říká. Jo, v tom, co píše. Že to má ze svýho, že to nemá někde vyčtený, že to prostě, jo, protože ty lidi se sami rozepisují, protože jsou rádi, jo, že jim to pomohlo. Protože já říkám, informace vám dám a jak se k ním postavíte, jenom je vaše věc. Já za to nic nechci. Já to mám vyčtený, tady ty věci. Ze světa, z celého.
1: Celý život v tom.
0: Jo. No ne celý život, jako to jako není, jako já jsem se tím vůbec nezabýval, když si dávno. Jo. Ale prostě od covidu, covid mě prostě nastartoval do takových výšin, že prostě to, co bylo předtím, to už je, jako by kdyby začal nový věk od té doby. Protože od té doby jsem se začal kurevsky vzdělávat ve všech možných směrech. Takže já vím, že bílý plášť já rozhodně věřit nikde nebudu.
1: Já jsem nebyla ani s vyhozeným kolenem nikde už potom.
0: Říkám, a stačí jenom fakt tak málo.
2: Jo, já vám ještě řeknu jednu maličkost, doplním. Například náš společný kamarád Luďa, ten řekl dokonce, onehda řekl, já bych v bílém plášťu nešel, ani kdybych umíral, tak bych tam nešel. Já bych šel někam do lesa, tam bych umřel v klidu jak ptáček. No. A no, ještě je, Petro, ohledně toho, ta muchomůrka totiž, ona jde po příčině, ona ti odstraní příčinu, jo, takže už ta choroba se tě nebude obnovovat, protože ona vymaže ty její vzorce. Kdežto, já jsem si tady našel, ono to sice jako tady vyhodila, vygenerovala ta umělá inteligence, ale ona tady píše například, že DMT, dimetyltryptamin, je velmi silná přírodní psychedelická látka, která se běžně vyskytuje v řadě rostlin a v malém množství produkuje a v malém množství produkuje i lidský mozek. Způsobuje intenzivní, ale krátkodobé změny vědomí s hlubokými vizuálními halucinacemi. A dívej, ona tě způsobí krátkodobě a změnu vědomí. Ty nepotřebuješ změnit vědomí. Ty ho potřebuješ nastartovat tím správným směrem. Takže ta berlička tě na čas uspokojí a pak se ti to vrátí s dvojnásobou silou. Jo? Takže do toho bych já osobně nešel, abych měl chvilku teda klid, jo, a pak se mě to vrátilo, to je jak s chlastem, jo. Další den ráno je potřeba dvojnásobný ráno, nebo jak říkám, maráš po práci, jo, já jsem to nedržel, to, že až po práci, jo, já jsem si dal třeba hned ráno, protože je to jako dvojnásobná potom potřeba, jo, takže a ta muchomura, ona ta vysoká duchovní bytost, jo, ti jde po té příčině, kterou ti odstraní. Tak to za mě jenom tady k tomu DMT. Ono, mě to znělo nějak chemicky, jo? Takže...
0: No, ale pozor, to DMT má co dočinění s těma lysohlávkama. Jo? To je buď je to chemický vytvořený jako jo, náhražka právě ty houby, mám pocit. Já jsem viděl i ty videa ohledně toho DMT, ale jako moc jsem to naštudoval. Ale vím, že je to na tady té bázi, jo, halucinogen.
2: No, tak halucinovat jako není potřeba, jo, to není k léčení nic
0: není.
2: Hodnýho, jako jo. Protože to se ocitujete
0: v jiném světě, pán,
2: ale ty potřebuješ mít napojení přímo na ten zdroj, aby tě poslal tu energii nebo tu informaci, ten vzorec, který tě jako uzdraví. Ale když máš změněný vědomí, tak někde se plantáš ve spodním astrále, vidíš tam nějaký obludy a toto jo, ale nevím, nakolik toto by tě vyléčilo, nebo kohokoliv, jo?
0: Zase, jestli to není jenom zase vytvoření závislostí. No? Jak říkám, vochomůrka vám roste zadarmo v lese.
2: Jo.
1: No já právě koukám, no, že to jako jde prostě jinak, no.
2: Jde to jinak?
1: A všechno jde jinak, to je jasný,
2: ale... Vám... Ano, tak
1: ale... Já jsem to měla teďko po 2,5 měsíce vlastně znova teďka a jako mě to dělá dobře, ale říkám, je to tak, že to nedělám často, vlastně přes ten den a tak, ale jako myslím si, že na tu schizofrenii to možná může zabírat trošku jinak všechno, ty psychedelika a všechno, víte, jako
0: možná to je jako... Že teďko byli už měsíc, dva, nebo když jsem měl ty videa z Ameriky, že americký kongres schválil psychedelika k léčení. Jo? Těžkých psychických poruch. Jo? Třeba u válečných veteránů a tak dále. Jo? Protože oni ty houby jsou fakt léčivý.
1: A proč to nedají těm chudým pořád?
0: Jakým chudým?
1: No jakože, já nevím, já jsem chudá třeba dost, jako.
0: Ale chápeš to, že ty jsi jenom otrok? Toho systému. Ten systém má za úkol tě vycucat. Ty jsi pro ně absolutně nic, položka. Oni tady nejsou proto, aby tě zachraňovali. Oni jsou tady jenom proto, aby tě vytěžili, než budeš žít na této zemi. Jo? Ty jsi jenom baterie v systému, který vycucnou a zahodí. Takže tady ani nikdo nečeká, že ho nějaký zachráncové přijdou zachránit, že oni, jako jim jde o to, že aby tady někdo byl zdravý. Oni nemají potřebu a hlavně ani nechtějí, aby tady lidi byli zdraví. Kdo myslíte, že platí ty takzvané politiky, farmafirmy?
1: No,
0: to jsou miliardy, tečou, doktory kdo platí, farmafirmy zase. Od doktora nikdy nečekej, že tě uzdraví. To je takový, to jako to už může věřit jenom blázen. Jako. Ty vás chtějí jenom poškodit. Nic jiného. A čím díl vydržíte ten nápor, jo, těch jedů, no, tak tím víc prachu pro ně furt teče.
1: Jasné.
0: Takže je to na každém, jak dlouho chce trpět. Já jsem říkal, dneska jsem mluvil s kámošou Segro, protože tam má psychické problémy taky. A já mám toho, já mám tamto. A kámoš jí dal vochomůru už asi před měsícem, před dvouma. Segře, pišta, ne, kamarád. A on se vyléčil z depresí, jako těžký měl taky takovýhle paniky. Jo, ho chytali vždycky. No, bylo to hrozně s ním jako debata. Jo, on už 5 hodin byl pod peřinou, snad zalezlej a jo, prostě úplně se změnil ten člověk. Já říkám, co je? Ničemu byl. Hele, a od té doby, taky jsem do něho půl roku hustil, říkám, dej si to. A on furt, já se bojím a to. Jo. A najednou se přestal bát. Hele, vylečený člověk. A teď je naštvaný, že to chce radit ségře, aby si to vyzkoušela taky, že mu to pomohlo. A je strašně naštvaný z toho, že ona se bojí. Říkám, no, vidíš, Pišta, to je přesně, jak jsem to říkal já tobě. Jo? A prý vidí bráchu, že je mi fajn, že nemám žádný problém, že mi nevěří, no má něco, je vyděšený, jako no, vyděšený. Je z toho zklamaný, že vlastní rodina mu nevěří. Říkám, no, to na mě podívej, to žiju, ne? Říkám, žiju, tak jako, co chceš ještě víc jako doložit, jako důkaz? Když já jako člověk ti řeknu sakra, že mi to pomůže. To jako mám si dát razítko na záda nebo od někoho, nebo... Jo, jak jsou lidi tupí, protože oni, ten systém je odnaučil věřit jeden druhýmu člověku. Jo, protože jo, to je tak spůj, jo, to myšlení, že už každý kouká jenom, že ten druhý ho chce podělat.
1: No.
0: Takže jsem zvědavý, Jauka, ona mi dneska jsem s tím právě dělal rozhovor mezi montáží motoru a tak. No tak ona mi vykládá ty tvoje stavy věcí jako psychický, že už je úplně v prdeli. A on říká, no Pišta mi tu houbu dál, ale já se jí bojím sníst. Říkám, čeho se bojíš? Do prdele, jděte k doktoru, tam vám napíšou nějaký jed, aby to do sebe nacpete a to jako je v pohodě. A ty nevěříš mě jako člověku, který myslí, že já chci, aby se ti něco stalo, nebo... Já ti chci jenom dobře, ne? Já z toho, jako, když to mi bude dobře, já z toho mám nic ve finále.
2: A přátelé, a kdo ještě věří systému, že to systém myslí s tím dobře, tak vám tady pustím krátký videjko na k zamyšlení, ano, abyste
5: celé náboženské skupiny jsou proti mně, protože mluvím o populaci. Oni chtějí více duší, já chci méně na planetě. Pokud bych měla tuto magickou moc, ráda bych, bez způsobení jakékoliv bolesti nebo utrpení, snížila počet lidí na planetě. Co vidíte jako největší výzvu v ochraně přírody? Rostoucí lidská populace. Jsme tam, kde jsme, nic jiného. A máte názor na to, co by se s tím mělo dělat? Planeta dokáže podpořit něco kolem miliardy lidí, možná 2 miliardy, podle toho, kolik svobody a materiální spotřeby chcete mít, ale my chceme svobodu a chceme mít vysoký standard. Takže budeme mít miliardu lidí. A nyní jsme na 7. Že se musíme dostat zpět dolů. S povinným očkováním Gates si v roce 2011 myslel, že to bude to nejvíce ekologicky otevřeně řešení. Jeho otec byl prezidentem Planned Parenthood. Je toho tolik pokrouceného. Pokud se vrátíte do roku 2009, byla tam schůzka zvaná, byli tam Warren Buffett, Oprah Winfrey, George Soros a Bill Gates. Sešli se za zavřenými dveřmi, aby mluvili o čem? Depopulaci, vakcínách, pandemiích. Všechny věci, které jsme viděli. Jaká obrovská náhoda to byla. Víte, kde se sešli? Ne, vlastně v domě Davida Rockefellera. Vně tu máme populaci. Svět dnes má 6,8 miliardy lidí a směřuje to k 9 miliardám. Pokud odvedeme skvělou práci na nových vakcínách, zdravotní péči a reprodukčních službách, můžeme to snížit o 10 až 15%.
2: Takže 6,8 miliard, to bylo v kterém roku, vidíte, že to už je nějaký rok zpátky, nějaký pátek, jo, a že vlastně tady ten program depopulace už jede. Jede to, jo, spolíhají se na Billa Gatese, Sorosa, Rockefellera, že ten Bill to těma vakcínama pěkně jako přitvrdí. Takže kdo si fakt skutečně z vás myslíte, že ten systém vám prodává něco, co je zdravý, tak jste na velikým omylu. Ale je to každého cesta, jo, tak studujte, zjišťujte si informace, jak to je. My se vám tady snažíme vdežet.

0: celého světa a dělá mi to radost, že těch informací už je tolik, že ten člověk ani nemusí tolik jako usilovně bádat, jo. Takže já se vás jenom zeptám, když jste viděli tady to videjko, jo, ti vyšší, ta elita, oligarchové, jo, a ti architekti tady toho bytí, nebo ti, co vlastní země kvůli, co vás napadá jako první, co byste jim jako teda poradili, jo, když toto byste od nich slyšeli? Nebo co byste jim navrhli třeba?
1: Komu myslíš, Billovi Gatesovi?
0: No a tady těm lepšo lidem, co povídali, že chcou ten lepší standard, ale že
1: Já
0: tady
1: jim
0: ho měli.
1: nepotřebuji nic navrhovat, já na ně zvysoka seru,
0: No,
1: takhle ti to řeknu.
0: no tak to jo. A Petra?
1: To je celý. Jo?
2: No.
1: Protože to je o tom oprostit se od nich.
2: Já bych právě jim řekla, ať se to strčí někam a ať si jdou prostě po svém, ať nás nechají jít po svém, proč už nás nenechají jít po svém. To
1: Ale
2: mě zaráží v dnešní době. V dnešní době, kdy už to ví od starých Majů, to ví v kalendáři starých Majů, bylo totiž, že lidská populace se nesmí přemístit v každé vesnici nad 1000 obyvatel.
1: hele,
2: A
1: budeme se bavit o tom, že může to být taky smyšlený, víš, Májové.
0: Májové můžou
2: právě,
0: být.
2: Právě k tomu jsem chtěla dojít, že vlastně ono to je všechno vyvolané. Ono je to vyvolané všechno. A já nejspíš už se blížím k tomu, k odkud to pramení. Já jsem hledala dlouho v Římanech právě. Já vím, že ty, Máro, to nemusíš moc jakoby takhle ty historie a tuto, ale oni opravdu tam zaváděli i různý prostě jako proti pohanům, prostě proti přírodě, proti všem, kteří prostě šli tou cestou té přírody vlastně. A ono to pramení od někud tam odsaď, podle mě, ale nevím ještě odkud úplně.
1: Ono to pramení hlavně z lidské nevědomosti a vždycky píše se to, co je zapotřebí, aby se předkládalo otroku. Jo, aby se otroci vedli s tím správným směrem. A tady byla restart lidstva, jo, takže tady nejsou žádný 1000 let zpátky. My se bavíme o 200-300 let zpátky. Víš?
2: Ne, právě, ono to je
1: starší,
2: celou dobu,
1: jako
2: oni
1: že,
2: to drží, jakoby. Jo.
1: Ty to nerozumíš. Tady jsou vymazané knihy, které jsou starší 300 let. To všechno, co je tady napsáno, je jenom podvrch. Tady se jenom psali ty, to se jenom, protože ty knižky vůbec neladí s ničím, jo. To ne, i s tou Biblí, která je xkrát přepsaná.
2: Já vím, no, to
1: jsou,
2: jsem také zjišťovala.
1: Když se dějou války, co se děje hlavně? Pálí se archivy.
2: Ano, ano.
1: No, aby si neznala svoji minulost. Protože tady ani nejsou stromy starší třeba 300 let na zemi.
2: To je další jo? věc, no, stromy, ano, souhlas. Jo.
1: Takže tady došlo k těžkému výmazu předešlýho lidstva, jako lidí, co tady žili.
2: Ano. Já si taky myslím, že to je právě všechno podvrch, no.
1: Takže pokud vím, že tady něco takového proběhlo, což je mraky důkazů, tak nemůžu věřit jakýkoliv knize, která píše nějakých 1000 let Římané a takovýhle chujoviny, jo.
2: Ano, přesně tak. Jo. Ono by bylo dobré právě si podle mě navnímat tu svoji duši a vrátit se trošku.
1: No. A hlavně já neřeším hlubokou minulost, já řeším současnost, jo.
2: Přítomný okamžik, já vím.
1: Nežijeme v minulosti. Minulost nelze změnit. O ní můžeš mít povědomí, ale nelze ji změnit. Ty můžeš změnit pouze teď a budoucí. Jo, a jak říkal ten agent CIA, nebo kdo to byl, ten starý, tak řekl jasně, veškeré knihy jsou zmanipulované a jsou lži. Jo, který najdete v knihovně.
2: No, já moc nečtu ani moc, jako, že no, nějaký
1: taky,
2: publikace jako vědecké
1: publikace. A já to jsem věděl proč. Protože to je všechno smyšlený. Protože když se budeš do výsledku bádat do těch věcí, tak najednou zjistíš, že tam jsou veliké nesrovnalosti v různých věcech. Jo.
2: No, to jsou, to hodně.
1: Jakože tam našli

0: já nevím, teď nevím, jestli to bylo o Římanech takzvaných, nebo o někom, že našli železnou, ale v té době železo nemělo ani být, víš, a takovýhle ty artefakty, které vůbec jako neladějí. A spoustu artefaktů je v soukromých sbírkách, jo, který najednou nemají na to prostě argumenty, aby to argumentovali. Jo. Kde se to vzalo, co se to vzalo, jak to tady je. To je to tam jako ropa. Říkají, že ropa je z dinosaurů a nějaký kojí kraviny. A přitom zjišťují, že ta ropa jaksi nemizí. Tak jako odkud je sakra, když nemizí. Zase umělej podvod na tom, aby vytvořili umělej nedostatek z toho, že ropa nikdy nedojde. Ropa nikdy nedojde. Protože jak říkají, že ropa je krví této země.
1: Ano, to taky říkám občas někomu.
2: Tak, a tady Jirenka Šimicová tady napsala, co vlastně je knihovna, co to taky může být, když jsme u těch slovíček, knihovna. Ano, takže tam může prostě být nějaký hovna od ní, jo.
0: Jako, tak,
2: A
0: přesně.
2: knihovny nebrat. Přátelé, ještě ať ukončíme tady to videjko, já teda, kdybych měl tu možnost, jako samozřejmě Mára říká srad na ně, Petra říká, ať to nedělají. Já bych řekl, víte co, kdo vám dal právo si kupovat tu zemi, tu zeměplochu a zotročovat lidstvu? A pokud chcete jako ten standard, ano, tu kvalitu, tu miliardu, začněte u sebe, u svých rodin a u svých děcek. Pojďte nám příkladem. Ať to vidíme, tu depopulaci v přímém přenosu.
1: Ano.
2: Jo, to bych jim řekl
0: Ale.
2: já.
1: Ano.
2: Já už dostávám první pokyn z režie. Přátelé, máme 2 minutky před vypršením 2 hodin a klidně, klidně můžete zavolat. Jo, 799-589-362. Já bych, Rejžo, mám tady ještě 2 videjka ze složky zdraví, zdravotní okénko. Dojedeme dneska to zdraví. Mám tady nachystaný motivační videjka, jak už probuzení lidí celosvětově, jak jednají s těma korporátníma strážnýma, s těma parazitama. Takže to bychom si nechali na příště. Sami hezký věci, jo. Těch okýnek tady mám několik, takže já tady pustím ještě, dojedeme to zdravotní. Petru už nebudem vykopávat ze studia, mě to tady vždycky nabít, nechceš vykopnout hosta, jo? Někdy to udělám, někdy ne, ale evidentně Petře se tady líbí a já jsem rád, Maro, že ona je takový prvotní, taková vlaštovka jako a možná výzva, jo, pro druhé, jo? Aby se nebáli, jo, aby prostě taky přišli do dežavička, jenom tak posedět. Petra měla posedět 10 minut a sedí 2 hodiny, ale nevadí, jo. Je to příjemný, doplňujeme se.
0: Každý s
1: Jestli to
0: otevřenou
1: nevadí, tak je to
0: myslí
1: ty.
0: je přínos.
2: Ano, a je to tam cítit, jo,
1: Tak.
2: ta otevřenost. Takže, přátelé, narazíme teda. Čemu teda, ano, bavili jsme se muchomurka, to, co je přínos pro nás od té přírody, bohyně. A teďka se pověnujme tomu, čemu se vyvarovat, jo. A tady mám chlapca, který nám povídá, co kde vše je a co už nemusí být označeno, jako že to tam je v těch potravinách. Takže dávám ho na scénu.
3: Európska únia dnes posunula do finále nové pravidlá pre geneticky modifikované potraviny GMO. Po novom už nebudú musieť byť označované v obchodoch ako GMO, takže keď si pôjdeš kúpiť mrkvu, paradajku alebo čokoľvek, tak tam nebude napísané, že je to geneticky modifikované, pretože sa zhodli na tom, že to není dostatočne dôležité, aby sme to vedeli. Aby som bol presný, tie GMO plodiny, ktoré boli viacej pozmenené, tak tie stále musia byť označované. Tento nový zákon, kedy to nemusí byť označované, sa týka takých nových GMO plodín, pri ktorých tvrdia, že teda sú pozmenené ich vlastné gény iba trošku. Že takéto zmeny sa dejú aj pri obyčajnom šlachtení. To by bol ale asi ešte iba ten menší problém. Tá druhá vec, ktorej rozumiem viacej, pretože je ekonomická. Predstav si, že korporácia vyrobí geneticky modifikované semiačka, predá ich farmárovi. Ten farmár zasadí semiačka, vznikne úroda, ktorú predá. A z toho si nechá nejaké semiačka, aby mal na pokračovanie ďalšej úrody. No lenže on toto nemôže spraviť, pokiaľ nakúpil tie geneticky modifikované semiačka. Pretože porušuje patentový zákon a on by vlastne šíril semiačka s technológiou, ktorú on nevlastní. To znamená, že je nútený zase ísť ku korporácii a tam si nakúpiť nové semiačka. Nemôže si ich iba tak voľne rozmnožovať a robiť s nimi čo chce. Pretože je tam ako keby tá technológia v každom semiačku zakódovaná. Možno zase vidím iba ja všetko negatívne, ale za mňa toto vytvára vlastne element, kedy farmári budú ešte viacej závislí na nejakom centrálnom zdroji semiačok, korporácii. Ak ešte stále nevidíš, že čo sa deje, tak ťa zoberiem do Afriky a Indie, kedy korporácie predávali miestnym farmárom semiačka geneticky modifikované, ktoré boli že ďaleko, ďaleko odolnejšie voči nepriaznivým vplyvom. Tí indickí farmári si zvykli na tieto nové semiačka, ale oni samozrejme už ich nemohli rozmnožovať ďalej. Tie semiačka mali v sebe kód, aby sa ani nemohli rozmnožovať ďalej, myslím. A tým pádom sa tí farmári stali úplne závislými na tých korporáciách. No a potom sa tam dialo to, že tí farmári to nedokázali ustať ekonomicky, pretože za každým si museli kupovať nové semená. Tým pádom sa stali absolútne závislými vazalmi a otrokmi tých predajcov tých semien. No tak ako v Európe sa to deje pozvolna, potichu, tak aby, a som zvedavý, či to bude v tvojich večerných správach. Možno, že to tak vidím iba ja, ale vidím to ako ďalší krok ku tomu, aby sa zdroj jedla centralizoval na veľké korporácie a aby mali farmári boli závislí na zdroji osýva semiačok týchto veľkých korporácií. Teraz čisto môj osobný názor, ja si nemyslím, že toto je riešiteľné politicky alebo nejakými petíciami. A ja si myslím, že my ako ľudia, spotrebitelia potrebujeme

0: a v profile od zeme, takže tam sa môžeš kúknuť. A čo ti poviem, no je to na nás, akože už nebude asi iba stačiť sedieť pri hokeji a pičovať na všetko, vieš, no čo ti poviem, no.
1: A chlastat pivo u toho, že na gauču, v teplákách a dívat se na fotbal. Takže, přátelé, jistota je prostě jednoduše nechodit a nekupovat od nich nic už, jo. Pěstovat si na farmě, pokud ten člověk možnosti nemá doma, jakože každý má třeba, no každý vesničan třeba, jo, ale jo, nebo má známý, jo, třeba na té farmě, nebo prostě spolupracovat, výměný obchod, barter. A ty farmáři taky by teda si měli úplně se vrátit k moudrosti a schopnostem těch předků a začít pěstovat úplně od začátku ještě, aby ty semínka ještě vlastně měly v sobě ten genetický kód toho rozmnožování, plození, protože to je děs, co se dneska děje, ten satanismus jako vrcholí, takže nepodporovat žádný korporáty a věnovat se faktem, matce přírodě, ptát se jí a ten člověk, když sníží spotřebu, jako klidně na desetinu, no tak pak zjistí, že mu to stačí. Maso za škrám, které je kvalitní, jde hned do mozku, energie pěkně, vitaminy, jo, tak toho nepotřebuje sníst objemově. Já jsem, přátelé, loni vážil 116 kilo a dneska mám 97, jo, protože já jsem snížil spotřebu, jo. A i samozřejmě jsem trošku upravil jídelníček, jo, bílý cukry, bílý pečivo vůbec, jím jednou denně, a na večer, oni nás učili, večer ne, to jde na tu tloušťku, jo. Na, jako je to jiný, jako z vlastní zkušenosti vím, že večer mě nejvíc chutná, pěkně se mě potom hajá, dundá, jo, a ráno je mě fajn, jo, a ta váha fakt jde dolů, no. A je to i díky samozřejmě amanitě, která mě zdárně odnaučuje vlastně závislosti a i na tom žrádle, i to žrádlo je závislost, že člověk něco vidí. Oni to tam je tak pěkně zabalený v těch barevných sáčkách, jo, tam je 2/3 vzduchu, 1/3 nějakého maglajzu, ale jsou tam krásné obrázky, rozesmáty, hnědý obličeje nějakých mulatů, jo, jakože to je vynikající, tak člověk si to koupí, myslí si, jak to je něco pro jeho zdraví. Teďka jste viděli Rockefellera, Sorosa, Billa Gatese, co plánují prostě depopulaci, takže nevěřte tady tomu. Podporujme svoje farmáře, který máme v okolí, nakupujme od nich, anebo jim choďme pomáhat, jako jo. Teďka mě psala zrovna SMSku. Lucie z farmy, Lucie, díky, takže zítra přijede další kolega brigádník ráno ke mně, jdeme tam spolu. Ono to funguje, to totiž jede, jako, jo, to prostě, to už nezastavíš. Matrix krachuje, ale zas, neusněme na vavřínech, protože my jsme hybatele toho, že ten Matrix prostě skolabuje, protože už na něho sérem ignorujeme a nepodporujeme ho. Ani na něma ani energii, jo, on tě dá barevný penízky, který vydává jako za hodnotu, za peníze a přitom ty mu vracíš svoje peníze, svoje energie fakt jako vydělaný a podložený tou prací. Ale to je už další téma. Maro, já mám teďka pocit, že cokoliv vytáhnu dalšího, tak rozjede debatu na půl hodiny, jak tě znám. Takže já bych vám dal ještě nějaký slůvko tady k tomu tématu zdraví, jo. A já bych to dneska zdárně odpískal, i když lidi furt posílají komentáře. Počkej, ještě přečtu tady, jo, tady Denny, ona zhodila, nebo schudla 64 kilo za 2 roky, cez bylinky, protože tady na prvá bylina, prhlava, kterou někdo ničí. Prhlava je kopřiva, kterou někdo ničí, prhlava.
2: No, já myslím, že jo.
1: Teďka jsem viděl videjko, že kdyby ta kopřiva, co roste u nás, kdyby rostla v Jižní Americe v Peru, jo, a ti naše ezoturisti by tam cestovali, tak by tam za ňu platili zlatem. Jaký to je zázrak? Obyčejná kopřiva, která roste prostě v příkopech u cest, jo. A to my třeba jsme nevěděli, až teď to víme.
2: No, ale kopřiva je vynikající. Je vynikající jako na krev, jo. Ta je na očistu krve je úplně perfektní. Jo, já sám si z toho dělám čajíčky, jo. Oni říkají, i jsem sbíral semínka, jo, z těch. A mám to ještě tady doma, protože jelikož já jím, jedno nejím, protože mě nic extra netrápí, tak to jenom sbírám a mám to v zásobě, že někdy, když by někdo, tak mu to nabídnu, vyzkoušej, jo. Ale má to spoustu dobrých věcí.

0: Takže za mě otočit se k přírodě a všechny problémy řešit s přírodou, ne s chemií. A jenom k těm potravinám, že oni schválně vytvářejí ty GMO, aby neměli ty semínka.
1: Patent.
0: Jo,
1: patent.
0: Aby ty lidi přešli na pěstování tady těch věcí a aby se schovali ty pravý semínka, z kterých se rodí furt jako dokola třeba, já nevím, cokoliv, jo, zelenina a tedy. Jo. Protože oni to nechtějí, aby si to lidi vypěstovali.
1: No nechtějí, ano.
0: Jo, oni chtějí jenom, aby to platili. Protože pak jim to třeba zakážu.
1: No oni to modifikují GMO, jo, ta modifikace genová, genetická, a tím pádem si to můžou patentovat, protože je to jejich věc, jejich no produkt. To je jedna věc.
0: No jo, ale ani to není o té technologii nějaký, že by to mělo nějaký extra technologie.
1: No
0: to je v tom vymazlený, že už to nebude mít potomky.
1: Potomky
0: to je přesně jako
1: mít.
0: U lidí.
1: Ale píše Irena, člověče, že ty semínka skutečná mají v sobě původní paměť a časem by se vrátila do té původní. Jako ty skutečná asi jako jo, ale ty geneticky modifikovaná, nevím, jestli to není tak přemazané.
0: No proto, když koupíš melouny, tak tam nemají ani ty semínka, jo. Jo, a další papriky, nemáš tam semínka. Jo, já si pamatuju, za mých malých časů babička vyndávala semínka z čehokoliv, usušila a příští rok sázela a rostlo to.
1: No však jasně. Jo,
0: ale dneska
1: oni to nepotřebují, ani nechtějí.
0: A hlavně lidi, aby zhubli, tak musí začít jíst to, co je opravdu pro jejich tělo prospěšné. Jo. To, že se nacpeš tunama svinstva, neznamená, že jsi nasytil sebe jako to tělo.
1: Parazit,
0: jo, ty jsi akorát tak zasvinil bordelem. Jo, takže ty pak tloustneš, protože to tělo se blbě vypořádává s tím, aby ty svinstva odstraňovalo, no tak začínáš tloustnout. Ale když si budeš opravdu vybírat, co jí, tak věř tomu, že tloustnout nebudeš, že budeš naopak hubnout.
2: Přesně tak.
0: Hele, já žeru po nocích.
2: Já jsem se třeba naučila i...
0: Já žeru po nocích, přes den vůbec.
2: Já jsem se na... Jo.
0: A jsem hubený jak lund.
1: 64 kilo.
0: A já mám svou váhu 30 let minimálně.
1: No.
0: A já nepotřebuji hlídat váhy nebo nesmysly, nepotřebuji. Já bych naopak potřeboval přibrat, nejde mi to. Takže stačí tolik uzeného, jo, takový kousek, a budete najezený.
2: To já už nedám.
0: Jak nedáš?
2: Já jsem vegetariánka.
0: No, ale to je chyba, protože tím, že ty jsi vegetariánka, tak tím tvoje tělo hodně strádá, víš o tom? Protože tvoje tělo potřebuje maso a živočišné tuky ze zeleniny. Žádný tuky mít nebudeš.
2: No já to doplňuji bylinkama vlastně, já mám zvěšené zadní.
0: Ale to je jedno, to není maso. Ty hledáš náhražky nad náhražky. Maso je síla, maso je motor. Tělo je zvyklý pojídat samo sebe. Jo? Jo, když se čistí, tak požírá samo sebe. Takže ono je zvyklý prostě trávit, jakože ty buňky, jo, lidský, nebo živočišný. Tak proto to živočišný maso je pro ně nejblíž jako palivo. Zeleninu máš jíst, když se chceš čistit. Ne najíst, ale vyčistit. Jo, a ty, co nejí maso, tak většinou mozečky moc dobře nefungujou. Protože ti chybí ty tuky a ten tuk je hrozně důležitý pro mozek. Takže tvoje tělo chátrá. To není žádný hrdinství zeleninu. Jo, oni říkají, je zvířátka, ne, kdyby ty zvířátka si nepapala, nebo já, nebo několik jiný, tak by ty zvířátka neexistovaly. Ty se chovají čistě na maso. Jo, kdyby si je nechovala na maso, to jako některý pomatenci říkají, vajíčka, slepice, jak trpí, jak kde si to se... No, kdyby si neměla mít slepičku na vajíčka, tak tu slepičku nebudeš mít vůbec. A ve volné přírodě by ta slepička neměla šanci na přežití. Víš? Takže ať si laskavě lidi uvědomí, že ty věci se tady chovají na jídlo. To nejsou mazlíci.
3: No.
0: Takže zeleninu pouze na čištění orgánů. Proto i pes je chytrý a když má problémy se žaludkem nebo kočka, tak bude vyhledávat zelený věci, aby to snědlo, aby se pak mohl vyzvracet. Víš? To má na čištění. Ale jako žít z toho nemůže. To bych cípnul. Jo? To pak bude tak chátrat to tělo, že to je, víš, v některých zemích se pod pojmem hladovka rozumí, že ty lidi jí prostě nějakou dobu, já teď plácnu, nevím, jestli to je týden, 14, jestli to nepamatuju, že jí jenom zeleninu. A to oni považují za hladovku. Takže oni jasně tím říkají, že ty, co jí jenom zeleninu, že de facto drží hladovku celoživotní. Takže sami sebe likvidují. Tak jestli vám to potěší, že chcete likvidovat sami sebe, no já to nechci. Jako. A já jim fakt jenom maso. Jako minimum chleba k tomu, ale spíš jenom samotný maso si dám. Parádní. Ale nepřeháně to zeleninu, to vám nedá nic ve finále, nic, akorát krkáte, nafouklí jste, jo, prdíte potom, jo, a takovýhle věci, to když si na tím zamyslíš, a jo, k zeleninu je prospěšná, když je kvašená zelenina, jako je třeba zelí, jo, a další jiný, ale už zelenina, která je kvasila mimo vaše tělo, protože si představ, že ta zelenina, když přijde do vás, tak kvasí ve vás. Chápeš? Tam dochází normálně k alkoholovému kvašení.
2: Aha. No. Jasně.
0: Ale jo, protože takhle to kvašení, nebo to kvašení, nebo alkoholový, to je to, alkoholový to druhý jaký, mléčný, jo. Prostě, když to vykvasí mimo vaše tělo, tak teprve pak to máte jít, ale ne, že to kvasí ve vás. Jo. Ale každý je strůjcem svýho štěstí a svýho zdraví, takže a já osobně můžu říct, že absolutně žádný problém se žaludkem, střeva, nic neexistuje. Jo. Takže já mluvím ze vlastní zkušenosti.
2: Zajímavý.
0: A to samý jogurty, to byste, jogurty jsou taky jako nic moc. A mléčné výrobky. Jo. Kdybyste taky neměli jíst. Jo? Protože tady to mléko, třeba protože to vzniká z mléka, ale mléko je co? Mléko je potrava pro té látka.
2: Ano, ano. To jo. My mléko moc nepijem už teď.
0: Jo, proto spousta lidí má různé alergie a tedy. Jo, protože mléko je opravdu pro té látka, to není pro člověka. To bylo zase jenom vošis, že se ty lidi začali pít to mlíko, ale jinak jako to je jenom pro ty látka. To tady není pro vás, pro lidi.
2: Přesně tak.
0: Proto já mlíko maximálně trošku do kafe, jenom aby to trošku zjemnilo chuť, ale fakt trošku jenom to nic. Jinak mlíko vůbec. Jo, síry to je něco jiného, jo, ale mléko jako takový. To samý o těch jogurtech, to jsou taky čenbraky věcí. Ale můžete to papat, ale musíte vědět, že vám to bude způsobovat tohle, takže musíte udělat protiopatření a musíte zase sníst tohle, aby jste vyrovnali ztráty a nálezy v tom těle.
2: Ale já teda za celou dobu toho vegetariánství mám jako vitamíny v pohodě, no, tak nevím.
0: No, jako podle čeho ale, to poznáš, že máš vitamíny?
2: Ale jako je fakt.
0: Máš
2: lupenku.
0: Máš lupenku a další podobné švary. Máš?
2: To jo, akorát mě hlídají krev vlastně, protože mi nějak zjišťovali, jestli mám leukémii nebo nemám. Protože se mi dělalo mdlo a takové věci, tak jsme to nabrali a bylo tam
0: maso.
2: No, ale ty vitamíny právě tam byly jako v pohodě, víš, to jako maso tak.
0: No počkej, no, když teď dělalo mdlo, tak to asi v pohodě nebylo, ne? Nebo?
2: No, jako ono to nebylo v pohodě z hlediska krevních destiček.
0: No ale to se to je všechno, se bavím o tvojím trávě. Jako... Člověk je biostrov.
2: Jo takhle, jako jo.
0: Chápe, ještě jako kdyby si do benzínového auta nalil naftu. Jo, tak začne kloktat. A ty jsi se nenarodila jako telátko na téhle zemi nebo králíček, aby žral zelený.
2: Já vím, když já už to nedám, já jsem si je vymazlila všechny.
0: Koho? Co? Musíš to prase, to si koupíš maso, jo? To asi těžko.
2: No ne, mě ani divočák nenahání v lese, víš co, a takový věci.
0: A mě, ale mě taky nikdo nenahání v lese žádný divočák a jí maso.
2: Víš, nebo ne, já věřím maličko mojí jakoby trošku dedukci už teďko, že já to sleduju, víš, jako já mám v rodině vlastně myslivce a rybáře, takže já to úplně chápu, jako já vám jako to nezazlívám nějak, nebo to, já jsem jako tolerantní ke všemu právě a mě hrozně baví s váma rozhovory s masožravcema, protože... Vy jste podle mě ještě druhý odvětví vlastně toho božství v těch lidech, jakoby. Že jste schopný tu smrt udělit vlastně.
0: Ale ty prostě, bavíme se o dvou různých věcech. Když chceš lovet, tak lovíš pro co? Pro potěšení. Ty nelovíš, protože máš hlad. Takže to je asi zvrhlost, ne? To asi tě nedělá člověk člověkem, že lovíš, zabíjí zvířata pro radost. Nebo jo? Ale já chovám přímo tu zvíře na maso. Já ho nechovám jako miláčka. Já kdybych nejedl maso, tak to zvíře nikdy ani nebude existovat. Chápeš? Ale je rozdíl chovat něco na maso a zabít jenom tak pro trofej. Protože ty zvířátka v tomhle nebyly tady, nejsou tady od toho, aby tě nakrmili.
2: Ano.
0: Protože ty tady máš úplně jiný druhy, který tě mají nakrmit. Jo, a nejblíž člověku je prase, protože má podobné orgány a tak dále.
2: Ano,
0: má,
2: podle lidského srdce.
0: Jo, takže prasečí maso je ti nejblíž. Jo, tvýmu tělu, aby to tvoje tělo krásně strávilo. Já nevyhledávám ani hovězí,
2: no,
0: ani a divočinu nemám rád, protože mi smrdí. Jo, a může ji připravovat, kdo chce, prostě. Cítím tam tu divočinu, nechci to. Protože to zvíře pro mě nebylo chovaný na maso, ale bylo zabitý jenom z nějaký pošetilosti, jo. Takže v tom je velký rozdíl.
2: No to právě, no, to je právě ono. On třeba můj brácha, tak vlastně mě vůbec jako podle mě už teďko jako nebere v ničem, víš, jako ani v tom systému a tak prostě, no, je to docela...
0: Já jsem taky chodil na ryby, jenom chvíli, protože jsem zjistil, že zaprvé nechci zabíjet tu rybu ani. To říkám, no tak proč, tak ať plave, já ji nepotřebuji jíst, tak proč bych ji měl jen tak zabíjet, protože jsem ji ulovil. Jo, tak ať tam plave v tom potoce nebo v té řece. Protože já když budu, jako kdyby si šla ty po ulici a někdo tě zastřelil jen tak pro radost, víš? Že může. Jo, to jsou to právě ty vegetariáni mají v tom špatný trošku vidění, že oni to vidí jako jednobarevně. Protože já i tu zeleninu přece zabiješ, ne? Když ji podsekneš, takhle ta zelenina mohla ještě žít půl roku třeba. Nebo ne? Ta je taky živá, nebo není?
2: Já vím, no, já bych nejradši přešla na pránu.
0: No, tak já myslím, že to asi nepůjde. Protože člověk je biologický stroj. To jako kdyby si řekla, že tvoje auto, který jezdí na benzín, bude od dneška jezdit jenom na vzduch. Víš? Takže přemýšlej trošku logicky, že máš tady žaludek, který to, co do ní dáš, tak zpracuje na energii pro tebe. No? A nějaký takový chujoviny, když řeknu s těma pránama, vůbec ty tě jaksi neuživí. Takže jestli se být někdo nemocný, tak jedi napíchlej třeba na kosmodrom. Ale jsem zvědavý, jak dlouho to vydrží. Jo. Protože ty lidi většinou vypadají na pohled, že mě to chybí. Víš? Takže tolik za mě, já už budu mlčet.
1: Já jsem sice ještě nedostal druhý pokyn,
2: ale ne, to v pohodě.
1: 24. Přátelé, mám tady komentář. Josef Šustek, on se připojil později na nás, těsně před koncem, no a to už psal před 15 minutama, to ještě netušil, že není těsně před koncem, protože u nás člověk nikdy neví. Petro, my kolikrát valíme až 4,5 hodiny, ale tady ten modul už jsme trošinku jako upozadili, protože já tady vysílám z takového prostoru, který je více účelový. Takže dneska dáme tak jenom ještě těch 5 minutek, jo? A ještě ten Julek, teda Josef Šustek vlastně, takže si to poslechne ze záznamu a píše tady ještě na margo těch semen. Syn kupuje zeleninu a ovoce bez semen kvůli dětem. Říkal jsem mu, že jim škodí, protože to bez semen je geneticky upravený šrot. Ano, Pepo, škodí těm dětem, ale oni ty děti zneužívají. Přece nechcete, aby vašemu synkovi zaskočilo velký semínko a on se udusil. Musíte mu koupit melon bez semínek, jo? Takže tak to oni mají, jako, jo?
0: Já jenom v krátkosti znám případ takových poblázněnců, který žrali jenom zeleninu a měli děti. A samozřejmě i ty děti nutili, aby žrali jenom tu zeleninu. A pak ty děti, když šli někam na návštěvu, tak se nadspali masem jinde a pak doma přišli a jakože nic, víš? Jakože, že prostě potom jedli maso.
2: Já bych to dětem jako takhle necpala, no, úplně.
0: Jo? Tak. Jako tam, myslím, to je tristý.
2: To neprojít, jako to. Určitě.
0: Jo? Tady ti pomatenci vegetarián.
2: No, jasně.
1: Já teďka vám řeknu ještě moji
2: příhodu. Ne, to já zase nejsem jako, že já bych řekla, že ne, nejsem, to je pomatenci.
0: No ne, jako já ty zelené, já je nepovažuji jako za nic dobrýho. Jo, tady tomhletom. Protože oni sami sobě škodějí. Jo. A když mi někdo takový bude radit, je zelenina, tak bych ho tak pláknul mu jednu, že víš, já jsem na to silně alergický, na to zelení.
1: A já už
2: začínám. Jo, to chápu, hele, já to nikomu právě necpůj, radši víš, jako já jsem to řekla jenom do kontextu, jakože to mám trochu jinak, ale.
1: Já jsem měl.
2: Ale nic, jako, já to necpůj.
1: Přátelé, já jsem měl nedávno.
0: Ne, tak se podívej na sebe, jak se ti daří zdravotně. Jo. Já třeba zdravotně nemám absolutně žádný problém. A je mi přes 50, tak jako asi to dělám dobře, myslím. Jo. Takže chci každý, že podívá na svůj život, jaký má problémy, co mu, jak co. No a podle toho ať jedná.
1: Maro, ezoterik by tě řekl, Standa, že máš potom ale těžkou karmu, jako když jíš to maso, jako jo. Ne, já vám teďka řeknu jednu věc ještě, jestli si vzpomněl teďka na tu pránu, já jsem měl nedávno, i když čas letí, to už je možná 2 měsíce, to Mara ani neví, měl jsem tady nabídku mít rozhovor s jedním pránistou, říkejme mu pan Peter, já jsem s ním dokázal mluvit asi 3 minuty, začala běhat husí kůže, já jsem měl šílený stavy závrat, já jsem měl pocit, že se bavím s někým od někud, asi možná, já nevím, prostě úplně z jinačích dimenzí, ale ne z těch příjemných, jako, ale z nějakých pekelných, jako, protože on vlastně jakoby všichni ostatní, kdo jí, to jsou ti blbci, to jsou ti podřadní, to jsou ti závislí v té hmotě, v tom 3D a on už je v té 17. dimenzi. A po těch 3,5 minutách on tady měl mít aj seminář. Jsem mu řekl, ne, já jdu prostě o toho, protože s takovým divným tvorem prostě nebudu mít co do činění, jo. Takže taky mě jako připadají třeba ti vegetariáni jako trošku jako mimo mísu, ale já jsem taky ještě nedávno osciloval mezi, že bych to maso omezil, jako jo, že bych to třeba jenom výjimečně. No ale pak si říkám, A ještě na základě těch videek, jo, na který se dívám prostě, jo, a skutečně člověk pátrá a zjišťuje, že my jsme ti. Jo, připustit si to, že nejsme žádní vrazi té přírody, ale že ta příroda, korta, fauna je tady pro nás, jo, to, co si chováme asi. Záleží v jakých podmínkách, to je potom zrůdnost, jo, když to je jede na ty jatky, jo, těch, já nevím, kolik kilometrů v tom dobyčáku a celý život to tam je v chlívě metr a půlkrát metr, jako ve smradu. To je na tom to hrozný, ale to, že jíme maso, si myslím, že je dovolený.
0: Hele, tady ty zvířátka od malička chováš na jídlo. Jo, z toho si nevytváříš žádný mazlíčky, ani nic, jo. To zvíře nevyžere ani jako, že ho chceš zabít. Jo.
2: Jako, že bylo fakt úplně jenom použitelný pro nás.
0: Jo, to je jenom tvůj
1: Ano.
0: psychický stav tě blokuje, protože kdyby si měl takhle uvažovat, tak sakra, tak teda budeme odsuzovat veškerý kočky, lvy, protože ty všichni se krmí masem. Takže tím pádem jsou
2: Dokonce
0: ty
2: i ten
0: špatný.
2: krkavec
0: Jsou
2: to dělá.
0: oni ty špatný? No nejsou, ne. Tak oni ví, když potřebují žít, tak musí
2: Potom
0: tady ty věci do
2: jo,
0: sebe dostat. Jo? Takže co, budu kočku nenávidět, že snědla venku ptáka? No tak byl pomalej, no tak má smůlu. Ale to jako nás nečiní, že my jsme jako ty, jakože nahoře, že bychom měli mít rozum a kdesi cosi ne. My máme mít rozum, ano, ale tím, že budeme jíst kvalitní, budeme jíst to maso, tak ho nepotřebujete mít kvanta. Teď nám stačí kousek masa. Vy pak zjistíte, že za ten rok sežerete možná vy jedno to prase. Za rok.
2: Máte zajímavý pohledy.
0: Jo. A já jsem těžký, jako od jak žívám na maso, jsem byl vysazený. Já prostě já můžu sníst kýbl zeleniny, kýbl ovoce, ale pokud si nedám kolečko salámu, uvozovka, tak mám hlad. Já jsem po zelenině akorát nafouklej, po jabkách nafouklej, jo. Ale maso, úplně super. Žádný problémy s břichem, nic. Ale každý si dělá, co chce, jako mě je to půl, ale jako za mě tady je nějaký problém v hlavě, jo.
1: A tak, Maro,
0: Protože
1: tímto
0: od
1: bych
0: jak
1: to
0: dělá to.
1: tak předukončil. Máme 22:31. Ty bys povídal furt.
0: Ne, to můžem, protože to se
1: Jo.
0: točíme v kruhu, o tom má se to, ať si každý udělá pořádek ve své hlavě sám.
1: Můžeme navázat, přátelé, navážeme
2: No,
1: příště,
2: ale je
1: jo?
2: fakt, že já mám na něj furt.
1: Na maso? No, to je dobrý znamení. To si v pořádku.
0: Víš, jako tak, já ti říkám, hele, já jsem třeba včera celý den nejedl. A večer jsem si takhle nakrájel takový kus slaninky, pěkně, co jsem si udělal před týdnem, jo. Na prkínečko, kousek chlebíka, jenom abych si vysušil ruce, jo. Ale já jsem se tak najedl, dobře. Večer, já nevím, 10 nebo v 11 jsem se takhle pěkně dal. Ale já jsem celý den nic nejedl, jo. Protože pro člověka je velice prospěšný hladovět. Ne, že ráno otevřete oči a hned tam spete do té hlavy to svinstvo, co tam, jo, co jste si nakoupili v těch hypermarketech. Ale opravdu je pro vás prospěšný, když hladovíte a pak večer se krásně najíte, žaludek už není tak vytahaný, jo, jak baťoch, protože se vám trošku stvrkne. No a tím pádem vám stačí kousek masa, ale to maso vás zasytí, protože to tělo dostalo ty živočišní tuky, kterých má prospěch mozek, celé tělo. Takže si to každý vyzkouší. A uvidíte, že ušetříte mraky peněz. Protože ty kýble zeleniny stojí hodně peněz. A pak je, mají ve slevě okurky. Ty vole, já si dám dvě kolečka a krkám to 2 dny. Já už mám nervy.
1: Tak to je zajímavé. Brzo přijde na šanty om,
0: No, no, no
1: protože.
0: ne, jako zelenina je opravdu ne, je na čištění těla, to není jídlo jako takový.
1: A vystí, že to tady píše Peťa Bodlák, to je borec, taky používá hanáčtinu. Já jsem po zelenině akorát tak nasrané. Zdarec. No, tím je řečeno
0: Přesně,
1: vše. Peťo, díky za koment. Jo. Vtipné,
0: na tě mi lezou i z uší a pořád mám hlad.
1: Na závěr dobrá perlička. A ještě ohledně toho hladu, já jsem vám nechtěl vstupovat do řeči, protože teďka jste na mě dva a to je bez šance celkem se dostat mezi, ale co vlastně tvoří u mě hlad? Já jsem zjistil, že když mám takový ten přirozený hlad třeba na to maso, jako jo, no tak to tělo si říká, ale pokud mám chuť na zmrzlinu, na sladky, tak je možný, že ten hlad, pocit hladu vytváří v těle ten parazit i třeba, že ten parazit by se chtěl jako nažrat, jo? Nebo na chlast třeba, to taky může být ten parazit.
0: Tak, že? Tak, on tě ovládá ten parazit, jako pak. No. Hele, ale Vochomura tě zbaví závislosti na zmrzlině.
1: Muchomuro jsme začínali, Muchomuro, končíme dnes.
0: Víš proč? Protože já jsem to poznal na sobě. My jsme, žena vždycky kopí zmrzlinku, večer ona ví, že jsem ji měl rád. Hele, a teďko jak jsem najel na tu Vochomuru, když jako před rokem, nebo před půl rokem, člověče, tu zmrzlinu už skoro nejím. A mám ji v mrazáku.
1: Ale
0: vůbec mě to ani nenapadne si ji dát, ani nemám na ní chuť.
1: Já jo,
0: chuť. A mám ji, že mám ji vradím, že tam je. A vůbec mě to neláká, člověče. Brambůrky jsem přestal žrát.
1: No to já
0: a další udám, takovýhle no. Nesmysly, jo. Já už si teď jenom zobnu jednu bramburku, jenom když nevím co, ale už jakoby nemám nutkání si koupit, jakoby dát bramburky, když do hospody třeba na šipky, tak piju většinou vodu. A vždycky jsem si dal bramburky k tomu, ne, abych si osolil hubu pěkně. Dneska už vůbec. Normálně Vochomura zrušila i bramburky od toho. Já to mají na ně čumíš, ale vůbec na ně nemáš chuť. To ne, že se nutíš, no mají na ně nemáš chuť prostě. Takže to je jakoby přirozený.
2: No.
1: Ano, počkej, teď Mara teďka...
2: Teď nevyrazím hned teďka.
1: Mara teďka zmlkl, využijeme toho. Petro, pojďme něco na rozlučku, ano. Jak tě bylo v dežavičku a co jsi přinesla, teda co jsi odnesla, jo, za poznání, ohledně teda té astrologie, ohledně veganství nebo vegetariánství a tak. Takže pojďme se, Imaro, rozloučit a popřát si krásnou dobrou noc a uvidět se zas třeba někdy při nedělníčku. Takže žena má přednost, Petra, máš něco pro nás, pro diváky, dojmy, zážitky, jo, po dnešku. Přišla na 10 minut. Nevypadá, že bys byla nastrčená, myslím, že jsi přišla přirozeně, s tím srdcem otevřeným, s tou kůží na trh, jo, tak jak to děláme my. Jsou tací třeba, kteří nepřijdou s tou kůží na trh.
2: Jo.
1: Jo, takže dobrý, to už zase filozofický téma, o tom už jsem mluvil. Přátelé, máte slovo rozlučkovi a odpiskáváme to.
2: Tak já bych se chtěla se všemi děkuju za momenty. A bylo to okouzlující s váma tady punkové vysílání. Jsem ráda, že jsem mohla být mezi takovýma skáčkařema. Je to pěkný. A děkuju všem posluchačům, že si dali čas, že to s náma vydrželi. Že je to pěkný, tyjo, s váma tady svobodný, tyjo, hodně svobodný mi to přišlo. Hm? Pěkný.
0: Upřímný, my vždycky mluvíme upřímně.
1: No. My jsme tady na trhu...
2: Jo, právě taky, upřímný.
1: My jsme tady na trhu s těma ksichtama, ty k nám pasuješ, jo, taky tak přirozená, přirozeně. A já tě chci... poblagarit, poděkovat, že vlastně ty vydržela od toho Máru ty bomby, jo? Protože on je bombardér a málo kdo ho jako ustojí, ale s tebou jako má trpělivost a tak jako sice tě bombarduje, ale ví, kolik sneseš, protože nikdy nedostaneš naděleno víc, než uneseš. A kdyby Mara viděl, že se hroutíš, tak už tě nechá, jo? Ale protože vlastně to padá na úrodnou půdu, ty jeho bomby, jo? Tak pokračuje dál. Takže Maro, jako díky i za to probouzení neustále. V přímém přenosu, přátelé, vidíte, jak Maro dokáže probouzet. Tak v tomto případě teda Petru.
2: Ano, tak děkuji.
0: Protože člověk má vždycky být člověkem.
1: Tak.
2: Děkuji moc za tipy a za všechno. Bylo to fakt pěkný.
0: Hlavně ať se daří.
2: Vám také, vám také.
0: Hlavně čistou mysl. A pozor žlutý. Na špatný lidi.
1: Masky spadly, to už se pozná, to už se pozná. Přátelé, poděkujme tak i našem matičkám, mně tady skočila písnička Darmo má mať moja, to je Máro z vašeho regionu, tam z východu. Takže pustím a i tak jim poděkujme, protože nám ten život dali tu možnost tady. Ano, nemusíme s nima v lečem souhlasit a tady ta píseň je hodně hezká, že ta matička nás kolikrát někam prostě nutila do školy a do kostela a dělat si tu kariéru, cože. A my jsme se potom jakoby vyvíjeli svojí vlastní cestou, protože nemáme rádi ten tlak, jo, a něco musíš a něco nesmíš. Takže tady ta píseň bude o tom a já se s vámi loučím a těším se na příště. Om Shanti.
0: Om Shanti.
1: Řekl
2: Om Shanti.
1: Už říká Om Shanti.
2: Om Shanti.

0: Příjemný dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na tradiční skálovou simultánku s kým jiným než s Josefem Skálou. Ahoj, Pepo.
1: Podvečer či večeri to a všem našim divákům, posluchačům a často i diskutérům.
0: Přátelé, stala se věc, na kterou jsme čekali vlastně roky, pomalu 30 let, to asi všichni konečně přišli první, řekněme, je to taková první vlaštovička té soudní reformy, která se tady vlastně, o které se 30 let mluvilo, která se připravovala vehementně, lidi měli vyhrnutý rukávy, opravdu, všimněte si, prezident dal kompetenční žalobu a během 24 hodin rozhodnuto. Žádný čekání desítky let na nějaký, na spravedlnost a podobně. Konečně vidíme, soudní systém přichází do 21. století. Pepo, myslíš, že teďka ode dneška to takhle, jakože oni teda jdou tím příkladem a bude to takhle furt, jako ve všech kauzách?
1: Peťo, já nevím, mně se zdá, že to rozhodnutí by jim neporadila ani umělá inteligence. To vyžaduje velmi selektivní a, abych tak řekl, účelový přístup k právu. Takže obávám se, že to je naděje, že to je předstupeň, vlašťovka, která vylétla, aby nám zvěstovala efektivní a spravedlivé soudy. Že to je spíše přání otce myšlenky. No, zaznamenal jsem už velice tvrdé komentáře. Ministr Macinka to prohlásil za pokus o ústavní puč. Předseda vlády, jestli jsem to správně si poznamenal v hlavě, tak se podivil nad tím, jak to takhle může rychle proběhnout. Označil to za verdikt, který je v rozporu se zájmy České republiky. A tam je taková technická jedna pikantérie. Už na první den, kdy se koná nějaká společná večeře, už byl pozván premiér Babiš. Teď si všichni říkají, že to asi, že by to jako předělali nějak. Že to nevypadá, že by to takhle mohlo se odehrát. A že by tam pozvali oba, no nevím, to asi nebývá tam zvykem. No, co bude při tom meritorním jednání za kulatým stolem? Že vláda rozhodla, že teda delegace ve složení Babiš, Macinka, Zuna, tak já si nějak nedovedu představit, že by tam přistavil ještě někdo židli proti jejich vůli. Je to frapantní situace. Já myslím, že okolní svět se na nás musí dívat opravdu hodně přes prsty. A jestli si Hrad a osobně jeho vrchní pán myslí, že tímhle nějak v mezinárodním měřítku zabodují, a dokonce, že zabodují i většiny české veřejnosti, tak si myslím, že se krutě mýlí. Že to je skandál, to je mimo jakoukoliv pochybnost. A já nevím, co bych tomu ještě prostě jako dodal. Viděl jsem i takové, jak dneska umí asi umělá inteligence, nebo kdo to vyrábí, satirické nějaké klipy typu, že pan prezident v dupačkách posunut do věku zhruba tak 4-5 letého nezbedného dítěte, pláče a dupe nohama prostě, že jako mu nevyhověli a tak dále, tak uvidíme, co se z toho vyvrbí. Dokonce daňový poplatník by měl vědět, že se prodraží daňový poplatníkům i náklady, protože nějak taková zvyklost, že dva nejvyšší ústavní činitelé nemají sedět v jednom letadle. Takže jestli poletí dvě letadla, nebo jestli pan prezident půjde na motorce, já netuším, to se uvidí. Ale je to neuvěřitelný skandál a chtě nechtě si člověk musí položit otázku, kterou si nekladu jenom já, ale už jsem ji zaznamenal v různých ohlasech v kyberprostoru. O čem je ta dnešní jako demokracie? Ústavní soud, jak známo, nevolil nikdo z nás a nikdy volit nebude. Ústavní soud má dohlížet na dodržování ústavních norem a připustme některých dalších zákonných norem. Já neznám zákonnou normu, ústavní normu, která by to interpretovala tak, že na summitu NATO musí zastupovat naší zemi prezident. Taková norma neexistuje, ať se nikdo nepokouší vytvářet zdání, že snad existuje. No a teď přes hlavy institucí, které tak či onak jsou voleny občany se tu roztahuje ústavní soud se svým verdiktem, který zřejmě má nám naznačit, že to teď má být ta nová verze demokracie, kdy těch, kolik jich tam je asi 12 nebo kolik, vybírá, jak známo, procházejí senátem a poslední slovo má prezident, takže je zřejmé, jako komu se tam fandí a tak dále. Já to chtě nechtě musím si porovnat s verdiktem ústavního soudu na téma naší soudní kauzy a jeho prapodivného průběhu a výsledku, kdy to netrvalo 24 hodin, ale trvalo to nějaké měsíce. A nakonec jsem se tam dočetl na svou adresu i nejapné urážky. Jakože když mám v ruce tvrdé důkazy od soudních znalců a tak dále, o tom, že si necucám věci z palce a že jako to má velmi seriózní základ. A naopak, že se hroutí argumentace druhé strany pod tíhou těchto důkazů, tak ten ústavní soud na návrh jistého uhlíře, který pak odešel a dělal potom i toho poradce paní de Croa, a ona mu zaplatila, jestli se nemýlím, 180 tisíc korun za to, že vlastně žádné stanovisko ke kauze Bitcoin ani nezveřejnil nebo nedodal, tak prohlásil, že když já se řídím, teď to dovedu do důsledku, názory seriózních soudních znalců, což to verdiktu, tak to samozřejmě nestojí, a dodávám za názoru seriózních soudních znalců, které usvědčují veškeré takzvané přímé důkazy interpretace druhé strany, toho, o čem byla řeč, z falzifikace, že to jsou padělky a padělat úřední listiny, jak známo trestný čin. Tak přesto ten ústavní soud prohlásil na návrh tohoto uhlíře, že to je, jak když něco takového, jak si říkám, nahlas, takže to je srovnatelné s tím, jako kdybych tvrdil, že země není kulatá, ale placatá. Tak když si uvedete do souladu dva výroky ústavního soudu, ten, co jsem právě citoval, a ten, který byl vynesen dnes, já si myslím, že to je docela zajímavé panoráma. Asi tak, Petře.
0: No, já jenom teda, že jo, prezident Pavel jmenuje ty soudce a myslím, že i navrhuje. Navrhová.
1: No, takže, ano, musí to projít senátem. No.
0: Senát to tam jenom schvaluje nebo schodí ze stolu, ale senát, myslím, sám o sobě nenavrhuje nebo nenavrhoval tuhletu skupinu
1: ano.
0: Všemocných a vševědoucích. Takže ta podobnost je tam čistě náhodná, že dělají přesně to, co on chce, nebo respektive, co chce Mynář, že jo, co si budeme, jako když prezident Pavel řekne, že vlastně tam bude mluvit jenom to, co, jenom hájit stanoviska vlády a nic jiného, jo, to je docela zajímavý. Na druhou stranu, jestli třeba chce pomáhat na té večeři, může, že jo, jako třeba uklízet nádobí, podávat servítky, jo, a takové ty věci, dolejvat občerstv lidem, jo, nebo, jak už jsem navrhoval dřív, že jo, může být v šatně třeba, že jo, sbírat kabáty a tak, jako, tak já myslím, že práce by se pro ně našla, možná i v kuchyni.
1: Zavádíš nás do takových labirintů podivných.
0: Labirintů umělé inteligence, tak, ale vyrobeno AI.
1: AI.
0: Nic z toho, co jsme tady řekli, není z naší hlavy, tak. A no, to máme tuhletu patály. Já si myslím, že to asi stačí k tomuhle tématu.
1: Ono. Asi jo, pokud lidé budou chtít, abychom to dál rozvíjeli, nech nám kladou konkrétnější dotazy.
0: Hele, ale mám tady jednu, která teda, no, s tím ústavním soudem vlastně taky tak trochu souvisí. Mm-hmm. Protože nám to tady píše náš milý divák, že pan Rychetský, jo, Miroslav Havránek to píše, Rychetský navrhuje za příštího prezidenta sudeťáka Posselta. To je bomba, máme se na co těšit. Tak tohle to teda, jestli to jako je myšleno vážně, nebo co to je za blábol. No, víme, že rodina Rychetských neměla k nacistům úplně daleko, teda, pokud si dobře pamatuju.
1: Já jsem ty listiny neviděl, takže nemohu tvrdit tak ani tak, ale nicméně v kyberprostorem se další dobu šíří velice nepěkné panoráma na toto téma, jakože postupně, jak se tak střídaly ty politické systémy u nás a byla suverenita, pak zase nebyla a tak dále, tak údajně ten rodokmen pozdějšího předsedy ústavního soudu se podílel tak či onak, že jednou se údajně podílel na pěkných věcech za protektorátu, pak zase snad v sekretariátu, já nevím, Klementa Gottwalda, já nevím, já jsem u toho nebyl. Těžko to mohu nějak posoudit a delistiny jsem neviděl. Nicméně neviděl jsem ani žádné dementy, tak nevím, neviděl jsem dementy. Možná to nestojí gentlemanovi za to, aby reagoval, nebo možná by byla ta reakce obtížná, netuším.
0: A jestli mu to neuškodilo v těch jeho hruzích mezi těho jeho kamarády, jako je Fiala a spol, že jo?
1: Tak nějak. Povídají se i nepěkné věci o roli tohoto pána v bytovém družstvu, kde dělal právníka za socialismu, takže on nemusel do žádné kotelny nebo tak nemusel. A já bych vyslovil teď jaké nepěkné věci, tak bych si asi koledoval nějaký soudní možná proces, což nechci. Ale ty věci, jestli někdo třeba mu postačí tento můj signál, že co si takového někde se povídá, tak nechci to dohledat sám. To, je-li to pravda, tak to byly velmi nepěkné věci.
0: No, vlastně tak. Víš, to vždycky se říkalo, kdo maže, ten jede. A víc tomu dávat nebude. Ale k tomu, co se dělo za druhý války a podobnostem čistě náhodným, který dneska probíhají, přátelé, na to se těšte, protože v pátek tady bude Jiří Jarošnikely, autor té nové knížky, která dneska konečně spatřila světlo světa, takže máme zámky plné nacistů, tak budeme mít spolu povídání. A právě se podíváme na ty věci, které dneska tyhle ty politici, elity a tyhle ty lidi prosazujou. Čím ono to tady bylo? On říká, oni špatně opisujou protektorátní dokumentaci, jo, ve spoustě případů a bude ukazovat na jednotlivých věcech, které dneska hlásají tyhle ty progresivci, že to přesně bylo v dobách protektorátu hlásáno tady taky. Oh. Takže si to vopsali a ještě blbě teda, jo, s chybama.
1: Ani jsem, Petře, netušil, že vstoupíš i s touto notou do vysílání. Já vyrazím podobným směrem napřed ke třema velmi významným výročím, které z celou okolností se týkají 22., 23. a 24. června, byť každé v jiném roce, a potom určitými zobecňujícími úvahami. Tak 22. června, jak víme, v roce 1941 byla spuštěna operace Barbarossa. Neuvěřitelně brutální útok německých, nacistických a dalších spojeneckých prostě sil na Sovětský svaz. A já, byť jsem o tom hovořil i v pořadu, který byl vysílán ve takzvané Skálové srdcovce, kterou vysílala se mnou Katarína Benke, zopakuji, nebo trošku jinak možná, shrnu určitá fakta, která po mém soudu leckou z diváků třeba i překvapí. Jsou o tom, jak velká síla stála proti Sovětskému svazu i díky mnichovanské politice západních velmocí a kapitulantské politice těch západních velmocí, prostě když Hitler rozpoutal druhou světovou válku ještě před napadením Sovětského svazu. Možná vás některá čísla budou šokovat. Živá síla, to je muži ve zbrani fašistického bloku v červnu 1941, se rovnala zhruba, poslouchejte dobře, 13 milionům příslušníků. 13 milionů. Z toho přes čtvrtinu tvořily jednotky italské, rumunské, maďarské, finské, ale také podpůrných sil vyšistického režimu ve Francii, Frankovy diktatury ve Španělsku. Nelze nepřiznat i fakt, že slovenský štát vyslal už 22. června 1941 na protisovětskému svazu dvě divize, rýchlu diviziu a zajišťovaciu, nebo jak se jmenovala, tak si to vyslovuji správně na slovensky. A přibyly k tomu potom i kolaborantské útvary z celé řady okupovaných zemí, až po Švédsko. V řadě případů to byly celé divize SS, například divize Galicien, která měla ve svých řadách ukrajinské nacisty. A teď pár čísel ekonomické povahy, abyste viděli, co všechno, jak děsivou sílu ten Sovětský svaz proti sobě měl, na k jakému gigantickému výkonu se musel vypnout, aby to ustál. Území, které ovládal Hitler a jeho spřeženci, bylo 5,9krát větší v tom červnu 41 oproti stavu před Mnichovem 1938. 3,7krát víc tam žilo lidí než v Německu samotné ve třetí říši. Produkce elektřiny byla více než dvakrát větší, kamenné uhlí zhruba stejně, železné rudy téměř 8krát, měděné rudy více než 3krát, bauxitu více než 22krát, ropy 20krát, surového železa 2,5krát zhruba, oceli téměř tak stejně, hliníku téměř 2krát a tak dále a tak dále. A jenom ze zbrojovek v protektorátu Bemen und Meeren pocházela zhruba pětina tanků, které byly nasazeny za celou válku na východní frontě. A už v květnu 41 pracovalo v německých fabrikách na samotném území takzvané Třetí říše více než 3 miliony násilně odvlečených lidí prostě z okupovaných zemí. Tato šílená síla se valila na Sovětský svaz. A pojďme ještě k některým dalším údajům. Tehdy to i západní, anglosaské a další země viděli tak, že Sovětský svaz vydrží maximálně 5-6 týdnů. Psali to různé i listy americké a tak dále, nebudu tady zdržovat citáty. Takže tehdejší americký velvyslanec v Moskvě, Davis, což byl člověk nakloněný velmi střízlivě prostě k sovětské realitě, se pak netajil tím, že bylo velmi obtížné vůbec jeho šéfy z Washingtonu diskutovat o tom, že on to vidí jinak, že Sovětský svaz to ustojí a tak dále. A teď dneska je v módě, už dlouho je v módě, se tak jako pošklebovat nad tím rychlým průlomem německých vojsk na sovětské území, který skutečně byl velmi šokující a pro obránce a i pro veřejnost antifašistickou velmi skličující, to si řekněme na rovinu. Takový Minsk byl, jestli se nemýlím, obsazen asi za 6 dní od zahájení té operace Barbarossa. A poměrně brzy to byl i Smolensk a další prostě významná města na cestě k Moskvě. No a já vám chci k tomu dodat ztráty, které ale Němci a jejich spojenci utrpěli. Od června roku 41 do dubna roku 42 přišli o 0,5 milionu vojáků na východní frontě, na 4000 tanků a 7000 kusů bojových letounů, což u té techniky bylo zhruba stejně, jako zbraní s nimiž do té války šly. Takže za kolik to je, od června do dubna, dobře, za 3/4 roku, v podstatě tohle všechno ztratili. A ztráty na živé síle byly za toto období 5krát větší, než za všechny předchozí prostě německé blitzkriegy, agrese a tak dále. Takže to svědčilo o obrovské síle toho sovětského odporu a jeho neuvěřitelné houževnatosti. A pochopitelně za cenu i nemalých ztrát na sovětské straně. Hezky to srovnával generál de Gaulle ve svých válečných memoárech, když říkal, že on, když se stal náměstkem ministra obrany těsně před agresí nacistickou proti Francii, tak byl úplně šokován tou kapitulantskou náladou ve francouzských vrcholných politických i vojenských kruzích. A já budu citovat, já to dělám rád, protože to mnohé prostě znázorňuje. Některé konkrétní výroky z jeho válečných pamětí 1940-1941

0: způsob, jak zdolat Reich. Mnozí projevovali nahlas svůj obdiv k Mussolinimu. On říká, že v zemi, už v prvních dnech po hitlerovské agresi, převládli v zemi nesmírný strach, prospěchářství a beznaděj. Mnozí lidé sice zůstávali názorově věrní minulosti, jiní zase usilovali o získání výhod z prosek zbývajících v současnosti. Ale nikdo z povolaných nejednal, jako by dosud věřil v nezávislost, zdarnost a velikost vlastní země. Všichni, kdo tehdy něco znamenali, pochybovali o všem a zvlášť sami o sobě. Pokládali za hotovou věc, že Francie bude napříště zotročena, potupena a ponížena. Už za 6 týdnů, píše s právem generál de Gaulle, kapituloval režim bez víry a bez vnitřní síly. Rozhodl se proto nejhorší, Francie za to měla zaplatit absolutním zotročením. No a tím vrcholil v podstatě blitzkrieg zahájený, nebo série blitzkriegů zahájených 1. září 1939, protože Francie prohrála za 6 týdnů a prohrála téměř rok před napadením Sovětského svazu, tedy ve třetí dekádě června roku 1940. A když si odpočítáte čas od září 1939 do června 1941, tak je to nějakých 10 měsíců. Ten Hitler se dostal za 10 měsíců od Polska až prostě po La Manche. Na sovětské frontě to bylo přesně obráceně. Mohl bych vypočítávat spousty dalších čísel, naprosto jaksi, možná pro někoho šokujících a pro mě v dobrém slova smyslu. Ale rád bych připomněl ještě jednu věc. Už jsem v některých relacích i tady u tebe, Petře, uváděl citáty lidí, jako byl Edward Stettinius, minister zahraničí za Roosevelta, jako byl George Marshall, náčelník Spojeného štábu nebo Spojených štábů amerických ozbrojených sil, o tom, že Sovětský svaz zabránil přenesení války na americké území. Tak to po té válce říkali. Ale tady budu citovat jiný zdroj. Je to Hitlerova direktiva číslo 32, kterou vydal 11 dní před napadením Sovětského svazu. A ona se jmenuje Příprava na období po realizaci plánu Barbarossa. Hitler totiž předpokládal, že porazí Sovětský svaz za 2 až 3 měsíce. Že tak někdy v říjnu bude už jako někde v Moskvě a tam bude rozhodovat o všem. Popravdě řečeno i špatně vybavil svoje vojáky s uniformami, jim chyběla potom na podzim a v zimě.
1: Měli zimní výstroj,
0: tam klepali zimou. Pak se říká, že generál zima, no tak Sověti taky trpěli zimou, ale je pravda, že Hitler si trošku pomohl tímto svým šíleným velikářstvím. Tak a ten plán, ta direktiva číslo 32 vydaná počátkem června roku 1941 říkala, že i hned po porážce Sovětského svazu budou obsazeny britské a francouzské državy i řada nezávislých zemí ve Středomoří, Africe, na Blízkém a Středním východě. Ale že bude taky okupováno Švédsko a Švýcarsko. A že bude odstraněn anglosaský vliv v Severní Americe. Doslova formulace z té direktivy. A sice masivními výsadky ze základen v Grónsku, na Islandu, Azorských ostrovech a dokonce i v Brazílii, pokud je o východní pobřeží, kdežto na západním pobřeží je základen na Aleutách a Havajských ostrovech. Byl to scénář globálního blitzkriegu a s dobytím takových zemí jako Irán, Egypt a celé území kolem Suezského průplavu počítal už na sklonku roku 1941. Takže tohle zastavila sovětská armáda za cenu nebo díky neuvěřitelnému hrdinství, kuráži, nasazení, prostě schopnosti sebeobětování a tak dále. V situacích, které by mnozí jiní zvedli prostě ruce. A je modná taky hovořit o tom, jak to je možné, že teda na počátku června si ty německé svazy tak valily na příštím sovětským územím. Zvlášť jako oblíbená je verze o tom, že Stalin byl takový natvrdlý hlupák, který věřil Hitlerovi, že oni přeci spolu rozpoutali tu druhou světovou válku, že? A takže jako když mu chodili říkat, že bude napaden Sovětský svaz, tak on tomu nevěřil a pak se nestačil divit. A jako údajně se si týden zdržoval nebo 10 dní někde na svém venkovském sídle a tam se spíl do němoty, jak to vykládal ten připitomělých

0: Chruščov a dokonce o tom točil Ivan Passer film a tak dále. No a ve skutečnosti to bylo samozřejmě všechno úplně jinak. A když se zkoumalo zpětně seriózně, a teď se tím zabývají mnozí historici, co se to vlastně stalo, tak jeden z argumentů, který těžko může být vyvrácen, je, že ten německý úder byl založen na, z té první fázi hlavně, na souběžném průlomu čtyř obrovských tankových a jaksi motorizovaných svazů, z nichž každý čítal nějakých 180 až 200 tisíc mužů. Měli obrovské množství prostě obrněné techniky a vlamovali se do sovětského území tak, že ti, co nestačili ustoupit, no, tak se ocitali prostě v těch kotlích a tak dále. Historici to srovnávají s tím, s jakou technikou, s jakými silami vyrazil Hitler do třeba do Francie. No tak tam byla taková, takovýto velký svaz byl jeden jediný a nikoli čtyři. A tak dále, a tak dále. Ale pojďme dále, já nechci dneska hovořit pouze o válce této.
1: Lebo prosím tě, promiň, ještě jedna věc, to by mě zajímala, protože jsem to slyšel z několika stran. Ku příkladu právě antihitlerovská koalice, která se teda tvořila,
0: ano.
1: A údajně prej z Ameriky přišel takovej, jakoby, ne požadavek, ale jak to mám říct, no, prostě Američani, že budou zkoumat, kdo koho jako napadne, kdo poruší či neporuší, kdo je ten hodnej a kdo je ten zlej, jestli to je ten Hitler nebo ten Stalin, a tomu hodnýmu jako pak přijdou na pomoc. A že údajně teda Stalin na tohleto slyšel, dbal a snažil se udělat maximum pro to, aby on nebyl, nebo aby Sovětský svaz se nestal tou mediální příčinou té války, jo? Že prostě oni teoreticky mohli, že jo, jít jim naproti těm Němcům, ale oni prostě stáli v tý, na nějaký tý svý hranici, na té linii a vlastně nedělali nic, aby jako nedali tu záminku. Tak teď nevím, jako jestli...
0: To má několik rozměrů, to, co říkáš, Petře, a já bych o tom mohl povídat dlouho, ale zkusím to stručně. Tady si pro jistotu ještě vypnu zvonění u telefonu, já jsem na to předtím zapomněl. První rozměr této otázky spočívá ve výrocích některých amerických představitelů, které jsou opravdu obludné. Harry Truman, který se stal takovým velmi zajímavým podrazem z viceprezidenta prezidentem v dubnu 1945 na samém sklonku války, několik málo dní po 22. červnu 1941, jakožto takový celku neznámý senátor, prohlásil, a to zveřejnila americká média tehdy, že budeme se na tu válku mezi Ruskem a Německem prostě dívat pragmaticky a vždycky, když někomu se bude dařit víc, tak pomůžeme tomu slabšímu a obráceně, ať se navzájem pozabíjejí co nejvíc. Takhle doslova to prostě řekl Harry Truman. Jo. A to za prvé. A za druhé, ty se ptáš na to, jak vznikaly koalice a tak dále. No, co to byl Mnichov? Mnichov, to nebylo jenom snaha se zmocnit tady našich zbrojovek a tak dále. Mnichov byl prvním krokem k, řekl bych, vyčištění prostoru na Ost, až na Sovětský svaz. A zatím stál velký anglosaský prostě kapitál, pochopitelně za proměnou Hitlera ze uřvaného chlapa po hospodách, prostě v lídra nacistického velkého monstra, militaristického, teroristického monstra. A vytvářet proti hitlerovskou koalici bylo velmi obtížné. Tento kapitál, velké části anglosaský pochopitelně, Hitlerovi viděl sílu, která měla utopit v krvi civilizační alternativu, to znamená Sovětský svaz. Taky, když ta válka začala, tak někdy až tak na podzim roku 1941 poslal Roosevelt do Moskvy svého, myslím, že Hopkinse, teď si nepamatuju, myslím, že to byl Harry Hopkins. A možná, že se mýlím v tom méně teď. Jednoho ze svých nejbližších spolupracovníků. A on byl přijat Stalinem někdy tak, myslím, že v říjnu, a očekával, že tam bude panika, zmatek a tak dále. A ten Stalin měl na stole seznam toho, co by potřeboval Sovětský svaz od Spojených států. A on tam, ten Hopkins byl šokován a hned to telegrafoval do Washingtonu, že on chtěl výrobní vstupy, které sovětská ekonomika potřebovala k zrychlení své vojenské výroby. Čili on říká, já jsem s toho vůbec nevyrozuměl, že by se snad chtěli vzdát, jak někdo jako tvrdí. Naopak, oni by se prostě opevnili v tom a řekli, ne, my budeme vzdorovat prostě a potřebujeme urychlit výrobu zbraní a tak dále a tak dále. No a pokud je o vznik antihitlerovské koalice, a tím mnohé jaksi odpůrce názorové vždycky dokážu přivést až k zuřivosti, jestliže Evropský parlament schválil tak neskutečnou zhovadilost, jakože válku druhou světovou zavinil Německo a Sovětský svaz, jako rovným dílem, už jsme se tady několikrát bavili jaksi v zhořkosti nad myšlenkou, že snad v tom Kremlu seděli takoví šílenci, že si přivolávali jako sami takhle válku, která pak pohřbila 27 milionů jako sovětských občanů. Jo? Tak to opravdu může říct jenom jaksi intelektuálně, mentálně a morálně retardovaný nějaký jedinec. Ale zřejmě jich je většina teda v Evropském parlamentu, protože jinak by nemohl takovou blbost odsouhlasit. Dodávám jenom tak na margo, že kdyby teda to měla být pravda, to, co ten Evropský parlament schválil, tak přeci by musel Sovětský svaz být 17. září, když poté, co polská vláda už opouštěla polské území a Sovětský svaz teda uvedl do chodu svoje vojska a došel na Kersonovu linii, tedy na tu hranici mezi Sovětským svazem a Polskem, která byla stanovena na Versajské konferenci pod první světové válce, ale nenáhodou se ta linie jmenuje Kersonova, protože autorem toho návrhu, kde ta hranice má být, byl tehdejší britský minister zahraničí Curzon. No a kdyby teda to bylo tak, že Sovětský svaz, jak dneska říkají, zavinil tu válku a tak dále, tak by přeci musela londýnská i pařížská vláda vyhlásit válku nejenom Hitlerovi, ale i Sovětskému svazu. Ale to se nestalo. A Sovětskému svazu dokonce nevyhlásila válku ani polská vláda. Takže kdo tak ubozel, že a neumí se vyrovnat ani s podobnými fakty, nebo počítá s tím, že drtivá většina naší veřejnosti jako nemá o nich povědomí a chápu, že mají svoje jiné starosti a neštudovali buchu jak dějiny a podobně, tak je to prostě jeden velký trapas. Já osobně říkám, že s velkým zlomem k antihitlerovské koalici byla právě sovětsko-německá smlouva o nenapadení, o neutočení, pardon, z 23. srpna roku 1939, kterou ta Moskva vypálila rybník šejdířům, pokoušejícím se strčit toho Hitlera co nejdřív prostě na ten Sovětský svaz a strouhat mrkvičku někde za zády tohoto konfliktu. No a Sovětský svaz, když viděl, že Británie a Francie předstírá pouze zájem o uzavření včasného vojenského, řekl bych, paktu proti nastupující hitlerovské agresi, no tak dobře, tak odložíme tu válku proti nám tím, že podepíšeme tady smlouvu o neútočení, což se stalo. No a pochopitelně, že tím strašlivě naštvali ty, kdo chtěli tu válku odehrát už mnohem dřív proti Sovětskému svazu a sami zůstat mimo hru. Mimochodem, často to tady říkám, ale i z tohoto hlediska je skvělým svědkem toho, oč šlo Edvard Beneš. A to bychom asi museli povídat dlouho na tohle téma. Takže, Peťo, jestli mohu přejít dál, tak...
1: Jo, děkuju.
0: dalším datem, které jsem chtěl připomenout, je 23. červen, a sice roku 1944. To byla zahájena operace Bagration, nazvaná podle jednoho z vojevůdců války proti Napoleonovi, ruských vojsk ve válkách proti Napoleonovi, Bagrationovi. Ta operace byla zahájena, jak říkám, 23. srpna 1944 a byl to teda mimořádně pozoruhodný vojenský výkon. Ona ty Němce zaskočila i, řekl bych, s trasou, kterou zvolila pro část svých jednotek. A sice přes Pinské bažiny, kde sovětští ženisté postavili stovky stovky kilometrů haťových cest přes ty bažiny. A po těch hatích jezdila i těžká vojenská technika. To je výkon, který prostě jako nad tím zůstává rozum stát. Ale oni takhle ty Germány zaskočili prostě i tímhletím manévrem. Já přečtu pár čísel, aby bylo zřejmé, že všechny tyhle operace byly neporovnatelně větší než cokoliv dělali prostě západní spojenci proti, jak proti Hitlerovi, tak proti Japonsku. Takže ta operace ze sovětské strany, do ní bylo nasazeno 2 miliony 300 tisíc vojáků, 22 tisíc děl, 4 tisíce tanků, 5 tisíc letadel a 2 tisíce těch raketových kaťuší. Němci byli z toho nasadit pouze 800 tisíc vojáků už, 9,5 tisíce děl, pouhých 553 tanků a 840 letadel. Proč ta čísla uvádím? Někdo řekne, no jo, to měli jednoduchý, ty Sověti, no už jako to. Přátelé, a kde se vzala většina té vojenské techniky? No, musel si vyrobit Sovětský svaz. Po těch strašných letech prostě plenění sovětského území nacistickým agresorem, metody spálené země, vyhlazovací války a tak dále. Oni byli z toho v roce 1944 postavit proti Hitlerovi prostě tuhle vojenskou sílu. No, ta operace v podstatě tak někdy koncem srpna byla dovršena a byla dovršena velkým posunem směrem na západ a otevřela cestu dalšímu postupu sovětské armády do Maďarska, Polska, Slezska a tak dále, čili posunuli se k sovětským hranicím a dál. A ztráty německé armády v té operaci byly srovnatelné s tím masakrem, který si dopřáli prostě u Stalingradu. To byl obrovský průlom. Já uvedu několik čísel, která dokazují teda, že opravdu to byl průlom gigantický. Bylo zabito 9 v těch operacích, 9 německých generálů, včetně 2 velitelů celých armádních sborů. Zajato bylo 22 generálů, z toho 4 velitelé těch celých armádních sborů. To znamená, že ty průlomy byly tak rychlé, že ani takto vysoký papáši vojenští nestačili prostě uniknout. Tak to je druhá etapa, nebo druhé téma, které k němuž nás vybízí schoda prostě těch dat. A třetí je 24. červen roku 1945. To je takhle krásně po sobě, kdy se, jak si vzpomenete možná, odehrála ta impozantní vojenská přehlídka na Rudém náměstí, kde maršál Rokosovský podával potom hlášení na bílém koni, maršálu Žukovovi na bílém koni, bač Stalin údajně mu říkal, jestli by to nechtěl přijmout sám, ale on už mu bylo těch 66 asi. V té době tak říkal, že na koni jako tam jezdit nebude, by si mohl ublížit asi. To chápu, že to nechtěli riskovat. No, a já vám přečtu, tak vy jste to viděli, mnozí určitě jste to viděli, téměř všichni, jak ti sovětští vojáci na závěr té přehlídky jdou a házejí takhle před to Leninovo mauzoleum na dlažbu mokrou, ona pršela přitom, ty fangle prostě nacistických divizí, armád, armádních sborů a podobně, to byla hromada, oni to pozbírali opravdu, to bylo velmi, velmi přesvědčivé. A já vám přečtu pár vět z přípitků, které pronášel téhož večera v Kremlu, když byla velká recepce na počest vítězství Stalin. Doufám, že mě nezavřou kvůli tomu, že budu citovat Stalina. On tu říká, těch přípitků bylo několik, on říká ten závěrečný, říká, dovolte mi pronést ještě jeden poslední přípitek. Chtěl bych pronést přípitek na zdraví našeho sovětského lidu a především ruského národa. Připím na zdraví ruského národa především proto, že to je nejvýznamnější národ ze všech národů Sovětského svazu. Protože si zasloužil v této válce všeobecné uznání jako vůdčí síla Sovětského svazu a tak dále. Připím na zdraví ruského národa nejen proto, že je to národ vedoucí, nejbrž také pro jeho jasný pevný charakter a trpělivost. Naše vláda měla nemálo chyb, byly u nás chvíle zoufalé situace. V letech 1941, 1942, kdy naše armáda ustupovala, opouštěla naše rodné obce a města na Ukrajině, Bělorusku, Moldavsku, v Leningradské oblasti, v Pobaltí a v Karelofinské republice, kdy opouštěla proto, že nebylo jiného východiska. Jiný národ by mohl říci vládě, nesplnili jste naše naděje, odstupte, ustavíme jinou vládu, která uzavře mír s Německem a zajistí nám klid. Ale ruský národ to neučinil, nebo věřil ve správnost politiky své vlády a podstoupil oběti, aby zajistil porážku Německa. A tato důvěra ruského národa k sovětské vládě byla onou rozhodující silou, která zajistila světodějné vítězství nad nepřítelem lidstva, nad fašismem. Dík ruského a tak dále, na zdraví ruského pozvedá číši. Asi tušíte, že to cituji nejenom proto, že to znělo v té době tam, kde to znělo a tak dále. Pojďme krátce k tomu, co si myslím, že stojí za úvahu v tomto kontextu. V Evropě narůstají očividně přípravy na velkou válku. Dnes toho mráz po zádech. Teď sice padl Keir Starmer, jeden z lídrů této bizarní politiky, mimořádně hazardérské. Nicméně říká se, že ten Burnham, co přijde, Andy Burnham, co přijde po něm, takže sice je levicovější trošku ve vnitřní politice, ale asi ne až tak v mezinárodní politice. Uvidíme, třeba nás mile překvapí. Nicméně Friedrich Merz a Emmanuel Macron se jako vyvíjejí směrem, který se třeba líbí některým lidem u nás na Hradě a takhle jenom tam. Je zvláštní, já malinko odskočím. Já jsem si vyslechl zajímavé takové povídání člověka, který byl velmi blízko Georgini Meloniové, ještě v době, kdy nebyla premiérkou, kdy stoupala v politice, pak se stávala ministryní a tak dále a tak dále. On říká, že ona v té době měla úplně jiné názory než dneska. Že ona byla odpůrkyní militaristické politiky, že byla odpůrkyní šovinistického běsnění vůči východní mocnosti, že byla stoupenkyní jaksi racionálních vzájemně výhodných vztahů východním směrem a tak dále. Ale ve chvíli, on říká, že si spolu telefonovali, má do teďka její mobil a tak dále, ale ve chvíli, kdy se stala premiérkou, tak během velmi krátké období totálně změnila svůj názor a je jedním z jestřábů evropských. To si stejný příklad Volodymyra Zelenského. Přeci on dlouhé roky jako kabaretní herec v podstatě zesměšňoval šovinistický vztah k ruskému národu, k ruské politice. On přeci vyhrál ty volby nad Porošenkem jasným příslibem, že půjde mírovou cestou, že nebude žádná válka, nic na ten způsob, že ukončí to krveprolití na Donbasu a že se bude chovat nějak přiměřeně i k lidem, jak se tomu říká někdy, k ruskojazyčné populaci Ukrajiny. Chviličku byl u moci a nastal u něj totální obrat. Obrat pod tlakem domácích, jaksi velmi militantních skupin, ale velmi pravděpodobně i pod tlakem britských a jiných zahraničních prostě protektorů, kteří si ho vzali do parády, taky mu poskytli ochranu zároveň, no a dotlačili ho tam, kde se prostě ocitl a kde už těžko z toho asi bude nějak někam kličkovat. Množí se indicie, že pochopitelně propaganda říká, že Rusko se připravuje napadnout celou Evropu a tak dále. Nedokážu si představit, jak by to mohlo zvládnout i vojensky, to je naprostý nesmysl. Ale střízlivé kruhy vidí, že je to všecko jenom propaganda, která má nějakým způsobem obhájit západní přípravy na velkou válku. Západoevropské, tedy v daném případě. A nutně takhle uvádějí se různé termíny, že nejpozději do roku 2030 A já jsem zaznamenal i stanoviska docela zasvěcených kruhů, podle kterých lze očekávat, že nějaký vojenský konflikt mezi tou atlantickou takzvané částí Evropy a Ruskou federací a zřejmě i Běloruskem bude nějakým způsobem se protahovat a tak dále, možná až zhruba do roku 2050, což je představa, že čtvrtstoletí války ještě z toho nebrá po zádech. No a otázka je, to jsou takové předpovědi, no to ale meritorní otázky si položme. Já z nich brás po zádech, aspoň mě teda. Je politika, kterou provádí dnešní evropská honorace, obhajitelná a udržitelná jinak než i cestou prostě toho militaristického šílenství? Kde jinde by našla alibi pro všechna svoje děsivá selhání? Co vlastně tyhle elity řeší správně? Green Deal, to jako je pokrok v Evropě, prodražení energií všeho druhu, deindustrializace a mohu pokračovat. Propad porodnosti, natality, degeneraci školství a mohu dlouze vypočítávat prostě další obrovské zadlužování. Jsme se tady bavili o tom mnohokrát, že Hitler nakonec do té války musel, protože, i kdyby nechtěl v podstatě, protože nasekal takový dluh s tou svou militaristickou politikou, že ho mohl splatit jedině kořistí z války. Čím splatí evropské takzvané elity náklady své militaristické politiky? Jiným než nějakou kořistí z války. Tady se člověk nutně musí zamýšlet nad tím, jakého betla s nimi hraje velký bratr spoza oceán. Tak už jako musí nakupovat energie dražší, už jsou pod různými cly a tak dále, takže se stěhuje nemalá část průmyslu do Spojených států, samozřejmě stěhuje se i jinam. A můžete spolu se mnou vypočítat celou řadu dalších prostě faktorů, které povedou, které mají vést k tomu, že Amerika znovu bude těžit gigantické peníze z oslabení evropských zemí, z toho, že podlehly nějaké šílené prostě politice a stanou se snadným terčem prostě takových, řekl bych, predátorských kousků. A pak je tu ještě jedna otázka, ta z té mrazí možná ještě víc. Já jsem si uvědomil včera, když jsme byli spolu s Honzou Schneiderem a mladým Ríšou Štěpánem na besedě o tom, co živí v dnešní době fašismus a nacismus. Ta otázka zní hrozně. Lze se k válce, velké válce, nebo k jejím přípravám, dostat bez toho, aby byl nějakým způsobem oživovan a angažovan hnědý mor? Nacismus, fašismus, šílený šovinismus s rasistickými podtexty a podobně. Je to možné? Je v civilizované společnosti možné tohodle prostě dosáhnout bez spoléhání na tohoto, na toho, že někdo bude tu špinavou práci dělat, zejména zpočátku za ty liberální svatoušky? Asi cítíte, že to jsou otázky řečnické. Pojďme si třeba o nich popovídat v diskuzi. Jestli chcete, klaďte nějaké podotázky, které s tím souvisí, můžete pochopitelně i jiné. A já si myslím, že toto jsou naprosto fatální. Fatální rozměry naší doby, na kterými je třeba znovu a znovu přemýšlet. No a tím spíš, že jsou tu takové indicie nebo takové, řekl bych, signály toho, kam směřujeme. 22. června, tedy v den, kdy si Rusko, nejenom Rusko připomíná prostě začátek té příšerné agrese nacistické, byly odpáleny britské střely Storm Shadow na civilní cíle v hloubi Ruské federace. To se pochopitelně dotýká duše průměrného ruského občana velmi citlivě. Zrovna v ten den jako britské rakety Storm Shadow. ruské vedení je pod sílícím tlakem vlastenecké veřejnosti, aby jaksi přitvrdilo muziku. Kde je hranice, po kterou to někdo může dělat, aniž by to vyvolalo prostě eskalaci, která se pak bude velmi obtížně odvracet zpátky. A kde je hranice trpělivosti lidí, kteří, na které padají prostě i britské střely tohoto typu a kladou si otázku, proboha, to si tu máme nechat líbit. To je mimořádně složitá, zapeklitá situace. Já bych nechtěl být v kůži nikoho z těch, kdo ji musí řešit. S tím, že pochopitelně do hry vstupují i takové faktory, jako že jsou i v Rusku síly, které potřebují dělat kšefty s některými západními protějšky. A co si se tak povídá, že možná některé dopravní tepny a podobně nejsou zasahovány, protože by to mohlo ublížit jejich obchodu, nevím, ale slýchám to a čtu to prostě od různých autorů tam, včetně takových kapacit, jako je Nikita Michalkov, ten muž, který režisér významný, který dokonce dostal Oscara, za, už se nespomínám, za který film, a tak dále, a tak dále. Je to teda situace velmi, velmi prekérní. No a do toho pochopitelně vstupují ty troufalosti. Já jsem rád, že se v Polsku našla vůle prezidenta Navrockého odebrat státní vyznamenání Volodymyru Zelenskému po té, co vysvětil Melnika, jednoho z největších nacistických rázů ukrajinských, přestěhováním jeho ostatků odkud si ze zahraničí na kyjevský zbytov a poté, co udělil jakýsi hrdý titul hrdinové UPA, ukrajinské povstalecké armády, jedné z nynějších jednotek ukrajinské armády, tak polský prezident řekl, že prostě bude, že mu odebere ten řád. Zelenský ho poslal poštou a komentoval to, sám ho poslal a komentoval to, že jako protest proti glorifikaci nacistických grázlů je vlastně, že rozněcuje napětí a nenávist. Představte si, tak na Ukrajině je prezident, který odpor proti glorifikaci nacismu označuje za rozněcování nenávisti. Já myslím, že to nevyžaduje nějaký velký komentář. A já si jenom kladu otázku, a už jsme si to možná říkali. Volodymyr Zelenský obdržel i české vysoké státní vyznamenání. Zaznamenali jste někde, že by některé vedoucí kruhy naše se jako zmínili, že je třeba minimálně zvážit, zda mu po těchto šílených krocích, očividně glorifikující nacismus, přísluší být nositelem státního vyznamenání vysokého. Tady je ticho po pěšině, pokud jsem to správně zaznamenal. Takže asi tak. Kolik máme hodin? Hodně, 9.
1: No, prosím tě, ještě no. Jedna taková otázka.
0: No.
1: Množí se jako názory a právě i z ruských zdrojů, že řešení by mohlo být provést preventivní, někdo říká jaderné, někdo říká nejaderné, ale prostě preventivní zásahy na území NATO nebo na území Evropy, na ty vojenské cíle a tak dál a tak dál, aby se Evropa skutečně jako lekla, aby došlo k tomu skutečnému odstrašení, protože vlastně furt se tady nastavujou nějaký linie, furt se couvá, jo, a Evropa, tyhle ty Starmerové a všichni si myslí, že jsou beztrestní, že prostě Rusko nic neudělá, až to teda jako vypadá, že tam jsou nějaký, řekněme, globalistický nadnárodní dohody, Bůh ví koho s kým, protože to prostě, že jo, spousta lidí nedokáže pochopit, jako jo, že proč furt sebou nechávají takhle jakoby v uvozovkách vorat, teď to řeknu takhle jako blbě, jo.
0: Vlastně.
1: Takže to, že kdyby třeba příklad, během velice krátké doby prostě zastály vojenské cíle v hloubi Evropy z toho důvodu, že samozřejmě, ať to jsou naváděcí data, výroba zbraní, výroba dronů, že jo, a tak dále, byl vyčleněn, byl zveřejněn ten seznam, že jo, těch cílů, že by to mohlo přivést Evropu k rozumu.
0: Já bych chtěl přece zdůraznit hned na úvodu této části našeho rozhovoru. Přeci nikdo, ani ty, ani já, nikdo soudný si nepřeje větší eskalaci. Nikdo si nepřeje ještě vyšší riziko, že nás sežehne prostě nějaký válečný oheň. Jo. To je to poslední, co si můžeme přát. My ale nejsme viníky, my jsme to nespůsobili. Máme jiný názor na to, kdo to způsobil, než třeba takový bývalý nejvyšší státní zástupce. A nebudeme ho zatím v plné míře dali vykládat, protože jako by třeba někdo mohl nás povolat zase nějakou policejní vachci mru a tam nás otravovat něčím. Naštěstí ten názor vyslovují lidé, významní američtí profesoři a bývalí vysocí činitelé tajných služeb amerických a podobně. A to jsem se citoval teďka smí, tak oni to nevidí, takže by ten střet byl zahájen v únoru 2022, ale počítají to od roku 14, někteří dokonce od roku 3, vlastně 4, kdy začala ta první sametová nebo oranžová revoluce a tak dále. Ale ty máš pravdu, že když se jako ustupuje, tak někdo může nabít omylem dojmu, že vlastně si může dovolit cokoliv. A to je ve finále ještě větší riziko, než kdyby se čelilo možná nějakými razantnějšími prostředky dřív tomu tlaku. Já jsem zaznamenal i takové názory, jako že by konec konců nemuselo jít o úder přímo třeba někam na území některé z členských zemí EU a NATO. A dokonce by nemuselo jít třeba jít ani o jaderný úder preventivní, který po němž volá třeba docela významný ruský analytik Sergej Karaganov a není sám. Ale že by třeba mohlo jít o nějaký úder, nějakou prostě vzdušný jaderný výbuch třeba někde v méně obývaných končinách třeba i ruského území, kterým by se dalo najevo, že tak pozor, my jako jsme připraveni tohle to udělat, pokud budete pokračovat. Ne zcela se dokážu představit, kde by to bylo, jaký dopad by to mělo a tak dále, to nejsem takový vojenský expert, ale jenom to považuji za snahu zvládnout tento nárok tak, aby to nevedlo okamžitě a bezprostředně k smrti tisíců a deset tisíců minimálně prostě lidí a možná jejich další prostě vážnému zranění s následky letálními a tak dále. A přesto by to sehrálo roli onoho odstrašení. Nechtěl bych být v roli vojáku ani politiku, kteří o tomhle musí uvažovat. Ale ve finále, přátelé, nechme teď stranou, kdo nemá Rusy za zvířata a má je za normální lidi, a dokonce má rád třeba ruskou hudbu a ruskou literaturu a co já vím, ruskou kuchyni. A prostě nemá záporný vztah k Rusku jako takovému, naopak. A někdo může mít v hlavě úplně opačné prostě pohnutky a názory, ale v tom, že nemá dojít k další eskalaci, přeci máme naprosto shodný zájem. Ani ten, kdo je posedlý nějakou záští, třeba i šovinistickou vůči Rusku, tak přeci snad nemá zájem na tom, aby se stal hříčkou takové vojenské eskalace, která ohrozí jeho nejbližší na životech a na zdraví. Čili já myslím, že znovu a znovu je třeba apelovat na put sebezáchovy elementární. Nestavět to na tom, že my fandíme jedně, oni fandí někomu a teď si to jako rozdáme. To je neobyčejně hloupá, řekl bych, tónina. No a chtě nechtě, asi se musíme znovu a znovu snažit vést tu diskuzi k tomu, kde kudy vede jediné řešení toho problému. Jedině bezpečnostní architektura, která zajistí relativně rovnou a nedělitelnou bezpečnost všem aktérům na evropské scéně, ale jenom na ní. Přeci je jakous takovou zárukou, že se to nebude vyvíjet ještě nebezpečnějším směrem. A do toho pochopitelně vstupuje ještě jeden moment. Říkal to teď Sergej Lavrov a říkají to někteří další, že po tom všem, po všech těch podfucích a podrazech a prolhanostech a jaké slovo ještě mám použít, které, z kterých se Rusko dočkalo, počínaje Gorbačovem, ještě jako by už mu naslibovali a pak to nikdy nesplnili a šli přesně opačným směrem, tak Rusko prostě dává najevo, že už odmítá věřit nějakým slovům jenom, že to je pro něj málo, že potřebuje věcné záruky toho, že pokud by se směřovalo k nějakým jednáním a dohodám a smlouvám, a nevím, jak to ještě nazvat, tak to nemůže se to dít způsobem, jako byly minské dohody, jako byly sliby z roku 90, že se, 91, že se na to nepohne ani opíť východním směrem a tak dále, těch slibů tohoto typu bylo moc. No já si dokážu představit, že touto cestou to už nepůjde a zase nejde jenom o to, co mně je sympatické nebo není. To přeci je v zájmu nás všech nenechat ty takzvané elity to tlačit směrem, který může dojít do bodu, kdy ty Rusové řeknou, proboha, zase nás tady podvádíte, co si vykládáte, ve zkušenosti děláte opak, no tak my musíme podniknout nějaké kroky proti tomu. Praktické kroky, nejenom, že něco budeme říkat z tribuny nějaké nebo na televizní obrazovky. Tady přeci je obrovský zdroj potenciální hrozby, že to někdo zkusí znovu nějakým švindlem. Prostě. A já chápu, že už to nejsou schopni nějak jako poslouchat. A znovu chci zdůraznit, tady nejde o nějaké sympatie nebo antipatie určité zemi. Tady jde o krk, tady jde o život. Tady jde o to, tady je třeba mobilizovat půd sebezáchovy. Tady musíme ubránit svoje přežití, svoje životy, svoje zdraví bez ohledu na světonázorové a jiné prostě rozdíly a sympatie, antipatie a tak dále. To je otázka všech otázek. A proto znovu a znovu si klaďme ty dva dotazy. Je dnešní Západ z toho se nějak vyvléci z té spirály, která jde dolů, dolů, dolů, dolů, aniž by sáhl k jadernému, k vojenskému dobrodružství? A pokud se obávám, že zatím se tam nerýsuje nikde žádná prostě konstruktivní alternativa, která by řekla pro boha tudy ne a musíme teda to vyřešit nějak rozumně, tak pak je otázka, zda se i tentokrát ti, kdo jdou touto cestou, obejdou bez sázky na nacistické grázly, respektive na síly, které se jsou pyšné na svůj nacistický rodokmen, buď vlastní, anebo jsou tak hladí po hlavě, nevadím ten nacismus, nevadím fašismus, mají to za, a co? Tam maširujou jaksi stoupenci nacistických divizí v Pobaltí, no a co? Byli přeci proti Rusákům, proti Stalinovi, no tak to je legitimní, že jo? No a když čtete komentáře v českých médiích na téma banderovci, tak tam se dočítáte, že vlastně ta ukrajinská povstalecká armáda, že ona údajně bojovala taky proti Hitlerovi, jo? A taky proti Stalinovi, takže vlastně, no, tak co ještě chcete, tak to nelze považovat za nějakou sílu, řekl bych, negativní povahy a tak dále, z toho běhá mráz po zádech. Až takhle klesla ta prostě dnešní rádoby liberální honorace, politická i mediální. To je mimořádně nebezpečné, ale nic, mluvím asi dlouho na to.
1: Novinářská žumpa, jinými
0: slovy. Je to někdy žumpa, jak říkával Miloš Zeman, ano. Tak, já se podívám, jsem dostal nějakou otázku, počkat. Ty jsi mi žádné neposílal, myslím, Pece, nebo ano?
1: Počkej.
0: Já jsem si nestačil povšimnout. Tadyhle, počkej, co to? Předprázdninový pozdrav. Aha, to je, jo, to je naše obvyklá paní Alenka Tůmová, tak jo. Hergote, já se tím proběhnu, já se tady ostruji, ona mi to poslala dopředu a já jsem musel někde běhat a Ty nás tady chválí, kluci, jste skvělí jeden bez druhého, byste nebyli to pravé ořechové. Dohromady jste prostě super dvojka a tak dále. Která se mimořádně povedla, hezky. Máte u mne spoustu krásných, významných plusů. Tak, zamýšlení ke školství. S přáteli ze školství, ale s několika mladými různého věku jsme pátrali, zda se vůbec na základních školách učí základní etiketa. Kdo koho zdraví, jak představovat přednost a tak dále. Nějak si na ně nikdo nemohl vzpomenout. Fascinující byla odpověď, že etiketa, to už se dneska nenosí. Nebo to musí rodiče, tak nevím. Možná nám něco uniklo, nebo z nás má být národ nevychovaných dacanů. Co vy na to? Já, paní Alenko, nemám bezprostřední teď nějaké zdroje, řekl bych čerstvé, které na jejich základě bych byl z toho odpovědět na vaši otázku, nakolik se ve školách učí ta etiketa. Mám obavy, že se asi buď učí málo, nebo někde možná vůbec ne, protože chování dětí z této generace, které nejsou vedeny doma k nějakému prostě slušnému přístupu, je někdy opravdu velmi, velmi pěkné. Je to vidět často prostě v tramvaji, v metru a leckde jinde. A z druhé strany to je větší, řekl bych, kontrast, když i já se svými šedinami reaguji na to pochopitelně záporně, ale třeba nějaká krásná dívenka, která je 14, 16 let, tak mě nabídne svoje místo k sezení a já pochopitelně říkám zpravidla, že ho nechci. A to je velký kontrast. Dřív by to nebylo až takové překvapení a teď oproti tomu, co člověk vidí z druhé strany, to nepochybně prostě překvapení je. Takže já se obávám, že máte pravdu, že to je mnohdy velmi zanedbáno. Předávání paměti. Zde chci oslovit všechny, nejen stařešiny, i úplné mládě je pamětníkem své doby, píše paní Alenka. Tak. Pláčeme, že dnešní supermladí mají vymité mozky, že se ohýbá a promazává historie, že věci z minulosti dnes ty mladé nezajímají. Dnes možná, ale nejen z vlastní zkušenosti. Přeopne se určitý věk a najednou ty, které nezajímalo nic, začnou zajímat ty nejobyčejnější věci denního života. A začnou schánět a hledat. Starý dědův deník, babičin památník, matriky, jestli na půdě nezůstaly nějaké staré návody, jenže ono jednoho dne už se není koho zeptat. Osobně jsem měla a mám v tomto docela štěstí, ale o tom jindy. Teď povídá paní Alenka o prázdninách jako hezkém období a také pro nás je to doba vzpomínání na všechny ty pitomosti, co jsme se kdy nadělali a co jsme zažili. Zkrátka, jak to chodilo za našich časů. A pokud ti, co by měli naslouchat, ti raději hřadovat z mobily jako slepice jeden vedle druhého a místo společné zábavy si posílat kolem stolu zprávy, nechme je, netrapme se tím. Jednoho dne se proberou. Připravme jim ale do paměti osobní kroniky. Paměti do osobní kroniky, pardon. Obyčejné vyprávění o úplně obyčejných situacích, jak jsme je prožívali. Že nejsme žádní spisovatelé, ale píšeme značením a od srdce. Hezky na papír, protože ten má úplně jiné kouzlo a také z něj snadno věci digitálně nevypadávají. Klidně si pomozme PC a vytisknutím, přidejme fotky, kresby a to jednou to někdo z nich veme do ruky. O kdejakém lumpovi potentátovi se popíšou z toho papíru, ale život je jinde. Mezi těmi nejobyčejnějšími lidmi. Nemusí nám být líto, že dnes to nikoho nezajímá, jednou bude. Přemýšlejme o tom. Nelitujme času. Paní Alenko, teď jste mi, nejenom, že promluvila z duše, ale teď jste mě usvědčila, že mám z jednoho dluhu, já se ho uvědomuji, tak podvědomě, ale teď jste mě přibyla na pranýř, to nemůžete tušit. Před 4 roky, když jsem se dožil kulatých narozenin, tak mi má dcera přinesla takovou sešit, který je určen vysloveně pro prarodiče, že mají vzpomínat na, tam jsou podotázky, jak prožíval to či ono, a že to bude číst ona, bude to číst vnučka samozřejmě a tak dále, a je to hamba, je to už 4 roky a pár týdnů, já jsem se k tomu ještě nedostal. A vy máte pravdu, že to musí dohnat tak ve volných chvílích. Mohl bych si vyčítat, že můj potomci, celý rodokmen, který je po mně, že mohl být ochuzen o tyto autentické, řekl bych, pohledy, vzpomínky, zkušenosti, zážitky. Máte pravdu. To je zkušenost, je sice nepřenosná, ale je-li pravdivě popsána, tak se může stát zdrojem něčeho prostě pozitivního. Souhlasím s vámi. Musím to dohnat. Díky za upomínku. Peťo, co tam máme dalšího? Ty máš asi čety nějaké.
1: Já jsem poslal ještě jeden.
0: Ještě jeden, já už jdu na něj. Malý moment.
1: Znovu jsem ho poslal a...
0: Jo, tak. Tady mi píše někdo, že pokřikuji jak šestileté dítě na adresu pana Posuta. Tak to nevím, co poslouchal pan Kopecký. Já jsem se o Posutovi vyjadřoval mnohokrát a to jedno, kde jsem se omluvil, že se nedokážu ubránit emocím, k tomu jsem se dostal těsně před vysíláním a omlouval jsem se vám za emoce. A jestli si přeje pan Kopecký dlouhý výklad o Posoltovi, já myslím, že jsem ho dával vícekrát v této relaci, v jiných relacích. A teď nevím, jestli mám půl hodiny to z hlavy opakovat všechno, nebo nemám. Co všechno způsobila headlineovská irredenta, komu se hodila, komu umila pracky, že mohl jít k Mnichovu, co by se stalo, kdyby nebyla headlineovská irredenta, čím by si ty pracky umyl Daladier a Chamberlain, kdy spustila teror prostě po té, co vykládal, že je terorizována. Jaké byly následky toho teroru? Jakou roli se hrála nejenom v mnichovských dnech a po Mnichově, ale v protektorátu? Že 500 000 těch nácků z pohraničí rukovalo do Wehrmachtu, že jejich, řekl bych, oběti byly ještě větší přepočtu na stejný počet obyvatel, než mužů z původního území tzv. Třetí říše. Že z řad těchto sudeťáků, jak oni si říkají, do SS nastoupilo přes 50 000 lidí. Že hráli. Pane Kopecký, mám pokračovat, to jste ode mě neslyšel nikdy. Kdo zakládal Landsmannschaft? Že tam byl jediný antifašista, a ještě k tomu, ale problematický Wenzel Jaksch. Kdo, ty jména těch grázlů v tom Vitikobundu, to jste ode mě neslyšel nikdy. Já nevím, možná slucháte jenom některé ty pořady. Já jsem dohromady tomu věnoval desítky minut. Velmi konkrétních údajů. Velmi konkrétních, ne nějakých, jak říkáte, šestileté dítě, že si duplo nebo co. Tak já nevím, jestli vám něco chybělo, prosím vás, dejte mi to. Já se obávám, že jste viděl útržkovitě něco a není vaší povinností pochopitelně vidět všechno, ale tak vám to nějak utrhlo se vám to z toho celku, chápu, to se tak stává, ale já nemám zlé svědomí, pokud jde o to, že bych snad se jenom rozčiloval emocionálně kolem Landsmannschaftu, to ani náhodou. Já jsem vybalil na ně spoustu faktů a argumentů, a mám i klidné svědomí čisté v tom, že jsme byli úplně první, kdo se do toho pouštěli. Už od léta podzimu loňského roku, kdy všichni ostatní mlčeli. A my jsme vybízeli vládu a zákonodárce, ať jednají stejně jako prezident Beneš a poválečná reprezentace a tak dále, a tak dále, a tak dále. Nevím, pane Kopecký, jestli vás tohle neuspokojí, dejte vidět třeba klidně ještě v průběhu této relace. Já jsem rád, že máte názor, který nemusí být shodný úplně s mým. To je v pořádku, o tom ty pořady mají být, že si vyměňujeme nějaká stanoviska a tak dále. Tak asi takhle.
1: Tak, přátelé, teď mám tu čest vám tady představit autogramiádu, která bude v Praze na Novotného lávce 2.7., což je za týden, vlastně příští čtvrtek už. A na ní se setkáte mimo jiné s těmito třemi autory. Jiří Jaroš Nikely, jak už jsme o tom hovořili, Zámky plné nacistů, a Jaroslav Doubrava, Má cesta osvobozením Donbasem, Kancler tří prezidentů, Ladislav Novák. To a mnoho další. 2. července v 15 hodin Novotného lávka v Praze. A přímo na webu Petr Bureš TV, tak jak to tady máte, kliknete normálně tady na ten předprodej, objednat, napište se do seznamu, aby jsme o vás věděli. A potom na místě máme 160 míst, takže abyste měli všichni si pohodlnou židli a někde se nemačkali a podobně, tak vás poprosím, pište se tam, registrujte se, ať to máme. Pepo, ty budeš křtít knížku právě panu Nikelimu.
0: Velice rád, Jirkovi, budu křtít knížku. Teď jsem Jardovi Dobrovi jsem odpověděl, který mě poslal též pozvánku, netuše, že tam budu. Tak jsem mu napsal, že budu Jan Křtitel tam a teď, aby se neurazil, že nebudu křtít jeho knihu, tak bude křtít někdo jiný zase důstojný jistě.
1: Měl by přímo člověk, který se vrátil před časem z hvězd, a sice pan
0: Remek. Vláďa Remek, no tak to je důstojný křtitel, to je jasný.
1: Takže uvidíme a zajímavých lidí tam určitě bude celá řada a z řad diváků, hostů a tak dál. Takže určitě to bude velice zajímavý odpoledne. Začínáme ve 3, cirka do těch 6 hodin zhruba. Se myslím, že to v pohodě zvládneme. Takže přátelé, tohleto vás, tato akce vás čeká 2. července. Neváhejte a registrujte se. Samozřejmě i šiřte do dalekého okolí. Další, co vás čeká už zítra, je Naše pravda, která vyjde a ve všech dobrých prodejnách si ji budete moci koupit. Kdyby bylo takový vedro, aby můj počítač běžel rychleji, ale opravdu to tady přímo hoří vedle mě. Nicméně, takhle vypadá ta první stránka. Tak a o čem to vlastně bude? Platíte mnohdy víc, než musíte. České zdravotnictví je sice oficiálně založeno na principu rovného přístupu, přesto stále více pacientů naráží na situace, kdy mají pocit, že bez peněz se ke specialistovi a k zákroku nebo k rychlejšímu řešení svého problému prostě nedostanou. Chcete rychlejší termín, modernější postup, dřívější zákrok? Zaplaťte. To je hlavní téma nového vydání. Ve hře je taky osud celé Evropy, v úvozovkách říká v rozhovoru pro bezpečnostní, pro naší pravobezpečnostní odborníka publicista Jan Schneider. Eurovize je spolitizovaná, nebudeme si nic nalhávat. Jedním z témat aktuální vydání Naší pravdy je taky soutěž, která nikdy nebyla jen hudební. A samozřejmě, komu straní veřejnoprávní média, toť hlavní opírák. Takže toto a mnoho dalšího zajímavého čtení je v Naší pravdě, která vyjde už zítra u všech dobrých prodejců. A takže se nebojte a klidně si o ní řekněte. Ono kolikrát, já když jsem byl v tom Gecko, nebo jak se jmenuje ten, Gecko, se jmenuje ty tabáky. No, tak ono je to tam jako zakrytý, jo, ty noviny, že nejsou vidět kolikrát, takže musíte si říct a paní vám je potom dá, jako jo. Takže samozřejmě všichni máme rovný přístup a je demokracie a je všechno. Ano, to já samozřejmě vůbec bych si nedovolil tady nějak pochybovat, ale někteří jsou
0: to rovný. No tam je smutným aspektem, to ty nemůžeš znát, jsi příliš mladý. To Gecko zakládali chlapci, kteří byli poslední garniturou vedení Socialistického svazu mládeže. Aha. Takže takový Martin Ulčák, on už teda nežije, umřel jako mladý chlap, nevím, tak už je to nějaký rok, přitom je výrazně mladší než já, byl teda. Tak ty založili Gecko a vydělali těžké peníze na kšeftu prostě s tabákem a s podobnými věcmi. Tak jestli je to tak, že tito hoši, jejich personál, zachází s levicovým tiskem tak, jak zachází, to není dobré znamení. Já až některý z nich potkám, tak mu vyčíním.
1: No, přesně tak, jako nenechme si to líbit, samozřejmě. Ale já myslím, že to, že se snad časem věci dají nahromady. Určitě to bylo nedorozumění a oni těch tiskovin mají moc a určitě to nebylo schválně. Tak, Pavel Hudce, dobrý večer, dotaz na pana Skálu. Chtělo by to změnu volebního systému s povoláním pazdrátů, kteří porušují volební sliby.
0: Já jsem naprosto pro, ale poprosil bych tazatele, aby uvážil řekl bych určitou komplikovanost toho, o čem píše. Kdo by rozhodoval o tom, že ten člen poslanec třeba nedodržel svoje přísliby?

0: Musím upozornit, že to není tak jednoduché, jednoznačné. Zkusme si představit, že by byl zaveden zákonem určitý princip, že lze poslance odvolat, pokud se sežene určité množství třeba hlasů voličů a podobně. No tak zase by tu sehrály významnou roli větší peníze, že jo? Zkusme si představit, že by někdo byl velmi bojovným poslancem proti těm, koho nominoval velkokapitál, zahraniční mocnosti a podobně. Překážel by. Dokážete vyloučit, že by objeli, že kdyby objeli ty voliče jisté skupinky aktivistické a nabídli by jim určité peníze a tak dále, že by se dalo vyloučit, že by takto mohli odvolat i férového, bojovného, správného poslance, by mu vytvořili dojem, že nějak by mu vyčetli, že to, či ono jako nedodržel. To, ono to zní jako možná jako pesimismus zbytečný nebo tak, ale poprosil bych tazatele, aby uvážil tyto okolnosti, přemýšlel o nich a možná, že vymyslí konkrétnější způsob provedení svého nápadu, který by výrazně vyloučil rizika, že se to obrátí vlastně do protikladu. Že z tohoto dobře míněného námětu se stane klacek na nepohodlné. Zkuste to uvážit.
1: Kurf Solb, děkuju ti, Kurfe, za příspěvek. A píše, do dneška byly mezi lidma dva názory. Jeden, že ústavní soud je vážený arbitr práva a ochránce ústavy. A ten druhý, že se jedná o loutkovou partu prezidentské kanceláře. Dnes jsou všechny pochyby rozptýleny a je v tom naprosto jasno. No tak s tím nelze polemizovat, si myslím. Hlas lidu, hlas boží.
0: A je to řečeno ještě diplomaticky, tak hezky. No. Já se budu bavit, a asi se všichni budeme bavit, kolem toho teatru, který tam vznikne, jestli tam poletí teda jiným letounem hlava státu, tak jestli, jak se dostane za ten stůl toho jednání, nebo když vláda rozhodla, že ta delegace je takhle, tak to vláda změní stanovisko teďko, nebo jak to bude? A když nezmění stanovisko, tak navzdory rozhodnutí vlády Petr Pavel bude zasedat za tím samým stolem. Budeme si všichni do jakého trapasu nás ten ústavní soud zahlal. Neuvěřitelně.
1: Jo, je to prostě neskutečný. Tady, jak jsme říkali, hlas lidu, jo. Tak, Kláre Bohatá, pan Rychetský působil ve stavebním bytovém družstvu Pokrok někdy kolem roku 1987 či 8. S ním jednalo vedení hnutí druhovýroby o přidělených bytech pro zaměstnance a řešila se jeho otevřená kapsa v úvozovkách. Tak, toť názor lidí, nebudeme komentovat.
0: Tam se povídají ještě strašlivější věci, ale já to nebudu komentovat.
1: Jak moc ta kapsa otevřená byla, samozřejmě.
0: No a na základě čeho se tam měnil pořadníky a tak dále. Radši to nebudu ani říkat. Takže má dlouhé prsty pan Rychetský, takže. Já se vám ještě soudit kolem takových věcí, pro boha. Vy si domyslíte možná někteří z vás. Já naznačím jenom tak, jsou někdy důvody pro upřednostnění určitých kategorií obyvatelstva, třeba za zásluhy nebo tak. A zkuste si představit, když v jednom případě to je reálný důvod a někdy třeba není reálný, asi tušíte, kam mířím.
1: Tak, tady další, ať to bylo proti NATO nebo to, ale tady Pávek má za úkol zatáhnout Českou republiku do války. Co je na to, pane Skál?
0: Těžko s tím mohu polemizovat, tak dělá všechno pro to, abychom se stali živým štítem války, protože když někdo zautočí a bude nějaké odvetné údery, tak asi se máme stát živým štítem. No, nechápu, jak může někdo toto schvalovat. A jsem zvědav, až budou příští prezidentské volby, jestli i takové argumenty minou mozky části obyvatelstva, která je posedlá tím, že to, ten, co je na hradě, že

0: jako jejich člověk. To jako, s touto větou se těžko dá polemizovat. To jako, nevím, kdo by to zvládnul. No, ale že by mě leslo, že u Kyjeva se bojuje za Prahu, co, jako se bojoval v Kábulu za Prahu a všude se bojuje vždycky za Prahu. No, tak pokud někdo má tuhle optiku, tak to je těžké mu něco vysvětlovat.
1: Prosím tě, když už jsme teda u toho, u těch bojů, jo, teď znova, před, řekněme, několik dní, no, spíš několik týdnů, vlastně Ukrajinci přešli do toho, že prostě místo toho, aby teda něco se pokusili na frontě, tak zasahují cíle v hloubce ruského území a mimo jiný taky na Krymu. Jo? No. Na tom Krymu, který tvrdí, že je jejich a že teda jako jsou tam ty lidi samozřejmě držený nedobrovolně a čekají a všichni jako se že jo, teď modlej k, já nevím, k Zelenskýmu, že aby je teda osvobodil, tak loni bombardovali kazetovou municí, že jo, na pláži a podobně. A letos je opět jako likvidují civilní cíle, včetně jako muzeum, vlaky, autobusy, nádraží a všechno to jsou civilní věci. A teď teda jim je odstavili od elektriky, takže tam dneska není proud. A to, že tam není teda benzín, jako to je další věc, že oni museli zaseknout teda soukromou dopravu, takže bude benzín na příděl a tak dále a tak podobně. A jak teda jako ten Zelenský myslí, že teda když zpátky teda ten Krym, jako mu potom, po tomhle všem, mu ty Krymani jako vběhnou zpátky do náruče a budou slavit jeho, já nevím co? Jako.
0: Já jsem nabil dojmu, Petře, že Volodymyr Zelenský a parta kolem něj nemá ambice, nebo nemají ambice, že by je snad někdy někdo jako miloval na Ukrajině nebo na Krymu, to je jedno v celku. To je prostě parta, která provádí politiku, jakou provádí, za cenu, za jakou to činí. Je to naprosto nesvébytný stát, jehož všechny náklady, téměř všechny platí zahraniční země a tak dále. A já si nemyslím, že oni by čekali, až by ta válka nějak dopadla, takže by čekali na to, co tomu řeknou jako lidé. Já myslím, že tam to bude mít nějaký jiný průběh, tam někam odstěhujou, pokud to stihnou, nebo něco na ten způsob. Ale já rozumím tvé otázce, že kdybych byl teda obyvatelem Krymu, který třeba nemá Bůh ví jak kladný vztah, připustme prostě k Ruské federaci, a ty by mě bombardovali z popudu a z vůle na rozkaz Volodymyra Zelenského, ukrajinské rachejtle a drony. A já bych třeba byl postižen majetkově a hmotně, finančně, zdravotně, životem někdo z mých prostě třeba blízkých. Tak asi bych si vytvořil docela zvláštní pohled na to, jak to teda s námi na tom Krymu myslí muž, který prohlásil, že jsme tam neprávem v tom novém postavení a že on dbá o, řekl bych, naše dobro a tak dále. No to asi bych měl s tím problém, já ti rozumím.

0: Slyšíme se, Petře?
1: A, už je to lepší?
0: Teď tě slyším.
1: Jo. No, proč teda? Jako, oni místo toho, aby jako řešili něco na frontě, tak teď útočí takhle dozadu na ty civilní cíle.
0: Pokud já to stačí, promiň, domluvíš.
1: Ne, no, proč to dělá? Jako čekaj, že tím jako oslaběj třeba Vladimíra Putina. A teď vlastně ještě, ale to, co je důležitější, já jsem na to zapomněl, chtěl jsem se tě na to zeptat, protože si myslím, že jsi ta správná osoba. Zelenský dal ultimátum Lukašenkovi, potažmo Bělorusku, že do pátku musí přestat provozovat ruský radary, zastavit fabriky, které vyrábí ať už celé nebo součástky zbraňových systémů a spousta dalších jako zajímavých takových věcí, co to dělá pro Zelenského celá Evropská unie, že teda bude čelit následkům a že teda to jako Ukrajinci teda vypnou sami. Tak co je to a co od toho máme čekat?
0: No, je to další krok k eskalaci napětí, pochopitelně. Já jsem zaznamenal odpověď prezidenta Lukašenka, který navštívil, tuším, že Gomelskou oblast a tam se k tomu nějak vyjadřoval a ujistil občany, že jako se nemají bát, že by si snad Bělorusko nechalo líbit nějaké agresivní akce ze strany Ukrajiny. Tam je konec konců rozmístěn i kontingent ruských ozbrojených sil, čili tam zřejmě je to připraveno na velmi efektivní obranu. Ten Zelenský a jeho, ale zejména on osobně, dorostl do pozice, kdy on si myslí, že může v podstatě jako tak poroučet většině světa. Zaprvé může si nárokovat cokoliv chce, jako navalte, já tady jsem hrdina, navalte a nekecejte. A zároveň jako už poroučet různým jiným zemím, státníkům, co smí, co nesmí a podobně. Možná se to nějakým hlupákům jako líbí. Třeba i český, co chodili do českých škol. Ale to je politika, kterou zemička, jako je Ukrajina, dost dobře jako nemůže vydržet dlouho. Pochopitelně, že on se tím snaží vepsat do hlav všelijakých evropských lídrů směrem, který on jako opakovaně zdůrazňuje, že vemte mě do těch západoevropských a západních struktur typu Evropská unie a NATO a já budu tou klíčovou, moje armáda bude ta klíčová ozbrojená síla a ona vlastně za vás povede ty boje, které by jinak museli vést ty vaši vojáci. No jestli na tohle někdo přistoupí a veme to jako vážně, tak by byl šílenec, ale mně se zdá, že tak, jak tam proudí peníze nadále a zbraně a, tak, a jiné prostě, řekl bych, artikly, tak přiměte si, že ty kroky směrem k tomu, že by se stala členem Evropské unie, nebo snad dokonce NATO, Ukrajina, nebo mě, tak to se, o tom se tak povídá. Ale nikdo se netroufá zatím jít cestou, že by řekl tak jo. Byť někteří potom touží, ale i z takového Maďarska, kde je u moci teď muž jménem Peter Maďár, s ním spojovali velké naděje všichni evropští progresivisté a liberálové, tak jsou velice zásadní stanoviska proti tomu, aby Ukrajina byla vtažena do těchto západoevropských struktur, aby tam měla nějaké prostě pozice a teda, čili to tak jednoduché nebude, doufejme.
1: Tak uvidíme, snad pořád ještě zvítězí zdravý rozum, ale no, uvidíme. No, je zajímavý, že jako Donald Trump v tomhle tom není dostatečně aktivní. No.
0: Tam si kladeš otázku, proč a jak, kdy on tak v tom vždycky jednou řekne tak, po druhé tak. Už se zdálo, že ten duch Anchorage přestane dominantním. Dneska nevíš, jestli se stál nebo nestál. To je otázka. Je pravda, že netlačí na eskalaci té války podobně jako Bidenova administrativa. To si myslím, že není to tež. To, co ten Trump a jeho lidé v tuhle chvíli podnikají. Tam jsou pochopitelně otazníky, pokud je o vývoj na ruské politické scéně. Tam si nutně musíš položit otázku, proč některé věci z vojenského hlediska jsou takové, jaké jsou. Mě se třeba lidé ptají, a já na to těžko dokážu odpovědět, jak je možné, že ty klíčové dopravní tepny, jimiž proudí na Ukrajinu zbraně, munice a další, řekl bych, zboží, potřebné k vedení války a nejenom k vedení války, proč ty dopravní tepny zůstávají tak nějak nedotčené v podstatě. Dnešní vojenská technika dokáže železniční, jak si některé koridory a nejenom železniční, ale silniční a podobně, jak si vyvést z provozu na celou řadu týdnů, a kdyby to někdo chtěl obnovovat, tak dokáže znovu jako zmasakrovat, zdecimovat. A kladou si i lidé, kteří nejsou žádní fanatici, jsem dneska připomínal třeba Nikitu Michalkova, veleváženého režiséra, otázku, čím to je prostě, proč, jak to, že pořád ten pohyb jako tam koná dál, je to jenom zájem oligarchů, kteří vyvážejí na západ, jsou tam nějaké jiné dohody čertví. Tady je jiná otázka, Sovětský svaz nám po Mnichově chtěl pomoci, vidle do toho dělo Polsko. No ano, Polsko bylo jedním z velkých protivníků, kdy Sovětský svaz se dotázal, jak k nám může posunout svoje vojska na pomoc proti hitlerovské agresi. A Polsko řeklo, že by to považoval za casus belli v podstatě, že nepustí přes svoje území sovětská vojska. A když Sověti řekli, že by dokonce to mohli řešit letecky aspoň něco, no tak z Polska se ozvalo, že budou sestřelovat ty sovětské letouny. Když někdo fandí takovému Polsku proti Sovětskému svazu, takovému Polsku, které zabralo prostě část Těšínska našeho, okamžitě se nechalo odměnit za mnichovský diktát a tak dále, to je, já myslím, že uteče nějaký čas a my z toho sestavíme mozaiku, co všechno proti pravdě o dějinách a proti dnešním životním zájmům České republiky jsou schopny síly poklonkující prostě polskému nacionalismu, poklonkující ukrajinskému režimu, včetně toho hnědého moru, který tam někde prostě poletuje ve vzduchu, obrazně řečeno, kam až ty lidé se prostě se propadli. Já se včera jsme byli v Chrudimi, jsem tam položil otázku, myslím, že jsme o ní hovořili u nás v relaci před nějakým časem. Nakolik vlastně dnešním takzvaným elitám vůbec vadí fašismus a nacismus? Když jsme naposledy slyšeli zásadní stanovisko klíčových představitelů i naší země proti fašismu v minulosti a nacismu a proti dnešnímu fašismu a nacismu. Až to mrazí v zádech, si uvědomíte, jak to je. No, to kolem se tancuje, kolem toho. Ne, že by nešli zvěnci jako 9. nebo 8. května, oni chodí a 5. května někteří i povystrčila, až povystrčila a podobné exoty na české politické scéně. Ale všimněte si, že oni ani tak nebojují proti, proti fašismu. Oni řeknou, aha, tady spadli lidé v boji a musíme dnes, protože dneska ten agresor z východu a tak dále. U nás se o fašismu a nacismu mluví v podstatě ve chvíli, kdy to může být použito jako útok proti zemi, která ten fašismus a nacismus rozdrtila. Proti zřízení, které tam bylo, prostě proti spoustě jiných věcí. Tak, Balájev odhaluje mýty okolo ZSSR, velký teror, no hlavně o vojně. Podle něho jsou ztraty Červené armády a hodnotně na vedení vojny zkreslené od Chruščova až podněs. Tak nevím, jestli ztráty, já znám ze seriózní ruské literatury dnešní, která nepoklonkuje Chruščovovi ani Gorbačovovi, že ztráty sovětské armády byly, nebo rudé armády byly, jen o poznání větší než ztráty Wehrmachtu. Ale tam k těm ztrátám Wehrmachtu je třeba přičíst prostě státy italské, maďarské, finské a všech těch, řekl bych, satelitů nacistického Německa, často i ze zemí, jako byla Ukrajina, jako byly pobaltské země a teda, teda. Viděl jsem analýzy, které porovnávaly údaje oficiální sovětského ztrátách za války a dokonce snad v prvé fázi se hovořilo o 7 milionech padlých. A já si dokážu představit, že to bylo, že to zatím byl určitý záměr ukázat, že ta země se dokázala ubránit, aniž by zaznamenala tak strašlivé ztráty. Dokážu si představit, že to mělo mobilizační určitý efekt v tom velmi obtížném poválečném období. A dneska je zřejmé, že jsem to uváděl jinde. Celá polovina členů Všesvazové komunistické strany bolševiků položila život za druhý světové války v uniformách i v jiných prostě, řekl bych, nasazeních proti nacismu. To je naše strana, komunistická strana Československa, ztratila za boji proti fašismu minimálně třetinu svých členů a podle některých jiných údajů, zdrojů, možná téměř polovinu. Ale dobře, my jsme relativně malá země proti Sovětskému svazu. Tam prostě to bylo několik milionů komunistů. Jo, to jako zkreslené, no, nadhodnotěné. Jak říkám, z těch 27 milionů, pokud to tak je, ty vojenské ztráty byly někde v řádu kolem 10 do 11 milionů lidí, zbytek byly civilní ztráty. Jenom sovětští váleční zajatci, to už není bezprostředně ztráta boji, se nadpoloviční většina sovětských válečních zajatců se domů nevrátila. A jenom idioti píšou, že snad chtěli zůstat na západě. A pro ne, oni zahynuli, oni to nepřežili. Byli drženi v naprosto bestiálních podmínkách. Že nějaký možná útek na západ, to vždycky tak bývá po válce, pokud to přežil. A dobře se ví, že u britských, francouzských a amerických válečních zajatců ta návratnost byla v řádu 97-98%. Taky si všimněte, když občas dávají v českých televizích filmy, které nějak znázorňují anglosaské a francouzské válečné zajatce, ale anglosaské válečné zajatce v Německu za druhé světové války. Ti lidé tam nejsou otrhaní, ti lidé tam nejsou zubožení, hladoví, vyzáblí, nic takového. Ti lidé tam jsou sice v zajetí, ale zachází se s nimi jako s válečnými zajatci a ne jako ze zvěří. To sovětští vojáci byli zoufale prostě trýzněni v nacistických lágrech. Takže asi tak. Já to považuji za gigantický úspěch, že ta země dokázala porazit Hitlera při ztrátách, podle mého soudu, minimálně srovnatelných se ztrátami celého nacistického bloku. To znamená všech těch Maďarů, Italů a tak dále. A nikdo mě nedal argumenty, které by to vyvraceli, nenabídl argumenty, které by to vyvraceli. Nevím, kam míří kazatel, že jsou zveličené, no já nevím, tak zveličované jsou ztráty toho takzvaného velkého teroru. Ano. Velmi solidní ruští historici počátkem 90. let zveřejněli na základě pečlivého studia archivních dokumentů, že počet popravených za celé období od roku, od konce občanské války a intervence až do roku 53 nebo 4 byl někde v řádu 800 tisíc. Což není malé číslo, to já neříkám, že to je malé číslo, ale dovedete si představit, kdo, na koho všechno se to vztahuje. Tak první řadě se to vztahuje na zajatce jaksi respektive vztahuje se to na lidi, kteří nějakým způsobem vraždili, se spolčili s nacistickou agresí. Z Ukrajiny západní, z pobaltských republik a tak dále. I to je součást prostě popravených. Vztahuje se to na lidi, kteří vedli velmi zběsilý odpor proti kolektivizaci, industrializaci a teda, spousty dalších, řekl bych, spousty dalších kategorií. Ale to je téma dlouhé. Takový Solženicyn, kterého vzývají ti naši, prohlásil jednou, že Stalin nechal popravit 62 milionů sovětských občanů. Sovětský svaz měl v době na prahu války necelý 200 milionů obyvatel, přesně cifru neřeknu, si představte, že minimálně třetina všech sovětských občanů byla popravena. Tak si kladete otázku, kdo teda vyhrál nad tím Hitlerem, ne, to už je na palici úplně. Tak, znáte Vladimíra Rostislaviče Medinského knihu Svůj ráz národného PR?
1: Aha. Jo, PR, no, je to. Vydal to Torden a je to o tom, že to není jenom teoretická příručka, ale nemilosrdná pitva mechanismů, které formují naši realitu. Autor vás provede temnými chodbami informačního zákulisí, kde se historické narrativy střetávají s brutální efektivitou moderních informačních válek. Dozvíte se, jak se nenápadnými technikami ovládá veřejný prostor a jakými nástroji se dnes ohýbá v uvozovkách pravda tak, aby zapadala do předem připraveného informačního pole.
0: Vladimír Vladislav, už si nespomínám, Medinský je velmi kvalifikovaný historik. To je člověk, který jednal s těmi ukrajinskými představiteli na jaře roku 2022 v Istanbulu a oni tam připravili ten návrh vzájemného vyrovnání, uzavření, prostě ukončení války během několika málo týdnů od jeho začátku toho otevřeného střetu od února 2022, kterým pak zakázal ten Johnson, jim to rozmluvil a tak dále. Medinský vyprávěl, já jsem toho viděl na kameru, že když se připravovali tyto dokumenty a on se náhodou ocitl někde u Barové, byla přestávka při jednání, on se ocitl u nějakého barového pultu, si dal kafe nebo co, tak chvilku vedle něj stál nějaký člen ukrajinské delegace. To člověka za několik málo dní nebyl k nalezení. Oni ho prostě popravili. Poprava je relativně na základě. Popravuje se na základě nějakého soudního rozhodnutí, nebo tak. Tady žádný soud nerozhodl, prostě ho zlikvidovali, protože podezíral, že s tím Medinským snad upekli něco jako jiného než v tom celém kolektivu. Medinský byl i teď vyjednavačem ruským v několika opakovaných jednáních s ukrajinskou stranou v loňském roce. Je to velmi kvalifikovaný historik. Já nemám tu knížku, musím si ji opatřit, protože to by mě zajímalo. On měl pověst jakéhosi liberála, takové, ale asi to tak není, protože to, co jsem od něj slyšel na kameru, tak je to velmi střízlivě uvažující člověk, který musí být nějakých 50 nebo lehce přes 50 let. Zdá se, že je velmi zdatný. Hrozně rád se s tou knížkou seznámím. Díky za upozornění. Krvavá madla je nespravedlivé množství. Ano, madla původem Češka Korbelová, Medlin, je autorkou několika průlomových výroků. Jeden z ní, ano, že je, jak může mít Rusko takové nerosté bohatství, to není spravedlivé. Nebo že ho musí vzít tak z větší části, zřejmě i vojenskou silou. I když oni dávají přednost vojenskému bubu a pak nějakého Gorbačova tam mít s nějakým Jelcinem, že to jako zařídí, kapituluje a nějakým to tak všechno odevzdá zadarmiko. A jinak Krvavá madla se vyznamenala i výrokem, když se jí ptal, já jsem viděl na vlastní oči, už nevím, která televize, se jí ptala, jestli těch 500 000 iráckých dětí, které zahynuli díky tomu, že byla ta strašná embargo a nemohli tam se vozit léky a podobně, jestli to stálo za to. Nejenom za válku, ale ještě před tou válkou. Před rokem 2003 a madla prohlásila, že to za to stálo. Tuto madlu chtěli, jak víme, Václav Havel jí navrhoval, že by mohla být prezidentkou po něm. Jako. Tak jestli někdo dneska navrhuje Bernda Posselta, tak já nevím, kde to skončí. Jestli tyhle dva už byli kandidáti. Tak, ale to by museli vyhrát nad Petrem Pavlem, tak teď nevím, jak by to vyřešili. Jestli by to bylo až na pozdější období, ale to i Bernd Posselt bude v takovém pohnutějším věku a při jeho, řekl bych, váze se obávám, že se dlouho nedožije. Váží tolik kilo, to většinou bývá docela fatální následky.
1: No, pojďme dále. Bohužel. Madlu máme naštěstí.
0: Ona se ještě, Pěťo, dovol, naši mladí kluci v jednom knihkupectví, kde se prezentovala její nějaká knížka, tak ta ji navštívili tam a položili otázky týkající se toho, co vykládala o Iráku a podobně. A taky myslím, že...
1: O Kosovu, ne? Tenkrát ještě.
0: Prosím?
1: Ohledně Kosova taky.
0: Kosova, tak ona tam přeci měla získala tam obrovské kšefty.
1: A to je náhoda, jako, že náhoda, ta komunikace spadly do klína.
0: A ona se rozběsněla v tom nakladatelství, myslím, že to byl Luxor na Václaváku. A že musela nějaká ochranka to řešit, protože ona se vrhla na ty mladé kluky s těmi kamerami, snad, že by se snad dopustila fyzické exultace, tak tam někdo nějak musel do toho vstoupit a zabránit jí v tom, aby... Ale úplně ztratila hlavu a měla záchvat amoku, protože jí naprosto šokovalo, že v České republice, ona se domnívala, že má zmáknutou díky Václavu Havlovi a jeho kamarile, takže jsou lidé, kteří jsou ochotní se jí takhle ptát. To by absolutně vytočilo prostě, jak, jako já přeci tady, jsme Václava tady usadili, on nám to zařídil a tady se někdo troufá, takhle se mě ptá.
1: Drzost, no jasně, to byla troufalost.
0: Byla velká, myslím, že to byl Vašek Mořák.
1: Taky no, on to tam má v svém filmu.
0: No.
1: Ale vodočověče to nebylo poprvé, protože jiní vzpomínali na to, když ona s těma účeká, že jo, vyjednávala, nebo oni měli někde na západě zašitý a tam prostě v nějakém hotelu se pekla ta spolupráce na to versus oni. A ona vešla do místnosti a oni tam byli už jako v dobém rozmaru, tyhle ty teroristi, a nevšimli si, jako mysleli si, že to nějaká to, taky jako, že na ní opovrhlivě prostě jenom mávli, ať vypadne, nebo něco takového, něco jí řekne. A se prej nasrala a seřvala je tam úplně všechny tak, že jako všichni byli v haptáku, jo? Že ona teda jako se s nima nemazala, teroristi, neteroristi. Marie píše, ale prosím tě, to musíme stihnout. Já jsem vás na konci, nerozumím tomu, že jde nafta dolů, neznáte odpověď, a jinak dodává, že takových jako rycheckých tam bylo více, ale...
0: Jak nafta dolů? Počkej, já teď nerozumím. Nafta dolů.
1: Klesá nám totiž ropa, já jsem si to teďka vyběhl, takže aktuální ropy je $76 za barel, padá z těch 110. Jinak novinka je, že teda Hormuz je otevřený, jo? Takže lodě plujou. Tam i zpět. Dneska.
0: Uvidíme dneska asi.
1: Jak ho to vydrží.
0: Jestli Izrael se... Tam je kouzelný moment, ten se mi líbí, že zdá se, že to nerozlučné kamarádství mezi americkým a izraelským vedením už není a snad ani nebude tak pevné, jako bylo dřív. Protože v snaze Trumpovy administrativy nějak vyřešit ten spor po válce, kterou teda nevyhrál rozhodně, přijatelným způsobem sabotoval neustále Netanyahu tím, že nechal bombardovat Libanon. Pokoušel se pozemními silami obsadit území a Libanon, okupovat ho v podstatě až po řeku Litánii a tak dále. A ten do něj bušil, ten Trump. Tak teď se objevují narůstající jako masa různých analýz a článků, které říkají, že snad už se Spojené státy nedostanou do pozice tak bezhlavého, řekl bych, protektora všeho, co si izraelské vedení zamane. Kéž by tomu tak bylo. No. Tady je ještě k té medli. Madle, ještě jednu maličkost, já to zkusím říct nějak tak decentně. Povídalo se v dobře informovaných kruzích, že jeden z těch urostlých chlapíků z toho UČK, kteří teda se dopouštěli mi nepěkných věcí, že musel odměnit tu dámu nějak jako, abych tak řekl.
1: Nějak víc?
0: Jako muž ženu prostě. Že jako to byla podmínka nějak jako dalšího. Tak nevím.
1: No.
0: Můžu si představit, že pro chlapa to musel být výkon poměrně náročný. To jako, ale nechci to už dál rozvíjet, se nesluší.
1: No počkej, ženy máme tady, letos je 100 let od narození Marilyn Monroe, to už je jiná liga. Prý byla levicového smýšlení a četla i Marxe. Zastávala postoj mírového soužití mezi USA a SSSR.
0: Já jsem to taky, tyhle náznaky někde viděl, nevím, jestli se tomu dá úplně věřit. Zdá se mi, že ona byla pohledná ženská a všechno bylo tohle. Měla ty milence v tom bílém domě a tak různě. To je osobní volba její, to je v pořádku, co se lidi mají takhle. To je jejich rozhodnutí, já do toho nebudu vstupovat. Ale ze všeho, co jsem o ní do té doby slyšel a četl, na mě nepůsobila dojmem, abych tak řekl, intelektuálně náročné postavy, že by snad četla přímo Marxe a tak, ale že asi nebyla žádným válečnickým magorem nebo něčím na ten způsob a že stranila nějakému rozumnému vztahu mezi třeba Spojenými státy a Sovětským svazem. A tak teď konec konců prezident Kennedy zřejmě byl zabit mimo jiné proto, nebo za to, že se pokoušel obrátit vztahy mezi Spojenými státy a Sovětským svazem do konstruktivnější polohy a tak dále. Ona mu byla velmi blízká, jak víme. A Robert Kennedy taky s ní potom nějak si byli blízci, když to tak řeknu. Tak si budu představit, že tam něco takového bylo, ale že by přímo študovala Marxe, nevím. Musím si to někde naštudovat. Já jsem zatím přímo takovéhle důkazy neviděl.
1: No, tak jo, děkuju, Pepo, je 22.02. Tak jsem zvědavý, co zjistíš o Marilyn Monroe.
0: Zkusíme to.
1: Jejich vztahu k Marxovi,
0: no,
1: a k Sovětskému svazu. Jestli to nakonec nebyla taky Putinová agentka, ono dneska, kdo ví?
0: Tenka byl Vladimír Putin, velmi mladý chlapík.
1: Jo,
0: 15 mu bylo nebo kolik, když
1: kolik. Tak jako jezdí na medvědu, tohleto, že generál Pavel se mu snaží přiblížit, seč to jen jde, ten zase slaňuje různě, že jo, a tak dále, ale pořád to ještě není ono. Tak okraj.
0: Doufejme, že do příště se také vyjasní, jak je to s americkou snahou se dostat na kobylku Kubě, protože to je velmi citlivé téma. Tam jsem četl, že jsou také 4 scénáře, že to té Kubě hrozí. Já chci pořád věřit, že Kubanci si to nechají líbit, že si to Američani rozmyslejí, tam vtrhnout nějak vojensky. A je to na jiných zajímavých témach, která jsme dneska nestihli, doženeme to příště. Tak jo,
1: díky. Budeme to sledovat. Děkujeme moc, přátelé, krásnou dobrou noc, díky za vaši podporu, za lajky, které jste dali a dáte ještě určitě. A díky taky za to, že si dáváte odběr, protože dneska už je nás více jak 94 tisíc odběratů, takže 100 tisícová hranice se blíží. A děkujeme moc, přeju vám krásnou noc. Zítra Michal Svatoš, pozejtří Jiří Jaroš Nikely, popozejtří, o to budete koukat. Ale pozor, už teď, jak skončíme, tak poběží právě záznam z té, jak jste byli včera, v té...
0: Chrudimi,
1: z té debaty. Takže komu se nechce ještě spát, tak doporučuji vydržet s námi až do pozdních hodin, protože to, co uvidíte, určitě stojí za to. Tak jo, děkujeme moc, krásnou dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: A až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Ahoj.
0: Ahoj.

0: Tak dámy a pánové, já vás zdravím a vítám při sledování a naslouchání samozřejmě svobodnému vysílači Studio Karaně nachystáno a my se s panem inženýrem Jaroslavem Tichým mrkneme na to komentované zpravodajství, na ty nejdůležitější věci, které se nám za ten týden zase udály, jelikož máme tedy neděli 21. června leta páně 2026, jejich to kalendáře. No, Alojzové mají dneska jmeniny a máme vlastně den otců, no jo, a den odchodu prý to rejže okupačních vojsk sovětské armády z Česko-Slovenska. No jo, tak já vám to nechám. Dámy a pánové, vítám vás tady a vítám i našeho hosta inženýra Jaroslava Tichého. Hezký večer.
1: Hezký večer vám i vám, vážení posluchači. Hezký večer.
0: Nuž, a my se tedy s panem inženýrem koukneme na íránský konflikt, také novinky od jednu, za třetí budou zprávy z Ruské federace, taktéž za čtvrté události na Ukrajině, za páté informace z USA a za šesté aktuality z Evropské unie. A pak budou následovat útoky na naše zdraví a za poslední zajímavosti z domova. Tak a pak bychom měli přejít zhruba ve 3/4 na 9 na tematické okénko a ne izraelská lobby vládne. Tak pane inženýre, můžeme se na to vrhnout, počítám, že toho zase bude hodně.
1: Měl jsem dneska na výběr mezi dvěma články do toho tematického okénka. Jeden kratší, to je ten, který teďka zazněl, jeho název, a pak jeden, který byl poměrně dost dlouhej, tak ten si necháme možná někdy na příště, uvidíme, jak to vyjde. Tak, začneme Iránem, protože ten Irán, i když se třeba zrovna neválčí, tak se tam dějí pořád kolem toho různé hry a manévry. Pojďme na to. Takže první zpráva, kterou teda tady máme, tak ta hovořila tam ještě ze 14. Prakticky ta byla hned po tom, co skončilo minulé vysílání, jak Irán hromadně přesouvá raketomety, že se blíží více frontální útok proti Izraeli. Takže to je první zpráva a ta jako hovoří o tom, že tedy už jaksi odpočet zase k další odvětě, kdy zase iránské ozbrojené síly budou pokračovat, to je zase dál ve svých akcích a v ostřelování, tak že už jsou připraveny. Už je to, je to překonané, čili já tady dále už nebudu moc se na této zprávě příliš moc jak si zmiňovat. Faktem je to, že se pokud o to ostřelování, kterému teda teďka čelí nebo může čelit Izrael, tak jsou to jednak balistické rakety z Iránu, jednak rakety a střely Hezbollahu z Libanonu a potom ty drony a křižující střely od těch jemenských Huciů a šiitských organizací v Iráku, takže je to opravdu hodně, čeho teda se může Izrael nadít. Takže tyhle ty bych jenom začal a předal bych slovo.
0: Dobře, dále se koukneme stále. Irán potvrdil tedy kapitulaci USA. Součástí dohody jsou miliardové kompenzace, uvolnění aktiv i výběr poplatků za proplutí Hormuzským průlivem. A v Izraeli jsou všichni zralí prý to na infarkt. Zpráva je tedy z pondělí. Tak se na to jdeme kouknout. Rámcová dohoda tedy Iránu a USA, kterou oznámil v noci na pondělí americký prezident Donald J. Trump, a která by měla být podepsána v pátek, což asi byla, zahrnuje výběr poplatků Teheránem za námořní služby pro lodě proplouvající Hormuzským průlivem. Podle agentury AFP to uvedlo iránské ministerstvo zahraničí s tím, že nepůjde o mýtné, ale o poplatky za služby. Americký pak viceprezident J.D. Vance tedy uvedl, že USA očekávají, že Hormuzský průliv se v dlouhodobém horizontu otevře bez mýtného. Bezplatnou plavbu průlivem slíbil v noci na pondělí i Trump. No, ale ono to je všechno takové nějaké, protože víme, že hned pod podpisu té smlouvy hned tam teď tento víkend zase byly nějaké akcičky, takže už se tam, možná to už zase neplatí, tak se koukneme dále.
1: Ono je to tady s tím dokumentem, je to asi tak jako v tom vtipu s tím, kdysi tím starým vtipem s tím Ivánem Vasilievičem, když se ho ptali, jestli je pravda, že vyhrál auto. A on říká, no, nešlo o auto, ale šlo o kolo a to jsem nevyhrál, ale to mě ukradli. Tak to je tak s tou smlouvou, tady je to velmi něco podobného, protože nejde o smlouvu, ale memorandum o porozumění, co se třeba dělá i u některých třeba projektů, taky jsme takové věci dělávali v praxi, když se sejdou dvě strany, chtějí třeba někde postavit fabriku, tak řeknou, že teda chtějí postavit fabriku, že mají teda společný zájem postavit fabriku tam a tam. Jedna strana, že tam zajistí pořízení pozemků, nakoupí pozemky, dá peníze na halu a tak dále. Druhá strana, obvykle naše, tak tam zařídí teda technické vybavení a nějaké odborníky a tak dále. Teď si to nějak vyčíslí, dohodnou se na nějakém poměru, kdo tam budou participovat. Takže něco podobného mělo být tady, kdy teda v tom memorandum, protože to ještě není smlouva. To je takový první papír, kdy jako naznačuje nějaký záměr něco udělat. Takže tady smlouva nebo dohoda jako není na místě, což teda tady ty sdělovací prostředky jako dost často pletou, to je jako první věc. Druhá věc je otázka taková, že to spíše působilo dojmem, nebo to působí dojmem a asi mělo, že si Trump tak jenom tak házel zkusmo šipky, co to udělá. A ono také už i ten další příspěvek už jako o tom hovoří, už to zpřesňuje, říká nové detaily návrhu memoranda, pozor, memoranda o porozumění mezi Iránem a Spojenými státy odhalují rozsah dohody, která by mohla změnit celý Blízký východ. Tady podle toho zdroje blízkého tomu iránskému vyjednávacímu týmu má ten návrh 14 bodů. Jde zatím o nejpodrobnější, známý zatím popis toho, co bylo tedy mezi Washingtonem a Teheránem dohodnuto. Američané se říkají, že to bylo dohodnuto jinak. Jo, takže v každém případě tam mělo být, že válka končí, včetně Libanonu. To samozřejmě hned tedy Izrael nehodlá jako respektovat. Druhý bod tam předpokládá závazek Spojených států nezasahovat do vnitřní záležitosti Iránu a respektovat svrchovanost Iránské islámské republiky. To je jako velmi důležitý bod pro Irán. Takže to zná také, to je otázka o formálního uznání. Třetí bod předpokládá úplné zrušení námořní blokády do 30 dnů. Čtvrtý bod předpokládá závazek Spojených států stáhnout své síly z okolí Iránu. Takže tady jde o dvě ustanovení, která nejvýrazněji mění vojenskou situaci v celém regionu. A pokud budou teda ty americké síly skutečně staženy z toho bezprostředního okolí Iránu a námořní blokáda bude zrušena, tak Teherán bude moci tvrdit, že teda vlastně z té krize vyšel bez kapitulace a s konkrétním strategickým ziskem. Jsou tam další body, pátý bod, znovu otevření Hormuzského průlivu do 30 dnů, ale podle teda iránského uspořádání a je tam dál šestý bod, pozastavení sankcí na prodej ropy, petrochemických produktů a jejich derivátů, stejně jako plný přístup Iránu k jeho vlastním finančním prostředkům, to jsou ty peníze, které má tam dlouhodobě zablokované. Takže to je důležité. Sedmý bod předpokládá, že Spojené státy a spojenci předloží plány na obnovu Iránu v celkové hodnotě nejméně 300 miliard dolarů. Ono je to, že zaplatí jako válečné reparace, ale to by neprošlo, tak jako, že se teda udělá fond a společné plány a tak dál. A oni to zaplatí buď přes Emiráty a Saudskou Arábii a možná, že zejména tyto dvě země, že jim k tomu výrazně přispějí. Takže takto to je. Má tam být jakási jaderná dohoda do 60 dnů, to je osmý bod. 60 dnů po projednání o konečné dohodě v jaderné otázce a tak dále. Takže tam se teprve bude jednat, tam není vůbec nic tedy. V podstatě tam se bude jednat v 60 dnech. A jedna otázka nebude okamžitě uzavřena, bude přesunuta do závěrečné fáze jednání. Neřeší se, co bude, když se nedohodnou, jsou tam, kde byli. Devátý bod potvrzuje závazek Iránu, který vyplývá ze smlouvy o nešíření jaderných zbraní, že nebude vyrábět jaderné zbraně. To je klíčová věta pro Washington. Trump teď může tvrdit, že hlavního cíle bylo dosaženo. Desátý bod předpokládá, že během vyjednávacího období se Spojené státy zavazují neposílat do regionu své síly a nezavádět tam nové sankce. Takže to je jaký ochranný mechanismus tedy pro Irán. 11. bod uvolní 24 miliard dolarů zablokovaných iránských prostředků během 60 dnů závěrečných jednání. Píše, v půlku této částky má Irán mít zpřístupněnou ještě před začátkem jednání. 12. bod předpokládá vytvoření mechanismu pro monitorování plnění dohody. 13. bod předpokládá, že konečná dohoda bude potvrzena rezolucí Rady bezpečnosti OSN. A tady ani ten 14. snad, tady vyřete jako tý program odbojové skupiny ze hry, no ten 14. bod je politicky nejcitlivější. Tady podle návrhu nezačnou závěrečná jednání, dokud nebude uvolněna polovina zablokovaných iránských aktiv, pozastavené ropné sankce a zrušena námořní blokáda. Takže samozřejmě Západ tam hned propadly teda v šílenství, že teda je to, že to je kapitulace ze strany Trumpa, Izrael zase, že to je zrada a tak dále a tak dále. Nicméně všechno spěje k tomu, že vlastně Irán se takto dostává do pozice, řekněme, nadnárodního hráče a regionální mocnosti. Takže asi tak tady v této zprávě.
0: Tak, omlouvám se, technická závada. Na Odyssey, teď jsme tam skočili tedy až živě. Dobře, dobře, dobře, jdem se kouknu na další, furt je to o té smlouvě. Trump nás prý podrazil, to říkají izraelští představitelé. A rozčilují se nad vznikající prý to mírovou dohodou s Iránem, je to taktéž spojené. Takže trošku to musíme brát teď už s rezervou. Izraelští představitelé se cítí být stranou kvůli tedy vznikající mírové dohodě mezi USA a Iránem, o které se mluví a jsou rozhořčeni tím, co považují za katastrofu v uvozovkách, která selhává v cílech stanovených před válkou, uvádí to zpráva izraelského Yonet News. Teherán zase trvá na tom, že jeho dohoda ukončila konflikt mezi Izraelem a i Hezbollahem v Libanonu, kde izraelské síly stále bojují a obsadili významnou část území. Američtí zase představitelé usilují o dohodu, která podtrhuje široký regionální mír, včetně tedy Libanonu. Ale někteří trvají na tom, že Izrael si vyhrazuje právo na sebeobranu. A tak tedy izraelský server Inet, tedy citující několik vysokých izraelských představitelů, v sobotu odhalil, že západní Jeruzalém věří, že nastupující dohoda nesplňuje všechny hlavní izraelské červené čáry, jako jsou tedy rozebrání jaderných zbraní, omezení raket a stažení iránských regionálních spojenců. Tak Trump nás prý tedy podrazil, to řekl jeden izraelský představitel pro tento server, zatímco druhý úředník označil dohodu za velmi špatnou. A, cituji, z našeho pohledu je to katastrofa, protože to neodpovídá žádnému z principů, o kterých jsme mluvili na začátku války. Nuž.
1: No,
0: Izrael to stejně
1: každopádně
0: dodržovat nebude, takže je to úplně jedno.
1: Každopádně Netanyahu řekl Trumpovi, že Izrael nestáhne vojska z Libanonu a nepovažuje se být vázán tou libanonskou klauzulí v dohodě Spojených států s Iránem, takže a že zůstanou na současných pozicích a budou pokračovat v ničení teroristické infrastruktury Hezbollahu a bude reagovat na jakékoliv útoky na Izrael. Tam je problém v tom, že oni bombardují Bejrut a tam už mu to namít i tedy Trump, že prostě pokud má informace o tom, že řekněme jeden člen nebo nějaký představitel Hezbollahu bydlí ve 12. patrovém činžáku, takže to neznamená, že ten činžák vyhodí celý do povětří, jako oni to dělají i se všemi lidmi, jo. Což oni tam teda jako takhle běžně dělají prostě. Jo. Takže uvidíme dál, pojďme na další zprávy, protože ona ta situace se začíná, řekl bych přece jenom trochu cíleně, se to začíná jak si projevovat a má to začínat mít nějaký směr. Tady zase další tajný memorandum 12 hlavních bodů dohody mezi USA a Iránem, otázky ohledně 440 kilo obohaceného uranu, takže to je zase návrh memoranda o porozumění, to zase jsou podmínky jako jakoby prosazované druhou stranou, řeší se 440 kg uranu, Spojené státy to chtějí, to samozřejmě chtějí vydat, to jim jako Teherán těžko někdy bude dávat. Hovoří se jenom o 12 bodech programu a Irán, USA a spojenci zastaví nepřátelství, včetně těch v Libanonu. Irán opakuje svůj závazek nevyvíjet ani nezískávat jaderné zbraně. USA a Irán se zavaří řešit otázku odstranění ubohaceného uranu, to tam v tom není, myslím. USA tam říkají, že se o tom budou bavit. USA a Irán budou diskutovat otázce o obohacování a jaderných potřebách. To je také. Irán bude udržovat status quo ve svém jaderném programu. USA by jednání zruší jadernou námořní blokádu, uvalí nové sankce a posílí síly v regionu, co to je za blbost. Irán učiní nezbytná opatření, aby zajistil bezpočet průjezdů obchodních plavidel v Hormuzském průjezdu zdarma do 60 dnů. USA se zavazují přistupnit iránská zmrazená aktiva k použití implementace memoranda o porozumění. Pokud bude dosaženo konečné dohody, Spojené státy stáhnou své jednotky do 30 dnů a zruší všechny své sankce vůči Iránu. Jakákoliv konečná dohoda by zahrnovala plán vytvořit fond ve výši 300 miliard dolarů na obnovu Iránu. Spojené státy udělí Iránu dočasné výjimky ze sankcí na prodej ropy během jednání. Budou probíhat jednání mezi Iránem a Ománem za účasti zemí Perského zálivu o definování předpisů o plachetní námořní službě. Takže tady vidíte, že to je úplně diametrálně odlišný. Takže to je ten Ivan Vasiljevič, nebo jak se ten chlapec jmenoval, kterému tedy ukradli teda to kolo. Tak to je přesně ono. Tady každý mluví úplně o něčem jiném. Nejde k tomu, že teda postupně teda všichni přicházejí na to, že memorandum o porozumění není dohoda ještě. Navíc by byla to dohoda, tak ta dohoda by ještě musela projít tedy Radou bezpečnosti OSN, tam by měla být potvrzována tak dál. Tak daleko nejsou. A už teďka jim, jak demokraté, tak část takových těch republikánských jestřábů ve Spojených státech, stejně tak jako sionistická lobby, tak jim tam do toho hází vidle. A samozřejmě na druhé straně to též dělá Netanyahu, takže jako já bych řekl, že jsme spíš na začátku, než jako někde na konci. Tady sice další článek, dohoda je konečně uzavřena, Teherán dostane 300 miliard. Já si myslím, že možná, že se konečně teda sjednotili teda na těch podmínkách toho memoranda o porozumění, ale ne, že je teda dohoda, protože ještě kvůli tomu měli do Švýcarska a na toho Švýcarska ani nejedou, takže sice něco Trump elektronicky podepsal a poslal, ale myslím si, že druhá se na to nepodepíše, nevím, uvidíme, jak se to dá bude jevit. Pojďme dále asi. Je to teda zase pěkná, je to asi pěkná motanice, je to guláš a Trump teda mlží tak, že se v tom kromě něj vlastně nikdo nevyzná a je to samozřejmě je to záměrně. Pojďme dále.
0: Tak, on k tomu řekl, že potřebuje Irán značné finanční prostředky na opravu škod způsobených konfliktem. A doslova řekl, někteří možná budou chtít investovat do Iránu. Můžete investovat do jakékoliv země, kterou chcete, ale není mnoho zemí, které potřebují tolik investic jako Irán, řekl tedy Trump.
1: On dokonce někde mluví, že jim tam udělají škody za 2 biliony dolarů, aby zase to doma uklidnil, jako jak byl na ně tvrdý v tom Iránu, tak aby to doma uklidnil, tak tam mluví o 2 bilionech dolarů a podobné věci. To prostě poté, to je záměrné mlžení, takový to je prostě potřeba brát s velkou rezervou. No.
0: Tak, ale dodal k tomu. Ale pokud nedodrží to, co bylo dohodnuto, znovu je zbombardujeme. Je neuvěřitelné, tak. Co bomby dokážou. No, tak.
1: Já jsem tam viděl tak, někde, jo. To bylo snad v kongresu jejich, tam byla nějaká taková divoká, asi to bylo to, nějaká divoká poslankyně a ta tam byla na stupínku, mávala tam rukou tak jako od zhora vždycky dolů, bombardovat. Oni nic jenom mějí, ty lidi. Oni fakt nic jiného neumějí. A jako nepřemýšlí o tom, že by se taky jednou mohlo stát jim samotným. Tohle není žádná politika. Tohle. No.
0: Tak dejte, pane inženýre, tu počkat, Česku, kde máme sedmičku? Mně zmizela sedmička.
1: Sedmička, ale zmizela, já se ani podívám.
0: Nemám. Mám 6 a pak 8.
1: Námořnictvo USA,
0: Nemám.
1: námořnictvo USA stahuje válečné lodě proti Iránu, námořní jednotky námořní gardy, tedy tak ty zakonečné hlídkova tedy. Hormuzský průliv a Ománský záliv jsou otevřené, to je zpráva z 18. a 6.

0: americké velení. A současně Centcom zdůraznil, že americké námořní jednotky budou v regionu i nadále působit s posláním zajistit, aby všechny podmínky dohody byly plně dodržovány a zůstaly v platnosti. Tady je důležitá jedna věc, jak potom zajistit ty Iránci, aby to splnili ty Američané, a až teda oni ty podmínky jako naplní, tak aby ty Američané se sebrali a jeli domů. Na to jsem zvědav tedy. No pojďme dále, tak to byla sedmička.
1: Dobře, dobře, tak se o čem je ve skutečnosti tedy memorandum o porozumění mezi Iránem a USA? Píše o tom Pepe Escobar, máte to tady hezky vybarveno, takže nevím, co z toho. Z pohledu Teheránu jde o zcela novou hru. Přežili vše, na co, nebo co na ně vrhli, a ne jedna nebo dvě jaderné mocnosti. K čemukoliv přicházejícímu z Barbárie nemají absolutně žádnou důvěru. Na vrcholně bezvýznamném summitu G7 v Evianu prohlásil císař Barbárie před celým sálem, včetně tří právních členů společenství zemí BRICS, jsem šéf, bez jakékoliv ironie. A podívejte se tedy na šéfovo memorandum o porozumění mezi Iránem a USA, které prezentuje jako svoji dohodu, kurzíva jsou tedy Pepeho. Ukončil jsem 10 válek. No prý, ale jenže nejde o dohodu, je to memorandum o porozumění, v nejlepším případě elektronicky, jak jste říkal, podepsaný slib, pokračovat v jednáních. A neukončuje to válku, kterou sám zahájil 28. února letošního roku. Takže ať už se tedy v pátek podepsalo a odehrálo jakékoliv divadlo, maestro Barbárie memorandum ve skutečnosti nepodepíše. Jde o hru o čas. Jejím cílem je uklidnit ropné a dluhopisné trhy a zároveň skrytě proměnit rámec příměří ve zbraň. Součástí bude pochopitelně určitá obchodní úleva v uvozovkách, například tedy návrat Hormuzského průlivu víceméně do běžného provozu. V lepším případě bude válka proti Iránu, širší imperiální šachový tah, zaměřený na destabilizaci západní Asie, jako klíčové fronty ve velké válce proti strategickému partnerství Ruska a Číny, se záměrem pokračovat zpomaleným tempem a s větší mírou věrohodného popírání. No už ta zpráva je delší, ale já si myslím, že ten nástin samozřejmě je zajímavý.
0: Pepe Escobar je opravdu špičkový, on je to novinář, ale jako je analytik, a já tuším, že to je kvádorec, ale ten patří opravdu ty špičky, jako je Thierry Meyson a někteří jako další, to je první věc. Teďka třeba Larry C. Johnson, a to, jako, to je opravdu jako kvalita, to jako jednoznačně. No a to jsou říkají to, on tam dokonce někdy říká, nevím, jestli to je v tom článku, ale tam dokonce říkají, hlejte, takhle můžou pokračovat až do příštího století. Jo, tady, ono to tak nebude, ale že tady tímto způsobem, jak jako na to jdou, tak jako prostě, to je tak nějak jako, prostě to je tak jako uvolněné, že prostě pořád tam může být jako cokoliv, jo. Takže jako takto. Pojďme na další zprávu. Ta další zpráva zase, ta říká, bez Libanonu není dohoda, Irán uzavírá Hormuzský průliv, v reakci na izraelskou agresi Trump zuří. Takže to je zpráva hned den z 19. to je z tohoto pátku. Irán se rozhodl uzavřít Hormuzský průliv, toto opatření bylo přímou reakcí na izraelské letecké útoky na libanské území. Donald Trump vydal rozlobené prohlášení namířené proti Jeruzalému. A tedy Irán se rozhodl uzavřít Hormuzský průliv, tedy jednu z těch klíčových světových tras pro přepravu ropy. A podle německého Bildu bylo toto opatření přímou reakcí na izraelské letecké útoky na libanonské území. Čluny islamských revolučních gard už vypálily varovné výstřely na plavidla, která se pokoušela proklouznout. A ten iránský úřad pro průlivy Perského zálivu oznámil, že průjezd je možný pouze předchozím povolením a za specifických podmínek. Mezitím izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir prohlásil, že Libanon musí být zcela zničen a že je to nezbytné pro bezpečnost izraelských občanů a vojáků. Zdůraznil, že během jednání s premiérem Netanyahuem opakovaně uváděl, že po každé slze izraelské matky by měl následovat 1000 plačících libanonských matek. Já tady jenom k tomu velmi v krátkosti, já teď jsem před

0: Natáčel zítra, to bude druhý díl na Kompasu, pořadu, který se týká Izraele a Palestiny, abychom nezapomněli, protože dneska někdo si říká, tak tam to je Izrael, ale ono je to i Palestina, na to se zapomíná. A tam v podstatě se dovíte, že vlastně celý Hezbollah, že vlastně je produktem teda tlaku Izraele na Libanon. Jo, a když uvidíte to potom celé, doporučuji to, je to už druhá část, kde jste to neviděli, doporučuji si to o té první části, ještě když se osvobozují z toho osmanského, z té osmanské nadvlády a kdy je tedy Britové, jak jinak, tak je podvedou. Doporučuji, je to myslím jako opravdu zajímavé a je tam opravdu hodně údajů. Jinak ten Ben-Gvir, se vracíme zpátky, je přesvědčen, že konflikt na Blízkém východě nelze řešit umírněnými protiopatřeními. Jedinou cestou je podle něj jsou kroky, které se označí za šíleně tvrdé. Oni chtějí prostě vybít celé národy. A proč? No, aby teda tam oni mohli udělat velký Izrael. Takže to je prostě tady s takovými lidmi, jako nemůžete chtít dělat mír, protože oni žádný mír nechtějí. Oni chtějí za každou cenu válčit. Takže Donald Trump následně vydal ostré prohlášení, ve kterém zopakoval, že Izrael vděčí za svou existenci osobně jemu. Izrael existuje jen díky mně, prohlásil americký vůdce. No to má svým způsobem pravdu, protože on je dál podporuje. Zatím je podporoval. A vy mě respektují a dělají to, co říkám, poznamená, no to jako pochybuju. To jako asi ne, to se moc fandí. Takže jinak tady tvrdí, že dva dny předtím podepsal Trump a iránský prezident Masoud Pezeškian elektronické memorandum o porozumění, tvrdí, že to teda podepsal i druhý strany prezident. Dohoda předpokládá otevření průlivu příměří a zrušení sankcí vůči Teheránu. Události se však vyvíjely jinak. No to je přesně ono. No, takže údajně tedy podepsali. Nevím pak, proč chtěl jezdit teda do Švýcarska, ale to je jedno. Takže pojďme asi dále.
1: Aby to byla asi poslední zprávička. Rekordní výdaje USA během iránské války. Oba platili a nevyhráli. Oficiální údaje ukazují, že američtí daňoví poplatníci zaplatili 132 miliard dolarů. Takže ta dohoda, vláka měla trvat 109 dní, měla těžký dopad na Washington, protože konečné náklady dosáhly těch 132 miliard doláčů. Dolarů ve stejnou dobu, tedy kdy se Irán ocitl sjednocený a významným to hráčem v regionu. Přičemž arabské země už nemohou počítat s tím, že americká moc je udrží nedotčené, pokud ji chtějí vyprovokovat. Tak teď jsem jo, to je zase z řeckých, aha, tak takhle to je zamotáno. Izrael a Hezbollah se dohodli na příměří a Teherán vykazuje vítězství. Podle tedy amerického náměstka ministra obrany Stevena Feinberga potřebuje Pentagon 80 miliard dolarů na pokrytí války s Iránem, stejně jako další výdaje nesouvisející s válkou. Vysoký pak představitel Pentagonu minulý měsíc řekl u kongresu USA, že náklady na ozbrojené síly vzrostly přibližně o 29 miliard dolarů. Ten odhad však nezahrnoval například náklady na opravy více než 12 amerických základen, které byly vážně poškozeny íránskými útoky na Blízkém východě. Je třeba také zohlednit samozřejmě obecné náklady na opravy a údržbu, stejně jako údržbu úderných týmů letadlových lodí na moři. Současně pak stojí za zmínku, že Irán způsobil vážné škody i dalším americkým prostředkům v regionu, včetně tedy vojenského radarového letadla na runway v Saúdské Arábii a nebo komplexu americké ambasády v Riádu. No a teď je to tady ještě rozebíráno, ale to už nás nezajímá. Cifry jsme slyšeli, no 132 miliard, jen tak, že jo. A zabít pár tisíc lidí.
0: No to, no až vyrukují s tím, okolik letadel přišly a jak jsou poškozeny ty letadlové lodě, ono ta částka ještě nepochybně vyskočí nahoru. To je jako jedna věc, to je finanční otázka. Druhý problém, který nutí Trumpa tedy, aby ubral plyn, je pohyb na burzách, protože tam byly velký poklesy na burzách. v Americe, takže na to oni musí tam jaksi, tomu jako musí věnovat pozornost, protože by se vlastně ty hlavní hráči by se otočili proti Trumpovi, což už se začalo stávat, začalo se to dít. A je tam ještě jedna věc velmi důležitá. Trump, když nastupoval, tak byla cena benzínu do aut asi 3 dolary za galon. Slíbil, že to sníží, teď je někde 7 nebo 8. Takže to je, a teď se blíží doplňovací volby a tak dále. A toto ještě brzdí tím, že vlastně oni vyprodávají vlastně své strategické zásoby. A oni jsou skoro na minimum, oni už nemají. A oni potřebují ty strategické zásoby doplnit, jinak to budou hrozně špatně. Venezuelskou ropu, to je těžká ropa, to musí odsiřovat doma. Tam zase ty rafinerky a to tak ty, co čert nechtěli, jim jich několik vyhořelo, že jo, a tak dál. A oni jsou odkázáni hlavně na tu ropu ze zálivu, no a ta teďka neteče. Takže oni musí teďka povolit, protože nic jim nezbývá. Takže je to prostě potřeba to vědět v souvislostech. Takže další zpráva teda je z 19. že tedy Libanon, Hezbalah, teda z Libanonu, že Izrael a Hezbalah, že se dohodli na příměří. To je jako velmi důležité. Nicméně, jako byl bych v klidu, tvrdí to tedy americký představitel agentury Reuters a měl by tedy o to 19. zase platit úplné příměří na všech frontách války s Iránem, včetně Libanonu. Takže uvidíme, jak to dlouho vydrží. Tady zase ale Izrael předtím zautočil na oblast jižního Libanonu a zabil desítky teroristů Hizbaláhu. Libanonští představitelé uvedli, že mezi mrtvými byly ženy a děti, jako obvykle. Izraelský premiér Netanyahu označil tento čin za reakci na útoky Hizbaláhu, které si vyžádali životy 4 izraelských vojáků. Takže oni, to, co na jedné straně jsou oběti v bojích, tak na druhé straně oni to prostě vykompenzují a více než to prostě, že si skladí žáhu na civilistech a na dětech. To je jako opravdu, to je něco. Takže to je teda tato zpráva. Máme tam a ještě v dalším balíčku máme ještě další z Iránu, takže ještě můžeme pokračovat.
1: Dobře, dobře, dobře. Jedenáctka je zde. Libanon a Izrael.
0: To jsme měli, takže dám už
1: Počkat, počkat,
0: 12.
1: počkat, počkat. Přepínám. Dvanáctka je hír. Irán varuje Washington. Nasaďte Izraeli obojek, nebo přijde odveta. Larry C. Johnson to sepsal. Tak, můj drahý přítel a nový spolupracovník Pepe Escobar spolu s panem Z v pátek odpoledne přinesli zprávy o vztazích mezi USA a Íránem. Video jsem připojil níže. Navzdory ustanovení memoranda o porozumění, které říká blablabla, teď je to tady citováno. Podpisem tohoto memoranda o porozumění vyhlašují okamžité a trvalé zastavení vojenských operací na všech frontách, včetně Libanonu a zavazují se, že proti sobě již nebudou zahajovat žádné války ani vojenské operace, zdrží se hrozeb nebo použití síly vůči sobě navzájem a budou zaručovat územní integritu a suverenitu Libanonu. Bla, bla, bla. Co se tedy stalo a proč je to důležité? Hizbalah použil pokročilou taktiku. Bojovou hlavici protitankové střely Milan umístil na FPV dron, tedy. Jde o nový vývoj v jeho dronové válce. Ta střela Milan je starší francouzsko-německá protitanková řízená střela, běžně považovaná za zastaralou. Jako náklad dronů se však stává cenově efektivním ničitelem tanků. Kopec je zemí nikoho s minimálním krytím. Obrana je pak vedena z okolních pozic a Hizbalách si své pozice pak nadále udržuje. Nuž a izraelský postup na severu Libanonu neprobíhá podle plánů a podzemní síť Hizbaláhu se ukazuje jako prý to neproniknutelná. No, to jsou zajímavé věci. Tak, 2/3 obranných zbraní, které chránily naši vlast, byly vyrobeny americkýma rukama a zaplaceny z peněz amerických daňových poplatníků, řekl J.D. Vance. Spojené státy skutečně použily polovinu svých celosvětových zásob interceptorů T-HAD k obraně Izraele. A dále, jedním ze způsobů, jak skrotit Benjamina Netanyahu, je pohrozit stažením všech systémů Patriot a interceptorů T-Head, které se v Izraeli stále nacházejí. Bla, bla, bla. Myslím si, že tato hrozba vzhledem ke zranitelnosti Izraele bude stačit k zastavení izraelského porušování příměří. Uvidíme. No, dodal tedy J.D. Vance. No, tak to je
0: já
1: super.
0: Si myslím, že to asi nepomůže, protože teď se na to dívám čistě jako na nohledem, ne jako nějaký fanda kohokoliv, protože oni těch obranných systémy toho stejně moc nezachytějí. Tam to chce jako předušit jakékoliv dodávky zbraní, jakoukoliv finanční pomoc, prostě uříznout to úplně. A to je otázka, zda to Trumpovi dovolí udělat. Další zpráva hovoří o genocidní retorice Bena Gvira vůči Libanonu. To je o čem jsem prvé hovořil. A tato retorika vyvolala mezinárodní pobouření. A významné světové osobnosti, včetně Yvette Cooperové, J.K. Tepera a Marjorie Taylor Greenové, odsoudil výzvu Itamara Ben-Gvira k tomu, aby celý Libanon schořel. A totiž ten Itamar Ben-Gvir je ministr policie izraelské. A ten jeho výrok, že Libanon má schořet v reakci na zabití 4 izraelských vojáků během jejich invaze do jižního Libanonu, jo, kde teda nemají normálně co dělat, tak vyvolal vlnu pobouření, přičemž osobnosti napříč politickým spektrem jeho výroky odsoudil jako otevřeně genocidní. Oni se tam dobývali s tankem, chtěli tam prorazit nějaké pevnosti Hezbaláhu a oni odstřelili ten tank protitankovou raketou, takže ty vojáci v tom tanku zahynuli. Takže jinak ta britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová napsala na síti X, že výzva ke spálení celého Libanonu je děsivým a odporným prohlášením izraelského ministra, který byl právě sankcionován britskou vládou. Vyzval jak okupanta, tak okupované Izrael i Hezbollah, aby respektovali dohodnuté příměří a zajistili ochranu všech civilistů. Jinak ta bývalá republikánská členka amerického kongresu Marjorie Taylor Greenová rovněž tyto výroky odsoudila. Označila Ben-Gvira za vražedného psychopata a napsala, co kdyby žádná matka jakéhokoliv druhu neprolevala slzy. A oni taky nikdo neuvažuje. Oni neuvažují o tom, že by taky mohl být jakouž konečně mír. Ne. Takže britský televizní komentátor Piers Morgan se mezi tím zeptal, jak může někdo stále podporovat tuto izraelskou vládu, když jsou jimi ministry psychopatičtí monstra jako Ben-Gvir, kteří podněcují genocidu v Libanonu. To je odporné. A tak dále, tak dále. Takže rozhodně si ten Ben-Gvir si tím tedy rozhodně tedy jaksi řekl bych přízeň nikdo nezískal. Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi byl mezi prvními, proti Ben-Gvirovi výroky odsoudil. A on říkal, nejde o výlev nějakého genocidního šílence, jde o veřejný příspěvek ministra národní bezpečnosti izraelského režimu. To je ono, to je jako skutečnost. Takže genocidní kult smrti sídící v Tel Avivu je důkazem toho, že Izrael představuje hrozbu pro celé lidstvo. Ohrožuje všechny lidské bytosti. Jejich jediným cílem je trvalá válka. Takže pojďme dále.
1: To mi připomíná, já už jsem tady to někdo slyšel ze slzů jedné izraelské matky tisíc jiných. To mi něco připomíná. Nějaký nad lidi a pod lidi. Já už jsem to tady, už bychom měli zapátrat trošku do paměti, dámy a pánové, oprášit hysterii. Nuž, tak se koukneme na soběstačnost Teheránu. Ta prý způsobila, že válka se obrátila proti americké a mezinárodní ekonomice. Prý ani dolar, ani zlato, ani státní dluhopisy by neodolaly válce USA a Izraele s Íránem. Válka mezi USA a Íránem mimo jiné tedy zasáhla takzvané investiční úkryty, ke kterým investoři tradičně sahali v době silných válečných konfliktů. A zejména kvůli obavám z uzavření Hormuzského průlivu měli američtí zaměstnanci pocit, že každý den prodloužení války se jim vymstil. Tak, reputace a skutečné ekonomické ztráty americké ekonomiky v podstatě přispěly k tomu, že americká vláda potřebovala mír s Íránem více než samotný Teherán. Íránská ekonomika s rozsáhlou soběstačností mohla v podstatě absorbovat šoky války, což USA nedokázaly. A tak, jak se zdá, že válka končí, Morgan Stanley uvádí některé závěry z vývoje trhů během války. No a teď jsou tady kurzy, burzy, co všechno klesalo, 6% a tak dále. A to už nás moc nezajímá. SP500, že ano, a další, které klesaly, dolar, zlato je tady, jak to bylo. Tak to je čistě ekonomické. Pro news.gr, tam to najdete ze dnešního data 21.
0: Ono tam šlo o to, že oni vlastně ty závěry z toho jsou takové, že dneska ani cenné papíry, ale ani to zlato dneska nejsou vlastně bezpečným přístavem prostě pro uchování hodnoty. To je jako velmi zajímavé za takovéto situace. To je velmi zajímavé zjištění, protože to je jako nový, je to nový poznatek. No uvidíme, jak to bude dál. Jak to bude v tom novém systému, protože ani ještě Amerika nepřešla. To je jako jedna věc, ale druhá velmi důležitá, vážení. A to spočívá v tom, že se ukazuje, že ty Američané, je to o té zdrojové stabilitě, o tom hovořívá pan Pekin. A ta Amerika, jak se ukazuje, tak má tady menší zdrojovou stabilitu než ten Irán. Možná někdo řekne, to je blbost, když oni mají větší ekonomiku. To mají. Ale taky mají daleko větší náklady na tu válku než ten Irán, to za A. A za B, oni válčejí na druhém konci světa, tím, co ty Iránci válčejí doma, takže ty přepravní náklady všeho a tak dál, tak to je spousta peněz. Takže ty Iránci to mají velmi dobře rozmyšlený. Velmi dobře to mají rozmyšlený. Nicméně pojďme dále a dostáváme se na novinky odjinud. A tady ještě to navazuje tedy jednou zprávou, Moon of Alabama, který jako píše Libanon USA, tak Spojené státy, že podněcují rozpoutání sektářské války v Libanonu. A během té tiskovky na summitu G7 ve Francii americký prezident Trump kritizoval způsob, jakým Izrael vede válku proti Hezbaláhu. A říká tam, Izrael bojuje s Hezbaláhem příliš dlouho a umírá příliš mnoho lidí. A nemusíte zbourat celý bytový dům pokaždé, když někoho hledáte, protože v těch bytových domech je hodně lidí a ne všichni patří k Hizbaláhu. To vám musím říct. Tak to je jako jeden výrok Trumpa. S tím lze jedině souhlasit, jo, protože vlastně tím tady obvinuje Izrael spáchání válečných zločinů, i když to, jak se neříká naplno. Pokud všem navrhuje vyřešit problém Hizbaláhu využití Abu Muhameda al-Džolaniho alias Ahmada al-Shari, vládce Sýrie, to je ten řezač z Al-Kaidi, to je ten řezač těch hlav, který je tam teďka momentálně u vlády, k opětovaném rozpoutání sektářské sunicko-šítské války, aby se tam teda oni poprali mezi sebou. A navrhl jsem Izraeli, aby nechal Sýrii postarat se o Hizbalách, protože upřímně řečeno si myslím, že by to zvládli lépe. Sýrie, víte, on tu zemi sjednotil úžasně rychle, je velmi schopný a byl pro mě velmi dobrý. Chrání, udělá všechno, o co jsem požádal. A pokud tam Izrael dokáže tu práci udělat bez zabití všech, on tu práci udělá. Sýrie tu práci udělá, ano, ale taky pozabíjí všechny. A to on už jako nevidí, tohle. To už nevidí. Ten tam dál zmiňuje, že před hodinou zabil další izraelský útok v jižním Libanonu další 4 náhodné lidi. Oni prostě, co se pohne, tak to jako potom jako zřejmě střílejí. Takže a memorandum o porozumění mezi USA a Iránem, na kterém byla před 2 dny dosažena dohoda, stanoví okamžité ukončení izraelské války v Libanonu a úplné stažení všech izraelských sil v Libanonu. Čili první a třetí příspěvek k pořádku, ten druhý je zcela mylný. Pojďme dále.
1: Tak, další tady máme. Izrael je připraven na konflikt s Donaldem Trumpem, prý by by díky dohodě s Íránem. Izraelská armáda totiž zveřejnila, je to tady vidět, je to tady vidět dobře ta mapka, zveřejnila novou mapu zobrazující rozšířenou operační zónu v jižním Libanonu. Zatímco současně izraelští představitelé potvrzují, že probíhá konzultace s USA ohledně budoucí vojenské přítomnosti země v regionu. To není invaze, ne. Izrael pod vedením Bibi Netanyahua se zdá, že vstoupí do konfliktu s americkým prezidentem jen den po dohodě mezi USA a Íránem, která stanovuje ukončení bojů na frontách zahrnujících Libanon, s důrazem na respekt jeho suverenitě. Izrael proto nadále udržuje vojenské síly v jižním Libanonu a tvrdí, že jeho přítomnost je nezbytná v reakci na útoky zase Hizbaláhu, který byl posílen Íránem. Nuž, ale podle dvou izraelských představitelů, kteří hovořili s agenturou Reuters, jsou jednání s Washingtonem o udržení izraelské přítomnosti popsána jako v uvozovkách obtížná a vytrvalá, protože nová dohoda mění rovnováhu v regionu. Izraelská armáda již tedy v dubnu představila mapu bezpečné zóny, ale nová odráží rozšíření operací hlouběji do libanonského území, včetně oblastí poblíž Nabatia, bašty Hizbaláhu jižně od řeky Litány. Nabatia tady někde byla vidět. Tak se na to můžete pak kouknout, dámy a pánové.
0: Další příspěvek hovoří o tom, proč Izrael dosáhl patové situace v libanonské válce proti Hizbaláhu. Hizbaláh si udržuje svou vojenskou schopnost a jeho silná přítomnost v jižním Libanonu nikdy nebyla odstraněna. Říká se dále v tom podtitulku toho článku. A ten mimochodem ten tank, co tam je vyhořelý, mám pocit, že to je ten tank, kde zahynuli ty čtyři vojáci, když se tam dobývali na to, do toho hlavního sídla, do toho bunkru, teda k tomu vedení toho Hizbaláhu. Válka mezi Izraelem a Hizbaláhem, která eskalovala po 7. říjnu 2023, dosáhla patové situace, přestože byl odstraněn historický vůdce organizace Hasan Nasrallah a řada vysokých představitelů. Izrael nedokázal dosáhnout svých klíčových strategických cílů. To je úplné odstranění Hizbaláhu jižně od řeky Litány a vytvoření bezpečné zóny bez hrozeb. Hlavní důvody patové situace a odolnost také a způsobil Hizbaláhu. A tady k těmto otázkám se říká, že ta organizace má decentralizovanou strukturu, rozsáhlé tunelové sítě a schopnost rychle se znovu stavět. A i přes těžké ztráty, připomínám, jak tam tykrát začali bouchat ty mobily, jak na povel v ruce a podobně, tak pokračuje v odpalování raket a dronů směrem na severní Izrael, čímž udržuje hrozbu naživu. A pokud je tam obříšný terén, městská partizánská válka a tak dál, jižní Libanon je hornatý, je plný vesnic, Hizbaláh používá městské taktiky, skrývá zbraně a militanty v obytných oblastech, což stěžuje izraelským pozemním operacím, jak si dostanou výsledky bez vysokých nákladů, tedy říkají civilních nákladů, to znamená nákladů tedy na životy mezi civilisty. Hovoří se v tom článku dále o vysokých nákladech pro Izrael. Prodloužená válka zatěžuje Izrael finančně, to jsou výdaje, mobilizace záložníků, kteří nepracují, vytváří to politický tlak doma a krom toho existuje mezinárodní tlak a riziko širší regionální eskalace. Selhání úplného odzbrojení navzdory izraelským operacím a dohodám o příměří listopad 2024 a později, tak Hizbaláh pokračuje v obnově jižně a severně od Litany a libanonský stát a armáda nemají moc ani politickou vůli jej zcela odzbrojit. Ve skutečnosti je to spíše to první než to druhé. Mnozí mluví o libanonské armádě a tváří v tvář Hizbaláhu, je to extrémně slabý subjekt. Mohu to potvrdit z vlastní zkušenosti, ještě když jsem do Libanonu jezdil a v podstatě, když bylo černé září a v rámci něj se pokusil teda Organizace pro osvobození Palestiny vlastně udělat, která tehdy byla umístěna v Jordánsku, udělat atentát tam na krále a převzít vedení státu, a byli vlastně vyhnáni tedy, král to odrazil, byli vyhnáni a jeli tedy, šli do Libanonu, tak už tehdy to byla hrozba, všem libanonská vláda tenkrát to podcenila, si myslela, že jsou Paříž Blízkého východu a tak dál, banky a tak dál, takže se nic nemůže stát. Podívejte se, jak dopadl dneska. Dneska je to v Emirátech, ty banky a tak dál a tady se bojuje. Hizbaláh si zachoval svou vojenskou kapacitu, zatímco libanonský stát zůstává slabý. Ano. Libanonský Hizbaláh znovu se vyzbrojuje na vzdory blokádě a navzdory tvrzením o plné blokádě letectví moře i po souši, tak Hezbollah nadále obnovuje svůj arzenál. Jednak teda pozemní trasou přes Sýrii, ta ovšem teďka přes, jak si díky teda ten změnám Sýrii, už je to komplikované. A dodávky z Iránu, tak Irán nadále posílá rakety, drony proti tankové rakety, převážně přes Sýrii a alternativní trasy zahrnují Irák nebo nepřímo námořní dopravu. Je také místní výroba, Hezbollah vyvinul významné domácí výrobní kapacity, pokud jde o rakety, drony, výbušniny, čím snížil závislost na externích dodávkách. Použití skrytých arzenálů, velká část arzenálu byla před válkou ukryta v tunelech a sklepech a organizace tyto zbraně získává a znovu používá. A jinak pokud jde o financování, tak kromě iránské pomoci Hezbollah používá pašerácké sítě, drogy, tabák k financování svých aktivit. Takže tolik tedy asi tak. A Izrael sice zasadil Hezbollahu významné rány, ale strategicky ho nedokázal neutralizovat. A schopnost organizace znovu se vyzbrojit, geografie Libanonu a absence životoschopného politického řešení vedly k dlouhotrvajícímu patu. Ta iránská role zůstala klíčová. Tam je důležité vidět, že i třeba ta iránská, ta libanonská armáda, je tam i křesťanská část, je tam i muslimská část, takže ani, ta, ne, tam, ani tam nejsou jednotní, takže těžko oni mohou vyhánět tam o Hezbollah. Hezbollah je tam vlastně dneska vedoucí sila. Takže pojďme dále.
1: Dále se mrkneme. Válečné klima v Lamaňském průlivu. Ruská fregata prý vystřelila varovné výstřely na britskou jachtu. Byla to fregata admirál Grigorovič, který zahájila palbu v mezinárodních vodách, tak včetně jižně od ostrova White. Tak, Británie a Rusko jsou na cestě tedy nebezpečné vojenské eskalace po bezprecedentním a extrémně vážném horkém incidentu, který se odehrál v úterý ráno, tedy 16. ve vodách La Manche, asi je tady. Podle zpráv agentury Reuters námořníci na ruské fregatě admirál Grigorovič zahájili varovnou palbu na soukromou jachtu plující pod britskou vlajkou, když se k válečné lodi tato přiblížila. Tak, podle svědectví posádky jachty, ruská válečná loď vystřelila valovnou palbu ze vzdálenosti asi 500 metrů a udávalo se to 20 námořních mil jižně od ostrova White. Ačkoliv se incident odehrál mimo britské teritoriální vody, tedy v mezinárodních vodách, blízkost britského pobřeží vyvolala v Londýně poplach. Mluvčí britského ministerstva obrany řekl tedy pro Sky News, naléhavě vyšetřujeme hlášení o incidentu v Lamaňském průlivu. Tak, vojenští analytici upozorní na to, že tento agresivní krok Moskvy není náhodný, přichází tedy jen několik dní po bezprecedentní operaci britských speciálních sil v Lamaňském průlivu, při níž britští komandos tedy vzbouřili, to má být asi obsadili na ruský tanker pod britskými a unijními sankcemi. Londýn tuto operaci oslavoval a zdůraznil, že šlo o první takový útok, který měl za cíl zastavit ruské příjmy z ropy, financující válku na Ukrajině. Zdá se, že Moskva okamžitě reagovala tím, že ukázala zuby. No, já mám zprávy z ruských serverů a ta britská jachta nebo ta lodička se přiblížila na méně než 150 metrů od té ruské fregaty. Tak proto to následovalo a nereagovala, nekomunikovala. No už, kde je pravda, nevíme, tak se koukneme dál.
0: Další zpráva je zajímavá. Vychází z vyjádření prezidenta Lukašenka běloruského, který říká, že Vatikán a Židé oklamali Vladimíra Putina, aby v roce 2022 stáhl své síly z Kyjeva. A říká dále, všichni asi tě chápali, že válka rychle skončí ruským vítězstvím, protože Rusové už byli v podstatě na okraji ukrajinského hlavního města. A tam vznikla parašutisté a tak dále. A prezident Lukašenko obvinil Vatikán a Židy, že ruská lobby je uvádí tedy zklamání ruského prezidenta Putina, aby v březnu 2022 stáhl ruskou armádu z Kyjeva, což vedlo k tomu, že válka trvala 4,5 roku a stála miliony mrtvých. A během vojenských operací, nejenom já, ale celý svět chápal, že válka rychle skončí ruským vítězstvím. To bylo hlavně kvůli tomu, že Rusové byli v Kyjevě. Ale pak někteří politici a síly požádali Putina, aby se zastavil, stáhl vojska z Kyjeva a podepsal mírovou dohodu. Opět pravděpodobně vím, ty Rusové podváděli, byl to Vatikán. A překvapivě i židovské lobby, Izraelci, tím jménem Zelenského řekli, to je vše, uzavřeme mír, dohodneme se a další také. A ten běloruský prezident se snaží dát zcela nový rozměr tomu, proč Vladimír Putin stáhl své jednotky z okraje Kyjeva, co se ukázalo jako katastrofální chyba. A vyvstala otázka, co znamená, že oklamali Vladimíra Putina. Nevěděl, co se stane. Byl včerejší. Nevěděl, že by sám z vlastní vůle ztratil značnou výhodu, kterou měl nad Ukrajince západem. A až do dneška bylo známo, že hlavní osobou odpovědnou za pokračování války a porušení dohody o příměří podepsané Ukrajinci v březnu 22 byl tehdejší britský premiér Boris Johnson. Johnson v podstatě nařídil Zelenskému pokračovat ve válce a nedodržovat dohodu o příměří. Nyní však Lukašenko také odsuzuje ty, kteří, jak tvrdí, přesvědčili Putina, aby stáhl své síly z Kyjeva. Ale Vladimír Putin nebyl dítě a i když mu to navrhli konkrétní lidé zmíněni Lukašenkem, nikdo je nemínil poslouchat. Kdyby nestáhl ruské síly z Kyjeva, to, co Johnson žádá pokračování války, by se prostě nemohlo stát. Kdyby nebylo 240 tisíc Rusů a přes milion Ukrajinců, neby toho, tak by žili a ty Ukrajinci by žili, ty Rusové taky, nepočítají všechny ty vojáky těch obou zemí, kteří ztratili fyzickou integritu, znamená byli zranění a tak dále. No tohle to je pravda a tohle se ještě bude muset taky nějakým způsobem ještě jak si došetřit, dobrat se konce, je pravda jedna věc, že v podstatě tady tu válku do jisté míry na té Ukrajině je to vlastně boj mezi takzvanými velkým žel a malým žel. To znamená, na jedné straně je to chazarská mafie sedící v Londýně a na druhé straně je to Chabad. Je to Chabad Lubavič a tak dál a to jsou ty zase na té ruské straně. Takže toto jako je realita. A ono do jisté míry podle všeho je to poněkud podobné, nebo to bylo poněkud podobné i v té relaci Irán-Izrael, protože ty nejvyšší duchovní iránští byli zřejmě izraelského původu, židovského původu. Podobně jako se hovoří o tom, že i vedení v Saudské Arábii, že je stejné, že to jsou prostě vlastně takové jaksi ve skryté podobě, že jsou to vlastně Židé. Takže uvidíme, jako co bude dál. V každém případě odhalení této záležitosti, jak to ve skutečnosti bylo, tak bude velmi zajímavé. Pojďme dále.
1: Dále se koukneme, je to nějaké zhuštěné společné prohlášení G7, není hlavním dokumentem summitu. Stojí za to začít tím tedy, že společné prohlášení G7 není jediným a nakonec ani hlavním dokumentem podepsaným vůdci tohoto bloku. Mimo jiné je to souběžné s prohlášeními o boji proti rakovině a nelegální migraci. A jak se často stává, nejzajímavější na geopolitickém komentáři G7 není to, co na něm bylo napsáno nebo sepsáno, ale to, co v něm není. Ukrajina zde zjevně není ústředním tématem, formálně je rozdělení tedy prvním, ale ve skutečnosti vypadá jako příloha k bloku Blízkému východu. Klíčová fráze není o podpoře Ukrajiny, ale o propojení sankcí proti Rusku s otevřením Hormuzského průlivu. Dokument přímo říká, cituji, nyní je správný okamžik zvýšit tlak na ruský ropný a plynárenský průmysl, protože Spojené státy a Irán dosáhly dohody o Hormuzu. To je velmi důležitý ukazatel tedy jejich myšlení. Rusko není vnímáno jako samostatný problém, ale jako funkce ropného trhu. Dokud hrozí riziko blokace Hormuzu a prudkého nárůstu cen ropy, je Západ omezený tedy v sankcích proti ruskému exportu. Jakmile ale riziko zmizí, můžete vyvinout větší tlak samozřejmě na Rusy. Dokument taktéž několikrát zmiňuje Trumpovu osobní roli a to v mimořádně neobvyklé podobě. Není tedy jen prezidentem Spojených států, ale mužem, který zajistil dohodu s Íránem, otevřel Hormuz, jako by byl uzavřen před válkou, je tady poznámka, dosáhl memoranda a vytvořil historickou příležitost k míru. S
0: No to je, to je přímo
1: tak.
0: Na Nobelovu cenu.
1: Jo,
0: no.
1: Jo.
0: No, to je jako opravdu.
1: To je
0: já teď
1: jíčko.
0: Tady mi vyskočila nová zpráva z toho řeckého serveru, kdy i Trump jako hovoří přesně o tom, o čem hovoří Lukašenko. Rusko udělal v roce 22 velkou chybu, Kyjev mohl obsadit během jednoho dne, kdyby z toho předměstí šlo do centra a teď tady tento tady scházel na generál, který velel a ten, že dal jako ústup. Nechce tady mluvit Trump o Putinovi, takže to je jako pro zajímavost. Pojďme na další. Dostaneme se na zprávy z Ruské federace a tady hned první. Rusko si potvrdilo právo na Krym a na Azovské moře v Haagské arbitráži. Toto je velmi důležitá zpráva, vážení. Rusko zvolilo mimořádně odpovědný přístup k ochraně svých zájmů v právu moře. Byly připraveny důkladné argumenty o vlastnictví Azovského moře a zákonnosti výstavby Krymského mostu. A výsledkem bylo brilantní vítězství v arbitráži, jak řekl právník Alexej Ispolinov, deníku Vzhled, že dříve Rusko napadlo kyjevské nároky na Černé a Azovské moře v Haagské arbitráži. Je důležité pochopit, že zkrácený termín Haag je obvykle synonymem pro Mezinárodní trestní soud ICC, který se skutečně nachází v tomto městě, stejně jako pro Mezinárodní soudní dvůr. Proto není zcela správné používat toto jméno ve vztahu k vítězství ruských právníků v otázce ukrajinských námořních nároků, jak vysvětlil Alexej Ispolin, profesor katedry Mezinárodního práva Ruské akademie zahraničního obchodu Ministerstva hospodářského rozvoje Ruska. On říká, v našem případě mluvíme o stálém arbitrážním soudu, který sídlí také v Haagu a slouží jako platforma pro řízení ad hoc arbitráže. Ve zvláštním případě jednorázově na bázi tedy. A to znamená na bázi jednorázových rozhodnutí. Byli tam, je to tak, že prostě u toho tam se pak jako nelze odvolávat a tak dále. A byli to její zástupci, kdo souhlasili s nezákonností ukrajinských nároků. To znamená, to konečné rozhodnutí bylo podle toho arbitrážního soudu jednoznačně vítězství Ruska a díky tomuto rozhodnutí se splní přání Kyjeva rozebrat Krymský most nebo uznat Azovské moře jako společné, tak tady musí být nesplní. To řeckého serbo, tam jsou někde nepřesnosti. A rozhodčí se rozhodli ne z lítosti a nechtěli hodit kost Moskvě, ale protože naše pozice byla přesvědčivě sformulována. No, jestli tam Ukrajinci argumentovali tím, že tam moře jsou jejich, protože je vykopali, no tak, jako, tak se ani nedivím. Ale tam ty argumenty byly nepochybně jako vážnější. Pojďme dále.
1: Tak dále se mrkneme jako raketa. Peklo začíná, Rusko střílí na mnohem větší cíl v Lamaňském průlivu. Toto je přímá odpověď na tvrdý Starmův rozkaz. Takže podle nejnovějších zpráv ruská vojenská fregata admirál Grigorijevič nestřílela na obyčejnou jachtu v Lamaňském průlivu, ale zahájila palbu přímo na válečné lodě britského královského námořnictva. Incident v průlivu představuje jedno z nejvážnějších přímých vojenských střetnutí mezi britskými a ruskými námořními silami v novodobé historii. Střetnutí, které hrozilo přerůst ozbrojený otevřený konflikt. V pondělí, cituji, odpoledne doprovázely dvě hlídkové lodě třídy River britského námořnictva, tedy HMS Mercy a HMS Tyne, plavidlo proplouvající Lamaňským průlivem, když na ně ruská fregata admirál Grigorijevič otevřela, nebo asi spustila, tady má být palbu, uvedla londýnská média. Příčina incidentu? Starman nařídil přepadení ruského tankeru? Podle tedy londýnských médií byla tato nebezpečná reakce ruského námořnictva přímo odpovědí na předchozí akci britských speciálních sil. Cituji, k incidentu došlo poté, co Sir Keir Starmer v neděli ráno nařídil skupině námořní pěchoty z mocnice tankeru patřícího k ruské stínové flotile, uvádí článek. No, válka tedy o ropu na britském dvorku. Britští mariňáci totiž předtím provedli výsadek na tanker, tedy s cílem zabránit obcházení sankcí a přepravě ruské ropy přes Evropu. No, situace v Lamaňském průlivu zůstává krajně napjatá a Londýn i Moskva pečlivě zvažují další každý krok po této nebezpečné přestřelce. Tak, tady máme nějaké to vysvětlení, no tak uvidíme.
0: Další zpráva, Ukrajinci trefili autobus s běloruskými dětmi a při útoku ukrajinského dronu v ruské Brianské oblasti je zahynula žena, která doprovázela dětský fotbalový tým z Běloruska. Dalších 6 lidí, včetně 4 dětí, utrpělo zranění. Moskva i Minsk obviní Ukrajinu z terorismu proti civilistům. Kyjev se k incidentu nevyjádřil. Na zprávě ze 17. Takže tady podle vyjádření tedy úředujícího gubernátora regionu Jegora Kovalčuka autobus směřoval do černomorského letoviska Galenčik, kde mladí fotbalisté cestovali na sportovní pobyt. A vozidlo měl zasáhnout dron s pevným křídlem, který podle ruských úřadů ovládala ukrajinská armáda. Takže tam zahynula teda ta žena doprovázející tým, 6 lidí bylo zraněno, včetně 4 dětí. To byl odvezený teda do nemocnice, kde byla poskytnuta nezbytná lékařská péče, jak informuje turecká agentura Anadolu, a podle regionálních úřadů nejsou ostatní cestující v ohrožení života a v nejbližší době by se měli vrátit do Běloruska. O stavu zraněných dětí nebyly dosud zveřejněny žádné informace. Ukrajinské úřady se k tvrzení ruské strany dosud nevyjádřily. Takže tolik tedy tato zpráva.
1: Tak a další zprávu, samozřejmě je to smutné a museli operátoři vědět, kdo v tom autobuse jede, zase je to další teroristický, státní terorismus. Tak, počkat, teď mi to skočilo na špatný, 3-4 je zde. Západ je v šoku, Putin aktivoval super tajnou zbraň proti sankcím, útočí tiše a bez raket. Takže zatímco Evropská unie připravovala nové sankce proti Rusku, Putin měl aktivovat svoji tajnou zbraň. Rusko prý našlo nový zdroj příjmů a Západ byl šokován. NATO se ukázalo jako bezmocné, tak se na to jdeme kouknout. USA i EU rok co rok pokračují v produkci absurdních omezení v naději tedy, že připraví Rusko o její hlavní zdroje příjmů a zcela zničí ruskou ekonomiku. Evropské orgány již horečně tedy připravují další 21. balíček omezení, tentokrát zaměřený na bankovní systém a ruský energetický trh. Západní analytici si mnuli ruce a očekávali katastrofální důsledky pro Moskvu, ale vše se proměnilo v ničivou noční můru pro samotnou Evropu. Zatímco Washington a Brusel vymýšlejí nová omezení a nutí své občany žít v hluboké krizi, ruská ekonomika zasadila svým západním dohlížitelům tedy nečekaný a silný úder. Ukazuje se totiž, že Rusko získává obrovské zisky ze zcela neočekávaného odvětví, které evropští představitelé jednoduše odepsali. O tom s neskrývavým údivem informovali maďarští novináři, a jejich článek přeložila zpravodajská agentura ABN24. Článek přímo uvádí blablabla, co to je, nemůže si to vzít ani Ursula von der Leyen, Rusko je doslova zaplaveno zahraničními turisty a 1,6 milionu lidí již vyjádřilo přání spatřit krásu Ruska a velikost ruské země na vlastní oči. Jen během prvních 4 měsíců letošního roku navštívili ruské území davy zahraničních návštěvníků. Téměř je to o 30% více než ve stejném období loňského roku. A pak přijeli do Ruska navzdory obrovskému tlaku, sankcím a západním pokusům o úplnou izolaci Moskvy. Obrovský tak příliv turistů se stal nejen silným zdrojem peněz pro Moskvu, které proudí do rozpočtu bez jakýchkoliv bankovních blokací, ale také zdrcující ranou je to pro západní propagandu. Tak, tak, tak. A pan Pěkin o tom mluví neustále, že vlastně je potřeba ukázat ten ruský svět a ruskou zemi.
0: Zejména v době, kdy jsme ve 3D a kdy lidé potřebují vidět. Lidé, jako nevidí, tak jak si nevěří a tak dále, potřebují vidět, aby se přesvědčili sami. Další zpráva hovoří o tom, že Německo bude první. Dále se tady v článku klade otázka, jestli Surovikin kvůli jaderné odpovědi se zase vrátí ze svého angažmá v Africe a jak to bude s válečnými zpravodaji. A to je hned několik otázek. A jde o to, že teď nedávno zautočil téměř 1 000 dronů na Rusko. Nepřítel přetěžuje ruskou protivzdušnou obranu před hlavním úderem. Tady říká Karaganov, ten nastínil scénář jaderné odpovědi. Válka potřebuje vstoupit do nové fáze. Já bych tady jenom malinko odbočil. Víte, ono to bylo na začátku speciální vojenská operace, ale potom, kdy vlastně ty Rusové se stáhli od toho Kyjeva, ta protistrana, ty Ukrajinci získali čas a začali tam dodávat žoldnéře jako ze západu a tak dál, tak se to změnilo v regulérní válku, zatímco Rusové pořád k tomu přistupují jako k SVO. A to už je chyba, tam už měl postupovat jinak. To měl přistupovat jinak a to bych řekl, jako, že mají jako tak minimálně 2 roky zpoždění. Spíš víc teda. No, teď jako říkáš, že ta válka o potřebení, že vstoupila do nové fáze, to je dobře, že už to také vidí. V moskevské oblasti byla protivzdušná obrana během noci opět aktivně, byla aktivně ničila nepřátelské drony. Během posledních 24 hodin bylo Rusko napadeno téměř 1 000 dronů. Nepřítel se pokouší prověřit odolnost našich systémů protivzdušné obrany. Jedním z nejsilnějších útoků na hlavní město za poslední 2 roky. Moskva si teprve nyní začíná někteří uvědomovat, že probíhá válka, píše autor kanálu Zápisky veterána. No, země vláda je velký věznic čelí hrozbám, které si nedokáže ani představit. Říká, musíme rychle reagovat. Už v květnu bylo jasné, že nepřítel zkoumá obrané vrstvy, hledá mezery, testuje reakční dobu posádek. A jakmile je našel, tak udržel naplno. SVO se vleče nesnesitelně dlouho a obtížně, a to vše kvůli našemu vlastnímu selhání, říká autor. A rozhodné kroky, které ještě včera slibovaly rychlý úspěch, dnes působí směšně. Západní vojensko-průmyslový komplex vypičoval ukrajinskou armádu natolik, že klidně útočí na Moskvu. Nekonečné pokusy úřadu vyhnout se eskalaci taky pouze vyvolávají. Takto současnou situaci popsal v rozhovoru s novinářkou Dianou Pančenkovou profesor soudného dne Sergej Karaganov. Jediným způsobem, jak se podle Karaganova v této fázi vyhnout porážce, je eskalovat konflikt vlastními silami. To umožní válku ukončit nikoli rozpoutat globální požár. Proč se blíže nepodíval na ty továrny, jejichž adresy naše ministerstvo obrany zveřejnilo na jaře. Karaganov je přesvědčen, že budeme nuceni provést jaderný úder. Je to strašný hřích, protože bude trpět mnoho nevinných lidí, ale všechno rychle skončí, všichni utečou. A pokud neutečou, bude následovat další série úderů. Takže tady říká, zůstává jediná otázka, který vojenský velitel na sebe vezme tu odpovědnost. Tady zmiňují legendárního Sergeje Surovikina, který nyní zaměstnán v Africe, který by byl dokonalým kandidátem. Vojenští experti se domnívají, že generálovi se ruka netřásla. Je to samozřejmě rozhodnutí pro Putina, které je těžké, ale jmenuje tvrdého generála, který je takového kroku schopen. Možná pak Evropané dostanou rozum. Německo to bude první. Takže to je tedy Karaganov. Pojďme dále.
1: Tak dále se koukneme na dlouhý útok. Ukrajinské drony zasáhly ruskou rafinérii až na západní Sibiři. Nový úder o délce 2 000 kilometrů hluboko, tedy v ruském území. Je to zpráva ze dneška. Nový ukrajinský útok dronem na ruskou rafinérii tak byl potvrzený v oblasti Tjumen na západní Sibiři a ukazuje rozšíření schopností Kyjeva v oblasti dlouhodobých, to je kravina, dalekosáhlých úderů zaměřených na kritickou ruskou energetickou infrastrukturu po odpovídajícím útoku v Moskvě. Takže neověřená videa zveřejněná online ukazovala kouř a plameny stoupající nad zařízením, které mělo být údajně hořící rafinérií Tjumen, známou také jako Antipinská rafinérie. Guvernér pak regionu Alexander More potvrdil, že na místě, kde spadl ukrajinský odpad, operují záchranné složky. Volodymyr Šňupanský zase potvrdil, že ukrajinské drony zasáhly rafinérii ropy v ruské oblasti Tjumen na západu Sibiře, více tedy než 2 000 kilometrů od hranic Ukrajiny. A Šňupanský dále uvedl, že ukrajinská společnost Firepoint vyvinula nové dálkové drony, schopné letět více než 3 000 kilometrů a že tyto byly již úspěšně nasazeny. A my víme, že to jsou francouzský Flamengo, že jo, no, takže jako co, že teď něco vyvinuli Ukrajinci, no tak to asi těžko. Tak asi můžeme ne.
0: Ten Karaganov ještě jenom připomenu ještě v souvislosti s tím minulým příspěvkem. On tam říká jednu věc, říká, my děláme špatně, děláme tu propagační politiku, protože tady jsou zahraniční, různí zahraniční lidé, kteří tady jak si dělají záběry toho, jak sem některé ty drony přiletí, spadnou, něco hoří, vysílají to do zahraničí. My toto z té Ukrajiny dělat nejsme schopni pořádně, protože tam, když toto někdo udělá, to natočí a pošle, tak je na to několik let kriminálu. Takže na světové scéně to vypadá, jako kdyby teda ty Ukrajinci jednoznačně vítězili a ty nám tady dávali zabrat, přičemž ty naše útoky tam jsou daleko, daleko masivnější a účinnější. Takže i tohleto v souvislosti s těmi drony je důležité. Jinak teď jsem viděl, že snad Rusové konečně teďka mají nějaké nové prostředky elektronického boje, takže to bude schopné teda to odklonit a poslat ty drony někam si pryč. Ideální by bylo, kdyby je uměli odklonit a poslat je zpátky na hlavu přímo těch, kteří to vysílají, a to už bych to chtěl asi hodně. Takže teď se pojďme podívat na tu Ukrajinu. První zpráva hovoří o brutální pekle v Kyjevě, desítky raket Zircon, tak tam lítly. Americké PAC-3 zapaly Kyjevsko-Pečerskou Lavrou, žádný Rusové, ale americké PAC. A byly zničeny bunkry SBU, té ukrajinské bezpečnostní služby a NATO. Takže ty byly zničeny a ten raketový úder trval 5 hodin intenzivního brutálního ostřelování Kyjeva, Dnipra, Charkova a Oděsy. Takže je to intenzita, která je poprvé minimálně od tohoto roku a americká diplomatická mise uprchla z ukrajinského hlavního města, kde byly vypuštěny desítky raket Zirkona a Iskander. Takže tolik teda tady v tom jenom v krátkosti. Jinak tedy podle předběžných údajů dopadlo na Kyjev během pouhých 5 hodin několik desítek raket, tedy více než 30 balistických raket Iskander, 7 hypersonických raket Zircon, rakety Kinjal, H-101 a Kalibry, stejně jako stovky UAVček Banderol a Garand 2 a raketových dronů Garand 3 a Garand 5. Takže tolik teda k této zprávě.
1: Ale zase Kyjev, okay, jo. Nářev Kyjevě, 13 úderů smrtících. Rusko nasadilo prý tajnou zbraň a nepřítel nevěří vlastním očím. Tomahawky na útu Ukrajinou. Tak, účinek je prý obrovský, prohlásili vojenští experti, když hovořili o sérii úderů na Ukrajinu. Také zjištění po útocích byla překvapivá. Tak, na internetu se objevily zprávy o psychologickém šoku a panice, které v současnosti panovaly v ukrajinské společnosti. Kyjev očekával strašlivý dopad. Tomu lze dokonce říkat psychóza. To poznamená vojenský expert Aleksandr Ivanovský. A dodal, že v podstatě mají pravdu. Dnes přijde úder, zítra další průzkum zasažených cílů, několik dní na upřesnění souřadnic a poté další úder. Nejsilnější tedy série úderů údajně zasáhla energetická zařízení v Sumské oblasti a úřady v Trojstianci uvedly, že všechny městské čerpací stanice byly během noci zničeny přímými zásahy ruských útočných dronů. Sergej Lebeděv, koordinátor pro ruských odbojových sil, tedy toho podzemí, na Ukrajině vysvětlil, proč byly tyto oblasti cílem útoku. Ukrajinské velení zde soustřeďuje zálohy, organizuje logistiku a rozmisťuje vojenské jednotky. Nuž, to jsou samozřejmě věci, které mají být ničeny stále neustále, jak říká pan Pěkin, a ví se, že se dodává ropa a všechno zní ukrajinským ozbrojeným silám zadarmo z Ruska, z Lukoilu a dalších. Teď to měl 8. taktéž ve svém pořadu. Takže jsou to
0: Já
1: závažné
0: se jenom
1: věci.
0: divím, jedné věci, že za této situace, která je, takže toho ruské vedení nevyužije a nezbaví je vlastnictví tady těchto společností z důvodu vlastizrady. Nechápu to. Jako lepší příležitost mít nebudou. A komplet bych to zestátnil. No, další zpráva hovoří o tom, že Iskandery udeřili do vosího hnízda Kyjeva a sice došlo k výbuchům Konča zaspě, kde sídlí Zelenský, ten systém Patriotů zachytil jenom jednu ze 7 raket. Teď je otázka, kde je prezident ukrajinský nebo takzvaný prezident. A v každém případě noc z 19. na 20. června byla v Kyjevě jednou z nejbouřlivějších a tam silný výbuch otřásl elitní čtvrtí Konča zaspa.

0: Mně chybí, ale telegramový kanál Chronicle of Geraniums, tak jako první informoval o výbuchu a jde o jednu z prvních zmínek za celou historii SVO o možném úderu přímo do v uvozovkách hostího hnízda ukrajinské politiky. Takže pojďme si dále. Ta zpráva samozřejmě dále pokračuje. A tam jako hlavním bodem toho zásahu bylo letiště Borispol, kde je nedaleko. Pojďme dál.
1: Tak, strategicky důležité ukrajinské pevnostní město Krasný Liman, severovýchodně od Konstantinovky, již bylo dobyto z 50% ruskou armádou. Uvedl to několik moskevských médií ve středu 17. Ukrajinští vojáci a žoldáci se většinou zabarikádovali v oblasti vysokých budov a byli zcela obklíčeni ruskými silami. Rusové právě obsadili celou železniční síť tady. Krasný Liman je jedním tedy z nejvíce sporných měst během celé ukrajinské války. Bez jeho dobytí není pro Rusy možné úspěšně zaútočit na poslední dvě velká města Donbasu, tedy Kramatorsk a Slaviansk, protože by byla vystavena obchvatu ze severu. Ruské síly pokračují tedy v intenzivním tlaku na Donbas s předpovědí, že Ukrajina jako celek může do konce června nebo začátkem července ztratit kontrolu nad třemi důležitými městy. Rusové už dosáhli vzdálenosti 5 kilometrů od Dobropolie, zatímco osvobodili nový Donbas. Tak, ale čas nám kvapí, takže jdeme dál.
0: Mimochodem v tom krásném Limanu v tom roce 22 už byli, tam už to měli obsazené Rusové. Teď to dobývají znovu se ztrátami velkými, protože vlastně se umožnilo, aby druhá strana se posílila, vybudovala si tam opevnění a tak dále, a tak dále. No pojďme dále. Dostaneme se na informace ze Spojených států. První informace hovoří o tom, že Bílý dům odmítl izraelskou žádost o přezkoumání memoranda s Iránem. To je přezkoumat memorandum s Iránem. Izraelští představitelé označili nové memorandum za špatnou dohodu a hrozí dalšími útoky proti Islámské republice. To je zpráva teda ze 17. A Spojené státy odmítly oficiální izraelskou žádost o přezkoumání tedy té dohody, respektive memoranda o porozumění. A podle korespondenta Channel 12, Jarona Abrahama, předložil Tel Aviv Washingtonu formální žádost o přezkoumání toho memoranda a byl odmítnut a nadále nezná všechny podrobnosti tohoto rámce. A izraelský premiér a současně hajdaný válečný zločinec Benjamin Netanyahu ten předtím veřejně na tiskové konferenci potvrdil, že si není jistý podrobnostmi memoranda mezi Iránem a Spojenými státy. A hebrejská média nedávno informovala, že mezi izraelským představiteli panuje vůči této dohodě hluboké zklamání a odmítnutí. Takže pojďme dále.
1: Dále se koukneme. Počkat, 5-2, to je tady. Trumpova šokující prohlášení o Izraeli. Poprvé tedy americký prezident pronesl šokující prohlášení adresované Izraeli, když prohlásil, že izraelská armáda vraždí děti a ničí civilní budovy. A to je prý první prohlášení, když dále řekl, že Sýrie přijde a bude se zlepšovat, protože skutečně zničila jakoukoliv morální představu o válce. Teď je tady zase nějaký. Zároveň se J.D. Vance tedy v dalším tvrzení, že je jediným světovým vůdcem, který se v současnosti postaví na stranu sympatií, a sympatií s Izraelem je Trump. Zdá se, že mezi Netanyahuem a Trumpem prý tedy existuje rozkol. Protože mnohokrát panovalo podezření, že tyto rozkoly, retorické rozkoly mezi nimi, hádky, neschody, byly do značné míry logikou tedy dobrého a špatného policajta, jak tomu znovu říkáme. Tak teď se zdá, že tentokrát to Trump měl velmi těžké. Ale tato tvrdá prohlášení a zejména jeho pokus distancovat se od Bibi Netanyahua jsou přiznáním, že americká ekonomika asi dochází ropa, tady má být, a ztrácí schopnost zvládnout ekonomické výzvy a proto byli nuceni podepsat smlouvu s Íránem. Nebo jednoduše řečeno, íránská dohoda je rozhodně vítězstvím Íránu, protože Bílý dům hledá obětního beránka. Tak.
0: To je ta zdrojová stabilita, nedostatečná, jak jsme prvně o ní hovořili, nehledě k tomu, že oni se prostě potřebují vytvořit podmínky, za kterých se bude ta Amerika moc toho.

0: Irán, toho Izrael zbavit. To je na pochodu a bez toho se prostě ten světový mír a takhle se reakci dotáhnout nedá. Další zpráva hovoří o tom ze Spojených států, že americký senátor Rand Paul volá po novém přezkumu zahraničních biolaboratoří a říká, lhali nám, teď to potvrzují oceněné dokumenty, volá také po vytvoření nezávislé komise složené z vědců, která by předem posuzovala rizikové projekty, ať už v USA nebo v zahraničí. A ta dohoda o rizicích gain of function výzkumu zahraničních laboratořích a transparentnosti vlády nabírá na obrátkách. A jak už dříve uvedla ředitelka Národního zpravodajství Tulsi Gabbardová, odtajnila dokumenty o americké podpoře biologických laboratoří po celém světě a tyto materiály odpovídají také na část otázek, jestli se objevily během tzv. Pandemie COVID-19. A podle těch odtajněných informací Spojené státy podporovaly nebo financovaly přes 120 biologických laboratoří ve více než 30 zemích. A z toho desítky na Ukrajině, kde se pracovalo s potenciálně nebezpečnými patogeny, včetně těch z éry Sovětského svazu. Dokumenty přiznávají i rizika spojené s válkou. Laboratoři mohly být zranitelné. A ten senátor Rand Paul, dlouholetý kritik Anthonyho Fauciho a gain of function výzkumu, tak ty dokumenty uvítal jako potvrzení těch svých varování. A v rozhovoru pro americká média řekl, po léta, když někdo upozorňuje na laboratoře na Ukrajině, tak mu říkají, že jde o konspirační teorii. Teď zjišťujeme, že skutečně existovaly. Pojďme dál.
1: Mrkneme, co tady máme, trojka SD, rozjíždí se, ne, počkat, to jste teď měl vy, 6.1, už jsme tak, tady, Francie je v šoku, Putin vystrašil prý Macrona kvůli zabavení tankeru, byl aktivován zákon soudného dne. Tak, Francie, která zadržela ruský tanker, nakonec jednala zcela nečekaně. Stačilo málo času a záležitost byla vyřešena. A to se stává, když je aktivován zákon prý soudného dne. V Evropě tedy zní poplašné zvony a v západních štábech se schyluje k vážnému rozruchu. A to vše proto, že francouzská armáda nedávno obsadila ten tanker Tagore, který plul z arktického města Murmansk přímo k francouzským břehům. K tomuto troufalému zadržení došlo 400 mil od Británie a loď byla bez okolků odkloněna zpět na kotviště a ruský kapitán byl okamžitě asi zatčen, tady je uvedeno spoután. Tak, za méně než několik dní francouzské úřady tiše bez publicity otevřeli celu a propustili ruského velitele lodi a po někdejším bojišti Elizejského paláce nezůstala ani nebo bojovnosti, pardon, nezůstala v Elizejském paláci ani stopa. Nabízí se otázka, co přimělo Paříž k tak rychlému ústupu? Odpověď byla jednoduchá. Ukázalo se, že krátce předtím to pirát svým prezident Vladimír Vladimirovič Putin schválil zákon, který armádě dává absolutní právo zachraňovat ruské občany, pokud jsou v zahraničí nezákonně pronásledováni nebo zadržováni. Aha. A podle čínských pozorovatelů, citovaných ABN24, se francouzskými generály začal šířit strach, jakmile pochopili skutečný význam tohoto rozhodnutí. Paříž si okamžitě uvědomila, jak fatální chybu udělala. Vždyť podle nového zákona nyní Kreml získal zcela legální a neprůstřelnou záminku použití skutečné vojenské síly proti Francii. Záchranná operace mohla nabrat velmi tvrdý průběh. A tak ze strachu před vážnými důsledky Macron spěchal vše zvrátit, dodává nebo domnívá se dále autor tohoto článku. Tak.
0: Další příspěvek je také velmi pozoruhodný. Týká se vyjádření náčelníka německého letectva Holgera Neumanna, který tvrdí, že Německo je připraveno bojovat proti Rusku už dnes. A hněv aliance dopadne na poloostrov Kola, Petrohrad, Kaliningrad, Černé moře, řekl generál poručík Holger Neumann, velitel německého letectva, v rozhovoru pro The Telegraph. V případě války s Ruskem tak jmenoval cíle úderu, zdůraznil, že Německo je připravené bojovat už dnes večer a bude bránit každý centimetr území NATO. No ale ta kola Petrohrad, Kaliningrad, Černé moře, to není území NATO. To buď neumí zeměpis, anebo mluví o něčem jiném, když má skutečné jako na mysli. A podle Neumana v rámci aliance neexistují žádné odlišné bezpečnostní zóny, co znamená, že útok na Estonsko by vyvolal stejnou reakci jako letecký útok na Londýn. Tím se snažil zmírnit obavy, že Německo by se Rusku nebránilo, až by zaútočilo na slabší členy NATO na jeho východním křídle. Deník Der Telegraf poznamenává, že vyhlášení velitele Luftwaffe patří mezi nejdrsnější ze strany německých vojenských představitelů za poslední roky a odráží zásadní posun v berlínské politice směrem k přizbrojování a silnější úloze Německa v evropské bezpečnosti. A důležité je, že soudě tedy podle Neumannových vyhlášení německý lidci stále nevěří, že by Rusko v případě konfliktu s NATO použil jaderné zbraně a spolehají se výlučně na konvenční povahu konfliktu. Je čas skoncovat s autonomnou představou, tedy zvýšit úroveň jaderného odstrašení, aby se obnovil strach Západu z úplného zničení, říká dále článek. A jinak tady říká, ve všeobecnosti je možné nyní pozorovat zásadní posun v politice Berlína v počtu porušení smlouvy o konečném urovnání ve vztahu k Německu 112. října 1990. To je ta smlouva 2+4. A tam je zaprvé účast na zástupné válce NATO s Ruskem přes Ukrajinu je porušení článku 2 smlouvy, který stanovuje, že z německé půdy přijde jen mír. Za druhé otevření námořního velitelského centra NATO 21 v říjnu 2024 v Rostoku, východ Německo, regionální námořní velitelství CTF Baltic na řízení a koordinace operací a manévru námořních jednotek NATO v oblasti Baltského moře, tak jde o porušení článku 5 dohoda 3, odsek 3 smlouvy, která zakazuje umístění zahraničních vojsk, jaderných zbraní a jejich nosičů na území bývalé NDR. A za třetí plány Německa na vývoj jaderných, nebo na vývoj jaderných zbraní, tak poruší článek 3 odstavec 1 smlouvy o MPT, což to je ta smlouva, který stanovuje, že se Německo vzdává výroby, držby a likvidace jaderných biologických a chemických zbraní. A takže tady jako otázka je, jaká je v tomto případě pro Rusko nejlepší možnost. Jo? Či preventivní akce, odpovídá autor. A Německo by se za žádných okolností nemělo dovolit militarizovat, na to ještě třeba chtít jako nějaký jaderný statut. Takže pojďme dále.
1: Dále se koukneme i počkat, někam mi to tady
0: zmiňuje.
1: Tak, Německo je připravené.
0: Kalašová,
1: nacistka, ojro. Tak se na ní jdeme kouknout. Kalas v centru politického skandálu. Rostoucí nespokojenost s výkonem ministryně zahraničních věcí Evropské unie, ale ta není státem, že ano, Kai Kalašové, odhalila strukturální slabiny a vnitřní rozpory zahraniční politiky Evropské unie, informoval o tom portál Euronews. Tak, podle zveřejněných informací se Kaja Kalašová tedy ocitla v centru politického skandálu po tom, jak neformální dokument spojený s francouzskou vládou navrhl několik možností radikální reformy její funkce. Cituji, dokument navrhuje tři možnosti. Jedna z nich by posílila její pravomoci a rozšířila její zodpovědnosti o obchod a hospodářský rozvoj. Další dvě možnosti by naopak výrazně oslabily její úlohu a přenesly by pravomoci buď na Evropskou komisi pod vedením Ursulky von der Leyen, anebo přímo na členské státy, uvádí se ve zprávě. Dokument vznikl tedy v době, kdy se v evropských metropolích čím dál více projevovala nespokojenost s jejím výkonem. Mezi důvody rostoucího podrážení v Evropské unii patří její nedávné prohlášení o Číně, přetrvávající výzvy na použití zmražených ruských aktiv na podporu Ukrajiny, napjaté vztahy s americkou administrativou a její touha prosadit nebo prosazovat rozsáhlé iniciativy bez předcházející konzultace s členskými státy. No, úplně ji kopnout nechtějí, ale spíš ji asi omezejí funkce a odpovědnosti asi nedají.
0: Tak jako hloupí dneska, ty dneska potřebují všude, že jo, tak jako by byl se škoda jako zase nevyužít té jejich hlouposti, protože ještě pořád mají zelenou. Další zpráva také z Bruselu hovoří o bruselském hlasování o nových pravidlech genetického inženýrství a spor o daně Evropské unie. Poslouchejte dobře, vážení posluchači. Tento týden bude v Bruselu skutečně zajímavý, to je z 18. června. Hlasovat se má k zákonu o genetickém inženýrství, který by povoloval některé GMO, to jsou ty modifikované výrobky o plodiny. Záludné na tom je to, že tyto GMO by nemusely být nijak označovány. Zákon prošel jen velmi těsně. Pokud by tedy například naše vláda hlasovala proti, tak tento týden by Europarlament neměl o čem hlasovat. Takže my jsme to umožnili, jenom jako bychom viděli, teda jako koho máme ve vládě a hlavně také, koho máme v tom Europarlamentu. Evropská rada připravila cestu ke změně pravidel týkajících se nového genetického inženýrství dne 21. dubna. To by brzy mohlo znamenat, že geneticky modifikované potraviny se mohou dostat na talíře spotřebitelů, aniž by to tušili. Je však šance, že hlasování v Evropském parlamentu tento týden rozhodnutí zarazí, protože mnoho poslanců s novými pravidly vůbec nesouhlasí. A již existuje řada pozměňovacích návrhů v rozmezí dvouciferných hodnot, ale není jasné, zda budou vůbec přijaty. To vrhá významný obraz na Evropskou unii, která se opakovaně snaží podkopávat demokratická pravidla, například při prozatímním uplatňování dohody Mercosur, která také nebyla schválena Europarlamentem. Takže pojďme asi dál.
1: Tak, dále se koukneme. Počkej, kde mám pětku? Tady je pětka. Tak se na to vrhneme, protože je to zajímavé, co tady je. EU chce tlačit na domácnosti, aby se v noci vzdali elektřiny. Opět to samozřejmě souvisí se šílenou klimatickou bruselskou politikou, jejímž hlavním cílem je totální destrukce Evropy. Deindustrializace, likvidace zemědělství, zničení konkurenceschopnosti a energetické bezpečnosti. Energetická politika posedlá klimatem a neúnavný technologický pokrok jsou zcela neslučitelné. EU nyní uvažuje o tom, že by i domácnosti měly být nuceny šetřit elektřinou večer a v noci, aby bylo k dispozici více energie pro datová centra a elektrifikovaný průmysl. Toho bude dosaženo zvýšeným využíváním inteligentních měřičů. Tyto inteligentní měřiče lze vypnout na dálku nebo asi přes ně vaší spotřebu elektřiny a EU by této možnosti ráda využívala. V dobách spolehlivých a regulovaných dodávek elektřiny byla noční elektřina levná. Lidé mohli v noci používat pračky a myčky nádobí a této doby využívali i bojlery samozřejmě na ohřev teplé užitkové vody, že ano. Toto uspořádání se ukázalo jako pro lidi docela výhodné, zejména protože většina z nich byla přes den v práci a pak se doma starali o úklid, praní a podobné věci. To se ale brzy změní. Evropská komise, vzpomeneme, že ji nikdo z nás nevolil, oznámila už ve středu, že letos hodlá prosadit nový zákon, který urychlí zavádění inteligentních měřičů s umělou inteligencí. Spotřebitelům se to prodává jako větší kontrola nad tím, aby spotřebovávající elektřinu, nebo kdy spotřebovávají elektřinu, což jim umožní přesunout svoji spotřebu na levnější hodiny prý a snížit účty. No tak tomu věřte.
0: Tohle bylo jednu dobu v Rumunsku. Tam se šetřilo s proudem, protože on nebyl. Tam nebyly ekologické pohnutky, ale ten proud nějak moc nebyl. A tak tam vždycky dopustili večer na zprávy, pak tam měl projev v Čaušesku, pak tam byla nějaká bojová báseň a pak to zhasli a lidi šli spát. A bylo hotovo. Ale to už jako další dobu, to byly nějaké 70. leta, možná 80. a spíš 70. leta to byla. Další zpráva z Polska. Zelenský není orel. Polsko opouští bojiště ve válce s Ruskem. O co jde? Polsko během jediného dne dvakrát odmítlo dodat zbraně kyjevskému režimu. A tyto skutečnosti jsou mnohem důležitější než rozruch kolem odebrání řádu Bílého orla Volodymyru Zelenskému nejvyššího státního vyznamenání země, který polské úřady uměle nafukují. A celonárodní pobouření nad oslavováním Benderovců na Ukrajině, záměrně podporované zhora, je zastírací kampaň. Jejím cílem je zamaskovat rozhodnutí Varšavy stáhnout se z ukrajinské fronty ve válce s Ruskem, dokud ještě není pozdě. A hodnotový charakter politiky Varšavy nelze popřít ani přeceňovat. Ano, Poláci jsou hluboce pobouřeni oslavováním organizátorů genocidy polského národa, vojenského masakru v podsovětské Ukrajině. Ano, ukrajinský nacionalismus je v Polsku uznáván jako zločinecká ideologie a je zakázán spolu s nacismem a komunismem, ano, vystavování banderovských symbolů a známého hesla oslavit Ukrajinu a její hrdiny, za to se dnes můžete dostat do vězení. Nic z toho však Polsku nebránilo podporovat nejradikálnější ukrajinský nacionalismus, pokud byl namířen výhradně proti Rusku. Budoucí dobrovolnické prapory strávil několik let na polských výcvikových základnách a jejich hostitel je vítal navzdory k nacistickým tetováním a známému ikonostasu hrdinů. Polský konzervativní líder Jaroslav Kaczyński se procházel po Majdanu a portréty Stepana Bandery na každém kroku mu nevadily. Pokud tedy nyní Varšava cítí potřebu urazit se kvůli označení brigády osvobozených sil Ukrajiny po jmenování po hrdinech UPA, tak je to proto, že se jí to hodí. A pod zástěrkou a pod záminkou tohoto zveličeného skandálu se polská vláda odvážně vzdaluje evropskému kurzu podpory Zelenského režimu. Tam oni mu tedy odebrali Bílého orla, znači vrátili, jak si v solidaritě s ním, tak tam vrátili další polští představitele, včetně Porošenka, to tak vrátili medaile, co měli z Polska, tak to vrátili všichni také, jako aby drželi, aby jak si drželi partu. Pojďme dále.
1: Už dále se koukneme na Volkswagen, asi je to poslední zpráva z tohoto košíčku. Je konec, Volkswagen se potápí. Stav, tedy německé automobilky Volkswagen AG, byl podle deníku Der Spiegel s odvoláním se na výsledky anonymního průzkumu vrcholového managementu hodnocen jako existenčně ohrožující. Tato analýza nevěstí nic dobrého pro největší evropskou automobilku, hlavně tedy vzhledem na nedávné zlé kvartální výsledky jejich různých značek, uvádí se ve zprávě. A je to krásná show, je to velmi zajímavé ji sledovat. Vždyť před téměř 20 lety udělal v evropský automobilový průmysl to samé ruskému Avtovazu, což Číňané teď udělali Volkswagenu a dalším evropským automobilkám. Člověk, který věřící pak nějakou, jak říkal náš vaší Klaus Užano, neviditelnou ruku trhu, si říká, Němci vyhráli ve spravedlivé soutěži začátkem 21. století a teď čínští konkurenti Němců, tedy ve spravedlivé soutěži, je škrtí. No, jinými slovy, Němci, Francouzi, ale i Italové vynaložili značné úsilí, aby zabránili společnosti Avtovaz tehda ve výrobě konkurenceschopných automobilů a přinutili ji opustit globální trhy s vlastními produkty, což jim umožnilo zase západňákům expandovat. Teď samé to samé dělá ale Čína. A my jsme to slyšeli, že ano, nejenom Volkswagen, ale další němečtí a chtějí přejít na tu výrobu válečných, řekněme, nebo zbrojních systémů a tak dále. Asi pancéřová vozidla budou dělat a bůh ví co všechno, no.
0: Další zprávu, kterou tady máme, tak je to zpráva na téma biolaboratoří Pentagonu. To už je z té kategorie toho útoku na zdraví. O čem tu si Gabardová mlčela. A tady se hovoří o tom, že zvláštní nebezpečí představují rasové a genetické experimenty. A dne 12. června zveřejnila ředitelka americké národní zpravodajské služby DNI Tulsi Gabbardová otajněné dokumenty o globálním programu amerických vojenských biolaboratoří, který je financován americkými daňovými poplatníky a šlo o jeden z jejich posledních oficiálních kroků před rezignací, která vstoupí v platnost 30. června. A na oficiálních stránkách ODNI zveřejnila rovněž prohlášení s názvem Důkazy o globálním programu biologických laboratoří financovaném americkými daňovými poplatníky. A v prohlášení se uvádí, že vláda Spojených států financovala více než 120 biolaboratoří ve více než 30 zemích. A ty biolaboratoře zahrnují i ty na Ukrajině, které mohou být ohroženy v důsledku pokračující rusko-ukrajinské války. A spravodajská komunita například už dříve varovala, že biolaboratoř financovaná USA na Ukrajině pravděpodobně uchovával nebezpečné patogeny a zůstával zranitelná vůči dlouhodobým hrozbám útoku, obsazení nebo poškození ze strany Ruska. A nové odtajněné důkazy tam existují a zatím se říká, že doposud byly důkazy o existenci financování těchto biolaboratoří záměrně skrývány před americkou veřejností. Informace o jejich existenci, historii, umístění a financování byly cíleně potlačovány vlivnými osobami, které nepravdivě tvrdily, že neexistují a každého, kdo hájil opak, označil za zahraničního agenta a zrádce Ameriky. Takže tolik teda k této zprávě.
1: Tak, jdeme na poslední mojí. Tak se na to koukneme. Samozřejmě 12. června začal platit migrační a azylový pakt Evropské unie. Já jsem vás na to ve zprávách upozorňoval. Tímto dnem tedy byl dokončen další krok k demontáži Evropy, jakou jsme po generace znali. Pod záminkou evropských hodnot, solidarity a humanity se systematicky ničí to, co Evropu po staletí definovalo. Suverénní národy, tradiční rodiny a samozřejmě kulturní kontinuita. Česká republika, která si dlouhá léta držela relativně přísnou migrační politiku, má nyní přispívat k řešení chaosu, který způsobily země s otevřenými hranicemi, štědrými sociálními dávkami a naprostou neschopností vracet ekonomické migranty. Mechanismus je ve své podstatě jednoduchý, ale zároveň krutý a cynický. Buď přijmeš migranty, které ti pošleme, nebo zaplatíš desítky tisíc euro za každého, kterého odmítneš. Výjimka pro Českou republiku, když je tady napsáno Česko, tedy vyrabovaný koncentrák, na rok 2026 je jen trapným alibistickým odkladem. Jedná se o největší vlastizradu moderní doby. To nejhorší v celém procesu je demografická výměna obyvatel, tedy ta velká výměna, o které se tady mluví už dlouho. Evropské národy se díky dlouhodobé protirodinné politice, vysokým nákladům na bydlení a jeho nedostupnosti, taktéž daňovému systému, který rodiny nepodporuje, ale trestá, rozbíjení mezigeneračních vazeb a kulturnímu individualismu přestaly se rodiny v Evropě reprodukovat. Místo, aby každý jednotlivý stát řešil příčiny, jako podporu tradiční rodiny, dostupné bydlení, daňové úlevy pro rodiče, pak zvolili ale cestu nejmenšího odporu, tedy dovozem cizinců na jako náhrady za vlastní nenarozené děti. A to je ten největší průšvih, dámy a pánové. No už ale, jdem se asi kouknout na to okénko.
0: Podíval se dneska na tematické okénko, jehož autorem toho článku je PC Roberts, což je tedy známý jednak přispěvovatel a jinak bývalý vysoký úředník z administrativy prezidenta Reagana. Ten článek má typický název, je velmi aktuální. Izraelská lobby vládne, má na mysli tedy v Americe. On se dále tam odvolává na Ron Ance, další takový, který uveřejňuje na svém kanálu. A ten uvádí, že primární porážka sedminásobného člena sněmovny reprezentantů Spojených států Thomase Maceyho byla zajištěna izraelskou lobby prostřednictvím televizní reklamy financované židovskými miliardáři. A ta Maceyho obvinila z mimomanželského poměru s levicovými demokratkami Alexandrií Ocasio-Cortezovou a Ilhan Omarovou. Součástí byla i umělou inteligenci vytvořená videonahrávka, na níž Macy vstupuje s oběma ženami do hotelového pokoje za účelem trojice. Šli na trojku prostě. A Američané by se měli stydět a znepokojovat nad tím, že volby jsou rozhodovány pomlouvačným házením špíny, které je zjevně nepravdivé a záměrně se vyhýbá jakékoliv věcné debatě. Mohli bychom předpokládat, že Američané jsou dostatečně informováni, aby věděli, že izraelská lobby jde po Macym a že voliči budou natolik pozorní, aby nenaletěli na pomluvačný deepfake vytvořený umělou inteligencí. Jenže jsou příliš lhostejní na to, aby čemukoliv porozuměli. Kdybyste náhodou někdy viděli tady jako podobnou situaci kolem vás, tak to je to určitě jako podobnost čistě náhodná v uvozovkách. Ron Ans vysvětluje, pro starší technologicky méně zdatné republikánské voliče v primárkách platilo, že vidět znamená věřit. A nepochybuji o tom, že téměř všichni byli přesvědčeni, že sfalšované záběry jsou naprosto skutečné. To tady máme taky takové. A demokracie je nefunkční, jsou-li voliči takto snadno manipulovatelní. Nemají dostatečné znalosti a nemají dostatečné zázemí. A dál v článek pokračuje. Obdivuji ochotu Rona Ance otevírat témata, kterým se většina lidí vyhýbá. Ve svém nejnovějším článku ukazuje mimořádnou moc, kterou má izraelská lobby nad Spojenými státy. Dlouhodobě zdůrazňuji, že Američané žijí v umělé realitě, kterou pro ně vytvářejí mocné zájmové skupiny. Existuje zde velké množství organizovaných zájmů, ochotných šířit jakoukoliv lež a vytvářet vlastní falešné narrativy, sloužící jejich agendám. Tradiční média a stále častěji i alternativní internetová média ovládaná těmito skupinami slouží k tomu, aby lidi uzavřela v těchto falešných narrativech. Demokracie proto nemůže fungovat a veřejný zájem nemůže být naplňován, protože většina obyvatel Spojených států nedokáže rozlišit fikci od skutečnosti. V Kentucky lhostejná a nevědomá populace odvolala z úřadu člověka, který skutečně zastupoval a na jeho místo dosadila loutku izraelské lobby. Každý politik ve Spojených státech si toho povšiml a výsledkem je výrazné posílení izraelské lobby. Jakmile demokracie překročí hranice informovaných a angažovaných občanů, zákonitě selhává. Masová demokracie vždy vedla k rozpadu politické soudržnosti a snadnost, s jakou izraelská lobby odstavila Thomase Maceyho, ukazuje, jak hluboko Spojené státy klesly. Ans se domnívá, že mladá generace si uvědomuje více než to starší. Možná vzdělávací systém je však systematicky využíván k indoktrinaci mladých lidí do falešné reality, takže Ancův optimismus nezdílím, říká JP Roberts. Craig Roberts. Ans ve svém článku dále připomíná, jak Washington chránil Izrael před odpovědností za útok na USS Liberty, proč mohl mít Izrael motiv k zavraždění prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, jakou roli sehrál Izrael v událostech 11. září, jak sionističtí neokonzervativci převzali kontrolu nad konzervativními publikacemi, nadacemi a think tanky, a také zmiňuje izraelskou stopu v atentátu na Charlieho Kirka. Anzu článek je rozsáhlý, jak bývá u jeho textů zvykem, protože jsou nabité informacemi. Kdyby americká veřejnost měla přístup k těmto informacím, mohlo by být ještě možné, aby se Spojené státy znovu staly skutečně suverénním národem. Takže autor Paul Craig Roberts. Já si myslím, že tohle je věc, která velmi, velmi úzce, jako bych řekl, souvisí se situací u nás. A je to zase a jenom a jedině, je to o dostatečných znalostech lidí, o schopnostech je používat, o schopnosti vidět věci v souvislostech, o ten mozaikovitý pohled a nikoli o ten kaleidoskop rozsypaných střípků informací, někdy podvržených, a ještě s doporučením nebo s návodem té veřejnoprávní televize, co si o tom máte lidé myslet. To je pak úplně špatné a to jsme přesně tam, co kritizuje právě Ron Ans, respektive Paul Craig Roberts v tomto článku. Takže tolik ode mne. Vidím, že ještě máme chvilinku, nicméně chtěl bych vás pozvat tedy na čtvrtek, na debatní pořad, klasicky od 20 hodin. V úterý pořad nemáme. Potřebujeme se věnovat taky jako dalším věcem, takže se uvidíme ve čtvrtek a jinak samozřejmě zítra v pondělí je Kompas, druhý díl na téma Izraele, takže vás zvu ke sledování. Děkuji a také za spolupráci panu kolegovi vám za pozornost a pro dnešek se rozloučím.
1: Taktéž, děkuji, pane inženýre. Takže to byl inženýr Jaroslav Tichý, dámy a pánové, vás taktéž zdravím a děkuji za pozornost. Samozřejmě šiřte, já to budu teď spát do archivu, aspoň tedy svobodného vysílače, a my se pak samozřejmě koukneme ještě na důležitější věci, nebo důležité věci, koukneme se taktéž tedy na Simonku a necenzurované informace, koukneme se na milenialismus, myslím, třetí díl, tak se na to jdeme frchnout, ať to sviští po strništi. Tak pan Tichý se odpojil, já dám děkovačku a jdem se na to kouknout. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Tak vítejte u toho dnešního pořadu pátečního, já jsem rád, že se opět slyšíme, hlásí se vám Petr Václav tady z Midgardu. No a pojďme se podívat na to, kdo slaví dneska svůj svátek. Dneska slaví Leoš. Leoš je příjemným mužským jménem, je jménem pro muže, který je šarmantní a vstřícný, má však v sobě lví sílu. Tu dostal do vínku dle významu svého jména. Jméno patří mezi nositele jména, patří hudební skladatel Leoš Janáček, sochař Leoš Kubíček nebo herec Leoš Suchařípa. Současným nositelem jména je známý český moderátor Leoš Mareš. Mužské křestní jméno Leoš pochází z řečtiny nebo z němčiny. Řecký původ jméno spojuje s antickým jménem Leon. Význam jména by pak pocházel ze slova Leo, lev, druhá výkladová verze. Jméno Leoš odvozuje z německých jmen Leopold nebo Leonard. Dle jména Leopold by se vykládal jako smělý, statečný. Leute lidé, bald smělý, rychlý. Dle jména Leonard by pak překlad zněl silný jako lev. No Leošů máme v republice 5736. Je to 83. příčka mezi nejčastěji používanými jmény. A to znamená, že milí Leošové, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, no a také skvělé promořování, na to nezapomeňte. Hezky to oslavte, protože je krásně. No a pro nás to znamená, že tedy bude slavit minimálně 20 000 lidí v republice. No, pokud znáte nějakého Leoše, nezapomeňte mu popřát, protože mu tím nadělíte zdraví, bo mu prodloužíte život tím, že mu uděláte radost a posílíte mu imunitní systém. Tak, no to je paráda, ne? Tak v pátečním vysílání pochopitelně by nám nebylo dobře, kdybych to byl sám, že? To je jasný. Takže se mnou tu prostě bude můj host, ale až potom, co já ho přivítám. Takže Jiří, zdravím tě, vítám tě ve vysílání, ahoj.
1: Ahoj, čau, taky tě zdravím. Tož vítaj.
0: Taková obligátní otázka. Co jsi dělal ten týden, co jsme se neslyšeli?
1: Jak by řekl klasik, ale jsem se tak jenom poflakoval.
0: Takový běžný doktorský pindy.
1: Přesně, takový odborný lékařský pindy. Přesně. No dívej, bylo to jednoduché, z práce do práce zase. Dodělával, vestavil jsem schody půdní konečně, dodělal jsem na půdě pochozí, natáhl jsem elektriku, takže něco se stihlo tento týden, takže jsem rád, že máme horko, až se mi lepí podrážky k tomu, k rozpálené zemi, takže byla to jenom práce a zase jenom práce tento týden. Z práce do práce. Hodně cestování, byl jsem v Olešově u zákazníka, nějaký Brno, nějaká Ostrava, takže bylo toho dost.
0: No, nakonec papíry a zase jenom papíry. Ale jednou jsme dostali takový úkol. Takový rozkaz.
1: Zlikvidovat diverzanta na motorce.
0: Muž s koženou brašnou.
1: Za žádnou cenu nesmí projet.
0: Máš na mysli soudruhu? Jo, dvě dávky.
1: No nic, tak. Byl to naručitel.
0: To jenom tak na úvod. Jsme si trošku zašpásovali, ale ono to brzy bude velice aktuální, jo, protože těch diverzantů tady máme docela hodně. Máme tady bývalého ministra spravedlnosti, který krade jako straka. Pak tady máme bývalého ministra vnitra, který krade ještě víc. Pak tady máme bývalého premiéra, který jen tak prošustroval několik desítek miliard. Pak tady máme bývalého ministra financí, který neumí spočítat rozpočet a předložil paskl, čímž porušil zákon. No, pak tady máme pochopitelně bývalou ministryni obrany, která objednala zbraně, které ještě vůbec nikdy nedorazily a jsou extrémně předražený. Pak tady máme bývalého ministra zahraničních věcí, který jedinou práci, kterou vykonával, že vždycky dlouho objednával menu pro sebe k obědu, anebo když byly nějaké ty návštěvy. No, pak tady máme bývalou předsedkyni poslanecké sněmovny, která rozkradla dary, které se tam shromažďovaly v té poslanecké sněmovně asi 50 let. No, a pak tady máme ještě současného pořád Pepka Vyskočila, který jezdí na Tajvan a totálně mrší vztahy s Čínou. A propo, víš, jak dlouhé diplomatické vyladěné vztahy s Čínou tenhle ten blbeček narušuje? Víš, jak dlouho, Jiří, máme s Čínou my, jako jeden z prvních evropských států, tak my s Čínou, jak dlouho kooperujeme diplomaticky, jak máme s Čínou vyladíno? Jak bys řekl, že už to máme s Čínou dlouho?
1: Já nevím, od 50. let někdy?
0: Věče, 100 let. My s Čínou, ano, my s Čínou máme diplomaticky vyladěné vztahy už víc jak 100 let. A tenhle ten pazřád se to snaží prostě rozbít. No, ty.
1: No, taky půjde po žních Turkovi, že jo? Možná doslova.
0: No, vidíš to?
1: Pane Pávek.
0: Prostě jde. Myslíš jako k Pávku?
1: Je to má úplně jiný rozměr, pane Pávek.
0: Dostalo to úplně jiný rozměr.
1: Nevážil jsi z mě, půjdeš.
0: Jo. Však on taky půjde, Pávek, neboj.
1: No, Pávek půjde, jak říkají hezky Poláci, tak to pěr dole.
0: No, to by měl moc jednoduché. Jo, on se bude muset zodpovídat z vlasti zrádných nějakých těch
1: pokusů.
0: On totiž vymyslel, že jo, že děti v České republice se nebudou učit česky.
1: Ano.
0: On vymyslel, že se budou učit německy, protože jenom tak mají šanci uspět. Pravděpodobně Spojené státy evropské budou mít úřední jazyk němčinu, ale nebude to čtvrtá říše, budou to Spojené státy evropské.
1: Ano.
0: S jazykem němčina.
1: Já si myslím, že ta němčina už nestihne ani nastoupit, protože bude se to turečtina nebo nějaká svahilština nebo nějaký jiný nářečí. Anebo arabština, protože s těma věcma, co se všechno děje v té Evropě a jak vlastně teďka i řvou, lidi řvou a atmosféra housne a vře, kor třeba v tom Irsku, jo, po tom incidentu. Nevím, jestli jsi to zaznamenal, jak tam podřízl ten přistěhovalec toho jednoho Ira.
0: No, vím, že nějakýmu chlapovi se snažil uříznout hlavu.
1: No.
0: To je ono.
1: A to odstartovalo obrovský jako nepokoje. Já teda nemám televizu, ale zajímalo by mě, jestli o tom naše česká televize, která...
0: No, můžu tě uklidnit. Je jedno, že nemáš televizi. Tohle tam stejně nedávali.
1: Nedávali, jo. Takže jsou stále objektivní a ty
0: vyvážené zprávy poskytují, ano.
1: Ano, ano. A ty poplatky si fakt jako zasloužili.
0: Jo. Hele, no. Ono totiž Irové, jo. Nejsou anglosasové. V tom je ten velký rozdíl.
1: Oni jsou velmi přátelští. Já jsem měl několik kontaktů ještě v rámci minulého zaměstnání. Dělali jsme nějaký projekt společně s Irama a měli jsme tady Iry a oni byli velice nadšení z našeho českého piva a když zjistili, kolik stojí to pivo, tak říkali, že se sem přestěhujou oproti těm irským cenám a panovala s něma velmi dobrá atmosféra. Když si člověk baví s Anglánem, tak je takový od, bych to řekl, takový odměřený,
0: odtažitý.
1: Takový studený psí čumák, odtažitý taky, ale ti Irové byli hodně družní. Byla s nima sranda.
0: Irům totiž
1: byli to takový...
0: Irům koluje slovanská krev, pozor.
1: No.
0: Jo, Irové, to je odnož Slovanů. No, vidíš, jak jsme to hezky probrali. No tak pochopitelné je, že na každou svini se voda vaří a každý prase má svýho řezníka, takže já věřím ve spravedlnost a věřím tomu, že budou chlapci se muset zodpovídat ze všeho. Ještě, že ten Plaga. Ještě, že ten ministr školství Plaga, nevím, kde to pobral, to moudro, ale vyhlásil, že bude přijat, bude změna školského systému. Děti se nebudou učit od první třídy anglicky.
1: Super.
0: Bude to posunuto. Teď nevím přesně, jak to bude, ale ta víceméně ta povinnost jako učit se anglicky od první třídy, když ty děti se mají učit svůj rodný jazyk minimálně do 10 let. I ruštinu jsme se začali učit až ve 4. třídě, když nám bylo 10, že jo?
1: Jo.
0: Jo, protože vlastně ten jazyk ti buduje osobnost právě do těch 10 let a je velice důležité, abys tam nemíchal jiný jazyk, jo?
1: Ano, a musíš to ukotvit. Ono totiž, když se dneska, já teda shodou okolností jsem byl na setkání, něco jsme řešili u zákazníka, setkalo se tam víc chlapů, kteří mají děti okolo 10, 12, 14, do těch 17 let třeba. A všichni říkali jako s jedním hlasem, že vlastně nerozumí těm svým dětem, co vykládají. Jo, že používají ty anglikanizmy nebo amerikanizmy, a navíc ještě v takých zkomolených patvarech, že vlastně vůbec nerozumí, co říkají. A to je přesně ta deintegrace toho českého jazyka, že jo?
0: No, mimo přesně. Jiné. Takže to je systém jakoby určitých věcí, že? Tak jo, ještě abys to nepletlo, jo? Bohužel sněmovna to schválila, jo? Tam, až na SPD, tak ale pochopitelně byl navržen, víš, kdo byl navržen na státní vyznamenání in memoriam? Aby Pávek
1: předal? In memoriam, jo.
0: To je pro někoho už je mrtvej, že jo? To.
1: Jo.
0: To ty víš, pochopitelně, to jenom to připomínám.
1: In memoriam, člověče, toho já neznám.
0: Tady takový,
1: jak se jmenoval, Laďa?
0: Tady takový asi nebydlí.
1: Myslíš, to je PSVBák? To není jméno, to je pomocná stráž VB. Jo, ty myslíš, ta svině Fízlovská, tak ta bydlí ne tuhle vedle.
0: No,
1: no, prosím tě, jako nikdo mě...
0: Koudenhové kalergy.
1: Já přemýšlím, kdo...
0: Koudenhové kalergy.
1: Jo?
0: No jasně. Otec scénáře, podle kterého se ničí Evropa, tak Koudenhove Kalergi se svým pan evropským přístupem, založeným na germánských kořenech, tak to je...
1: Takže
0: bude
1: to vyznamenán
0: v České republice. Slova. Prezidentem republiky bude vyznamenán.
1: Takže vlastně zase vyhlazování Slovanů a genocida a fašistický vlastně přístup.
0: No ne, tak to je jenom sjednocování germánský. Přístupu. Ber to tak, že přeci v Evropské unii je Koudenhove Kalergiho cena. A Koudenhove Kalergiho cenu dostávají takový, jako je Merklová, ten Kohl to dostal, dostal to ten ještě jeden, ještě jedno jméno, takový hodně kontroverzní, co se týká tahu proti Rusům. Teď mi vypadlo to jedno. No.
1: Já už to...
0: On jich tam je víc.
1: Richard Karl. Jo.
0: Já myslím, že to byl Němec, jako jo.
1: Jo, já se teďka
0: dívám. A nebyl to Břežický, byl to jiný. No, to je cena, která se uděluje za to, jak se naplňují ideje Coudenhove Kalergiho, pan Evropské unie, pan Evropské ideje. Jo. Takže...
1: No, ale já si... já se dívám, Richard Mikuláš Hrabě, Coudenhove Kalergi, německý Richard Nikolaus Klaus, se dívám.
0: On se narodil v 20. letech to napsal, že jo? 20. století.
1: Jo, spoluzakladatel Panevropské unie, příslušník rodu Coudenhove. Já totiž jsem si to... On byl ve funkci, byl prezidentem Mezinárodní Panevropské unie, ve funkci byl 1926 až 1972 dokonce. A jeho nástupce... co to je za blbost, jeho nástupce Otto von Habsburg. On dokonce měl český občanství, se dívám, no, do roku 39.
0: Ano, on byl Čech, Coudenhove Kalergi. Proto no, jsme na něho pyšní, že?
1: No, je tady napsaný, že byl rakouský šlechtic s československým občanstvím, spisovatel, politik, spoluzakladatel, příslušník. Člověče, ten byl našlapán jak popelnice, ten měl tolik funkcí a všeho, že...
0: No, když on napsal, hele, jedou podle jeho scénáře, jo, jedou podle jeho scénáře. No ne, tak v tom se vidí Pávek, že jo, prostě, on chce zakládat tu evropskou, ty evropské spojené státy a takovýhle. A to je všecko jenom krytka, na to, aby to doklepli přesně podle těch zásad. Tam některé knihy, které on napsal, tak vůbec nejsou veřejně přístupné, jo? Pozor. Některé knihy jsou jenom pro vykonavatele.
1: Myslíš, no, že by tam byl nějaký návod, jo, třeba?
0: No, tam jsou právě naprosté návody. To jsou čítanky toho, co oni dneska realizujou. Evropská unie jde vyloženě podle toho. Všimni si, že z Evropské unie, čili z ekonomického modelu evropské spolupráce, se stává evropské NATO. Oni z toho dělají vojenský pakt. To je dneska už...
1: Ano,
0: Rusové to prezentují, jak Lavrov, tak Vladimír Vladimirovič to prezentují jako hotovou věc, že oni se přetransformovávají. Jo, a jestli k tomu použijou NATO zatím, nebo jestli si udělají, to by byla ta, že jo, evropská armáda společná, no tak to by byl Wehrmacht 2.0. Jo.
1: Ano.
0: Oni jedou
1: opravdu... Prosím tě, já jsem možná našel, ano. Možná jsem našel toho, Helmut Kohl dostal tu cenu. Ano.
0: Merkelová
1: Ronald
0: dostala.
1: Reagan.
0: Ano, Reagan.
1: Ronald Reagan. Pak 2010 Angela Merkel. Jo, a tady potom už jsou takový pro mě neznámý jména, teda.
0: No, ještě tam je jedno jméno, které je velmi známé, a byl to německý, buď kancléř, nebo to byl...
1: Otto von Habsburg tady.
0: No, tak to je ten, jeden. Který... Ještě někdo tam je, jich tam víc, těch potentátů. Ježíš, mě to jméno vypadlo, člověče, to je jedno. Hele, není to podstatný.
1: No,
0: Pojďme se posunout teďko k tomu, co je důležité a co je potřeba umět správně číst, aby jsme si z toho zase něco vyvodili. Tak

0: stali od začátku června v rámci BRICSu a dívám se, jestli mi to tady... pro samostatný... Tady to mám. Počkej ještě. Státní návštěvy a diplomatický kalendář. Co se týká vrcholných státních návštěv přímo mezi členy BRICS, tak hlavní události spadají do té návštěvy Putinova státní návštěva Číny v květnu a Putinova státní návštěva v Indii 2025 v prosinci, takže Putin vlastně byl v květnu a v prosinci teďka v Indii a v Číně. A máme tady teďka tu návštěvu indického premiéra. Já jsem totiž nevěděl, že ta návštěva probíhala, až to na mě vyskočilo zase z nějakých těch sdělovacích prostředků. Je tady napsaný, že diplomaticky nejvýznamnější je skutečnost, že indický premiér Modi, co by předseda BRICSu, mimo jiné teda oni mají letos předsednictví, potvrdil účast na summitu G7 v Evianu 15. až 17. června a Francie přitom zdůraznila význam, který přikládá zapojení Indie a držitelky předsednictví BRICS do blablabla 7. Jo, ale on mi tady nenapsal úplně nic důležitýho k tomu. Já mu tady řeknu, ať mi...
1: Tak víš co, ty to tam dohledej a já zatím ti tam udělám na tom mustek, jo?
0: Jo.
1: BRICS podporuje globální zemědělskou spolupráci a potravinovou bezpečnost. Píše se na serveru vietnam.vn 16. zasedání ministrů zemědělství BRICS, kterému předsedala Indie, skončilo v Indore v Madhya Pradeshi přijetím indorské deklarace BRICS, která je považována za nový rámec spolupráce zaměřený na podporu udržitelného rozvoje zemědělství, posílení potravinové bezpečnosti a zvýšení role zemědělců v agendě bloku. Podle reportéra VNA indický ministr zemědělství Shivraj Singh Chauhan uvedl, že indoreská deklarace otevírá novou kapitolu v globální zemědělské spolupráci tím, že staví zemědělce, zejména drobné zemědělce, do centra rozvojových politik. Členské země znovu potvrdily svůj závazek zajistit potravinovou a nutriční bezpečnost, podporovat zemědělství adaptované na klima, posilovat roli žen a mládeže v zemědělství a rozšiřovat spolupráci v oblasti zemědělského obchodu a investic. Podle ministra Chauhana přijatá rozhodnutí odráží společné odhodlání zemí BRICS řešit globální výzvy prostřednictvím inovací, transferu technologií a sdílení znalostí. Zdůraznil, že BRICS v současné době tvoří téměř polovinu světové populace, přibližně 42% zemědělské půdy a podílí se na světové produkci potravin asi 42% posílení spolupráce v této oblasti. Proto bude klíčové pro globální potravinovou bezpečnost a udržitelný rozvoj. BRICS byla založena v roce 2009 se 4 původními členy Brazílie, Ruskem, Indií a Čínou. Později v roce 2010 se přidala Jihoafrická republika. V letech 2024 až 2025 se blok dále rozšiřoval za účast Egypta, Etiopie, Iránu, Spojených arabských emirátů, Indonésie a Saudské Arábie a stal se jedním z nejvlivnějších mechanismů spolupráce mezi rozvíjejícími se ekonomikami na světě, píše tento server. Mhm. A hned tady máme pod tím z dneška možná něco, co bychom do toho ještě měli vsunout. To musíme
0: sunit.
1: Na vietnamský server jsme se dozvěděli, co se děje v Hormuzu. Trump hrozí obnovením leteckých úderů, pokud Irán nedodrží dohodu. Prezident Trump 17. června varoval, že USA jsou připraveny

0: i obnovit letecké údery, pokud Írán poruší připravované memorandum o porozumění. Zároveň odmítl zvěsti o financování fondu pro obnovu Tehránu ve výši 300 miliard dolarů. Tak on to podepíše a teď už to zase není pravda, jo. To je masaker, ty jo.
1: No prosím tě, je to ta zpráva, já jsem totiž zaznamenal, já jsem to teda neuvěřoval, ale zaznamenal jsem zprávu, že Irán a USA se dohodli a že podepsali dohodu, kde USA sklaplo paty.
0: Ne, nepodepsali.
1: Ale,
0: nepodepsali, no, že ono to bylo trošku jinak. To tady zase na rádiích našeho mainstreamu a na televizích našeho mainstreamu plkali nesmysly, jo. Oni se dohodli, předložili nějaké memorandum, dejme tomu, k tomu, aby bylo zahájeno nějaké jednání. Takže Američani měli ustat veškeré boje v Libanonu a tak dál, tam všude, že jo, do toho to měl garantovat Izrael. Američani se měli stáhnout z těch rozsekaných základen, co tam mají, z celého Blízkého východu. Měli rozmrazit zmrazená aktiva iránská, asi, já nevím, za kolik to bylo, 25 miliard nebo kolik. A měli zafinancovat 300 miliard de facto reparací, tedy náhradu škody za to, co způsobili Američani tím svým vpádem. 300 miliard dolarů. A dohoda byla taková, že založí fond a z toho fondu ti, kdož to budou napravovat ty škody, tak oni to budou financovat. Takže teoreticky to mohly být třeba, když řeknu úplně blbě, jo, Americe nakloněné firmy anebo americké firmy. Oni jako... Dokonce tam tohleto až takhle sice nebylo řečeno, ale teoreticky by to mohlo být. Iránčani potvrdili, že nebudou teda vyvíjet žádné zbraně, což oni nevyvíjejí a jsou o tom oficiální zprávy, které má Trump na stole od nezávislých pozorovatelů. V podstatě do 30 dnů by došlo k odblokování Hormuzu, přičemž ale Irán si ponechal nad Hormuzem 100% kontrolu a víceméně to byla porážka USA. J.D. Vance se nechal slyšet, že to je velké vítězství Ameriky zaplatit 300 miliard dolarů. Je velké vítězství Ameriky. No budíš. No a bylo dohodnuto, a Iránčani řekli, že nebudou podepisovat nic do doby, než Američani to začnou konat. To znamená, než se ty věci udějí. Jo?
1: Ano, protože znamená, znají. Že?
0: Ten podpis byl plánovaný na, to je dneska středa, na pátek 19. Je plánován podpis toho memoranda, na základě kterého Američani měli nějakou lhůtu, Iránčani měli nějakou lhůtu a tak dále. Takže by podepsali memorandum v pátek a pokud se stanou ty věci skutečností, které jsou v tom memorandu, tak teprve by se přistoupilo k podpisu dalších závazných dokumentů, dejme tomu jako nějaké dohody o příměří, já nevím co. A vidíš, že 17. června, tedy dneska, Trump opět varoval, že hrozí leteckýma úderama, pokud Irán poruší připravené memorandum. Jak ho můžou Iránčani porušit? Jako? Když na tahu jsou amíci. Protože oni musí odblokovat, jo, a popírá, že odmítl zvěsti o financování fondu pro obnovu Tehránu ve výši 300 miliard dolarů. To je jeden z těch bodů toho memoranda. Tedy doznání se k reparacím, že jo. Pravděpodobně přišel domů a Senát ho s tím vyhodil, že jo. Že nebudou dávat žádných 300 miliard jako dolarů. Přitom jemu by to pomohlo, že by je mohl vyprat, že? No tak takhle si to něco mají. S těma klukama.
1: Oni kluci už nemají jednoduchou, oni nemají jednotnou strategii, už se jim to sype pomaličku, po lehoučku.
0: No ne, ber to tak, že Trump si asi zadal s oběma stranama a teď pochopitelně mezi tím lítá, a protože je voděnej a dokonce ne jedním loutkářem, asi dvouma minimálně. No tak jako nudle v mandě. Proto já jsem tady řekl, a teď nevím, jestli ve vysílání s Míšou, nebo kde jsem to říkal, možná v minulý pátek, že jsme se o tom bavili, že já prostě na to nevěřím, že to je konečná, jako že ten Hormuz bude odblokovaný. Jo?
1: No vůbec, to je jenom taktická hra, že jo. Oni to totiž jako pořád nepochopí. Jako.
0: Tam je pozor, tam je 600 lodí, jo. Mm-hmm. 600 lodí. A teď pochopitelně tam probíhají tam různý ještě ty, že tam taky v tom memorandu bylo něco. Já tady ty body někde mám. No tak já si myslím, že si je změřili, jo. Prostě Irán si změřil tu Ameriku a je vidět, že Trump už tady zase odvádí pozornost od toho a už se k tomu nezná, jakoby k těm reparacím de facto. Mm-hmm. Už se k tomu nezná. To znamená, že to je zase na vodě všechno. A ty Irančani nic nebudou podepisovat prostě v pátek, jako proč by to dělali. Přesně toto předpokládali, já si myslím. Mm-hmm.
1: No je to stejný vlastně, jak se jedná o míru na Ukrajině. Úplně stejný přístup.
0: Úplně stejný přístup. Já jenom teďko musím říct, protože se bavíme o pátku, jo. Musím říct našim posluchačům, že my ten pořad natáčíme ve středu večer. Protože z nějakých organizačních důvodů by Jiří nebyl k dispozici a já ho do toho pořadu chci. Takže se bavíme o tom pátku, jo, dneska je středa 17. Takže v pátek ještě všechno může být zase jinak, jo, zase to klidně jako může být to memorandum podepsaný. Ale memorandum je jenom dohoda o tom, jak se budeme chovat.
1: Se dohodneme.
0: Jak se budeme chovat, abychom se mohli dohodnout?
1: Ano.
0: Jo?
1: takže takový taky pindy trochu.
0: No, takový lékařský, to odborný pindy. Tak, našel jsi to, prosím tě, protože a takhle mám patří to sem, protože tu. Irán je pochopně součástí BRICSu.
1: Ano, ano. Mám tady na to i odkaz, takže dívej, já to přečtu, mám to tady. Takže Modiho státní návštěva Slovenska probíhala teda 14. až 16. června 2026. Šlo o vůbec první návštěvu indického premiéra na Slovensku od vzniku samostatné republiky v roce 1993. Návštěva byla součástí širšího evropského turné, které zahrnovalo i Francii, summit G7 v Evianu. Indický velvyslanec na Slovensku Apoorva Srivastava ji označila za mimořádně důležitou a výjimečnou a historickou. Návštěva navázala na nedávnou diplomatickou dynamiku, kdy v dubnu 2026 navštívila slovensko-indická prezidentka Draupadi Murmová téměř po 30 letech. A v únoru 2026 jednal Modi se slovenským prezidentem Pellegrinim na okraj summitu India AI Impact Summit v Novém Dýlí. Modi jednal v Bratislavě jak s premiérem Robertem Ficem, tak i s prezidentem Petrem Pellegrinim. Spolu se slovenským protějškem uctil padlé u hrobu neznámého vojína a pozval Fica k návštěvě Indie. Hlavní výsledek a povýšení vztahu. Indie a Slovensko oznámili 15. června 14 klíčových výstupů a povýšili vzájemné vztahy na komplexní partnerství, takzvaný Comprehensive Partnership, což odráží rostoucí hloubku a strategickou povahu vazeb. Modi označil toto povýšení za velmi výjimečný moment. Bezpečnost a diplomacie. Vzniká nová bezpečnostní agenda. Obě strany oznámily vytvoření společné pracovní skupiny pro boj s terorismem a zahájení mechanismu konzulárního dialogu. Ve společném prohlášení Slovensko zopakovalo podporu indické kandidatuře na stálé členství v renomované, v reformované radě bezpečnosti OSN. V kontextu rostoucího strategického významu Indo-Pacifiku potvrdili Modi a Fico závazek ke svobodnému otevřenému řádu založenému na pravidlech se zdůrazněním svobody plavby, mírové řešení sporů a mezinárodního práva, včetně úmluvy OSN a mořského práva. Tak, podepsané dohody. Jedná se
0: Promiň, já tě zastavím.
1: Zastav.
0: Na základě toho, co jsi teď přečet, jak bys to jenom teď dvěma větama, jak bys to okomentoval?
1: Já bych to okomentoval jako příprava vstup do BRICSu.
0: Přesně tak. Je to měkká forma nástupu do BRICSu. Protože v podstatě Slovensko se tím přihlásilo k zásadním pravidlům, která v BRICSu vlastně jsou.
1: Ano, ano, přesně tak. Potvrdili ten multilaterální řád. Úplně to přesně na mě čiší. Jo, já jsem právě že říkal, no to jsou kluci šikovní, protože tam už ty kontakty trvaly od roku 2024-2025 a vlastně v tomto následujícím roce jde vidět, že Robert Fico přemýšlí hlavou a že jako je dobře strategicky rozkročený za mě, jo, protože to je úplně, a tím, že v podstatě dělají ty kroky za předsednictví Indie, tak je to mnohem snesitelnější forma pro další mezinárodní jako uspořádání v rámci Evropy. Jo, že prostě, protože v Indii shodou okolností, jak jsme si říkali, byla ta Francie, Kanada, Německo a tak dále, Spojené státy, bla, bla, bla. To znamená, pořád se mi potvrzuje ta role té Indie, že je to takový, že vytváří měkčí intermeco pro ty země, které kdyby přistupovali za předsednictví Číny nebo Rusa, jako za konverzní kroky, ale přes tu Indii to dokážou prostě, jak říkáš, tou měkkou cestou jako udělat to propojení v rámci BRICSu. Tam je otázka, jestli oni budou bude nejdřív.
0: Promiň, zase se nám rozsypá to spojení, jo. Prostě tam půl věty třeba vůbec není slyšet. Co ti to ukazuje?
1: To je zajímavé, já se podívám.
0: To by to neukazuje nějaký slabý signál nebo něco?
1: Ne, mám plně nabitý sluchátka a i signál mám dobrý. No. Ani jsem nezměnil polohu žádnou. Co teď? Jak to jede?
0: Jak to jede? No zatím dobrý. No. Tady ale je důležitý, s kým jednal jakoby ten Robert Fico? Ano, jednal s nejlidnatějším státem, jedním z nejlidnatějších států, za B, jednal se zakladatelskou zemí BRICSu,
1: ano.
0: Ale co je důležité a významné, jednal se zemí, která má předsednictví tento rok. To znamená, že vlastně jednal s nejsilnějším mandátem BRICSu v současnosti. Jo, Vladimír Putin pochopitelně, to je jasný, ale momentálně, protože to je země, která má předsednictví BRICSu, no tak to je nejsilnější mandát, jo.
1: Ano, ty to přesně tak říkáš.
0: Tak pojď na ty dohody.
1: Takže dohody. Při jednání na úrovni delegací bylo podepsáno 11 dohod. Podle společného prohlášení pokrývaly následující oblasti. Pracovní migrace, memorandum usnadňující pohyb odborníků a kvalifikovaných pracovníků. Dále to byla obrana, prohlášení o záměru na společný vývoj a společnou výrobu a spolupráci obranných průmyslů. Dále digitální technologie, vyšší vzdělávání, dohoda mezi IT Dealy a na Slovensku technickou univerzitou o výměně studentů, stipendiích a výzkumu. Dále audiovizuální tvorba, zřízení katedry umělé inteligence, indická katedra AI na Slovenské univerzitě, dále kvantová komunikace, výměnné studentské programy, rozvoj cestovního ruchu, vznikla zde dohoda mezi Sdružením cestovních kanceláří obou zemí a vědecká spolupráce mezi Indickou národní akademií věd a Slovenskou akademií věd. Tak, to znamená, to byly ty dohody.
0: A teď tady mám ještě... Jak to na tebe působí? Působí to na tebe tak, že jako Slováci budou dávat Indům, anebo že Slováci budou čerpat z Indie?
1: Slováci budou čerpat z Indie. Rozhodně.
0: Protože totiž to není jenom o Indii. Toto, protože zase víme, jaký jsou dohody Indie, Čína, Indie, Rusko.
1: Ano, Rusko.
0: Takže
1: ano.
0: To otvírá ten prostor vlastně vstupu do prostoru toho BRICSu ve vědě, technologiích, vlastně jako v té budoucnosti. Jo. To jako můžou jako Slováci jako říkat, co chcou. Já vím, že někteří Robertovi Ficovi nejsou schopni některé věci odpustit, ale bratři a sestry Slováci, to, co udělal teď Robert Fico, řeknu to blbě, kdyby nic z toho, co ve volbách slíbili, kdyby nic z toho neudělali a povedlo se mu jenom tohleto, to je tak významná záležitost pro budoucnost Slovenska, pro budoucnost vašich dětí, budoucnost vašich vnuků a vnuček, to je neskutečný. Jako mě mrzí, fakt mě to strašně mrzí, že zatím ještě ty problémy, které musí řešit Andrej Babiš tady u nás, kdybych byl zprostý, tak řeknu tu žumpu, když musí kydat, jo. Ty exkramenty, které tady prostě ta opozice neustále vymýšlí a aktivizuje, jo. To prostě, tohle to je zapotřebí dělat. Tohle to je zapotřebí dělat. To, co dělá Robert Fico.
1: Ale já tam vidím jednu pozitivní věc, tím, že česká vláda buduje nadstandardní vztahy se Slovenskem, tak my se k těm Slovákům můžeme tak jako přicmrdnout teďka. Ty myslím já, že bych tam viděl příležitost. Jo? Třeba nějakým způsobem v rámci těch bilaterálních dohod a podobně. Jo? Takže za mě jako tleskám, posíláme velký palec nahoru Ficovi a slovenské vládě, protože jako fakt dobrý.
0: Já bych dokonce řekl ještě, že i Pellegrini mu, protože tu návštěvu určitě Pellegrini rozjednal, to tam bylo zmíněno, že v podstatě už se s Modym sešel někde na okraji nějaký konference k něčemu ohledně umělé inteligence. Byli takový, jak bych to řekl, bylo kontroverzní, že Pellegrini se stal prezidentem, že to byl politický obchod, jo, a tak dál. Ať to bylo, jak to bylo, tak Pellegrini jako prezident kope za Slovenskou republiku. To ten náš nájemník na ty Hradčanský 1, jo, ten kolaborant, to se nedá srovnat. Kam se hrabe Bittner? To se nedá
1: srovnat.
0: Přesně tak. No, tak pojď, jdeme dál.
1: Modi a Fico se rozhodli na posílení vzájemného obchodu a oboustranných investic v sektorech jako automobilový průmysl, elektronika a další pokročilá výroba. Modi na tiskové konference zmínil jako oblasti zvláštního zájmu automobilový průmysl, železnice, pokročilou výrobu a zelené technologie. Lídři se navázali posilovat spolupráci v umělé inteligenci, v polovodičích, technologiích 5 a 6G, kosmických aplikacích, zdravotnictví, zelené energetice a odolné infrastruktuře. Obě strany vyzvaly k brzkému uzavření a provedení obchodní dohody mezi Indií a Evropskou unií. A vazba na BRICS a iránskou dohodu. Je podstatné, že návštěva proběhla v době, kdy Modi, co by předseda BRICS, současně mířil na G7 do Evianu, což ilustruje indickou roli mostu mezi Západem a globálním jihem. Slovenská zastávka navíc časově splynula s ohlášením dohody USA Irán. Podle indických médií Modi ocenil Trumpovu iránskou dohodu, neboť otevření obchodní trasy znamená pro Indii velkou úlevu. Ale to samozřejmě se bude ještě vyvíjet, tady toto. Nicméně bych chtěl říct, že co se týká Indie a indických sdělovacích prostředků, tak ti vlastně o Iránu celou dobu pravdivě informují. Takže kdyby někdo chtěl a potřeboval se o Hormuzu dozvědět opravdu, pravdu pravdoucí, tak na indických serverech je to všechno, tam je všechno jako popravdě, jak to vlastně jako je. A iránská televize i vlastně promítá, viděl jsem dokonce, že promítá zprávy z Indie. Jako indické reportáže o Iránu, tak to způsobem. Takže za mě super počin, strategická rozhodně výhoda Slovenska, co se týká na propojení s BRICSem. Otázka je, jestli na tom předsednictví již neprohlásí, že Slovensko je dalším členem té širší rodiny BRICS Plus. Klidně se to může stát, protože ten summit je ohlášen na v polovině září. Myslím, že je tam taky nějakého 14. 17. září, takže uvidíme, jestli se neoznámí. Protože vlastně letos byl přijat do skupiny BRICS Vietnam jako další země, takže uvidíme.
0: No tak to náhodou to čtu z vietnamského serveru, že jo?
1: No samozřejmě. Jo.
0: No takhle.
1: Vrana k vraně se dá, jak se říká.
0: Za upřímně, mě je to, jo, je to... upřímně nevím, jestli bude klima na to, aby se to oznámilo. Ono totiž by to Robertu Ficovi mohlo trošku zkomplikovat některé jeho záměry a plány. A nebo naopak by mu to mohlo výrazně pomoci v posílení mandátu Slovenska. Takže já si myslím, že to se teprve vyvine a myslím si, že s Modym asi udělali nějakou dohodu, no, tady o tom. Ale můžou být pozvaní jako pozorovatelé, pochopitelně.
1: No, já jsem totiž zvědavý, jak se to vlastně vyvine, protože pro náš region, kdyby se oni stali plnohodnotnými partnery BRICSu, protože ty bilaterální dohody oni už budují a to je jedna ze zemí, nebo jedna z podmínek. Další věc je ta, že Slovensko má dobré vztahy diplomatické jak s Čínou, tak s Ruskem, takže tam je jako predikce silná na tady to propojení. Takže já jsem opravdu zvědavý. Pro náš region by to znamenalo hodně, protože my samozřejmě se Slovenskem velmi úzce spolupracujeme, takže a já to tady na Slovensku nemám daleko, takže když tak půjdeme v BRICSu na Slovensku, když bude nejhůř.
0: Teď ti položím osobní otázku, Jiří.
1: Ano.
0: Myslíš si, že to by bylo z Modiho hlavy? Takže já ti dám na výběr. Myslíš si, že to bylo z Modiho hlavy, to znamená, že Pellegrini s ním dal cigáro a potom teda se z toho vyklubala tato návštěva? Nebo že to je o tom, že Robert Fico byl v Moskvě, tam měl jednání s Vladimírem Putinem mezi čtyřma očima, víceméně. Aha. Pak proběhlo jednání Vladimír Putin a Xi Jinping v Číně.
1: Ano.
0: A pravděpodobně byl telemost z Indií. Vysvětloval jsem, proč. Vysvětloval jsem, že vlastně Vladimír Putin byl nastínit situaci před úderama, který Rusko udělá v některých evropských státech. Jestli jsem dobře chytil tu informaci, jak jsi to četl, tak jedna z těch dohod je o výrobě obranných prostředků, tedy
1: ano,
0: výroba zbraní.
1: Výroba obranných systémů, tam bylo vyloženě řečeno.
0: Výroba obranných systémů, dobře. To znamená, že to jsou systémy, které budou sloužit k obraně, ať je to protivzdušná, jo, a tak dále. No, momentálně Slovensko dodává na Ukrajinu, což pochopitelně pravděpodobně vlivem této dohody by se mohlo změnit, protože Slováci se budou mít na co vymluvit v uvozovkách, že z obchodních důvodů prostě musí trošku jako začít napínat plachty jinam. Za mě, pamatuješ, když jsem tady říkal, že je možné, že Slovensko se stane dokonce unijním státem Ruské federace. Když jsem říkal, že je zcela pravděpodobné, že vliv Moskvy se vrátí, protože bude vypovězena dohoda 2 plus 4 a vliv Moskvy se vrátí třeba nějakou formou skrz BRICS. Jo. Jenom to časování...
1: Myslím si, že to máme tady.
0: Jenom to časování může být v obráceně. Ono totiž to může být tak, že nejdřív se tady začne budovat jaksi dobrý vztah s BRICSem a v podstatě odklon od Evropské unie, která dřív nebo později vyhodnotí některé země, že prostě ve vojenském paktu Spojených států nacistických prostě nehodlají být. Do toho Rusové vypoví dohodu 2 plus 4, protože Německo se chová tak, jak se chová, protože Německo už je dneska hlavním iniciátorem vlastně Spojených států nacistických evropských, tak ono to k tomu všechno spěje, že jo. Takže věci se vyvíjí v podstatě podle toho, co jsme si tady povídali. Byť to no, pro někoho to... bylo jako science fiction, jo, takže... To bude složité.
1: Je to pravda to, co říkáš? No, ten můj osobní názor je takový, že určitě je to dlouhodobější rozehraná hra, je to strategie, je tam určitě iniciativa Slovenska a myslím si, že to může určitě v této souvislosti s návazností na ten BRICS a potom na tu soudržnou alianci s Ruskem, protože Bělorusko je vlastně v té alianci s Ruskem, takže může to být návaznost na tady ty dohody. A ještě mě tam pinkla jedna věc, že Slovensko může být jako oficiální odchodový koridor pro lidi, kteří potřebují se dostat na východ.
0: V případě, že by se změnily legislativní rámce.
1: Přesně. Jo. Přesně tady toto, že to bude prostě jednoduchý model, jak se dostat.
0: No ale, kdyby Slováci vstoupili do BRICSu, tak bychom se zase mohli stát Československem, ne?
1: No to bychom nemohli, no. Já jsem rád, že vlastně ta česká vláda dělá teďka, nebo prostě pracuje na nestandardních vztazích se Slovenskem, takže za mě úplně super. Jo. Takže...
0: Má to ještě jeden rozměr, Jiří. Je to Robert Fico přece byl jedním z těch, kteří žehrali pro Evropskou unii. Pamatuješ? On jako byl ten budovatel, že jo? Protože on viděl takhle, Robert Fico si moc dobře uvědomuje, že ani Slovensko, ani Československo nebylo natolik velkou zemí, aby se obešlo bez souručenství s nějakým velkým komplexem. Jo. On je pragmatický, takže on si to uvědomuje. No a takže ta Evropská unie, ta mu připadala logická. Ovšem to byla ta Evropská unie toho předkládaného typu, od té doby se výrazně změnila. Dneska už to není ani diktátorství Evropské komise, tedy nikým nevolených, kteří diktují voleným představitelům těch zemí, ale dneska už je to Evropský vojenský pakt, který...
1: Fašisticko-nacistická
0: skupení. Jakoby skupení, militantní, jo. Militantní organizace, jo. Čili ano. To je už dneska úplně něco jiného. Takže já vidím, že Robert Fico je zase při chuti jako být účasten nějakého velkého celku, který má hlavu a patu. Kdyby tenkrát byl BRICS, tak asi třeba pro tu Evropskou unii tolik nebyl, kdo ví, ale zkrátka a dobře věci se vyvinuly, ukázalo se, kdo je kdo, kdo to jak myslí, jakou kdo má budoucnost a kam směřuje. No a Robert Fico pragmaticky prostě rejduje správným směrem. A to pochopitelně ještě pořád jako koukejme na Maďarsko, protože Maďarsko, tam nevím úplně přesně teďko, to, co se tam odehrává, do jaké míry, to je jaksi manipulace s těma informacema ze strany mainstreamu, anebo co se tam vlastně děje, jako já jako úplně přesně, protože jsou protichůdné informace, jo, že ano, Maďar přesně. Něco říká, že je pro evropsky toto, toto, toto, ale přitom pak se dozvíš, že to bylo úplně jinak. Jo. A v Maďarsku už začínají být docela protesty proti některým věcem. No, Polákům těžce vadí ten nacismus a těžce jim vadí ta neochota Kyjeva nějakým způsobem jako se postavit čelem k tomu nacismu. Oni to tam prostě pěstujou a pro Poláky je nepřekročitelný moment toho, jak jim tam vyvražďovali, co tam všechno páchali. Ano. Banderovci a nacisti na jejich území. Čiže myslím, že tam někdo vracel nějaký vyznamenání, ocenění nějaký, který tam dostal od Zelenského, tak minimálně dva to vrátili, nějaký politici, protože s nima nechcou mít nic společného, protože vidějí, že toto takhle nejde. Mluvil o tom Zaorálek, tuším v úterý jsem to pouštěl, mluvil o tom Zaorálek s tím slovenským jedním, teď nevím jeho jméno, ale tak se tam tak notovali. No, všichni okolo vidějí, že Kyjev je nacistická chunta, jo. Jenom my tady ještě se pořád jako tváříme, že ne, jo. Ale to je otázka času. Tak už máš tu Indii dodělanou teďko, nebo ještě tam máš k tomu něco?
1: V podstatě jo, já ještě dohledávám tu schůzku na G7 s Modím, ale nevím, jestli se to už... Něco tady mám.
0: Tak jsem s tím, Jiří, jsem s tím.
1: Už mi to tady hrne pod tlakem. Premiér Modi na summitu G7 v Evianu 15. až 17. června, což je dnes. Kontext a dvojí role Indie. Indie není členem G7, premiér Modi byl pozván jako host. Francouzský prezident Macron pozval Modiho na 52. summit G7 už v únoru 2026 během své návštěvy Bombaje. Výslovně přitom poukázal na to, že zatímco Indie letos předsedá BRICS, Francie předsedá G7 a vyzval k vzájemné koordinaci mezinárodní agendy. Účast Indie tak měla symbolický význam. Země funguje jako most mezi G7 a globálním jihem v době, kdy sama vede BRICS. Diplomatickou přípravu potvrdilo už březnové setkání ministra Jaishankara s francouzským protějškem na okraji jednání ministrů zahraničí G7, kde Francie zdůraznila, že si přeje úzce zapojit Indii do svého předsednictví v G7. Vystoupení Modiho na výjezdovém zasedání. Hlavním bodem programu bylo Modiho vystoupení 16. června. Premiér promluvil na výjezdovém zasedání na téma vytváření nových partnerství a obnova mezinárodní solidarity. Klíčová poselství projevu. Důvěra jako základ partnerství v propojeném světě, kde se prolíná energetická, potravinová, zdravotní, kybernetická i hospodářská bezpečnost, označil budování mezinárodních partnerství za nezbytnost. Upozornil, že obchod a technologie jsou zneužívány pro úzké zájmy, což vede k deficitu důvěry. S odkazem na poučení z pandemie covidu vyzval státy k budování důvěry a transparentnosti. Dále, lidskost na prvním místě, zdůraznil, že Indie vždy uplatňovala přístup Humanity First, což se odráží v iniciativách jako Mezinárodní solární aliance, Koalice pro infrastrukturu odolnou vůči katastrofám, Globální aliance pro biopaliva, Mission Life a kampaň Ek Pat Ma Ke Nam. Svou vizi zakotvil v odvěké filozofii Svět je jedna rodina. A dále rovnocenné partnerství na místo dárce a příjemce. Uvedl, že mezinárodní partnerství by se měla posunout k modelu dárce příjemce, k solidaritě, k rovnoměrnému vlastnictví. Za největší překážku budování solidarity označil nedostatek úcty k mezinárodnímu právu a zdůraznil prioritu dialogu a diplomacie k zajištění míru a stability. Pak jsou tady nějaké ještě věci. Modi a Trump. Šlo o nejsledovanější setkání při příchodu na výjezdové zasedání. Oba lídři poprvé zhruba po 16 měsících se setkali osobně, podali si ruce a krátce pohovořili. Modi seděl u kulatého stolu mezi Trumpem a německým kancléřem Olafem Scholzem. Plnohodnotná bilaterální schůzka proběhla 17. června. Trump novinářům řekl, že rozhovor s Modim byl velmi dobrý, označil ho za tvrdého vyjednavače a uvedl, že obě země pracují na obchodních dohodách. Dodal, že Indii někdy v budoucnu navštíví a na dotaz ohledně obranných vztahů řekl, že pokud by byla Indie napadena, USA by ji přišly na pomoc. Podle zdrojů měli lídři probrat situaci v západní Asii, Hormuzský průliv, dovoz energie z USA a navrhovanou dvoustrannou obchodní dohodu. Kontextem je výrazné ochlazení vztahů. Indicko-americké vztahy zaznamenaly velký propad poté, co Washington uvalil na Indii sankční cla. A mám tady poslední věc ještě. Modi a Evropská unie. Modi absolvoval rovněž trojstranné jednání s předsedou Evropské rady Antoniem Costou a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou na okraji summitu v Evianu. Tématem byla i obchodní dohoda mezi Indií a EU, jejíž rychlé uzavření Indie dlouhodobě prosazuje, a kterou Modi zdůraznil i den předtím na Slovensku. Takže tak. Zaujala mě?
0: Povídej. Promiň, já jenom jsem chtěl říct, jako, kdyby vás někdo napadl, jo, tak my vám přijdeme na pomoc. Jinými slovy, až vás napadneme, tak vás zároveň osvobodíme.
1: No, jako měl jsem stejné myšlenky, ale označil ho za velmi tvrdého vyjednavače. Na mě to dělá, já řeknu svůj pohled a pak tě nechám mluvit. Na mě to dělá dojem, že Indie má za úkol urovnat ty vztahy v rámci světa jako mezinárodní partner pro mír, tím, že vždycky byli takovým způsobem jako bráni jako mírumilovný národ v uvozovkách. A vidím tady tu mezi řádkama napsaný, že ono mi to teda tady nevyskočilo, ale tak to vnímám, že Modi těm partnerům vysvětlil, pokud nebudou postupovat podle mezinárodního práva a těch mezinárodních dohod a nebudou se snažit dohodnout, tak půjdou z kola ven v podstatě. Nebo jim řekl potenciální scénář, jak to může vypadat. Protože se sešel s Trumpem, s Olafem Scholzem a sešel se s von der Leyenovou a s tím Kostou. Takže jako klíčoví lidi za mě.
0: Dobrá úvaha. Já ho taky beru jako takhle, když Trump o někom řekne, že je tvrdý vyjednavač, tak to znamená, že Trump na něj zadupal a on se z něho očividně nesesul. Jo. To znamená, že Trump narazil, stejně jako narazil v Číně. Jo. Takže já si myslím, že Trump to zkusil, jako, že Modi ho si vohne, jak potřebuje, protože ani s Putinem, ani se Xi Jinpingem to nešlo. No a Modi mu ukázal, že i on je tvrdý zastánce mezinárodních úmluv a práv a že to, co si dovoluje Amerika, je prostě přes čáru. A myslím si, že v horovském průplavu nebo průlivu si Američani těžce nabili hubu a proto s ním Modi jednal víceméně tak, že to nebylo rovnej s rovným, ale že Modi tomu Trumpovi dal čuchnout k tomu, že tak, jak si nabili držku v Iránu, tak jsou schopni je srovnat kdekoliv na světě.
1: Já si to myslím taky.
0: Čili pravděpodobně mu řekl, že a tady to končí, tady stopka, je to jako když Hitlera zastavili u toho Stalingradu, jo. Tady stop a dál už to nepůjde, jako. Už jste překročili úplně všechny meze, jo. Protože aby si někdo kradl po světě, co se mu zlíbí, to už není ani kolonialismus, jako to, co...
1: To je mezinárodní terorismus.
0: To je terorismus. A pozor, teď se ukazuje, že Amerika má na krku bioterorismus, tedy jako biologický, používá v podstatě biologické zbraně, vyvíjí biologické zbraně, přestože na území USA se to nesmí. Tak teďko to prasklo, že oznámila to přímo americká šajba, která má k tomu zcela bezpečně jako dostatečný mandát, tak oznámila, že prostě Amerika financovala asi 120 biologických laboratoří v různých zemích světa, mimo jiné i na Ukrajině. Rusové pochopitelně tam k tomu zadrželi, co mohli. Hodně těch biolaboratoří bylo zlikvidovaných ještě před příchodem ruské armády, ale pozbírali, co mohli. Zdokladovali, zdokumentovali. Čili takže to mají na krku. Ekonomický terorismus, pak pochopuje standardní klasický, když oni založili terorismus, oni to, co ano. My nazýváme terorismem, tak to je jejich dílo, jo.
1: To je jejich práce, ano.
0: Teď se ukazuje, že v podstatě zničili ten Blízký východ, protože když jim rozstříleli ty její harpové stanice, tak najednou tam začalo pršet a napršilo tam víc vody než za posledních 30 let. Takže ono na tu Ameriku teď nějak ti člověče prasklo spousta věcí, jo. A pravděpodobně Trump to dostal mezi světla jak v Číně, tam to bylo asi hodně tvrdý v Číně. Tak já asi myslím, i, a Modi to jenom potvrdil, že prostě mají stejný stanoviska, jo.
1: Jo, já si to představuju tak, že v Číně dostal přes pařáty a vysvětlili mu takhle hochu, teda ne, na to zapomeň, jako skončili jste. A Modi mu řekl, podívej se, my všichni táhneme za jeden pro vás, takže prostě tady si nebudeš dělat, co budeš štít. Tady samozřejmě je to diplomaticky jako řečeno, ale určitě v tom mezinárodním jednání mu to jako sdělilo, že tak to prostě bude hotovo.
0: No protože Indie usiluje o členství v tuším bezpečnostní radě, nebo jak to tam zaznělo, že?
1: OSN, ano.
0: OSN, no a nevím, jestli i Čína je už přítomná. Rusové mají určitě právo veta. A teď nevím, jak je na tom Čína. Ale to vůbec nevadí, protože vidno, že BRICS posiluje, neskutečným způsobem posiluje svůj vliv. Jo. A proto bylo to jednání s evropskými lídry, když to takhle řeknu. Protože si myslím, že dostali silné varování před tím, k čemu chtějí použít Ukrajinu. Jo. Myslím si, že dostali jakoby důrazné varování, respektive dostali ultimátum. To si myslím já. Protože až tady pustím Vladimíra Putina, tak ono to tak do sebe jako trochu zapadá, jo.
1: Jasně, no.
0: Dobrý, tak dáme si Vladimíra Vladimiroviče?
1: Jasně, dej ho tam.
0: Tak, chtěl jsi to, máš to.
2: Evropští experti vědí, kolik peněz a v jakých termínech. Jde o stovky miliard eur. Bude potřeba na obnovu ukrajinské ekonomiky. Je mi známo o návrzích kancléře Spolkové republiky, že by Ukrajina měla být asociovaným členem a tak dále. Nás se to vůbec netýká. My proti tomu nejsme, prosím. My jsme proti tomu, aby se z Evropská unie stal vojenský blok. To je to, co nás znepokojuje, samozřejmě. Ale proti nějakým ekonomickým integracím, prosím, klidně. Ale evropští experti vědí, kolik to stojí. A evropští zemědělci vědí, jaké následky bude mít otevření evropských trhů pro ukrajinské zemědělské produkty. Ano, pravděpodobně by Evropská unie mohla hrát pozitivní roli, ale ne dodávkami zbraní, nýbrž snahami přesvědčit kyjevskou vládu, aby souhlasila s kompromisy, o nichž jsme hovořili v Anchorage. A to je vše.
0: To zapadá. To znamená, že místo toho, aby tam dodávali zbraně, i když teďko zase Amerika schválila asi 1000 nebo 3000 raket, že jim dodají.
1: No to jsem viděl, no. To jsem ale chtěl zase, taky probrat.
0: Takhle, berme to jako, je to mainstream, že jo, takže musíme to brát jako propagandu. To znamená, že možná Trump to jako řek, jo. A teď je otázka, jestli Amerika má fyzicky ty střely, anebo jestli se jenom jedná o obchodní deal, že by za peníze Evropanů si Ukrajina zaplatila u Američanů ty rakety. Protože Američani, myslím si, že ani nemají na to, aby je dali zdarma, jo. Takže to, že jim je poskytnou, tak pochopně to bude obchodní záležitost, to nebude jako... To nebude nic jako gratis, jo.
1: No to bude financování umírající americké ekonomiky akorát.
0: No zase Evropani to zafinancujeme, ne? Protože kde vyžebrá ten žebrák ty peníze?
1: No.
0: No. To víme, kde vyžebrá. Kdo mu je poskytne.
1: Ano. No prosím tě, a máme teda ještě jednu kauzičku takovou. Chtěl jsi tam ještě něco
0: zaradit? Ne, v podstatě asi je to srozumitelné, je to očividné. Je to diplomacie BRICS vůči kolektivnímu západu. A teď je otázka, jestli zůstane u té konfrontace diplomatické, a nebo jestli bude muset být přistoupeno k razantním krokům.
1: To já si myslím, že brzo uvidíme asi.
0: Mě
1: zaujala to vyjádření, nevím, jestli to na tebe vyskočilo, na mě to vyskočilo, jo. Vyjádření velitele Luftwaffe o připravenosti čelit Rusku. Zachytil jsi tady tu zprávu?
0: Něco jsem o tom slyšel. Hodili si tam triko, jako že můžou udeřit klidně dneska, my jsme připravení.
1: Jo. Já totiž tady k tomu něco mám, takže bych to přečetl.
0: No tak pojď.
1: Co ty na to?
0: No tak pojď. Tak,
1: autorem výroku je generál poručík Holger Neumann, velitel německého letectva neboli Luftwaffe. Paradoxní je, že vlastně Luftwaffe se pořád jmenuje Luftwaffe, jak za Hitlera. Jo. V rozhovoru pro britský deník The Telegraph v zveřejněném 15. června 2026 prohlásil, že německé letectvo je připraveno bojovat ještě dnes večer. Šlo o jeho první rozhovor pro britský list a podle Telegrafu o jedno z nejostřejších vyjádření vysoce postaveného německého vojenského činitele za poslední roky. Uvedl, že pokud by se Rusko pohnulo proti kterémukoliv členu NATO, byly by na něj uvaleny zničující letecké údery a obranou akci charakterizoval jako 32 proti X s odkazem na sílu Spojených vzdušných sil. Smysl formulace bojovat dnes večer sám vysvětlil, znamená to, že pokud by mu někdo nyní zavolal s popisem konkrétní situace, musí být připraveny okamžitě a podle něj připraveny jsou. Zároveň dodal, že doufá, že k válce mezi Evropou a Ruskem nedojde. Tak, teďka.
0: My jsme připravení. Hele, můžou klidně přijet ještě dneska večer. Jo. Ale ideální by bylo, kdyby radši zůstali doma, no.
1: Jo. To je prostě. Ale otázka je, no pak to probereme, já tady ještě k tomu něco mám. Konkrétní cíle a klíčová teze. Neumann jmenoval konkrétní strategické oblasti Ruska. Mezi možnými cíly v případě války uvedl Kaliningradskou oblast, poloostrov Kola na severozápadě Ruska, oblast Petrohradu a Černomorský region. Poloostrov Kola zmínil jako místo, kde Moskva buduje jaderné zbraně. Petrohrad kvůli klíčovým námořním kapacitám a Černomorský region kvůli ruské flotile. Hlavní tezí bylo, že NATO nerozlišuje mezi členy podle důležitosti. Zdůraznil, že útok na pobaltské státy by měl stejné důsledky jako útok na Spojené království nebo Německo. A že uvnitř NATO neexistují zóny s různou úrovní bezpečnosti. Současně varoval, že před podceňováním protivníka jako první pravidlo číslo 1 uvedl, že nepřítel nikdy nelze podceňovat, poukázal na vysokou přizpůsobivost ruských ozbrojených sil během války a jmenoval stroje SU-35, SU-57, MiG-31 a celé spektrum řízených balistických a hypersonických zbraní. Kontext a transformace Luftwaffe. Výrok je třeba číst v kontextu proměny německého letectva. Po desetiletí byla role Luftwaffe v NATO omezena na přepravu a průzkum. Například v Afghánistánu Němci přepravovali a pozorovali, zatímco údery prováděly americké a britské posádky. Nyní německé letectvo se přesouvá od desetiletí převážně transportních a průzkumných úkolů k přípravě na plné nasazení v případě konfliktu. Kritici upozorňují na rozpor mezi retorikou a reálnými kapacitami. Z 35 objednaných letounů F-35A Není v provozu ani jeden. První stroje prochází konečnou montáží a výcvik pilotů je plánován na konec roku 2026. A dodáním na základnu Bichel se očekává spíše až v roce 2027. F-35A má primárně nahradit stárnoucí flotilu Tornado jako nosič americké jaderné Pumy v rámci mechanismu jaderného sdílení NATO. Výrok zapadá do série podobných německých prohlášení. Velitel německého pozemního vojska, generál poručík Christian Fröding, dříve uvedl,

0: se na východ skončily pro Německo špatně a že ruská vojska třikrát dobila Berlín. Část komentátorů zároveň výrok bagatelizovala a hodnotila hlasitá prohlášení především jako okázalost. Po zasazení do širšího ruského postoje je relevantní, že Vladimír Putin dříve označil výroky západních politiků o ruském útoku za úmyslnou provokaci a zdůraznil, že Rusko má prostředky srovnat se zemí ty, kdo ohrožují Kaliningrad. Takže no, konec citace.
1: Konec citace.
0: To je hustota, že? První věc, co mi tam hned vleskla, je to, že oni chcou bojovat s nějakýma letadlama, který nemají.
1: Ale už večer být budou.
0: To je
1: o zemi, kde zítra znamená již včera.
0: To jde vidět, že oni ti Němci jsou, zase mi vypadl, nebo vyvstal mi ten citát, jak to říkal ten Napoleon, že žádná lež není dostatečně nehorázná, že by tomu německý člověk neuvěřil. Oni už věří těm vlastním bludům, protože oni mají v té Evropské unii dělat toho Rafana té vojenské síly a tady vlastně generál poručík Freuding a generál poručík Neumann, řečený neonacista, měli jasný instrukce, co mají říct do éteru.
1: No
0: tak to na mě.
1: Přeci nebudu říkat, že jsou úplně vystříkaný ze zbraní a že v podstatě letadla, na které spoléhali, tak ještě nebyly domontovaný, protože nebylo sehnáno dostatečný počet fénů a ledniček inteligentních.
0: V Datartu nebyl výprodej, takže se jim zesehnali.
1: To je jedna komufláž za druhou, jo, jako oni si fakt, pardon, do té huby nevidějí, jako.
0: No, to je prostě, jak když se na to dívám, tak líbí se mi, že oni se teda chvástají, jak jsou připraveni, ale hlavně zůstaňte sedět doma, nechoďte, my si to jenom pokecáme a bude to dobrý. Prostě. A už ví na všechno, na co by útočili. To Německo se připravuje v podstatě na válku, která jako neproběhne. Oni jsou 10 let podle mě za tím vojenským vývojem. Nebo za tou situací. Jo. Rusko by tam naházalo rakety a zničili by všechny cíle ještě na zemi. Jo, než by nějaké letadlo jako vystartovalo. Jo.
1: Ale
0: prostě to je.
1: No to je právě to, že jako v té Sýrii a ty Iránci, jak tam nafukovali ty letadla. Oni na ně útočili, že jo, tanky, letadla nafukovací, všechno koupíš v Číně normálně. Takže najednou prostě zmášíš tlačítko a na zahradě máš tank. F-35Ačko, to máš normálně za příplatek, to se nafukuje rychlejc.
0: I s kompresorem.
1: Ale jak bych to řekl?
0: To je neuvěřitelný.
1: No já bych řekl, tak já si myslím, že co do armády, tak na tom jsou nejlépe Poláci. Ty mají jako velkou armádu vybudovanou. Němci hlavně nemají jako lidi do té armády, do té techniky, kdyby tu techniku měli, jakože mají vysmyšlené čísla nějaký, tak oni teoreticky, že jo, teoreticky dobrý, jako, to třeba můžou mít zaplacený, ale to, až jim dodají, tak už ty letadla jako nebudou mít z čeho vzletět a hruza. Ale vyhráváme, že jo. Sice nás ženou od Stalingradu, ale to je Führerův velice chytrý úhybný manévr, který zmate toho nepřítele, aby ho potom dobil, jo. Jak to dopadlo, víme.
0: Ano. Jo, to je... je to sranda.
1: Dobře. Pojďme teďko na principu toho, co jsme teď tady řekli. Pojďme se podívat na

0: co to pro nás znamená. Čili pojďme se podívat na ty důsledky. Jo. Pojďme se podívat třeba na výrok jednoho experta, který se vyjádřil k monetárnímu systému dolarovýmu a tak dále, a tak dále. Čili měli bychom si ještě jako tohleto překlopit tady do toho.
1: Do těch peněz.
0: Do těch peněz a do těch věcí, které se budou dotýkat toho evropského občana, který to celý musí zaplatit. Jo. Máš tam k tomu vyjádření toho experta?
1: Prosím tě, jo, já to mám tady v telefonu. Kdybych já tak LaRouche Organization, já to zkusím...
0: Máš tam toho moc, viď?
1: Já to zkusím najít. Byl to... Já to zkusím, jo, já to samozřejmě
0: to
1: tady...
0: LaRouche,
1: já to zkusím najít ještě teďka. Jestli bychom to... kde pak já to mám, LaRouche? Takže LaRouche. Tak. LaRouche Organization. Tak jsem to našel. Už se to
0: nese.
1: Jo, už se to.
0: Tak asistentka přináší noviny a Jiří bude číst.
1: Únor bílý, sílí pole. Napiš mi...
0: Tady ta ministrině se nejvíce udělá ráno.
1: Protože... Tion a kdo?
0: Už to našel?
1: Já jsem to našel, ale ten příspěvek je jako jenom lehce volně. Já mu to tady přidám. Jo, tady je. Jo. A to je možná zhorovna ten pán, že se jmenuje H. LaRouche. Já ho si ho tady zkusím vyhledat a hned řeknu to. Je to kritické hodnocení hnutí. Jo. On se vyjádřil, má to být nějaký expert na monetární systém a vyjádřil se, že globální finanční systém anebo monetární systém jako takový je v krizi tak velké, že z ní není návratu a nelze ten monetární systém v tomto přístupu jako zachránit. Buď to se ten monetární systém nahradí něčím jiným, anebo si najdete jinou planetu. Jo? Vyjádřil se vlastně v tomto duchu. Jenom vlastně řekl jedno nebo druhé je možné. Jo, takže...
0: No, to my nejsme takový experti, ale říkáme to už dlouho, že? Jsem rád, že potvrzuje naše slova. Takže co to znamená všechno, co jsme tady řekli, co to všechno znamená pro Evropana, pro občana, který pobývá v Evropské unii? Tak já tady jsem si jako přemostil trošku, jo. A pamatujete si, to, že jsme s Jiřím nevysílali, pamatujete si, když jsme se bavili o tom, že probíhá monitoring studní a že to není samo sebou, tak si představte, že Vlasta.cz píše: vláda rozhodla, za studnu na zahradě hrozí v roce 2026 statisícové pokuty. Studna je vaše, ale voda už ne. Vlastnitkou sech země a na něm hlubokou studnu s křišťálovou vodou zní jako absolutní vítězství nad rostoucími cenami vodného a stočného. Jenže tenhle pocit svobody může velmi rychle zhořknout, když vám do schránky dorazí pozdrav od úřadu s výzvou k zaplacení pokuty, která vám vymaže úspory. Mnoho Čechů totiž žije ve sladkém omylu, že co je pod jejich trávníkem, to patří výhradně jim. Realita je ale taková, že podzemní vody jsou strategickým bohatstvím státu a vy jste jen jejich dočasným uživatelem, který musí sekat latinu a dodržovat přísná pravidla, jinak se ze studny stane černá stavba. Právní status podzemní vody. Možná vás to překvapí, ale i když jste za výkop studny zaplatili nemalé peníze, voda v ní vám právně nepatří. Český zákon na ní pohlíží jako na přírodní bohatství, které stát přísně střeží a vy k jejímu využívání potřebujete speciální glejt, bez kterého se vystavujete riziku sankcí. Voda je zkrátka strategická surovina a úřady chtějí mít přehled o každém litru, který ze země vytáhnete. Pokud si myslíte, že na svém pozemku si můžete dělat, co chcete, státní správa vás velmi rychle vyvede z omylu, protože studna je brána jako vodní dílo podléhající přísné legislativě. Povolení k odběru vody. Mít studnu fyzicky povolenou stavebním úřadem je sice hezké, ale pro legální zalévání zahrady nebo splachování to bohužel nestačí. K tomu, abyste mohli vodu skutečně čerpat, musíte disponovat takzvaným povolením k nakládání s vodami, což je dokument, na který majitelé nemovitostí zapomínají. Je to v podstatě stejné, jako kdybyste měli v garáži naleštěný sporták, ale neměli k němu řidičský průkaz. Auto sice existuje a je vaše, ale na silnici s ním legálně nesmíte. A přesně takto se úřady dívají na odběr vody bez platného úředního razítka, které má navíc omezenou platnost. Historické studny v zákoně. Pokud jste zdědili chalupu s kamennou studnou po prababičce, nemusíte hned propadat panice, ale měli byste začít pátrat v archivech. Klíčovým rokem je v tomto případě letopočet 1955, protože studny vybudované před tímto datem mají v českém právním systému o něco málo jednodušší postavení. Problém nastává ve chvíli, kdy nemáte jak dokázat, že vaše díra do země pamatuje ještě první pětiletky, protože dokumentace se často dávno ztratila. Bez důkazů se ze staré studny stává tichá past, která se při prodeji domu nebo při sousedských sporech může změnit v nelegální odběrné místo. Vaše pokuty za čerpání. Pokud si myslíte, že se nad vámi úředník smiluje a odpustí vám čerpání na černo, pamatujte, že sankce za nelegální odběr mohou dosáhnout až 6 místních částek. U běžných smrtelníků a rodinných domů se pokuty sice častěji drží v desítkách tisíc, ale i takový zásah do rozpočtu dokáže pořádně zabolet. Horší scénář čeká podnikatele nebo firmy, kde se výše sankce vypočítává z objemu odebrané vody, což může vést k astronomickým sumám, které jsou likvidační. Stát se zkrátka rozhodl, že ochrana vodních zdrojů bude prioritou a finanční postihy jsou hlavním nástrojem, jak neukázněné majitele studní umravnit. A nelegální odběr vody ze studny může vést k vysokým pokutám. Pravidelné kontroly vodních děl. Doba, kdy bylo možné nelegální studnu maskovat pod dřevěným poklopem s muškáty, pomalu končí, protože dohled nad vodními zdroji je kvůli suchu stále přísnější. Úřady se dnes už neptají, jestli máte vodu rádi, ale chtějí vidět platné papíry a revize, aby měli jistotu, že zdroje nevyčerpáváte. Často se na problém přijde úplnou náhodou, třeba když se nepohodnete se sousedem, který na vás pošle kontrolu z odboru životního prostředí. Moderní technologie a satelitní snímky navíc úředníkům usnadňují práci, takže spoléhat se na to, že zrovna vaše studna zůstane utajená, je v dnešní době čistý hazard. A v klidu nemůžete být ani v případě, že máte na zahradě kůlnu, nebo jste si na chalupě zbudovali pergolu. Za obojí hrozí likvidační pokuty. A co teprve, pokud byste se rozhodli uspořádat zabíjačku? I domácí zabíjačkové hody podléhají přísným kontrolám a pokutám. Je to prostě o tom, jak jsem řekl, někdo tu srandu musí zaplatit. A my jsme tady mluvili s Jiřím o tom, že my máme zdaněnou práci v České republice docela hodně, ale ano. Co máme velice málo zdaněno, to je majetek. A toto jsou ty cesty, jak ten majetek, který máte, jak vám ho v podstatě budou odsávat a jak díky tomu majetku z vás budou vytahovat víc a víc a víc peněz. Čili mít majetek bude čím dál tím dražší a méně dostupná záležitost. Tedy pokud máte majetek, který je registrovaný nebo má povinnost být registrovaný, tady se dostáváme k tomu, že vy tu studnu sice nemáte momentálně registrovanou, třeba, ale pokud dneska třeba máte vrt, tak ten vrt máte k tomu povolení, musíte mít k tomu povolení v podstatě od stavebního úřadu, protože to je stavba, to se považuje za stavbu. Takže musíte mít povoleno. Když máte povoleno, máte díru do země. Když máte díru do země, máte přístup k vodě. Takže co chcete skrýt? Proto pořád říkáme, máte-li majetek, převeďte ho do zóny neregistrovaného majetku. Jakýkoliv majetek, i třeba ta studna, vás bude stát čím dál tím víc na daních. To neutajíte. Jiří?
1: Ano, já souhlasím. Prostě ten stát si bude vynucovat tyto věci. Navíc toto samozřejmě není do té koncepce těch různých jako nařízení z Evropské unie, kdy ta snaha vyzobat poslední zrno majetku z obyvatel a urvat to pro sebe je jako fatální, takže všechny tady tyto snahy samozřejmě jsou od 1.1.2027 nás čeká spousta přelomů, že jo, bude platit, nevím teďka, jak je to s tou ETS-kou.
0: No, zatím bojujou, aby nebyla, no.
1: Zatím bojují, ale mi nebyla, ale je možné, že se to nepodaří. Takže dneska už, já totiž i v souvislosti s tímto, mi skáčou pořád inzeráty, prodáme vaši nemovitost, znáte svoji hodnotu nemovitosti, máte štítek energetický a tak dále, a tak dále. Zelená úsporám. Tady se okolo toho dělá vlastně sekundární biznis ohledně i rekonstrukcí a podobně a je na to navázaný spousta firem a dotačních titulů na opravu rekonstrukce těch domů, takže tady prostě ten modus operandi přesunu majetku od obyvatel na stát a ze státu v podstatě na soukromé věřitele, jako jsou bankovní domy, fondy a tak podobně, je prostě evidentní. Jo, takže. A navíc, já nevím, jestli jsi o tom mluvil s Míšou, ale zaznamenal jsem tady velkou snahu Evropské unie motivovat na Slovensku a i v České republice, aby se okolo obcí instalovaly větrné elektrárny.
0: No, to není motivace, to je nařízení. Dokonce Slováci, který mají asi všechnu energii, kterou mají, tak mají buď z vody nebo z jádra. Myslím si, že na Slovensku není tepelná elektrárna. Tak tak musí budovat, oni je nutí, aby budovali větrníky, jo, protože Slovensko má nadvýrobu, vyváží na Ukrajinu, a takže nepotřebuje jakoby další zdroje, ale oni je nutí, aby dělali větrníky, jo, protože jim dávají kvotu, že jo, stejně jako nám.
1: No, co se týká těch větrníků, já jsem viděl nějakého experta, který mluvil o tom, že v Německu existuje studie, že ty větrné elektrárny odeberou tolik energie z toho atmosféry, z toho prostoru, jak 3 jaderné elektrárny za rok vyrobí.
0: Ale
1: takže obrovský.
0: O tom jsem tady mluvil. My jsme se učili, přeci vzpomínáš, my jsme se učili ve škole, že existuje zákon o zachování.
1: O zachování energie.
0: Tak. Pokud vítr má nějaký potenciál energetický a já mu ho vemu, tak narušuju, extrémním způsobem narušuju proudění toho vzduchu. Čím způsobuju obrovský klimatický problém, jo? Takže to je ekologie postavená totálně na hlavu. A nesmyslně, jo, prostě. To jsou projekty, které jsou prolobované, aby výrobci těch turbín a těchto těch věcí, aby profitovali, čili typický korporátní fašismus v praxi, vynutit si to, prostě, aby se to muselo realizovat. Filip Turek mluvil v parlamentu o tom, že jak to funguje. Že zkrátka a dobře, tepelný čerpadlo stojí 300 tisíc, na tepelný čerpadlo dostaneš dotaci 120, takže tepelný čerpadlo bez dotace stojí 300 tisíc a tepelný čerpadlo s dotací stojí 420 tisíc. Ale to samý s fotovoltaikou. Když ty si vezmeš dotaci na fotovoltaiku, tak o tu dotaci máš většinou dražší dodávku, jo. To je běžná praxe.
1: To musí být nějaká náhoda, ne?
0: No je to náhoda,
1: že by kluci to měli špatně spočítaný, jo.
0: Oni ti vyběhají tu dotaci a náklady na pořízení té dotace se rovnají výši té dotace.
1: Ano.
0: Tomu se říká perpetuum mobile.
1: Ano.
0: Finanční.
1: Tomu se říká kačky doma.
0: Jo, ale tak to je podvod, který se vlastně ukazuje díky tomu, že to bylo od začátku prolobovaný a proto se to takhle chová. Proto se to takhle chová. Nikdo neví, co s těma strojema, že jo, který teď Němci tam bourají pole 15 tisíc větrníků, jo. To dávají pryč. Proč? Protože pod tím je hnědý uhlí. Mm-hmm. A to hnědý uhlí spolehlivě vyrábí elektřinu. Teda, když ho nasypeš do správné elektrárny.
1: No jasně, musíš mít ještě správný kotel, správnou elektrárnu. A nesmíš si tu elektrárnu odpálit a zničit, aby jsi musel stavět znovu. Třeba.
0: Mm-hmm. A nebo tak.
1: To ti blbci dělají. No jo, kdo chce kam, pomůžeme mu tam prostě. A já jsem chtěl, člověč, ještě něco tady k tomu.
0: Já ještě jenom teda, než si vzpomeneš, tak jenom podotknu, že ten pohled na majetek je dvojího typu. Jeden pohled na majetek je třeba vlastnění nemovitosti, kterou užívám já sám. Logicky, tak dejme tomu, ta daňová zátěž zatím není tak brutální, ale ona i je, že jo? Protože když to vezmeš, že tě nutí k tomu, aby si měl štítek energetický. Uh-huh. Tam se to nerozděluje. Tam prostě to je o tom, že když ten barák nebude mít ty parametry, tak ty budeš platit obrovský peníze za, za elektřinu nebo za plyn, čím, proto čím tam budeš topit.
1: Ano.
0: Jo, a tak dál, čili...
1: Tím pádem se z toho nevyvážeš. Vždycky to někde zaplatíš, prostě.
0: K tomu si ještě přidej, když budeš mít byty na kšeft, tak tam seš v tom úplně potopený, protože to už se bere jako, ne že v tom bydlíš, ale už to máš jako, že výdělečnou činnost.
1: Ano.
0: To samé, když jako provozuješ, pronajímáš, dejme tomu, já nevím, budeš mít penzion a u toho máš vrt a nepřiznal ho, jo, tak ty pokuty jsou úplně jiný než pro toho občana. Takže jako začíná se smazávat spousta toho výhodného, co třeba znamenalo mít svůj vrt, svoji studnu a mít tu vodu, jo. Jenom taková věc, no... Jedna věc by byla, kdyby, nebo takhle, když to rozebereme, jo, třeba co se týká lidských práv, teď tu vodu, jo, chci rozebrat, co se týká lidských práv, to znamená, že někdo ti prodal pozemek a nezabezpečil tě vodou, nejsou tam sítě třeba, tak ty jsi donucený zaplatit ten vrt, nebo on tam je, to je jedno, čili užíváš nějakou tu vodu. Otázka zní, kam tu vodu dáváš potom? No vracíš ji zpátky do toho koloběhu, ne? Kolik té vody vezmeš a prodáš někomu? No ty jako občan, který používáš tu vodu, no tak tu vodu přeci sice vychlemtáš třeba, nebo ji použiješ na spláchnutí té toalety, ale zase ji tomu státu vrátíš. I když třeba nemáš kanalizaci, aby si platil vodní stočný, tak ty ji přeci vrátíš zpátky tam, odkud jsi vzal. Protože máš třeba nějakou úpravu vody, úpravnu vody, odpadní a z toho teče voda zpátky někam. Jinými slovy, pokud by to mělo být o tom, že teda lidi budou platit daň z té studny, protože berou tu vodu, tak by jim ale muselo být jaksi prokázáno, že tu vodu někam odnášej a že si ji koupili teda za tím účelem. Jo, když to vezmu takhle. A teď, z hlediska lidských práv. Voda a vzduch jsou základní jaksi okolnosti toho života a toho bytí. Takže lidská práva ti řeší to, že máš svobodu slova, ale už neřeší, že máš svobodu pitného režimu? Neřeší lidská práva to, že máš právo na vzduch, abys mohl dýchat? Protože úplně stejným způsobem to bude se vzduchem, jo. Ty budeš platit za to, že dýcháš vzduch. No ty ho zase vracíš, ne, přeci. Jako no, ty s ním neobchoduješ, ty ho zase vrátíš, tu vodu vrátíš prostě. A dokonce by ti měli platit za to, přispívat by ti měli na to, že je neotravuješ, že jejich infrastrukturou a tak, že si platíš sám elektriku, toho čerpadla a tak dále, všechny ty opravy, údržbu a tak, to by měli být rádi, měli by tě v tom podpořit správně. Pokud by se nejednalo o militaristickou organizaci, jako je Evropská unie, která potřebuje vyždímat z každého občana každý grejcar.
1: Přesně tak.
0: A to je bohužel ten důvod, který nevyřeší ani Babišova, ani jiná vláda. To je prostě to, že máme málo zdaněné majetky, tak prostě se to bude řešit tímto způsobem. Zatím, jo? Protože brzy přijde nařízení, že musíš mít měřák na tu vodu, kolik si vlastně z té země vytáh, abys mohl zaplatit. Protože třeba lidi už dneska musí mít leckdy na zalejvání, tak už musí mít měření té vody spotřebované. Jo, dejme tomu, že platí vodní stočný, a když nechceš platit stočný z vody, kterou zalejváš, tak ji musíš změřit, jo, tu vodu. Takže brzy nastane okamžik, kdy budeš muset měřit vodu na průtoku z toho třeba vrtu, tak to budeš muset měřit. No ale to odporuje úplně všemu, že jo. Třeba v Ruské federaci, nevím, jestli tam ještě platí, ale nedávno tam platilo to, tam, když se rozhodneš, že si postavíš dům, tak ti přidělí pozemek, ty nekupuješ pozemek, oni ti ho přidělí a dovolí ti na tom pozemku, který ti přidělili, postavit dům. Mm-hmm. To má přeci logiku, ne?
1: Jasně.
0: To znamená, že u nás si koupíš pozemek, ale nepatří ti to, co je pod tím pozemkem. Ta voda ti nepatří, za chvilku ti nebude patřit ta hlína.
1: Patří. Ano.
0: Jo, nebude ti patřit spousta věcí. Představ si, že bys tam kopnul a začala tam tryskat ropa třeba.
1: No tak to je úplně hotovo.
0: To je úplně hotovo, přesně tak.
1: To by se ti tam objevili američtí mírotvorci. že máš nějaký problémy. Že s uranem. Že ti tam na zahradě vytvořil problém s demokracií.
0: Že máš problém s uranem nebo s biologickýma zbraněma. Nebo s chemickýma.
1: Přesně, no.
0: No nic, tak nezbývá, než opravdu se hluboce zamyslet. A pokud člověk má majetky, který se dají zpeněžit, teď je nejvyšší čas, protože nemovitosti brzy začnou padat na cenách. Čili teď pokud prostě pronajímáte nemovitosti a tečou vám z toho peníze, no tak je to hezký. Ale brzy potečou peníze zpátky, jo. Zpátky z vaší kapsy. Protože ty daňové zátěže se budou neustále zvyšovat. A velice dynamicky se budou zvyšovat. Gojím nemá nic vlastnit.
1: Ano.
0: Protože tady lidi za socíku se měli tak dobře, že měli svůj byt, měli auto, protože museli tím autem jezdit na tu chalupu. Takže měli i chalupu. Jako ve vlastnictví. To na západě jen tak nikdo neměl. Aby dělníci měli svoje vlastní chalupy, nebo aby si dělníci vozili v nových autech, protože si na ně poctivě vydělali, neměli je prolízovaný, neměli je na dluh. Jo, jak
1: na měli je západě. Zahotový.
0: No. Nad tím všichni kroutili hlavou, jak je to možný, ty západní ekonomové se ptali sami sebe, jak je to možný. To je nějaká zázračná země.
1: No, ale skláři neměli co žrát, jo.
0: Jo. No, tak je potřeba prostě se podle toho zařídit. Zjířili jsme na to experti, víme si s tím rady, takže je prostě potřeba reagovat včas, ne s chříškem po funuse, jak se říká.
1: Ano.
0: Mohli bychom si tady se podívat do českých luhů a hájů z toho světa, že bychom se jako přesunuli k bitcoinové kauze, jo. To je tě masakrání, co zatím bylo zjištěno. Ty bláho, tam se děli věci.
1: No. To
0: nezbývá než zírat.
1: No, já jsem zvědavý, jestli se potvrdí ta teze, že ty tajné služby skrz bitcoiny financovaly různé operace a nakupovali se a dělal se organizovaný zločin s tím. To jsem zvědavý, jestli se to tam potvrdí.
2: Dobrý den, dámy a pánové. My jsme svolali tento briefing jako dva rezorty, jejíž vysocí představitelé za minulé vlády sehráli klíčovou roli ve státem asistovaném pokusu o legalizaci výnosů z trestné činnosti. Jak víte, případ daru, dražby a pokusu o legalizaci kryptoměny v hodnotě 1 miliardy korun a souvisejících nákladů státu řádek desítek milionů korun. V současnosti vyšetřují orgány činné v trestním řízení, konkrétně Národní centrála proti organizovanému zločinu. Ta si kromě samotného červnového zásahu zde na ministerstvu financí jen v loňském roce vyžádala dodatečné informace celkem 6krát a my jsme samozřejmě připraveni s nimi spolupracovat i nadále. A to včetně poskytnutí právě dokončených auditů, s jejichž výsledky vás nyní seznámíme. Příběh bitcoinové kauzy z pohledu ministerstva financí je v prvním řadě příběhem o nepotismu. A jako takový by měl vstoupit do učebnic jako ukázka toho, kam může obsazování funkcí na základě příbuzenství, místo kvalifikace a pracovního nasazení vést. Symbolem ODS je Marek Benda, nejdéle sloužící poslanec. Symbolem nepotismu ODS byl ředitel kabinetu ministra financí Zbyňka Stanjury, bratr tehdejšího předsedy poslaneckého klubu ODS a neúspěšný kandidát do Evropského parlamentu za ODS, pan Filip Benda. A symbolem bitcoinové kauzy byl Pavel Blažek, ještě nedávno naprosto klíčová postava ODS. Ředitel kabinetu ministra financí Filip Benda měl veškeré alarmující podrobnosti o zamýšlené transakci k dispozici již 30. ledna minulého roku. Od 13. února měl pak na stole také interní stanovisko právní sekce ministerstva financí, koordinované s finančně analytickým úřadem, upozorňující na významná rizika vyplývající z analyzovaných dokumentů, kde konkrétně černé na bílém stálo, že plánované sjednání navrhované darovací smlouvy mezi státem a zločincem Jiříkovským je značně problematické, protože za A osobu dárce nelze považovat za důvěryhodnou, za B přijetí daru může sloužit k legalizaci kryptoměny spojené se závažnou trestnou činností, za C lze očekávat negativní ohlas ve veřejném prostoru, včetně vzniku morálního hazardu. Veškeré tyto informace byly šéfovi kabinetu pana Stanjury doručeny v dostatečném časovém předstihu, aby mohl svého ministra informovat. Případně informovat i samotné ministerstvo spravedlnosti ještě, než 7. března uzavřelo darovací smlouvu. Měl na to celých 36 dní. Opakuji, 36 dní. Filip Benda nebyl jen jediným oficiálním adresátem varovaného stanoviska úředníků ministerstva financí, ale také jediným adresátem následné komunikace ze strany ministerstva spravedlnosti ve věci uzavírání pozdějších kupních smluv z jednotlivých aukcí bitcoinů. Proč pan Benda svého ministra nevaroval? A pokud ho varoval, proč o tom neexistuje žádná stopa? A může to souviset s tím, že pan Stanjura jako první ministr financí v historii úřadu nevrátil svá komunikační zařízení, konkrétně 3 mobilní telefony a tablet, a úřad mu tak musel vyměřit zůstatkovou cenu 59 tisíc korun? To je, dámy a pánové, v rukou policie. Ale odpovědět si může zkusit už dnes každý sám. Já mohu na základě auditu jasně říci, že došlo k závažným porušením pracovních povinností, interních směrnic a faktickému neplnění podstaty role ředitele odboru kabinetu ministra. Pokud by kabinet ministra nefungoval jako trafika pro bratra předsedy poslaneckého klubu, ale jako profesionálně řízený odbor, nemuselo ke škodám vůbec dojít. Stát měl 36 dní se na tu operaci připravit a zastavit ji. A selhal v tom jediný člověk, který měl informaci předat dál. Čistě manažersky pak musím vyjádřit naprosté nepochopení nad tím, že můj předchůdce zrušil rozšířené porady vedení, kde mohla být tato rizika včas zachycena. Já jsem samozřejmě pravidelné porady vedení, a to i za účasti Finanční analytického úřadu, UZSVM, čili Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových a dalších složek ministerstva financí na týdenní bázi okamžitě obnovil. Zda to vše byl záměr nebo jen pochybení, je úkolem pro probíhající trestně právní investigativu, která přesahuje kompetence auditorů ministerstva financí. Mnohé, ale možná napoví i závažné audity, závěry auditu provedeného na Ministerstvu spravedlnosti, se kterým vás seznámí můj ctěný kolega, ministr spravedlnosti, pan Jeroným Tejc. Já děkuji za pozornost.
3: Děkuji za slovo. Já jsem slíbil při svém nástupu, že se kauze Bitcoinu budeme věnovat, protože to je věc, která velmi výrazně poškodila nejen pověst Ministerstva spravedlnosti, ale myslím si, že i České republiky. Slíbil jsem, že tu věc prověříme a seznámíme výsledky veřejnost a to se nyní děje. Zdůrazňuji, že jsem provedl interní audit, to znamená, vypracovali ho stávající zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti, nejednalo se nějakou externí službu, to znamená, nevydali jsme žádné peníze navíc, tak jako to bylo v případu mé předchůdkyně paní exministrině Dekroa. Troufám si říct, kdyby ona využila těch kapacit ministerstva, které už v té době měla k dispozici, kdyby je nechala objektivně pracovat a nezatajovaly se před nimi některé dokumenty, které byly podstatné pro to zjištění, nemusela aby státní pokladna přijít až 8 milionů korun, které byly vynaloženy na auditní a právní služby v této souvislosti. Ten nově provedený audit se zabývá jednak otázkami darovací smlouvy, jednak komunikace právního zástupce obviněného Tomáše Jiříkovského s ministerstvem před uzavřením té smlouvy, komunikací ministerstva spravedlnosti s ministerstvem financí, přípravy darovací smlouvy, zapůjčením otevření virtuální peněženky, ale i nesouladem toho plánu, jak realizovat předání Bitcoinu do Ministerstvu spravedlnosti a s tím, jak to skutečně proběhlo. Ten audit se ale také zabývá novými věcmi, především prodejem bitcoinu kupcům, to znamená těch bitcoinů, které stát nabil tím darováním a následně je prodával. Zabývá se samozřejmě i tím, jak řádně byly najímány i ty auditorské a právní kanceláře pro posouzení tohoto postupu. A zabývá se i dohodami o narovnání, které následně paní exministrině Dekroa uzavřela s těmi, kteří koupili bitcoiny a kterým zaplatil stát navíc, aniž by z toho cokoliv měl 44 milionů korun. Ten nový audit samozřejmě nemůže nahradit vyšetřování policie. Já do toho vyšetřování samozřejmě nezasahuji a zasahovat nebudu. Jsem nicméně rád, že se vrátilo zpátky do rukou vrchního státního zastupitelství v Olomouci, kde od počátku bylo. Myslím, že to oddělení věci a její předání do Prahy, které nejenže bylo avizováno, ale na chvíli k němu došlo, bylo nesprávné a bylo rozporné s dosavadními postupy státních zástupců a myslím, že tedy návrat tohoto vyšetřování do Olomouce je podle mého názoru jediným správným řešením situace, kdy vznikly vážné pochybnosti veřejnosti o tom, jestli ta kauza není účelově zametána pod koberec. Náš audit tedy má za cíl doplnit informace, které orgány činné v trestním řízení doposud nedostaly, přestože jimi ministerstvo disponovalo a předat je policii a státním zastupitelství a zabývat se i kroky představitelů ministerstva, tedy po přijetí bitcoinu. K těm konkrétním zjištěním. Obecně lze konstatovat, že v celém procesu došlo k porušení pravidel a principů řízení rizik v činnosti ministerstva, k porušení zákona o finanční kontrole a k porušení rozpočtové kázně. To jsou vážné věci, které samozřejmě jsou takovou suchou mluvou těžko popsatelné, tak aby jim veřejnost rozuměla, ale v zásadě se říká, ministerstvo nefungovalo dobře, nebyly nastaveny základní kontrolní mechanismy, nebyly nastavena základní rizika řízení a myslím si, že to je věc, která musí mít nějaké důsledky, jak ve vztahu k tomu, jak funguje úřad, tak samozřejmě i do budoucna, tak aby se něco podobného neopakovalo. Zásadním zjištěním je, že ministerstvo disponovalo o informacemi o trestní minulosti obviněného Tomáše Jiříkovského již od roku 2018. To znamená, není žádná pochybnost o tom, že kdyby dotčené osoby na ministerstvu spravedlnosti chtěli vědět, tak se velmi rychle lustrací v systémech během pár minut dozví o trestní minulosti pana Jiříkovského a o celém pozadí toho jeho problému a mohly tyto informace, byly-li by sdíleny, byly-li by vyhodnoceny, být podkladem pro rozhodnutí ministerstva, že takovou transakci s touto osobou neučiní. Bývalí tedy funkcionáři ministerstva a pracovníci bohužel tedy nepostupovali ve věci s náležitou profesní péčí. Kdyby totiž, jak říkám, ty informace využili, tak by došli zřejmě ke stejnému závěru jako úředníci ministerstva financí, když už 13. února 2025 právní odbor ministerstva financí nedoporučil dohodu tohoto typu uzavřít a dar odmítnout. A jak už řekla paní vicepremiérka, jen velkým otazníkem, jak je možné, že tyto informace, které a toto stanovisko, které mělo k dispozici ministerstvo financí interně, nebylo předáno ministerstvu spravedlnosti. Audit dále konstatuje, že návrhy a postoje právního zástupce obviněného, tedy pana advokáta Tice, na úpravy darovací smlouvy byly ze strany představitelů ministerstva přejímány bez ověření jejich pravosti a selhala v tom potřebná kontrola. Dá se říct, že ministerstvo do značné míry vyhovovalo veškerým požadavkům, které ta druhá strana na úpravy smlouvy měla, a ne vždy to dle mého názoru bylo ku prospěchu ministerstva a ochrany zájmu České republiky. Sama ta darovací smlouva mezi obviněným Jiříkovským a ministerstvem spravedlnosti byla podepsána panem náměstkem Daňhelem 3 dny předtím, než ji schválil sám ministr. Opakuji, byla podepsána 3 dny předtím, než ji ministr schválil. Ve věci nebyla provedena řídící kontrola, jak ukládá zákon o finanční kontrole, a odborem právním, tak jak vyžadují vnitřní předpisy, nebylo v této věci vyžádáno žádné a zpracováno komplexní právní stanovisko. Darovací smlouva na bitcoiny dokonce nebyla ani zaevidována v centrální evidenci smluv ministerstva. Vypadá to jako byrokratická zbytečnost, ale ta evidence je tam proto, aby se umožnila kontrola ze strany dalších orgánů ministerstva, a ta kontrola tedy provedena být nemohla. Ze strany samotného dárce, už to zaznělo v několika reportážích, nebyly dodrženy podmínky transakce, a to bez jakékoliv reakce zástupců ministerstva. Mám tím na mysli právě to otevření bitcoinové peněženky předtím, než se dostavili zástupci ministerstva. Znalec přitom ale v e-mailové komunikaci jasně uvedl předpoklad, že počítač Tomáše Jiříkovského bude zapečetěný prostředky policie České republiky. Ale tato pojistka vůbec nezafungovala. K zásadnímu pochybení došlo podle auditu i při následném prodeji bitcoinů, ačkoliv na první pohled se zdálo, že je vše transparentní, neboť prodej byl řešen formou aukcí, tak tomu tak nebylo. Samotný ten proces té přípravy aukcí vykazuje, jak je konstatováno v auditu, nedostatečnou auditní stopu a nesrovnalosti. Zjednodušeně řečeno, nejsou podklady dostatečné k tomu, abychom zjistili, co, kdo, kdy a o čem rozhodl, a tedy není možné se teď v tuhle chvíli provést kontrolu toho procesu. Jednoznačné je, že ministerstvo, jak konstatuje audit, umožnilo účast i výhru v aukci i účastníkům, kteří nesplnili základní podmínku včasného vložení kauce. Pro mě nepochopitelné. A možná nejpodstatnější, přestože aukční vyhláška stanovila nejnižší hodnotu podání, tedy tu nejnižší možnou cenu pro prodej bitcoinu, tak tato cena byla před započetím každé aukce nepochopitelně snížena o 10%. Ministerstvo spravedlnosti tak ve všech 78 realizovaných aukcích stanovilo hodnotu nejnižšího podání o 10% níž, než bylo deklarováno aukční vyhláškou. Tím byl porušen zákon o majetku státu, ale především došlo pravděpodobně ke snížení výnosu státu o celých 13 milionů korun. Kdyby ta dražba probíhala tak, že se přihlásí vždy jen jeden uchazeč, tak by to bylo skoro až 95 milionů korun. To znamená, v tuhle chvíli je to jedno z těch zásadních zjištění, které jsme doposud neprezentovali. Prodej bitcoinů ministerstvo nepřerušilo dokonce ani po obdržení informace NCOZ 23. května, a už v tu chvíli ale je jasné, že muselo vědět, že je to přinejmenším problematické. Ačkoliv tedy policie vyzvala ministerstvo k předání vyžádaných listin ve věci prověřování legalizace výnosů z trestné činnosti, byly i přesto zahájeny další dražby a podepsány další kupní smlouvy. Přestože v tu chvíli asi každému bylo zřejmé, že se jedná o rizikové transakce, tak ty aukce pokračovaly dál a nikdo žádnou analýzu rizik neprovedl. Po tomto datu, tedy tom 23. květnu, byly ekonomickým náměstkem podepsány další kupní smlouvy na prodej bitcoinu v hodnotě desítek milionů korun, což samozřejmě založilo závazky kupujícím a zvýšilo rizika pro stát. K uzavření poslední kupní smlouvy došlo až 27. 5., tedy 4 dny po zásahu NCOZ, a ty kupní smlouvy o prodej bitcoinu byly zveřejněny v registru smluv ve 49 z 55 případů. Na první pohled se může zdát, že to byla chyba, že měly být zveřejněny ve všech případech a že těch 6 nezveřejněných smluv někdo z ministerstva zapomněl. Já jsem názoru, že to byl záměr, a že to byl záměr v zásadě bohulibý, protože těch 6 smluv v hodnotě 92 milionů korun v registru nezveřejnilo ministerstvo pravděpodobně proto, že chtělo zabránit dalším škodám. Ty smlouvy byly uzavřeny, ale dokud nebyly v registru, nebyly účinné, a tedy nemuselo se jimi ministerstvo, nebylo jimi ministerstvo vázáno. O to překvapivější je, že jeden z těch kupujících bitcoinů, říkejme mu pan B, dle zjištění auditu tedy vytkl písemně vady plnění těch bitcoinů, které asi zřejmě nepovažoval za čisté, považoval je za rizikové, a vytkl to ministerstvu 5. června 2025. Nicméně ještě více překvapivé je, že ten stejný kupující, který namítl ty vady, po 2,5 měsících jednostranně 22. srpna 2025 ty smlouvy v registru zveřejnil a tím dosáhl jejich účinnosti. Tedy z vlastní vůle se přičinil o to, aby nabyl plnění, o kterém sám předtím tvrdil, že je vadné. A samozřejmě si můžeme pokládat otázku, proč. Proč někdo nejdříve vytýká, že nechce nabít plnění, které je vadné, a následně sám v rozporu s tím, jak jedná ministerstvo, učiní kroky k tomu, aby ty smlouvy byly účinné, a tedy aby ty z jeho pohledu vadné bitcoiny nabyl. Myslím si, že je to důležité proto, abychom se zabývali tím, proč paní exministrině de Croix jednala, uzavřela i s tímto kupujícím dohodu o narovnání a v celkově vyplatila 44 milionů korun z veřejných prostředků právě těmto kupcům. Podle auditorů toto jednání totiž vykazovalo možnosti spekulativního jednání. A musím říct, že právě i přes všechny pochybnosti paní ministryně de Croix jednala a usilovala u těch uzavření těch dohod a narovnání s kupci bitcoinů velmi rychle. Auditoři považují za významné i riziko, že i přesto, že ty dohody byly uzavřeny, stále nejsou odstraněna všechna rizika možných nároků vůči státu, a to je přece ale účel jakékoliv dohody o narovnání, že už když tu dohodu podepíši a někomu zaplatím, eliminují tím jakékoliv další nároky, které by ti kupující mohli vůči státu mít. A to se podle mého názoru těmi dohody o narovnání nestalo. Ve spisové dokumentaci nelze dohledat záznamy o výsledcích schůzek ani výsledcích jednání s těmi kupci o těchto dohodách a celý proces sjednávání dohod o narovnání založený na doplacení průměrné tržní ceny kupujícím ze strany ministerstva spravedlnosti je tak zahalen mlhou. Auditoři v tuto chvíli tedy nemohou konstatovat, zda byla pro stát zvolena nejvhodnější varianta, jak po ekonomické, tak právní stránce, a proto se tím podle mého názoru musí zabývat orgány činné v trestním řízení. Ještě krátce k nákladům na právní služby a audity. Jak jsem řekl, bylo to 8 milionů. V jednom z případů byla dokonce uzavřená smlouva podstatným způsobem překročena. Navýšení výdajů nebylo smluvně podpořeno a došlo tak neoprávněnému použití peněžních prostředků z rozpočtu a porušení rozpočtové kázně. Z těchto všech důvodů jsme se rozhodli, že podáme Národní centrále organizovaného zločinu policie trestní oznámení. Budeme o tom informovat samozřejmě dozorové státní zastupitelství, vrchní státní zastupitelství v Olomouci, protože se ukazuje, že mohlo dojít ke spáchání jak trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku, tak trestného činu zneužití pravomocí úřední osoby, ať už ze strany zaměstnanců ministerstva, anebo jiných osob. Tolik ode mě vše, tedy k tomu, co jsme zjistili na ministerstvu spravedlnosti. Děkuji.
4: Kristýna Ciroková, Seznam zprávy. Já si jenom chci dozeptat k tomu trestnímu oznámení, jestli můžete to trošku víc do detailů vysvětlit. Vy jste řekl, jaké trestné činy, ale jestli můžete jenom třeba stručně shrnout, jaké jsou ty skutky, ve kterých podle vás došlo nebo mohlo dojít k nějakému trestnému činu. A pak se chci zeptat, jestli jste třeba tím auditem zjistili i porušení nějakých pracovních povinností ze strany zaměstnanců, třeba kteří doteď na ministerstvu působí, nebo i těch, kteří už tam nepůsobí, a jestli to budete nějakým způsobem řešit.
3: Pokud se týká té otázky, jestli to budeme řešit ve vztahu k zaměstnancům, zjistili porušení, ano. Ten audit poukazuje ne na možné porušení zákona a předpisů z hlediska těch nejvrcholnějších představitelů, ale bohužel tedy i zaměstnanců ministerstva na různých úrovních. My ten audit zašleme policii, a dáme ho dispozici státním zástupcům, ale ta jména v tuhle chvíli právě proto, abych nenaučil to vyšetřování, nebudu zmiňovat a nechci ani rozebírat jednotlivé činy. Myslím, že jsem byl docela konkrétní v tom, kde spatřujeme ta rizika. My samozřejmě musíme v případě, že zjistíme, že vznikla škoda státu, vymáhat tuto škodu po těch, kteří mohli způsobit, ať už jsou to zaměstnanci nebo bývalí představitelé ministerstva, ale v tuhle chvíli počkáme na výsledky toho vyšetřování trestního a následně tedy budeme pokračovat případně tou cestou civilního práva.
2: Za ministerstvo financí, protože se asi ptáte za oba rezorty, tak bych chtěla říct, že samozřejmě audit se tím zaobíral, prověřoval participaci zaměstnanců finančně analytického úřadu a úřadu pro zastupování ve věcech majetkových. Když to zjednoduším, tak ministerstvo financí jako úřad včetně svých složek v té kauze obstálo. Nakonec to klíčové stanovisko právní, které vypracoval zaměstnanci ministerstva financí právního odboru, takže veškeré informace měl včas tehdejší šéf kabinetu Filip Benda, ale bohužel s nimi nenaložil tak, jak měl. Takže co se týče zaměstnanců ministerstva financí, včetně podřízených složek, které na tom nějakým způsobem participovaly, tak selhání zjištěno nebylo.
4: Já jenom ještě doplňující dotaz, jestli ten audit zveřejníte?
2: Tak my ho určitě, já ho pošlu neprodleně NCOZ, na vědomí to udělám okamžitě, předpokládám, já nebudu mít za ministerstvo spravedlnosti. Co se týče podání trestního oznámení, tak my budeme spolupracovat, protože asi je lepší tyto věci koordinovat, takže v tomto směru ta gesce bude na ministerstvu spravedlnosti a zveřejníme ho pouze, pokud budeme mít souhlas právě NCOZ, protože probíhá vyšetřování. To znamená, to je důležité a to my se budeme vzájemně koordinovat.
5: Dobrý den, Zdislava Pokorná. Já se chci zeptat asi nejprve paní ministryně. Vy jste tady zmiňovala ty dva dokumenty, které tedy byly na ministerstvu a tehdejší ministr financí Zbyněk Stanjura říkal, že o nich nevěděl. Jedná se tedy o dokument z 30. ledna loňského roku a potom ten e-mail toho právního odboru z 13. února. Já se chci zeptat, jestli v rámci toho auditu se tedy zjistili detaily, kdo všechno další o těchto podkladech věděl a jestli kromě Filipa Bendy třeba byly předány někomu jinému, protože to je vlastně to gro toho, co se řešilo u tehdejšího vedení ministerstva, že jsou tedy dva dokumenty a nevíme, kdo další k ním měl přístup nebo o nich věděl. Tak jestli na tohle konkrétně ten audit odpověděl nějaké...
2: Prokazatelně to věděl Filip Benda. My jsme audit nenašel konkrétní stopu k ministrovi, to říkám otevřeně, zkoumali jsme to, ta stopa nebyla prostě nalezena, takže není tady jednoznačný důkaz o tom, že ministr o tom věděl. Já mohu jenom spekulovat z toho, jak co vím o způsobu řízení, jak to tady probíhalo, že Filip Benda byl klíčovou osobou, který seděl u každého jednání, ale to je jenom pouhá spekulace. A znova opakuji, že ex-ministr financí Stanjura nevrátil ani jeden z mobilních telefonů, ani svůj tablet s odkazem na to, že prostě, cituji úředníky s odkazem na to, že si myslí, že by věci, které tam byly i vymazány, mohly být oživeny, takže nevím, čeho se bál. A proto to následovalo do škodní komise a ta škodní komise mu vyměřila zůstatkovou hodnotu, tuším jsem říkala 59 tisíc, pokud si to pamatuju dobře. Takže to už je ale úroveň spekulací a já už toto skutečně musíme nechat na Národní centrále organizovaného zločinu. Konkrétní stopu o tom, že by mu to bylo předáno, zasláno e-mailem nebo cokoliv, jsme nenašli. Ty informace se soustředily u Filipa Bendy a dokonce, tak jak jsem říkala, Filip Benda byl vlastně tou osobou, která i komunikovala s ministerstvem spravedlnosti jako jediná, jo? Takže on byl tady opravdu klíčovou, hrál tady v této věci naprosto klíčovou roli. A znovu opakuji, 36 dnů tento dokument měl údajně někde v šuplíku. Já mohu jenom kroutit hlavou, mohu jenom spekulovat, ale to je jediné, co mohu dělat. Fakta nepotvrdili to, že skutečně by ministr financí to prokazatelně měl. A ještě jsem uváděla i to, že on vlastně zrušil ty rozšířené porady vedení. Vždy bývalo zvykem, tak za mě jako ministr financí, za Andreje Babiše jako ministra financí a i pravděpodobně za těch předchůdců, že porady vedení jsou pravidelně každý týden, a dělají se v té rozšířené formě. To znamená, nechodí tam jenom vedení ministerstva financí, ale chodí tam i šéfové těch podřízených organizací UZSVM, FAU, celní správa a tak dále. Určitě jsem na někoho zapomněla. To znamená, že já jsem obnovila tento formát, ale tento formát zrušil Zbyněk Stanjura bezesporu. Já vím, že to je jenom podpůrný argument, ale bezesporu kolegové by prostě takhle závažnou věc tam zmínili. Takže ty informace prostě neprobíhaly a fungovalo to standardně. To, že tady porušil Filip Benda celou řadu svých povinností, ať už pracovně právních a jestli i trestně právních, to necháme na orgánech činných trestních řízení, o tom my tady nejsme, ale tohle je ten příběh, ta část toho příběhu za ministerstvo financí, ano, to nakonec na to

0: A v tom e-mailu pan Tic vlastně žádal pana Daňhela, aby se ministerstvo nějakým způsobem přimluvilo a zaručilo ty další transakce a převody bitcoinů, které plánoval Tomáš Jiříkovský dělat skrze směnárny. Což se i později stalo, ale právě těch 50 bitcoinů mu bylo zajištěno. Tak se chci zeptat, jak na tohle ministerstvo reagovalo, jestli jste našli nějaký třeba dopis nebo nějakou žádost na FAU a jestli Karim Tic nežádal ještě o nějaký další věci v souvislosti s tím, aby se případně pomohlo Jiříkovskému v jeho další směně těch bitcoinů. A potom mám ještě dva dotazy na ty právní služby.
1: Já se moc omlouvám, k tomuhle dotazu nemohu úplně odpovědět, a to z pochopitelných důvodů. My jsme na základě dohody jednak z vlastní iniciativy, jednak na základě požadavku NCOZ a VSZ Olomouc postupně doplňovali tu důkazní situaci, včetně e-mailu a včetně té komunikace, kterou jsme byli schopni dohledat i po nástupu nového vedení ministerstva. A pokud jsme jim něco zaslali, tak jsme vázáni tou mlčenlivostí, abychom teď nezdělovali, o co se jednalo a zda ty dokumenty existují. Takže tady se moc omlouvám, ale nemohu to komentovat, protože se to týká té věci, která už je vyšetřována.
0: A potom ještě na ty právní služby. Vy jste zmínil, že jedna z těch advokátních kanceláří překročila vlastně limit té ceny, tak která advokátní kancelář to byla. A potom se chci zeptat, proč vy jste si najali jako ministerstvo právní služby aktuálně Jaroslava Ortmana, který se ale primárně zaměřuje na trestní právo. A tady, pokud se nepletu, podle té smlouvy by mě vlastně zastupovat ministerstvo a vlastně řešit jiný druh práva, než na který se zaměřuje. Tak proč jste si vybrali právě jeho?
1: Tak pokud se týká toho přečerpání té smlouvy, to bude předmětem vyšetřování, takže tam taky si dovolím alespoň chvíli posečkat, než zjistíme, zda tohle budeme moci zveřejnit jako část toho auditu. A pokud se týká pana doktora Ortmana, tak ano, my tam vidíme vysoké riziko sporů, které může zasáhnout ministerstvo. A já jsem přesvědčen, že to je člověk, který je schopen vyhodnotit právě i ty trestně právní následky, které tady hrozí, a proto jsem ho oslovil, respektive ministerstvo oslovilo, a uzavřeli jsme s ním smlouvu. Očekávám, že to plnění nebude v řádu rozhodně 100 tisíců ani milionů. Je to spíš teď v tuhle chvíli akutní pomoc, tak abychom vyhodnotili ta rizika, která zde jsou.
2: Karel Rychlý, CNN Prima News, dobrý den. Svého času po nástupu paní ministryně Dekrová se hodně řešila časová osa celé té bitcoinové kauzy. Ta vaše analýza ukázala nebo může potvrdit vlastně jako ten časový sled? Nebo jste tam našli nějaké rozpory oproti tomu, co svého času tvrdila současná opozice?
1: Já bych neřekl, že jsme tam našli nějaké velké rozpory, ale našli jsme tam bílá místa, která jsme doplnili, a myslím si, že tak, jak jsem o některých i mluvil, ta tam podle mého názoru popsána nebyla. Takže jsou to spíš nové věci, které jsme doplnili a zaslali, nebo respektive zašleme orgánům činným trestním řízení.
3: Děkujeme. Naschledanou.
4: Prosím tě, dneska jsme měli takovou diskuzi s kolegou, vlastně byli jsme u zákazníka a narazili jsme na nějakou skupinu ČES. A ta skupina ČES skupina ČES si vytvořila skupinu ESCO, ESCO, a je to o tom, že skupina ČES si udělala, já to zkusím tady, jo, tady to mám. Shodou okolností jsme na to narazili. A počkej, tady seznam, jo. ČES ESCO znamená Energy Service Company. Znamená, společnosti poskytují energetické služby. U ČESu je ČES ESCO dceřiná firma, která pod tímto modelem komplexně řeší energetické potřeby firem, obcí, institucí, energetické audity, poradenství, výstavbu, provoz kogeneračních jednotek, fotovoltaik, renovace tepelných soustav, řídicích systémů, měření, elektromobilitu, dodávky elektřiny, plynu, tepla i servis. Podstatou ESCO modelu je obecně, že poskytovatel navrhne a realizuje úsporná opatření, často garantuje vyšší úspor. Typickou formou EPC projektů jsou Energy Performance Contracting, kde se investice splácí z dosažených úspor energie.

0: My jsme na to narazili u dvou společností a oni nám říkali, že na různé typy zakázek mají různé firmy a mě zajímalo, a zabývají se kritickou infrastrukturou. A mě zajímalo vlastně, co vlastně všechno spadá do kritické infrastruktury. Tak jestli to tady můžu přečíst.
1: Není-liž to dlouhé, tak budiš.
0: Ne, je to kousíček.
1: Pojď.
0: Mám to na 8 stran, popsaných z obou stran.
1: Ano,
0: takže
1: psáno.
0: Přílohy, ústě psáno, přesně. Kritická infrastruktura je definovaná krizovým zákonem a kritéria jsou pro určení jednotlivých prvků stanoví nařízení vlády. Jde o 9 odvětví. Takže první je energetika, to znamená elektřina. Výrobna elektrické energie, přenosová a distribuční soustava, plyn, tepelná energie, ropa a ropné produkty. Za druhé vodní hospodářství, to znamená, to navazuje na ty studny, proto i je tam snaha vlastně zhamstat tu infrastrukturu krizovou. Zásobování pitnou a užitkovou vodou, správa povrchových vod a podzemních zdrojů, systém odpadních vod. Dále potravinářství a zemědělství, produkce a péče o potraviny, zemědělská výroba, zdravotnictví, přednemocniční a nemocniční péče, ochrana veřejného zdraví, výroba a distribuce léčiv. Dále je to doprava, silniční, železniční, letecká a vnitrozemská lodní, komunikační a informační systémy, pevné a mobilní sítě, rozhlasové a televizní vysílání, satelitní komunikace, poštovní služby, kybernetická bezpečnost. Dále bankovní a finanční sektor, správa veřejných financí, bankovnictví, pojišťovnictví, kapitálový trh a nouzové služby, HZS, policie, radiační monitorování, hydrometeorologická předpovědní a varovná služba a veřejná správa, sociální zabezpečení, výkon státní správy a další. Pak je tady ještě nějaká teorie o tom, jak se ten objekt určuje, které spadá do té kritické infrastruktury, a dnes je to tak, že na území České republiky je cca 1300 takových objektů, 1300 objektů, co se týká jednotlivé kritické infrastruktury.
1: No a?
0: A to je asi tak celé. No já se na to dívám z pohledu toho, že pokud stát, protože furt se vlastně mluví o nějakých hodnotách, že stát je suverénní a tak dál a tak dál. Pokud, protože já jsem tam se dostanu do nějaké diskuze s někým a mu řeknu, jako co vlastně ten stát z té kritické infrastruktury vlastní. Jo? Vodní hospodářství vůbec třeba, jo? Když se budeme bavit o té vodě. Tam stát vlastní jako hrozně, hrozně málo. Něco mají v drápech přes jako jednotlivé kraje, ale jinak ta voda je v různých majetcích různých zahraničních firm, Veolia a tak dále. Jo.
1: No a to ještě, že víme, kolik je kauz okolo toho, jak se ty infrastruktury zmocnily. No, nevím, jako, co, jak to chceš vyjádřit, nebo to, ale jestli jsem to dobře pochopil, tak ČES má asi 150 dceřinek, jo.
0: Mm-hmm.
1: Na různé věci, i v zahraničí a tak dále. Na jedné straně to jako lze kritizovat, protože tam je prostor na spoustu věcí, ale na druhou stranu, když se tím zamyslíš, tak musí existovat jakýsi dohled, controlling, management, speciální nějaký režimy, že třeba, já nevím, představ si, že budeš potřebovat řídit síť rozvodnou, A tak ten software ti nemůže dodat jen tak někdo, aby si tam neudělal zadní vrátka a těma zadníma vrátkama ti potom nespůsobil nějaký škody, anebo tě nevydíral, anebo, rozumíš? Čili
0: Určitě.
1: na některé věci musíme pohlížet tak, že z hlediska vnitřní bezpečnosti musíš jít nad třeba i tu vlastnickou strukturu a musíš si umět vymoct, že ti to úplně neuletí z drápu, jo. Představ si, kdyby se třeba někdo rozhodl, že tady skoupí infrastrukturu pitné vody, byl se tvářit jako tři, čtyři různé firmy, které nejsou spolu nějak souvislé. No a v určitou chvíli jako musíš zabránit tomu, aby ti někdo třeba neotrávil jedno město, nějaký terorismus a tak dále. Musíš tohleto chránit. A na druhou stranu musíš prostě to brát tak, že nemůže dojít k situaci, že ty čtyři firmy se na konci domluvějí a řeknou, my máme ty a ty požadavky a pokud nám je nesplníte, tak my zavřeme kohoutky občanům. Jednak to musí být ošetřený dodavatelskýma vztahama a jednak to musí být ošetřený fakticky nějakým způsobem. Jo. A to si myslím, že je těžce zanedbaný a že se tady jako spousta věcí prostě to jsou holý záda. Jo. Dneska, když se podíváš, že dřív to bylo tak, že rozvodní závody a výrobní celky elektřiny a tedy jako přenosová soustava a výroba té elektřiny, to byla jedna firma, jeden státní podnik, jmenoval se ČEZ už tenkrát. A k tomu do toho ČEZu ještě patřily doly, které zabezpečovaly pochopitelně to, čím se v těch elektrárnách topilo. To bylo strategický prostě. Zajedno tam nepracoval jen tak někdo, pracovali tam prověření lidé. A tak dále, a tak dále. Čili jsou strategické věci, které si musí ten stát hlídat. Oni na to úplně rezignovali, rozprodali strategickou infrastrukturu, jo. Prostě pitná voda to není to, co můžeš prodat. Jako infrastrukturu nemůžeš prodat. Protože potom vystavuješ obyvatele jednak ekonomickým nepředvídatelnostem, no a ještě k čemu jinému. No Jiří,
0: Je to tak, no.
1: máš na to nějaký ty ještě dovětek?
0: No, já jsem chtěl, aby to tady zaznělo, protože tou kritickou infrastrukturou v dnešní době já mám pocit, že když existují tak sofistikované zbraně, tak tou kritickou infrastrukturou by se, a když vidíme ty útoky dronový různě na infrastrukturu ropovodu, plynovodu a podobně, tak jsem chtěl, aby to tady zaznělo, co ta infrastruktura v podstatě je, a že by to mělo v tom veřejném prostoru se to víc diskutovat, tady to téma, protože je to klíčový pro naše jako žití.
1: Jinak se ví, že tenkrát, jak byl ten výpadek masivní, ten
0: Myslíš v
1: částečně
0: tom
1: blackout,
0: Bavorsku?
1: ne,
0: V tom
1: tady u nás.
0: Bavorsku? No
1: Tady
0: jo.
1: u nás.
0: Jo, jak to bylo způsobeno tím Německem s těma elektrárnama. Myslíš toto?
1: Ano, oni říkali, že to byl nějaký spadlej vodič a tak dále, a nakonec se ukázalo, že to pochopitelně bylo úplně jinak. A tuším, nevím, kdo se nechal slyšet, jestli Turek, že od začátku letošního roku už bylo zabráněno okolo 50 blackoutů, jo. Tam totiž Evropská unie zase nařizuje, že obnovitelné zdroje mají vždy přednost před těma stabilníma. Na to nemůžeš
0: To je kravina.
1: uregulovat. To
0: No, to
1: nemůžeš
0: je
1: uregulovat.
0: neregulovatelné.
1: No. No nic, musíme končit. Čas se
0: No, to
1: naplnil.
0: nám To nám to zase uteklo.
1: Jo,
0: nic, tak...
1: Nám to vždycky spolu teče.
0: No, nedá se nic dělat. Mějte krásný poslech, budeme se těšit příští týden. Ahojte a star a sílu.
1: Děkuji ti za informace, za témata, za vyjádření. Jsem rád, že nás, přátelé, posloucháte, že se vám pořady líbí. No a zase brzy naslyšeno. Mějte se krásně, přejeme vám s Jiřím, tady teď od mikrofonu, skvělý víkend, teplý, krásný, tropický víkend se vším, co k tomu patří, takže si ho užijte. Takže od mikrofonu společně s Jiřím se loučí jak jinak než Petr Václav.

0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Takže je to tady, 20. hodina odbyla, chlapci, chopte se. Jo, pozor, technická, dámy a pánové. WhatsApp funguje, spojení je, sice se uslyšíte možná trošku jednou nebo mě jednou, ale budete volat na WhatsApp, nebudete volat na telefon a já tady nebudu hodinu držet v ruce mobil. Budete volat na WhatsApp přímo do počítače. Ano, telefonní číslo zůstává stejné, takže před písní, před hovory já to číslo ještě zopakuji, kdyby si ho ještě do kanadského studia někdo nepamatoval. Opakuji, WhatsApp, na telefon ani nešáhnu a bude mít vypnutý zvonění, takže to ani neskoušejte mobilem, jo? Vy to zkuste mobilem, ale na WhatsApp aplikací.
2: Paráda, já myslím, že každý má WhatsApp, že to bude docela technická.
1: No, to by se zdivil.
2: myslím, ale že ne.
1: Uvidíme.
2: Ale já myslím, že to je výhodné pro všechny, protože každý má internet a v podstatě to budete mít i zdarma, milí posluchači, nebudete muset utrácet ani haléř za telefonní hovory.
3: Je to, já můžu doporučit, to je vynikající odposlechová služba, to jede přímo, mají všechny ty třípísmenkové služby, tam mají přímo své naslouchače, takže tam můžete říct úplně všechno, vyhrajete první cenu.
2: Takže oni mají v podstatě klíčité šifře, protože ono to vždycky hlavně
3: šifrovaný hovor. Ano, to byl článek, ano, velký článek, mají klíče, dešifrovací klíče k jednotlivým zájmovým hovorům, že jo, takže když někdo mezi sebou jako dílujou třeba nějaké věci, třeba já nevím, kočičky na jaře a podobně, takový ty různý přezdívky, jak dávají, že jo, těm balíčkům a podobně, tak oni potom jako zjišťují, jako kdo si komu, že to normálně to dešifrujou, že jo. Takže já vám přeju samozřejmě krásný poslech všem našim posluchačům a čtenářům, my jsme se vůbec jak se tomu říká, že jo,
2: no, velkom,
3: že to přivítání, že jo, takže doufám, že se budou všichni teda jako těšit, že jo, nebo se těšili za domácí úkol, že jo, mají všechno připravené, všechny otázky potom na ty telefonické dotazy, protože jako se někdo se stěžuje, jako, že tam prostě jsou jako třeba dvě, tři otázky a že polovinu my z toho jako zapomeneme, protože už taky máme sklerózu a protože jsme chlapi, že jo, protože to je známý, že chlapi jedou na jeden proces a ženský jedou na dva procesy, že jo. To byla ta studie, nebo možná znáte tu studii, že jo, že ženský dokážou dělat dvě věci naraz, ale chlap jenom jednu věc, že se dokáže soustředit ty daný v mozku. To je speciální věc, že jo, to jsme zase se dostávali do těch věcí. Takže pokládejte nám jedny otázky, aby jsme na tu druhou nezapomněli. Takže já vám přeju krásný, pěkný večer a nádherný poslech.
2: Já se teda osobně těším do třetí hodinu, protože snad další hodinu, druhou hodinu, až lidi budou volat na WhatsApp. Já myslím, že to je jako technický krok kupředu a bude to fajn. Já si myslím, že přece jenom každý má WhatsApp, přesně bude to zadarmo hlavně. Jo? To je, myslím, že dobré. A v rámci telefonu, tak tří písmenkové služby, tak samozřejmě to mají z první ruky v rámci telefonu, tak WhatsApp sice mají dešifrovací klíče, ale je to v podstatě totéž, tak je to úplně jedno, jestli je to na telefon nebo na WhatsApp. Fajn, pojďme tady na první téma, které tady máme, já to lehce přehodím, my jsme se z VK ještě bavili o aktualitách, které se odehrály tento pátek ještě před vysíláním a rozhodl jsem se, že ta témata přehodím, protože to aktuálnější téma je paradoxně jako druhé, které jsem měl původně v programu, jak jste ostatně četli na naší fanpage stránce Svobodného vysílače na Facebooku, případně na naší klubové skupině, na klubu Group Svobodného vysílače, taky na Facebooku, případně na dalších sociálních médiích. Takže ta druhé téma, které tady máme před třetím jako první. Dohoda mezi USA a Iránem je největší Trumpovou porážkou, kterou si Barack Obama náležitě vychutnává. Nová dohoda s Iránem totiž bude pro USA a Izrael ještě mnohem horší než ta, kterou s Teheránem v roce 2015 podepsal Obama a kterou Trump v roce 2018 roztrhal se slovy, že šlo o nejhorší smlouvu v historii. Klíč míru ale nedrží ani USA, ani Irán, ale Izrael. pokud nepřestane s útoky na Libanon, smlouva padne. Což se samozřejmě stalo právě teď. A z té celé smlouvy, z té celé monumentální, pompézní smlouvy, která se tak vytrubovala do světa, tak právě z ní sešlo. VK, ty máš čerstvé informace o tom, co se vlastně stalo, proč z té dohody vlastně došlo. Halo, halo, halo.
1: Neslyším VKáč.
3: Ano, já jsem to měl stěšený, jako Vítek má někdy stěšený, já to měl taky stěšený.
2: Jasně.
3: Takže super. No, co se stalo? Iránské revoluční gardy teď večer, v podvečer oznámili a vytroubili, že do rádiových přenosů pro všechny tankery a lodě, aby neprojížděli Hormuzským průlivem, že Hormuzský průliv je znovu uzavřen a bude otevřen až ve chvíli, kdy Izrael začne naplňovat mírovou smlouvu mezi Iránem a Spojenými státy, článek 1. To znamená, ano, Benjamin Netanyahu je samozřejmě ten, který to všemu šéfuje. Trump měl velký povídání v televizi, jsme spolu mluvili, Vítku, před začátkem našeho pořadu, měl povídání, nebylo to důstojné, ten rozhovor, který měl s redaktorem britské televize, který se ho ptal na to, jestli kontroluje Benjamina Netanyahua. Tam ten kameraman se trošku pousmál, to bylo, dokonce to trošku bylo slyšet, jak se zachechtal, protože ta otázka samozřejmě měla být položená obráceně. Jo, proč vás, pane Trumpe, kontroluje Benjamin Netanyahu? Nejlépe o tom hovořil teď v posledním vysílání včera, možná by bylo dobré k tomu připravit, možná potom na neděli, nějaký komentář, možná video s titulkama. Douglas McGregor, analytik, včera hovořil o tom, že Donald Trump prohrál válku v Iránu a má strach o jeho život, protože to, co udělal, to znamená podpis dohody s Iránem, je zrada Izraele. Že má strach o jeho život. Že to, co ty atentáty, kterým čelil předtím, že nebyly nic ve srovnání s tím, co mu hrozí teď. A samozřejmě, protože Trump 7. října 2024 u hrobu jednoho z nejvyšších vůdců Chabadu Lubavitch Menachem Mendel Schneersona v New Yorku složil slib halachy ochrany národa sionistického, že? A porušení tohoto slibu tam je prostě trest smrti. Žádný jiný tam není. To znamená, že Trump je v ohrožení života a Douglas McGregor o tom hovořil, že má strach o jeho život. Protože Trump má teď spoustu nepřátel ve Washingtonu. Je obrovský počet takzvaných dual citizens, nebo lidí, říkal dual citizenship, to znamená lidí s dvojitým občanstvím, nebo s dvojím občanstvím. Co se tím myslí? No a jsou to Američané, ale mají současně občanství státu Izrael. A mnozí z nich jsou na kooptování a jsou naverbováni Mossadem. A pokud kdokoliv z nich dostane pokyn onemocnět Trumpa, Trump dostane rakovinu a do 3 týdnů zemře. Nebo dostane pokyn, aby se udělalo Trumpovi špatně, provedou zákrok, použijou tu pistoli, kterou mají a on do 3 týdnů zemře na nemoc, najednou z ničeho nic. To znamená, oni se ho zbaví. Fyzická likvidace samozřejmě. Mohou samozřejmě na to jít jinak a použijou likvidaci politickou, přesvědčí dostatečný počet senátorů z republikánské strany, protože demokrati to udělají zadarmo, ti nesnáší Trumpa do morku kosti, ale ovládnou, zaplatí několik republikánských senátorů a republikánů, aby to dalo tu nadpoloviční většinu, a normálně ho odvolají v impeachmentu. A ani se nemusí vlastně čekat do těch sněmovních voleb, že jo, kongresových voleb na podzim v listopadu, klidně by to mohli udělat teď, nebo někdy v létě, v červenci, v srpnu, po těch prázdninách letních, které tam budou ve Spojených státech v kongresu. To znamená někdy, nebo na konci srpna, začátku září by to klidně mohli udělat. A protože samozřejmě zrada Izraele se neodpouští. A to, co provedl Netanyahu, že zahájil dneska masivní bombardování Libanonu. Masivní. Ne takové to symbolické, co bylo ještě před několika dny, ale opravdu masivní. Aby tím dal najevo, že je to on, kdo rozhoduje. To je symbol, to je symbolika. Jo? Vždycky, když chce někdo ukázat, že ten, kdo vládne, že jo, že jo, kdo, říkají, who's in the charge, že, a kdo tomu šéfuje. A tím se to dává najevo. To znamená, Trump podepíše dohodu s Iránem a první pasáž, že jo, první odstavec, první článek, že jo, že se zastaví všechny vojenské akce a včetně Libanonu. No a první, kdyby to byl článek třeba číslo 12, nebo 13, nebo ten poslední 14, ale je to první článek, chápete, to je provokace. To je provokace a Netanyahu si to vychutnává. Jak by to šlo řešit? No jednoduše. Americký prezident by řekl okamžitě, Spojené státy zastavují veškerou finanční a vojenskou pomoc státu Izrael. Jenže to nedovolí ta kolona, pátá kolona, která je v americkém kongresu. A jak to skvěle vystihl Douglas McGregor v tom povídání včera. Jsou to všechno v podstatě kongresmeni, kteří berou peníze od sionistických sponzorů, od Izraele, od dárců. A de facto to funguje takovým zvláštním způsobem, že americký kongres pošle Izraeli peníze na jeho fungování a část těch peněz jde zpátky americkým senátorům a kongresmenům, kteří potom v americkém kongresu prosazují zájmy Izraele. To je perpetuum mobile. Ještě jednou si to vysvětlíme. Američní kongresmeni schvalují každoročně velký balík finanční pomoci a zbrojní pomoci Izraeli. Peníze odejdou ze Spojených států od kongresmenů do Izraele. Izrael část těch peněz vezme a obklikou pošle a rozdělí zpátky americkým kongresmenům, kteří ten balík před několika měsíci schválili. Dostanou to na své účty různými cestami, na své volební kampaně. A když se ty peníze vyčerpají, tak to kolečko začne znovu další rok. Zase se pošle něco v Izraeli, zase se ten zbytek nějak vrátí. Zase. A to je v podstatě perpetuum mobile. To je mašina na peníze. Jednoduše to tak funguje, ale samozřejmě na úvěr, že ona nekonečný úvěr amerického státního deficitu, nikoho to nezajímá, dokud je to kryté ropou a dokud je to kryté petrodolarem, tak všichni prostě jsou v pohodě. Takže Trump, i kdyby to chtěl zrušit, tu pomoc, tak ten kongres mu to zkrátka nedovolí a mu to zkrátka zakáže. Trump je ve špatné pozici. Opravdu ve špatné pozici. On se nechal nalákat do války, kterou nemohl vyhrát, válku, kterou prohrál. A jak to dát dohromady a dát do pořádku jedině s nějakou mírovou dohodou s Iránem, což ale automaticky znamená zradu Izraele. Protože Izrael potřeboval Trumpa na jednu jedinou věc. Na zlikvidování režimu ajatoláhů v Iránu. To byl cíl likvidace režimu, který je v Iránu a dosazení loutkové vlády Šáha, že jo, ten by se vrátil ze Spojených států, že jo, synáček vykutáleného otce, že když utíkali v 79. v tom Boeingu naplněným iránským národním státním pokladem, že jo, byl tak těžký, že musel mít prodlouženou zlatovou dráhu, to bylo celý naložený zlatem, že jo, tenkrát byly ty ty záběry, jak ten Boeing se musel vrátit a musel startovat znova z větší vzdálenosti, protože byl tak těžký a přetížený, že nemohl odstartovat během ty islamské revoluce. Popukání, ale ne samozřejmě pro iránské občany. Tohleto je katastrofa samozřejmě pro Donalda Trumpa. Naprostá katastrofa. A jak on z toho vyleze, jak se z toho vykroutí, opravdu není jasné, protože udělal si obrovského nepřátele sionisty a samozřejmě, že on slouží pod halachou, to znamená slouží Chabadu, a to jsou hoši od ne od Bobří řeky, ale od Crimson River, od rudé řeky, krvavé řeky, a tam se jako nikdo koupat nechce v té řece. Tam se většinou lidi koupají jenom jednou. Jenom jednou do ní vlezou, že jo. A potom odplavou pryč. To znamená, já se na to dívám tak, že v podstatě on bude buď dál hrát tu svoji hru, to znamená, bude se snažit nějakým způsobem naplnit jakýmkoliv cílem prostě, nebo jakoukoliv silou ty cíle, o které usiluje jako Izrael, aby vyhověl Izraeli v nějakých podmínkách, jakože Irán se úplně zbaví jaderného programu, ale to je jenom část těch požadavků, protože oni ultimátně požadují jenom jednu jedinou věc, a to je likvidaci íránského režimu. Likvidaci. Jim nestačí jenom to, že Irán přestane někde něco obohacovat. Oni chtějí zlikvidovat ten režim. Úplně ho odstranit. No, to je samozřejmě historicky daná sionistická nenávist vůči Peršanům. Jsem o tom několikrát hovořil. Oni do morku kosti nenávidí Peršany na prvním místě, na druhém místě nenávidí křesťany. Jo, Peršany na prvním místě, křesťany na druhém místě. A tohleto je potom naprosto absurdní, když někdo z křesťanského prostoru jede do Izraele, narazí si na hlavu jarmuly, začne mlátit hlavou do zdinářku a ten člověk přichází z křesťanského prostoru, nebo někteří dokonce jsou pokřtění. A oni tohleto udělají. Jo, oni prostě zradí víru a jedou. A ještě mají tu drzost říkat, jako že jsou součástí, že to omlouvají. Že to omlouvají. On byl pokřtěný, on byl klidně i biřmovaný, že jeho rodiče byli křesťané. Cokoliv. A najednou on si bere jarmuly, on tam někde začne vykřikovat, že pomalu žije žit a podobně, takovéhle ty věci, že ve slabé chvilce cítí nějakou sounáležitost, on cítí tu sílu, že jo, tu sílu cítí toho vyvolení toho národa, protože to je cítit, že oni, když projdou tím rytem a složí slib halachy, tak jim jsou otevřeny některé procesy řízení, vyššího kultního řízení, v hlavě jim otevřou několik filtrů. Několik filtrů, které normálně jsou nedostupné běžným lidem. Oni provedou určité okultní rituály a otevřou jim některé takzvané čakry. Možná se o to zajímáte, tak někdo tomu říká filtry, někdo čakry, ale spíš z toho, řekněme, biologického a fyzikálního hlediska je lepší říkat filtry, protože ty čakry jsou spíš takovým jako tím transcendentálním přesahem. Ale zkrátka, oni začnou cítit tu sílu té vyvolenosti, začnou ji cítit. Ona je skutečně cítit. Ona je cítit. Najednou máte sílu, že jste nedotknutelní. Je to opojný pocit. Naprosto opojný. Jste součástí nejvyššího planetárního procesu řízení a cítíte sounáležitost. Nedá se to popsat. Je to něco, jako by se dalo jako nazvat jako mnohojedinečnost. Jo, mnohojedinečnost. Jste součástí mnoha. Jo, a cítíte tu strukturu jako včelí roj, že? V podstatě něco jako systém včelího roje. Těžko se to vysvětluje. Takže oni jim dají tady ten pocit, že to cítí, cítí tu sílu a slabé kusy to úplně ovlivní a pod emocem a začnou vykřikovat, já jsem žid, a začnou to vykřikovat na náměstích a na různých sjezdech, protože ty emoce je úplně přemůžou, oni se přestanou kontrolovat. Úplně se přestanou kontrolovat. Začnou to vykřikovat. Přitom oni jsou křesťané. Že? Obrovská síla, obrovská moc. A tohleto v podstatě je podle mého názoru, nebo bylo patrné a je patrné u Donalda Trumpa. Oni mu dali pocítit tu moc, proto on v okamžiku, kdy podstoupil Halachu, tak on se změnil, strašně se změnil a prostoupilo ho zlo. To je mimochodem doprovodný proces. Oni vám dají v podstatě pocítit tu moc, ale současně vás to začne měnit ke zlu. Ke zlu, k sionistickému zlu. Začne vás to změnit. Kroutí vás to. Že? Začne vás to překrucovat úplně. Jo? Pokřivovat charakter a podobně. Do toho, abyste sloužili sionistické otázce. Úplně. Že? Úplně, abyste byli oddáni sionistické otázce. Někdo to nezvládne, někdo se z toho pomátne, začne mu prostě hrabat v hlavě, někdo naopak se v tom začne vyžívat. Typickým příkladem a příznakem takového člověka je americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee. To je člověk, který propadl sionistickému zlu způsobem, že je přímo viditelné. Lidi, kteří jsou schopni vidět některé energetické nebo takzvaná energetická pole okolo lidí, tak vidí, co okolo Huckabeeho je vytvořeno. Kdo mu sedí za krkem, že? On se úplně přetvořil. Úplně se... Stačí si poslechnout znovu Gregora McDouglase, co on povídá o Huckabeem, jaký je to naprostý magor. Mimochodem Huckabee teď prohlásil, byl v Ješivě a prohlásil, že kdyby nebylo Izraele, tak americký národ by vůbec nepřežil a že za svůj vznik vděčí zkrátka Izraele. Tohle to řekl Huckabee v posledním projevu. Chápete? Tohleto je, proto existuje takovéto jadrné slovo šábezgoj, ale to je hodně slabé slovo, protože tohle jsou lidé, kteří jsou úplně přeprogramovaní, ačkoliv původně křesťané jsou úplně přeprogramovaní a propadnou zkrátka onomu takzvanému mesiářskému komplexu, že jsou součástí prostě vyššího, nebo do toho v podstatě nejvyššího procesu řízení, tedy okultního procesu řízení nad planetou. Úplně jim hrábne v hlavě, jako Huckabeemu, úplně stejně. Jemu hráblo. Jo? On je mimo, úplně. A přitom je v roli amerického velvyslance v Izraeli. Já, když jsem viděl onoho ministra zahraničí, a jak tam přijel a vykládal tam o tom, že Izrael je obklopený necivilizovanými národy a ty národy přirovnal ke kanibalům. Já jsem tam skoro viděl Huckabeeho, místo něho. Co jsi říkal? Ten začíná mluvit jako Huckabee. Opravdu pozor na to. Oni, když nechají těm lidem v podstatě čichnout k té moci, oni cítí tu moc, tak někteří to opravdu nedají. Můžete to přirovnat k nějaké opravdu silně návykové droze. Jo? A některé ty drogy jsou opravdu tak návykové, že stačí jedna dávka a už jste závislí a už se z toho nevyhrabete, naprosto se nevyhrabete. A tohle to je něco podobného. Znamená ta moc, ten pocit té absolutní okultní moci, který prochází a člověk cítí, jako přímo od, jako v mozku prochází, že jo, tělem, páteří až do nohou, že jo, prostě ten moc, to proudění té obrovské síly, té energie, najednou jako prostě jako pocit, jo, že prostě jste neporazitelní, nikdo na vás nemůže, kdyby na vás někdo vystřelil, tak kulka vám nic neudělá, protože vy jste chránění vyšší mocí a věříte tomu, jo, věříte tomu, naprosto jste o tom přesvědčení. Proto no, lidi se jako diví, proč oni disponují takovou mocí. No, samozřejmě, kdo kontroluje okultní procesy řízení, dokáže si podřídit naprosto kohokoliv. Naprosto kohokoliv. Jedině člověk s velkou silou, s velkou vůlí, obrovskou vůlí, který tomu odolá, který řekne, ne, nebudu sloužit pod halachou, nebudu sloužit vyvolenému národu. A řekne to pevně, řekne to silně, řekne to jasně a tím v podstatě se jako uchrání, obrání, ale otázkou je, jestli oni o toho člověka opravdu jako silně usilují. Pokud o něho usilují, tak ho vystaví takovým zkouškám, že on prostě podlehne tomu tlaku, obrovskému tlaku. Znovu si to přirovnejte k nějaký droze. Někdo vám nabídne drogu, vy to odmítnete, to já nedělám, do toho nejdu. Nabídne vám to po druhý, po třetí, po pátý, po desátý a když vy pořád ne a ne, no tak vás k tomu dostanou tak, že vás opijou, vy o tom nevíte a přisypou vám to do pití, zatímco vy to nevíte. To znamená násilně to do vás dostanou. A najednou jste v jejich moci. Prostě nechtěl jste dobrovolně, tak oni si vás vezmou na sílu, takzvaně. Takhle to funguje. No, ale to jsme samozřejmě zaběhli s přesahem, že jo, jsme se vytvořili oblouček, takový most, že jo, sklápěcí, s někam trochu jinam. Ale když se znovu vrátím tedy ještě k Trumpovi, tak já se na to dívám tak, že on teď bude mít nějaký čas, pár dní, kdy buď dá dohromady Netanyahua a řekne mu, že to, co navrhuje, je jediné možné teď řešení, rozumné řešení a že Izrael teď v téhle chvíli nemůže očekávat víc. Že to prostě není realistické. A pokud bude se snažit dostat víc, nedostane nakonec nic, respektive dostane se znovu do války s Iránem a Spojené státy už nebudou moci Izraeli nějak významně pomáhat. To je jeho jediná možná šance. Samozřejmě, že je tady velká otázka toho, jak hluboko on je pod tou halachou, jak moc mu dali okusit ten pocit té moci. To znamená, víte, na něho působí na Trumpa obrovské tlaky, lobistické tlaky před kongresovými volbami na podzim do kongresu. Kdyby nebyly volby, žádná mírová dohoda by nebyla. Republikáni mají strach, že kvůli uzavřenému Hormuzu, který tlačí na ceny paliv ve Spojených státech, likviduje to volební šance republikánů. To znamená, oni potřebují otevřít hormuzský průliv, aby ropa proudila, aby ceny u amerických benzínových pump spadly před volbama dolů. To je hlavní cíl a to se bez otevření Hormuzu nedá udělat. Ani když pustí ruskou ropu na trh, nebude to stačit. Oni potřebují otevřený Hormuz. A proto byl Trump k tomu donucený a neudělal to z vlastního rozhodnutí, ale protože republikáni ho k tomu donutili a dotlačili. Problém je v tom, že Netanyahu a nezajímá, kdo ho dotlačil, protože on sloužil halachu a on musí sloužit ve prospěch jich, jejich vyvolené skupiny. Konec konců sloužit chabadu má doma zeťáka, že jo, člena chabadu Lubavič, dokonce jeho vlastní dcera je tam nasáčkovaná, konvertovala k chabadu. Takže oni to mají přímo v rodině a de facto už bylo jenom otázkou času, kdy k chabadu přivedou samotného Trumpa, no a to se nakonec stalo toho 7. října 2024 u hrobu Menachem Mendelssohna. Tam si to pojistili, dali mu, strčili mu do ruky, že jo, Tanach, nechali mu tam přečíst pár věcí, mu tam stejně strčili papír, aby to bylo v angličtině, protože on hebrejsky neumí, to určitě ne. Takže dovedu si představit, že on je v nějaké pozici teď a když jsem ho viděl dneska v tom videu, tak mi připadalo, že je mimo. Že na nějakých tabletkách ujíždí, na nějakých pilulích, možná něco bere, nevím, ale vypadalo to, že jako prostě bere nějaký nevermind tabletky, jo, něco v tom smyslu, že je mu úplně šumafuk, co se děje okolo něho, trošku takový ten styl à la Biden, ale ne v tak viditelném postavení, to znamená, u Bidena to bylo přímo viditelné z velké dálky. Biden někam vešel, vyvalil oči a nevěděl, kde je, co je, a podával ruku do vzduchu imaginární postavě. V této pozici Trump ještě není, ale vesele vykračuje k tomu modelu svého předchůdce zcela jednoznačně. Takže uvidíme následující dny, jak se vyvrbí. No, bude to hodně zajímavé. No a teď bychom si dali přestávku, Vítku, využijeme, že jo, teď máme půl deváté, tak nějaká jedna písnička a potom bychom se pustili do dalšího tématu.
2: Dobrá, Martin něco zahraje, určitě vybere nějakou pecku a pak pojedeme dál, Martine.
1: Tak, 10. jsme měli smutné výročí, samozřejmě 84. Tak já jdu zahrát Lidice. Tak, nevím, jestli pánové jsou zpět.
2: Ano, já
1: jsem zpět. Dobře, je to vaše.
2: Vatikán a židovská lobby s Izraelem nás znovu podvedli. Aleksandr Lukašenko v rozhovoru pro Al Arabiya zhodnotil proces selhání mírových rozhovorů v březnu a dubnu 2022, a když ruská vojska stála u Kyjeva. Podle jeho názoru byla tehdy Rusko znovu podvedeno, jako předtím v případě minských dohod. Mezitím summit skupiny G7 potvrdil rostoucí únavu z konfliktu na Ukrajině, který nepřinesl očekávanou porážku a izolaci Ruska. Jak ten summit potvrdil únavu z toho vleklého konfliktu? Protože já chvilku poslouchal mainstream dneska s chodou okolností, což občas dělávám ze studijních důvodů, a tam jsou rozjásaní, naprosto rozjásaní nad těmi drony, jak drony vítězí nad Ruskem. Oni Ukrajinci, kdyby neměli drony, tak už jsou dávno prohraní. Tak ty drony,
3: no, Vítku, jsou zrozumí.
2: Tak to je ta, to není těch, moc těch, jako ta únava z toho. Jo?
3: Ne. Přesně o těch dronech je teď poslední článek na Aeronetu, který vyšel právě před začátkem našeho vysílání. Ty o něm vůbec nevíš, samozřejmě. Tam já to řeším. Podívejte se, tak nebudeme řešit přece článek, který si můžete přečíst, tak vezmeme ty nové události a co, o čem pojednává ten poslední článek, tak klidně to můžeme rozebrat, protože v podstatě to má s tím souvislost, na co teď se zrovna ptal. Určitě všichni víte ze všech evropských médií prostě, že v Moskvě bouchají střechy, že tam hoří střechy, že tam vybuchují nádrže stopným olejem. Víte, že až odlétávají tak krycí víka, že jo. Víte, že tam hoří prostě auta, že jo, tohleto všechno, a působí to strašně sugestivně a všichni v Evropě a v Bruselu jásají, Rusko konečně prohrává válku, Ukrajinci konečně už zapálili tu Moskvu a už konečně hoří, a s pocitem a pohledem šílenců tancují a křepčí jako blázni na uzavřeném oddělení psychiatrické léčebny. A proč? No, protože oni se radují nad něčím, co nemá s válkou na Ukrajině vůbec nic společného. Právě dneska ruské ministerstvo obrany oznámilo, že Ukrajina v průměrně ztrácí každý den 24 kilometrů čtverečních území a ruská armáda postupuje na celém úseku fronty na všech klíčových bodech. To je zkrátka realita. Ukrajinské obranné pozice v podstatě nemají už jak se bránit ruské armádě, protože nemají vojáky. To, co chytají skupiny a komisaři TCK, ty zoufalce po ukrajinských ulicích a nakládají je do těch autobusů, že jo, a do těch vanů, že jo, do těch dodávek, tak v podstatě tu válku nedokáže vyhrát, nedokáže zastavit ten ruský postup, protože zkrátka ta Ukrajina na frontě tu válku prohrává. A jak už řekl Josef Goebbels v tom fantastickém, nebo to nebyl fantastický projev, to byl spíš vysoce konceptuální projev, který zazněl ještě před začátkem války, a to byl myslím rok 1938, a skoro okolností to byl jeden z jeho projevů, který měl v rádiu, a on tam měl takové to povídání o tom, jako, jak se prostě vyhrávají a prohrávají války. A on tam řekl tu úžasnou věc, když prohráváte válku, je třeba přesvědčit vaše občany, že ji vyhráváte skrze tisk a rádio. No a přesně tohleto dneska dělá Kyjev za pomoci CIPSu operací řízených z Vauxhall, z MI6 z Velké Británie. Protože to, co všechno teď je zaplavováno v evropských médiích, všude jsou videjka, natočená videjka, amatérská videjka z telefonu, jak bouchají střechy a jak hoří střechy někde v Moskvě a jak dron narazil do jeřábu, stavebního jeřábu v Moskvě a jak dron narazil do nádrže s olejem v Moskvě a ta nádrže vybuchla a víko od té nádrže vyletělo asi 30 metrů do vzduchu a neustále je to prostě vysíláno na všech médiích a vypadá to působivě, vypadá to sugestivně, vypadá to, že Moskva už hoří, Rusové se zhroutili, už jsme vyhráli, peremoga, že bude. Ukrajinští občané, evropští občané, všichni si myslí, že Rusko už je poraženo, a trojice velvyslanců Německa, Francie a Velké Británie má dokonce tu drzost, že přijdou za Sergejem Lavrovem na ministerstvo zahraničí Ruské federace v Moskvě a položí mu na stůl papír, který je ultimátem a kapitulační listinou a očekávají, že Lavrov to podepíše. Video máte v tom posledním článku. Tohle to všechno, jste to možná zaregistrovali před několika dny, jak trojice velvyslanců přišla s neznámým účelem na ruské ministerstvo zahraničí v Moskvě, že jo, nikdo tehdy nevěděl, co tam vlastně dělají, nebo co tam pohledávají, no ale oni přinesli ultimátum. A víte, na jakém základě? Na základě obrazových videí CIPSO operací, kde jsou zachyceny hořící moskevské paneláky, jejich střechy a hořící auta a pod vlivem a pod dojmem toho, že Rusko už prohrává válku, přinesli kapitulační dekrety přímo Lavrovovi do jeho kanceláře. V normálním světě ty lidi by okamžitě sebrali do svěrací kazajky a odvezli do psychiatrické léčebny. Ale v dnešní současné západní Evropě nic takového se neděje, protože procesy šílenství samozřejmě řídí celou Evropu. Nikdo už se ani netváří, že se dělá nějaká reálná politika, všichni se zbláznili. Dvě krávy řídí Evropskou unii. Když ji neřídí dvě krávy, tak je řídí taky řídí tři šílení velvyslanci, kteří jdou s kapitulačním dekretem za ruský ministr zahraničí. A když tu situaci neřídí tihleti tři, tak to řídí pro změnu skupinka těch tří magorů, jako je Zelenský, Starmer a Merz, kteří se sejdou někde v Londýně a tam plánujou svoji velkou peremogu nad Ruskem. Ale ona nejde udělat reálně na frontě, ona jde udělat pouze mediálně. Mediální peremoga. To je to, co momentálně teď vidíte na televizních kanálech, co vidíte na internetu. To znamená poklopy od olejových rezervoárů, které letají vzduchem, hořící střechy ruských paneláků a nějaká hořící auta a nákladňáky na ruských silnicích. To je přesně to, co teď vidíte každý den, pořád
2: dokola. Jsou teda deepfakey, je to tak... nebo co to je? Teda AI fakey?
3: Ne, je to informační kolo, toč jsou to normální údery, v každé válce hoří střechy. Podívejte se do Kyjeva, tam hoří střechy každý den mnohonásobně více než v Moskvě, ale to je válka. Chápete? A když se zaplavují média těmito obrázky, tak si tím vytváří informace, falešná informace o tom, že Rusko prohrává válku, jenže Rusko ji vyhrává. Fakticky vyhrává na frontě. Zatímco Ukrajina se snaží přesvědčit celý svět, že válku vyhrává na mediální úrovni

mediální úrovni. Takzvané mediální vítězství. Cipso vítězství. To, o kterém hovořil Josef Goebbels. Přesně tohleto dělala Goebbelsova propaganda až tedy úplně do konce. Že v podstatě dá se říct, že až vlastně někdy do poloviny dubna, než se úplně celý propaganda stroj rozpadl, tak že jo, ty historické záznamy hovoří o tom, že v Berlíně centrum propagandy skončilo svoji činnost a vysílání, propagandistické vysílání 22. dubna 1945. To znamená, skoro úplně až do konce propaganda tvrdila, že ruská, tedy sovětská rudá armáda, že je likvidována, že vítězství Wehrmachtu je na dosah a že usilovnou prací tohoto vítězství během několika týdnů dosáhneme velkého, velkolepého vítězství. A říšská propaganda tohleto šířila po celé říši, včetně protektorátu Čechy a Morava. Lidové noviny o tom psaly ještě 29. dubna. Že vítězství třetí říše ve druhé světové válce je na dosah. Takže takhle funguje dneska CIPSO systém řízení téhleté války a protože oni mají samozřejmě řízení z Londýna, odborníci na CIPSO z Velké Británie, samozřejmě to je jejich práce tohleto. Konec konců oni jim financují a chtějí jim zafinancovat. Velká Británie oznámila, že zafinancuje Ukrajině 150 000 dronů, že jim poskytne peníze na nákup 150 000 dronů a ty drony jsou potřeba jenom k jedné jediné věci, k vytváření iluze vítězství. Rusové mezi tím si vezmou Záporoží, mezi tím si vezmou Donbas, mezi tím si vezmou postupně Dněpropetrovskou oblast a postupně si vezmou celý východní břeh Dněpru. Ale tady v Evropě budeme slyšet, jak Rusko už je skoro poraženo. Chápete? Takže já varuju před tím, abyste podléhali CIPSO dezinformacím. Tak, jak řekl brazilský prezident Lula Silva, nálada uvnitř za zavřenými dveřmi, ne to, co je prosím vás veřejně filtrováno, veřejně, ale za zavřenými dveřmi, on hovořil o tom, co se děje za zavřenými dveřmi při jednání, je velice špatná. No, protože tam oni si mezi sebou lhát nemusí, mezi sebou. Oni vědí, jaká je situace na frontě. A oni vědí, že morálku kolabující ukrajinské armády je třeba posílit nějakými dobrými zprávami. No a k tomu slouží obrazové záběry vybuchujících poklopů v Moskvě. Já doufám, že na alternativě nejsou idioti. Lidé, že by byli idioti, kteří nerozumí tomu, jak funguje propaganda, jak funguje válečná propaganda, jak fungují CIPSO operace na kontrolu, že jo, na takzvané psychologické operace, že centrum pro řízení psychologických operací během války, takzvaná válečná propaganda. Takže je jasné, že ve chvíli, kdy nemá Ukrajina už vojáky, nemá dostatek zbraní, nemá dostatek raket, to jsou všechno veřejně známé údaje, tak Ukrajina v podstatě válku prohrála, ale čeho má dostatek, tak jsou drony. No a těmi drony dokáže létat do Ruska a zapalovat střechy bytovek, paneláků, nějaká auta, nějaké sklady, nějaké nádrže. Rusko po několika dnech vypálí na Kyjev, na Žitomir, na Dněpropetrovsk. Zase nějaký obrovský, mohutný raketový úder. Zase jim rozmlátí něco, co Ukrajinci potřebují. Elektrárny, trafostanice, čističky odpadních vod, vyhodí jim

0: vzduchu nějaké železniční depo, nějaké opravny. Zase se jim to nějak zpomalí, zase nebudou mít čím svítit, zase tam pojedou generátory, zase budou schánět někde, kde budou mít palivo, aby si mohli zasvítit večer. Tenhle ten proces války zkrátka má svoje pravidla a my jakožto zatím, a já říkám zaplať pánbů, jenom nezúčastnění pozorovatelé, my musíme vědět, kde je ta pravda, kde je ta realita, nepodléhat cipso manipulaci. Ale co je důležité? Lavrov tam řekl jednu zásadní věc. On řekl, že v Kremlu jsou si vědomi toho, že Evropa se chystá na válku s Ruskem v roce 2030. To tam řekl v tom rozhovoru. A pokud se něco nezmění, tak on ujistil evropské protějšky, že ta válka se bude diametrálně lišit od toho, jaká válka je teď na Ukrajině. Válka Ruska s Evropskou unií, potažmo z NATO, bude mít úplně jinou podobu a jak on řekl, bude vedena úplně jinými prostředky. Můžete si domyslet, jaké prostředky to jsou, samozřejmě i ty nejzazší, to znamená termonukleární. A hranice roku 2030. Já jsem o tom hovořil několikrát, že a už v minulosti, že jsou některé ty projekce, které zobrazují různé věci, které se odehrávají na přelomu let 2030 až 2034 a podobně, ale jsou tam některé projekce, které už v roce, dokonce v roce 2029 už tam prostě nejsou vůbec pěkné záběry, prostě to, co se děje prostě v Evropě a Velká Británie je se 70% potopena pod vodou. Nějakým způsobem. Jo? Jestli to bylo zemětřesení nebo nějaké silné údery a jedna třetina Francie, nížiny, je potopena rovněž pod vodou. Pod vodou je Holandsko, Belgie, země Beneluxu a podobně. A prostor střední Evropy je spálený na uhel. A to jsou, samozřejmě to jsou iterace, které nevíme, jestli nastanou, jestli se takto odehrají, ale nemůžeme úplně si říct, to se nás netýká, bude to dobrý, bude to fajn, to se nestane, protože to časové kontinuum je opravdu silně a velice nevyzpytatelné. To znamená, jaká konkrétní realita v budoucnu se takzvaně nastaví k realizaci. To znamená, při plynutí toho časového kontinua jsou různé odbočky a rozbočky. Já jsem to vysvětloval, jak to vypadá, že jo, jakoby připodobnění, jako máte jednu kolej, jedete po jedné koleji, ale najednou v nějaké chvíli máte 6 různých odboček. Jo? Koleje se rozjíždí do 6 různých kolejí. A vy do poslední chvíle nevíte, na kterou kolej z těch 6 prostě najedete. A každá z těch 6 kolejí vede k nějaké jiné iteraci. Do té chvíle, dokud se to nestane, to rozdělení, to rozpojení, a nedojde k výběru některé té trati, některé té trasy, tak vy do poslední chvíli nevíte, která z těch iterací se zrealizuje. To znamená, jsou to možnosti, jsou to iterační možnosti, jedna z nich se zrealizuje, jedna z nich bude. A hodně jich je tam jakoby normálních, válka pokračuje, pořád Rusové mají Dněpropetrovsk, drží Záporoží, dostali se na východní břeh Dněpru, směřují nahoru. V roce 2029 se dostávají útokem z Běloruska do východního Kyjeva a východní Kyjev na levé straně Dněpru, to znamená na východní straně, se stává ruským a dostává název takzvaný východní Kyjev a stává se ruským městem. Poté dochází k uzavření příměří a celý ten prostor vlastně se rozděluje na ruskou sféru vlivu a tam je most a na tom mostě se potom podepisuje mírová smlouva. Přesně uprostřed se podepisuje, tam mají stůl a podepisuje se mírová smlouva. No přesně tam, to znamená východní Kyjev, ruský, západní Kyjev, no toho, co zůstane z Ukrajiny. To znamená, tam jsou různé iterace, k čemu může dojít a to, že samozřejmě, kdo tam podepisuje tu mírovou smlouvu, to je zajímavé, prezidentem u podpisu té smlouvy je Dmitrij Medvěděv. Znovu. Už tam není Vladimír Putin, je tam Dmitrij Medvěděv, podepisuje mírovou smlouvu. To je zvláštní. No, ale jak říkám, to jsou různé iterace, některé z nich se mohou naplnit a některé ne, to znamená. Takhle je třeba se na to dívat. Máme 20.55, Vítku, jestli máš nějaké doplňující dotazy, tak ještě bychom to probrali, a nebo jestli ne, tak si pustíme jednu písničku a potom bychom se pustili do těch našich posluchačů, kteří na nás čekají určitě.
1: Já bych se tě jenom ve slušnosti VK zeptal s těmi drony a vybuchujícími olejovými nádržemi v Moskvě a bytovkami a tak dál. To je jedna věc, ale ono to tak úplně fake, respektive ne fake, ale dezinformace.
0: Ne, to není fake.
1: Já jsem se špatně vyjádřil. No. Dezinformace, že to není úplně dezinformace, že se tam děje. Otázka je spíš, do jaké míry Ukrajina a respektive Rusko ví, že ty drony jsou zafinancované Západem. A když už to dosahuje metropole, opravdu jako Moskvy, tak to už je docela mazec. A divím se, že Rusko si opravdu tohle. Já vím, že to je pořád dokola, ta červená čára a tak dále, všechny ty věci, ale že si to Rusko nechává líbit, když to je vlastně dosahuje hlavního města. My jsme říkali už v našem vysílání několikrát, že když se to bude odehrávat už v hlavním městě, nejenom na okraji ruských hranic, ale v hlavním městě Ruska, tak už se Rusko musí něco udělat. A ono furt pořád
0: mluví. A přesně takhle by se mohl ptát i ze strany Ukrajiny. Když už teda i na té Ukrajině, v tom Kyjevě padají orešníky, když už ty orešníky padají i do toho Kyjeva, proč teda na tu Ukrajinu nepřijdou západní vojska? A jsme ve stejné pozici. Proč? No, protože na to nemají. Nemají výzbroj. Nemohou bojovat s Ruskem. Teď momentálně v roce 2026. No a Rusko, jak je na tom? Může teď bojovat se Severoatlantickou aliancí? No, teď ještě asi nemůže. Největší pravděpodobnosti. Jinými slovy, když hoří Kyjev ve válce se musí počítat, že bude hořet i Moskva. To je realita války. Konec konců Karaganov teď o tom měl pěkný povídání. To je zkrátka daň, která je naprosto jasná, ale co je důležité je, že tím, že budou hořet někde prostě střechy nějakých bytovek v Moskvě, tím se nezmění situace na frontě, na Donbasu, na frontě v Záporoží, na frontě na severu fronty nahoře, okolo Kupiansku, tam nikde se prostě fronta nezmění. Tam bude pořád ruská armáda v té pozici, v jaké je, protože ukrajinská armáda nemá lidi. A dokud ty lidi někde nevyčaruje, tak zkrátka ruská armáda bude postupovat. To je realita. A zoufalost Ukrajiny je v tom, že oni vědí, že takhle přesně to je a nemůžou s tím dělat vůbec nic. Mohou pouze dělat jednu věc, že budou zapalovat střechy v Moskvě a díky tomu budou vyvolávat tu šílenou radost těch magorů a bláznů, kteří patří do psychiatrické léčebny v Bruselu. Ti budou mít obrovskou radost z toho, že hoří nějaké střechy v Moskvě. A protože budou mít radost, tak sáhnou znovu hluboko do kapsy, ale ne sobě, ale daňovým poplatníkům v Evropě a znovu pošlou kyjevské chuntě velké peníze. Jenom za to, že jim ta chunta bude pravidelně dodávat zábavná videa s hořícími střechami v Moskvě. Já doufám, že tomu rozumíte, jak to funguje financování ukrajinské války. Někde je objednávka. Objednávka je v Bruselu, objednávka je v Londýně. Aby přicházely peníze do Kyjeva, musí Kyjev vykonávat nějaké výsledky, musí poskytovat výsledky. Na frontě žádné výsledky Kyjev nedokáže poskytnout už od léta 2023, kdy selhala ta ofenzíva. Ta slavná kontraofenzíva. To znamená, jaké jiné výsledky může Kyjev posílat do Londýna a do Bruselu, aby dál chodili prašule? No, jedině tak, že vyrobíme laciné drony, budeme je posílat do Moskvy a budeme natáčet skvělá videa, jak hoří střechy v Moskvě a díky tomu nám západní mecenáši s velkou radostí budou posílat další peníze na pokračování války. Války, kterou nemůžeme vyhrát, protože Rusové si budou brát stále více a více našeho území. Ale protože si ho berou pomalu, tak to nevadí. Můžeme v tom pokračovat a během té doby vyděláme velké peníze. Odkloníme přes naše koně, přes naše bílé jednorožce, ten jeden, na který ho to prasklo, ten radši už utekl, byl evakuovaný, teď se nachází v Izraeli, že jo, pod ochranou Bibiho, že jistý Timur Mindič, ten už tam je, no, jsou další takoví jednorožci, že jo, okolo zbrojařské firmy Firepoint, která vyrábí tady ty propagační drony, které letají do Moskvy, financované ze západních peněz, no, něco se odkloní. A samozřejmě jsou předražené, to znamená, ukrajinská vláda používá západní peníze na nákup předražených dronů od Firepointu a hoši od Crimson River se mezi sebou podělí o vývar. Teď to vyšetřuje NABU. To je realita. Takhle funguje válka na Ukrajině. A pokud bychom se zeptali, proč, já už jsem o tom několikrát hovořil, proč ruská armáda to tam nevymlátí, že jo, protože tedy Lavrov o tom teď hovořil, že když bude válka mezi Ruskem a Evropskou unii, respektive NATO, že ta válka bude úplně jiná, tím jako myslí skutečná, opravdová, velká, bum, bum, válka. Tak proč tahle ta válka na Ukrajině je taková, jaká je? No tak to už jsem několikrát vysvětloval. Proč myslíte, že není dovoleno, aby ruská armáda bombardovala hlavní logistický uzel, přes který proudí na Ukrajinu nejvíce zbraní a zároveň odtamtud proudí největší suroviny, za které Ukrajina dostává peníze na vedení své války. Jaký je to bod? No je to Oděsa, přístav. Není dovoleno udeřit na Oděsu, rozbombardovat ten přístav, aby Ukrajina nemohla tam nic dělat, aby tam nebyly žádné lodi, aby všechny lodě byly potopené, aby ten přístav byl uzavřený a aby Ukrajina přišla o lodní dopravu a o přísun zbraní a materiálu loděma, o odvoz ukrajinského obilí a tak dále a surovin, že jo, ven loděma, tak nikdo z ruské armády tam neprovede žádný obrovský masivní úder. A když o tom, jako když se na to ptají jako Rusové, odpověď většinou nedostanou. Odvahu na to měl jenom jeden z ruských analytiků, Karaganov, který na to odpověděl, je to z toho důvodu, že většinu těch majetků v té Oděse, včetně těch přístavů, vlastní ruští oligarchové, židovské rodiny. A ty nedovolí Gosudárovi, aby jim je zničil a rozbombardoval. A tohle to platí o mnoha podnicích a o mnoha závodech a o mnoha rezortech a o mnoha objektech a cílech na Ukrajině. Není dovoleno likvidovat železnice, protože většina z nich je v majetku lidí napojených na Děrypasku. Na jednoho z hlavních oligarchů po boku Vladimira Putina. Proto není dovoleno schazovat bomby na kyjevské a ukrajinské železnice. Karaganov to vysvětloval. To je realita. Není dovoleno bombardovat židovský majetek na Ukrajině. ale je dovoleno, aby tam umírali ruští gojim. A je dovoleno, aby tam umírali v té válce ukrajinští gojim. To je dovoleno. A to je realita. A kdo si to chce namlouvat? Taková je válka. Když hoří barák gojim v Moskvě, nobody cares. Každému je to jedno. Je to oběť války. Naopak, Rusy to posílí, zpevní. Rusové pod tlakem se takzvaně semknou. Semkli se, když byli napadeni Napoleonem, semkli se, když je napadl Hitler. Rusové, když se na ně útočí, tak jsou semknutější, jsou skonzolidovanější, mají lepší disciplínu. Zkrátka, procesy řízení a procesy války mají škaredé a ošklivé obrysy. To znamená, to není tak, že jenom Zelenský, jakožto bývalý prezident a dneska de facto jakoby mafiánský vůdce, má samozřejmě židovský původ. To je veřejně známé a posílá do té války všechny ukrajinské muže a většina z nich, nebo skoro nikdo z nich, nemá židovský původ. Že? To znamená, taková je realita. Takže to není tak jednoduché. Válka je odporná, válka je hnusná, ale někdo ji dělat musí. Takový to přísloví. Takže nebudeme zdržovat, máme 21.05, musíme si dát přestávku, já se musím občerstvit, mám sucho v ústech, takže jednu písničku a potom se pustíme do telefonických dotazů.
1: Fajn, pustíme se do WhatsAppu.
2: Ale položte dotaz.
1: Martine, my neslyšíme, zkus, jestli pán nebo paní...
3: Já jsem volala s tím a jenom to vyzvánělo.
1: Super.
3: Já jsem rádi, že se lidi nedovolají, tak tím pustím.
2: Já jsem vyzýval, abyste volali na WhatsApp, a ne mobilem. Ne přes mobil. Dobře, tak skládačku nechte být a řekněte dotaz, jestli nějaký máte na pana Vertu.
3: To odmítli do panice, on to ví. Mě by mě zajímalo, proč to dělá. Co dělá, jestli se mu ozval. Já vím, že tam sleduje, ano, sleduje i Aeronet, to je zajímavé, ale sleduje. A jestli se mu ozval, aby prostě z něj nedělal skupovou hlavu nebo něco podobného, ale ten člověk je magor, já znám v okolí lidí jeho věku, jsou takové úplně stejně, nejsou to lidi, nejsou zalitovaní a nemají žádný nějaký čakry, nebo já nevím, prostě další otevření, tak na to vůbec cítel. Tohle by mě zajímalo. Prostě já nemůžu pochopit, jak tak inteligentní člověk může být takovýhle debilový.
2: Tak necháme pana VK odpovědět.
1: Dobrá, děkujeme. Já jenom, Martine, bychom zaznamenali první třeba polovinu dotazu. Kdo co dělá? Jaké bylo to jméno? Kdo co dělá? Trump? Nebo?
2: Ne, já jsem paní pochopil, že to bylo, že proč VK to říká? Nebo
1: Joha, VK, aha.
0: Já jsem slyšel úplně prd.
3: Že oni mají nějaký další, který otevře mu, aby byli takhle agresivní, když jsou to nemocní lidi, schizofrenci. Já mám životní zkušenosti s schizofrenikama. Tam jí netáhlo, netáhají ho, to je schizo už. Vyšitej, plně perfektní, ten patří do blázince a ne do vlády. A lidi by ho měli buď zastýt, nebo prostě se ho zbavit. A mě už zní v Izraeli od lidí. Je jediná šance, jak se ho zbavit, je silou.
2: Dobře, takže to bylo na Bibiho.
1: Dobrá, rozumíme. VK, to znamená, že paní spíš... Ano, rozumíme, tak...
0: No, rozumíme.
1: Paní spíš přemocuje to, že jak jsi říkal, že nemají filtry zapnuté, že to není žádná okultní záležitost, ale že jsou to prostě
0: nemocní lidé. Já vím, paní, myslím, volala už minule, já jsem říkal, já jí nechávám její názor. Jo, já ji nebudu vyvracet. Já nejsem v pozici vyvraceče, jo, že to dělají jiní. A to mají, to jsou ti vykladači dobra, nebo jak se jim říká. Dobro, Vítku, pomoz mi. Jak se jim říká?
1: Dobroserové.
0: Lepšo lidi. Jo, to jsou, ti mají ten certifikát na to, co je pravda a mají dovoleno vyvracet. Jo. Já tohle to nedělám. Já lidem nevyvracím jejich názory, mají právo na svůj názor. Jo. Nemůžu na to reagovat, ale jenom bych se chtěl jako ohradit jako, prosím vás, takový ty výzvy, jako, že likvidace někoho, že někdo by někde

0: měl likvidovat a podobně. Prosím vás, tohle to nevolejte, jako jo, nevolejte tyhle věci. Zachovávejme takovou tu korektní rovinu v rádiu vysílání, jo, aby že potom nás někdo neobvinoval, že tady nějaký výzvy a něco takového podobného. No, takže...
1: Hrajeme si na demokraty, takže si to musí vyřídit občané, samozřejmě. Když je mezinárodní ano, právo krátké, samozřejmě. Tak si to musí vyřídit občané Izraele.
0: No, samozřejmě, voliči, samozřejmě, v Izraeli, samozřejmě, voliči v Izraeli si to musí samozřejmě vyřídit. A protože samozřejmě tady to... Já chápu lidské emoce. Jo, já chápu, že prostě lidi jsou prostě úplně z toho... Netanyahu úplně na větvi. Zmetek jeden, ale chápete, jo, lidi se musí trošku ovládat. No. Takže pojďme teda do dalšího volajícího, protože to takový, jsou takový dotazy, jo, na který prostě jako já nemůžu ani odpovídat, nikdy bych chtěl, protože bych zase někomu něco vyvracel a já vyvracet nikomu nic nechci, protože každý má právo na to si myslet, co chce, a samozřejmě.
2: Já myslím, že byli je tam hezký večer. Byli tam asi tak dlouho, jako u nás Marek Benda, jo, to jsem chtěl jenom říct. Tak
0: jako. No, jistě, samozřejmě.
2: A taky se ho nemůžeme pamět.
0: Ten je tam na většině.
2: To bude sou náma napřed.
3: Tak, fajn. Počujeme se?
1: Měli bychom se započuť.
2: Krásně,
1: tak zkuste položit otázku.
2: Krásně vás slyšíme. Povídejte, hezký večer.
3: Ano, ma počujete dobré, lebo já jsem... A já se vlastně počujem. No dobré, nevadí. Já jsem volala před pár týždňami ohledom Maďarov. A pan Veka povedal vtedy, že Maďari patria do ugrofinskej skupiny, pričom to je jazyková skupina. A inéž, mohli by ste ma uťať, lebo ja sa počujem a hrozne mi to ruší myšlienky.
2: Skúste.
0: No, tak skúste. Nemáte tam rádio? Nemáte tam rádio opuštený?
2: Skúste na sluchátka. Jestli ste máte na reproduktor, skúste na sluchátka. Vypněte handsfree, pokud máte. Tak nevím, jestli spojení funguje, možná pokud paní nepůjde, dneska to opravdu nějak nefunguje, možná bychom mohli zkusit na dalšího posluchače, protože paní se evidentně odpojila. Nevím, co se děje.
1: Ano, ještě se slyšíme.
2: Ale já neslyším paní, nebo my neslyšíme. Najednou jsme přestali
3: slyšet. Byl Modi, indický premiér. A bolo uzavreté strategické partnerstvo. Následne bol indický premiér na navšteve, alebo sa stretol so Zelenským a Starmerom, pretože aj na Ukrajinu už sú plánovaní títo migranti a Starmer vieme, čo robí v Británii. Takže či pán VK vie, o čo išlo na Slovensku?
1: Aké
3: to strategické partnerstvo, pretože už 10 000 Indov a moslimov u nás sú.
0: Áno. Dobře. Vím přesně, kam míříte. Áno.
1: Děkujeme.
0: Ano, podívejte se, museli bychom sáhnout politikům do svědomí, že jo? Všichni by se museli sáhnout do svědomí, co se všechno chystá poté, co od 12. června, 12. júna, že pro naše slovanské posluchače, je aktivní a platí od 12. migrační pakt. A to mění mnoho věcí, ale vedle pozor, vedle migráčků. To jsou ti, kteří nemají vůbec nic, řeknou, že utíkají před válkou anebo před tím, že mají nějakou jinou sexuální orientaci a že by je tam někde pověsili nebo zastřelili. Tak kromě nich ještě jedna skupina lidí a o té se skoro vůbec nemluví na různých protimigračních demonstracích, je to obrovská chyba, nebo se mluví občas, se o to takhle jako štrýchne a podobně, ale většinou ne. A to jsou Gastarbeiteri. Ale pozor, ne z Ukrajiny, jako to bývalo někdy v 90. letech, že přicházeli Ukrajinci, že Gastarbeiteri všude a takhle. Ne. Dneska je celá Evropa zaplavovaná Indy. A to si musíme rozebrat. Indy. Indové, to je skupina sorta lidí, kteří...

0: Na rozdíl od všech těch v Africe a v těch různých banánových republikách mají většinou nějaké vzdělání. Jo, ta Indie je taková trošku zvláštní, že oni tam třeba nemají co jíst, ale mají tam školu. Ta škola je státně placená a mají tam státní jídlo. Děti nemají co jíst, ale chodí do té školy, protože tam mají dvě jídla za den. Jo, při normální výuce mají tam v oběd, ale mají tam před tím obědem ještě i svačinu. A některé ty školy jim dávají dokonce i svačinu na cestu domů, takže mají tři jídla. Je to státem placený. A to je jediné jídlo, které ty děti mají, protože ty rodiny jsou tak chudí, že žijou tam někde v těch slamech a podobně. Indické děti chodí do školy kvůli tomu, aby se tam najedli a díky tomu v podstatě oni mají zájem chodit do školy. To je takový trošku zvrácený prostě paradox. Oni jsou opravdu velice vzdělaní. Málo se ví, že tam chodí kvůli tomu, aby se najedli. To je situace, to je úplně jiný svět. Někdo, kdo tam byl, tak ví, jak to tam funguje. Ale tohle to mě šokovalo, mě osobně teda, mě to šokovalo, ale ono to funguje, opravdu. Takže ty děti odmala jsou tam učený, že se nají jenom ve škole, chodí do školy a hodně Indů, většina Indů prostě má opravdu slušné vzdělání. Není to, že by byli inženýři a že by stavěli nějaký balistický rakety, ne, ale mají slušné vzdělání na středoškolské úrovni. A to je dostatečná kvalifikace na to, aby pracovali na normálních pracovních profesích, nejenom někde mistr Lopata, ale aby fungovali normálně i v běžných pracovních i třeba intelektuálních procesech. Bez problémů jako zdravotní sestry, bez problémů na úřadech, bez problémů v obchodě za kasou, bez problémů řidiče autobusů, nákladňáků, ovládají stavební techniku, jezdí s kamionama, zkrátka jsou jakoby všeho použitelní. Jo? Na rozdíl od různých Afričanů, od různých občanů různých banánových republik. Indové. Takže je o ně velký zájem. A Indové, v podstatě oni mají s nima velkou zkušenost ve Spojených státech. Ve Spojených státech je obrovská komunita Indů. A oni opravdu jsou velice ambiciozní, mnoho z nich si po příchodu do Spojených států dělá vysoké školy a tak dále a tak dále. A oni jsou spatřováni jako dobrá varianta velice levné a slušně vzdělané nebo dostatečně vzdělané námezní pracovní síly, která může být použita, aniž by představovala bezprostřední bezpečnostní riziko, jako představují třeba nějaké ty černošské pracovní skupiny a podobně. Jo, to je ten důvod. A teď, já vím, že třeba ne všichni čtete prostě takový ty časopisy jako Forbes a další, ale když si, nebo Economist a podobně, ale když si přečtete občas někdy tyhle ty plátky, co tam první uvidíte, nebo první, každou chvíli článek o tom, nedostatek pracovních sil. Na manuálních profesích, ale pozor, na řemeslných profesích. Soustružníci, frézaři, zedníci, instalatéři, automechanici, nejsou. Proč? No, protože evropské děti nebo děti kolektivního západu, nechtějí makat rukama. Jo. Neexistuje. Jo, proto si vezměte, že dneska se všude se zavírají prostě tady ty pracovní obory, nebo ty Arbeit, jak se tomu říkají, no u vás se tomu říká
1: učňovské obory.
0: Učňovský, ano, správně. No, tak se zavírají, že jo, tohle to všechno, protože děti nechtějí zkrátka pracovat rukama. Děti chtějí jenom hlavou. Jo, když teda něco tam mají,
1: no,
0: samozřejmě.
1: Chtějí být youtubery, no, řekněme se na rovinu.
0: A podobně. Ale zkrátka, lidi nejsou na manuální práci, A oni opravdu vidí šanci a příležitost v těch Indech. A proto je všude ta obrovská migrace, proto jsou Indové teď všude nasazováni na Ukrajině, ale v obrovských počtech na Ukrajině. No protože chybí muži, kteří padli na frontě, no a na těch pracovních místech, které byly, které osiřely, ta pracovní místa, že osiřela, tak tam dávají Indy. No a protože na té Ukrajině se to osvědčilo, tak teď se to kopíruje do celého Eurosojuzu, sem se to kopíruje. A bude se to kopírovat do všech zemí. Bude se to kopírovat, jak volala paní, jak na Slovensko. Naprosto budou Indové na Slovensko, do prostoru Česka, do prostoru Polska, do Maďarska, tady už jsou samozřejmě, tady v Německu už jsou dávno. To znamená, bude se to rozšiřovat, bude se to zvětšovat. Zkrátka migrace takzvaných Gastarbeiters Indie. A ten důvod je v tom, že jednak je nedostatek řemeslníků, protože žádní noví řemeslníci západního střihu nevyrůstají, protože děti nechtějí dělat rukama. Takže to budou Indové. A co je zásadní a co je hlavní, je, že tahle ta migrace v podstatě de facto není odvozená od toho, jestli mzda je nízká nebo vysoká. Protože dneska mzdy a platy, které jsou v rukodělných profesích, jsou obrovské. Obrovské. Dneska zedník, dneska instalatér, dneska automechanik, schopnej, ne nějaký kopito, ale schopnej, si prostě vydělají obrovský peníze. To se nedá srovnávat s nějakým programátorem, který někde prostě si něco vydělal. To se nedá srovnávat, kolik si vydělají řemeslníci. Takže to není kvůli tomu, že by si vydělali málo peněz, ale oni nechtějí dělat rukama. Ty děti, ta nová generace, chápete? Ani, že si vydělají více peněz, oni radši budou vydělávat méně někde, když budou někde v kanceláři, někde v nějakém korporátu. Tam budou mít duhové barvičky, dvakrát týdně si tam zatancují okolo těch unimobuněk, nebo těch, že jo, to nejsou unimobuňky, to jsou tyhle ty, oni tomu říkají, no, takové ty, no, ty stoly oddělené těma paravanama, že jo, tam tancujou, že jo, to je v těch korporátech, v těch progresivistických korporátech, že jo, tancujou tam, vždycky tam přijdou takový ti z těch písmenkových organizací, že jo, vezmou na sebe ty duhové obleky, zatancujou si, takzvaně pozitivně se nabijou. Jo, pozitivní nabíjení, tomu říkají. Positive charging, jo, v korporaci. Takže když někdy, jestli půjdete někdy do korporátu a bude se říkat, hele, ve čtvrtek bude positivní charging, tak nevíte, když se máte hodit marot. No. Takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Jdem na to, napsal jsem mu zpět. A, svobodný vysílač, hezký večer.
3: Už jsme ve vysílání?
2: Ano, ano, můžete položit dotaz.
3: Dobře, já se budu snažit. To mám tady na mikrofon. Ale jo, slyším se dvakrát, bude to zajímavý ještě. Takže potvrzuju, že vlastně ty řemeslníci a řemeslnické práce opravdu teďka najdou svoje. Ale pouze teda v Německu a v Holandsku a západních zemích, protože u nás není to až tak zaplacený dobře, jako to je tam zaplacený. A mluvím ze vlastní zkušenosti. A ty platy jsou opravdu jako obrovský. Já se tomu vlastně směju, protože vlastně v Česku není možný najít pro mě práci, protože všechny ty nabídky, které dostávám, jsou směšný. Takže tohle to potvrduju. A k těm Indům mám taky zkušenost ze zahraničí. Tahle ta komunita je v podstatě extrémně pracovitá, nekonfliktní, to většinou jsou to Hindové, takže oni to mají tak nějak nábožensky. Ale pokud vím, oni netíhnou moc k řemeslům, těm manuálním, oni spíše jsou programátoři, nebo dělají takové ty soft věci, takže to je jenom k tomu. A můj dotaz zní, já se vrátím k těm židům, co je za nimi? Pane VK, to stojí za nimi, co jim dává tu obrovskou sílu, kromě toho, že teda je to ten syndikát, takže jsou vyvolení, tak já mám za to, že tam ještě jedna entita, kterou my víme asi, o co je, a jestli mi to teda potvrdí, to by, protože mně přijde, že všichni ty lidé, kteří s tím se začnou paktovat, tak mě přijdou jako posledný. No.
0: Ano.
3: A to je ty schizofrenie mimochodem, to, co říká ta paní. Jo. Schizofrenie je de facto rozdvojení osobnosti a to znamená, jedna osobnost jsem já a druhá je ta entita, která je ve mně. A jednou promluvá jedno, toto to druhý druhá. Takže prosím k tomuto, jestli můžete, moc děkuji.
1: Dobře, děkujeme. Já jenom technická připomínka, zkuste, prosím, nevím, jestli to tak pán měl, jak už druhý posluchač říká, že se slyší dvakrát, zkuste vypnout handsfree, zkuste mluvit pouze na sluchátko a mít vyplý.
3: Handsfree nemám.
1: Nemáte, jo? Tak já nechápu, že
3: nemám,
1: posluchač slyší dvakrát, to se omlouvám, nevím, čím to může být způsobené.
3: Ne.
2: Hele, necháme Pavla, ať se na to pak koukne. A...
1: Jasně. V pohodě, ale ten WhatsApp je perfektní. Tak pojďme tady VK odpovědět na otázku velmi zajímavou.
0: Já jsem na to odpovídal v první části našeho pořadu. Ta obrovská moc, když jsem mluvil v souvislosti s Mikem Huckabeem, s americkým vluvyslancem v Izraele, ta moc, která vychází v podstatě onoho, nebo prochází takzvaným vyvoleným národem, tak to, co člověk pociťuje, nebo ten pocit toho, v podstatě, když je zasvěcen, de facto je součástí tedy nějakého ritu, okultního ritu, tak dochází samozřejmě k otevření některých filtrů. A ty filtry jsou pozváním pro některé síly. A ty síly jsou napojeny právě na sionistické hnutí. A ten sionismus vlastně ovládá a kontroluje nejvyšší procesy řízení, takzvaného okultního řízení. A není náhodou, že lidé, kteří jsou podřízeni a propadnou tomu, tak propadají zlu. A zlo je samozřejmě stělesněním takzvaného ďábla. A to má různé názvy, že jo, které se jim udělují a podobně, ale ten hlavní motiv vlastně vychází z toho, že jakákoliv okultní moc zkrátka je vždycky navázaná na to, že čerpá některé síly z takzvaného podsvětí, z takzvaného okultního světa. A je to vždycky výměnou za něco. Protože existuje takový jeden zákon a ten zákon v podstatě jako zní, nebo dal by se přeložit jako, že každá znalost nebo znalost něco stojí. Každá znalost vás něco stojí. To znamená, oni se snaží v podstatě získat informace a postupně propadají, no, prodávají části vlastně svého vlastního vědomí, svědomí těmhle entitám na druhé straně. To už bychom zacházeli opravdu do velice komplikovaného okultního schématu a scénáře, o tom já vůbec nechci mluvit, ale je to v podstatě tak, že ti, kteří jsou posedlí mocí, absolutní mocí, tak vypadají, jako kdyby se zbláznili, nebo vypadají jako posedlí a podobně, ale já bych tady opravdu jako jenom zdůraznil, že schizofrenie je něco úplně jiného. Schizofrenie rozdvojení osobnosti, stavy, změny nálad a podobně. Je to něco úplně jiného. Tady mluvíme o entitách, které v podstatě se stávají součástí identity člověka, ne druhé identity, ale mění jeho vlastní identitu. Jeho vlastní. Není rozdvojený, nejsou tam dva. Jo? Mění jeho vlastní identitu, která se mění. Protože ta entita přetvařuje a reformuje v podstatě vaše vlastní já, a když jste té síle vystaveni dlouho, tak vás úplně přetvoří. Jinými slovy, lidé vás vůbec nepoznají. To, jak se chováte, jak jste se změnili, co najednou prosazujete, co obdivujete, co zavrhujete a tak dále, prostě za nějaký čas vás lidé vůbec nepoznají. A nemá to nic společného s rozdvojením osobnosti. Je to změna vaše. Síla vás přeměnila a přetvořila k obrazu svému. Takže pozor na to, jo, nezaměňovat. No, dopustíme se do dalšího volajícího a doufám, že bude něco teď veselějšího, že se nás někdo zeptá něco.
2: Přišel dotaz, psanej teda, jaká situace v Evropě nastane, pokud vznikne v Německu či Francii občanská válka? Děkuji, Petr z Norska. Ptá. No já bych to spíš viděl na tu Británii a Severní Jirsko, no ale budíš, má tady dotaz na Německo a Francii a na občanskou válku.
0: Pokud se prostě lidé prostě v nějaké chvíli prostě seberou a zjistí, že v podstatě jejich vláda je terorizuje a utlačuje, dojde k povstání, ale to povstání samozřejmě bude organizované, protože nic jako spontánní protesty v podstatě dneska neexistuje, většinou je to organizované přes sociální sítě. Hned se toho ujímají různé aktivistické organizace, takzvané lidskoprávní a zastupující práva, takzvaných rodilých bytů. Takže to by bylo všechno už připravené dopředu. Otázka je, kdy bude takzvaně hotovo, protože těch lidí, kteří jsou nespokojení, třeba ve Velké Británii je hodně, ale ještě jich pořád není dostatečné množství. Zatím se hovoří o tom, že protestuje asi 5% Britů, že má problémy s migrací. 5%. No, můžete tomu věřit, nemusíte, může to být víc, ale zkrátka v těch ulicích není dostatečné množství lidí. Museli by tam být miliony, kteří by demonstrovali, a to by byla dostatečná síla na svržení vlády ve Velké Británii, na změnu systému. No, uvidíme, jak dlouho Britové si nechají podřezávat krky, než si konečně uvědomí, co by měli dělat, že by měli vyrazit do ulic a vzít si moc, která zjevně leží na ulici, podobně jako pákistánský nebo nějaký prostě nějaký ten jejich nůž, kterým podřezávají svoje oběti. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Teď to někdo zkouší, ale ani to nezazvoní, problikne to teď, tak to zkusíme. Někdo to tady zkouší opakovaně z Francie, tak to zkusíme naspátek do Francie teda.
1: Uvidíme, mě jenom napadlo.
2: Svobodný vysílač, slyšíme se?
4: Ano, slyšíme se, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Jasně, slyšíme.
4: No, jenom pro informaci, mám to jenom na uchu a taky se slyším dvakrát. Nevadí. Zdravím celý.
1: Tak zkuste si zatvat ucho u telefonu a
4: ujde. A mám otázku na pana VK. A je to mezi Chabad a Dům Sion. Vy jste několikrát řekl, že Chabad se považuje za nejvyšší z vyvolených národů. Nebo teda z toho jejich kmene. Já mám otázku, nemají mezi sebou ty kmeny taky nějakou válčičku, není nějaký jiný kmen, který se taky považuje za nějakého vysokého a tak dále, jako jejich víc, a jestli mezi sebou prostě, anebo jestli opravdu ten Chabad je ten nejsilnější. Ne, že se autoproklamuje. Děkuji a budu poslouchat.
2: Děkujeme.
0: No, já děkuji za dotaz, ale samozřejmě fakultní procesy řízení platí, že oni jsou na vrcholu. Oni dostali samozřejmě onu něco, co čemu jste říkají předurčenost. A oni mají několik pojmů, že jo, něco je vyvolenost a něco je předurčenost a předurčenost být prostě vedoucí silou takzvaného židovského světového hnutí. Celosvětového. Jo, Chabad Lubavič. A všichni je uznávají. Nikdo to nespochybňuje. Tím je to dané. Jo, to se nemusí rozporovat. A to je něco podobného, jako když prostě někdo, já nevím, čemu bych to přirovnal, někdo jde na vysokou školu, že jo, tak tam máte učitele, máte tam profesory, pak tam máte nějaký, že jo, tyhle ty, kteří jsou nahoře, nějaký ty proděkany, děkany, no a nahoře máte nějakýho rektora. A ti studenti, kteří tam chodí, tak taky nespochybňují rektora. Jo, je to dané. Že by tam někdo přišel, nějaký student a začal by spochybňovat, říkal, ten rektor je nějaký divnej, nosí divnou čepici, má takový nějaký divný auto, já ho neuznávám, měli bychom to prověřit, měli bychom ho možná sundat a podobně. Jo? Takový nějací studenti, trošku střelený, jo? Že by tam přišli a takhle začali uvažovat. Ne, ne, ne, ne, takhle to nefunguje. A oni zkrátka mají tu důvěru, ta důvěra je tam daná, a my si o tom můžeme myslet zkrátka, co chceme, ale ta jejich moc je skutečně obrovská, ta je naprosto nepředstavitelná. A oni mají svůj vlastní procesní nástroj, tomu říkají mesianismus. A předurčením mesianismu je vybudování Velkého Izraele samozřejmě, s tím, že oni věří, že mají přímé napojení na mesiáš, že s ním komunikují. A on je úkoluje. To znamená, mají to zkrátka takhle nastavené, věří tomu. No, co k tomu víc říct? No, čili pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme někoho.
2: Musím přes telefon, ale bude to bída. Svobodný vysílač, český večer, můžete položit dotaz.
5: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
5: Já bych se chtěl zeptat, před nějakým rokem pan VK tady měl pořad, kde mluvil o Valhale a Erešavu a Řehově a říkal, že vlastně, pokud jsem to tady dobře pochopil, že smyslem života je, aby se ta entita byla po smrti s Řehovou. To, že platí pro lidi a že jak si cestou k tomu je vlastně archetyp Ježíše Krista. A teď je ten dotaz, ti členové syndikátu a ti členové vyvoleného národa, jako ta jejich duše nemá tuhle tu jaksi touhu, že teda dělají takový věci, co dělají. Děkuji.
2: Dobře, dobře. Děkujeme.
1: VK, možná mluvíš, máš vypnutý mikrofon?
0: No, samozřejmě, protože jsem zase slyšel jenom polovinu, protože zase prostě nějaký výpadky, tak jestli mi to můžeš zopakovat, nebo aspoň část, jsem tam něco zaslyšel, no.
1: Tam se jednalo o věci, ohledně kterých jsem mluvil v rámci Valhaly a mesianismu a dalších věcech ohledně Antikrista a tak dále. Já v těch dotazech opravdu se neorientuju, takže já to opravdu nezreprodukuju, to je mimo mě.
0: No a ten dotaz byl teda konkrétně jako na co? Na co se ptal teda konkrétně?
1: Nevím, říkám, já to nezreprodukuju. Pokud to neslyšel, ten člověk byl slyšet velmi dobře, tak se divím, že jsi to neslyšel. Ale říkám, já ty dotazy ani nevnímám tohoto charakteru, takže já to opravdu nezreprodukuju.
2: Tam bylo, že po smrti si říkal před asi rokem nebo kdy, že se ta duše spojí s Žehovou
0: A ano, ano, ano, ano. A to pán vytahuje informace z té knížky. Já bych jenom, prosím vás, požádal. Tohle to není jako open material. To není teda něco prostě otevřený materiál, který bychom měli tady probírat. To jsou věci z knih. A tam je to důkladně vysvětlený. Co se děje, že jo, a tak dále, a tak dále. Dvě síly samozřejmě, Hrešav, Žehova, to znamená Hrešav je stělesněné zlo, chlad, smrt, nečinnost. Žehova je život, teplo, láska, spravedlnost. To Hrešavu, kromě těch té tmy a toho chladu, je tam i zlo, nenávist, absolutní zlo a tak dále. Jsou to dva protipóly, stejně jako máte čínský systém yin a yang, tak tohle to je v podstatě jedno a to tež. My, jakožto entity, lidské entity a v podstatě to, co jsou naše duše, se nacházíme zhruba někde přesně uprostřed. A v podstatě to, co jsou lidské reinkarnace, to je boj a souboj mezi oběma silami, to znamená mezi Žehovou a Hrešavem o tuhletu duši, jednu konkrétní, každého člověka. Jo? To znamená, která si přitáhne k sobě. A to je ten boj. A dokud vy nejste dostatečně na vysoké úrovni, tak nedokážete být přitaženi ani k jedné, ani k druhé straně. Musíte tedy se vypracovat. A teď, to je zásadní, trochu děsivé. Na této zemi se někdo vypracovává k tomu, aby se dostal do nebe, vypracovává se k tomu, aby, nebo takzvaně v uvozovkách do nebe, prosím vás, se mluvíme o takových přesazích, abyste to pochopili, nebo čtenáři to pochopili a posluchači. A to znamená k dobru. Jo, k dobru. Dobro je Žehova. Abyste splynuli s Žehovou, aby vás nespálila, protože má obrovskou, pro lidi, kteří nejsou připraveni, je spalující jako vysoká pec. Lidé, kteří nejsou připraveni, je spálí, kdyby se pokusili spojit, schořili by v zlomku sekundy. A, tak to je jedna možnost, znamená splynutí s Žehovou do jednoho. Že to máte v té knize, tam nebudu to úplně celý rozebírat. To samé platí o splynutí s Hrešavem. To znamená, to jsou ti, kteří zasvěcují svůj život temnotě, temným silám, službě temným silám. Obecně tomu, co není láska, ale to, co je spíš jakoby nenávist. To, co není dobro, ale to, co je zlo. Zasvěcování. Velmi mnoho bankéřů je zasvěceno Hrešavu. Hrešav poskytuje služby za to, že se mu někdo zasvětí. Bohatství, moc, slávu, úctu, obrovské bohatství, bezproblémový život, obrovské dlouhé zdraví, skoro žádné nemoci, neuvěřitelné štěstí, ochrana před různými věcmi, které by špatné se mohly člověku stát a tak dále, a tak dále. Chybně někteří to zaměňují za to, že je to jeden z největších jako omylů, velmi nebezpečných samozřejmě. Ti, kteří se tomuto zasvětí, tak neznalý člověk to může vyhodnotit, že jsou pod ochranou nějakého anděla, že je ochraňuje, že tohle to všechno mají, ale ve skutečnosti jsou pod ochranou temnoty, to znamená slouží temnotě a ta temnota se stává jejich součástí. Je to komplikované, máte to v té knižce zkrátka rozebrané, rozepsané. Já bych poprosil, že pokud něco, něčemu z té knihy prostě nerozumíte, tak to nějakým způsobem mi napište, že jo, do kontaktního formuláře tam u nás, že jo, na Aeronetu tam máte kontaktní formulář a já vám v rámci možností časových na to nějak odpovím, ale opravdu jako netáhat to prostě do tady těch pořadů, protože ty jsou skutečně určeny pro širokou veřejnost a ne pro tady ty

0: skutečně mít
1: Ano,
0: atentátů
1: ano,
0: a on se jim vyhnul.
1: ano, ano. Skvělé přirovnání, naprosto skvělé přirovnání, ano, přesně tak, přesně tak.
2: No, mám tu dotaz. Není celá tato šílená hra, vše, co se děje, včetně globálních procesů, kultivace lidského vědomí a jeho evoluční aktivace? No.
1: No tak to je samozřejmě to klasické přísloví, co nás nezabije, to nás posílí. Myslím, autorem je myslím Friedrich Nietzsche, autorem toho citátu. Takže asi jo, dá se s tím souhlasit. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Tak máme 7 minut do konce, uvidíme, jestli nám ještě někdo zavolá.
2: To zkusíme zase přes telefon. Svobodný vysílač, hezký večer. Ano, Vítek.
0: A zase neslyšíme.
3: Ale řekněte mi upřímně, jestliže přímo v Izraeli politici volají po tom, aby se ho nezáhla zlikvidovali, proč mě za to ní? Já jenom reprodukuju. Co na tom vadí?
2: Takže, že v Izraeli lidé plísní Netanyahu.
3: Já sleduju, co tam se děje a ti politici tam volají po jeho likvidaci. A já, když to zavolám, tak mi spasám, že to řeknu, a že si to nepřeje, kvůli volají, kvůli tomu, kdo já mám takové věci, kvůli to jsou masový zdrahové. A on je omlouvá. On je omlouvá a to mě nejvíc vadí. Já už jsem prosil peníze.
2: Dobře, dobře, dobře. No.
0: Dobrá, děkujeme. Tak Velká, můžeš odpovědět na otázku.
1: Já jsem, no, já děkuji za dotaz, prosím vás, prosím vás, prosím vás, opravdu, já nikoho neomlouvám, já jenom nechci, aby tady padaly výzvy, které jsou v rozporu se zákonem, aby potom měl svobodný vysílač problémy, že někdo vyzývá výzvy k něčemu v rozporu s paragrafem, já nevím, kolik to je 124 nebo kolik, prosím vás, nedělejte tohleto. Žádné výzvy, takhle, já to nemůžu říkat, jako co má dělat rádio, ale výzvy k nějaké likvidaci nikoho, to prostě, já prostě nechci, aby tady v těch našich pořadech prostě zaznívalo. To, že potom nás zase budou někde rozmazávat někde v nějakých médiích, že tady něčemu vyzýváme a že jsme extrémisti a podobně. My se snažíme dopátrat pravdy, my tady mluvíme o aktuálních událostech, mluvíme tady s nějakými přesahy a nechceme, aby mělo rádio nějaké problémy. Protože potom bude mít problémy Vítek a bude mít problémy Pavel, že jo, a ten už jednou měl problémy, že jo, takže já to tady přece nemůžu moderovat. Zkrátka, paní má nějaký názor, v Izraeli jsou Izraelci, Izraelci se tam musí vyřídit, oni jsou taky naštvaní na Netanyahu, samozřejmě. Nejsme jenom v Evropě, že jsme na něho naštvaní, ale to se musí prostě vyřídit oni. To je to samé, jako kdybychom byli rozčílení na polskou vládu a říkali jsme, že Poláci dělají úplný prd. Že jo, na to, že tam prostě vyzbrojovali Ukrajince, Bůh ví jak dlouho, než přišli na to, že jsou to banderovčiky. A teď konečně jim to došlo, když začali na Ukrajině vyznamenávat svoje vojenské jednotky titulem Andrie Melníka, že jo, jednotka UPA, že jo. Takže teprve teď jim to došlo. No, takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Tak poslední volající, máme někoho, Martine, nebo už budeme končit? Neslyšíme nic, takže asi budeme končit.
2: Asi můžeme skončit.
0: Ne, neslyšíme. Dobrá, tak skončíme. Já samozřejmě ještě podotknu, že pokud by samozřejmě VK neuvedl ty informace ohledně nevyzývání nějakým způsobem k násilným činům nebo k likvidaci kohokoliv, tak samozřejmě bych to uvedl já, ale naštěstí to tady substituoval pan VK, takže to nemusíme oznamovat my s Martinem.
1: Já jsem ti
0: Jo.
1: Vítku.

0: lezl do zemi, já se
1: Úplně,
0: omlouvám,
1: úplně
0: jo,
1: v
0: ale
1: pohodě.
0: tohle to
1: Já to
0: je
1: ani tak
0: opravdu
1: neberu,
0: jako
1: já to ani tak neberu,
0: ale
1: jako je to celý.
0: já to chápu, že lidi jsou prostě naštvaní na politiky a podobně, ale prosím vás, jako musíte si uvědomit, že zpravodajské médium si musí zachovávat nějaké dekorum a musí se pohybovat někde v nějakých mantinelech něčeho únosného, že aby potom ty lidi neměli prostě problémy. Máme zodpovědnost samozřejmě k provozovateli rádia, že jo, k Pavlovi a k Vítkovi a i k Martinovi a ke všem, takže
2: A víte,
0: prosím
2: jak
0: vás.
2: dopadl vlastně, jak dopadli Čermák s Tušlem, že jo?
0: No ano,
2: Čermák
0: samozřejmě,
2: ještě
0: a
2: sedí, politický
0: řekl
2: vězeň.
0: a dokonce,
2: RD.
0: kolik dostal, myslím, 5,5 roku, že jo,
2: Pět
0: je to
2: let,
0: tak?
2: minimálně 5 let, pět, možná pět
0: No,
2: něco.
0: přesně tak, a jenom za to, že řekl něco o nějakým házení do Vltavy, ne, nebo něco takového to bylo, ne, je
2: Jo,
0: to tak?
2: chytit za držku a
0: No,
2: hodit
0: no, no.
2: do Vltavy.
0: No, přesně tak, takže to prostě takhle to je.
1: Dobrá.
0: My všem ale samozřejmě přejeme hodně lásky, štěstí, že jo, krásný večer, hodně peněz, to taky hlavně. Krásně si užijte samozřejmě všechny tady ty letní dny a brzy budou dovolený, že jo. Příští týden v pátek máme pro vás zase nachystané překvapení, ale myslím jako v pozitivním slova smyslu, že jo, ne, že pojedeme offline, ale bude to pěkný, myslím si. A vy se budete určitě těšit. Já se teda loučím s tebou, Vítko, i s tebou, Martine, díky za písničky pěkný, no a se všemi s vámi, posluchači, čtenáři, se loučím, no a uslyšíme se opět právě za týden po 19.45 se ohlásíme. No a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc, anebo když se budete dívat na tu akci, že jo, s tím míčem, na ten fotbal, že jo, světový šampionát, tak si to pěkně užijte a přeju krásný pěkný večer.
1: Já se připojuju, VK, loučím se taky s tebou, měj se moc hezky, taky pěkný víkend i tobě, Martine, děkuji za vysílání i vám, milí posluchači, za vaše telefonáty. Omlouváme se za technické potíže s duálním poslechem, ale doufejme, že to příští pátek bude dobré a my se to i s Martinem pokusíme vyřešit v koordinaci s Pavlem, který snad najde tu příčinu, proč se to tak děje, hlavně u WhatsAppu, protože ten se opravdu osvědčuje a je to zdarma, je to perfektní záležitost. Nevím, proč jsme to vůbec předtím dřív nedělali. Takže to je všechno ode mě, mějte se moc hezky, přeju vám hezký zbytek večera, případně dobrou noc.
3: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Vítejte, vážení a milí přátelé proti proudu, proti proudaři. Možná se divíte, vážení nepodvolení, že začínáme o něco dřív. O minutu dřív začínáme dneska, víte? O minutu dřív. Máme svoje černé, stabilní hadříky a pochopili jsme, že se stal protiproud tak populárním, že i ti budiš k ničemové a paraziti z těch veřejnoprávních médií se oblékli do protiproudního. Tak to se nám dneska moc líbí. Musím říci, že se k tomu ještě docela dostaneme při naší poradě. Vítám vás na naší poradě. Začneme okamžitě co nejrychleji, protože je toho opět moc, ale opravdu jsem rád, že jsme se po týdnu setkali. Není to tak samozřejmé, jak se možná některým zdá. Jirka z Ostravy, pokoj a mír všem lidem dobré vůle a nepodvoleným, to jsme si odechli, hradní rozvědčík na motorce do Ankary nepojede. Jirko, než to okomentuji, tak jenom konstatuji, že jsem váš dopis dostal dnešní, dneska už by byl nepoužitelný, pokusím se k němu dostat příště, je závažný a jsou to pozoruhodné věci, čili... ano, to jsme si odechli, máme k tomu taky jeden ještě dobrý dopis. A Jirka pokračuje. Erik Best nedávno Pávka označil za pop prezidenta, po případě popového prezidenta. Myslím, že je to velmi výstižné. Vy svůj dnešní e-mail, aha, tady to píšete, který možná přečtete, nebo třeba nepřečtete, nechám se překvapit. Nepřečtu tedy, ale ten nápad označit ho za pop prezidenta, já bych to neříkal. To je takové to americké vidění. Prostě ten člověk je klasický vlastizrádce a oni se z toho musí, teď použijí slovo, které tady nepoužíváme, anebo jen velmi výjimečně, ti vlastizrádci v celé řadě, které jsme znali z těch minulých dob minulého protektorátu německého a tak dále, oni se z toho potřebují někdy vykecat. Proto on objíždí kde co, vykřikuje ty od Koláře naučené fráze a větičky, ale musí být pořád viděn a tlačit na to, protože on sám v té psychologické rovině se cítí, že je jakoby tím legitimizován. Víte, tohle je vlastně zrádce. Kde pak pop prezident? Dobrý den, Karel Novotný. Dobrý den, pane Hajku, nedávno jste říkal, že jste pozval pana Sládka do vysílání a on to odmítl. Toho pána bych nezval, naopak bych si dal na něho pozor, proč před volbami udali s Vrábelem SPD a stačilo a vynechali Stan, Zelené a Piráty, v čí prospěch pan Sládek do Brna přijel s členy gengu Oganesianova. Vrábel, Sládek, nevím, jestli Vítová, jsou evidentně na straně liberálů, za mě i dost všeho schopní. Nebo Vrábel někdy mluvil o dozimetru, kampaličce, bitcoinech, nikdy jinak. Vám přeju mnoho štěstí a nám všem, ať se dílo daří, jste vynikající, pane Hajku. Děkuji, děkuji, Karle Novotný. My jsme chtěli pozvat zcela logicky pana Sládka ještě v předvolebním období, protože jsme chtěli, aby tady promluvili ze všech úhlů, ze všech spekter. Na to, co říkáte, bych se ho asi ptal. A on to asi věděl. A tak tvrdil, že jsme moc daleko, že žije mimo Prahu a nemůže přijet. Pak se vydává na všechny ty cesty, aby bohužel i s panem Rábelem organizovali jakousi vnitřní antikampaň proti vlasteneckým stranám. Pokládám to za ani ne za nešťastné, pokládám to za smutné. Prostě jsou lidé, kteří to neunesou. Specificky u pana Vrábela mě to mrzí, protože jeho zásluhy, řekněme, za vyvolání těch velikánských demonstrací protifialovských na začátku jsou nesporné. Podle mě je to
velký takový lidový talent. Co se stalo, nevím. Jak ho skřísli s těmi soudy, nevím. Neodvažuji si to soudit, i když ve vašich dopisech mě kde kdo upozorňuje na to, že je to vlastně bisák, že to podepsal bisce a tak. Já ty informace nemám. Nějaké informace takového typu mívám, ale tady ne. A nikdy bych se neodvážil v žádném případě nikomu, ani ne, abych tak řekl nepříteli, něco takového říct, pokud takovou věc nemám prověřenou. Čili to jenom k panu Sládkovi, tak nám dnes Andrej Babiš konečně opustil bezpečný střed a zvolil střed. To je dobrý signál do budoucna, že si konečně vybral stranu a nebojí se už vzepřít těm sorošovským strukturám, říká Rapid Fire 5886. Nevím, jestli to tak můžeme říci. Já se samozřejmě ještě k tomu dostanu. Pán Bůh zaplať, že to takhle dopadlo. Jak to dopadlo, upřímně řečeno, já jsem z toho měl také trochu obavy, jak to nakonec dopadne, ale nevím, jestli bych řekl, že tím opustil střed a vybral si střed. To, co se bude odehrávat, ale my se k tomu ještě dostaneme, je trošičku nejasné. A řekl bych, že daleko tvrdší střed bude kolem té minuty, co jsme začali dříve a někteří začínají o minutu později. Opravdu něco tak pitomoučkého. Ale opravdu jako pubertálně pitomoučkého. To vidíte, že se ta generace těch bruselské páté kolony mění. Tam už to nejsou přímo ti, co dělali v roce 2001 nebo 2001 tu televizní revoluci, nebo jak to říci, ty ještě měli jisté brzdě jistým způsobem, tohle jsou takový ubožáčci, vymyslet si černou, vymyslet si o minutu později, koho to zajímá, je, že to tam jako minuta, nevím, to je bez komentáře, jak jsou hloupí. Ale jejich nebezpečí je o to větší. No, dostaneme se k tomu. Krásný podvečer všem. Teď mě to tady trošku ulítlo. Krásný horký podvečer všem, kteří stále neúnavně vyhlížejí tu jiskřičku naděje a věří, že náš život nebyl marný a stál za toho žít. No, Méďo, to si tedy myslím, že nebyl marný, i když dostaneme se k jednomu dopisu ze zahraničí, ale já to okomentuji tam. Jo? Já naprosto s vámi souhlasím. A nejsou to jen jedna jiskřička naděje. Já bych řekl, že uprostřed právě toho divokého běsu, který se teď rozbíhá, ty jiskřičky docela prší z mnoha stran. Vojta Mára, mír všem. A vám také, pane Heku, co říkáte na to, že i v mainstream médiích píší, že konflikt Spojené státy Irán má skutečného vítěze, a to Čínu, tak co na to říkáte, že je Čína ta velmoc, která jako jediná chce mír? A je to ještě hodně nejasné, co vlastně je zatím. My jsme sami uvažovali o tom, že ještě dneska, že jsme si říkali na poradě, nebo včera večer, jestli se do toho dál pustit, rozplétání toho nejasného výsledku zatímního iránsko-americko-izraelského, ale je tam ještě řada věcí nejasných. Počkejme si trochu, ono se to vyvíjí každou hodinu, každý den. Je to něco, co bych řekl, je naprosto novum v celém tom věsnění, když už jsem to jednou to slovo použil, v těch mezinárodních válkách teď. Doporučuji moc přečíst si ten dnešní náš
článek, respektive přetištěný článek Sergeje Lavrova v plném znění, to, co odmítlo mu otisknout Politiko, to Rudé právo bruselské, které si to od něj vyžádalo, a pak, když tam se dočetli normálně pravdu, tak asi už jsou tak zvyklí na ty svoje lži, asi jako ti naši televizní a rozhlasoví mistři, že z toho zřejmě omdleli, tak my jsme ten celý text tam dnes přinesli. A ten mnohé k tomu novému uspořádání mezinárodních vztahů říká. Moc to doporučuji, ale jinak, jestli je to Čína, tam toho hraje víc. Opravdu toho hraje víc, ale rozumím tomu názoru. Velmi mu rozumím. Pozdrav ze Slovenska a tak dále. Radši už to přerušíme, protože těch dopisů zajímavých je opravdu hodně, tak pojďme na to.

Zahlédl jsem tam dotaz Ivany, jak dopadl soud pana Kratochvíla. My se k tomu ještě dostaneme, tak já, abych se nepředhazoval. No ale v zásadě to pokračuje. Ne, to bych se předhazoval. Přeci jenom máme jistou dramaturgii. Vážení v protiproudu, Bůh toto žuchlo, jak se mi ulevilo. Už jsem se začínal obávat, že Andrej vyměkne a toho hradního vlastizrádce na ten summit vezme. Jak začal tak neurčitě řečnit, že vláda rozhodne ve sboru, kde má ano většinu, tak už jsem viděl, jak Pavel jásá a jde se podělit o své vítězství v černé uniformě do ČT. To je vtipné, v černé uniformě do ČT, to je dobré. No to už by byl fakt konec. Já jsem mimochodem Vašku L, já jsem mimochodem sdílel tyto obavy, já už jsem to naznačil. I mně se jako trošičku dělala husí kůže, když jsem slyšel Andreje Babiše to neurčité, no vláda rozhodne ve sboru, tak měl jsem podobné obavy jako vy. Ale mám otázku na pana Hájka. Pávek teď podá tu kompetenční žalobu. A co se teď stane, když mu to ten jeho ústavní soud přiklepne? Toho jako třeba hradní stráž pod bajonetama narve do letadla a bude u něj hlídkovat? Nebo co se stane, když Petr Macinka, který se mi pořád víc líbí, mu nevybaví cestovní doklady, jak říkal? No, zaprvé nevíme, jestli se k tomu jistě odhodlá. Já nepochybuji o tom, že ty konzultace mezi ani ne Pávkem samotným, ale tím jeho okolím, Kolářem a spol a ústavním soudem už dávno probíhají. Oni si to dávno nastudovali, celou tu věc, a je docela možné, že pokud by mu řekli, že to nemohou mu přiklepnout, že on ani tu žalobu nepodá. Ale i když ji podá, tak můj názor teď si dovolím hádat, odhadovat. Můj názor je, že tentokrát to, jakkoliv je to jeho ústavní soud, plně jim nejmenovaný, tak že by v tomto případě asi ho odmítl. Protože z jediného důvodu, on by se tam, jak vy naznačujete správně, stejně už nedostal. A ten soud má jednak možnost se tvářit v tomto bezvýznamném případě, že je jakoby objektivní a nechat si to na podstatnější věci. A jednak tam opravdu, kdyby mu dali za pravdu, abych tak řekl, tak to do budoucna dělá z té prezidentské funkce úplně něco jiného a opravdu se blížíme tomu, pro mě, pokud by byl oficiální, tak velmi zajímavému prezidentskému nebo poloprezidentskému systému. O to víc by bylo pak důležité volit. Ale můj odhad je, že to buď nepodá, anebo ho nebo tu žalobu oni zamítnou, nebo ji nechají v nějaké té neutrální podobě typu nedá se rozhodovat jako v obecné podobě na ten konkrétní případ a podobně. Nějak se z toho budou chtít vymluvit. Je to můj odhad, můžu se mýlit, bude zajímavé, dozvíme se to asi brzy. Pávek to tady tlačí do úplného kocourkova, kdyby nebyla ta ČT, která mu dnes a denně dělá kampaň, národ by se asi řechtal. Takhle to ale chvilkaři hrajou jako děsně vážný kus, absurďák jak od Havla. Je pro mě neuvěřitelné, že jim to tolik lidí pořád baští. Něco jako s tím Klausem, jak jste psal, i když ho nemusím. Zdraví Vašek L. Vašku, děkuju. Já jsem předpokládal, že ten svůj článek píšu pro mnoho lidí, kteří Klause nemusí. Přesto mám za to, že je naprosto důležitý. A ještě se k němu tady v jednom dopise nejméně dostaneme, protože ono to má nějaký obecnější význam, ale za ten dopis opravdu děkuji. A
Pojďme dál. Teď jsem překvapil naše kolegy asi v režii, ale mě šlo o to trošičku oddělit ten další dopis, protože se týká vlastně už něčeho jiného. Vážený a milý pane Hájku, v minulé poradě Tea Party, no já říkám buď Tea Party nebo porada, ale rozumím vám. Jste četl dopis jedné paní, která to určitě myslela dobře, ale divila se, proč se tolik zabýváte těmi TV poplatky. Možná se teď diví, jak to rozjeli. Už zase minář honí svoje ovce před televizi a schází se s pětikolkou, aby udělali plán na volby. Tenhle chlap je opravdu ložený a rozhlas dělá estrádu na Vinohradské a teď jsem četla, že i ta nová ombudsmanka vylezla se svou brněnskou suitou parazitů před brněnský úřad, také všichni v černém. A krásná Danuše napsala do Bruselu zvací dopis, aby tady zasáhli. To jsem opravdu zvědavá, jak tohle skončí. Vy k tomu ale určitě dnes něco řeknete. Oni si totiž nedají pokoj ti dozimetři. V úctě za všechno, co děláte i v Akademii a ve Hvězdě, a na K Teplice. Už si tam nenechávám jména, už si to píšu radši jen s tím. Hned se k tomu dostanu, vy jste zmínila Hvězdu. Já bych jenom, protože se asi už tam o Hvězdě dneska bavit nebudem, připomněl, že ještě stále v 21 hodin jde četba té Cormac McCarthy cesta. Nesmírně podstatná věc, ještě bude dnes a zítra. A pak ve středu, neřeknu vám, co bude od středy. Udělíme z toho trošku tajemství, ale bude to tedy stát za to. Od 21 hodin. Takže zpátky k tomu. No, já myslím, že ona pak, ta paní, ještě já tady od ní budu mít jeden taky dopis, mě i dneska sama už napsala v nějakém přípodotku, který se mě sem už nedostal, že tuší, že to začíná být jakoby vážné. No, já myslím, že tady sledujeme tu úplně podstatnou věc kolem toho, co se děje teď. Oni se právě na tomhle potřebují otočit, protože to je, jak abych tak řekl, jediné téma, které oni mohou takzvaně internacionalizovat. Ta Danuše, jak tady je řečeno, ta už to jako na tu komisi poslala. Oni nám chtějí předvést, že nejsme suverénní země, že to, že tady vyhraje volby nějaké seskupení, které vyhraje volby s volebním programem, kde toto tvrdí, je úplně lhostejné, protože když se to nebude líbit je páté koloně Bruselu, tak ta komise zasáhne a jí se to nelíbí především kvůli těm prachům. Prachy, prachy, prachy. Oni opravdu se děsejí toho, že už si rozjeli z toho, co jim ještě přihodili Fialovci, už si rozjeli naplno ty svoje další kšefty za další miliardu. Za 100 rozhazují dalším, zase minář dostane přes 4 kolena další peníze z našich daní a tak dále. No a teď to mají, teď se sebrat, skrouhnout trošku. No to nemohou přijmout. Co by dělali? Oni opravdu si tak navykli na ten ráj z těch našich miliard, které jim posíláme neustále, že si to vůbec neumějí představit. Teď vyhrožují někteří, že odejdou jako ten stach a tihleti. Mimochodem ten stach žasnu jako na jeho popularitu, to je takový svazáček, ubohý svazáček, ale to je ono, že právě tady se změnila ta atmosféra, nastupují ti svazáčci už vzdělaní přesně v tom, co mají pro ten Brusel dělat. To je ta generace svazáčků, kteří to teď mají tady jakoby
v rukou samozřejmě v družné jednotě se starými soudruhy, co dělali tu revoluci na začátku tisíciletí. Kéž by odešli, kéž by se to celé začalo hroutit, já jim nevěřím ani slovo, že odejdou. Ale je to zásadní souboj. A bude samozřejmě ten krok vlády je už neodvolatelný, on to nezmění, ale bude zajímavé sledovat, jak to budou prožívat. A já vám něco řeknu, jo? Já myslím, že si neuvědomujeme, my, dezoláti a nepodvolení, jakou roli jsme vlastně sehráli v té době, kdy jsme chodili demonstrovat tady vedle na Václavák, než ho úplně rozbili, proti Fialovi a jeho Rakušanovi a těmhletěm mafiánům. Protože oni tam něco předvedli, kryti tehdy médii, že si toho vůbec nemusí všímat. Že je to úplně jedno, že mají svou většinu v parlamentu, zanadávají si na ty dezoláty kremelské agenty a nic se nestane. Tímto úplně legalizovali to, čeho se předtím myslím, předchozí vlády, včetně Zemanovi a Klausových, trochu lekali, potom, když nebylo ještě dlouho po tom listopadovém převratu, že jako to srocení lidu něco znamená. Neznamená nic. Oni nám to v minulém volebním období předvedli. Takže myslím, že ten návod, který doufám, ta vláda si uvědomuje, že je to úplně jedno, že jim jenom říct, ano, máte právo stávkovat, máte právo demonstrovat a jedeme dál. A to, že oni vyhrožují teď, že z toho udělají peklo, že udělají nějakou velkou akci, tak ať jí zkusí. Ale bude to pořád totéž. Bude to pořád totéž. Dokud je tam ta 108. většina parlamentu, nemají šanci s tím hnout. Proto si myslím, že ten souboj o tohle bude zajímavý, protože oni teď vytáhnou cokoliv budou moct. Mají ale smůlu, že navíc začíná to léto. Ono v létě se dělají ty majdany velmi špatně. To je dobrý na únor. Ale přes léto opravdu velmi těžko. Ale oni udělají cokoliv teď, protože jim jde o ty prachy. Přesně o to, proč se hroutí ta knihovna Václava Havla. Prachy, prachy, prachy. To jsou ti naši morální obři. Pojďme dál. Tady se musím dostat teď k dopisu, k tomu mému článku včerejšímu. Byl skutečně mnoho, mnoho dopisů. Jedna pozoruhodnost. Očekával jsem, že určitě se aspoň někde objeví nějaký nadsti utrhačský, co jsem si to dovolil. Nepřišel. A přišly zajímavé dopisy. Dovolím si přečíst nejprve dopis Evy J., naší časté přispěvatelky. Vážený pane Hajku, zřejmě protože jste měl to štěstí poznat pana Václava Klause osobně, jste ho mohl ve včerejším vašem článku tak pochválit. Není totiž nad to poznat konkrétního člověka osobně. I já patřím k těm, co pana Klause chválit nedokázali, spíš naopak. Já a mnoho dalších spoluobčanů nemělo šanci poznat pana Klause osobně a byli jsme ovlivněni tím, jak nám ho prezentovala tehdejší média. Se současným vyjádřením pana Klause převážně vyjádřeními pana Klause převážně souhlasím a připadá mi, že nyní je to úplně jiný člověk, než když byl ve vysokých státních a politických funkcích. A pokud někteří občané dosud nezaznamenali možnost vyhledávat informace i na alternativních médiích, tak asi stále sledují jen média mainstreamová
a pak se například účastní demonstrace za Českou televizi. A někdo také třeba opravdu jen nechce měnit názor. S pozdravem, Eva J. Milá Evo, J a další, ten názor je zajímavý, který říkáte, opravdu zajímavý, ale já myslím, že to není ten klíč k tomu, v tom osobním poznání. Já myslím, že ten klíč jste naznačila v té jiné věci. Ono totiž, když v 90. a ještě začátkem první dekády nového tisíciletí, nového století, ta média někoho lynčovala a chtěla ho zničit, tak měla volnou ruku. Uvědomme si, že tehdy žádné možnosti těch alternativních médií na internetu v podstatě neexistovaly. To přišlo až poté. A takže to, co jste, nebo to, co lidé slyšeli z těch mainstreamových médií, jiná nebyla, než ta mainstreamová v podstatě, tak to byla železná pravda, zvlášť když to říkali úplně všichni. V tom to je. Dneska už se to dělá jim hůř, proto to také chce ten Brusel tak drasticky omezit a cenzurovat ten internet, protože se tohle dělá hůř. Protože je tu alternativní mediální prostor. V tom je ten hlavní posun. Jinak vás ubezpečuji, že nebýt toho, tak například Andreje Babiše už by dávno zničili, nebo Tomia Okamuru dávno zničili. Ale Andrej Babiš si vysílá na svém podcastu, na svém vlastním kanálu a na ty České televize a všechno ostatní zvysoka schlíží. A ti ostatní tam někdy chodí, ale mají možnost přijít i sem. Takže Okamura, pan Tomio Okamura, abych nehovořil jako mainstreamoví novináři, poskytne rozhovor České televizi, ale poskytne ho i proti proudu. Najednou je tu ta možnost a tak dále, rozumíte? To bylo to, co určilo, že ty lži o Václavu Klausovi se zabetonovaly do těch hlav většiny lidí. Hlavní to byl důvod. Ještě jeden. Dobrý den, ctihodný pane Hájku a tvůrčí redakce. Začalo to tak, že jsem reagoval na spisovatelku Lenku Procházkovou, která ve svém článku nás čtenáře žádala, abychom apelovali na prezidenta Václava Klause ohledně veta církevních restitucí. Poslal jsem mail na Pražský hrad s popisem a názorem na církevní majetek a její roli ve společnosti. Zmiňoval jsem pohled na celou věc i z historie citací prezidenta Masaryka a Zdeňka Málera. Je to už nějaký čas zpět, ale názor pana prezidenta TGM měl sloužit, pomáhat, zněl sloužit, pomáhat a majetek nevlastnit, asi tedy pro církev. Zdeněk Máler, kolega Lenky Procházkové, měl taky velice podobný názor jak prezident Masaryk. Prezident Václav Klaus církevní restituce sice nevetoval, ale svůj názor k tomu měl a vyjádřil. Později to už pan prezident byl součástí IVK, mi mailem odpověděl, jak byl pod obrovským tlakem a neměl výraznou podporu a schváleno to nakonec by to nakonec bylo, kdyby to vetoval. Zpět k odpovědi na můj mail na Pražský hrad. Ozval se pán z právního oddělení a celou problematiku mi vysvětlil a líbil se mu můj odkaz k roli církve od autority TGM a Zdeňka Málera. Další odpověď mi poskytl pan prezident už na IVK k proměně EU a zhoršené pozici České republiky po schválení Lisabonské smlouvy. Vážím si ho za jeho kritický postoj k EU a tomu, že zůstal skeptický vůči aspektům evropské integrace a později se stal výrazným kritikem dalších politik EU. Nyní si ho výrazně vážím za kritiku období covidu a za stanovisko k válce na Ukrajině. Nebál se říci, že SVO Ruska byla ze strany Západu vyprovokována, je kritický i k ministrům nynější vlády,
jeho slova v televizi Plagu a Vojtěcha bych odvolal hned první den. Já bych přidal i Metnara. Drží se tam policejního prezidenta Vondráčka, vaří se ve mně krev, když si vzpomenu na konec roku 2023 a střelbu na Filozofické fakultě v Praze. Pane Hájku, děkuji vám za to, že jste ve svých pořadech mluvil pozitivně o Václavu Klausovi. Jsem ještě pořád nevzdělán na období po roce 1989 a privatizaci. Asi jsem toho ale přečetl víc, než je zdrávo. Z novin. Na IVK jsem poslal knihu Josefa Staňka Falzifikace a falzifikátoři českých dějin. Zatím bez reakce a nemám jim to za zlé. Z této knihy převlečení kabátů zaměstnanců ducha hmotnosti z normalizátorů a privatizátory v roce 1989. Za chyby nás bude soudit ten nejvyšší. S pozdravem Stanislav G. Ono, jen podotek, Stanislave, taky jste častým naším přispěvatelem do porad a nejen. Ty církevní restituce byly složitost a on opravdu byl pod obrovským tlakem. Musíme si uvědomit, že to byla Topolánkova vláda, kde byl také Miroslav Kalousek a všichni tihleti vlčáci, kteří věděli, že si z toho něco urýpnou. To téma těch restitucí je ale složité. Opravdu, Václav Klaus byl proti. Nakonec to nevetoval, protože věděl, že by to posunul jen o 14 dní. A měl s těmi Topolánky a spol tolik sporů, že nechtěli je hrotit na těchto tématech. Ale já bych řekl svůj názor. Já si myslím, že ty restituce tak, jak byly udělány, správné nejsou. Ale tak, jak byly udělány. Myslím, že restituce církevního majetku by byly správné, kdyby je udělal někdo rozumně. Například, že by neoddělil stát od církve, že by neřekl, že postupně přestane stát jakýmkoliv způsobem například platit církve a tak dále. Říkám církve, ne církev, protože se to týkalo více církví. To nebezpečí, že, abych tak řekl, i to poslední vytěká tím, že nakonec nebude z čeho například kněze platit, je veliké. A myslím, že v tom spočívá jádro těch proklínaných církevních restitucí, ne v tom, že jsou, je správně, ale to je, jak jsou, je špatně. Mělo se to udělat úplně jinak. Bylo by to na dlouhé téma, možná, že ho někdy zkusíme probrat v nějaké naší alfě a omeze, protože je to téma vážné a společnost o něm ví asi tak málo, jako věděla o těch údajných Klausových lumpárnách. Pojďme dál. Tady já už to nebudu celé číst, jenom ještě jeden dopis z mnoha dopisů k tomu včerejšímu mému článku. Jsem rád, že jsem ho udělal. Od Ludmily K. z Mníšku, dříve celý život Pražanda z jedničky, která píše: dík za vaši obrovskou odvahu postavit se za odkaz Václava Klause. Myslím, že si to od některých protiproudařů odskáčete i na dnešní poradě, to předpokládám. Pro mě jste tím ale dokázal, že jste opravdu nepodvolený protiproud s malým i velkým P. Děkuju. Nebýt Klause, tak u nás hned od počátku zavedl Havel se svým občanským hnutím to, co k nám přišlo ze západu až vstupem do Evropejského sajuza, jak jste vtipně poznamenal, tedy socialismus s lidskou tváří všech těch jeho po 68. vyloučených komunistů, kteří tvořili hlavní část jeho charty. Takhle jsme si užili aspoň desetiletí svobody. Mohli jsme se jí nadechnout,
zjistit, jak chutná, ale o to je těžší dnes polikat unijní totalitu. Ludmilo, pište nám do akademie. To je okamžitě k tištění tohle. Likvidace Klause začala sarajevským atentátem. Dodnes vlastně není úplně známo, kdo a proč ho vyvolal. Vy jste byl u toho, máte nějaké informace, nebo o nich nesmíte mluvit? No, nějaké informace mám. Mluvit, i když existuje pár věcí, o kterých z hradní doby až zatím mluvit nemohu, ale tady o tom mluvit mohu. No prostě sarajevský atentát, zjednodušeně řečeno, připravil Václav Havel tím, že se spojil s šéfem centrální banky Tošovským a on zvedl jednorázově prudce, dneska by se to nemohlo už nic takového opakovat, sazby úrokové a tím z ničeho nic zastavil hospodářství. Z toho vznikl najednou obrovský problém, další čtvrtletí prostě najednou děsivá čísla, co se děje, no podniky neměly z čeho žít. A na to nastupují lidovci samozřejmě a Filipové a Rumlové a tam už je to připraveno. Ten začátek je ale u tohoto spiknutí, skutečného spiknutí Václava Havla s panem Tošovským, kterého pak udělal za odměnu předsedou vlády, té zimní vlády. Naštěstí jen zimní, protože Miloš Zeman se odmítl na těch jejich spichnutích podílet, takže pak se konaly volby. A stejnou otázku mám, pokud je o tu nešťastnou amnestii, tu jsem dodnes nepochopila. Jenže když se to nevysvětlí, tak vznikají ty fámy. Největší práci udělal pan Klaus na začátku, když v televizi měl takový pořad, kde vysvětloval ekonomické kroky, které je nutné udělat. Měl tam tabuli a v několika minutách nám dával lekce z praktické ekonomie. Pak už na to asi neměl čas a to je škoda. Jen na závěr dodávám, že jsem nikdy nebyla v žádné politické straně, nic se neprivatizovala, žiju z důchodu, díky Babišovi ne tak špatnému, ale jenom proto, že mám hodné děti a bydlím v jejich domku. Nájemné v pražském bytě bych asi nezvládla. Píchl jste prostě do vosího hnízda, pán Bůh vás opatruj. Ještě jsem vám nikdy nenapsala a trochu přispívám skrze medíky, které mi možná zachránily život. Ludmila K. Mníšek, dříve celý život Pražanda z jedničky. Ludmilo, opravdu napište nám něco do akademie, perfektní dopis. Jo, a k té amnestii ještě, abych teda se tomu nevyhnul. No, já to řeknu takhle. Já jsem v tom týmu na Hradě původně pro amnestii nebyl. A to z jediného důvodu. Protože jsem pracoval s médií. A to, co tady jsem napsal včera v tom článku, jsem věděl, že to uchopí ta média. A že v ten okamžik to celé zkroutí, zprohýbají a udělají z toho něco, jako byla Havlova amnestie z počátku 90. A ještě k tomu přidají, že to je pro ty velké ryby. Jenom proto, protože ten záměr šlehnout po tom šíleném justičním aparátu, který tady tahal ty lidi desítky let mezi soudem a nesoudem a tak dále, ten byl správný. Já bych se spíš klonil asi k tomu, ale udělat třeba 200-250 milostí na konkrétní jednotlivé kauzy a vyhnout se té plošné amnestii, ale to by zase nebylo to šlehnutí po tom justičním systému. O němž dnes a denně si říkáme, že to je vlastně soudcokracie, že tady začali vládnout soudci. Tehdy to začínalo a Václav Klaus se pokusil tímto dramatickým způsobem jim do toho hodit vidle.
Bohužel nenásledovali ho pak další. Ale takže já jsem s tím sice nesouhlasil, ale nikoli z principiálních důvodů. Z principiálních důvodů to bylo dobře, ale protože jsem věděl, že s tou nastavenou mediální smečkou, která dneska stávkuje v černém, protože jí hrozí, že trošku jí bude omezena ta její moc, že tehdy se nedalo bojovat ani vteřinu. Pojďme dál.

Vážený pane Hajku, jen jednu větu k pondělnímu protiproudu. Bylo úsměvné, když se vás tam jeden člověk ptal, co uděláme s tím soudním procesem proti Ivanu Kratochvílovi a dalším. Já na jejich soudu 2 dny z 5 byl, píše Miroslav Kelnar. Kdo jiný? Ale to chci říct si, právě kvůli tomu soudu jsem zorganizoval ten protest před ministerstvem spravedlnosti. A sešlo se nás tam 20. Napsali jsme alespoň dopis na ministra Tejce v naději, že nám odpoví. Začal jsem také organizovat deputaci neparlamentních stran k Tejcovi, aby mu tuto otázku položili, co bude dále s těmi politickými procesy z doby Fialovy vlády. Tak tomu člověku v pondělí chtělo by se říci, že akce proti tomuto soudnímu procesu s Kratochvílem již byla a počet účastníků byl zklamáním. Ona se totiž žádná změna od počítače dělat nedá. Já vím, že jim to člověk takto tam přímo nemůže říct. Já vím, že když někdo pracuje v týdnu a je třeba z Ostravy, tak aby si vzal dovolenou a vyhodil 1000 korun za jízdenku, to se také nechce. A tak dále, jo. Vím, že kdybych tu akci udělal o víkendu, tak se nás tam sešlo 50 lidí, já na to ten odhad mám. Tak to jsme tuto akci udělali před ministerstvem spravedlnosti a bylo to patřičné místo. A přitom nebylo moc vidět, že je nás tam tak málo. A tak dále, píše trochu trpce Miroslav Kelnar. Pane Kelnare a všichni ostatní, kteří s ním pořádáte ty mini demonstrace, vzácné demonstrace, leta už. Ostatně jako teď třeba v Brněnští už leta také dělají ty mírové pochody, nebo Karlovarští přátelé a tak dále. Nebuďte z toho roztrpčen, že je vás málo. To množství opravdu je méně podstatné než ten fakt, že to někdo zvedá. A že třeba my tady se pak na poradě k tomu můžeme dostat a zvednout to do hlav dalších lidí. Protože ten proces ostudný, který zatím není dokončen, je instantní je dobrý přeřek, protože on je to instantní proces. Oni dopředu vědí, oni si to jenom nalejou, ale dopředu je to rozhodováno. Je hrůzostrašný a my ho budeme dál sledovat. Někteří jeho účastníci nám, když jsme to minulý týden tady zvedli, tak nám velmi poděkovali, že se konečně k tomu naplno někdo vyjadřuje. My se k tomu budeme vyjadřovat nadále, budeme tyto politické procesy samozřejmě dál sledovat, jsou pro nás naprosto zásadní a budeme určitě se snažit apelovat a dozvědět se něco z míst, jako je to ministerstvo spravedlnosti například, ale nejen to. A tady bych se určitě přiklonil k tomu názoru na chatu, myslím, že byl ještě, že prostě ten ministr vnitra, pan Metnar, tam prostě nemůže tohohle policejního prezidenta nadále konzervovat. To je opravdu nebezpečná postava té minulé éry. Jako, rozumíte, těch věcí je mnoho, mnoho. Všude je ten deep state rozlezlý. Teď si zvolej novou ombudsmanku, tam to bezvadně říkala ta naše divačka, posluchačka, účastnice dnešní, nepochybně účastnice dnešní naší porady, že i ta ombudsmanka teď nově zvolená, které museli dát hlasy tudíž i vládní koalice, tak vyleze v tom Brně s těmi parazity v černém. Jak píše paní, ale já se toho slova neštítím, celý ten aparát toho ombudsmana je nesmysl. Je to zase sem jen dotažený další instituce, která má rozmělňovat schopnosti a možnosti vlády účinně vládnout. Všichni ombudsmani, to je přece ten europeistický výmysl. A vidíme, už tam jsou, už tam nalezli, už jdou a přijde nová paní, a to tam byl ještě předtím pan Křeček, který přeci jenom se držel trochu. A
přijde tam tahle nová postava a už s ní hned vylezou v černém. Já myslím, že na tohle bychom se měli soustředovat. O tom bychom měli hovořit, protože když nám napíšete z různých stran, kde vidíte ten zalezlý deep state, tak možná, že trochu ovlivníme, aby se s ním něco dělo. Je to zásadní. A snad jenom úplná poznámka k tomu, ty soudy a to pronásledování politické za názory, za svobodu projevu, ty to dál jsou. A bude jistým lakmusovým papírkem toho, jak to především Andrej Babiš, jako většinový vlastník, řekl bych, té současné vlády, myslí vážně, jestli se opravdu na to postupně soustředí a zabrání jim. Bude to těžký souboj, protože ta justiční soudcokracie, proti níž tehdy svou amnestií zkusil Klaus zabojovat a byl smeten, ta tu je teď právě proto tak silná. Pojďme dál. Já jsem chtěl ještě přečíst tady jeden dopis. Nám chodí hodně dopisů ze zahraničí a z Austrálie čtu tady často, z Ameriky, z Kanady. Moc děkuju lidem, našim krajinům v Kanadě, protože nás zásobují skvělými informacemi. Ale i ve Spojených státech a dalších zemích evropských. Naše tykadlo ve Skotsku nemusím ani jmenovat. Roketa. A přišel takový dopis, který, myslím, stojí za přečtení. Dobrý den, vážený pane Hájku. Jako obvykle jsem zkouknul poradu tentokrát ze dne 15.6. A i když v UČR, Ukrajinsko-České republice, nežiju, mohlo by mi to být jedno, tak mě zase pár vašich dopisovatelů rozpálil do běla. Jak může někdo hájit Babiše, a to ještě tak hloupě, že je vlastně pořád lepší než Fiala? To můžeme klidně začít hájit Hitlera a Stalina, že ve srovnání s Angličanama, Španělama nebo Čingischánem, který při dobývání vyhlazovali celý civilizace, byl Hitler a Stalin vlastně takový správný chlapci. Co s těm lidma je používat takovou logiku? Správně jste řekl, že je Babiš jinej, je ještě zbabělejší než předtím, těm lidem hodil kostičku v podobě zrušených poplatků, přitom měl ČT a ČRO nechat na pospas úplně, ale lidi ho zas budou nosit na ramenou a ani si neuvědomujou, že ČT a ČRO budou platit dál jen z jiných daní. To oponuji, ale k tomu se dostanu, až to dočtu. No ale čemu se divit, když má UČR takový voliče, teď už vím jistě, že ať teprve 46-letej, se do své vlasti z exilu už nejspíš nikdy nevrátím, protože s takovým voličským materiálem, hlupákama a zbabilcema nikdy nedostane šanci vládnout nikdo jako Jindra Reichl, Tomio Okamura nebo Kačka Konečná. Jasně, třeba by se nakonec taky ukázali jako zbabilci, jak jste řekl, ten tlak je ze všech stran obrovský, ale to, že jim ty hlupáci a zbabilci po zkušenostech s Babišem a Fialou ani nedají šanci, to je vlastně na všem to nejhorší. Ať se vám daří a hlavně ať slouží zdraví, Michal z Irska.

jinou měrou platit dosud a dokonce po Fialově a Baxově zásahu, abych tak řekl, z hlavy nebo z každého přijímače. Není to totéž. Z toho souhlasím samozřejmě s jednou věcí. Optimální by bylo, kdyby ČTO nebo ČT a ČRO zmizely, byly privatizovány, nemají tu co dělat. Ale to bychom nesměli být v Evropské unii. Umíte si představit, co by se dělo, kdyby s nějakým takovým návrhem někdo přišel? Co se děje dnes, je závan. Čili to by bylo dobré, ale je to nereálné. Dokud jsme v Bruselu a jsme v klepetech té mafie bruselské, vyloučeno. Ale já bych řekl jednu podstatnou věc k celku. Michale Z. Nechci být zlý, ale ono se to říká, když si sedíte v Irsku. Mimochodem to Irsko má stejné problémy, voličské problémy, jako tady. Tam to opět ovládá z větší části ten mediální mainstream. V Británii samozřejmě totéž, teda v Anglii totéž. Ve Skotsku je to asi trošičku jinak, ale v té Anglii prostě jistě Murdoch tam má nějaký vliv, ty jeho bulvárnější média a televize, ale většina je pod tím šíleným mediálním touknutou těch korporátních médií. Je to všude stejné v té Evropě. Vzbouřila se zatím naplno jenom Amerika, když zvedla po druhé Trumpa. Ale komentovat to takhle drsně z Irska, já bych řekl, Michale, že na to nemáte právo. Protože když chcete něco ovlivňovat, tak tam musíte být. A jestliže nechcete to ovlivňovat a zlomil jste nad tím hůl, tak nenaříkejte. To byly v těch dobách před převratem mnozí, kteří tam opravdu museli z nějakých důvodů padali pryč, protože jim šlo o krk. Ale mnozí byli také jenom ekonomickou emigrací. A kterou dnes sledujeme v násobné podobě z těch z Afriky a Asie. Ale většina zůstala. Ne, že by to byly hrdinové, ale protože jsou doma a tvrdili, že to, nebo srdce jim řeklo, že to musí spolu prožít tady se svými, se svým národem, ve své vlasti. V dobrém i špatném. Takže já bych, Michale, v tomto případě řekl ne. Pojďme dál. K plochozemcům se už nedostaneme. Dobrý den, chtěla jsem opětovně přes protiprout udělat objednávku ze Supramedexu. Zmátlo mě však, že ceny nyní již nejsou nižší jako v minulosti v porovnání s cenami v případě, že Supramedex navštívím mimo protiprout. Nejsem si tedy jista, zdali jde část peněz z objednávky vytvořené přes protiprout na jeho podporu. Nevíte o tom něco? Děkuji, s pozdravem Helena B. Heleno, já jsem vám pak odpovídal. Samozřejmě zůstává to tak, jak to bylo. Všechny ujišťuji, že jenom se změnil web Supramedexu, vypadá jinak, takže vy tam uvidíte cenu toho produktu, který jste si objednáváte bez té slevy proti proudeře. Ale když přejdete do košíku, tak už tam ta vaše sleva bude. Nemusíte ji žádným způsobem si tam doplňovat nebo nic. Prostě vyberete si ten produkt a když jdete do košíku, už tam bude ta vaše sleva a jde ta částečka z toho pro protiprout a moc za to děkujeme. My možná už v pátek tady budeme mít pana Fialu s tím

0: pozoruhodným panem doktorem ze Slovenska a s tou jejich živou vodou už je hotová a oni nám ji představí a od toho okamžiku možná bude už i možné ji kupovat. Čili v pátek moc se na to těším, bude to možná další krok k něčemu, protože Supramedex způsobil opravdu už hodně dobrá a ty medíky teď zrovna jsem, ale nebudu vyprávět. Prostě přijde to v pátek. Já bych jenom na závěr snad ještě chtěl ocitovat, pane Hájku, moc vás zdravím a moc za všechno děkuji. Děkuji hlavně za rozhovor s panem historikem doktorem Radovanem Malým o srdci Ježíšovi a srdci Marie. Přeji všem posluchačům i vám a přál bych to celému světu a to si přisadím představeným a tedy i politikům. Slyšte a nezatvrzujte svá srdce. Bůh oslovuje naše srdce a vede nás k dobrému činu. Jsem rád, že o těchto tématech vedete naproti proudu rozhovory, protože my jsme byli stvořeni v lásce a láskou, takže kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh. Žehnám vám a moc děkuji, páter Petr H. z Ostravska. Já bych snad jenom doplnil, to požehnání patří vám všem, samozřejmě. A to přání lásky v tom rozbombardovaném světě je úplný klíč k té naší naději. Protože láska 100%, jakkoliv havlisté zneužili, 100% nakonec zvítězí.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

0: Jo, dobrý.
1: No, tak teď je to, tak vidíš to, tak já jsem tady na nic nešahal, jo. Takže Maro, já to poštím, jo.
0: No, tak to poštěj.
1: Počkej, počkej. Tak počkej.
0: Poštěj.
1: Počkej, počkej, jak to...

Oh, Shanti, to je furt samý deja vu, deja vu. Písnička jde furt do kola, čověče. Naše znělka. Takže. Ne, dobrý, já to nemůžu svádět jako na techniku. Je to kvalitou té naší znělky, že chce neustále být slyšena a chce být slyšen taky Mára Čermák v dežavíčku, v nedělníčku dne 21. června 2026, jejich to roku dle gregoriánského kalendáře, což je ten falešné. A je hodin 20:04, takže sledujete živáč na dežavíčku v nedělu, všichni jste se těšili, včetně mě. Já jsem dneska studoval, já jsem s Marou mluvil před 2 minutami, trošku nám blbl zvuk. Takže Maro, já tě zdravím, zdravím všechny posluchače Svobodného, dežavíčka Svobodného, ano, takže a všechny pátrače nový. Dneska mám pro

0: tebe a pro vás všechny překvapení, takový menší na začátek. Takže Máro, jak to máme se zvukem?
1: Haló, haló, slyšíme se dobře. Petrucho, zdravím tě a zdravím všechny posluchače a diváky.
0: Super, super, takže slyšíme se. Ono to tady někdy trošku hapruje, ale záměr tvůrce je takový, že dneska se budeme slyšet navzájem a budou nás slyšet posluchači, diváci se budou dívat a kdo chce, může aj zavolat tady na ten telefonek, jo. Takže kdo jenom slyší a nevidí, tak 779 589 362, volejte, protože pořad je od jisté doby interaktivní a od doby té, kdy mám v provozu tady ten mobilní aparát, tady ten sledovací přístroj, který nás sleduje, ale díky němuž můžeme spolem komunikovat. Takže darovanému koňovi na zuby nehleď a my to děláme tak, že ať si nás odposlouchávají. My jsme pevně v ústoji své pravdy. Zdraví nás aj Marcelka Ondráčková, s kterou jsem dneska mluvil, takže zapojila se do pátrání. No a já vás nebudu dlouho napínat, než se pustíme do... Ještě toto vám řeknu. Dneska jsem mluvil s Richardem Marava, tvůj teďka nový obdivovatel, člověče, ten o tobě básní, kdybys byl žena, nevím, jak by to dopadlo. A hodně ho baví, Maro, tvoje, on to nazval zdravotnické okénko, jo? Takže já jsem si udělal složku. Já jsem si těch složek udělal jako několik. Tady ten tvůrce, ten plaký človíček, který nechce se tady zjevit, tak mě vlastně nakopl, takže tam mám. Mám tam covidismus, mám tam živý člověk, mám tam Matrix, jo? Mám tam záhady, no a mám tam to zdravotnické okénko. No a na základě tady toho zdravotního okénka mě požádala o krátký vstup do Dežávička na začátek Petra Galtik, která už tuším s náma vede nějakou komunikaci, ona taky pátrá, UCC ULC, ale to se mi řekl, že dneska řešit nebudeme zatím, jo? Takže ona má, Maro, na tebe nějaké otázky, co se týče zdraví. Takže, dívej se, je tady? Šanty!
2: Zdravíčko všem.
0: Petro Galtik, teďka z nás slyšela, jak jsme se bavili?
2: Ano.
0: Slyšela jsi, i když byla pod pódium, takže nás slyšela.
2: Ano, já už jsem byla...
0: Takže já jsem to tak v kostce řekl, tady už píše někdo komentář. Pavel Jurkin, zdravím vás kluci, konečně rozumné vysílání, šanty Pavlíku, jasně. A vždycky je to o hodně lepší, když ty se ozveš nám tady. A Josef píše, zdravím vás chlapci ve studiu Deja Vu, krásný neděli vám všem sledujícím človíčkům. No, Petra nelení a tomu se zelení, že? Komu se nelení, tomu se zelení. Tak Petro, no, Petro Galtit, no, Galtit,
2: ano,
0: jestli
2: tady
0: to
2: se
0: říkám správně.
2: Často, protože Míra...
0: Klidně si vem ano. Slovo, takže přátelé,
2: ano,
0: vítám do studia.
2: Ano, tady se zelení pořád, protože Míra je takovej na to dělanej.
0: Jo, já tě jenom v krátkosti...
2: Tak se tady balí docela teďko často o víkendech teda jenom.
0: A Petro, ty mě slyšíš? Slyšíš mě? Petro, slyšíš mě?
2: Ano.
0: Jo, já když mluvím, ty mluvíš taky, mi to připadá, jak kdyby jsi mě neslyšela. Už skoro jak Mára Čermák, ten taky když pustí, jo, takže...
2: Jo, takhle, tak to se omlouvám, to jsem si nevšimla ani.
0: Ne, to
2: tak
0: nevadí, to ale jsi tady nováček, já prostě blagadaruju tobě za odvahu, že se s tím, mluvme to tak, nesereš vůbec a že jsi prostě vstoupila, jo. Třeba na rozdíl od jiných, který jenom plky prostě, ale čin vlastně, na čin se čeká neustále, jo? Takže ty jsi neváhala, vzala příležitost, zapače si a máš tady Máru, o kterém taky jsme se bavili a který by ti poradil teda vlastně s tvým, nebo problémem potíží, nevím jak to nazvat, týká se to Míru, ne tebe, takže máš slovo. Ještě si Mára tě pozdraví.
1: Já už jsem tak nějak zdravil, ale ahoj.
0: Tak, ahoj. Tak už se známe. Petro, tak do toho.
2: Tak, já mám takovej dotaz. My máme tady problém takovej, že Míra má, můj přítel má roztroušenou sklerózu a ALS. A my teďko teda dojíždíme nějakým způsobem na Kambo, ale já jsem se chtěla zeptat, jestli by nebylo nějaký další jakože věci prostě na tohle přímo, protože my děláme jakože ještě bylinkový tinktury, třezelku, pak tam mám lichořešnici, mám tam vlastně ještě měsíček a takový a vlastně marihuanu, jo. A ještě my mu říkáme pan Gurman a to jsem se chtěla zeptat, jestli to je pro Míru vhodný, protože mně přijde, že jo, akorát, že moc lítá. My mu říkáme pan Gurman, je to pan Durman obecný.
3: No, tak ohledně Durmanu a tady toho ti neřeknu vůbec nic, jo, to jako nemám probádaný, ale tady ty všechny věci způsobujou, jak bych to řekl, no způsobuje to prostě to, že to tělo je plný toxických látek, plných těžkých kovů, takže bych začal k odstraňování těžkých kovů z těla. Jo. Samozřejmě žádný prášky jako na nějaký, na cholesteroly a takovýhle věci, které způsobují tady ty demence a tak dále. Ale hlavně ty těžký kovy. A na obnovu nervového systému funguje perfektně, nebo funguje. Takže tam bych pochomul, já bych začal. Okay. Ale samozřejmě detoxikace ve všech možných směrech. Jo? Takže těžký kovy, jo, zásaditosti hlídat, jo, překyselení organismu, parazity, jo, ale jo, musí se to brát prostě všechno jako jeden celek. Jo, protože ty sice detoxikuješ, ale ty těžký kovy se ti ukládají na mozku a tam působí ty velký problémy.
2: Jo, takže, takhle ještě to je. Aha.
3: No, takže použil bych ten zeolit, jak já si na ní nemůžu nikdy vzpomenout, jak se jmenuje.
0: Maro, já jsem si teďka taky nemohl vzpomenout. Já jsem si hledal, jak se to jmenuje, biolit a to je ten zeolit právě, vidíš to, protože ta...
3: Zeolit, to si každý dohledáte na internetu, zeolit. A tam mám jasně napsáno, co to dělá. Jo? Je to za mě asi nejlepší odstraňovač na těžký kovy. Jo. Nic lepšího, samozřejmě nějaký bylinky to taky umějí, ale za mě tady ten kámen je asi zhruba na to nejlepší.
0: Zeolit.
3: Jo, a dávat lžičku do vody a vypít vodu. A jako jo, zamíchat si to lžičku. Říkám, já to většinou zeolit dávám na noc, protože zeolit u někoho způsobuje, že má jako, že ho to tlačí v břiše a takovýhle věci. Jo. Jo, neděsit se toho, prostě začít to používat v jinou dobu, prostě hodit to do toho jídelníčku tak, aby vám to vyhovovalo. Jo, ale každý den minimálně jeden hrníček s tou lžičkou. Jo, protože třeba viděl jsem vyléčený případy dětí, který měli autismus. Jo, protože autismus způsobují vakcíny. No, protože vakcíny jsou plný těžkých kovů, jako je hliník a další podobné svinstva, jo, to já si už ani všechno nepamatuju, co tam všechno je za dobroty. Jo? A ty právě ty těžký kovy způsobují pak ty zkraty v tom mozku. Jo? Protože mozek pracuje na elektrických věcech, jo, na impulzech, na tím pádem, když tam budete mít v buňkách ty kovy, tak už tam vytváří zkraty. Takže. Jo, je to dlouhodobý proces, není to ze dne na den, jo, ale prostě tady je zapotřebí takhle začít.
0: Maro, já bych měl dotaz, jo, na základě dotaza od Petra, protože to, co funguje, není k mání, jako jo, protože kdyby to nefungovalo, tak to mají v lékárně, ale protože to funguje a ptá se Peťa, kde se ten zeolit dá pořídit. Já jsem to ještě nesledoval, nevyhledával.
3: No normálně na internetu, když si dáš do YouTubeka zeolit, tak ti naběhnu, normálně to je normálně ve zdraví výživě, to není jako nic tajného.
0: No.
3: Takže lidi to neznají.
0: No vidíš, jo. Kelská sůl taky není nic tajného a v lékárně ho nekoupíš, stejně jako sodu možná, no. Možná dneska už ho nevím.
3: Ale to je to samé jako Evropská unie zakázala, aby na bylinkách, které se prodávají v lékárnách, bylo napsáno, na co, že to fungují, ty bylinky.
2: To já vím, To já vím moc dobře, protože já jsem prodělala bylinkový kurz a mě to říkali, takže...
3: Jo, takže, to, takže těmu se divíme. No. Takže jak říkám.
2: To vlastně na jednu stranu, jo.
3: Jo, těžký kovy z těla ven, a to je, říkám, to je samozřejmě dlouhodobý proces, protože ty kovy, protože ty, představte si ty pěti bunky a ty těžký kovy v tom, jako to musí být proces, než ta buňka vyloučí ten kov a jo, a posouvá ho tím tělem, kam jakoby z těla ven, takže to není jako, že hodíte lopatou, je to pryč. Takže to je proces dlouhodobý. Jo. Ale ne, rozhodně jako nezdávat se, já nevím, po týdnu, jo, ono to nic nedělá. No ono to dělá, ale musíte jako vydržet. Jo, protože tablety, které vám píšou tady ty vrazy v bílý plášti, vám oblbujou kontrolky v hlavě. Jo? Mám jenom zhasínej kontrolky, které vám svítějí, že máte problém. Jo? Oni jako, že umrtvujou ten následek té nemoci. Ale tu nemoc ne.
2: To já jsem trochu pochopila na škole tohle, já jsem dělala zdravotnického asistenta a pak jsem vlastně na vyšší odborné škole jsem přestala úplně, vlastně nedodělala jsem to a takové věci, protože tam používají i placebo efekty, které prostě si myslím, že toho člověka jako můžou hodně zmát, jako si myslím na té metabolické jednotce a tak jako no. Takže to nemám moc v oblibě a Míra k doktorům nechodí. Já teda občas, jo, protože mám exém všude po těle a taky věci, takže já tam exém, jako chodím, ale... No,
3: a ten exém, to je zase exém? To jsou paraziti na kůži.
2: Ježiši Kriste.
3: Jo? Lidi si neuvědomují, že mají těla plný parazitů. Ale kompletně. Jak krev, tak svaly, tak veškerý orgány, mozek, oči. Jo, protože když máte třeba i zhoršený zrak, to znamená, že máte parazity ve očích. Sluch to samý. Jo, a na tohle to fakt funguje jako ta opomůra. To už mám vyzkoušený z mnoha zdrojů. Jo, protože ona vraždí parazity.
0: Aha,
2: hustý.
0: A i na úřadech, a i na úřadech. Brzo.
3: I na úřadech.
0: Přátelé, Petro, ohledně toho Durmanu, Mara o tom neví. Tak taky se stane, že má třeba něco neví, jako jo, jsem tam. Takže Durma neví. Ale to by nebylo dežavíčko, aby nemělo i hned okamžitou reakci a nabídku. A sice Aleš Vilík Velich, šaman, který jezdí tam do té Jižní Ameriky, prostě na ty ceremonie bylinkový. No tak ten mám takového tucha, že prodělal už Durmanovou kůru nějakou, jo. Že už k tomu nějak přičichl, takže by mohl něco třeba jako jenom sdělit, jaký to má účinky, nebo tak, asi o tom něco ví. Jo, když Mara neví, tak je potřeba pátrat a
3: zjistit. Ale na co má ten Durman jakože působit?
0: No to já nevím.
2: No, on má být prý hrozně léčivý, jakože úplně převážně léčivý, vlastně na mozkový kůry, jakože na všechny ty mozkový jako jednotky a tak. A má napojovat i nějaký jakože procesy, vlastně napojení jakoby sám k sobě a napojení i vlastně jakoby do hloubky těch vlastně to, co se má jakoby vyčistit a ono se to jakoby vyčistí prý rychlejš a tak. A vlastně, já jsem si to zkoušela i jako starý indiánský rituál, vlastně Durman a rapé jsem si dala. A bylo to jako opravdu kouzelný. Musím uznat, že jako to bylo...
3: Durman je trošku jedovatý, není?
0: Je, přátelé.
2: Ano, je to jedovatý.
0: Já jsem si to tady hned
3: viděl. Já vím o tom, že je nějaký jedovatý, ale to, co ty popisuješ, to všechno dělá okamura.
2: Jo, já jsem slyšela, že ochůrka je velmi taky průzračná a tak a zajímá mě hodně a delší dobu, akorát já jsem si na ní chtěla počkat, až se mi sama jakoby zobrazí, jakože v tom životě a ono to přišlo asi teď, tak...
0: Ona tě přitáhne.
3: Lidi nemají na to čekat, lidi mají poslouchat, zamyslet se a jednat.
0: Pozor, ale tady tento chlapec taky jako chvilku čekal, ale nedal mu to, šel do lesa a má první letošní úlovek. Takže podívejme se na videjko, jo?
4: Tak jo lidi, první muchomurka tygrovaná v této sezóně.
5: V tom sezóně panterny
4: takhle velká. Jsem úplně vyřízený, jel jsem daleko, na kole jsem najel 10 kilometrů. A tady na jednom podhoubí jsem našel takový zázrak. Sezonu vyhlašuji za zahájenou v tomto roce 14. června. První muchomůrka tygrovaná, prosím, neplést si ji se šedivkou. Teď vám ukážu, jak si je neplést. Klobouk může být podobný, ale nožka nebude obsahovat absolutně žádné růžové odstíny. To je muchomůrka tygrovaná, rýhovaný prstenec na lemu. A celkově se její tečky liší od šedivky. A tady je další houba, podívejte se, jaká je obrovská. Ale to jsou jen ojedinělé kusy, rostou tam a ondy. Jak jsem se zapotil, je to drsné, ale jsem tak rád. Abych byl upřímný, nemám takovou radost z toho, jak tenhle houbový mikrodosing funguje, ale spíš z toho, že jsem našel ten lovecký vzrušující pocit. První muchomůrku tygrovanou v tomto roce jsem našel a dělím se s vámi o tuto radostnou novinu. Přeji všem dobrou náladu.
0: No, takže sezóna je tady. 14. júna, jo, června. Chlapec našel muchomůrku první a ne tak jakousi, ale pantera, jo, tygrovanou. Takže to je právě... To je ta nejsilnější, ona je 2,5x nebo co silnější jak červená. Pak tady mám další videjko, tam mám chlapce, já říkám každému chlapec, mám pantáto a to je jedno. A on tam každou popisuje, červená, královská a panter, která je vhodná pro koho? Některá je na uklidnění před spaním, některá je na nabušenost, zas energii, druhá a další je třeba, ten panter je na vyloženě kreativitu, jo? Kdy je člověk, má už té energie tolik, jo, že neví, jak s ní naložit, takže ta panterová mu vlastně navodí ten tvůrčí potenciál, jako, jo, tam by se mohl vybít. A to je to asi nejkrásnější, jo, co s tou energií, než to někde vyřbat na fotbále Barcelona, jo, nebo někde v ringu, nebo někde v nějaké bitce, anebo ji odezdat politikům, anebo parazitům na úřadě, no tak ji vlastně vybít v té tvůrčí činnosti. Takže já dám ještě další videjko o muchomůrce a pak můžem poplkat, jo? A nebo přátelé, pište, ptejte se, volejte, cokoliv je možné.
4: Královský a panterový muchomůr. Který z těchto tří druhů muchomůrky se hodí k jakému typu člověka? Pokud vezmeme červenou muchomůrku, tak je to lehký a jemný efekt klidu. Přičemž má léčivé vlastnosti, zlepšuje sportovní výkony. A je to taková práce na sobě. Zde červená muchomůrka funguje jako učitel, který nám pomáhá prožívat naše vlastní emoce a pracovat s nimi. Zejména pokud si stanovíte takový cíl. Srovnává naše cirkadiální rytmy spánku a pomáhá tím snadněji usínat a snadněji se probouzet. Královská muchomůrka se hodí lidem, kteří potřebují delší efekt, je silnější než červená asi 1,5x. Ale přitom nějak neovlivňuje spánek. Funguje spíše jako energetik, má výraznější antidepresivní vlastnost. Udržuje vaši hlavu prázdnou a pokud máte nějakou myšlenku. Královská muchomůrka pomáhá ji zrealizovat a přeměnit v nějaké konkrétní jednání. Je to klidný a vyrovnaný stav bez jakýchkoliv emočních výkyvů. Například červená muchomůrka vám může pomoci zpracovat vaše emoce. Zatímco královská vás spíše uklidní a nedovolí vám zaplést se do zbytečných destruktivních programů. Dále následuje panterová muchomůrka. Je to nejsilnější muchomůrka, je silnější než červená přibližně 2x až 3x. Doba působení panterové muchomůrky je delší než u královské a červené. Ideálně se hodí lidem, kteří potřebují něco tvořit a být kreativní. Zlepšuje náladu a dělá ji hravou, ale přitom vás drží v naprostém klidu a jistotě v činech. Dodává velmi mnoho energie, kterou je nemožné udržet v sobě a je potřeba ji někam nasměrovat. Proto když přijímáte panterovou muchomurku, nezapomeňte zvolit vektor směru této energie, abyste jen tak neseděli doma a nevěděli, co s tím, proto je potřeba konkrétní cíl, který budete v realitě uskutečňovat. Všechny tři typy muchomurek odstraňují depresivní stavy a pomáhají v boji se závislostmi. Každá z nich má svůj jasně vyjádřený účinek, který bude otevírat nové možnosti pro toho, kdo je přijímá.
0: Takže sezóna začala, panter je tady od 14. A to je v Rusku, u nás třeba...
5: Červený je tady...
0: Ano, ano. A no dívej, ty máš, člověče, ty máš červenou, jo, a manitku, a já zase mám šedou pantera. A takže ten panter, zdá se, přátelé, že je to ta nejvyšší duchovní bytost z říši hub. Takže já už teda jako si myslím, že stačí akorát tu odvahu, jo, a to štěstíčko, zaměřit se, že tam bude panter, a asi vyrazíme brzo na pantera, protože stejně už jako lidičkové jezdí na, tak na normální jako houby, hřiby, jo, košíky plný, takže si myslím, že jak říká Petra nebo Mára, nebo já, asi nás přivolá, až nastane čas Kairos, no tak budeme mít taky plný košíky a sušičky potom a ve sklence mě už dochází, jo, ale brzo bude plná zas. Takže, co máte, Petro, máš otázku, nebo Maro, máš něco k těm třem druhům tady těch bohyň?
3: No já jenom, že teďko, jak pomáhám s léčbou mýho kamaráda, tak vidím na něm, jak funguje ochomura to mazání přímo na jeho konkrétní problémy, co se mu vytvořili na kůži, jo.
0: Aha.
3: Měl obrovský takový červený fleky, prostě takový úplně vystoupí, až jsem se lehl, když jsem to viděl, jo. Na zádech, na nohách, jo, i mezi nohama jsem to udělal, říká, prej, víš, jaké to je peklo, když pak jedeš nákladňákem a jak se potíš. No, takže, já nevím, před týdnem, Teď jsem mu dal mazání z ochomůry, říkám, mazej si ty věci, ne? A strašně ho bolejí nohy. Jo. No, takže to začal mazat, hele, a ono mu to skoro zmizelo.
0: Zázrak.
3: On už tam nemá, on už tam má úplně takový, jenom takový slabý flíčky, úplně žádný takový zarudlý peklo, co tam měl. A on říká sám, podívej, že mi to krásně mizí, jo. Nohy mě přestaly bolet, jo, už normálně chodím. Říká, no tak paráda.
2: No.
3: A já jsem mu dal zbytek svýho, co jsem měl, protože všechno jsem rozdal, co jsem nazbíral minulý rok, takže to byla moje mochomura 2 roky stará. No a říkám, tak jsem se podělil už jenom o ten zbytek, říkám, hele, víc nemám, ale on zjistil, že někdo, řekněme si z té vetnice nebo z jiný vedle, takže tak nějaká žena dělá ty samý nálevy, mochomury, tak mu to dala v Alpě naloženou. No a samozřejmě má, že se s tím a všechno mizí. Takže to funguje. Takže ne. Jo. Takže teď jenom čekáme na suchou, aby ho to zbavilo ještě vnitřních parazitů. Nejenom na kůži, ale i vnitřních parazitů. No, já myslím, že to bude dobré. Jo.
2: A když se tě teď zeptám na jednu otázku, jestli můžu, tak... Když mě bolí játra, tak prostě jakože, no ono to probíjí až k srdci vlastně.
3: A ale já ti to řeknu jednoduše. Veškerý problémy, který má člověk se svým tělem, tak pramení z toho, že má parazity, že je plný toxických látek, překyselení organismu. Jo? To jsou ty základní věci a od toho se odvozují pak ty různý jakože nemoce. Protože čím vyšší stupeň parazitů v těle a toxicity, no tak tím víc se začínají ozývat ty různý orgány. Jo? Takže bych začal keltskou sůl, jedlou sodu, narovnat pH těla, jo? A takhle bych jel.
2: Dobře, tak jo, tak moc děkuju.
3: Tak ono, já to mám takhle vyzkoušený, funguje mi to a já vím, že tady je spousta jiných bylinek, které prostě fungují, ale tady ty já už si vyhledávám jenom top, jo, v těch věcech. Vím, že prostě Petka je kořen pampelišky, pampeliška je celá dobrá, ale kořen je top a to samý top je kořen, teďko může každý si nazbírat, lopuchu. To je všechno detoxikace, jo, to je všechno vraždění parazit. Jo, protože vítělo tím, co do něj dáváte, by ho jako neuzdravujete těma věcma. Vy mu pomáháte tomu tělu se uzdravit samo. Jo? Vy mu dáváte prostě to palivo na to, aby to mohlo udělat. Protože člověk je stroj, jako vy, který se sám opravuje. Ale ne tím, že budete na něho, do něho spát toxické látky, tak tím pádem se vám ten stroj začíná plnit sračkama, že jo? A čím víc je zasraný, no tak tím víc jste z různých zdravotních problémů. No. Takže minerály, sůl, tohle a uvidíš, jak se to všechno zlepší. A hlavně ty těžký kovy u mozkových věcí, to fakt... Viděl jsem děti, které se dostali z autismu, jo, takže... Protože ty rodiče sami točili ty videa, jo. Protože doktoři jim nedokázali pomoct, tak sami hledali pomoc u různých těch léčitelů a blá, blá, blá. No až přišli k tomu, že prostě je těžký covid. Jo? Proto jsem mi kdysi dávno, teď nevím, jestli čet nebo to, že když dítě zase pláče, jo, a má neutíchající pláč a nevíte, co ho bolí nebo něco, tak to je převážně z toho, že má hlavu nebo mozek je plný těžkých kovů a způsobuje mu to bolesti hlavy. Jo, to jsou ty migrény a tak dále.
2: Aha.
3: No. Takže tolik za mě. Očista těla, prostě jenom úplně holá očista těla.
0: Dobrý,
3: mám. Žádný nemusíte vymýšlet, žádný křik.
0: Chvilku vydýchni, mám tady další videjko pro Petru. Pravda o rakovině, tady tu pravdu ti neřeknou nikde v lékárně ani v ordinaci, jo? A týká se to parazitů, takže to je ta celá záhada tady těch rakovin a pak těch vlastně chemoterapii a ozařování, oni se snaží vlastně jenom ty symptomy potlačit na úkor zdraví celého těla a pak přichází kolaps, jo? Takže vše je, jak říká Mara, detoxikace organismu. Jo, jedlá soda a ta muchomurka, ta nás provází, Maro, mě už provází druhý rok, takže já pustím, no. Dívej, ať to odsypá, jo, máme hodně videjek a pouštím další.
2: To je super.
0: Jo, Petro, klidně si dívej na další, pak můžeš se odhlásit a dívat se jako z toho, z laptopu nebo odkud se díváš, ale klidně tady jako si poseď, jo. Je tady další videjko.
5: Pravdu o rakovině před námi dlouho
2: tak děkujeme.
5: Bez ohledu na to, kolik lékařských technologií vynalezeme nebo kolik zázračných léků se velká farmaceutická firma snaží uvést. Rakovina se nadále zabíjí lidi po tisících a nikdy nezmizí. Je to tedy proto, že tato nemoc je prostě opravdu těžké porazit? Nebo je to proto, že nám lhali o tom, co rakovina vlastně je? Rakovina je nám prezentována jako nekontrolovaný růst vlastních buněk těla. Buňky vašich plic, jater nebo mozku se prostě vymknou kontrole, pak se objeví nádory. A nakonec vás tyto nádory zabijí. Co když jsou to ale všechno nesmysly? Co když rakovina není vůbec nekontrolovaný růst buněk? Co když je to něco úplně jiného? Před desítkami let německý lékař Alfons Weber teoretizoval, že skutečnou příčinou rakoviny je infekce mikroparazitem. Podle něj je to růst těchto mikroparazitů a růst jejich vajíček, co způsobuje tělesné poškození spojené s rakovinou, tvrdil. Pokud je tato teorie pravdivá, pak je doslova všechno, co o rakovině víme, úplně špatně. A to by vysvětlovalo, proč jsou naše léčebné metody tak naprosto bez ohledu na to, jak jsou pro velké farmaceutické firmy ziskové, rakovinu neléčí.
0: Tak, přátelé, to by se mělo vyučovat na základních školách, jo. Petro, věděla jsi to, že co všechno způsobí paraziti? Já jsem to taky jako netušil, jo. Kam parazit, nějaký hlíst, nějaký červíček, jo. A ejhle, dívej se, ten parazit prostě se podílí asi na všech chorobách, protože, jak říká Mára, to tělo se rodí zdraví, jo. Pokud nemá vyloženě nějakou genetickou zátěž, ale i to už odhalili, že to je podvod. Celá genetika nefunguje, jo? Že se přenáší jako dispozice těm rakovinám. Jo? To je jenom z několika málo procent. To všechno je způsobené tím způsobem života a že člověk chodí, je to teda neuvěřitelný a odvážný, ale že vlastně chodí k těm bílým plášťům, jako, jo? Který mají jenom vlastně, který už nemají ani žádnou schopnost rozpoznat, co teda tomu člověkovi je, protože oni si s ním ani nepopovídají. Oni se jenom podívají prostě na tabulku, na diagram, tam mu vyjede nějaká diagnóza, protože tam naklepe ty symptomy právě. A ta farma business to dělá tak, že oni nesmí vyléčit, jo. V jednom videjku jsem tady viděl, myslím u Hruškové, pustím ju, že ona by vymyslela úplně jinačí systém zdravotnictví, že ten doktor by byl placený za vyléčeného, jo, toho pacienta. Jo? Jenomže to by bylo úplně naruby, protože farmacie je biznis.
2: To je velký. Až přehnaný bych řekl.
3: Já to řeknu jednoduše. Vy nepotřebujete nikdo žádného doktora. Vy potřebujete doktora maximálně, když se zraníte jako mechanicky, poškodíte si, zlomíte si ruku nebo rozříznete si něco, že potřebujete zašit. Jinak vy nepotřebujete žádný doktora. Jo? To je ten velký omyl. Jo, protože ten doktor vám nikdy nepomůže ke zdraví. Ten vás jenom drží.
2: To je pravda. To je pravda, já jsem měla absces v ruce a mě na to paní doktorka nedala ani antibiotika, takže se mi to rozlezlo po celém rameni a pak mi to museli řezat a takové věci, že jo.
3: Jasně, další biznis, další nahrávání zakázek jeden druhýmu. Jo, to je jedno velký svinstvo, jo, tady ty hajzlové v těch bílejch chadrech.
2: Já tomu věřím, no, že už je to tak prolezlý, že...
3: Protože i teďko jsem měl dobrý poznatek do mého kamaráda, který má taky spoustu zdravotních problémů, taky očkovaný, jo, je to bývalý policaj. A samozřejmě vezla ho rychle po popíchnutí vakcíny a tak dále, housnutí krve, bla, bla, bla. No a teďko už přichází na to, že ty doktoři jako jak si... Že vemte si, lékárny máte narvaný svinstvama, těma lékama, jo? Tak mi řekněte, jak je možný, že tolik lidí je víc a víc nemocných. Tak by mělo být naopak míň a míň nemocných, ne? Ale my čím víc toho máme, tak tím víc lidí je mrtvých. Tak co to je, k čemu to je tady to? Tak asi to nefunguje, ne? Asi tak, jak by to mělo fungovat.
0: Ale právě, že jim to funguje. Jim to funguje přesně.
3: No jim to funguje.
0: To je perpetuum mobile. Oni si vytvoří pacienty, jo, a neustále a nesmí tak. Si je vyléčit, protože vyléčený pacient je ztracený zákazník. A ono vysvětlí nám to úplně jasně, jako facka tady ta děvčica.
6: Lékaři by měli brát peníze za každého zdravého občana a také za uzdraveného, ne aby přišel člověk k lékaři, který čučí do PC, otočí se k pacientovi a řekne, budete brát tohle, tohle a tohle a je z něj pacient na věky a udělá z něj pochodující lékárnu. Přesně, přesně. A o tom to je.
0: Tak ona se správně zmínila občana, jo, protože člověk asi vědomí nechodí k bílým plášťům.
3: Protože myslím, že člověk se nezajímá o doktory, víš, občan jo, člověk ne. Člověk chce být zdravej. Takže člověk jde úplně jinou cestou, než skrze tady ty vrahy v bílých pláštích. Protože ten chápe, co mu způsobuje ty zdravotní problémy. A když to pochopí každý, jo, v čem to věří, že je to strašně jednoduchý, tak žádnému doktorovi už nikdy nepůjde.
0: Tady ten systém té Jany by asi ani nefungoval, protože ti bílí pláště by stejně neměli, jak to občana vyléčit. Oni nemají ty možnosti v těch ordinacích, jako jo.
3: Ne, to je všechno proti lidem, jako s těma lékama, takzvanýma, co vyrábí z ropy, jo, že by vás měli léčit, jo.
0: No.
3: To prostě to tělo nefunguje s tím jedem.
0: Myslíš si, že se takový nějaký prostě bílý plášť až aspoň někdy chytne za nos a začervená se, jak ta muchomurka červená, která léčí téměř vše, že vlastně ta příroda tak jednoduše to tělo uzdraví ze všech těch vlastně příčin a tím pádem, když není příčina, není ani následek. Myslíš, že oni to ví a že dělají ze sebe fakt blbce, nebo že ty peníze v tom kapitalismu hrají tu roli určitě? Je to tak nějak si myslím jako všechno dohromady, jako jo?
3: Ale já vím, že u mě byla jedna zdravotní sestra, asi promazání z vochomůrek. A ta jasně věděla, že vitamíny z lékárny ne. Že tady to chemické svinstvo bych si nevzala. Jo, a ta si dělá právě mastičky zase z konopí a takovýhle zase přírodně, jo? Protože lidi, kteří už jako nevěří těm doktorům, protože vidí, že to je od 10 k 5, no tak už hledají jakoby tu pomoc jinde.
0: Tak, Denny, Denny nás zdraví.
2: To jsme taky začali hledat jinde.
0: Jo, začneme, přátelé, tak začneme hledat jinde a v přírodě, jo, tam je toho nejvíc a je to na dosah.
3: Jo, hlavně v přírodě, protože člověk je příroda de facto.
0: A Denny nás zdraví z Rakouska, teda z
3: Espanjáme. A hlavně vyhodit veškerý tuky, rostlinný tuky přestat absolutně používat. To jsou největší svinstva, karcinogeny takzvaný. To samý teplonový nádobí. A, je pozor. Karcinogenní jako svině.
0: Teflon.
2: No tak.
0: A my
3: to já ten, už na tom nevařím.
0: A prostě, ten smalt.
3: Moje žena ještě jo, ale já už dneska míchaný vajíčka by musí starou pánem litinovou, která je veliká. Radši si to udělám na ní, než abych si vzal tu krásnou, no, jo, s tím, s tím, tím
0: teflonem.
3: Tím teflonem. Ale, protože ale on ten... je neustále, on neustále pouští do toho jídla při tom vaření ty toxické látky.
0: Maro, Maro, jak je to se smaltem, se smaltovaným nádobím, třeba plechovým, smaltovaným? To taky není jako...
3: Ale smaltovaný je v pohodě, to není problém jako smaltovaný. No smalt jsem neslyšel nikdy nic jako nějaký špatný věci.
0: No dívej, a tady
3: ale prostě,
0: Denny,
3: ale
0: Denny reaguje, že teda, jo, bacha na to, oni ještě přijdou totiž, jako sprostě s falešnou diagnózou. Ne, že neumí léčit, ani nechcou léčit a vyléčit, ale ještě ti řeknou špatnou diagnózu. Tady píše, 20 roků léčili našu mamu na diabetes, teďka je vyřaděná z evidence, lebo ju nemá, jo?
3: Kde no, jsme? Jasně, hele, to jsou všechno, říkám, to jsou jenom všechno ty nemoci takzvaný způsobený tím, že jste plný svinstev. Prostě rozjeďte detoxikaci ve všech možných směrech. Jo. A uvidíte, jak se vám bude dařit líp. Protože to vaše tělo si s tím pak poradí, když mu pomůžete, jo, dodat ty věci, na které ono může navázat ty těžký kovy, aby se z ním mohlo dostat ven. Nepít sícený nápoje tím COčkem. To COčko je velice špatný pro člověka, když ho pijete. Protože to tělo špatně má problém odstranit to ze sebe, to COčko. Takže musí na něj vázat kyslíkový ty, jako kyslík z buněk. No takže de facto vás odkysličuje.
2: No je to nepřirozený, no, pro tělo.
3: No. Jo, takže já sice nápoje taky, tomu se bráním. A nepít prostě, pijem čistou vodu, čistou, jo.
2: Já piju vlastně celý život čistou vodu a jako občas si dám nějakou minerálku, to se přiznám jako občas nějakou, ale to je fakt občas. No.
0: To tě přejde.
3: A tady ty svinstva, tak to jako.
0: Petro, to tě přejde.
2: A teď to máme zrovna vodu ze studni.
3: No, to je dobrá.
0: No, pozor, když jsme tady u toho téma, jo, tak na Hnojinkách dneska psali, že příští rok majitelé student na svým pozemku, ať si nachystájí 120 tisíc pokutu, že sice studna může být jejich, ale voda ne, za to budou platit.
3: A komu patří ta voda, když se nad tím zamyslíš teďko?
0: No tak samozřejmě jako
2: přírodě.
0: Lidem. No, tak
3: jako... Ale počkej přírodě, jak přírodě?
2: No jakože vší přírodě, jakože všem. Jako.
3: No ta patří všem, tak Getteny, nikdo není majitel ty vody, jako jeden. Majitele jsou všichni a tady nemá kdo co nařizovat, že ty budeš něco platit za nějakou studnu. Poslal do prdele taky mě studnu.
2: No, to teda.
3: Já jsem se s nima srát, ale s nima. Já když slyším
2: tak, že zvěrnu tak. Já se s nima neserut už, jo.
0: Nesrat. Jo. Mara už
2: já jsem taky přestala, no.
0: Mara startuje a Petro, a víš co, to tě vlastně odnaučí, ta muchomurka tě odnaučí pít aj tu sycenou vodu, sladkou nebo jo, nesladkou, jo? To je jedno, a tu sycenou, protože dívej,
2: já vám... On nám to sem vozí táta Mírovo pro Míru. A mně se to nechce dávat jakože úplně nějak jako vyhazovat a takový věci prostě, takže
0: vylít,
2: si to vypiju, no, občas.
0: Vylít.
2: Ale jako... občas, ono se mi to tady fakt hromadí i jako, no.
3: myslet na to, že to jsou všechno věci, které vám nepomáhají.
0: No a když jsme u toho...
3: Tak záleží už pak jenom na vás.
0: Já vám tady pustím videjko, protože samozřejmě mám tady hodně videek, jak se by to trošku odsýpalo, lidi se těší na videjka, ale aj na Máru, jo, protože Mára ten to dokáže tak pěkně všechno vysvětlit polopaticky, ale ta muchomůra, nevím, Máro, jak jsi s ním prošel nebo ne, já jsem si tím prošel jako co se týče alkoholu, jo, takže ta muchomůrka je tak chytrá, ne že vlastně vyléčí fyzicky nějaký potíže, ale i třeba tu duševní jako závislost, že alkohol může být i jako psychosomatický, jo, takže pouštím pro vás a pro všechny, třeba koho se to týká, jo.
5: Rusano, muchomůrky Eno, jako by ty si cíl sama pro sebe stavíš, že muchomůrka pěstuje buňky mozku. On zbavuje od špatných návyků, on čistí krev, on čistí cévy, on je mocný, vůbec absolutně pro všechno. A tak, jako je to mikrodávkování, to se dokonce dá dávat dětem. No samozřejmě nemalým, jak u tebe. Já myslím, že to pro děti je potřeba extra přečíst. Například pro svého dítě jsem přečetla, že ona už může dokonce brát dospělou dávku, i když jí je 12 let. Takže, přečti, pogoogluj, věc prostě, ta je úžasná. Já už, v podstatě, zbavila se od všelijakých medikamentů v domě, všelijaké anestetika, tam ta všechna herka. A o muchomůrce jsem věděla dávno. Prostě říkám, já trošičku odcházela stranu. Za prvé, velmi hlasitě přednášet do svět, protože velmi dlouho od nás skrývali, co takové muchomůrka. Jím strašili, že to je jed, to je tam smrtelně. Ano, on je jedovatý, ale je na léčení. Mikrodávkování nikdo nezrušil. Takže to je univerzální prostředek, který od všech nemocí. Například, u koho ta deprese, která tam desetiletími v tobě sedí a člověk prostě zahyne za deprese, on zbavuje od deprese. Narkomani, taky mnohaletní, v mnohaletní stažimi, že, zbavují se od té závislosti. No, to je zázrak, to prostě zázrak, to panacea v dnešního času.
0: Takže, jo, takže nejenom teda fyzické obtíže, potíže, ale i psychicky jako zbavuje všech závislostí. A když to vezmu úplně jako až do paradoxu, tak pokud se někomu vytvoří závislost na tu samotnou muchomůrku, tak ona ho zbaví i závislosti sama na sebe, na té muchomůrce. Taková je to geniální houba, takže jako nebát se normálně. A když jsme u toho, Maro, už jsem se rozhodl na 100%, že si pořídím tu digitální váhu a teďka, jak jsem viděl ty videjka o chlapcovi, který tam mluvil o tom Panterovi, teďka tam pustím ještě další videjko, který se jmenuje dávkování, jo? Jak to on dávkuje taky z vlastní zkušenosti a jak to na něho působí, takže velmi důležitý je to mikrodávkování a pak ten úspěch se, však Maro, teďka chlapcovi tam vyléčil boláky nějaký, to jede, to prostě jede, aniž by tomu člověk jako věřil, že vůbec něco takové je možný, ale je to tak, Petro, jo?
3: Jo.
0: Takže já dám mikrodávkování a kde ho mám? Tady.
4: Ahoj, kolik je dávka červeného ráno a večer? Všechna má doporučení a pozorování se týkají užívání pouze večer. Můj scénář, který posílám všem lidem, kteří užívají červené, předpokládá takovýto příjem. První dva týdny jsou seznamovací, 0,5 gram a v tomto prvním týdnu pozorujeme, aby vás nikde nic nebolelo, bylo to pohodlné, netřáslo se to. Abyste to dokonce ani nevnímali. Pokud vše probíhá normálně, následujících 30 dní 1 gram a také pozorování. Potom 1,5 gramu a zbytek 3měsíčního kurzu 2 gramy. Podstata spočívá v tom, že musíte chápat, že jen malé dávky, mikrodávkování. V žádném případě nespěchat s výsledkem. V žádném případě nepřekračovat, pokud neznáte svůj organismus. Houby chyby neodpouštějí. Že to všechno musíte dělat chytře, abyste vytěžili maximální užitek. Houby nemají rády hlupáky. Proto já považuji pouze ráno, lidé přijímají. Já považuji jen večer, lidé přijímají ráno. Přesto my, i když si myslíme, že vše kontrolujeme. Tak ne všechno my kontrolujeme. A bývají momenty, kdy člověk vyjde do vnějšího světa, na ulici. A všechno, co je kolem něj, hluk, zvuk, signály aut, schon lidí. Bývá, že vyvolává podráždění a začíná panika, začíná schon, agresivita, občas neadekvátní chování. Proto to dělejte všechno pro zlepšení zdraví. Vždyť, když člověk spí večer, ono to funguje. Člověk se vyspí a stává se pozitivním, produktivním.
0: Tak, přátelé, já kam se podívám, co pustím, tak ke mně chodí jako muchomurka, jo? A ještě vlastně, když to chodí v ruštině, které ze dvou třetin rozumím, tak ještě si to teďka vlastně dokážeme, Maro, nadabovat, jo? Takže i to nám ulehčuje pátrání a zvědomování sami sebe a druhých, ty, kteří nás posloucháte, jak třeba Petra, jako dneska, jo? Protože ta vězně přišla si pro radu, takže Petro, veliký blagadár. Jestli, Petro, chceš, tak se klidně odhlás, nebo jestli chceš, poseď, my jedeme dál. Takže to
2: jestli vám tady nevadím, tak já klidně ještě posedím, mě to nějak baví.
0: Takže to no koho by to nebavilo v dežavíčku? Však to je punkový studio až rock'n'rollový.
2: To právě, jste takový úžasný pankáči okouzlující, že jsem vás musela poznat už víc.
0: Zahulit a...
3: Jenom, co jsem chtěl dodat, jo, ten alkohol, ten jakože lidi, jak, že oni se de facto bojejí přestat s chlastáním. Protože když jim řekneš, ale ona tě zbaví ta houba i těch závislostí na tom alkoholu.
0: Tak ho nechci,
3: a oni řeknou, no ale to já nechci, to já nechci. No. Říkám, jak nechceš, by ti bude líp? Prý ne. No a teď jsem udělal takovou hezkou nebo debatu, nebo co to bylo. Tak tam říkají jasně, protože ty lidi se bojejí přestat jenom z důvodu, že už by neměli v tom životě nic jiného. Proto by měli důvod žít.
2: Ano, já si to taky trochu myslím trochu jinak teda, já si myslím, že vlastně si v tom hledají fakt až přítele, jako, no.
3: No, oni hledají, aby se v tom utopili, jako, jo, myšlenkama.
2: A utekli. Oni to mají jako východisko pro všechno.
3: Tak.
0: No, Maro.
3: Já jsem taky kdysi pil.
0: Chlastával jsi taky?
3: Jo, a bál jsem se, protože mě to štvalo. A říkám, musím přestat, protože by mě to sralo. Ale pak přišla myšlenka, prý, no ale co já budu dělat, když nebudu pít, tak já přijdu o všechny přece kamarády a tak dále.
2: Ano, to mě taky no, potkalo.
3: No jenom, že najednou zjistíte, že ve finále jako ty kamarády ani nepotřebujete.
2: Ano, no, vlastně.
3: Protože
2: vlastně.
3: Ty lidi, kteří potřebují kamarády, většinou se bojí být sami se sebou. Jo?
2: To
3: se bojí samoty. Já naopak samotu miluju.
2: Hele, já vlastně asi taky, protože já jsem vlastně předtím byla furt sama a teď jsem zase jako nejsem sama vůbec vlastně, protože Míra má takový punkový barák taky trochu, protože já se si sem nastěhovala před 3 lety a za ty 3 roky sem chodí každý den někdo. Takže je to docela pro mě náročný, no, to překonávat a tak, ale dávám si to.
3: Já zase jako si chráním svůj klid, takže já jako žádný takový kamaráčovty nepodporuju. Řekni mi, co potřebuješ a nazdar.
0: Nazdar. Jak říkala moje babka...
3: Já mám rád svůj klid.
0: Moje babka...
3: A já do něho nikoho nedovolím vstoupit.
0: Moje prababka říkala, nikoho. Za dobře, ale zpovzdálí. A já bych to doplnil, já si myslím, že už ani dneska není potřeba jako za každou cenu za dobře. Jako. Proč za dobře?
3: Tak kde by si měl říct svůj názor?
0: Dement. Když to není,
3: ne, že něco neproběhne, mě se ti vysmíjou ty tvoji kamarádi. Takhle to není. A to si říkají kamarádi.
2: No, já jsem se tady s tím setkala několikrát. Mě tady jako nějaký lidi okradli a takové věci, takže mě jsem jako docela už... Já jsem docela střelkyně teďko, já už se člověka nebojím ani jako poslat někam, no.
0: Už jsi ostřílená.
3: No to já jsem, to já taky ne.
0: No, to já taky ne.
3: Já jsem hodnej člověk do doby, než ten člověk mi přijde, že je taky hodnej. Ale běda, jestli začne být nehodnej, protože pak se měním já v kurevsky nehodný.
2: A to já taky, jo. A já jsem takový, já jsem totiž váha a mám ascendenta ve lvu.
3: Ale vidíš, tady to bych do toho vůbec nemotal, nějaký váhy a nějaký zase znamení, jo? Oprostí se o takovýhle nesmyslu. To jsou jenom bláboli, který mají vést ovce.
0: A přátelé.
3: Protože je úplně jedno, kdy se narodí.
0: Přátelé,
3: Petro, víš,
0: proč je to úplně jinak? Oni zjistili, že ta obloha podle astrologie, ona je úplně jinak. Jo, tam nic nepasuje. To je všechno posunutý, jo, takže to je nesmysl.
3: Vem ale si, já jsem si tím taky prošel. Je jenom business.
0: Já jsem ryba, jako 12. března, já jsem ta ryba.
2: To neříkejte,
0: to jsou
3: bludy.
0: Bludy.

0: a ty to tam čteš, a říkáš, jo, jo, jo, ale teď si přečteš, jako třeba já, jako v znamení ryb, teď si to přečtu v jiných novinách a tam bude něco jiného zase.
1: No na mě ta váha nikdy neseděla právě, tak jsem se jako chytla do ascendence.
0: Jako s takovýma kravinama už jsem se dávno vypořádal, to už leta už pryč.
1: Jo. Ne, to jo, a není možné, že mi z toho chodí ta schizofrenie,
2: je to možný, náhodou. To neřešit.
0: Z čeho?
2: No, ne z toho, že si ta že
1: těch ten
2: ascendent, ale že tomu věříš možná. Nevěř tomu.
0: Jo, ale když se tím zabýváš, protože ty si nechala oklamat nesmyslem.
3: A, to jo.
2: Jo, to je,
0: to je, je pozor. Se narodíš v vilách, nebo v rybách, nebo v beránu, úplně nic. To jenom ty si jako člověk bereš ty programy z toho, jak oni to tam píčou.
2: To je dneska jízda.
0: Ty si to přebíráš za svý.
2: Znáte film? Zná Petro, ty znáš film, určitě aj Mara. Jáchyme hodě roztroje. On měl ten kalendář, no, špatný dny, blbý dny. To je taková chujovina.
0: Teď to tam říkám.
2: Jo, prostě, to ne, tomu nevěř. Žádné astrologii, to neexistuje. To je všechno podvod na lidi, aby mohli tisnout astrologické kalendáře za těžký prachy a prodávat jejich mapy. Aby se mohli astrologové, no, aby mohli si otevřít biznis, jo, a ždímat blbce, který tomu věří. Za mě teda, tak si jo, myslím, že to může být, jo.
0: No tak to je jedno místo.
1: No je pravda, že jsem z nich nikdy neměla dobrý pocit z těch lidí, jako no, kteří to dělali.
0: Takže já to tady to, normálně to vypust, to prostě neexistuje. No. Ale hlavně, jestli budeš papat vochomůrky sušený, no tak pak ti sama, pak ti to sama, jako docvakne ti to rychle. Jak jsi blbá, že jsi na to věřila?
1: No to hej, teda, no. To souhlas.
0: Protože to jsou nesmysly, jako neskutečný. Protože lidi, jak jsou smutní, jak jsou otrávený tím, jakože životem jejich, no tak hledají furt nějaký útěky. No jo, a ono se mi to děje, vždyť oni to tady spíšou v tom horoskopu, že my jsme prokletí v tomhle znamení, v tomhle tom, jo, a bludy, nesmysly, programy do hlavy.
1: No a teď, když jsme u tohoto tématu, já si můžu mít ještě jednu otázku na tebe, Maro. Že karty, jako kartomantie, tak to je jako taky blud?
0: Samozřejmě. To
1: je blud. Budoucnost neexistuje.
0: Co?
1: Budoucnost neexistuje.
0: No budoucnost je taková, jako si ty uděláš tu budoucnost. A ne, že ti to předvídá nějaký karta. Zase ti cpe programy do hlavy. Podvědomě, chápem
1: no,
0: to.
1: No jasně. No teď jsem pochopila celý svůj schizofrenní život, děkuju.
0: No, protože ona ti bude vykládat, protože ona ví. Oni to jsou, ale já už jsem o tom kdysi taky dávno čet, že oni to mají normálně takový ty jakože drahý kartáři, jo, že mají normálně svoje špehy a oni o tom člověku, co má k ním, je opětanej, tak oni si o něm pozjišťují všechny věci a pak to jakože vyčítá v těch karet, rozumíš? A pak ještě toho člověka manipuluje jako ovci, kam potřebuje.
3: Yeah.
0: Jako.
1: No, ty tak to je dobře.
0: Ty myslíš hlavou, ty tvoříš myšlenkama. Nenechte si vstupovat cizí programy do vaší hlavy. A to říkám, ta houba to zablokuje. Konec programování.
1: Ano, ano, souhlas.
2: Tak já tě... Když si tady, já tě pustím na vše videjko, ale klidně se ptej, jako, dívej se, dneska, já jsem stejně řekl, a i Richardovi, Maravovi, že to dneska víceméně bude, a jsem to říkal Petře, jako zdravotní okýnko, jo, UCC, ULC, pátráme všechno, je to v procesu, necháme, někam se ještě dneska posuneme, můžeme klidně pokračovat v tom zdraví, protože to je nejdůležitější, jako, jo, být zdravý,
0: nežil,
2: a pak může člověk vše, co chce. A když jsme u toho tvůrce, přesně tak, my jsme tvůrce těch realit, ne karty, jo, ani hvězdy, pokud vůbec existují někde nějaké hvězdy, pokud to nejsou lampionky. Nenechme se zmást, ten systém za ty tisíciletí z nás udělal takový blbečky, že my už uvěříme možná všemu, jako jo, ale astrologii jako nevěříme. Ani kartám.
0: Že věda byla vytvořena politikama, aby věda dokládala, vytvářela důkazy pro politiky na tu jejich šaškárnu, který oni zkoušejí na lidi.
1: No to snad, no.
0: Jo? Od toho mají ty uvozovká vědce, protože když se podíváte, kým je placený ten vědec, tak pochopíte, jo? Že ho platí.

0: třeba farma firmy, no ten nikdy nepůjde proti farma firmy, když je spacený. Jo, těma farma, takže on může vytvořit jenom důkazy na to, aby potvrdili jim nějakýma oklikama, že mají pravdu to, co říká. No, víc virologie a další podvodné věci.
1: Virologie. No. A ti politici zase jsou tvoření Vatikánem, jo, nasazování, takže to je příčina toho zla tady na zemi, asi ten Vatikán, jeden z těch pilířů. Ale dobrý, to jsme trošinku odbočili. Jedeme, Maro, jedeme dál ve zdraví, ano? Takže,
0: ano.
1: Já jsem si tady udělal poznámku. Mě to hodně zaujalo, i to mikrodávkování, a potom, že vlastně začínat na 0,5, ty tvrdí říkal 0,4, já si to moc dobře pamatuju, takže 0,5 třeba těch pár týdnů, pak 1,5 a pak můžu ještě víc, jo? A já, přátelé, já si udělám na podzim z nové várky 3měsíční kůru. A pojedu naprosto precizně, přesně podle dávkování. Znovu si to ještě pustím to video a zeženu další informace, jak přesně to dávkovat. Jo, takže já si dám pauzu, jak toto doberu, jo, to může být 14 dní. A dám si a pojďte do toho, kdo chcete se mnou. Jo, nazběrejme si a pojedeme 3měsíční kůru. Petro, taky.
0: Já jenom krátkosti doplním, Petrucho. Ano. Přibývá mraky lidí, kteří se těma vochomůrama už začali zabývat i na vlastní kůži, rozumíš? Takže každý ti podává svůj názor, jaký je dávkování pro něj bylo výhodný. Jo. Ale to si musí vyzkoušet každý na sobě. Ale 0,4 to už je psaný i v knížce od baby Maši, jo, od té doktorky, jo, že ona začíná, tam doporučuje 0,4 dávku a pak zvedat.
1: No.
0: No, to je jedno, jestli 0,4, 0,5, to je 0,0 part rozdíl, jo.
1: No, protože...
0: To zase jakoby nepocítíte nějaký skok.
1: Protože já fakt užívám jako na rock'n'roll, na punk, já si tam hrábnu, jo, a prostě co mám v hrsti, tak to si mám do huby a jedu. Ale jako je mě fajn, ale třeba fakt jako bych potřeboval to mikrodávkování, aby to bylo ještě víc účinnější. A to začnu právě na podzim.
0: No, jasně, protože ty harmonizuješ to tělo těma dávkama.
1: Tak.
0: Že to nebude jak na houpajce takhle. Víš, jeden den hodně, druhý den málo. Takhle pojedeš furt v stejných dávkách a pak po týdnu třeba zvedneš na vyšší dávku, jo? Po nějakých 0, něco gramů. A takhle pomalu si to zvedáš. Protože když tam dáš si hodně, tak se tím může stát jenom jediná věc, že budeš ospalá, že budeš chtít spát. Což není na škodu, protože člověk potřebuje právě i ty bochomůry léčí spánek. Jo. Takže lidi si to dávají i na noc, jo, ale těsně před spaním. Ne, že si to dáte hodinu před spaním, protože pak neusnete, jo, třeba. Protože tam bochomůra vás najednou bude nutit něco dělat, jo. Takže vy budete mít chuť tvořit, jo, prostě malovat, nebo cokoliv, prostě tvořit. Jo, vás nech nechám klidu.
1: A v tom je, od toho je ten, ten panter, jo, ten tygr, jo, ten vlastně tu energii, ten přebytek té energie nasměruje třeba tím tvůrčím způsobem. A to už stačí mi fantaziu jako tvůrce a jedeš v tom proudu. No tak já to ještě nevím, jako jo, já jedu v proudu tvůrčím i tak, no ale pak ještě když vezmu pantera, tak si myslím, že pojedu jak bombardér, člověče.
0: Protože máš ještě ježovíka, ten ještě nemám prozkoumaný, a ten má taky podobné vlastnosti. Ježovík, ale nevím, jak se říká český ty houby. Jo, je to taková divná houba, taková, no to si, na TikToku je hodně nabízej, jakože je léčivá.
1: No.
0: Ale to ani neviděl, tu houbu jsem u nás ani neviděl.
1: Až přijde čas Kairos, tak ta houba k nám dorazí stejně, jak dorazila Petra, jo, na základě času Kairos. Kde by se tady jinak vzala, jo, ten čas Kairos prostě každému, třeba někomu nepřijde čas Kairos, ten správný okamžik, kdy vejít, jo. Takže jsme se tady sešli a já tady mám další videjko a já jsem ho nazval příznačně Muchomůrka léčí a systém zuří, jo, což je pochopitelný, protože ty dvě se nemají rádi, jako jo.
2: Milion zlotých pokuty může stát obchod s produkty obsahujícími muchomůrku červenou. Budou traktovány jako drogy nebo dopalače, náhražky drog. Jiná věc je, že je těžké si představit, že někdo kupuje a užívá tento typ substance. Máme ideální příklad, jak funguje systém, ne? V tamtém roce, ve věku 34 let, poprvé v životě jsem vyzkoušel. Protože už takového, co je zakyselené, tak jsem se vyléčil. Že jsem zariskoval muchomurku. A lituji do této chvíle, že tak pozdě čekám na ten rok, až už vůbec bez ostychu budu sbírat. Sušit a jíst. A povím vám, hned organismus je odkyselený. Pálení žáhy nemám do této chvíle. Uplynul skoro rok, když jsem měl skoro denně, co oni kecají, pít. Vůbec to je to, to se už v hlavě nevejde, ne? Protože systém nevydělá, protože houbičky si rostou, protože jsou velmi zdravé. Protože tabletek nebudeme kupovat a jen tu je bolí. O a pro ně znamená.
1: Tak, takže chlapec byl tak vyléčený a radostný, že měl kameru na křivo a bylo mu to úplně jedno. Tam vidíš takovou tu duchaplnou radost, pravdivou, skutečnou, přirozenou. Jo? Takže, přátelé, je tady léto, že? Dneska začalo, nebo včera, nebo kdy. A zás podle astrologie, mě to jedno, prostě jako kdy. Jo? Prostě cítím už jarní, letní energie, takže sezóna se blíží a jdeme na to. Jo? Fakt se vyloženě těším. Na tu kůru tříměsíční. Je. Tak jo. Co ví?
3: No, je to výživné.
0: Já každopádně.
1: No?
0: Já už vím přesně, komu musím nadělit vochomůru, komu potřebuji pomoc. Jo.
1: Taky by se našli, ale já
0: a mě už říkal, bylo slíbeno, budou pro tebe sbírat všichni vochomůrky.
1: Ale
0: říkám, vy to hlavně sbírejte pro sebe.
1: Zas si říkám, každý no, může nasbírat, jo? To patří všem. Někdo má strachy do lesa, že tam se nesmí, že by tam pošlapal ten mech a ty bročky, jo? Takže, přátelé, proberte se, ten les patří nám jako lidem, jo? Nikdo nemůže si přivlastnit les, a i když je tam napsaný, že tam je nějaký privátní něco, jako. No, to má jenom, jako, to je jako vlastnictví sice, ale jednou se bude divit, že nevlastní jako nic, protože příroda...
0: Vlastnictví není nic tvý.
1: Nic tvý, no. No, takže do lesa, jak se ptala onehdy jedna posluchačka, kde si má objednat tu muchomůrku, tak jsme jí řekli v lese.
0: V lese.
1: Jo, ještě než pustím další, o soli zas. Tak Maro, ty jsi tady zmínil něco, že úplně vynechat oleje, rostliny, tak se chlapec ptá, Peťa, i olivový. To asi taky, že to je rostlina.
0: Všechny.
1: A potom...
0: To všechny asi, oleje.
1: To už je asi sranda, že... A pivo. No, tak pivo...
0: Ale jako jestli ti chutná pivo, já jsem slyšel, že do něho dávají ženský hormon.
1: Estrogen. Progesteron.
0: Jo. Protože dneska ty chlapi, co chlastají těch piva, tak mají většinou kozy jak ženský.
3: No. Právě se mi teďko všechno vysvětluje.
0: No, jo, a teď si vem, že už i Putin před třema rokama si dělal srandu z Čechů, že krmějí tady Ukrajince, tak se smál, říká, jen jim dejte chlastat to pivo, vy stejně do něho dávat ty ženský hormony a potom pivu už ti Ukrajinci nebudou chtít vůbec bojovat. Proto je ten národ tak degenerovaný, protože rozumíš, ty chlapi se nepostaví do vlastní síly. Aby s tím zametli.
3: No, to
0: oni nemůžou přesně. Ten testosteron v tom chlapovi.
4: Aha.
0: To si nechávají srát na hlavě, ne?
3: No to docela dost, jako všichni, ale.
0: No. Protože vem si, že všichni, co chlastají, pivo a tady ty věci, tak jsou vždycky takový benevolentní, víš? No, nějak bylo, nějak bude. No víš, no, my si to nezměníme.
3: No jo,
0: my jsou
3: takový, že to
0: bylo. Říkám, ale asi ne, tady s tím stylem určitě nic nezměníte.
1: Oni to mají utlumený.
0: Takže ono žádná škoda.
1: Ty funkce to mají zpomalený, utlumený. Já jsem taky
3: pijával. Já tady právě jednoho
1: pivo. Jo, taky jsem pijával pivo, když jsme seděli jako po kšeftě v hospodě, tak jsem taky jako, seděl jsem jak prostě pařez a toto, jako, jo, kozy jsem měl taky, jako jo. Takže je to tak? No a to pivo, vlastně to je jako nápoj, no, taky nám říkají, pivo je nápoj Čechů, Čechoslováků, ale to je zase jenom vzorec, aby prodávali, aby prostě tvořili biznis, jo, na tom chlastu, takže
0: no,
1: pivo, jako dobře, jako, ale asi ani si nedávat jako vůbec ani na chuť, že? To je na co?
0: Ale vemte si, že alkohol, teďko nevím, v kterých řečích znamená, že to je ten, co ti krade duši.
1: Spirit.
0: Jo. Takže on tě odpojuje.
1: No.
0: A vem si, a další věc, alkohol vem si, že ty paraziti mají velmi rádi, tak velmi, hezky fungují, víš? To jim pak je pěkně jako krmíš alkoholem.
1: No vidíš. No, ale Maro, když je ten fotbal, že, tak si dávají pěkně na gauču. To je lebeda potom. A za zády, za oponou se dějou jinakší věci úplně, no ale tak u toho piva je to jedno, jak říkáš, nějak bylo, nějak bude, no vidíš.
0: No a to si vždycky požereš držku a druhý den na novou, veď ráno staneš, hlava ti učí ještě, jo.
1: Tak si dáš další.
0: No, ale už se v práci těšíš, až si zase večer dáš. Nebo odpoledne, až přijdeš, ať už si do sebe lupneš tohle hláče.
1: Ne, na co čekat, daj v práci, v práci taky si dáš.
0: No. Jako no, já dobrý. To znám to myšlení, já to neměl taky,
1: Já taky, dobrý, nechme to Muchomore tady, aby nás zbavila, nebo nás už, já jsem se toho zbavil už dávno jako před, jako jo, ale, takže mnozí,
0: já taky, abych mnozí, to dneska ani nedal.
1: Mnohým to jako pomůže, no. Takže s těma závislostma, to není jenom alkohol, ale vlastně aj ty cigarety, ale ty říkáš, že to je jaksi 50 na 50, ale zas nikotin zabíjí taky parazity, jo? Takže ta muchomura možná nechce, aby vyléčila závislost na nikotinu, kdy zabíjí parazity.
0: Přesně tak, nikotin je velice prospěšný pro mozek, ale bavíme se o tom mikrodávkování, jo? Protože, jelikož já jsem třeba ani nedošel k těm 2 gramům, já byl nejvíc asi 1,4, 1,5, tak jsem to zkoušel pár dní a říkám, ale já, jelikož jsem i bez tý bochomůry, už to jako v pohodě, jo, to nastavení. No. Ale samozřejmě teď půjdu na 2,5, klidně přes 2.
1: No to já taky.
0: Prostě ale... i vyzkouši, maximálně ale... se mi můžeš jít spát, no, to mi nemůže stát.
1: Zkusím na tu
0: červenou. A když usneš, tak spíš spánkem bohu.
1: Zkusím červené třeba 2 gramy, nebo, no začnu od 0,45, pak 1 gram, 1,5 a tak. Jo. A Pantera budu zatím obcházet s velikým.
3: Já začnu na 0,3.
1: Co začneš?
0: No.
1: Co?
3: Na 0,3.
0: No to může, to jedno, to stejně, hele ty de facto ani když budeš mít 0,5, 1 gram, tak ty to ani neucítíš, že to máš sobě.
1: No, to ne.
0: Jo. Jenom budeš cítit, že je něco jinak v tobě. Že najednou máš jasnější mysl, jo, a že se ti líp funguje najednou tak zlehka. No, to ne. To se ti nebude zdát žádný, jako že jsi ožralá, nebo sjetá, nebo jo. To nic takového nečekejte.
3: Já to ani nepotřebuji.
0: Ale ta to ani nedělá. Jo. Takže... To, jako si nemyslíte, že jo, že si něco sugerujete do palice a říkne, je, tyjo, já potom lítám, no to těžko. Jo.
3: Mám tady... Ne, to úplně ne, já spíš potřebuju jako klid, já potřebuju zpátky svůj klid, který jsem měl.
0: No a to tělo se hodí do toho klidu. Vnitřně. Ne, že to bude, jako spousta lidí třeba řekne, no já jsem to bral, na mě to nic nedělalo. No proč to nedělalo? Protože ta houba opravovala něco, co ty jako by si neviděl, že opravuje, ale ona to na tom dělala. Jo? Protože to řeci, že po tvém času, že najednou si měl nějaký problém, který si jako bral úplně jako bokem a najednou zjistíš, že už ten problém ani nemá.
3: Zajímavé.
0: Já třeba jsem dělali fleky kdysi dávno, ne, 2 roky zpátky nebo 3. Jo, když jsem se spotil vždycky z jara, tak mi vždycky vybíjali takový červený fleky, kde se potí člověk, odpaždí a tak. No a vždycky jsem šel doktoru, kdysi dávno, ten mi dal mastičku, ten jsem se namazal a pak jsem to, celý rok jsem měl od toho klid. Jo, ale prostě jednou jsem si nebo 2krát musel namazat. Hele, a od té doby, co používám keltskou sůl, ze sodou, odkyteluju organismus. A v ochomůru, tak ty fleky už nemám.
3: Super.
0: Jo? Nejsou.
3: Fascinující.
0: No a to doktorka mi říká, je, to je nějaká plíseň. Hovno plíseň, paraziti to byly, lezli ven z kůže. Jo, protože ti, co mají lupenku třeba, tak je zvláštní, že oni, když jdou k moři někam, tak najednou ta lupenka mizí. Jo, u toho moře. Je ta voda slaná. Jo, protože ta sůl zabíjí parazity na kůži.
1: A co mám v ruce? No nebudu napínat.
0: No něco tam máš, ale nevím.
1: Je to, je to keltská sůl, ale je to ta hrubá. Já jsem si udělal tady, ona jednak ty krystaly září dobrou energii, čistí prostory, takže tady mám aj jako velkou misku. A já si furt pozobávám, třeba jenom jedno zrničko, jo?
0: Jo,
1: takže, takže za ten celý den s ním normální dávku, jo, ale třeba na pětkrát. No, a já vám tady pustím, když jsme utesali, Petro. Petro, jako, jakou sůl třeba používáte vy, Zmiro, v kuchyni?
3: Hele, já mám mořskou teďka.
1: Tak, a já tě pustím.
0: Hele, chce to používat, pozor na ty názvy, mořská a tak dále, jo. Vysloveně hledat keltskou.
1: Keltská, no.
3: Dobře.
0: Protože pod tím se může skrývat taky cokoliv.
1: Ale nehledej v lékárně, nehledej v lékárně, jo, to si objednej po internetu, no nebo možná někde...
3: No, tam by mě to asi ani nenapadlo už.
1: Ne, tam nechodí.
0: A když má někdo problémy s kůží, tak doporučuji udělat si koupele doma ve vaně. Koupit si tu, jak se jmenuje to trochu?
1: Epsonská.
0: Ta sůl druhá.
1: Epson.
0: Epsonská, ta je prej vynikající. Jo, nasypat do vany, ale pozor, ne dvě lžičky, jo, klidně půl kila ty soli, nebo tu kilo prostě ty soli. Prostě obětujte to a normálně pak tam ležte, abyste se pěkně vysolili.
3: Tak jo, tak to moc taky díky za tipy.
0: Protože někdo tam říká, prej, no tak budeš mít vanu třeba napuštěno 2-3 dny, víš, pak si jenom trošku přilež teplejší vody, aby si nemrzdu. No a... Jo, protože to všechno zabíjí ty parazity. Jo. Lidi musí trošku experimentovat sami se sebou.
3: To souhlasím, to já experimentuju ráda velmi. A už se těším na tu machomurku, jo.
0: To
3: všechno, tak to bude paráda.
1: Už, jak se o ní bavíme dneska už hodinu a půl skoro, o muchomuře, jo? Takže ona už na tebe čeká, aj na nás, a i na ty, kdo nás poslouchá třeba. A nemusíme se ani ptát hvězd, kam máme jít a kdy, jo, to ucítíš sama ten čas, Kairos. Dobrý, já pouštím sůl, jo, něco o soli. Ať víme taky.
5: Všichni používáme běžnou sůl, ale věnujete pozornost jejímu složení. Když jsem zkontrolovala tuhle sůl, zjistila jsem, že kromě chloridu sodného obsahuje přísadu E535. ChatGPT mi napsal, že je v Evropské unii povolená a používá se jako protispékavá látka. Vypadá takhle jako cukr. Rozhodla jsem se nezastavit a vyhledat si informace v jiných zdrojích. Teď prostě přečtu, co jsem našla, nikoho k ničemu nenabádám, závěry si udělejte sami. Je potravinářská přísada E535 nebezpečná? Potravinářská přísada E535, tedy ferokyanid sodný, se získává z odpadů koksochemického a plynárenského průmyslu. Poté se tato směs přidává do kuchyňské soli, aby se zabránilo jejímu hrudkování. Dnes má tedy prakticky každý z nás na stole vedlejší produkt koksochemického nebo plynárenského průmyslu. Výrobci samozřejmě tvrdí, že při správném a důkladném čištění ferokyanid sodný E535 není toxický. Jenže při diskusích na toto téma výrobci a placení vědci zapomínají zmínit, že se ferokyanid sodný dostává do žaludku, kde v procesu trávení reaguje se žaludeční šťávou. Ta obsahuje kyselinu chlorovodíkovou. A tady začíná to nejzajímavější, ferokyanid sodný reagující s kyselinou chlorovodíkovou se mění na kyanovodík, známý jako kyselina kyanovodíková. Jde o extrémně toxický jed a ohledně působení kyseliny kyanovodíkové už mezi vědci neexistují žádné neshody. Kyselina kyanovodíková působí ničivě na mnoho orgánů a systémů lidského těla. Způsobuje narušení prakticky všech funkcí centrální nervové soustavy. Při dlouhodobém a pravidelném příjmu kyseliny kyanovodíkové v těle dochází k jejímu toxickému působení na dýchací systém. Vzniká dušnost, která je následkem hypoxie. Kyselina kyanovodíková je schopna zbavit buňky přísunu kyslíku, což vede k jejich kyslíkovému hladovění a následně k jejich zániku. Zpomalení srdečního rytmu, arytmie, křeče cév, různá narušení krevního tlaku, srdečně cévní nedostatečnost. A při vstupu vysoké dávky kyseliny kyanovodíkové do těla může dojít dokonce k zástavě srdce. Všechny tyto procesy v těle probíhají pod vlivem tohoto vysoce toxického jedu. Kromě přidávání do kuchyňské soli se ferokyanid sodný přidává do vína a podobných alkoholických nápojů, což umožňuje zlepšit chuťové vlastnosti. Navzdory zjevnému nebezpečí této potravinářské přísady je povolena v mnoha zemích světa, kromě USA, kde zatím její status není určen. Na závěr lze dát doporučení ohledně konzumace soli. K tomu ještě dodám, že jsem si koupila tuhle značku soli a udělala jsem takový experiment. Rozpustila jsem sůl Valdo a tuhle od toho neznámého výrobce. A já nevím, jestli je to vidět nebo ne, sůl Valdo se u mě rozpustila. Na mě nic není, ukážu vám to blíže. A tady je ten usazený kal. Závěry si udělejte sami.
1: Tak, uděláme si teda závěr ten, že sůl je vlastně požívatina, jo, denodenní potřeby v kuchyni. Takže kdyby tomu systému skutečně šlo to, aby to lidstvo bylo zdravý a mohlo chodit do té práce, vydělávat ty korporátní papírové peníze, jo, fiat měnu, no tak prostě nám tu sůl jako zakážou, protože to je sám jed, to je, já jsem si to musel napsat, koksochemický sajerajt, vysokotoxický, oni ti řeknou, že když je to očištěný, tak to neškodí, ale zapomněli dodat, že to v tom žaludku reaguje s těma žaludečníma šťávama a vytváří tam toxiny právě, jo. A to kyselý prostředí, takže jo, ty Ečka 535 nebo kolik 45 a je to schválený, no samozřejmě Evropskou unii, že ta nám skurvila ty československé normy, jo, které byly docela přísný. A proto bylo to jídlo zdravý. Teď ta sůl, nevím, jestli byla tak toxická jak dnes, ale to je katastrofa. Takže co říkáte na sůl? Já už mám jenom keltskou a máme tam ještě himalajskou, tu ružovou, ale už jako solíme keltem. Jak vy?
0: No tak, ale já jsem... No, povídej.
3: Já tu mořskou jsem mám teda teďko a vlastně himalajskou jsem taky si dělala na exém tehda, když mi to chytlo taky po celém těle. A tam je to taky, no, vlastně úplně vytáhla ty bláho. Mě to vůbec nějak nedošlo. Teďko v tom spěchu všem. Asi.
0: Ale já od té doby to používám keltskou sůl. Samozřejmě ve spojení i s jedlou sodou, tak od té doby nemám problémy s kloubou. Měl jsem bolet, kyčle mě bolely, jo. Jako prase, říkám, no tak to snad ne. Jo. Kolena, protože člověk, jak pod něco děláš, tak milionkrát za den stoupáš, jo, klekáš, takže ty kolena dostávají záhul, nosíš, pořád něco taháš. A říkám, no tak jako v 50 mi takhle problémy, říkám, tak to se mi nelíbilo. No a od té doby, jak ji papám, tak mám o problému. Musel jsem, chytali mě křeče do lejtek, jo. No a tak mi žena kdysi kupovala ten, hořčík. No, ale pak zjistíš, že ten hořčík je jaksi v tíkelský soli, víš.
3: Luxus.
0: A od té doby už mě žádný lejtka nebolej. A dokonce jsem zjistil, že rád, že můj švára jezdí na kolech závody, ne? V 650. Takže oni dostali od nás před rokem tu keltskou sůl. A od té doby používá, a normálně jezdí na kole. A on říká, prej, mě nebolí, nemám křeče do lejtek. Říkám, no vidá.
1: No, jak se dívalo kytěstí? Protože je tam ten hořčík právě, který je proti křečím. Ten hořčík. Já jsem byl taky křeče.
0: 84 minerálů.
1: 85.
0: No, hele, oni píšou někde, říkají 84, někde 85. Ono ve finále má 95. Ale ono, protože to je mořská voda, která se odpaří a zůstává ta sůl, tak při tom odpařování ty vody, těch 10 minerálů prostě se někde vytratí. Jo, ale je tam pořád těch 84,5.
1: Dobrá. Takže jednoznačně jako bohyně, jak je prostě panter, ta bytost duchovní nejvyšší mezi hobama, tak ta keltská sůl jednoznačně nejvyšší bohyně mezi solama, že? Třeba, když to tak řekneme.
0: No a když, no, a když se pak na tím zamyslíte, tak jak stačí málo, abyste byli zdraví? Hmm? Úplně nic.
3: No to jo, a právě, no já, no já jsem na ně ještě víc naseru, to normálně na ty politiky a na všechno.
0: No tak jako politikům nejde o vaše zdraví ani o vaše blaho. Politikům jde blaho o jen.
3: Právě já už to vidím delší dobu, jako no, právě Mírově jeden doktor i řek normálně do ksichtu. Já se omlouvám za ty slova, já vlastně úplně mluvím úplně jak vandal, ale... Míra byl u doktora prostě a říkal mu doktor, že vlastně mu žádnou léčbu nemůže nasadit, že se na to vykašlal. Tak říkám, že to si děláte s srandu.
0: A pak mu tam ještě říkal.
3: No Míra. Míra, že se vykašlal na tu léčbu, takže on jako, že mu nedá už nic prostě. No a že on měl lékařský konopí v té době vlastně už. A on mu nepředepsal ani to konopí. A tak. Takže se to úplně všechno nějak prostě no, tam pokazilo a on ještě byl tak sprostej, že mě tam urážel, že ho opustím Míru a takové věci. No úplně jsem byla, no, totál.
0: Ale já teď to poslouchám od lidí, protože já jsem mezi lidma, furt komunikuju s lidma, tak jak mi vykládá, jaký si zažívají věci u doktorů, jo, že jim nasadí prášky, cholesterol, neskutečný podvod, zabiják prášky, který tam píšou, jo, demence a tak dále, po tady těch práškách, tak když jim to říkají doktoři, hele, mám pod těm prášku, mám problémy se žaludkem, tak ještě ta doktorka vynadá tomu člověku, že si to vymýšlí. A nebo další člověk změnila mu prášky na tlak krve a začaly se mu dělat fleky po rukách, no mají modřiny. Tak samozřejmě vyčetli taky v tomhletom letáku, ty, samozřejmě těch milionů nežádou ty kučenku, jak to je u každého toho jedu. To tam není pro prdel napsané. Jo, ty věci to fakt způsobují. Jenom je otázka, jak moc se to u vás projeví, ten efekt. Jo, ale to vám škodí na všechny ty věci, co to tam popsané. To oni si jenom krejou záda. Jo, líbí něco. Že by říkali, no tak to je napsané. Jako i na vakcínách je, že způsobují smrt. Jo, je můžou takhle způsobit i smrt. A to nikdo nečel. A nebo že způsobují infarkty, sraženiny, rakoviny a tak dále a tak dále. Ten seznam roste úplně, jak říká Primula, diametrálně.
3: No to je dost. Tak to ještě, že ty prášky na tu psychiku nejím.
0: Ne, to vůbec to všechno jedí. To jako... Já bych to v životě ani nepohl. Takže bych nešel ani k doktoru, jako, co bych tam hledal.
1: A taková ta běžná, průměrná občanská domácnost má doma ještě, aniž by o tom věděli, obrovský prostě jed a mají to v koupelně. Jestli pak uhádnete, na co teďka narážím. V koupelně mají...
0: Co myslíš, šampony?
1: No ta kosmetika
0: obecně. Nebo myslíš, že pastu na zuby?
1: Myslím přesně to.
0: Nebo myslíš prací prášek?
5: Že na každé zubní pastě. Nejen na Colgate, ale na jakékoliv pastě s fluorem. Je následující upozornění vytištěné na krabici i na tubě. Dovolte mi, abych vám ho rychle přečetla. Je tam napsáno varování, uchovávat mimo dosah dětí mladších 6 let. Co pak nechcete naučit své děti čistit si zuby? Držte je dál od nemůžete jim dát, ale říkají vám, že potřebují fluor, aby měli zdravé zuby a neměli kas, že? No, poslouchejte tohle. Pokud náhodou polknou víc, než se používá k čištění. Všimněte si, děti ještě neumějí vyplivovat tuto zubní pastu, ale dělají ji s příchutí bonbonů, dělají ji podobnou bonbonům. Pokud ji náhodou polknou, okamžitě se obraťte pro lékařskou pomoc, nebo se spojte s centrem kontroly otrav. Věděli jste, že je to jed? Oni to tam uvádějí.
1: No, takže, ne, že to teda jako zavápňuje třetí oko, Jo, to je tak trošku z té ezoteriky, ale dobrý, je to tak, jo, nebo tu intuici tím florem, jo, tak ale ono to je vlastně silné jed, jo. Jako mě by nenapadlo číst, jednak je na to potřeba lupa, ale nějaký příbalový leták dětské zubní pastě, jako jo. Jako obecně víme, že kosmetika, drogerie, prací prášky, tam jsou ty jedy, to už je tak nějak známý, přesto se neustále pere tady v těch sračkách. Ale v zubní pastě, jo, co na to chcete, přátelé, říct? Petro, čistíte si zuby čím?
3: Já mám teďko biokokosovou nějakou pastu, ale fluor tam není, to vím, to bylo úplně veganský nějaký, jakože bez takových jako věcí a tak, jako no.
1: Tak a já to dělám tak, že já si dám na kartáček normálně třeba kokosový máslo nebo sádlo, namočím si to rokelské sole a ještě popráším sodou, jo, udělám si takovou prostě také maglajs, ano. Ono to jako chutná nic moc, jo, ta sůl je fakt slaná, je třeba, je to citlivý i na jazyk, ale je to, si myslím, že to je jako účinný a je to vlastně, je to zdravý, jo, že i když se to nepolkne, tak ta sůl stejně a ta soda jde těma kapilárkama. To je ruská metoda. Ruská metoda například, že 5 minut se válí v hubě nějaký ten jejich zastrunalisovaný olej, jo, který jde kapilárama do mozku a je to rychlá očista, pak se jako vyplivne. Když Mara říká zahodit rostliny tuky, ty oleje, ale v tomto případě zase je to procedura, jo, stále ta ruská, která jako může fungovat, jo, jako taková ta očista rychlá, přes ústní dutinu, hubní.
0: Ale co já jsem viděl, tak jenom jedlou sodu na kartáček a očistit a nazdar.
1: Tak.
0: Nic víc nepotřebuje.
1: Já to mám vytuněný ještě tím kelskou solí.
0: Jo, tak hele, tuning, tomu se jako nekladou hranice, víš.
1: No. Takže já tady mám, dívej, Petra tady zůstává, jí se nechce, z dežavička, já se jí nedivím, mně se taky kolikrát nechce.
3: No, jestli vám tady moc nevadím, tak klidně ještě pobudu. My nám se nezbaví si povídat s lidma, jo. takže.
1: A Míra tam teda leží a on si tak povídá. Teda, no tak Míra. Super. Jestli bys chtěla třeba o Mírovi, jak s ním prožíváš ten den, jakým způsobem pečuješ, nebo jak spolu komunikujete, jestli to není tajemství, jak chtěla by se podělit.
3: No, on Míra se tak jako rád překuřuje, abych pravdu řekla, na tu roztroušenou sklerózu, prostě mu pomáhá, když má větší dávku na ty třesy, víš, jakože on se bez toho ani nenají vlastně. Takže on nakuřuje a já jako tady činím nějaký věci samozřejmě okolo Míry vlastně, protože Míra už je na tom, že je na invalidním vozíku, takže já mám vlastně spoustu péče, bych řekla. O celý barák, o celý zvířata tady, prostě máme kočky, máme psa, takže je toho dost, ale mám to ráda.
0: Říkám, v jeho případě bych pak jakoby nasadil ochomoru, jako tam prostě testovat, jak mu to bude dělat. On to pochopí, on se mu začne rychle obnovovat mozek.
3: No to by bylo skvělý, protože on nás
0: Ale chce to vzít jako opravdu poctivě, koukat, jak to s tím člověk, a ten člověk musí sám vědět, co mu dělá dobře, jak se cítí líp.
3: Mm-hmm.
0: Ale ono to bude, no. Jako ne, že ne?
3: Jo, já tomu taky věřím, jakože tu tomu já věřím, jakože ty zázraky se někde můžou dít takovýhle, jakože na vyléčení.
0: No, protože, hele, moje známá, co jsem to dával kdysi dávno před, nebo jsem mi o tom říkal před rokem zhruba už. Mm-hmm. Tak samozřejmě ona trpěla schizofrenii, jo, jsem ani nevěděl. Tak mi vykladala zážitky s těma lékama, jako jo. On říká, protože já jsem byla úplně v prdeli po těch lécích.
3: No,
0: takže to jsem nám vysadila, protože nemohla fungovat prostě.
3: Já taky, no. Právě, já jsem přibrala na 115 kilo a ještě ke všemu jsem byla úplně vyplá. I na procházce jsem byla úplně vyplá, normálně zombie. Pak jsem vlastně přišla za doktorem v Dobřanech, když mě zavřeli, že vlastně jsem měla schizofrenní stav jako hovado. A mně přišlo, že se mi to zhoršilo po těch prášcích hlavně. A vlastně jsem se tam s nima hádala, že je nechci prostě. No a tak to nějak dopadlo, že vlastně mě se tam pak chtěli zbavit trošku, takže mi řekli, že ten předchozí psychiatr vlastně mi chtěl předávkovat a takové věci, aby mě vyděsili ještě ke všemu. A pak mě poslali s tím domů, že vlastně jako se mám přestěhovat někam mimo mámu a takové věci, že si chci bydlet sama teda a tak. A takže jsem si hledala bydlení, no za 2 dny jsem ho teda měla, jako jo, to jsem asi překvapila, že to nečekali tak rychle, protože jsem měla v té době dready a takové věci, takže to, ale paní makléřka tam v Rokycanech byla velmi vřelá, takže já úplně jsem koukala, jak byla fakt v pohodě. A musím říct, že to bylo výživný období, no, na tyhle ty věci, jako na ty prášky a na všechno, no. A proto já jsem si vybrala teďko na schizofrenii vlastně 5-meo DMT, jestli znáte.
1: DMT. To je rozpouštěno.
3: Ano, DMT, to je 5-meo DMT.
0: Houbičky?
1: To je rozpouštěno.
3: Ne, to je ropuche koloreta.
1: Počkej.
0: Cože to je?
3: Ropucha kolorecka.
0: Ropucha. Jako to nějaký jed z ropuchy, nebo?
3: Ano, ano.
0: Tak tom bych já na tým místě moc nekonzumoval.
1: Oh. Petro.
0: No tak ale vyzkoušej to, no.
1: Zeptám se tě, DMT, to mě připomíná něco, není to tako, jak není to jako rozpouštědlo, DMT? Že to jde přímo do buněk, že se to prostě kapička sní, nebo se to kapne třeba do žluté?
3: Ne, ne, ne, toto je na inhalaci, jakoby na normálním pokouření.
1: Aha.
0: No, zadržete,
3: je u toho důležitý, a pak ještě já to dělám tak, že si vlastně potáhnu 3 vteřiny a pak to zadržím ten dech a pak to vydechnu za 3 vteřiny a ono mi to udělá krásný jako efekt.
0: Jo.
3: Takový, takový klidný.
0: Nedostal jsem se k těch informacím, ale ohledně třeba těch schizofrení, tak právě tý známý, právě tady třeba Vochomura pomohla s tou schizofrení.
3: Já říkala, no, že to, se to já bych potřebovala ještě, no, něco.
0: Jako nemá ty stavy, jo, jakoby, který už to cítila, že to na ní jde, nebo jo, já to neznám, jako já to nemůžu říct ze svýho, že. Mm-hmm. Ale ona jako sama mi to říkala, že cítí, že to pomáhá v tomhletom.
3: No, mě pomáhá tuto na vyklidnění vlastně, ale jako je to jenom jakože na chvíli, no prostě, ale ta mochomurka by mohla být možná na díl, že jo?
0: Mochomurka jede a léčí.
3: Mm-hmm.
0: Tam jako, to pak člověk pozná sám na sobě, že prostě se bude cítit líp.
3: Mm. Luxus.
1: A hlavně mochomurka.
0: No, prostě nebát se toho, tak jako těch videí ohledně těch mochomurek je dneska už tolik. Po světě, jak lidi se toho chytají a předávají ty informace dál, a když člověk, budete číst ty komentáře u těch videí, tak tam spousta komentářů je těch, který ty lidi sami popisují, v čem jim to, jak pomohlo, s jakou nemocí a tak dále, jo. Já si rád čtu komentáře lidí, protože tím vidím, jak to funguje, nefunguje.
3: Ano. To já taky občas tam najedu, no, do těch komentářů.
0: Takže to, že si jakoby poslechnete někoho, kdo něco vypráví, je hezký, ale vy musíte číst tu odezvu, jo, od těch lidí, co tam píšou. Samozřejmě budou tam nějaký nastrčený figurky, jo, to tak bývá vždycky, jo. Ale to už poznáte, to prostě, to vidíte, že to je nastrčená figura. Ale budete tam doma, když budete číst, tak budete chápat, co ten člověk vám říká. Jo, v tom, co píše. Že to má ze svýho, že to nemá někde vyčtený, že to prostě, jo, protože ty lidi se sami rozepisují, protože jsou rádi, jo, že jim to pomohlo. Protože říkám, informace vám dám a jak se k ním postavíte, jenom je vaše. Já za to nic nechci, já to mám vyčtený, tady ty věci, ze světa, z celého.
3: Celý život v tom.
0: Jo. No ne, celý život, jako to jako není, jako já jsem se tím vůbec nezabýval kdysi dávno, jo.
3: Mm-hmm.
0: Ale prostě od covidu, covid mě prostě nastartoval do takových výšin, že prostě to, co bylo předtím, to už je, jako by kdyby začal nový věk od té doby. Protože od té doby jsem se začal kurevsky vzdělávat, ve všech možných směrech. Takže já vím, že bílý plášť, já rozhodně věřit nikdy nebudu.
3: Já jsem nebyla ani s vyhozeným kolenem nikde už potom.
0: Říkám, a stačí jenom fakt tak málo.
1: Jo, já vám ještě řeknu jednu maličkost, doplním. Například náš společný kamarád Luďa, ten řekl dokonce, onehda řekl, já bych v bílém plášťu nešel, ani kdybych umíral, tak bych tam nešel. Já bych šel někam do lesa, tam bych umřel v klidu jak ptáček. No. A ještě Petro, ohledně toho, ta muchomůrka totiž, ona jde po příčině, ona ti odstraní příčinu, jo, takže už ta choroba se tě nebude obnovovat, protože ona vymaže ty její vzorce. Kdežto, já jsem si tady našel, ono to sice jako tady vyhodila, vygenerovala ta umělá inteligence, ale ona tady píše například, že DMT, dimetyltryptamin, je velmi silná přírodní psychedelická látka, která se běžně vyskytuje v řadě rostlin a v malém množství produkuje i lidský mozek. Způsobuje intenzivní, ale krátkodobé změny vědomí s hlubokými vizuálními halucinacemi. A dívej, ona tě způsobí krátkodobě a změnu vědomí. Ty nepotřebuješ změnit vědomí. Ty ho potřebuješ nastartovat tím správným směrem. Takže ta berlička tě na čas uspokojí a pak se ti to vrátí s dvojnásobou silou. Jo? Takže do toho bych já osobně nešel, abych měl chvilku teda klid, jo, a pak se mě to vrátilo, to je jak s chlastem, jo. Další den ráno je potřeba ráno, nebo jak říkám, maráš po práci, jo, já jsem to nedržel, to, že až po práci, jo, já jsem si dal třeba hned ráno, protože je to jako dvojnásobná potom potřeba, jo, takže a ta muchomůra, ona ta vysoká duchovní bytost, jo, ti jde po té příčině, kterou ti odstraní. Tak to za mě jenom tady k tomu DMT. Ono mě to znělo nějak chemicky, jo? Takže...
0: No, ale pozor, to DMT má co dočinění s těma lysohlávkama. Jo? To je buď je to chemický, no, vytvořený jako jo, náhražka právě ty houby, mám pocit. Já jsem viděl i ty videa ohledně toho DMT, ale jako moc jsem to neštudoval. Ale vím, že je to na tady té bázi, jo, halucinogen.
1: No tak halucinovat jako není potřeba, jo, to není k léčení
0: nic
1: hodného, jako jo. Protože to se potřebujete ocitíš v jiném světě, pán, prostě ale ty potřebuješ mít napojení přímo na ten zdroj, aby tě poslal tu energii nebo tu informaci, ten vzorec, který tě jako uzdraví. Ale když máš změněný vědomí, tak někde se plantáš ve spodním astrále, vidíš tam nějaký obludy a toto jo, ale nevím, nakolik toto by tě vyléčilo, nebo kohokoliv, jo.
0: Je. Zase, jestli to není jenom zase vytvoření závislostí. No? Jak říkám, vochomůrka vám roste zadarmo v lese.
1: Jo.
3: No já právě koukám, no, že to jako jde prostě jinak, no.
1: Jde to jinak?
3: A všechno jde jinak, to je jasný. Já jsem to měla teďko po 2,5 měsíci vlastně znova teďka. A jako mě to dělá dobře. Ale říkám, je to tak, že to nedělám často, vlastně přes ten den a tak, ale jako... Myslím si, že na tu schizofrenii to možná může zabírat trošku jinak všechno. Ty psychedelika a všechno, víte? Jako,
0: že teďko byli už, já nevím, měsíc, dva, nebo když jsem měl ty videa z Ameriky, že americký kongres schválil psychedelika k léčení. Jo? Těžkých psychických poruch. Jo? Třeba u válečných veteránů a tak dále. Jo? Protože oni ty houby jsou fakt léčivý.
3: A proč to nedej těm chudým pořád?
0: Jakým chudým?
3: No jakože, já nevím, já jsem chudá třeba dost. Jako.
0: Ale chápeš to, že ty jsi jenom otrok? Toho systému. Ten systém má za úkol tě vycucat. Ty jsi pro ně absolutně nic, položka. Oni tady nejsou proto, aby tě zachraňovali. Oni jsou tady jenom proto, aby tě vytěžili, než budeš žít na této zemi. Jo? Ty jsi jenom baterie systému. Který vycucnou a zahodí. Takže tam i tady ani nikdo nečeká, že ho nějaký zachráncové přijdou zachránit, že oni, jako jim jde o to, že aby tady někdo byl zdravý. Oni nemají potřebu a hlavně ani nechtějí, aby tady lidi byli zdraví. Kdo myslíte, že platí ty takzvané politiky, farmafirmy? To jsou miliardy, tečo, doktory kdo platí, farmafirmy zase. Od doktora nikdy nečekej, že tě uzdraví. To je takový, to jako to už může věřit jenom blázen. Jako. Ty vás chtějí jenom poškodit. Nic jiného. A čím díl vydržíte ten nápor, jo, těch jedů, no tak tím víc prachu pro ně furt teče.
3: Jasné.
0: Takže je to na každém, jak dlouho chce trpět. Já jsem říkal, dneska jsem mluvil s kámošovou, Segro, protože tam má psychické problémy taky. A já mám toho, já mám tamto. A kámoš dal v ochomuru už asi před měsícem, před dvouma. Segře, pišta, ne, kamarád. A on se vylečil z depresí, jako těžký měl taky takovýhle paniky. Jo, ho chytali vždycky. No, bylo to hrozně s ním jako debata. Jo, on už 5 hodin byl pod peřinou, snad zalezlej a jo, prostě úplně se změnil ten člověk. Já říkám, co je? Ničemu byl. Hele, a od té doby, taky jsem do něho půl roku hustil, říkám, dej si to. A on furt, já se bojím a to. No. A najednou se přestal bát. Hele, vylečený člověk. A teď je naštvaný, že to chce radit ségře, aby si to vyzkoušela taky, že mu to pomohlo. A je strašně naštvaný z toho, že ona se bojí. Říkám, vidíš, pišta, to je přesně, jak jsem to říkal já tobě. Jo? A prý vidí bráchu, že je mi fajn, že nemám žádný problém, že mi nevěří, no má něco, je vyděšený, jako vyděšený. Je z toho zklamaný, že vlastní rodina mu nevěří. Tak jako, co chceš ještě víc jako doložit jako důkaz? Když já jako člověk si řeknu sakra, že mi to pomůže. To jako mám si dát razítko na záda nebo od někoho, nebo... Jo, jak jsou lidi tupí, protože oni, ten systém je odnaučil věřit jeden druhýmu člověku. Jo, protože jo, to je tak skůr, jo, to myšlení, že už každý kouká jenom, že ten druhý ho chce podělat.
3: To...
0: Takže...
3: No.
0: Takže jsem zvědavý, Jauka, ona mi dneska jsem s tím právě dělal rozhovor mezi montáží motoru a tak. No tak ona mi vykládá ty tvoje stavy věcí jako psychický, že už je úplně v prdeli. A on říká, no pišta mi tu houbu dál, ale já se jí bojím sníst. Říkám, čeho se bojíš? Do prdele, jdete k doktoru, tam vám napíšu, kde jaký jed, aby to do sebe nacpete a to jako je v pohodě. A ty nevěříš mě jako člověku, který myslíš, že já chtěl, aby se ti něco stalo, nebo... Já ti chci jenom dobře, ne? Já z toho, jako, když to by bude dobře, já z toho mám nic ve finále.
1: Přátelé, a kdo ještě věří systému, že to systém myslí s tím dobře, tak vám tady pustím krátký videjko na... K zamyšlení, ano, abyste...
2: Celé náboženské skupiny jsou proti mně, protože mluvím o populaci. Oni chtějí více duší, já chci méně na planetě. Pokud bych měla tuto magickou moc, ráda bych, bez způsobení jakékoliv bolesti nebo utrpení, snížila počet lidí na planetě. Co vidíte jako největší výzvu v ochraně přírody? Rostoucí lidská populace. Jsme tam, kde jsme, nic jiného. A máte názor na to, co by se s tím mělo dělat? Planeta dokáže podpořit něco kolem miliardy lidí, možná 2 miliardy, podle toho, kolik svobody a materiální spotřeby chcete mít, ale my chceme svobodu a chceme mít vysoký standard. Takže budeme mít miliardu lidí. A nyní jsme na 7. Že se musíme dostat zpět dolů. S povinným očkováním Gates si v roce 2011 myslel, že to bude to nejvíce ekologicky otevřeně řešení. Jeho otec byl prezidentem Planned Parenthood. Je toho tolik pokrouceného. Pokud se vrátíte do roku 2009, byla tam schůzka zvaná, byli tam Warren Buffett, Oprah Winfrey, George Soros a Bill Gates. Sešli se za zavřenými dveřmi, aby mluvili o čem? Depopulaci, vakcínách, pandemiích. Všechny věci, které jsme viděli. Jaká obrovská náhoda to byla. Víte, kde se sešli? Ne, vlastně v domě Davida Rockefellera. Prvně tu máme populaci. Svět dnes má 6,8 miliardy lidí a směřuje to k 9 miliardám. Pokud odvedeme skvělou práci na nových vakcínách, zdravotní péči a reprodukčních službách, můžeme to snížit o 10 až 15%.
1: Takže 6,8 miliard, to bylo v kterém roku, vidíte, že to už je nějaký rok zpátky, nějaký pátek, jo, a že vlastně tady ten program depopulace už jede, jede to, jo, spolíhají se na Billa Gatese, Sorosa, Rockefellera, že ten Bill to těma vakcínama pěkně jako přitvrdí. Takže kdo si fakt skutečně z vás myslíte, že ten systém vám prodává něco, co je zdravý, tak jste na velikým omylu. Ale je to každého cesta, jo? Tak studujte, zjišťujte si informace, jak to je. My se vám tady snažíme v dežavíčku podávat info z celého světa a dělá mi to radost, že těch informací už je tolik, že ten člověk ani nemusí tolik jako usilovně bádat. Jo? Takže já se vás jenom zeptám, když jste viděli tady to videjko, jo? Ti vyšší, ta elita, oligarchové, jo? A ti architekti tady toho bytí, nebo ti, co vlastní země kvůli. Co vás napadá jako první, co byste jim jako teda poradili, jo, když toto byste od nich slyšeli? Nebo co byste jim navrhli třeba?
0: Komu myslíš, bylo by Gatesovi?
1: No a tady těm lepší lidem, co povídali, že chcou ten lepší standard, ale že...
0: Já jim nepotřebuji nic navrhovat, já na ně z vysoka seru, no. Takhle ti to řeknu.
1: No, tak to jo. A Petra?
0: To je celý. Jo?
3: No.
0: Protože to je o tom oprostit se od nich.
3: Já bych právě jim řekla, ať se to strčí někam a ať si jdou prostě po svém, ať nás nechají jít po svém, proč už nás nenechají jít po svém. To mě zaráží v dnešní době. V dnešní době, kdy už to ví od starých Majů, to ví v kalendáři starých Majů, bylo totiž, že lidská populace se nesmí přemístit v každé vesnici nad 1000 obyvatel.
0: Ale budeme se bavit o tom, že může to být taky smyšlený, víš, Májové
1: můžou
3: být. Právě k tomu jsem chtěla dojít, že vlastně ono to je všechno vyvolaný. Ono je to vyvolaný všechno a já nejspíš už se blížím k tomu, k odkud to pramení. Já jsem hledala dlouho v Římanech právě. Já vím, že ty, Máro, to nemusíš moc jakoby takhle ty historie a tuto, ale oni opravdu tam zaváděli i různý prostě jako proti pohanům, prostě proti přírodě, proti všem, kteří prostě šli tou cestou té přírody vlastně. A ono to pramení od někud tam odsaď, podle mě, ale nevím ještě odkud úplně.
0: Ono to pramení hlavně z lidské nevědomosti a vždycky píše se to, co je zapotřebí, aby se předkládalo otrokům. Jo, aby se otroci vedli s tím správným směrem. A tady byl restart lidstva, jo, takže tady nejsou žádný 1000 let zpátky. My se bavíme o 200-300 let zpátky. Víš?
3: Ne, právě, ono to je celou dobu, oni to drží. Jo.
0: Ty to nerozumíš. Tady jsou vymazané knihy, které jsou starší 300 let. To všechno, co je tady napsáno, je jenom podvrch. Tady se jenom psali ty, to se jenom, protože ty knižky vůbec neladí s ničím, jo. To ne, i s tou Biblí, která je xkrát přepsaná.
3: Já vím, no, to jsem taky zjišťovala.
0: Když se dějou války, co se děje hlavně? Pálí se archivy.
3: Ano, ano.
0: No, aby si neznala svoji minulost. Protože tady ani nejsou stromy starší třeba 300 let na zemi.
3: To je další věc, no, stromy, ano, souhlas.
0: No. Takže tady došlo k těžkému výmazu předešlýho lidstva, jako lidí, co tady žili.
3: Ano. Já si také myslím, že to je právě všechno podvrch, no.
0: Takže pokud vím, že tady něco takového proběhlo, což je mraky důkazů, tak nemůžu věřit jakýkoliv knize, která píše nějakých tisíc let zřímané a takovýhle chujoviny, jo.
3: Ano, přesně tak. Ono by bylo dobrý právě si podle mě navnímat tu svoji duši a vrátit se trošku.
0: No. A hlavně já neřeším hlubokou minulost, já řeším současnost. Jo?
3: Přítomný okamžik, já vím.
0: Nežijeme v minulosti. Minulost nelze změnit. O ní můžeš mít povědomí, ale nelze ji změnit. Ty můžeš změnit pouze teď a budoucí. Jo, a jak říkal ten

0: ale v té době železo nemělo ani být, víš, a takovýhle ty artefakty, který vůbec jako neladějí. A spoustu artefaktů je v soukromých sbírkách, jo, který najednou nemají na to prostě argumenty, aby to argumentovali. Jo. Kde se to vzalo, co se to vzalo, jak to tady je? To je to tam jako ropa, říkají, že ropa je z dinosauru a nějaký kojí kraviny a přitom zjišťují, že ta ropa jaksi nemizí, tak jako odkud je sakra, když nemizí. Zase umělej podvod na tom, aby vytvořili umělej nedostatek z toho, že ropa nikdy nedojde. Ropa nikdy nedojde. Protože jak říkají, že ropa je krví této země.
1: Ano, to taky říkám občas někomu.
2: Tak, a tady Irenka Šimicová tady napsala, co vlastně je knihovna, co to taky může být, když jsme u těch slovíček, knihovna. Ano, takže tam může prostě být nějaký hovna od ní, jo?
0: Tak.
2: Knihovny nebrat. Přátelé, ještě ať ukončíme tady to videjko, já teda, kdybych měl tu možnost, jako samozřejmě Mára říká srad na ně, Petra říká, ať to nedělají. Já bych řekl, víte co, kdo vám dal právo si kupovat tu zemi, tu zeměplochu a zotročovat lidstvu. A pokud chcete jako ten standard, ano, tu kvalitu, tu miliardu, začněte u sebe, u svých rodin a u svých děcek. Pojďte nám příkladem. Ať to vidíme, tu depopulaci v přímém přenosu.
1: Ano.
2: Jo, to bych jim řekl já.
1: Ano.
2: Já už dostávám první pokyn z režie. Přátelé, máme 2 minutky před vypršením 2 hodin a klidně můžete zavolat. Jo, 799-589-362. Já bych, Rejžo, mám tady ještě 2 videjka ze složky zdraví, zdravotní okénko. Dojedeme dneska to zdraví, mám tady nachystaný motivační videjka, jak už probuzení lidí celosvětově, jak jednají s těma korporátníma strážnýma, s těma parazitama, takže to bychom si nechali na příště, sami hezký věci, jo. Těch okýnek tady mám několik, takže já tady pustím ještě, dojedeme to zdravotní. Petru už nebudem vyjazovat, vykopávat ze studia, mě to tady vždycky nabídne, chceš vykopnout hosta, jo? Někdy to udělám, někdy ne, ale evidentně Petře se tady líbí a já jsem rád, Maro, že ona je takový prvotní, taková vlaštovka jako a možná výzva, jo, pro druhé, jo? Aby se nebáli, jo, aby prostě taky přišli do dežavíčka jenom tak posedět. Petra měla posedět 10 minut a sedit 2 hodiny, ale nevadí, jo. Je to příjemný, doplňujeme se.
0: Každý z otevřeného
1: myslí
0: je přínos.
2: Ano, ano, a je to tam cítit, jo, ta otevřenost. Takže, přátelé, narazíme teda... Čemu teda, ano, bavili jsme se muchomurka, to, co je přínos pro nás od té přírody, bohyně. A teďka se pověnujme tomu, čemu se vyvarovat, jo. A tady mám chlapca, který nám povídá, co kde vše je a co už nemusí být označeno, jako že to tam je v těch otravinách. Takže dávám ho na scénu.
3: Európska únia dnes posunula do finále nové pravidlá pre geneticky modifikované potraviny GMO. Po novom už nebudú musieť byť označované v obchodoch ako GMO, takže keď si pôjdeš kúpiť mrkvu, paradajku alebo čokoľvek, tak tam nebude napísané, že je to geneticky modifikované, pretože sa zhodli na tom, že to není dostatočne dôležité, aby sme to vedeli. Aby som bol presný, tie GMO plodiny, ktoré boli viacej pozmenené, tak tie stále musia byť označované. Tento nový zákon, kedy to nemusí byť označované, sa týka takých nových GMO plodín, pri ktorých tvrdia, že teda sú pozmenené ich vlastné gény iba trošku. Že takéto zmeny sa dejú aj pri obyčajnom šlachtení. To by bol ale asi ešte iba ten menší problém. Tá druhá vec, ktorej rozumiem viacej, pretože je ekonomická. Predstav si, že korporácia vyrobí geneticky modifikované semiačka, predá ich farmárovi. Ten farmár zasadí semiačka, vznikne úroda, ktorú predá. A z toho si nechá nejaké semiačka, aby mal na pokračovanie ďalšej úrody.

0: Lenže on toto nemôže spraviť, pokiaľ nakúpil tie geneticky modifikované semiačka. Pretože porušuje patentový zákon a on by vlastne šíril semiačka s technológiou, ktorú on nevlastní. To znamená, že je nútený zase ísť ku korporácii a tam si nakúpiť nové semiačka. Nemôže si ich iba tak voľne rozmnožovať a robiť s nimi, čo chce. Pretože je tam ako keby tá technológia v každom semiačku zakódovaná. Možno zase vidím iba ja všetko negatívne, ale za mňa toto vytvára vlastne element, kedy farmári budú ešte viacej závislí na nejakom centrálnom zdroji semiačok, korporácií. Ak ešte stále nevidíš, že čo sa deje, tak ťa zoberiem do Afriky a Indie, kedy korporácie predávali miestnym farmárom semiačka geneticky modifikované, ktoré boli že ďaleko, ďaleko odolnejšie voči nepriaznivým vplyvom. Tí indickí farmári si zvykli na tieto nové semiačka, ale oni samozrejme už ich nemohli rozmnožovať ďalej. Tie semiačka mali v sebe kód, aby sa ani nemohli rozmnožovať ďalej, myslím. A tým pádom sa tí farmári stali úplne závislými na tých korporáciách. No a potom sa tam dialo to, že tí farmári to nedokázali ustať ekonomicky, pretože za každým si museli kupovať nové semená. Tým pádom sa stali absolútne závislými vazalmi a otrokmi tých predajcov tých semien. No tak ako v Európe sa to deje pozvolna, potichu, tak aby, a sú zvedaví, či to bude v tvojich večerných správach. Možno, že to tak vidím iba ja, ale vidím to ako ďalší krok ku tomu, aby sa zdroj jedla centralizoval na veľké korporácie a aby mali farmári boli závislí na zdroji osýva semiačok týchto veľkých korporácií. Teraz čisto môj osobný názor, ja si nemyslím, že toto je riešiteľné politicky alebo nejakými petíciami. A ja si myslím, že my ako ľudia a spotrebitelia potrebujeme vytvoriť nejakú dostatočne silnú sieť, aj informačnú, aj komunitnú, aj farmársku, aj produkčnú, ktorá by produkovala jedlo, ktorá by mala nejakú silné povedomie o nejakej pečati, nejakej značke alebo nejakej certifikácii, ktorá proste bude hovoriť, že toto tu na jedlo bolo vypestované tak, ako si to želáme my. Bude na to dostatočne veľa zákazníkov, tým pádom dostatočne veľa producentov a nehovorím o nejakých bioznačkách, akože to nech si strčia do liti tieto fejky. Ja hovorím o nejakej skutočnej kvalite, ktorá bude reprezentovať skutočné jedlo, skutočné potraviny. Tieto témy a ako to spraviť, riešime s Robertom Dohalom na profile Od zeme, takže tam sa môžeš kúknuť. A čo ti poviem, no je to na nás, akože už nebude asi iba stačiť sedieť pri hokeji a pičovať na všetko, vieš, no čo ti poviem, no.
1: A chlastat pivo u toho, že na gauču v teplákách a dívat sa na fotbal. Takže, přátelé, istota je proste jednoduše nechodiť a nekupovať od nich nic už, jo. Pěstovat si na farmě, pokud ten člověk ty možnosti nemá doma, jakože každý má třeba, no každý vesničan třeba jo, ale jo, nebo má známý jo, třeba na té farmě, nebo prostě spolupracovat, výměný obchod, barter, a ty farmáři taky by teda si měli úplně se vrátit k moudrosti a schopnostem těch předků a začít pěstovat úplně od začátku ještě, aby ty semínka ještě vlastně měly v sobě ten genetický kód toho rozmnožování, plození, protože to je děs, co se dneska děje, ten satanismus jako vrcholí, takže nepodporovat žádný korporáty a věnovat se fakt té matce přírodě, ptát se jí a ten člověk, když sníží spotřebu, jako klidně na desetinu, no tak pak zjistí, že mu to stačí. Maso za škraň, který je kvalitní, jde hned do mozku, energie pěkně, vitamíny, jo, tak toho nepotřebuje sníst objemově. Já jsem, přátelé, loni vážil 116 kg a dneska mám 97, jo, protože já jsem snížil spotřebu, jo. A i samozřejmě jsem trošku upravil jídelníček, jo, bílý cukr, bílý pečivo vůbec, jím jednou denně a na večer, oni nás učili, večer ne, to jde na tu tloušťku, jo. Jako je to jiný, jako z vlastní zkušeností vím, že večer mě nejvíc chutná, pěkně se mě potom hajá, dundá, jo, a ráno je mě fajn, jo, a ta váha fakt jde dolů, no. A je to i díky samozřejmě Amanitě, která mě zdárně odnaučuje vlastně závislosti aj na tom žrádle. I to žrádlo je závislost, že člověk něco vidí. Oni to tam je tak pěkně zabalený v těch barevných sáčkách, jo, tam je 2/3 vzduchu, 1/3 nějakého maglajzu, ale jsou tam krásné obrázky, rozesmátý hnědý obličeje nějakých mulatů, jo, jakože to je vynikající, tak člověk si to koupí, myslí si, jak to je něco pro jeho zdraví. Teďka jste viděli Rockefellera, Sorosa, Billa Gatese, co plánují prostě depopulaci, takže nevěřte tady tomu. Podporujme svoje farmáře, který máme v okolí, nakupujme od nich, anebo jim choďme pomáhat, jako jo. Teďka mě psala zrovna SMSku. Lucie z farmy, Lucie, díky, takže zítra přijede další kolega brigádník ráno ke mně, jdeme tam spolu. Ono to funguje, to totiž jede, jako, jo, to prostě, to už nezastavíš. Matrix krachuje, ale zas, neusněme na vavřínech, protože my jsme hybatele toho, že ten Matrix prostě skolabuje, protože už na něho sérem ignorujeme a nepodporujeme ho. Ani na ně má ani energii. Jo, on tě dá barevný penízky, který vydává jako za hodnotu, za peníze, a přitom ty mu vracíš svoje peníze, svoje energie, fakt jako vydělaný a podložený tou prací. Ale to je už další téma. Maro, já mám teďka pocit, že cokoliv vytáhnu dalšího, tak rozjede debatu na půl hodiny, jak tě znám. Takže já bych vám dal ještě nějaký slůvko tady k tomu tématu zdraví, jo. A já bych to dneska zdárně odpískal, i když lidi furt posílají komentáře. Počkej, ještě přečtu tady, jo, tady Denny, ona zhodila, nebo schudla 64 kg za 2 roky, jít se z bylinky, píše tady na prvá bylina, prhlava, kterou někdo ničí. Prhlava je kopřiva, kterou někdo ničí, prhlava.
2: No, já myslím, že jo.
1: Teďka jsem viděl videjko, že kdyby ta kopřiva, co roste u nás, kdyby rostla v Jižní Americe v Peru, jo, a ti naše ezoturisti by tam cestovali, tak by tam za ňu platili zlatem. Jaký to je zázrak? Obyčejná kopřiva, která roste prostě v příkopech u cest, jo. A to my třeba jsme nevěděli, až teď to víme.
2: No, ale kopřiva je vynikající. Je vynikající jako na krev, jo. Ta je na očistu krve je úplně perfektní. Jo, já sám si z toho dělám čajíčky, jo. Oni říkají, i jsem sbíral semínka, jo, těch. A mám to ještě tady doma, protože jelikož já jím, jedno nejím, protože mě nic extra netrápí, tak to jenom sbírám a mám to v zásobě, že někdy, když by někdo, tak mu to nabídnu, vyzkoušej, jo. Ale má to spoustu dobrých věcí. Takže za mě otočit se k přírodě a všechny problémy řešit s přírodou, ne s chemií. Uh-huh. A jenom k těm potravinám, že oni schválně vytvářejí ty GMO, aby neměli ty semínka.
1: Patent.
2: Jo,
1: patent.
2: Aby ty lidi přešli na pěstování tady těch věcí. A aby se schovali ty pravý semínka, z kterých se rodí furt jako dokola třeba, já nevím, cokoliv, jo, zelenina a td. Jo. Protože oni to nechtějí, aby si to lidi vypěstovali.
1: No nechtějí, ano.
2: Jo, oni chtějí jenom, aby to platili. Protože pak jim to třeba zakážu.
1: No oni to modifikujou GMO, jo, ta modifikace genová, genetická, a tím pádem si to můžou patentovat, protože je to jejich věc, jejich no produkt. To je jedna věc.
2: No jo, ale ani to není o té technologii nějaký, že by to mělo nějaký extra technologie. No to je v tom vymazlený, že už to nebude mít potomky.
1: Potomky
2: to je přesně jako u lidí.
1: Ale píše Irena, člověče, že ty semínka skutečná mají v sobě původní paměť a časem by se vrátila do té původní. Jako ty skutečná asi jako jo, ale ty geneticky modifikovaná, nevím, jestli to není tak přemazané.
2: No proto, když koupíš melouny, tak tam nemají ani ty semínka, jo. Jo, a další papriky, nemáš tam semínka, jo. Já si pamatuju za mých malých časů, babička vyndávala semínka z čehokoliv, busušila a příští rok sázela a rostlo to.
1: No však jasně.
2: Jo, ale dneska
1: oni to nepotřebují, ani nechtějí.
2: A hlavně lidi, lidi, aby zhubli, tak musí začít jíst to, co je opravdu pro jejich tělo prospěšné. Jo. To, že se nacpeš tunama svinstva, neznamená, že jsi nasytil sebe jako to tělo. Jo, ty jsi akorát tak zasvinil bordelem. Jo, takže ty pak tloustneš, protože to tělo se blbě vypořádává s tím, aby ty svinstva odstraňovalo, no tak začínáš tloustnout. Ale když si budeš opravdu vybírat, co jí, tak věř tomu, že tloustnout nebudeš a budeš naopak hubnout.
3: Přesně tak.
2: Ale já žeru po nocí.
3: Já jsem se třeba naučila i...
2: Já žeru po nocí, přes den vůbec, nepotřebuji. A jsem hubený jak lund.
1: 64 kilo.
2: A já mám svou váhu 30 let minimálně.
1: No.
2: A já nepotřebuji hlídat váhy nebo nesmysly, nepotřebuji. Já bych naopak potřeboval přibrat, nejde mi to. Takže stačí tolik uzenýho, jo, takový kousek, a budete najezený.
3: To já už nedám.
2: Jak teda?
3: Já jsem vegetariánka.
2: Protože tím, že ty jsi vegetariánka, tak tím tvoje tělo hodně strádá, víš o tom? Protože tvoje tělo potřebuje maso a živočišné tuky. Ze zeleniny žádný tuky mít nebudeš.
3: No já to doplňuji bylinkama vlastně, já mám zvěšené zadní.
2: Ale to není maso. Ty hledáš náhražky nad náhražky. Maso je síla, maso je motor. Tělo je zvyklý pojídat samo sebe. Jo, když se čistí, tak požírá samo sebe. Takže ono je zvyklý prostě trávit, jakože ty buňky, jo, lidský nebo živočišný. Tak proto to živočišný maso je pro ně nejblíž jako palivo. Zeleninu máš jíst, když se chceš čistit. Ne najíst, ale vyčistit. Jo, a ty, co nejí maso, tak většinou mozečky moc dobře nefungují. Protože ti chybí ty tuky a ten tuk je hrozně důležitý pro mozek. Takže tvoje tělo chátrá. To není žádný hrdinství jíst zeleninu. Jo, oni říkají, je zvířátka, ne, kdyby ty zvířátka si nepapala, nebo já, nebo několik jiný, tak by ty zvířátka neexistovaly. Ty se chovají čistě na maso. Jo, kdyby si je nechovala na maso, to jako některý pomatenci říkají, vajíčka, slepice, jak trpí, a kde si to si... No, kdyby si neměla mít slepičku na vajíčka, tak tu slepičku nebudeš mít vůbec. A ve volné přírodě by ta slepička neměla šanci na přežití. Víš? Takže ať si laskavě lidi uvědomí, že ty věci se tady chovají na jídlo. To nejsou mazlíci.
4: Jo.
2: Takže zeleninu pouze na čištění orgánů. Proto i pes je chytrý a když má problémy se žaludkem nebo kočka, tak bude vyhledávat zelený věci, aby to snědlo, aby se pak mohl vyzvracet. To má na čištění. Ale jako žít z toho nemůže. To bych cípnul. Jo? To pak bude tak chátrat to tělo, že to je, víš, v některých zemích se pod pojmem hladovka rozumí, že ty lidi jí prostě nějakou dobu, já teď plácnu, nevím, jestli to je týden, 14, jestli to nepamatuju, že jí jenom zeleninu. A to oni považují za hladovku. Takže oni jasně tím říkají, že ty, co jí jenom zeleninu, že de facto drží hladovku celoživotní. Takže sami sebe likvidují. Tak jestli vám to potěší, že chcete likvidovat sami sebe, no já to nechci jako. A já jim fakt jenom maso. Jako minimum chleba k tomu, ale spíš jenom samotný maso si dám. Parádní. Ale nepřeháně to zeleninu, to vám nedá nic ve finále, nic, akorát krkáte, nafouklíte, jo, prdíte potom, jo, a takovýhle věci. To si, když si na tím zamyslíš, A jo, k zeleninu je prospěšná, když je kvašená zelenina, jako je třeba zelí. Jo? A další jiný, ale už zelenina, která je kvasila mimo vaše tělo. Protože si představ, že ta zelenina, když přijde do vás, tak kvasí ve vás. Chápeš? Tam dochází normálně k alkoholovému kvašení.
3: Aha, no. Jasně.
2: Ale jo, protože takhle to kvašení, nebo, jo, nebo to kvašení, nebo alkoholový, to je to, alkoholový to druhý jaký, mléčný, jo. Prostě, když to vykvasí mimo vaše tělo, tak teprve pak to máte jít, ale ne, že to kvasí ve vás. Jo. Ale každý je strůjcem svýho štěstí a svýho zdraví, takže a já osobně můžu říct, že absolutně žádný problém s žaludkem, s třeba nic neexistuje. Jo. Takže já mluvím ze vlastní zkušenosti.
3: Zajímavý.
2: A to samý jogurty, to byste, jogurty jsou taky jako nic moc. A mléčné výrobky. Jo. Kdybyste taky neměli jíst. Jo. Protože tady to mléko, třeba protože to vzniká z mléka, ale mléko je co? Mléko je potrava pro té látka.
3: Ano, ano. To my mléko moc nepijeme už teď.
2: Jo, proto spousta lidí má různý alergie a tedy. Jo, protože mléko je opravdu pro té látka, to není pro člověka. To bylo zase jenom vošis, pro, jo, že se ty lidi začali pít to mléko, ale jinak jako to je jenom pro té látka. To tady není pro vás, pro lidi.
3: Přesně tak.
2: Proto já mlíko maximálně trošku do kafe, jenom aby to trošku zjemnilo chuť, ale fakt trošku jenom to nic. Jinak mlíko vůbec. Jo, síry to je něco jiného, jo, ale mléko jako takový. To samý o těch jogurtech, to jsou taky čenbraky věcí. Ale můžete to papat, ale musíte vědět, že vám to bude způsobovat tohle, takže musíte udělat protiopatření a musíte zase sníst tohle, aby jste vyrovnali ztráty a nálezy, jo, v tom těle.
3: Mm-hmm. Ale já teda za celou dobu toho vegetarianství mám jako vitamíny v pohodě, no, tak nevím.
2: No, jako podle čeho ale, to poznal, že
3: máš ale jako je fakt.
2: Máš ono mě hlídají. Máš lupenku a další podobné švary. Máš?
3: To jo, akorát mě hlídají krev vlastně, protože mi nějak zjišťovali, jestli mám leukémii nebo nemám. A protože se mi dělalo mdlo a takové věci, tak jsme to nabrali a bylo tam
2: nějaké.
3: No, ale ty vitamíny právě tam byly jako v pohodě, víš, to jako maso to tak.
2: No počkej, no, když se ti dělalo mdlo, tak to asi v pohodě nebylo, ne? Nebo?
3: No, jako ono to nebylo v pohodě z hlediska krevních destiček.
2: No, ale to je všechno, o se bavím o tvojím právě. Jako... Člověk je biostroj.
3: Jo, takhle, jako jo.
2: Tak, ještě jako kdyby si do benzínového auta nalil naftu. Jo, tak začne kloktat. A ty jsi se nenarodila jako telátko na téhle zemi, nebo králíček, aby žral zelený.
3: Víš? Já vím, když já už to nedám, já jsem si je vymazlila všechny.
2: Koho? To, musíš to prase, to si koupíš maso, jo? To asi těžko.
3: No ne, mě ani divočák nenahání v lese, víš co, a takový věci.
2: A mě, ale mě taky nikdo nenahání v lese žádný divočák a jí maso.
3: Nebo ne, já věřím maličko mojí jakoby trošku dedukci už teďko, že já to sleduju, víš, jako já mám v rodině vlastně myslivce a rybáře, takže já to úplně chápu, jako já vám jako to nezazlívám nějak, nebo to já jsem jako tolerantní ke všemu právě a mě hrozně baví s váma rozhovory s masožravcema, protože... Vy jste podle mě ještě druhý odvětví vlastně toho božství v těch lidech, jakoby. Že jste schopný tu smrt udělit vlastně.
2: Ale ty prostě, bavíme se o dvou různých věcech. Když chceš lovet, tak lovíš Pro co? Pro potěšení. Ty nelovíš, protože máš hlad. Takže to je asi zvrhlost, ne? To asi tě nedělá člověk člověkem, že lovíš, zabíjí zvířata pro radost. Nebo jo? Ale já chovám...
3: Ne, to ne.
2: Já teda ne. Já chovám přímo tu zvíře na maso. Já ho nechovám jako miláčka. Já kdybych nejedl maso, tak to zvíře nikdy ani nebude existovat. Chápeš? Ale je rozdíl chovat něco na maso a zabíjet jenom tak pro trofej. Protože ty zvířátka v tomhle nebyly tady, nejsou tady od toho, aby tě nakrmili.
3: Ano.
2: Jo. Protože ty tady máš úplně jiný druhy, který tě mají nakrmit. Jo, a nejblíž člověku je prase, protože má podobné orgány a tak dále.
3: Ano,
2: má,
3: podle lidského srdce.
2: Jo, takže prasečí maso je ti nejblíž. Jo, tvýmu tělu, aby to tvoje tělo krásně strávilo. Já nevyhledávám ani hovězí, no, ani a divočinu nemám rád, protože mi smrdí. Jo, a může ji připravovat, kdo chce, prostě. Cítím tam tu divočinu, nechci to. Protože to zvíře pro mě nebylo chovaný na maso, ale bylo zabitý jenom z nějaký pošetilosti, jo. Takže v tom je velký rozdíl.
3: No to právě, no, to je právě ono. On třeba můj brácha, tak vlastně mě vůbec jako podle mě už teďko jako nebere v ničem, víš, jako ani v tom systému a tak prostě, a je to docela...
2: Já jsem taky chodil na ryby, jenom chvíli, protože jsem zjistil, že zaprvé nechci zabíjet tu rybu ani. To říkám, no tak proč, tak ať plave, já ji nepotřebuji jíst, tak proč bych ji měl jen tak zabíjet, protože jsem ji ulovil. Jo, tak ať tam plave v tom potoce nebo v té řece. Protože já když budu, jako kdyby si šla ty po ulici a někdo tě zastřelil jen tak pro radost, víš, že může.
3: Ano.
2: Jo, to jsou to právě ty vegetariáni mají v tom špatný trošku vidění, že oni to vidí jako jednobarevně. Protože já i tu zeleninu přece zabiješ, ne? Když ji podsekneš, takhle ta zelenina mohla ještě žít půl roku třeba. Nebo ne? Ta je taky živá, nebo není?
3: Já vím, no, já bych nejradši přešla na pránu.
2: No, tak já myslím, že to asi nepůjde. Protože člověk je biologický stroj. To jako kdyby si řekla, že tvoje auto, který jezdí na benzín, bude od dneška jezdit jenom na vzduch. Takže přemýšlej trošku logicky, že máš tady žaludek, který to, co do ní dáš, tak zpracuje na energii pro tebe. No? A nějaký takový chujoviny, když řeknu s těma pránama, vůbec ty tě jaksi neuživí. Takže jestli se být někdo nemocný, tak je jediná píchlej třeba na kosmodrom. Ale jsem zvědavý, jak dlouho to vydrží. Jo. Protože ty lidi většinou vypadají na pohled, že mě to chybí. Takže tolik za mě, já už budu mlčet.
1: Já jsem sice ještě nedostal druhý pokyn, ale ne, to v pohodě. 24. Přátelé, mám tady komentář. Josef Šustek, on se připojil později na nás, těsně před koncem, no a to už psal před 15 minutama, to ještě netušil, že není těsně před koncem, protože u nás člověk nikdy neví. Petro, my kolikrát valíme až 4,5 hodiny, ale tady ten modul už jsme trošinku jako upozadili, protože já tady vysílám z takového prostoru, který je více účelový. Takže dneska dáme tak jenom ještě těch 5 minutek, jo? A ještě ten Julek, teda Josef Šustek vlastně, takže si to poslechne ze záznamu a píše tady ještě na margo těch semen. Syn kupuje zeleninu a ovoce bez semen kvůli dětem. Říkal jsem mu, že jim škodí, protože to bez semen je geneticky upravený šrot. Ano, Pepo, škodí těm dětem, ale oni ty děti zneužívají. Přece nechcete, aby vašemu synkovi zaskočilo velký semínko a on se udusil. Musíte mu koupit melon bez semínek, jo? Takže tak to oni mají, jako, jo?
2: Já jenom v krátkosti znám případ takových poblázněnců, který žrali jenom zeleninu a měli děti a samozřejmě i ty děti nutili, aby žrali jenom tu zeleninu. A pak ty děti, když šli někam na návštěvu, tak se nadspali masem jinde a pak doma přišli a jakože nic, víš? Jakože, že prostě potají jedli maso.
3: Já bych to dětem jako takhle necpala, no, úplně.
2: Jo, tak. Jako tak, myslím, to je tristý.
3: Neprojít, jako, jako určitě.
2: Jo. Tady ti pomatenci vegetarián.
3: No, jasně.
1: No, já teďka vám řeknu ještě moji
3: příhodu. Ne, to já zase nejsem jako, že já bych řekla, že ne, nejsem, to je pomatenec.
2: No ne, jako já ty zelené, já to ty, co já je nepovažuji jako za nic dobrýho. Jo, tady tomhletom. Hm. Protože oni sami sobě škodějí. Jo, a když mi někdo takový bude radit, že je zelenina, tak bych ho tak pláknul mu jednu, že, víš, já jsem na to silně alergický, na to zelení.
1: A já už začal,
3: jo, to chápu, hele, já to nikomu právě necpu, radši, víš, jako já jsem to řekla jenom do kontextu, jakože to mám trochu jinak, ale
1: já jsem měl,
3: ale nic, jako, já to necpu.
1: Přátelé, já jsem měl nedávno.
2: Tak se podívej na sebe, jak se ti daří zdravotně. Jo. Já třeba zdravotně nemám absolutně žádný problém. A je mi přes 50, tak jako asi to dělám dobře, myslím. Jo. Takže já si každý podívá na svůj život, jaký má problémy, co mu, jak co. No a podle toho ať jedná.
1: Maro, ezoterik by ti řekl, no. Standa, že máš potom ale těžkou karmu, jako když jíš to maso, jako jo. Ne, já vám teďka řeknu jednu věc ještě. Já se, jestli jsi vzpomněl teďka na tu pránu, já jsem měl nedávno, i když čas letí, to už je možná 2 měsíce, to Mara ani neví, měl jsem tady nabídku mít rozhovor s jedním pránistou, říkejme mu pan Peter. Já jsem s ním dokázal mluvit asi 3 minuty. Mně se začala běhat husí kůže. Já jsem měl šílený stavy závratě. Já jsem měl pocit, že se bavím s někým od někud, asi možná, já nevím, prostě úplně z jinačích dimenzí, ale ne z těch příjemných, jako, ale z nějakých pekelných, jako, protože on vlastně jakoby všichni ostatní, kdo jí, to jsou ti blbci, to jsou ti podřadní, to jsou ti závislí v té hmotě, v tom 3D a on už je v té 17. dimenzi. A po těch 3,5 minutách on tady měl mít aj seminář. Jsem mu řekl, ne, já jdu prostě o toho, protože s takovým divným tvorem prostě nebudu mít co dočinění. Jo? Takže taky mě jako připadají třeba ti vegetariáni jako trošku jako mimo mísu, ale já jsem taky ještě nedávno osciloval mezi, že bych to maso omezil, jako jo, že bych to třeba jenom výjimečně, no ale pak si říkám, a ještě na základě těch videek, jo, na který se dívám prostě, jo, a skutečně člověk pátrá a zjišťuje, že my jsme ti. Jo, připustit si to, že nejsme žádní vrazi té přírody, ale že ta příroda, korta, fauna je tady pro nás, jo, to, co si chováme asi. Záleží v jakých podmínkách, to je potom zrůdnost, jo, když to je jede na ty jatky, jo, těch, já nevím, kolik kilometrů v tom dobyčáku a celé život to tam je v chlívě metr a půl krát metr, jako ve smradu. To je na tom to hrozný, ale to, že jíme maso, si myslím, že je dovolený.
2: Hele, tady ty zvířátka od malička chováš na jídlo. Jo, z toho si nevytváří žádný mazlíčky, ani nic, jo. To zvíře neví, že ne ani jako, že ho chceš zabít. Jo.
3: Jako, že bylo fakt úplně jenom použitelný pro nás.
2: Jo, to je jenom tvůj psychický stav tě blokuje, protože kdyby jsi si měl takhle uvažovat, tak sakra, tak teda budeme odsuzovat veškerý kočky, lvy, protože ty všichni se krmí masem. Takže tím pádem
3: dokonce i ten krkavec to
2: dělá. Jsou oni ty špatný? No nejsou, ne. Tak oni ví, když potřebují žít, tak musí tady ty věci do sebe dostat. Jo? Takže co, budu kočku nenávidět, že snědla venku ptáka? No tak byl pomalej, no tak vás smůlu. Jo? Ale to jako nás nečiní, že my jsme jako ty, jakože nahoře, že bychom měli mít rozum a kde si, co si ne. My máme mít rozum, ano, ale tím, že budeme jíst kvalitní, budeme jíst to maso, tak ho nepotřebujete mít kvanta. Teď nám stačí kousek masa. Vy pak zjistíte, že za ten rok sežerete možná vy jedno to prase. Za rok.
3: Máte zajímavý pohledy.
2: Jo. A já jsem těžký, jako od jak žívám na maso, jsem byl vysazený. Já prostě celý, já můžu sníst kýbl zeleniny, kýbl ovoce, ale pokud si nedám kolečko salámu u vozovka, tak mám hlad. Já jsem po zelení akorát nafouklej, po jabkách nafouklej, jo. Ale maso, úplně super. Žádný problémy s břichem, nic. Ale každý si dělá, co chce, jako mě je to fuk, ale jako za mě to je, tady je nějaký problém v hlavě, jo.
1: A tak, Maro, protože tím, když to tak to předukončil, máme 22:31, ty bys povídal furt.
2: Ne, to můžem, protože to se točíme v kruhu, o tom má se to, ať si každý udělá pořádek ve svých hlavě sám.
1: Můžeme navázet, přátelé, navážeme příště.
3: No, ale je fakt, že já mám na něj firmu.
1: Na maso? No, to je dobrý znamení. To si v pořádku.
2: Víš, jako tak, já ti říkám, hele, já jsem třeba včera celý den nejet. A večer jsem si takhle nakrájel takový kus slaninky, pěkně, co jsem si udělal před týdnem, jo. Na prkínečko, kousek chlebíka, jenom abych si vysušil ruce, jo. Ale já jsem se tak najel, dobře. Večer, já nevím, 10 nebo 11 jsem se tak pěkně dál. Ale já jsem celý den nic nejedl, jo. Protože pro člověka je velice prospěšný hladovět. Ne, že ráno otevřete oči a hned tam spete do té hlavy to svinstvo, co tam, jo, co jste si nakoupili v těch Hitler marketech. Ale opravdu je pro vás prospěšný, když hladovíte a pak večer se krásně najíte, žaludek už není tak vytahaný, jo, jak baťoch, protože se vám trošku stvrkne. Na tím pádem už vám stačí kousek masa, ale to maso vás zasítí, protože to tělo dostalo ty živočišní tuky, kterých má prospěch, mozek, celý tělo. Takže si to každý vyzkouší. A uvidíte, že ušetříte mraky peněz, protože ty kýble zeleniny stojí hodně peněz, ale pak je, mají ve slevě okurky, ty vole, já si dám dvě kolečka a krkám to dva dny. Já už mám nervy.
1: Brzo přijde. Brzo přijde na šanty
2: om,
1: protože...
2: No ne, jako, lidi na opravdu ne, je na čištění těla, to není jídlo jako takový.
1: A vystí, že to tady píše Peťa Bodlák, to je borec, taky používá hnáštinu. Já jsem po zelenině akorát tak nasrané, zdarec. No, tím je řečeno,
2: přesně,
1: že?
2: Přesně.
1: Peťo, díky za koment, jo.
2: Vtipné, na těm mi lezou z uší a pořád mám hlad.
1: Na závěr dobrá perlička. A ještě ohledně toho hladu, já jsem vám nechtěl vstupovat do řeči, protože teďka jste na mě dva a to je bez šance celkem se dostat mezi, ale co vlastně tvoří u mě hlad? Já jsem zjistil, že když mám takový ten přirozený hlad třeba na to maso, jako jo, no tak to tělo si říká, ale pokud mám chuť na zmrzlinu, na sladky, tak je možný, že ten hlad, pocit hladu vytváří v těle ten parazit i třeba, že ten parazit by se chtěl jako nažrat, jo? Nebo na chlast třeba, to taky může být ten parazit.
2: Tak, on tě ovládá ten parazit, jako fakt. No. Hele, ale Muchomura tě zbaví závislosti na zmrzlině.
1: Muchomuro jsme začínali, Muchomuro, končíme dnes.
2: Víš proč? Protože já jsem to poznal na sobě. My jsme, žena vždycky kopí zmrzlinku, večer ona ví, že jsem jim měl rád. Hele, a teďko jak jsem najel na tu Vochomuru, když jako před rokem, nebo před půl rokem, člověče, tu zmrzlinu už skoro nejím. A mám jich v mrazáku.
1: Ale
2: vůbec mě to ani nenapadne si jí dát, ani nemám na ní chuť.
1: Já jo, chuť.
2: A mám jí vradím, že tam je. A vůbec mě to neláká, člověk. Brambůrky jsem přestal žrát.
1: No to
2: a další mám, takovýhle nesmysly, jo. Já už si teď jenom zobnu jednu bramburku, jenom když nevím co, ale už jakoby nemám nutkání si koupit, jakoby dát bramburky, když jdu do hospody třeba na šipky, tak piju většinou vodu. Ale vždycky jsem si dával bramburky k tomu, ne, abych si osolil hubu pěkně. Dneska už vůbec. Normálně Vochomura zrušila i bramburky od toho. Na to mají na ně čumíš, ale vůbec na ně nemáš chuť. To ne, že se nutíš, no mají na ně nemáš chuť prostě. Takže to je jakoby přirozený.
3: No.
1: Ano, počkej, teď Mara teďka...
3: Teď nevyrazím hned teďka.
1: Mara teďka zmlkl, využijeme toho. Petro, pojď mě něco na rozlučku, ano, jak tě bylo v dežavičku a co jsi přinesla, teda co jsi odnesla, jo, za poznání, ohledně teda té astrologie, ohledně veganství nebo vegetariánství a tak. Takže pojďme se, Imaro, rozloučit a popřát si krásnou dobrou noc a uvidět se zase třeba někdy při nedělníčku. Takže žena má přednost, Petra, máš něco pro nás, pro diváky, dojmy, zážitky, jo, po dnešku. Přišla na 10 minut, nevypadá, že bys byla nastrčená, myslím, že jsi přišla přirozeně, s tím srdcem otevřeným, s tou kůží na trh, jo, tak jak to děláme my. Jsou tací třeba, kteří nepřijdou s tou kůží na trh.
3: Jo.
1: Jo, takže dobrý, to už zase filozofický téma, o tom už jsem mluvil. Přátelé, máte slovo Rozlučkovi a odpiskáváme to.
3: Tak já bych se chtěla se všemi děkuju za momenty. A bylo to okouzlující s váma tady punkové vysílání. Jsem ráda, že jsem mohla být mezi takovýma skáčkařema. Je to pěkný. A děkuju všem posluchačům, že si dali čas, že to s náma vydrželi a že je to pěkný, tyjo, s váma tady svobodný, tyjo, hodně svobodný mi to přišlo. Hm? Pěkný.
2: Upřímný, my vždycky mluvíme upřímně. No.
1: My jsme tady na trhu
3: jo, s těma... Jo, právě, taky, upřímný.
1: My jsme tady na trhu s těma ksichtama, ty k nám pasuješ, jo, taky tak přirozená, přirozeně. A já tě chci...
3: Jo, docela jo, dneska, no.
1: Já tě chci vlastně poblagarit, poděkovat, že vlastně ty vydržela od toho Máru ty bomby, jo, protože on je bombardér a málo kdo ho jako ustojí, ale s tebou jako má trpělivost a tak jako sice tě bombarduje, ale ví, kolik sneseš, protože nikdy nedostaneš naděleno víc, než uneseš. A kdyby Mara viděl, že se hroutíš, Tak už tě nechá, jo, ale protože vlastně to padá na úrodnou půdu, ty jeho bomby, jo, tak pokračuje dál, takže Maro, jako díky i za to probouzení neustále, v přímém přenosu, přátelé, vidíte, jak Mara dokáže probouzet, tak v tomto případě teda Petru.
3: Ano, tak děkuji.
2: Protože člověk má vždycky být člověkem.
1: Tak.
3: To děkuju moc za tipy a za všechno, bylo to fakt pěkný.
2: Hlavně, ať se daří.
3: Vám také, vám také.
2: Hlavně čistou mysl. A pozor na špatný lidi.
1: Masky spadly, to už se pozná. Mm-hmm. To už se pozná. Přátelé, poděkujme i našem matičkám. Mně tady skočila písnička Darmo má mať moja. To je Máro z vašeho regionu, tam z východu. Takže pustím a i tak jim poděkujeme, protože nám ten život dali tu možnost tady. Ano, nemusíme s nima vlečem souhlasit a tady ta píseň je hodně hezká, že ta matička nás kolikrát někam prostě nutila do školy a do kostela a dělat si tu kariéru, cože. A my jsme se potom jakoby vyvíjeli svojí vlastní cestou, protože nemáme rádi ten tlak, jo? A něco musíš a něco nesmíš. Takže tady ta píseň bude o tom a já se s vámi loučím a těším se na příště. Om Shanti.
2: Om Shanti.
1: Řekl
3: Om Shanti.
1: Už říká Om Shanti.
3: Om Shanti.

0: Dobrý deň, prajem, milí poslucháči, hlási sa štúdio ATV od mikrofónu, srdečne pozdravuje Iveta. Zvučka napovedá malú zmenu, za poslednú dobu sme opäť pri strave, pri zdravej strave. Opäť sme pri našej skvelej hostke, no, ktorá stále funguje a stále produkuje nové a nové úžasnosti. A ja si teda dovolujem privítať našu milú pani Dagmar Lužnú. Dobrý deň, prajem.
1: Dobrý deň všem.
0: Tak, a ja na ňu hneď bonznem, čiže prezradím, že ona bola niekoľko mesiacov na Sri Lanke, prosím pekne, aby nám priniesla múdrosti, lebo toto pásmo sme nazvali Múdrosť Sri Lanky. A dávam jej slovo, aby sa ujala úvodu. Nech sa páči.
1: No, ďakujem. Tak, jak začít, no... Já pro svoje klienty připravuji jídelníčky, dělám pro ně detox, dělám pro ně nebo nastavuju změnu životního stylu. A někteří z nich se mnou jeli letos na takový měsíční pobyt právě na zimní detox a jarní detox do ajurvédského centra na Sri Lanku. A ono v podstatě ajurvéda je pramatka, je to taková prakolébka veškerého léčení a veškerého jako úhlu pohledu na život člověka, na svět a tak. A z ajurvédy vychází tradiční čínská medicína, vychází s ní korejská medicína. Prostě ta ajurvédská medicína je opravdu základ a z ní vychází potom všechny ostatní. Takže tam bychom měli jet se učit, tam bychom měli léčit se a používat informace vlastně tady z tohoto ranku. No, většina lidí tam třeba jede na týden, na 14 dní nebo na 10 dní. No, věřte mi, že je to málo, protože ajurvéda klade velký důraz na detox. V první řadě je to detox. Potom klade velký důraz na odstranění bolesti. To jsou různé obklady, olejíčky, různé masáže, jo? Různé techniky. No a jako taková třetí kapitola je upravit všechny ty tři doši, tu vátu, pitu a kapu do rovnováhy, prostě dát tělo do rovnováhy. Takže když tam se mnou pojedete, tak na prvním místě vám lékař nebo lékařka, která podle tepu vám zjistí, jestli jste teda typově váta, pita nebo kapa a řekne, co s vámi bude dělat a nasadí vám jídelníček. Paradoxně v tom velkém horku, které tam je, dostanete ráno teplou horkou polévku a dostanete nařízeno, že musíte pít horkou vodu celý den. Pro našince je to nezvyklé, protože my jsme zvyklí se ochlazovat, že my jsme zvyklí se pořád něco s ledem nebo sklenici oroseného piva. Ale podle té ajurvédské filozofie, podle těch ajurvédských principů je to nejhorší, co vlastně člověk může udělat pro svoje tělo. Protože ta termoregulace potom je narušená a tělo vyvine veškerou energii a veškeré vlastně svoje zásoby na to, aby ten ledový nápoj vlastně oteplilo. Takže potom stejně je nám vedro, tečou nám čůrky potu a tak. A vyzkoušela jsem si to i já, i moji klienti, že opravdu pití té horké vody nebo horkého bylinkového čaje je v tom vedru, v tom horku opravdu super. A potom najednou, když dostanete sklenici, já nevím, nějakého studeného džusu, jo, nebo něco takového, tak vám to přijde divný a už na to ani nemáte chuť. No a opravdu já teď všem mým klientům doporučuji, pijte teplou vodu, vlažnou vodu, dejte si tam citron, dejte si tam mátu, dejte si tam meduňku, venku je teďka 30 nebo bude. Jo? Takže nenechte se zmást tím, že si uděláte orosenou sklenici s ledem a tím, že se ochladíte, právě naopak.
0: Áno, inak toto, áno, prepáčte, že vám skáčem, toto vlastne má aj tá čínska medicína, keď si tak ako zaspomínam, že oni sú vlastne známi tým, že popijajú celý deň teplú vodu.
1: Je to tak. V podstate čínska medicína vychází z ajurvédy, jo? Takže ty principy jsou tam stejný.
0: Je to,
1: bylo
0: ano.
1: By fajn, kdyby jsme se k tomu vrátili, jo?
0: Určitě.
1: Jako k těm kořenům. Nemusíme jezdit na Srí Lanku, jako všichni tam asi nepojedem, ale vzít si ty principy do toho svého života, vzít si ten zdravý selský rozum, že když opravdu je venku vedro, tak pijeme teplou horkou vodu. Já nevím, beduíni v poušti,
0: ano.
1: Že jo, všichni to
0: ano.
1: Takhle mají.
0: Presně
1: jsou
0: tak.
1: Zahalení od hlavy k patě, my se odhalíme jenom, aby jsme se opálili
0: ano.
1: A ještě k tomu pijeme ledový nápoje, tak oni z nás tam mají srandu.
0: To určitě, no a proto je toto pásmo vlastně je zamerané na to, že tu moudrost té Srí Lanky si doniesť sem. A vy ste teda ten priekopník, takže preto, veď o Srí Lanke sa dá pozrieť na internete spustá informácií aj o tej samotnej ich dietetike, ale ja u vás cítim tým, že ste vy zameraná tak profesne a tak by som povedala dušou a telom ste zapálená za takúto zdravú stravu a zdravý životný štýl, tak od vás chcem počuť tie úžasné vami spracované informácie a preto to je toto pásmo zamerané aj na tieto vaše, by som povedala, už spracované informácie, ktoré sú hodné zlata pre nás, pre našinca. Nie každý tam pocestuje.
1: No to ďakujem. A ono opravdu, ty nejjednodušší, nejbiežnejší veci, jo, jsou právě ty informace, které se dají vyvážit zlatem.
0: Přesně tak.
1: Není to žádný aha moment, není to žádný wow. Je to opravdu jenom to vrátit se k sobě, vrátit se k té své prapodstatě a vrátit se, jak my tady říkáme, ke zdravému selskému rozumu. A stravovat se podle ročních období. Podle ajurvédy samozřejmě jsou to tropy. Srí Lanka jsou tropy. Takže jsou tam některé byliny, některé zeleniny, některé ovoce, které vůbec neznáme, které se sem jenom dováží. A tak je potřeba si najít naše adekvátní k tomu, co třeba léčí teď je srdce, tenké střevo, jo? Nebo slezinu, slinivku, žaludek, co nám léčí plíce, tlusté střevo. Takže si najdeme naše bylinky, ale ty principy bychom si měli zachovat. A ty principy jsou prostě uklízet v sobě. Jo, to je taky každý, že detox, ale každý nabízí nějaký pilule, aby se posilili játra, aby se nějaký bylinářský koště, aby se vyčistila krev, aby se nevím co. A teď vy si představte, že i vy určitě doma uklízíte. Všichni, kdo nás posloucháte, tak minimálně jednou týdně si doma uklidíte. A umějete nádobí, zametete, vyluxujete, něco. Ale s tím naším tělem, právě podle těch ajurvédských principů, je to samé. Takže si dát třeba jeden den odlehčení. Kdy budu pít teď třeba jenom v tom horku, teplou horkou vodu s mátou a s medunkou, třeba celý den udělám si takový půstík. Nebo protože je léto, tak si dám kukuřičnou kaši, k tomu melouna a krásně si pročistím ledviny, nebo pročistím si to vnitřní prostředí. Jo? Takže opravdu ta detoxikace, ale zase neudělat si z toho dogma, neudělat si z toho prostě být na tom jako závislý, že já se musím pořád čistit, já musím pořád detoxikovat, jo, tak samozřejmě tak, jak někdo je závislý doma na úklidu, že pořád a neustále jenom bych chtěl uklízet a musí mít všude čisto a nikde žádný smítko, tak jsou i tací, což je to v pořádku, tak zase to nepřehánět s tím, že každý den musím dělat v tom těle nějaký úklid, nějaký detox a pořád prostě být zaměřený na to jídlo, jenom abych nesnědla něco, co by mi neudělalo dobře a takhle. Jo. Všechno to jsou extrémy.
0: Ano.
1: Takže takhle ne. Prostě zase říkám zdravý selský rozum. A co je důležité a na co ta ajurvéda klade důraz, je mít radost z života. Prostě smát se, hrát si jako děti, být neustále, jak se říká, přítomen. Jo? Oni se na vás usmívají, oni vám pomáhají, protože ta filozofie té Srí Lanky je taková, že když čím víc oni budou pomáhat, tím lepší budou mít příští život karmu. Jo, že když se narodí buď jako bohatý, nebo jako běloch v Evropě, nebo prostě protože my si ani neumíme představit, jak někteří lidé jsou tam chudí, oni opravdu, ale opravdu nemají nic.
0: Ano.
1: Nemají nic.
0: No, pardon, transkočím do toho vlastně.
1: Takže oni, já jenom to dopovím, oni opravdu pomáhají, jo, nesnaží se, oni to dělají, oni tak. S radostí, s úsměvem, to se těm lidem podíváte do očí a vidíte tam to otevřené srdce, že vám chtějí opravdu pomoct a my to hned bereme, a on mě chce okrást, nebo ano. On mě chce jako něco, ne, ti lidé, prostě to jsou takový čistí lidi, kteří to tam opravdu mají takhle, že chtějí sloužit, chtějí tvrdě pracovat a chtějí si takzvaně vydělat na ten příští lepší život.
0: A nemyslíte si, paní Dagmar, že aj kvůli tomu to tam ostalo tak zachované?
1: Rozhodně.
0: Víte, co tím chcem povedať?
1: Jo.
0: To nadstavenie tej hlavy, to nadstavenie hlavy srdca je základným predpokladom, že sa uchovajú tie cennosti. Jako náhle príde zášť, jako náhle príde, jak sa povie, neprajníctvo a závistlivosť a takéto, tak tie hodnoty sa rozplynú. Takže ja mám pocit a tuším, že tá Srí Lanka je preto teraz takým príkladom pre nás. A my sme sa ako keby od toho strašne oddialili. Naša civilizácia európska je plná biznisu a kto z koho a proste materializmu a životu proste.

0: korunama. Takže my jsme si tady tím takzvaným bohatstvím už prošli a teď hledáme tu čistotu, tu prapodstatu, že třeba na Bali, na Srí Lance nebo v některých částech Číny, kam se jezdí zase do těch čikungových center, a tam vlastně hledáme ten klid. My, naše takzvaná západní společnost, nehledáme ani tak zdravý jako klid, protože máme tu hlavu přehršel prostě myšlenek, jo, a máme ji přetíženou. My neustále a furt myslíme. A to byl taky jeden z takových jako důvodů nebo jeden z takových mých jako aha momentů, že když nám tam ti ajurvédští lékaři říkali, že prostě moc myslíme, že ten princip léčení třeba, který se jmenuje Shirodhara, kdy na hlavu vám kape horký olej, tady na, jako na oblast mezi obočím, na to třetí oko, a tím vy se krásně uvolníte, tím máte pocit jako hlavu bez myšlenek, jo? A ti lidi tam přijedou a chtějí hned Shirodharu. Oni nechtějí projít od toho začátku, že prostě teď si dám detox, teď budu držet půst a budu pít třeba jenom kokosové mléko, jo, teď dostanu olej do střev, abych vyčistil prostě tlustý střevo. Ale já chci hned tu Shirodharu, jo, protože my si to můžeme zaplatit, my si to takzvaně. A to naše ego nás neustále k tomu tam ponouká, prostě, že chceme zase jenom vyzobat to nejlepší z nejlepších. Takže moje rada zní, pokud tam samozřejmě pojedete, nebo se mnou pojedete příští rok, tak dodržujte ty principy. Oni moc dobře ví, oni to tam mají tisíce let zpátky, proč to tak dělají. A ty bylinky a ty takzvané elixíry, které tam vlastně mají, tak mají vyzkoušený, že to opravdu funguje. Já jsem třeba byla velmi, velmi jako šokovaná, až překvapená, kdy tam byla s námi jedna klientka a ona měla sešroubovanou ruku, kosti. A teď paní doktorka jí měřila tlak na té ruce, kde měla ty šrouby, a prostě to lítalo úplně nesmyslně. A tak pořád jsme přemýšleli, proč, že není možné, aby měla tlak 260, když vypadala tak normálně. A pak ona říká, no jo, ale já tady mám šrouby, já mám sešroubovanou ruku, tak prostě ten přístroj, jo, to nebyl schopen změřit. A ta ajurvédská lékařka nechápala, proč má ta paní sešroubovanou ruku. A ona, no já jsem prostě si zlomila tu ruku tak jako špatně a teď lékaři řekli, že se s tím nedá nic dělat, že ty kosti se tam jako nějak posunuly a už paní po 70 a tak. A tak mi to prostě museli sešroubovat, to jinak nešlo. A ona říká, ale jo. A teď vytáhla mobil a začala nám ukazovat. Lidi, kteří nechodili, přijeli na vozíku nebo ho tam donesli v nosítkách, prostě po měsíci tady toho detoxu chodili, že se dá, že se nemusí jít ani na výměnu kolena, ani na výměnu kyčle, že opravdu těma masážema a tady těma prostě jejich procedurama, jejich léčením se dá docílit toho, že se to všechno uvolní, že se to všechno srovná a že třeba u toho kolena nebo u té kyčle, že se tam promasírují vlastně ty vazy a ty šlachy, které drží to koleno nebo tu kyčel, a že i ten kloub se obnoví pomocí zase nějakých aplikací, nějakých bylinek nějakých. Prostě tohle byl pro mě obrovský aha moment. A ta paní právě s tou zlomenou rukou, s těma šroubama, prostě to nechápala, tomu nevěřila a říká, a proč to tady nejde a proč to tam jde? No protože tam je to tradiční, že jo, oni tomu věří, když to my tomu nevěříme. My prostě jdeme k lékaři, dostaneme šrouby, dostaneme nový koleno, novou kyčel a jsme v pohodě. My nechceme dělat detox, my nechceme dělat nějaký půst, my nechceme se pročistit, my chceme jenom hned, aby nám hned prostě bylo dobře.
1: Zázračnou pilulku, jo, takže... ano, zázračnou pilulku. Hruza, jo. Hruza. Ano.
0: A proto teď jako tolik lidí hledá ten klid a hledá tu pomoc. Jo, ale jak už jsem říkala, někteří z nich si chtějí vyzobat zase jenom to nejlepší. Jo? Jak už jsem říkala, třeba ta Shirodhara nebo nějaká prostě bylinka.

0: kováko, koupel, nebo nevím.
1: Já rozumím.
0: Jo, tam taková vana, kde vás zavřou, dají vám bylinky, topí pod váma, taková jako sauna v bedně, tomu říkám. Takový sarkofág, máte jenom hlavu venku a celé tělo vevnitř, pod váma bylinky a teď se to tam prostě to tělo detoxikuje, to úplně cítíte, jak ty toxiny z vás skáčou pryč. Jo? Tak prostě tady bez těch procedur to nejde. A že ta širodara je jenom potom jenom jako třešinka na dortu.
1: Ano, ale hrozinka.
0: Další věc. Ano. No, no. Další věc je, že vy tam dostanete to ovoce, které tam dozrává v plné zralosti. Dostanete mango, ze kterého vám takhle tečou sliny. Dostanete ananas, který je sladoučký. Jo? Dostanete papáju, kde jsou enzymy. Dostanete prostě melouny. Dostanete ani nevím, jak se to všechno jmenuje. A každé to ovoce je cíleně na něco. Takže ano, je to super, ale nebudeme to sem přece dovážet, když my teď máme třešně. Jo? Třešně jsou zásaditý, obsahují hodně hořčíku, posilují srdce, tenký střevo, jsou takový některý jemně nahořklý. Tak prostě já teď radím, přežerte se třešněma.
1: Ano, nakrm to dobré.
0: Opravdu, opravdu nakrmte se, takhle ano. Řekla. Nasušte si třešně, udělejte si třešňový povidla. Prostě nějakým způsobem si ty třešně zpracujte, jenom prosím vás, ne třešně s cukrem, jo, to ano. Nedělejte.
1: Keď by som sa chcela do toho tak trošku namontovať, viete recept povedať na ty třešňová povidla? Pani Dagmar, ste ma doslovne inšpirovala.
0: No určite, tak... teď je budu dělat, teďka mám natrány třešně, tak se na ně chystám.
1: Takže
0: buď si je vypeckujete, ale já, protože to mám opravdu hodně, tak to dám do plechu tak, podliju to troškou vody, asi na kilo třešní dávám na špičku čajové lžičky soli, to musíte posolit, dáte tam lžíci octa, dáte si tam rum dle chuti a já tam dávám ještě mátu a meduňku a dám to prostě do trouby a rozpeču to. A potom, jak se oddělí pecka od té třešně, tak to přepasíruju přes síto. Pokud mám vypeckovaný, tak to samozřejmě nepasíruju. No a tak dlouho prostě to peču, většinou až 48 hodin, tak dlouho, až se z toho udělají povidla. Co je důležitý? Dát tam sůl, abyste vytáhli sladkost, jo? Dát tam ocet, abyste vyrovnali pH, takže jednu polévkovou lžíci octa na kilo třešní, ale zase vyzkoušejte si to. Dát tam rum na kilo třešní, zase polévková lžíce rumu a má tu meduňku dle chuti, nemusíte to tam dávat. Jo? A ty povidla jsou potom takový hutný, hustý, tuhý. Když si to dáte do těch skleniček, já to teda zavařuju, já to nenechávám vychladnout, já to opravdu zavařím ještě, aby chytlo víčko, aby se to vysterilizovalo na těch 100 stupňů, stačí pár minut. No a potom, když to otevřu, tak to musím naředit. A zase třeba tam dám malinko rumu nebo malinko mirinu, makrobiotici, anebo jenom třeba trošku horké vody. A na nějakou palačinku, anebo do buchet. Když dělám Honzovi buchty, nebo když dělám takový ty moravský koláče, tak na to dávám ty třešňový povidla.
1: Úžasné, bože, až ma obliali slinky, dobré, no. To si urobím. A ještě se spýtám, ten ocet asi jablkový, bio jablkový ocet, že?
0: Jablečný ocet můžete dát, no, nebo i když dáte jako normální ocet, tak ale já dávám jablečný, to jsem zapomněla říct.
1: No, takže to je úplně super. A já teda by som odštartovala malého breaka, paní Dagmar, ak by ste sa nenahnevali a hneď půjdeme na našu druhou popesničkovou část. Jste za? Tak jo. Takže o chvilku jsme pri vás, milí posluchači.

0: Pesnička nám dohrala. My sa nachádzame v druhej časti nášho skvelého rozhovoru. Mám tu moju známu hostku, pani Dagmar. A opäť ideme rozprávať k tej veci, k Sri Lanke. V prvej časti nám predstavila tú filozofiu a tak ďalej. A teraz by som poprosila, ak by teda mohla sa vrátiť, čo sa jej tam tak nejak veľmi, veľmi zapáčilo, čo by sme mohli v tých ďalších rozhovoroch viac rozobrať.
1: Tak přemýšlím, samozřejmě, když je tam člověk 3 měsíce, tak tam máte spoustu zážitků a spoustu takových jako informací. A já tím, že se zabývám tou stravou a léčením skrze stravu, tak mě vždycky zajímá kuchyň, že?
0: Ano.
1: Takže první moje cesta vždycky vede do kuchyně, seznámím se s kuchařema.
0: To je dobré.
1: A dívám se, jak to vaří. Princip ajurvédy nebo princip ajurvédské kuchyně je, že se vaří všechno čerstvé. Oni, když jim zbyde jídlo, tak ho prostě vyhodí. Takže ho sní opice, nebo ho tam sežerou ptáci, nebo tam přijdou nějací, co opravdu nic nemají, oni to tam dají někde před dům a ti chudí si to vezmou. Nebo když mají nějaký přebytek, tak to prostě prodají. Jo, že ta žena uvaří třeba 10 porcí, stoupne si s tím před dům a prodá to kolem jdoucím. V životě jste vážení nejedli lepší jídlo, protože to je čerstvý, je to z čerstvých surovin, má to tu energii té lásky a toho takového toho pozitivního a že se to všechno dělá ručně, jo. Prostě na celý ajurvédský centrum tam mají jeden mixer. Prostě fakt opravdu všechno šlehají, všechno krájí, všechno se dělá ručně a to jídlo potom má neuvěřitelnou vitalitu a neuvěřitelnou kvalitu. Tam neexistuje, že by se něco vařilo do zásoby. Jo? Tak jak my si tady navaříme na 2-3 dny a pak si to ohříváme. Samozřejmě z praktických důvodů, protože je tam vedro a oni tam vesměs, jako když mají ledničku, tak maličkou a oni by to ani nesnědli. Jim to prostě už, jo, oni se na to podívají a už to nechtějí a jak jsem říkala, dají to někam těm opicím nebo prostě někdo si pro to přijde.
0: Ano.
1: Když pozorujete, tam, jak mají ty stánky třeba, kde se chodí na snídaně, jo, tak tam se dělají takový placky různě plněný nebo neplněný. Prostě ten člověk tam stojí o 4 od rána, prostě na jednom konci stolu prostě vytváří to těsto, na druhém konci stolu dělá placičky, na třetím rožku to tam smaží, jo, a pak vám to s úsměvem donese. Vy si k tomu dáte ajurvédský čaj nebo ajurvédské kafe a jste prostě úplně blažení, protože v životě jste nejedli nic lepšího. A pak zase, když jsem si to chtěla udělat doma, tak to nikdy není tak dobrý, protože ty suroviny tady nemám, že?
0: Jasně.
1: Hodně se tam používá kokos. Kokos na všechno. Kokosová voda na pročištění trávicího traktu. Kokosová voda, do které se dá třeba pepř, do které se dá zázvor, se používá na proplach dutin nosu. Jo, tomu se říká nasal treatments. A prostě vy tam jste a oni vám stříknou injekční stříkačkou do nosu a do dutin a teď vás masírují za krkem a vy prostě chrchlete a kašlete, až vykašlete. A vy máte potom tak čistý dutiny a tak vidíte, tak se krásně zlepší oči, jak kdyby vám prostě umyli okna. Jo, takže tady ten kokosový olej kokosová voda se používá na spoustu věcí. Kokosový olej taky, že se třeba rozmixuje kokosová voda, trošku kokosového oleje a banán, to je na pročištění trávicího traktu, vy to ráno vypijete, toho asi litr, no a potom zase jenom běháte pořád na onu místnost. Jo, bez bolesti, bez nějakých prostě potíží se krásně pročistíte. A to vidíte na těch lidech, jak jsou záživí, jak se usmívají, jako na těch klientech.
0: Ano,
1: jo?
0: Ano.
1: ten stav ti tam vlastně, co to tam obhospodařují, tak se smějí nám, protože vidí, nebo usmívají se na nás, tak jsem to chtěla říct, protože vidí, jak se jim měníme před očí.
0: To se možno ten mozek vyčistí cez to hrubé črevo.
1: Rozhodně, protože tím, že se vyčistí střeva, tak se vyčistí mozek a myšlení.
0: Úžasné.
1: A naše střeva jsou náš druhý mozek. Protože když máme ve střevech spoustu toxických látek, máme tam různé usazeniny, různé zatvrdliny, zatuhliny, jo, různé hleny, tuky, různá rezidua, plísně, kvasinky, prostě spoustu balastních látek, někdy je toho kilo, někdy 3 kila, někdy 7 kilo. Takže když potom projdete tady tou očistou, tak jenom to, že jste to udělali a najednou máte třeba 7 kilo. Dole. Tak to je úplně neuvěřitelné.
0: A čím bychom robili my tu na takéto smutičko srilanského typu na naše pomery? Dajte.
1: Dobrá, takže teď, no nevím, kopřivy, tak takové ty mladé zelené lístky, jestli někde ještě najdete. A pokud ne kopřivy, tak určitě kapustu, takový ty vrapatý listy, brokolici a k tomu třeba mrkvičku, takže si to jenom lehoučce povaříte v trošce vody, rozmixujete v rýžovém mléku, přidáte si tam špetičku kurkumy, špetičku třeba bílého pepře a vypijete to ráno na lačno. Jo, ta kapusta, to je vlastně čistič. Zelí, kapusta, tady ty zelené zeleniny, to je takový hrubý kartáč na střeva, no a ta mrkvička tomu dodá chuť, no a to rýžové mlíko je tam taky vyloženě pro chuť. Uh-huh. A když si to vypijete každý ráno, tak na to se potom navážou zase ty toxické látky a je to v pořádku. Jednou týdně, si udělat takový jako odlehčený den.
0: Aha, a množstvo?
1: Jinak,
0: 2 deci, 3 deci?
1: Samozřejmě, no tak kolik, 4 litru, víc bych ne, víc jak půl litru ne, jo, zase to nepřeháním.
0: Tak raz do týdne, tak preventivka nějaká.
1: Uh-huh. No takový, jako, když byste si udělali jako potom srilanským způsobu ten detox, tak si uděláte 3 dny rýžový půst, jo, že budete jíst fakt jenom rýži s kokosovým mlíkem, s kokosovým olejem, rýži naturál samozřejmě, ale na Sri Lance nebo v těch ayurvédských centrech se hodně, úplně nejvíc vaří rýže červená. Uh-huh. Dá se tady taky koupit, takže si vařte červenou rýži, protože je léto, jo, já si to tak odvoduju, léto, srdce, tenké střevo, barva červená.
0: Ano.
1: A na Sri Lance je spoustu druhů rýže, nevím kolik nám říkali, už si nepamatuju, ale určitě přes 30 druhů rýže. My známe bílou, maximálně naturálku, pak znám černou a červenou a to je všechno. Když to tam je 30 druhů rýže a pěstuje se to tam na takových malých jako rýžových políčkách a je to nesmírně zajímavé to tam pozorovat, jak ta rodina vlastně se o tu rýži stará a jak si toho váží. Oni si opravdu váží každého zemíčka.
0: Úžasné.
1: Ještě k té rýži je zajímavý, že v tom rýžovém poli jsou takový z těch listů palmy, ten střed listů palmy sušený a teď to vypadá jak kobra.
0: Aha.
1: Jo? A to je plašič na ptáky. Aby ti ptáci jim tam tu rýži nevyzobali, tak oni nechají usušit ten jako ten obrovský list z té palmy a jenom ten střed tam nechají. A já jsem si říkala, co to tam je? Aha. A říkala, no to je plašič na ptáky. To vypadá kobra. No. Tak i takový, žádný takový panáky oblečený, jak u nás, ale co vždycky třeba na 1 metru nebo na 1,5 metru, tam byly právě tady ty sušený palmový středy. Tak to bylo hodně zajímavé.
0: To je teda zajímavé. No, má to něco do seba. No, určitě. No, dobré. A teraz ještě teda k tomu, teraz prebiehame celý ten váš pobyt v 30-20 minútach, také vychytávky, čo vás tak zaujalo. Dobre, tak to máme túto rýžu, strašáka a teraz ideme na... Áno, lebo to sú také úžasné veci tej krajiny, ktoré tu nás klasického dokumentárneho filmu asi ťažko proste. Jednoducho, autentickosť je teraz veľmi dôležitá. Čiže na vás to tak, ako tá kuchyňa, tam sme skončili. Áno, kuchyňa je alfa omega. Tak, kuchyňa.
1: Tak, kuchyně alfa omega. A co, že oni vám opravdu chtějí pomoct. Jo, že opravdu, opravdový zájem o vás. Neustále se vás ptají, jak se máte, jak jste se vyspali, jak se cítíte, jestli vám to jídlo chutnalo, jestli nechcete přidat, jestli vám můžou udělat něco, po čem jako toužíte a tak. Vždycky si dělali legraci, že čokoládu, no tak to ne, to nedostanete čokoládu.
0: Fakt ne? Oni tam nejedia čokoládu?
1: No jí, ale tam je jako takhle, že čokoláda je strašně drahá,
0: Aha.
1: tak je pro ně vzácnost, jo, takže my, když vezeme dárečky, tak vezeme z Česka tady jako malý čokoládky tam pro všechny od člověka, co je na recepci, přes maséry, přes kuchaře. Oni jsou nesmírně vděční za to, jako za tu čokoládu, protože pro ně je to velmi
0: To
1: vzácný.
0: jsem nevěděla. Tam
1: No,
0: se
1: oni nám právě říkají, že my jíme moc čokolády, že
0: Aha.
1: jsme pak takový jako, nechci říct, že tlustí, jo, ale takový prostě oplácaní a tak, že nemáme jíst tolik čokolády. No a co se týká té kuchyně, tak oni třeba kokosový mlíko si dělají, prostě rozbijou kokos, jo, oškrabou ho na takové škrabce, takové prostě z roku raz, dva, tři a pak to vyvaří a vymixu, nebo ani nevymixu, ale připasírují to přes takový sítko a z toho je kokosový mlíko a z toho se vaří. Takže to kokosový mlíko se dává naprosto všude. Jo. Tak jak jsem říkala, ta kokosová voda, tak i to kokosové mléko, to se dává do různých desertů, to se dává do rýže, to se dává do červené čočky, jako do kari, to se dává naprosto všude.
0: Ano.
1: Protože je přirozeně sladký, má ty důležitý omega-3, nenasycený mastný kyseliny a hlavně je to jejich zdroj. Jo, je to tam, jim to tam roste nad hlavama, takže oni prostě všichni v té rodině mají takový ten, tu škrabku, jo, všichni si tam dělají to kokosové mlíko, prostě neumí bez toho vařit. A když jsme měli cooking show jako ukázky vaření, tak takový jako kondiment z toho kokosu, že dají červenou cibuli, dají pepř, dají čili a ten strouhaný kokos a takhle to poválí takovým těžkým, takovým nějakým fakovovým válečkem a myslím, že tomu říkají dumbbell, teď nevím honem to slovo. A je to takový jako kondiment, takový doplněk toho talíře právě z pikantní chutí. Jo, a ve všech domácnostech to vypadá jako kovadlina a ve všech domácnostech to dřív měli a prostě ty ženy opravdu jako tam dřeli. Dneska ti mladí, že už si to třeba jdou koupit nebo jim to jako někdo udělá, ale že už spíš ta generace, která takhle ještě vařila, jsou ti starší, ale ti mladí, že už taky jdou na fast foody,
0: Fakt,
1: jo,
0: to
1: a
0: jsem se chtěla spýtat.
1: tady na ty západní
0: No.
1: věci. Tak nám říkal tam ten jeden pan doktor, že ty ženy dřív byly takový jako velmi štíhlý, jo, a velmi takový vysportovaný, protože opravdu makali, jo, a s tím válečkem, jak váleli to těsto a to, no, dneska už si třeba to těsto jdou koupit a tak, a hlavně v těch městech. Samozřejmě na těch vesnicích nebo v těch ajurvédských centrech ještě to tam pořád ta
0: A
1: tradice
0: to
1: je.
0: som sa chcela spýtať, že je tam aj teda ten hriešny spôsob života s tými fast foodmi?
1: Ano, začíná být, protože mladí chtějí McDonald's, že chtějí
0: Ano.
1: fast foody, chtějí motorky, chtějí mobil a ono prostě ten životní styl to sebou nese.
0: To je
1: To
0: strašné.
1: jako
0: Čiže
1: to,
0: aj
1: že tam
0: tam
1: úplně
0: preniká tá
1: utrpí.
0: pliaga našej skazenej civilizácie a my od nej utekáme tam ešte na posledné oázy toho, tie ostrovčeky toho ešte dobra, prírodzenosti a s našim útekom sa tam vlastne otvára finančná možnosť, lebo sú tam živení tými našimi peniazmi, čo nás tu ovládli a z ktorých sme ochoreli a oni vlastne chcú teraz z nich ochoreť.
1: No, víte co, to je to, co jsem říkala na začátku, že oni chtějí se mít dobře.
0: Ano.
1: Oni si myslí, jako my jsme s tím prošli. A teď my hledáme tu, ten klid, tu klasiku, jo, takový to, ale oni zas chtějí jako mít ty peníze, být bohatí a nic ano. nedělat a ano. mít se dobře a takhle. Ale netuší, že opravdu každá mince má dvě strany.
0: Tak, tak. A to je vlastně ta záludnost toho chtíča, který je ten lesk, ta atraktivita no. a je to zkušenosti smrt. No.
1: Ano, to bohatství sebou nese stres. Že jo, kdo má peníze, tak se o ně bojí, nebo má zodpovědnost. Kdo má zaměstnance, má za ně zodpovědnost. A zase to přináší velký stres. Jo, a oni nechápou, proč my jsme v takovém stresu. No, my jsme ve stresu, protože prostě máme takový životní styl, ke kterému jsme se dopracovali.
0: Ano, to je ta
1: vlastně. Ale tam ještě to není. Tam si opravdu lidi večer povídají, tam si hrají nějaké hry, tam jsou tak pospolu, zpívají si hodně rádi, tam tancujou. Jo, opravdu takový ten společný život tam ještě je hodně vidět.
0: To je krásné.
1: Nejvíc si povídají.
0: A to je vlastně to, čo sa aj u nás volá, kedy tak tradovalo. Ja si ešte pamätám, keď ja som bola malé decko, tak môj deda mi stále niečo rozprával, večer sme si sadli, alebo aj na večer. Nebolo ešte neskoro, proste sme sedeli a tak sme si vykládali, jak sa povie, a všetci sme počúvali, moji bratranci, sesternici sme si posadali, alebo zobral také ukulele mal, alebo karty zobral. A proste to bola tradícia a my sme sa na to vždy tak tešili, na to, co deda, alebo nám vykladal furt to same dokola. Že dedo, povedz nám, jak to bolo. Ale však už som vám to hovoril. Ale my to chceme ešte počuť. No.
1: No.
0: To je krásne.
1: Jo, tak to mne tam jako fascinovalo, třeba hlavne na tom východe, té Sri Lanky, dole na tom jihu, ten jih je takový víc turistický, ale tá východní část, to je spíš taková, ještě jak já tomu říkám, 100 let zpátky, že tam jsou prostě pořád krávy po ulici, tam pořád se chodí pěšky, tam pořád ti oslíci a to, a tam pořád ještě je ta pospolitost večer, že všichni vylezou před ty svoje domečky, donesou si tam to jídlo, nabídnou, že krásné, to prodají, nebo krásné. Prostě nabídnou a sedí spolu, povídají si tam, no protože přes den je horko a nebo ano. pracují. Takže večer, no že by tam měl někdo televizi, tam kde jsem byla, to jsem nezaznamenala opravdu.
0: Bože, jako uchovaj, to, bože,
1: to,
0: uchovaj.
1: Na tom východě je to velmi výjimečné a ta energie tam je úplně jiná, jo. Já cvičím qigong, jak říkám, že tam taková qigongová, taková čistá. Ano. Ta energie toho otevřeného srdce tam na tom východě teda ještě je.
0: To verím.
1: Takže pokud by posluchači chtěli zažít to, co jsem tam zažila já už 3x, tak vás srdečně zvu. Podívejte se na moje stránky www.dagmarlužná.cz a tam najdete na příští rok, kdy tam zase letíme a můžete letět se mnou.
0: Úžasné, úžasné. A kolko vás že bylo? Jako kapacita?
1: To je různé, kapacita je až 25, ano. ale já mám radši takový menší, do těch 10 lidí, abychom se vlezli do autobusku, abychom prostě, jo, nemuseli mít velký autobus a tak, abychom i do toho vanu se vlezli a aby to bylo prostě takový příjemný, takže do 10 lidí.
0: Užasně.
1: No a není to jenom o tom, že se tam léčíte, jo, je tam teplý Indický oceán, prostě chodí, prodávají tam šaty, ty, co to doma šijou, prostě šatičky a to neodoláte, to si prostě musíte koupit šatičky za pár rupií a jdete do ajurvédské lékárny a tam vám jenom oči přecházejí, co všechno mají za ajurvédské byliny, jo, co se sem vozí jako přes oceán za drahý peníze, tam si to koupíte té jejich kvalitě, prostě zase za pár rupií. Když se vozí dárečky, tak většinou se vozí ta Siddhalhepa, což je takový ajurvédský bylinný balzám, jo, anebo samozřejmě čaje, protože Sri Lanka a Ceylon, že jo, ceylonský čaj, takže to je vyhlášený a tak většinou se pak vozí jako dárečky ty ceylonský čaje. Samozřejmě v rámci tam toho pobytu našeho je i návštěva té factory, toho procesu výroby čaje, můžete se podívat opravdu, jak se to tam dělá tradičně, jak se tam topí tím dřevem z těch palem, jak se to tam suší. Jo? A dokonce jsme byli v takové maličké továrničce, kde ještě ten stroj, takový obrovský, na sušení toho čaje vyrobila firma, která vyrobila Titanic.
0: Oh.
1: Jo, takže to vás všichni fotili, prostě, že takový až 130 let starý prostě stroje, které ještě fungují, protože to byla anglická kolonie, že?
0: Jasné,
1: tak anglický čaj, to bylo z Ceylonu, oni si to tam hýčkali, takže to tam vlastně všechno zůstalo. A tam ty čajové rituály a to, no je to jako opravdu zajímavé zažít. No a v rámci léčení je i možnost setkat se se slonem. Můžete si ho vykoupat, můžete se s ním vykoupat, můžete si ho odrhnout, můžete se nechat od něho postříkat vodou. Jo? Je to zase úplně taková jiná dimenze toho být v kontaktu s tou přírodou a s tím zvířetem a prostě to chce zažít.
0: Wow, a co jste absolvovali i vy, paní Dagmar, toho slona?
1: No jasně, mám fotku v plavkách, jak drhneme slona.
0: To je dobré.
1: Jak jsme s ním v řece a jak se s ním koupeme. No a tím zase, že jo, že tam zaplatíte nějaký vstupný, tak tím jsou zase peníze tam na doktory a na to jídlo pro ty slony a že oni žijou venku v přírodě, že nemusí být někde prostě zavření. Jo, že se mi to tam docela líbilo, jak oni to tam mají udělaný na té Srí Lance, jak jsou tam ty obrovský národní parky.
0: Ano.
1: Kde opravdu ta zvířata žijí úplně volně, prostě v přírodě, ale taky to musí z něčeho financovat,
0: určitě,
1: no, tak tam dělají takový atrakce pro turisty.
0: No nádhera, nádhera, no a tak poprosím o závěrečné slovo.
1: No, závěrečné slovo, že tady z toho pobytu potom budete žít celý rok. Protože skutečně ta esence,
0: ano,
1: kterou do sebe nasajete, ať už tím jídlem, nebo těma masážema, nebo těma obkladama z těch kokosových nebo bylinkových olejů, ať už tím úsměvem těch lidí, ať už tím kontaktem tam s tou přírodou, s jídlem, s ovocem, nebo i s tím slonem, tak prostě tam se vrátíte k té prapodstatě a zažijete, co byste tady nikdy nezažili. Bohužel, my už dnes teď musíme letět přes půlku světa. Aby jsme si tohle uvědomili, aby jsme tohle zažili a aby jsme třeba potom pracovali i na tom, jak to udělat u nás.
0: Ano, to jsem právě chtěla povědět.
1: Aby to tady zůstalo, jo? Nebo aby se to vrátilo, abychom se vrátili k bylinkám, abychom se vrátili k tomu kontaktu se zvířaty, abychom je nezavírali do klecí a do prostě nechci říct zoologických zahrad, ale jako krávy do kravínu a tak, ano, jo, aby se to všechno páslo volně. Prostě ono to má různé souvislosti, ale každý by měl začít sám u sebe. A je to i o tom, co pozorujete. A je to i o tom, z jak otevřenou myslí k tomu přistupujete.
0: Přesně tak.
1: Samozřejmě je tam nepořádek, jo, jsou tam všude plasty, všude tam chodí krávy, je tam všude smrad, je tam křik, je tam hluk. Záleží, co chcete vidět.
0: Tak, tak.
1: Jestli chcete vidět ty usměvavý lidi, kteří vám nabízejí, prostě ať ochutnáte, ať jdete, ať přivoníte, když jdete na trh, nebo si s nima chcete jenom povídat, prostě jít s otevřeným srdcem a s otevřenou myslí nasát takovou tu podstatu toho pravýho života s tím velkým že.
0: Presne tak, ako ste povedali. Ako to doniesť, alebo čo doniesť? Ako to u nás opäť obnoviť? Túto úctu k prírode a k hodnotám, pravým hodnotám, k sebe samému. A to je vlastne veľká, veľká úloha podľa mňa Európy ako tak, pretože treba sa naspäť z tej cesty, na ktorú sme sa dali, je to z cestí, jak sa povie. Treba ísť naspäť, okamžite zabrzdiť, otočiť sa a zrekapitulovať. A ešte vďaka takýmto ostrovčekom možno máme tú sebareflexiu, lebo my to tam ešte môžeme obdivovať a môžeme to tam ešte ako ten aha, pozri, oni to majú inak a veď čo mi chýba? Čo mi chýba? Áno, veď toto je tá podstata toho bytia tu na, áno? Tá radosť. Ano. Však čo tu chceš robiť? Chceš honobiť ty statky? Všetky tu necháš. Nevieš hodiny dňa. Takže toto, presne.
1: My sa máme neuvěřitelně dobře. My máme co jíst, my máme kde bydlet, my máme teplou vodu, jo, my máme prostě život úplně krásný, nebo můžeme mít, ale my si to děláme složitý, my si to děláme těžký. Prostě já jsem se tam naučila vděku, prostě být vděčná opravdu za to, že mám jídlo, že vychází sluníčko, že se můžu vykoupat v Indickém oceánu. Já jsem se tam naučila tomu vděku od nich.
0: To je krásný.
1: Že oni jsou nesmírně vděční. Prostě i to náboženství, které oni tam mají, to je ne, že věří, nevěří, ale oni to žijí. Oni každý den na své cestě se zastaví u Budhy, poděkují, hodí tam nějaký peníz a prostě jsou vděční. A když tohle vidíte, s jakou láskou a s jakou vděčností oni žijí ten svůj život, byť jsou jako relativně chudí, tak to s váma vždycky prostě nějakým způsobem, já nechci říct, že otřese, ale zacloumá, jo? Ano. A něco to ve vás pustí a vrátíte se potom právě k té prapodstatě.
0: Je to krásné, že existují tieto možnosti, aj keď sa cestuje pol dňa, alebo možno celý deň. Aj keď si poviete, je to bláznivá exotika, nemám na to prachy, alebo proste tieto plodiny v živote nemôžem tu na jesť. To je všetko jedna vec, je to móda, dobre. Ale keď to má s tebou otriasť, keď ti to má niečo povedať, niečo ti to má ukázať, tak to stojí za to. Tak to stojí za to. Určite áno. Tým by som vám veľmi pekne chcela poďakovať, pani Dagmar, že ste opätovne prijali pozvanie na natáčanie tohto rozhovoru. Budem sa tešiť na ďalší krát opäť so zaujímavou témou, ktorá bude opäť k Sri Lanke. A milí poslucháči, dovolte, aby som sa s mojou hostkou rozlúčila. Majte sa pekne, želám krásne dni.
1: Na shledanou.
0: A zo štúdia ATV na vlnách Slobodného vysielača od mikrofónu sa lúči Iveta. Majte sa pekne a do skorého počutia.

vám nemám tyhle lidi rád, co se nechtějí a neumějí smát. Řekněte mi, má to smysl takhle si kaponit mysl? Vždyť si člověk může brát příklad ze zvířat. Dejme tomu stonožka, co má práce s obouváním, než se oběda dočka, začne se zouváním. Na každou totiž nožku má ponožku v botě vložku.

0: Československé mírové fórum. Hezký večer vám všem, vážení posluchači ze studia Helen svobodného vysílače CS. Zdravím vás, příznivce hovorů s Vladimírou Vítovou a přeji příjemný večer plný zajímavých postřehů, názorů a komentářů. Mějte i přesně které neradostné informace pohodový večer se studiem Helen. Pro dnešní hovory s Vladimírou Vítovou jsou připravená kromě aktualit a vašich otázek, na které chcete znát odpovědi, tato témata. Nejprve budeme mluvit o tom, zda má smysl institut celostátního referenda. Pokračovat budeme konstatováním, že nový svazek metropolitních aglomerací České republiky vystupuje proti státu. Dalším tématem je oligarchizace země. Pokračovat budeme globální transformací i lidského vědomí. A na závěr si připomeneme rok 1948 a Edvarda Beneše. Taková jsou dnešní témata a nyní už zdravím Vladimíru Vítovou. Hezký večer.
1: Dobrý večer.
0: Tolik úvodem. Příjemný poslech.
2: Posloucháte svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
0: Nejprve si odpovězme na otázku, zda má smysl institut celostátního referenda. Referendum přece nemusí sloužit jen k zásadním změnám poměrů v historicky stěžejních okamžicích. Lze jej využívat i jako obecný nástroj, kterým se v rámci běžného politického provozu řeší relativně méně důležité politické otázky. Takový obecný nástroj je upraven téměř ve všech zemích Evropské unie. Vzestup trendu zavádění referend jako obecného nástroje politického rozhodování se spojuje s takzvaným deliberativním obratem, tedy s akcentací potřeby umožnit lidu vést věcnou debatu a podílet se na procesu přijímání, ale i procesu samotné tvorby politických rozhodnutí. Ačkoliv Česko se tomuto trendu stále úspěšně brání, na straně politické nabídky i politické poptávky se referendum těší dlouhodobé pozornosti a je zjevné, že debata o referendu jen tak sama neskončí. Bude ale úspěšná, Vladimíro? A nebo referendum opravdu není potřeba?
1: Já si myslím, že to je taková vějička pro lidi, protože referendem jsou každé volby a kolik tam chodí lidí? Málo. Referendem jsou volby do Senátu, kolik tam chodí lidí? Minimum. Referendem, používá se teda referendum někdy v těch obcích, ale tam, když se podíváte na ty statistiky, tak zjistíte, že tam chodí málo lidí k referendu. A že ať je výsledek referenda jakýkoliv, tak vlastně, když jsou ve hře vyšší státní zájmy nebo vyšší krajské zájmy nebo vyšší takzvané vyšší ekonomické zájmy, tak vlastně se na to referendum vůbec nebere zřetel. Takže kdyby to referendum bylo povinné, a bavíme se tady tedy o celostátním referendu, kdyby bylo povinné, jako to je v některých zemích, tak to je samozřejmě jiná věc, ale tady se vůbec nehovoří o povinném referendu, to za A. A za B, když tady jsou ta celostátní referenda, a to jsme měli jedno, to bylo při vstupu naší republiky do Evropské unie, tak byl absolutní nepoměr v těch mediálních možnostech, jak prezentovat názory, které byly proti vstupu České republiky do EU. Byl to poměr 90% pro a 10% proti. A to ještě bylo všelijak zpochybněno. Takže tohle to všechno vůbec není ošetřeno. A tohle, ta mediální stránka ani nemůže být nikdy normálně ošetřena, protože samozřejmě většina médií u nás je soukromých, to veřejnoprávní o tom teda taky můžeme se třeba pobavit dneska. Ale tam hrajou samozřejmě roli různé ty finanční, průmyslové, bohaté skupiny, které to nějakým způsobem tu diskuzi v těch soukromých médiích o tom, jak chtějí, aby dopadl ten výsledek, tak ho ovlivní. Já teda, když hovoříme o tom jediném celostátním referendu a když říkám, že tam nebyla povinná účast, tak bych tady ráda zmínila ta čísla, aby se lidi uvědomili, jako co vlastně chtějí, když to nebude povinné. Jo, a ještě než zmíním ta čísla, tak chci říci, že ty úvahy o celostátním referendu, tam se hovoří o tom, že když někdo bude chtít celostátní referendum, bude muset nasbírat 250 tisíc podpisů. To je nerealizovatelné. To prostě nebudou tady žádné takové organizované placené skupiny se sekretariátem a placenými lidmi a nebudou sbírat ty podpisy, když to někdo nebude chtít. Takže když už nějaká petice nasbírá 250 tisíc podpisů, tak vemte jet na to, že nebude pro dobro obyvatelstva, ale bude zatím stát nějaká klanově korporátní skupina nebo nějaké mocenské složky, aby řekli, jako jo, to je referendum. Ty lidi chtějí na tohle téma referendum, protože není v lidských silách to zorganizovat vlastními silami bez ohromné materiální a ekonomické podpory. A pak ještě se hovoří o tom, že vy teda nasbíráte 250 tisíc podpisů, jako dejme tomu ideální stav pod nějakou petici, ale nesmí to být petice, že chceme, aby bylo referendum, že chceme vystoupit z EU a z NATO. A k tomu se taky dostanu. To nesmí na tohle téma, na základě naší ústavy, nesmí být žádné referendum. A to zopakuju ještě jednou. Na základě naší ústavy, která se nedá změnit, a k tomu dojdu, nesmí být v České republice referendum o vystoupení z Evropské unie a z NATO. Ale k té otázce, takže když vy jakoby se sbíráte teoreticky 250 tisíc podpisů a někomu se to nebude líbit, tak to dá k ústavnímu soudu tu otázku, kterou vy jste tam vymyslel, třeba chcete vystoupit z Evropské unie, a ten soud rozhodne ústavní, že se mu ta otázka nelíbí, že je nerelevantní, že porušuje ústavu, že porušuje český právní řád, bla, bla, bla. Najde si tisíce výmluv a můžete si těch 250 tisíc podpisů vytapetovat doma v kuchyni. Protože to prostě nebude přijato, ta petice. Takže takhle k té otázce o celostátním referendu. A teď, jaký máme tady jeden konkrétní případ, a to je ten vstup do Evropské unie. Takže, kolik lidí nehlasovalo? Skoro polovina, 45% lidí vůbec nešlo k volbám. Co se týče oprávněných voličů, tak těch máme 8 milionů 300 tisíc bylo v té době a zúčastnilo se těch voleb jedině 55%. To znamená mírná nadpoloviční většina. To znamená, že hlasovalo vlastně 4,5 milionu lidí plus minus polovina. A z těch 4,5 milionů lidí, tedy z té poloviny těch oprávněných voličů, bylo jenom 3,4 miliony lidí pro vstup do Evropské unie. Takže abychom si toho byli vědomi, máme tady 8,5 milionů lidí a 3 miliony rozhodli, že budeme v Evropské unii, protože ten zbytek byl buď proti, teda to bylo velké množství taky občanů, anebo se prostě rozhodli, že jim to je jedno a že k těm volbám nepůjdou. Takže když není referendum povinné, když nejsou argumenty pro a proti v rovnováze těch mainstreamových médiích, tak vůbec nemá cenu, aby se takové referendum konalo. Ještě jsem možná chtěla říci, že když to sečteme všechno, jako dohromady, ta čísla, zmiňovala jsem počet voličů, takže pro vstup do Evropské unie, abychom tam byli, z toho celkového počtu voličů hlasovalo jenom 41,7%. Ani ne polovina z celkového počtu voličů. Ani ne polovina. Přes polovinu se zúčastnilo, ale ne celá ta polovina hlasovala. Takže 41,7 desetin oprávněných voličů bylo pro vstup do EU, což jsou 3 miliony 400 tisíc. A ostatní lidi proto nebyli. A stejně v té Evropské unii jsme. A oddílí se rozhodně od toho celý náš život. Teď bych ráda řekla, jak je to s tím článkem, který vlastně neumožňuje, aby to referendum o Evropské unii a o NATO vůbec proběhlo. A pokud, dejme tomu jakože, proběhne. Že někdo sebere 250 tisíc podpisů, že ústavní soud bude s tou otázkou souhlasit, že prostě většina lidí bude pro, tak stejně to není možné. Protože článek 9 říká, změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. A tenhle článek 9 ústavy se označuje a je označován právníky, že ten je materiálním ohniskem ústavy. A nebo to má ještě jeden termín a ten se jmenuje věčnostní klauzule. To slovo věčnostní je od slova věčnost, na věky. Takže článek 9, ještě jednou to zopakuje, je materiální ohnisko ústavy, tedy věčnostní klauzule. Ten článek 9 výslovně nezakazuje to vystoupení ani se EU, ani z NATO, není tam napsáno. Nesmí, nebo podstatnou náležitostí je míněno vystoupení se EU a z NATO. A o tom vlastně, a to se k tomu také dostaneme, možná i v souvislosti s kauzou teď, jak dal prezident kompetenční žalobu. Ve finále by ovšem rozhodoval ústavní soud, ne parlament. A k tomu se podrobněji také dostanu. Probrali jsme tedy článek 9 ústavy, ještě jednou zopakuji, změna podstatných náležitostí demokracie.

něco jiného než použije se mezinárodní smlouva. A to znamená, že některé mezinárodní smlouvy, včetně smluv s Evropskou unií, jsou součástí právního řádu. Pokud by český zákon byl v rozporu s tou smlouvou, tak má přednost smlouva. A teď je otázka. Může parlament článek 10 zrušit? Může. Teoreticky může. Když by se změnila ústava, může se to změnit tedy jenom ústavním zákonem. To znamená, že musí souhlasit 3/5 poslanců, to teď jako vůbec nepřipadá v úvahu, zastávajícího osazenstva parlamentu. A k tomu ještě 3/5 senátorů. Takže nezmůže to jenom parlament, ale i senát. Obě dvě komory, teda poslanecká sněmovna i senát, obě komory parlamentu. A v obou musí být 3/5. Koho si tam lidé navolili? Příznivce Evropské unie, takže teď to nepřipadá v úvahu, nevím, jestli v budoucnu lidi a voliči jsou tak zblblí, že už asi nikdy. Ale existuje omezení pro změnu té ústavy. Ta změna v podstatě nesmí porušit ten článek 9, ty podstatné náležitosti demokratického právního státu. A pokud by Česká republika zůstala členem Evropské unie, tak zrušení článku 10 by samo o sobě vůbec nezbavilo Českou republiku těch povinností, které vyplývají z těch evropských smluv. Protože je prostě podepsala Česká republika. A kdyby byl článek tedy 10, někteří lidé to říkají, zrušen, a ČR by zůstala v té Evropské unii, tak by vznikl takový problém, ale ne ten nejpodstatnější. Že Česká republika by byla dále vázána těmi evropskými smlouvami podle mezinárodního práva. I když by ta smlouva odporovala našemu právnímu řádu, tak v rámci OSN a v rámci mezinárodních vztahů, kdybychom zrušili článek 10 a řekli se, nebudeme dodržovat ty zákony Evropské unie, tak by to byl prostě mezinárodní problém, protože takový je úzus. Něco podepíšete, tak to dodržujete. Takže vyštípat z naší ústavy článek 10 není řešení. To dodržování smluv by ta naše právní ústava nezměnila. To samotné zrušení článku 10 by vůbec neukončilo závazky naší země vůči Evropské unii. A ten článek 10 má taky ten článek 10a a ten říká, že Česká republika může přenést některé své pravomoci na mezinárodní organizaci nebo instituci, například tedy tu Evropskou unii. Takže když by se zrušil ten článek 10a, tak by to bylo problematičtější, pokud bychom jakoby v té unii zůstali. Já nevím, jestli je to srozumitelné, protože nevím, jestli se lidi třeba otevřeli ústavu a mají to před sebou. Prostě je mnoho úvah, že když by se zrušil v naší ústavě článek 10, že to znamená, že přestáváme být pod jhem Evropské unie, tak to bohužel není pravda. Ten parlament může článek 10 změnit nebo ho může zrušit ústavním zákonem, ale samo zrušení článku 10 neznamená odchod z EU a neznamená to ani zánik povinností, které vyplývají z toho našeho členství. A to se týká v podstatě i toho článku 10a. Pokud by Česká republika zrušila tu desítku a zůstala členem Evropské unie, pak musí i nadále plnit své závazky, které z těch smluv vyplývají. A sama Evropská unie neurčuje těm členským státům, jaké mají mít ústavy. A to, jak ty členské státy plní ty závazky Evropské unie, je v různých státech různé. Mají ty ústavy různé. Ale kdybychom přestali plnit, jakože se říká, zrušíme desítku, článek 10 a přestaneme plnit povinnosti vyplývající z těch smluv, nebo že přestaneme uznávat závaznost toho unijního práva, tak v takovém případě zasáhne Evropská komise,

0: komise zahájí řízení pro porušení povinnosti členského státu, ten spor se dostane před soudní dvůr Evropské unie a ten rozhodne, že stát porušuje unijní právo a budou uloženy finanční sankce. A z těch se prostě nevzpamatujete. Takže to samotné zrušení článku 10 automaticky vůbec neznamená, že se tady u nás něco změní. Pokud přestaneme plnit závazky, budeme před Evropským soudním dvorem, budou z toho platit sankce. A teď jaké je odvolání, ani nevím, tak k soudu OSN. Ale když už jednou podepíšete smlouvu, teď je to tak prosté, tak prostě plníte závazky. Takže tady je to takový, jako takový podvod, že se říká, zrušíme článek 10 a tím pádem nebudeme dodržovat smlouvy. No tak takhle to teda fakt neplatí. V tom vystoupení z Evropské unie, tak tam to upravuje ta smlouva o Evropské unii, článek 50 a ten v souladu se svými předpisy a následně to oznámit Radě Evropy. Takže to znamená, že tam ještě možná, já jsem neřekla to slovo, ten článek 50 říká v souladu s ústavními předpisy toho jednotlivého státu. Takže to znamená, že Česká republika by nejdříve tady musela jakoby změnit tu ústavu. A teď jde o to, když jsme kandidovali z ČR loňského roku, tak jsme dělali k tomu podrobné analýzy a jsou různé právní výklady. Nikde není řečeno, že o tom, že se to pošle do té Rady Evropy, má rozhodnout parlament. To nikdo nikde neřekl. Takže může teoreticky o tom rozhodnout vláda a tam dokonce v těch právních analýzách je řečeno, že když už jednou ten požadavek na vystoupení naší země z Evropské unie je doručen, tak už to běží. Od té chvíle to běží. Pak třeba se tady můžeme hádat o tom, jestli chceme, aby to potvrdil nebo nepotvrdil parlament, ale ten požadavek na vystoupení je tam doručen a běží to. Takže takhle to je. A teď ještě k tomu článku 9. To jsou taky úvahy. Vypadá to, že parlament je náš nejvyšší zákonodárný sbor. Podle toho, jak je ta stávající moderní společnost uspůsobená, že jsou tady ty tři pilíře demokracie, parlament tedy tvoří zákony, vláda, to je exekutiva, že řídí tu zemi. A pak je tady ten sloup soudnictví. A ty jsou všechny jakoby na stejné úrovni. Ale protože do parlamentu volí lidi, tedy ty členové toho státu, tak asi parlament by měl být nejvyšší autoritou. Jenže v Evropské unii to tak nechodí. Tam jste jednou lapen. A prostě dělají psí kusy, aby vás nemohli pustit. Takže ten článek 9, ještě jednou to řeknu, říká, změna podstatných náležitostí právního státu je nepřípustná. A teď převládající názor české ústavní teorie a judikatury ústavního soudu říká, a teď pozor, parlament nemůže odstranit článek 9, nemůže ho ani obejít. Nemůže třeba ústavním zákonem zrušit demokracii, to je jasný, nemůže ústavním zákonem zrušit svobodné volby. A ústavní soud v několika rozhodnutích naznačil, že by přezkoumával i ústavní zákony, které ten parlament schválí, pokud by zasahovali do toho věčnostního jádra, tedy do toho článku 9, tedy do těch podstatných náležitostí. Je samozřejmě názor, že parlament jako ústavodárce by měl mít právo změnit jakoukoliv část ústavy. Ale ústavní soud se teď postavil úplně naroveň v zemích Evropské unie a je k tomu poňoukán. Úplně naroveň vlastně parlamentu a soudci teda fakt nejsou voleni lidmi. Soudci jsou jmenováni. Takže když jsem potom pátrala, tak momentálně a asi se na to soustředili, tak už je víc studií. Tak právně je to sporná otázka. A vrch nabývá ta teorie ústavního práva. Takže podle současného výkladu ústavního soudu, jak to naznačuje v různých těch svých rozhodnutích, parlament České republiky nemůže zrušit článek 9. A podle některých kritiků, samozřejmě to není možné, ale ty hold nemají v ruce ten ústavní soud. Takže logika vypadá takto. Ústavu vytvořil a může změnit jedině ústavodárce, tedy parlamentní ústavní většina. Ústava sama říká, že některé její části nelze změnit. A ústavní soud vykládá, které ty části jsou nezměnitelné. Takže když parlament přijme ústavní změnu, soud může říci, že je neplatná, protože zasahuje do toho nezměnitelného jádra. Takže takovou my máme nádhernou ústavu. A jestliže se to dostane k tomu, cokoliv k tomu ústavnímu soudu, co se týče toho článku 9, tak je to v podstatě jakoby neřešitelné, že jsme si tady na sebe upletli takovou smyčku, ze které není úniku. A existuje tady, si můžeme říct, a je nějaká vyšší autorita než ta ústavodárná. A ukazuje se, že podle Evropské unie ano, a to je ústavní soud. Takže mezi právníky se vedou desítky let debaty na toto téma. Ty, co mají zdravý rozum, tak postupně odpadly, protože jsou vychováváni pro evropští právníci. Takhle v tom jsme až po uši a vůbec se nedovedu představit, že by se tady z toho naše země nějak vymanila. A to samé se samozřejmě týká NATO. A ještě když někdo říká, počkáme si na ten rozpad, no tak to je absolutní nesmysl, protože ta Evropská unie se nerozpadne zpět na národní státy. A to proto, že i v našem státě, i ve všech těch ostatních státech Evropské unie, ty státy sami nevlastní skoro nic. Tam mají majetky ty nadnárodní korporace a pro ty není výhodné, aby se ta Evropská unie rozpadla na jednotlivé státy. A že jde vždycky o to, kdo má v ruce tu reálnou moc, kdo má v ruce ty majetky, kdo má v ruce tu armádu, kdo má v ruce tu policii. A lidi to teda fakt nejsou. Takže ty řeči, že Evropská unie se rozpadne, možná na bloky, buď centrum a periferie, nebo třeba na tři bloky a my budeme součást Německa. A mě to opravdu mrzí, že to ti lidé říkají, protože vlastně dostává naši zemi do úplně podřízeného postavení takováto idea, protože říká, budeme čekat na rozpad a vůbec neříká, jestliže jste suverénní ve vlastní zemi, tak si řekněte, co chcete. A to mě mrzí, že vlastně tohleto často slyším i na té vlastenecké scéně. A pokud by k jakémukoliv rozpadu došlo, tak samozřejmě ten rozpad přivede k chaosu část těch států. Protože ta Evropská unie má absolutně provázanou ekonomiku. Proč by to byla ta nejhorší varianta? Pro Českou republiku podle analýz všech ale těch normálních ekonomů, ne ty, co jsou v televizi, podle těch, co jsou v televizi, je nejvýhodnější řádně připravený článek 50 a ne čekání na rozpad. A neexistuje vůbec žádný nikde, je řečeno, jaký bude ten mechanismus rozpadu, to neřeší ani ta Lisabonská smlouva. Evropská unie má článek pouze 7, to je ten článek o pozastavení práv anebo o dobrovolném vystoupení, to je článek 50. Takže rozpad by vyžadoval samozřejmě nové mezistátní dohody a přinesl by právní vákuum. A to pro ty nadnárodní korporace je prostě nemyslitelné. A ta kontrolovaná časová osa, pokud bychom si řekli, že chceme vystoupit, tak jsou ty 2 roky. A ještě jednou řeknu, že ta sázka na rozpad je scénář s absolutně nejvyšší nejistotou, s nejmenší kontrolou a největšími škodami pro ekonomiky typu, jako je ta česká. A ještě tady jsem si, že bych k tomu mohla dodat, jak
1: já
0: se říká...
1: tři otázky, ano. Tak dobře. Možná, že bychom na ně mohli odpovědět. Hezký večer, myslím si, že dost občanů si přeje referendum o vystoupení z Evropské unie. Referendum bylo slíbené mnoha politickými stranami už mnohokrát, ale nic se neděje. Ani na.
0: A já si myslím, že jsem o tom hovořila celou první část pořadu. Že to referendum, že je v podstatě z podstaty naší ústavy zakázáno o tomto. Ostatně mnozí politici to i řekli, že o tomhle by referendum nikdy nebylo. Za druhý, že pokud má být referendum, tak to není tak, že by ho vyhlásil stát, jako stát vyhlásil, že bude referendum o vstupu do Evropské unie. Tady ne, tady byste nejprve museli sesbírat 250 tisíc podpisů a pak by o té otázce rozhodl ústavní soud. A teď už bych se opakovala, v podstatě jsem to celé zmiňovala v té své první části.
1: Vašek píše, dobrý večer, paní Vítová, jsem v každém případě pro referendum o změně ústavy, o ponechání české koruny, samozřejmě také o vystoupení z Evropské unie. A pořád si ještě myslím, že nejsme národ blbců, kteří musí poslouchat a nemohou projevit svůj názor. Ale teď nevím po tom, co říkáte, zda je jisté, že by to dopadlo, jak chtějí mocní, pokud by referendum vůbec bylo. Vašek.
0: Děkuji. No, tak víte co, asi jsme národ blbců, když se tam neustále volíme ty politiky, kteří nám přímo říkají, že nechtějí vstoupit z té EU a referendum, to jsem teď vysvětlila, že když to někdo říká, tak je to jenom takovej fáborek, jak oblbnout lidi. Jak může, za A, není zákon o státním referendu, tudíž nemůže být referendum o změně ústavy. A i kdyby třeba jako tak bylo, znovu opakuji, tak zasedne ústavní soud, který má to složení, jaké má, a řekne, to není možné, aby referendum o změně ústavy bylo. Prostě pokud my nezměníme ten parlament a pokud v největším referendu, které máme vždycky jednou za 4 roky, tam nenavolíme ty politiky, kteří nejsou v televizi, tak se prostě nic nezmění, no.
1: A ještě třetí otázka, tu poslal Vilda, píše hezký večer, paní Vítová, co je tedy potom podle vás nejnebezpečnější věcí nebo událostí pro český národ? Když to není chybějící referendum, tak Lisabonská smlouva, smlouvy s VHO nebo procesy Total Control, rezignace obyvatelstva, obrazná kolaborace obyvatelstva s globalisty nebo snad něco dalšího? Děkuji za ujasnění, Vilda.
0: Děkuji. Podle mého názoru je největší nebezpečí rezignace obyvatelstva a kolaborace obyvatelstva. A já jsem si říkala, že ještě tady dnes řeknu něco o prezidentu Benešovi. A on ve svém posledním díle, to mě opravdu skoro rozesmálo, si stěžuje po válce na pasivitu lidí. Takže kolaborace a rezignace obyvatelstva... Já si prostě myslím, že za všechno, co se u nás děje, jsou odpovědní sami lidi, sami občany, občané této země. Pořád do zblbnutí volí své vrahy a pak jenom kňučí. To se netýká posluchačů Svobodného vysílače.
1: Pojďme přejít k druhému tématu. Pojďme hovořit o novém svazku metropolitních aglomerací České republiky, novém svazku, který vystupuje proti státu. Posílit postavení metropolitních oblastí a aglomerací při rozhodování o budoucím programovém období, a to od roku 2028 do roku 2034, a regionálním rozvoji, chtějí primátoři největších českých měst. Nově vzniklý svazek metropolitních oblastí a aglomerací upozorňuje, že bez silnější podpory dopravy, bydlení, klimatických opatření a tak dále budou česká města narážet na limity dalšího rozvoje. Podle zástupců měst je přitom budoucnost metropolitních oblastí zásadní pro konkurenceschopnost celé České republiky a Evropy. Svazek, který funguje už od ledna letošního roku, zastupuje České metropolitní oblasti a aglomerace a chce být společným partnerem pro vládu, kraje i evropské instituce. Členy svazku jsou v tuto chvíli Plzeň, Praha, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Ostrava, Mladá Boleslav a České Budějovice. Tato města a jejich zázemí, metropolitní oblasti a aglomerace společně zaujímají prý přibližně 25% území republiky, zahrnují prý téměř třetinu všech obcí a žije v nich 60% obyvatel. Jejich význam prý podtrhuje i to, že vytváří více jak 70% celkového hrubého domácího produktu Česka. K rozvoji metropolitních oblastí a aglomerací je využíván také integrovaný nástroj, takzvané integrované územní investice. Ale já se ptám, co ostatní obce, co zbytek České republiky?
0: No přesně, já jsem ten bod nazvala Nový svazek metropolitních aglomerací. Vystupuje proti státu, protože když se podíváte, dívala jsem se na ty jejich stránky, proč jako oni si říkají, že vznikly. Mimochodem, je to na základě jednoho investičního evropského programu, projektu, na základě toho ta nová organizace vznikla. Tak cílem je společně hájit zájmy velkých měst vůči vládě a Evropské unii. A jsou tam vlastně všichni teda hejtmani, všichni zástupci krajů. Já tomu vůbec nerozumím, vůbec teda rozumím tomu, to vám řeknu pak, jak tomu rozumím. Ale mně se to zdá opravdu strašně nebezpečné, protože oni teda, jak tady bylo řečeno, chtějí zejména mít vliv na rozdělování těch dotací a plánování rozvoje, ale vždyť ho mají. Vždyť kraje mají obrovský vliv na rozdělování dotací, plánování dopravy, plánování bydlení, plánování infrastruktury. Vždyť jsou tam všechna krajská města. A za Prahu teda je tam Praha plus Mladá Boleslav. Takže je to normální prach sprostá, lobbisticko-koordinační organizace veřejného sektoru. Vůbec to není žádná, nebo oni možná chtějí, aby to byla nová úroveň samosprávy. Oni zatím nemají pravomoce jako kraje, nemají pravomoce jako stát, ale když se podíváte na Moravany a Moravské strany, které chtějí zemské zřízení, tak podle mě je to první krok, aby ten náš stát byl roztrhán. Ty Moravané chtějí státní zřízení, chtějí stát, chtějí moravský stát. A všechny tady tyhle ty aglomerace jsou součástí i těch takzvaných regionů, euroregionů a mikroregionů a příhraniční spolupráce. Je to první krok k demontáži České republiky, podle mého názoru. Samozřejmě oni si říkají, já se fakt musím smát, když to čtu, ještě jednou to zopakuju, jo? Že oni považují za svůj cíl, aby měli větší vliv na rozdělování dotace, na plánování rozvoje, dopravy, bydlení a infrastruktury. Vždyť ty peníze na tohle všechno mají. Mají na to peníze ze státního rozpočtu, mají na to peníze z evropských projektů. Tak jako o co jim jde? Jim jako je, logicky z toho vyplývá i to, jak tady byla řečena ta otázka. Takže velká města podle toho asi mají mít ještě větší vliv na rozdělování těch veřejných prostředků, ale pardon, že řeknu to slovo hergot, když ty peníze se všechny rozdělují mezi ty jednotlivý kraje. A když řeknou zase lidi, no ale Praha, ale v tom je i Praha. V tom novém svazku je i Praha. Takže ani tenhle argument tady neobstojí. A ty venkovské oblasti teda samozřejmě mohou být při tom rozdělování a budou upozaděny. A dlouhodobě to povede ještě k vylidňování venkova a k velkým rozdílům mezi těmi 14 metropolemi v uvozovkách a zbytkem naší země. Takže jde o faktickou regionalizaci a metropolizaci. To jsou úplně nový termíny, které tady od ledna, nebo takhle do ledna ještě nebyly. To znamená, já jsem kdysi zaregistrovala, že vlastně v rámci OSN i v rámci Evropské unie je, jako, jsou to takové struktury napříč těmi státními strukturami. A v každé zemi je to tak, že v rámci OSN i v rámci té Evropské unie tam mají jakoby svůj spolek primátoři hlavních měst těch jednotlivých zemí. A jestli si vzpomenete, tak tenkrát byl velký na tehdejší vládu tlak toho primátora pražského Hřiba, který mimochodem je z Moravy. Brno nikdy v životě nemělo žádného Pražáka nebo Čecha za primátora. Vždycky má Moraváky. Ale Praha ne. Praha má moravské primátory, tak to je jenom taková vsupka. Takže Hřib byl proti vládě. To samé se stalo v Maďarsku, že primátor Budapešti byl vystupoval na mezinárodní scéně proti tehdejšímu premiérovi Orbánovi. Takže to uspořádání těch mezinárodních velkých institucí je uděláno tak, aby všude měli dozor. Takže jednak jakoby komunikují s tím naším státem, v rámci toho financování udělají ty příhraniční spolupráce, ty euroregiony, plus ještě tady udělají, že někde se budou scházet primátoři hlavních měst a ty budou vést svoji politiku. A teď v rámci toho, já nevím, jak se ten projekt jmenuje, ten program Evropské unie, nějak integrální, z čeho vychází tady ta nová instituce, nějaký integrální, a to druhé slovo nevím, projekt. Takže oni to úplně rozparcelujou v rámci těch zemí, protože Evropská unie, vždy to pořád říká, je to její oficiální politika, nechce, aby byly národní státy, aby byly státy. Ona to nechce. A bere tady tu svoji ekonomickou, ten svůj ekonomický vliv, ty prostředky, které jí dávají jednotlivé členské státy, tedy i my. Ne, že by k nám byla tak štědrá, my jsme jí nic nedali a ona nám rozdala peníze. My cpeme do Evropské unie peníze. A ty, co tam nenacpeme, tak už se rozkradou z naší země, přejdou úplně pryč přes ruky těch nadnárodních korporací. No a takže takhle se dělá ten rozpad jednotlivých zemí a my jsme tady toho svědkem. Vzniká tady úplně regulérně další mocenská úroveň, kromě vlády, protože oni pokrývají vlastně celou tu naši zemi. Je to 14, de facto, ne de facto, ve skutečnosti je to těch 14 krajů. Takže oni se tady zřídili nějaký orgán, který bude vystupovat proti vládě. A ten stát má vládu. A ta vláda a ten stát je systém pro ochranu a rozvoj národa. A oni vlastně těch 14 krajů, což je to území toho státu, budou bojovat proti vládě. Chápete tu absurditu této organizace? No, jako mě to skoro vyděsilo, když jsem se o tomhle poprvé dozvěděla. Tak tím bych to asi skončila, že se mi to zdá jako nebezpečné, ale už to je. Premiér proti tomu není, takže tady pak budeme mít nějaké ty vladyky. Možná pak ještě to půjde dál, že Zeman bude v každém městě a bude tady úplně jiná hierarchie uspořádání a fungování společnosti, no ale nebude to stát.
1: Tak oni říkají mimo jiné, že cílem této nové platformy je mít silný a jednotný hlas při prosazování zájmů měst, při vyjednávání s národními i evropskými partnery, zejména v souvislosti s budoucí podobou politiky soudržnosti Evropské unie po roce 2027.
0: No, přesně. Politika soudržnosti Evropské unie. A jako jak chtějí jednat proti nám, když ten stát jsou oni? Už teda tady existuje ta vláda, která vlastně je zastřešující nad těmi 14 kraji, když oni se teď udělali nový orgán. Mimochodem, už mají účet, každý ten kraj do toho bude dávat peníze, Hradecký kraj už odmávl 250 000. Můžou podnikat. Chápete to? Můžou podnikat. S tím veřejným majetkem můžou podnikat. Budou to normálně, bude to podnikatelský subjekt v rámci toho národního státu. Mně se to zdá úplně omračující.
1: Mně to připadá, že tak trošku počítají s tím, že pokud se mění vlády, tak se mění i možnosti jednotlivých krajů a krajských měst a mají takovou představu, že budou těmi rozhodujícími, to znamená těmi základními, zásadními partnery pro vyjednávání. Oni píší.
0: Ale oni se nemění. Když se mění vlády, tak se nemění žádné rozdělování, jako pravidla rozdělování peněz pro kraje. Jako třeba, když teda byl premiér Fiala z Brna, že dostane víc Morava. Tak to není. Ta pravidla jsou stejná. Tohle to, ten jejich argument, jestli ho používají, tak taky samozřejmě neobstojí.
1: Protože oni hovoří o vyjednávání, ne o jednáních. Dále píší, že svazek vznikl v reakci na zásadní změny, které Evropská unie i Česká republika připravují pro programové období 28 až 34. Nový rámec financování a zejména národní a regionální partnerský plán výrazně mění dosavadní systém financování z operačních programů. Města proto usilují o to, být na tyto změny připravená a vystupovat jako rovnocenný partner při nastavování tohoto národního a regionálního partnerského plánu.
0: A to a tak, jako rovnocenný partner koho?
1: Evropské unie.
0: Aby tento rámec ne stát, odpovídajícím, ale tam města.
1: Ano, aby tento rámec odpovídajícím způsobem reflektoval územní dimenzi a specifika metropolitních oblastí a aglomerací. No, to znamená takže ne všem stejně podle jednotných pravidel. Tak to z toho slyším já.
0: No, já si teda myslím, že je přirozený, že stát má větší váhu a pak to tady uvnitř rozdělí. A teď jde o to, podle jakého klíče, počet obyvatel, území. Musí se zohlednit všechno, jako když se hrajou počítačové hry a budujete tam hříše v uvozovkách, a aby vám to jako nespadlo na kolena. Vždyť budou mít daleko menší váhu. Já to musím zhodnotit jedním slovem, že to je prostě, že to je absolutní blbost, jenže to je jako, že by to vycházelo z blbosti. Ne, je to zlý akt na zničení České republiky, podle všech mých poznatků, co o tom mám.
1: Rozhodně to vypadá tak, že vlastně vznikem toho svazku získají metropolitní oblasti a aglomerace a ti ostatní se budou jenom dívat? Jak budou žít? Co pro ně zbyde? Pomůžou jim potom metropolitní
0: oblasti? Já vůbec nevím, co na to mám říct. Jako fakt nevím. Já jsem se dívala na ty jejich stránky a mě prostě úplně nad tím zůstává rozum stát. Já vůbec nechápu. Tak nemůže jim to zakázat. Není taková právní jako moc, aby se zakázalo, že oni jsou nějak svazek města, obcí, ale prostě že je to všechno špatně, teda já nevím, jestli jsem to tady objasnila trochu, ale vždyť to nedává logiku, to je konec českého státu. Tady prostě budeme mít 14 prti nějakých malých vladyků a ty budou jako, ty se spojí dohromady a budou vyjednávat s tou Evropskou unii. A co teda ten stát? Oni to tam přímo mají? Vůči vládě a vůči EU.
1: Ano, to bude zřejmě taková stínová vláda.
0: Jo, přesně.
1: I když oni hovoří o tom, že se připravují na budoucí podobu politiky soudržnosti Evropské unie po roce 27, ale když si přečtu, co vlastně ta politika soudržnosti znamená, jaký je její význam a co obsahuje, tak se dozvím, že je to klíčová strategie Evropské unie, která má za cíl snižovat ekonomické a sociální rozdíly mezi různými regiony. Na vyrovnávání těchto nerovností a podporu harmonického rozvoje všech členských států vyčleňuje přibližně třetinu celého celkového rozpočtu Evropské unie. Tak o čem budou vyjednávat?
0: Já to jako fakt tomu nerozumím. Jsem z toho otrávená. A největší radost z toho má asi ta nově vzniklá organizace, kde teda budou podnikat. Budou podnikat, to je asi to nejpodstatnější, mají účet. A asi největší radost z toho má Morava. Mně se to zdá strašné a zlověstné.
1: Luboš píše, kde navrhujete, v jaké aglomeraci by měl člověk bydlet, aby byl na tom nejlepším místě. Bere to tak trošku s nadsázkou, protože posílá
0: smínka. To asi záleží na tom, co člověk od života očekává. Jestli chce víc přírody nebo více města, jestli chce dobré víno, nebo jestli rád chodí po horách. To asi nelze takhle říct, to záleží na každém, co má nejradši.
1: To je prozatím vše k tomuto tématu a protože jsme téměř v polovině dnešního vysílání, je před námi krátká hudební přestávka. Krátká hudební přestávka sestavená z hitů Osvobozeného divadla. První má název Tři strážníci.
2: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bubu, kdo jste hádá?
3: Já to nejsem.
2: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu bez. Se zubu, kdo tam půjde?
3: Já tam nejdu.
2: Jděte tam vy.
3: A tam jde ono.
2: No tak půjdeš, nebo nepůjdeš. Nepůjdu.
3: No tak paní, tak se o tom dohodneme po půlnoci.
4: Před strážnici stáli trojklící. Tři strážnici asi ve tři v noci. Strážnici tři byli v rozepři, kdo zůstane hlídat na strážnici. A že se nepohodli, neměli pohodlí. Před strážnici stáli plačící,

0: ruky, prst, prst. Zatím, co se strážníci před strážnici hádali, zloději se opatrně na strážnici vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději ke spánku vládají, strážníci se raději před strážnici hádají.
1: Dejte si tu pozor!
2: Nehádejte se, prosím vás.
1: Bobo,
2: kdo se hádá?
1: Já to nejsi,
2: dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím
1: jednou hned.
2: Přesu,
1: kdo tam
2: půjde?
1: Já tam nejdu.
2: Jdete tam vy.
1: A tam jde on, no tak půjdeš, nebo nebudeš.
2: Nebudu.
1: No tak paní, tak se o tom dohodneme po

Víno naleje, do domu dodá, každému prodá, co kdo chce a jak. Když městu zleje, ví kudy na to, nic nechce za to.

klenutém těle, duch bohatýra z očí mu zírá odvaha i cit. On se dal celé do služby lidu, potírá bídu, brání blahobyt. Proslavil město, předák je to skvělý,

Narodné hrou je v malebném kroji, rozkročen stojí, hoj, jaký to znoj, legesta soudě, je to

I v plné zbroji ženy se bojí, na nic nemyslí, jenom na kanón. Na ten si sedne a v ruce jedné, v poloze svislí, bude držet zvon. To prý je ono, v tom je naše spása, kdo je ten strašný?

za městem bydlí, na zámku sídlí, právě od vidlí však nerozezná, nic ho nebolí, jde přes mrtvoli.

0: Písničky dozněly a hovory s Vladimírou Vítovou, předsedkyní Československého mírového fóra, pokračují. Před námi je další téma. Oligarchizace země. Oligarchizace České republiky zrychluje. Jeden příklad za všechny. Nejbohatším, to je nejmocnějším Čechem, se stal člověk, který pohádkově bohatne na zabíjení. 33-letý podnikatel Michal Strnad. Tahle zpráva by neměla minout nikoho z nás. Dokonce si myslím, že by se měla stát jedním z top témat rozhovorů v naší zemi. Cesta do pekla je totiž lemována různými milníky. To, že nyní žijeme v zemi, kde se nejbohatším, to znamená nejmocnějším člověkem, stal člověk, který vydělává na válce, to je na zabíjení a destrukci, je právě jedním z těch milníků. Je nakonec fascinující pozorovat, jak raketově narůstá jeho bohatství. I to, že je to nyní nejenom nejbohatší Čech, ale i nejbohatší východoevropan. A že se prodral dokonce i mezi nejbohatší lidi na této chátrající planetě. A není všem dnům konec. Bohatne každou sekundou.
1: No, já bych začala možná tím, že co přesně ten pojem oligarchizace znamená. To znamená, že, a tady byl příklad, že velká ekonomická moc není v rukou státu, ale soustřeďuje se do rukou velmi malé.

0: velkého počtu velmi bohatých lidí. A ta ekonomická moc se pak promítá do politiky, promítá se do médií a promítá se do veřejných rozhodnutí. Takže oligarchizace znamená propojení velkého majetku a politického vlivu. To tak prostě je. Ta vysoká koncentrace majetku, tak vlastně můžeme to vidět u nás, že dochází k rostoucímu vlivu velkých ekonomických skupin. A v tom je ohromné riziko pro naší zemi, a já pak uvedu konkrétní příklady. Ta veřejná politika vlastně reflektuje zájmy ekonomicky nejsilnějších, jak se tomu říká, klanově korporativních skupin. A když tady byl zmíněn ten zbrojař Strnad, tak vlastně podstatou toho včerejšího, dnešního nebo minulý týden sporu vlády a prezidenta, kdo pojede na to zasedání NATO, tak je jenom, že jeden gang má občanskou vládu a druhý gang zbrojařský má občanský hrad. Doug Danish natočil rozhovor a kolegové se ho snažili, a řeknu vám, co v tom rozhovoru bylo, kolegové se ten rozhovor, je velmi krátký, je to výsek, jenom minuta, snažili dát na diskuzní stránku na Facebooku pod tiskovku vládní a nebo na hrad a okamžitě to všude vymazali. Udělali to několikrát, vůbec to tam není. A ten Doug Danish říká, že podstatou toho jednání v Ankaře bude, že se tam bude projednávat, že Evropa dá 70 miliard euro Ukrajině na zbraních, že Amerika od toho ustupuje, Německo jakoby schudlo, to už nechce dávat tolik, takže bude tam 70 lidí se zavážou za ty země k tomu, že se dá 70 miliard, dá Evropská unie euro, 70 miliard euro Ukrajině na zbraně. A teď jde o to teda, který z těch zbrojařských gangů našich se v tom zaangažuje. A jeden si financuje lidi z vlády a druhý gang si financuje hrad. Takže to je ta podstata zase podle mého názoru, o co jde. A jinak ještě když jsme u té kompetenční žaloby, já si myslím prostě, že můžu mít výhrady stokrát k prezidentovi. Ale podle ústavy a podle různých těch zákonů, tak samozřejmě vláda mu to nemůže zakazovat. Takže i kdyby tam měl soudce, kteří by mu byli nepřátelští, tak pokud by se drželi zákonu, tak samozřejmě v tomhle to má Petr Pavel pravdu. Tak to je jenom můj názor na to, i když tady se jako říká, no ten z toho hradu a všichni jsou proti němu, ale tak jestli prostě ty zákony by měly platit, tak pro každého a v tomhle případě opravdu jsou nakloněny tomu Petru Pavlovi. Já se ale vrátím k té oligarchizaci ještě, abych to objasnila na konkrétních případech, které se týkají naší politiky. Když je vrcholný politik zároveň vlastníkem, což teda byl případ, teď se to jakoby vzdal, to Agrofertu, Andreje Babiše, tak vzniká otázka střetu zájmu. Ale jsou jakoby různá změkčovací pravidla a snižovány bariéry mezi tím výkonem státní moci a mezi soukromým podnikáním. Já vám řeknu o několik velkých investičních skupinách, které vlastně které získaly velký vliv na rozhodování těch našich politiků. Ta ekonomická moc v naší zemi se rozdělila mezi těch několik velmi bohatých aktérů a získala opravdu nepřiměřený vliv na politická rozhodnutí. A ještě než vám řeknu ta konkrétní jména, tak ti lidé získali ty majetky ne proto, že by byli tak úspěšní a tak chytří jako opice, ale proto, že jim bylo dovoleno, těmi, kteří nás porazili, my jsme poražený stát v rámci studené války, tedy bylo to dovoleno těmi Američany a západními korporacemi. Některým bylo dovoleno, jsou to v podstatě jejich koně, tady získat veliké majetky a na základě toho oni plní úkoly, politické úkoly a vlastně jim to tímhle způsobem vrací. Takže ti, kteří to získali podvodem, také tací jsou, ale většinou byli vybráni. Ti oligarchové, kteří teď jsou, tak původně byli vybráni těmi Američany. No a teď teda pojďme se podívat na to, kdo to je. Takže Pavel Tykač. Ten bývá spojován s podporou pravicových a konzervativních projektů. Co se týče parlamentních politických stran, Daniel Křetínský, ten vlastní významná média a firmy, proto bývá často zmiňován v debatách o vlivu ekonomických skupin na veřejný prostor. Potom je tady PPF, tedy Petr Kellner, který zemřel. Většinou je to ta klanově korporativní skupina, která souvisí s podnikáním jakoby našeho kapitálu v zahraničí. Potom je tady Zdeněk Bakala, ten bývá spojován hlavně s vlastnictvím médií a podporou liberálních a prozápadních iniciativ. A Andrej Babiš, tak ten jediný sám jde z kůží na trh a politicky se angažuje. Když skončily ty volby v roce 2025, tak se ukázala taková tabulka, kdo vlastně vyhrál. To znamená, která z těch lobbystických skupin, těch oligarchů stála za tou, kterou politickou stranou. Tak se třeba říkalo, že Richard Chlad a asi taky nějací ti zbrojaři, malí Strnadové, tak možná i velký Strnad, tak ty stály za těmi motoristy. A potom samozřejmě tam byli taky lidé, kteří jsou spojeni s automobilovým, energetickým a finančním sektorem. Vlastně žádná ta velká politická strana, která je v parlamentu, není nezávislá na ekonomických zájmech nějakého oligarchy. To prostě vůbec nepřipadá v úvahu. A když jsme se bavili v té první části o referendu, tak když lidé vůbec nebyli schopni podpořit nějak masivně ty strany, které nejsou mainstreamové, tak jak by asi pro Boha rozhodli pak v tom referendu. Pak bychom tady byli úplně zabetonováni, ještě když vezmeme v úvahu tu roli médií. A říkalo by se, ale vždyť to lid chtěl v referendu. Vidíme, jak se lid chová ve volbách. Tak myslíte, že by se choval jinak v tom referendu? Ty ekonomické skupiny jsou i veřejně spojovány s těmi jednotlivými českými politickými stranami. Tak to tady možná taky trošku zmíním. To ANO, tak to je tady Andrej Babiš, to je takový typický příklad propojení velkého biznesu a politiky. Motoristé sobě ty bývaly spojováni s okruhem kolem Václava Klause, ale vzhledem k té zahraniční politice, kterou dělá Petr Macinka, tak asi ty vazby ochably, i když byl vypěstován v podstatě Václavem Klausem. Dále motoristé bývají spojováni s tou podnikatelskou pravicí, s částí automobilového průmyslu. A jak jsem tady zmínila, ten Richard Chlad, ale to není Richard Chlad, není Daniel Křetínský. Dále ODS, tak ta bývá historicky spojována s širším okruhem podnikatelů, hlavně developerů, průmyslníků. Tam nejde o jednoho vlastníka, ale tady tyhle ty kruhy, developeři, stavebnictví, průmyslníci. Bývá ODS i v těch městech spojována s městskými podnikateli, s finančními elitami. Co se týče TOP 09, tak tam Zdeněk Bakala, ten je samozřejmě podporovatel pravicových liberálních projektů. Česká pirátská strana, tak ta je absolutně propojena s neziskovým sektorem, který má peníze nejen ze státního rozpočtu, ale z rozpočtu Evropské unie a z rozpočtu OSN. Protože v OSN ta snaha nahradit tu státní správu neziskovkami v podstatě vychází z té agendy 2021-2030 ze strany OSN, takže Piráti jsou spojeni s tímto neziskovým sektorem. STAN, tak tam ty kauzy ani nebudu zmiňovat. KDU, ta je církevně orientována, tak církev to taky nejsou žádní chudáci, ne, že by jim přímo dávali něco, ale tam je specifický druh chování těch voličů a lidí, takže tam pan farář zavelí a voliči prostě volí. SPD, tak tam se hovoří také o některých drobnějších podnikatelích a pak samozřejmě je tady ještě PRO, tak to je osoba toho Jindřicha Rajchla, kolem něj také byly nějaké kauzy, ale tam není takové masové financování. Ještě když jsem zmiňovala tu nejznámější PPF skupinu toho Kellnera, tak to je veliká skupina, která bývá spojována prakticky s každou vládou, bez ohledu na to, jako ta vláda barvu. A je to skupina, která je tak jako odsejchovaná, že se snaží vždy o dobré vztahy s jakoukoliv státní mocí, že nepodporuje jen jednu tu politickou stranu. A pak už jsem tady zmiňovala Bakalu, ten je ten hned druhý nejznámější a podobně. Ale když bychom to rozhodili na strany oligarchů, tak by se dalo spíš říci, že tady se jedná o okruhy vlivů. Že to je tedy agrochemický a potravinářský průmysl, to je Andrej Babiš, potom finanční kapitál, to je tady PPF a další skupiny, pak jsou tady energetické skupiny, energetika, pak developerské stavební skupiny, to je LDS, mediální domy, křetínský veřejný sektor a dotační struktury. A to jsou ty neziskovky a podobně. Takže vlastně můžeme říci, že i ty politické strany mají, každá z nich má blízko k nějakému tomu ekonomickému prostředí. No a teď lidi se řeknou, bože, my jsme chudáci, jak se tomu máme bránit? No tak jednak se o to mají zajímat a pak samozřejmě tyhle ty lidi nevolit, ale když už tedy k tomu došlo, tak co může každý z nás dělat? A teď se to třeba děje v Brně v souvislosti s těmi ale sudeťáky, jenže by se to mělo dít v každém městě, v každém kraji, na jakékoliv téma. Takže každý by měl sledovat veřejná jednání zastupitelstva. Měl by vyžadovat, aby byly zveřejňovány smlouvy, měl by vyžadovat, aby byl informace o zákonu o střetu zájmu. Každý by se měl zajímat o územní plánování. Občané by měli a mají tu možnost, jenže to nikdo nevyužívá, podávat připomínky, námitky a to i k jednotlivým zákonům, kde je to připomínkové řízení. No a pak samozřejmě soudní přezkum rozhodnutí a kontrola médií a opozice, jenže každý je tak zahlcen tou agendou svého vlastního života a těmi starostmi, že tohle to dělá opravdu jenom pár lidí. Takže tolik tady k té oligarchizaci, jestli můžeme ukončit toto téma.
1: Samozřejmě. Před posledním tématem si pojďme odpovědět na to, co nám říká globální transformace lidského vědomí. Jde o označení pro předpokládaný evoluční posun v lidském vnímání, myšlení a empatii. Mnozí filozofové, psychologové a sociologové se shodují, že v reakci na dnešní globální krize dochází k posunu od přísně materialistického a individualistického pohledu k hlubšímu propojení s okolním světem. Dnešní strmě narůstající globální krize udržitelnosti jasně naznačuje, že 21. století bude dobou dalekosáhlé a bouřlivé proměny země i lidstva. Současné složité problémy nejsou řešitelné bez rozsáhlé transformace lidského vědomí, k níž začíná spontánně docházet ve všech oblastech života. Slovy Christophera Bejče, jsme vesmír, který si začíná uvědomovat své větší já. Když se iluze soukromé mysli pozvolna rozpustí ve spirituální praxi, člověk ve svém individuálním životě objevuje síly kolektivního záměru. Uvnitř rytmu svého osobního příběhu objevujeme puls většího příběhu. Uvnitř vlastního

0: Za posledních pár let se v České republice vystupňovala a silně zmedializovala situace kolem současného premiéra Andreje Babiše. Andrej Babiš se stal negativním fenoménem České republiky. Je vnímán jako velmi nedůvěryhodná osoba, která má v současnosti obrovskou zodpovědnost ve své moci. Jeho vliv postupem let, po která působí v politické sféře, narůstá. Některá média hovoří o tom, že se z něj stalo nebezpečí pro státní finance a finance čerpané z Evropské unie, tím pádem i pro rozpočet jako takový a v důsledku pro ekonomickou stabilitu, spravedlnost a životní úroveň obyvatel celé České republiky. Ať už aktivně sledujeme politické dění v naší republice či nikoli, do našeho kolektivního nevědomí se ukládá to, jak tuto situaci lidé vnímají. I to je samozřejmě globální transformace lidského vědomí.
1: No, já jsem teda měla v plánu, můžu se odklonit od Andreje Babiše, toho bych ve svém pojetí toho dnešního pořadu zařadila mezi ty oligarchy, jako v rámci jedné té skupiny. A já na něm oceňuji, jak jsem řekla, že on jde prostě z kůží na trh, ty ostatní oligarchové ne. Ty to tak řídí jako spoza a ty si nenechají nadávat, ty každý je adoruje. Slyšeli jste někdy v médiích, aby někdo útočil na Bakalu, na svatého Petra Kellnera? Na Daniela, velkého Daniela Křetínského, nebo na úplně supermana Strnada, nikdo. A všichni jenom kopou do Andreje Babiše, protože ten jediný šel z kůží na trh. Ale já jsem teda ten bod, když jsem ho dávala do programu, myslela trochu jinak. Nevadí teda, že se zmocním teď svých myšlenek?
0: Vůbec ne. Já to vlastně použila jenom jako příklad. Jeden z mnoha, protože těch je kolem nás celá řada. Když se zamyslíme nad tím, jak moc používáme to kolektivní vědomí zmanipulované.
1: No to je neuvěřitelné, ale já jsem si říkala, že bych vás tady seznámila ráda s obsahem jednoho rozhovoru, já ho sleduji, je to izraelský analytik, ale vyrůstal v Rusku, jmenuje se Simon Tsipras a on se zabývá nejen tou světovou globální politikou, ale i různými těmi duchovními otázkami a jsou ty jeho pořady vždycky velmi zajímavé. A já se dostanu k obému a začala bych teda, možná trochu navážu tím jakoby duchovnem. A on v tom jednom z posledních pořadů říká, a to se bude, doufám, všem posluchačům líbit, mně se to také líbilo. Já vám to budu říkat tak jako jenom stručně. On říká, bude nová energie, lidé se stanou úplně jinými, postupně nám budou vráceny naše telepatické schopnosti, budeme mít možnost jako chovat se úplně jinak, protože budeme propojeni skrze kvantové pole, tedy skrze éter. A říká, kvantový skok je nevyhnutelný a prostě proběhne. A těm silám, které teď řídí náš svět, tak těm už bude konec, ale on tomu říká přímo síly zla, že ty síly zla se snaží zabránit všemi prostředky, aby působili proti tomu, co se děje, ale on říká, že to je, že to taky používá teda ty termíny, co u nás někdy ezoterika, že to masové probuzení a přechod k té nové realitě, že je prostě nevyhnutelný, že i kdyby se strhali a vytrhli se játra ty zlé síly, takže prostě tomu nezabrání. A teď ale začíná hovořit o globální politice a říká, že to, co on považuje za nejdůležitější, že je odchod Spojených arabských emirátů z OPEC. A že to znamená konec éry černého zlata. Že ty Spojené arabské emiráty byly členy tohoto vojensko-průmyslového kartelu. Říká přímo tomu OPECu vojensko-průmyslový kartel a komplex, že to je konglomerát států, které produkují ropu. A že tam, že byl jeden ze jedním ze zakládajících členů. A že prostě dochází úplně ke kvalitativní změně v té globální politice a ekonomice. Že ten OPEC byl kartel zemí, které produkují ropu a plyn.

0: A navíc ji i prodávají. A že teda sice existují ve světě také jiní producenti ropy, kteří nejsou v OPECu, ale je jich málo a jsou v menšině. A ta podstata toho kartelu OPEC spočívá v tom, že ať se dělo a děje cokoliv, tak každý z těch největších států, které produkují ropu, tak nikdo nezíská monopol, absolutní monopol na žádném tom světovém trhu. Prostě, že si rozdělili trh s energií a nepouštějí do toho kartelu nikoho zvenčí. Takže na jedné straně, že to je oficiální organizace, ale že to je v podstatě organizovaný zločin. A ty Arabské Emiráty to opustily. A že prostřednictvím, jenom prostřednictvím tohoto kartelu jsou určovány ve světě ceny ropy a plynu a že jako úplně porušují jednoznačně všechna antimonopolní pravidla a že se teda vzájemně kontrolují, jako kontrolují si ty svoje výdělky a z prodeje těch energetických zdrojů, že mají ohromné příjmy. A oficiální verze toho, že ty Spojené arabské emiráty vystoupily, tak je, že to je v důsledku války s Iránem, protože Západ zaútočil na Irán. Irán je stát produkující ropu a po zablokování toho Hormuzského průlivu náhle vypukla ta energetická krize a že ten Irán začal s útoky na území těch Spojených arabských emirátů, kde byly americké vojenské základny. A že to ohrozilo samotnou existenci těch emirátů. Ale že ta podstata je jiná toho odstoupení z toho OPECu. Že to můžeme nazvat, nebo že to je symbol toho úplného nového světového přeformátování a že to znamená teda fakt nový světový řád, ale že nejdůležitější v tom světovém řádu bude skok v evoluci. On říká, že to proběhne, a víte, co to je poslední ze série jeho přednášek, kdy on se tomu věnuje, tak já vám říkám jenom extrakt toho posledního. A on říká, že ta evoluce, která proběhne zákonitě, ovlivní naprosto všechno živé, teda i neživé, že ovlivní živý svět, ovlivní svět zvířat, že ovlivní svět pod zemí i svět nad zemí, svět pod vodou, přímo říká, svět na hladině, svět ve vzduchu. Že součástí této evoluce budou nové metody, neříká čeho, myslím řízení společnosti. Součástí toho budou nové energie, nové zdroje energie. A že on tam totiž vychází i z mnohých vědců izraelských, jmenuje tam ta jejich jména. A on říká, že Spojené arabské emiráty jsou takovým lakmusovým papírkem, takovým signálním výstřelem, že se to samozřejmě uvědomují a že proto opustili ten OPEC. Protože zdroje energie na bázi uhlíku, kam patří ropa a plyn, přestanou být používány. Že se připravuje nový řád, kvantový skok. Jde o to, jako on myslí ten kvantový skok, ale to nebudeme rozebírat. A že se na to připravují všechny státy. Čína, Rusko taky. Že ty staré metody výroby energie se stanou minulostí. A už v budoucnu nebudou nikdy stejné. A teď tam uvádí spoustu konkrétních příkladů. Mě nejvíc zaujala třeba Antarktida. On říká, že tam ty ledovce tají a že se patrně na Antarktidě najdou nové artefakty, že je tam velmi činná různá ta přístrojová geolokace, že se objevily pod ledem pyramidy. A já nevím, jestli jste zaregistrovali, že Irán řekl, že prostě chce mít v Antarktidě je vojenskou základnu. To by ještě před rokem vůbec nepřipadalo v úvahu. A jak říká Valerij Pěkin, tak jsou dvě křídla globálního prediktora, jedno bude sídlit v Iránu, druhé v Číně. Potom, ale vrátím se k tomu Simonu Cypisovi. On říká, že můžeme to vidět, že dnes dochází k masivnímu zveřejňování dříve utajovaných informací. Když se ho tam ptají na mimozemské civilizace, tak on říká, teď vám to zacituji. Můj osobní názor je, že informace o nich jsou kontrolované a jedná se o úmyslnou dezinformaci k odvedení pozornosti. Že lidstvo je sváděno od toho, co skutečně existuje. A to, co skutečně existuje, nejsou mimozemské civilizace. Že nelidské civilizace nepochybně existují a jsou na naší planetě, ale jsou z jiného interdimenzionálního světa. A ne, že by přiletěli z vesmíru. Tak to mě fakt zaujalo. A pak tam ty říká, že teď se ukazuje v televizních vysíláních, třeba v živých přenosech a ve zprávách, že se tam ukazuje hodně lidí v maskách a že už se to děje několik let. A že se tam tedy objevují a že je otázka, jako co je to vlastně za lidi. Buď mají někdy masku slavných lidí, to jste určitě viděli. Jednak tu výrobu těch masek, co vypadají jako absolutně lidské obličeje, vůbec úplně dokonalé. Vůbec byste nepoznali, když si to nandáte na hlavu, že tam není ten dotyčný nějaká ta dotyčná slavná osobnost. Pak jste určitě mnohokrát viděli, to je taky plno fotek, že třeba, já nevím, mluvil Biden a teď má na krku vidět, že má odchlíplou na krku tu masku, kterou si navlékl na tu hlavu. Ale myslel třeba i masky, když se nosily roušky, anebo když jsou třeba vojáci, takže že jsou zamaskovaní. A on říká, že teda, že my vůbec nevíme, kdo pod tou maskou je. Jestli jiná osoba, nebo neexistující osoba. Pak zmínil, že samozřejmě ten let na měsíc, jak teď měli Američani, že se ukázal jako naprostá lež, jako podvod. A že se ukazuje, že ani kosmonauti nikdy neletěli na měsíc. Ty informace jsou již teď k dispozici, že ani neplánovali přistát na měsíci. Asi tím měl ale na mysli tu poslední kauzu měsíc, let na měsíc v USA. A říká, že všem bylo jasné, že ten let byl fingovaný a že nikam nedoletěli. A že se tím vlastně ani moc netajili. A potom tam hovořil o vraždách vědců, že za poslední, já nevím, si říkal půl rok, že bylo zabito 15 špičkových vědců a teď tam rozebírá, jak byli zabiti. Všichni dobrovolně odešli s ruksakem z domu, měli rodiny, děti a po čase je našli mrtvé třeba někde v poušti. Tak říká, jakými zbraněmi a jakými vlnovými zbraněmi. Asi byli ovlivněni, že to udělali dobrovolně, vždycky se tam našel telefon úplně jako vymazaný, takže se nedalo zjistit, kdo jim volal, kdo je tam poslal a podobně. Mluví tam o těch zbraních na ovlivňování mysli, že se udávají různé ty vlnové efekty a ty ovlivňují různé části mozku. Potom tam říká, že zamýšlí se nad tím a vychází z jednotlivých konkrétních případů, čemu se oni věnovali a k jakému on došel v závěru, že proč ti vědci mizí, že došel k závěru, když to analyzoval, že zjevně zjistili, že cestování vesmírem je nemožné, že to je podvod, že ropa, to, co se o ní říká, je bluf a já jsem, protože sledují alternativní ruská videa, tak tam se to dokonce vyučuje na univerzitách. Ta ropa je neustále produkována tou zemí. Není to tak, jako že by bylo naleziště, to se vyčerpalo a už nikdy nebyla. Prostě je to úplně jinak a že s tím chtěli možná jako vylézt na povrch. Že prostě a teď to tam se prolíná s tou jeho evolucí, kterou zmiňoval, že ty zdroje uhlíkové energie budou nahrazeny zdroje energie, které jsou zdarma a nachází se v naší atmosféře, v éteru, že lze extrahovat naprosto volnou energii v neomezeném množství, že to dokázal Tesla těmi svými experimenty A že on si myslí tedy, že ti zmizelí vědci chtěli hovořit, že nejsou mimozemšťané, ale entity z paralelních světů. A teď to tam hovoří o tom, jak vlastně ten vesmír funguje. Je to jako, když se naladíte tu stanici rádia. Že přicházejí ty, jakoby, co my je nazýváme mimozemšťany, z paralelní reality, že to objevili, že s tím chtěli seznámit veřejnost, to opakuje. A že tihle ti vědci o nich prokazatelně ví, o některých z nich, že chtěli oznámit, že programy NASA jsou falešné, že to všechno je podvod. A protože teď dochází k hromadnému ničení špičkových vědců, protože teď vlastně kolabuje vojensko-průmyslový komplex. Ještě se tady dívám na něco. A říká, že to můžeme vidět, že se třeba na to, že se něco děje jakoby k lepšímu, že se něco mění, na tom, jak se lidé chovají ke zvířatům, daleko líp, než třeba před 100 lety, nebo před 50, možná i před 10 lety. Potom, že to můžeme registrovat na tom, že čím je vyšší vibrace, tím rychleji plyne čas. To znamená, že všichni vnímáme, že čas se zrychluje a že vlastně tohleto budeme vidět, nebo takhle, že tohleto všechno se nám rozkreje. A to, co jsem říkala na začátku, on to tam říkal v takovém jako perexu toho rozhovoru, že postupně se nám vrátí ty naše schopnosti, které máme v DNA, kterou vědci nazývají, že je odpadová, nebo taková, jak se to říká se tomu, ne? Odpadová DNA, což je 90, asi 9 nebo 8 nebo 90% naší DNA, že prostě fyzicky se zrealizuje to, že budeme mít rozšířené vědomí a že, tady zopakoval to, co na začátku, že 21. století je stolem přechodu a že ty síly zla se tomu snaží zabránit, že dojde k úplnému vyřazení benzínu a je to, bude to velká rána právě pro země OPEC a ty, co produkují ropu, že ropa bude méně žádaná a například, že ty Spojené arabské emiráty úplně prokazatelně se připravují na novou éru energetických zdrojů. A že dnes úplně každá země závodí s časem, že nejde ani o konkurenci, ale že je to závod s časem. A já si myslím právě, když se třeba vrátíme k té světové politice, že se toho asi je vědomo Rusko, ale asi i Amerika, proto nám nějaké věci nedávají smysl, protože tohle to nám v médiích neřeknou, ale mně to přijde, jako by všichni zavodili nějak s časem, že ví, třeba, že se něco stane. Já jsem ještě na závěr chtěla říci ke globální politice, to byl taky jeden rozhovor Alexeje Kazakova, velmi zajímavý, a on tam říká, a to si myslím, že by bylo dobré zmínit, abychom měli trochu pořádek v tom, v té speciální vojenské operaci na Ukrajině. On říká, je to vojenský a politický analytik, že až letos pochopil, o co jde Vladimíru Putinovi. Že on chce, aby ta válka byla jenom lokální. Že úplně od začátku, ty tam zmiňujete jednotlivé historické kroky, on nechce, aby se ta válka rozšířila do Evropy. A teď, když tam komentuje to, co kdy Vladimír Putin udělal a jak se chová ruská armáda, že se absolutně snaží zabránit tomu, aby se ten konflikt rozhořel v Evropě. A ještě tam zmiňuje, ať si všichni uvědomí, že přesný název toho je speciální a vojenská operace na Ukrajině. A pak ještě jeden rozhovor Karaganova hýbe teď alternativní mezinárodní scénou. Říká se, že to je poradce Vladimíra Putina. Myslím si, že byl. Že byl poradce Borise Jelcina a Vladimíra Putina, ale teď už není. A on poskytl velmi zajímavý rozhovor a tam se ho ptají na milion věcí a jedna z těch věcí je, jako zase Rusko bude útočit na tu Evropu. A já už jsem to tady několikrát zmiňovala v těch svých vysíláních, když jsem byla i na těch mezinárodních konferencích online vlastně zemí BRICS, kde byli zástupci jednotlivých států. A on to v podstatě potvrdil i to, čeho my jsme byli i s kolegy svědky, když jsme byli přímo třeba na té konferenci v Moskvě Jalta 2024 a podobně. O tu Evropu fakt nemá nikdo zájem, protože on říká, že to je jakoby, že je to uráží, když jim tohle to někdo říká. Jakoby oni chtěli jako napadnout nebo obsadit smetiště, že Evropa je zdrojem všeho zla a absolutní morální smetiště a navíc jde úplně ekonomicky do kopru. Tak to fakt bylo drsné a jenom to chci říct, aby lidi tak posluchači Svobodného vysílače určitě ne, ale jak teda vidí tu Evropu ti Rusové, že chtějí rozvíjet tu zemi na východ, směr Sibiř a ví, že Evropa je smeťák a vůbec o to nemají zájem. No. Já jsem ještě se ke mně dostal takový zajímavý materiál, že bude 29. června, což je v pondělí, odstaven CERN a že se říká, jako, že tam bude nějaká údržba a tak. No ale že to asi není ta podstata toho, co se tam děje. Já jsem se tady udělala pár poznámek, ale nevím, jestli se v tom dokážu tak rychle zorientovat, abych vám řekla fyzicky, co se tam děje. Oni říkají, že prostě teď přichází na Zemi tak ohromné množství plazmové energie, že vlastně dochází k tomu, že jsou tam jakoby taveno nějak to zařízení v tom CERNu a ty magnety a podobně. Tady oni říkají, pokaždé, když byly supravodivé magnety uvedeny do provozu a protony do sebe srazily rychlostí blížící se rychlosti světla, stalo se následující. CERN fungoval jako umělá kotva. Je to obrovská intenzita elektromagnetického pole a byla využívána k tomu, aby energeticky stabilizovala uměle vytvořenou něco jako realitu. Ty to tady popisujou a v podstatě mě to hrozně překvapilo, protože mi to objasňovalo některé ty věci, o kterých hovořil ten Simon Tsipis. Oni tady dále říkají, že ten CERN generoval umělé stojaté frekvenční pole. A proč ti provozovatelé přímo říká kapitulují? A víte, jaká tam je ta bohyně toho zničení před tím CERNem, ta indická? Tak oni říkají, důvodem je kosmické přetížení toho softwaru v CERNu. A od začátku léta zaplavuje naší zemi nezastavitelná vysokofrekvenční plazmová vlna. Toto je plazma, která reaktivuje energetické linie Země a uvolňuje nekonečné množství původní prasíly. A pokud se nyní CERN pokusí se svým umělým taktováním pracovat proti tomuto proudu fyzikálnímu, tak vznikne extrémní kvantová entropie. Magnety zařízení se přehřívají už teď a přehřejí se, protože přirozené frekvence Země, umělé frekvence stroje doslova požírá. Pokud by nechali technici urychlovač běžet i po 29. červnu, systém by utrpěl elektromagnetické rozložení jádra, které by energeticky odpařilo celý sektor Ženevy a že prchají. No a že to právě souvisí s tou naší myslí. Nevím, jestli tady jsme byli zablokovaní a možné to je elektromagneticky, abychom měli uzavřené nějaké části mozku nebo nějakou část v DNA. Takže tady to všechno se mi zdálo, že to, co řekl ten Simon Tsipis, že to potvrzuje tahle ta zpráva z toho CERNu. A ještě když se hovoří o nějakých těch kvantech jako kvantový počítač, tak já jsem zjistila, že já sama jsem to taky nevěděla. Jakoby co to je kvantový počítač, tak vám to řeknu. Zadala jsem dotaz umělé inteligenci a tam to vysvětlila celkem hezky. Já jsem se ptala, jaký je rozdíl mezi kvantovým počítačem a normálním počítačem. A ona mi napsala, kvantový stroj, jako co to je kvantový počítač? Kvantový počítač je kvantový stroj na počítání. Je to super počítač pro speciální úlohy a používá kvantovou fyziku. Kvantová fyzika je obor fyziky, který zkoumá velmi malé částice, jak se chovají, jak fungují, třeba elektrony, protony, atomy. A teď v čem je podstata? To jejich chování je jiné samozřejmě, než je ta naše jako pozemská fyzika. Tam je to jinak. A to chování těchto nejmenších částic popisují kvantové zákony. Takže ta kvantová fyzika zkoumá pravidla chování těch nejmenších částic. A já jsem se teda ptala, takže kvantový počítač je založen na jiné fyzice, na fyzice malých částic. A tu mi řekl GPT, ano, přesně tak. Běžný počítač funguje hlavně podle normální fyziky, kterou pozorujeme v každodenním světě. A kvantový počítač využívá jevy z kvantové fyziky, tedy kvantový počítač funguje na pravidlech, podle kterých se chovají ty velmi malé částice, jako jsou elektrony, atomy. Proto umí dělat některé výpočty jinak než běžný počítač. Takže kvantový počítač, to říkám na závěr, je počítač, který využívá fyziku mikrosvěta, těch nejmenších částic. Tak jestli jsem někomu upřesnila, jaký je rozdíl mezi normálním a kvantovým počítačem, tak jsem ráda a zmínila jsem to proto, protože když jsem hovořila o tom rozhovoru Simona Cipise, tak vlastně tam jsem to slovo kvantový skok a kvanta, tak jsem to používala. A myslím si, že to, čím se jako myslí ten kvantový posun a podobně, že to souvisí s tím, jak jsem vám definovala ten kvantový počítač.
1: Iveta nás ještě prosí, pokud bychom měli chvilku času, abychom se věnovali těm nekonečným debatám vládních a opozičních politiků o financování České televize a Českého rozhlasu, protože v tom už se prý podle názorů jednotlivých aktérů nikdo nevyzná. A to, že demonstruje i pan prezident, prý o něčem svědčí podle ní.
0: Musela snad, že ten bývalý předseda České národní banky tak byl pozvaný do televize a oni se ho tam ptali, nevím, jestli jste to zaregistrovali, jak je to strašné, že bude mít televize, myslím, o 2 miliardy míň, když by přišla do toho režimu, že by byla kapitolou ve státním rozpočtu. A jako, co mají dělat? A on jim řekl, že prostě každý musí šetřit a teď tam uvedu konkrétní příklady, kde si myslí, že by ta televize úplně v pohodě ušetřila. Já nejsem proto, pro co jsou mnozí lidé, aby se Česká televize privatizovala. Privatizovaná televize je Prima, Barrandov, Nova a milion dalších soukromých televizí Seznam. A co pak tam je jiné zpravodajství? Já si myslím, že to tak prostě je. Každý stát, pokud teda ho nerozeberou jednotlivá krajská města, které se teď začalo říkat metropole, tak každý stát by samozřejmě musí mít nějaké sdělovací prostředky. A mimochodem ten šéf ČNB tam říkal, že prostě v mnoha evropských zemích je samozřejmě dohromady jedno vedení pro televizi, státní televizi i státní rozhlas. Takže já si myslím, že stát má mít sdělovací prostředky, má mít televizi, musí jinak, jako jak by fungoval. A musí mít rozhlas, musí mít televizi. To, co oni blbnou v té televizi, tak to, já to vůbec ani nesleduju. Jestli si myslíme, že se změní nějak informování, i když bude ta televize pod státním rozpočtem a nebudeme platit to výpalné, jestli se změní ta politická orientace televize, no nezmění, protože jsme v Evropské unii.
1: Takže nemá smysl vést skutečnou debatu o tom, co všechno má vysílání České televize a Českého rozhlasu obsahovat.
0: No, myslím si, že tam je největší problém a naše bohatství, že Česká televize má ne kartotéku, jako filmotéku, že má ty nádherné filmy, ty nádherné seriály. A kdybychom to privatizovali, tak se tohohle všeho zbavíme. Samozřejmě, že se musí vést diskuze nad obsahem toho, co bude vysílat, ale mám tím na mysli třeba programové složení. Ale ty politické zprávy, ty budou pořád pro evropské a pro natovské. A je úplně fuk, jestli je státní, anebo jestli je soukromá. Teď ani kdyby měla být nějaká televize, která bude proti NATO vysílat, tak ani nedostane licenci, pokud jsme v Evropské unii a v NATO. Takže mně se to zdá, jedna parta taky se pere s druhou partou. Pro nás to bude fajn, že nebudeme platit ty poplatky, ale ten obsah, myslím, jako ten ideový obsah té televize, i když bude pod státním rozpočtem, se nezmění. Možná tam nebudou tolik adorovat Petra Fialu, ani nevím, jestli ještě adorují. Ale zase, když bude premiér Petra Fiala, tak ho budou adorovat znovu. Ale ať je kdokoliv premiérem, záleží to na lidech, lidi nesou tu odpovědnost. Ať je kdokoliv premiérem, tak vláda musí mít nějaký takový sdělovací prostředek. Musí mít vždycky televizi a rádio, každá vláda. Jinak ten stát musí přece být na nějakých principech založen a nějak fungovat. A jestli někdo si myslí, že je svobodný člověk a že tu bude anarchie, tak to chce teda vidět.
1: Obsah se
0: Svobodný.
1: určitě nezmění právě vlivem Evropské unie a jejich takzvaných hodnot, ale co efektivita vynakládaných prostředků?
0: Jo, to se určitě změní. Tak to bude fajn.
1: Ta se změní sama od sebe.
0: Tak budou mít méně peněz, budou muset optimalizovat, nebudou moc točit takové kraviny, co točí. A možná budou dávat tolik věcí z archívu, protože jinak nebudou mít co dávat, jako dává třeba televize Seznam. Víte, co mě na ní naprosto fascinuje? Televize Seznam je příšerná, co se týče stávající politiky a kopání do minulého režimu, ale pořád tam běží ty staré socialistické filmy a seriály. A lidem se to fakt nezdá divný. A dívají se na to. Dívají se na to strašné zpravodajství i na ty dobré seriály a filmy. A mohla bych na závěr otevřít ještě jedno téma velmi stručně,
1: Ano,
0: nebo už nemáme
1: máme
0: time.
1: čas.
0: Dobře. Já jsem ještě chtěla říci, že jsem byla pozvána na jeden rozhovor, jmenuje se to Nadsvět, je to u Kataríny Benke a tam jsme se dostali do takové polemiky s tím jejím kolegou, který to s ní natáčí a týkalo se to Edvarda Beneše konkrétně. A já jsem si pak četla diskuzi pod tím videem a zajímala jsem se vlastně o to, jak lidi vnímají Edvarda Beneše. A já bych ráda řekla tady něco na tohle téma. Můžeme to pak vystřihnout třeba jako samostatnou část. Říká se, že vlastně Edvard Beneš, a je to i v tom muzeu Edvarda Beneše, na závěr jako nepodpořil tu ústavu 9. května roku 1948 a jako zavrhl ten systém, který tady nastal a tím pádem byl bojovník proti socialismu. Tak nemůže to být vzdáleno více od pravdy. Když se totiž podíváme na konkrétní svědectví historických dokumentů, tak kolem toho Benešova odmítnutí podpisu vznikla hned po tom roce 1948 absolutně zavádějící legenda. A ta legenda vlastně vychází z pamětí jeho kancléře, který byl antikomunista Jaromír Smutný, žil v exilu v Londýnu. A ten napsal paměti a z toho to všechno vychází. Ale ty historické prameny, jako jsou, já nevím, korespondence, jiné paměti, různé novinové články a podobně, tak ty hovoří úplně o něčem jiném. Hovoří jinak. A teď tedy proč Edvard Beneš nepodepsal tu novou ústavu? Já nevím, jestli se ti lidé dívali na to, jaká byla ta ústava 9. května. Ale předtím Edvard Beneš souhlasil s košickým vládním programem, který byl podepsán, a vlastně to bylo logické, když Sovětský svaz zvítězil a tam došlo k postupy a podobně. A my jsme byli součást toho, té zóny, kterou osvobodil Sovětský svaz. A Beneš dobrovolně a rád souhlasil s košickým vládním programem. Edvard Beneš souhlasil s Národní frontou. Protože, jako proč by pro Boha měly kandidovat strany po válce, které předtím kolaborovaly s nacismem? A konkrétně se tam asi nejvíc to týkalo strany agrárníků. A ta sice jakoby zanikla, ale ty sami ty agrárníci kolaborovali s Němci. Takže jako Edvard Beneš souhlasil s Národní frontou. Edvard Beneš souhlasil se znárodněním klíčových odvětví a znárodňovalo se nejen u nás, ale ve Francii, v Anglii, všude, protože ty státy některé byly rozbité a my jsme byli díky americkému bombardování úplně zničeni. Jsme měli zničený průmysl. Takže Edvard Beneš souhlasil se znárodněním klíčových odvětví v roce 1948. Souhlasil Edvard Beneš s těsným spojenectvím se Sovětským svazem. A vůbec se nesnažil po roce 1945 obnovit předmnichovský stranický systém. O těch agrárnících jsem hovořila. To jsou historická fakta. A proto je opravdu problematické tvrdit, že v roce 1948 náhle odmítl ústavu proto, že by byl principiálním odpůrcem socialistických nebo levicových změn. Taková tvrzení vůbec ty historické prameny nepodporují. Edvard Beneš nikdy nenapsal: odmítám ústavu, protože je socialistická. Takový důkaz neexistuje. A naopak řada těch ustanovení ústavy 9. května navazovala na směr, který Beneš podporoval, a to už od roku 1945. A když se teda podíváme na ty základní body, což se může podívat každý, tak co obsahovala ta ústava? Řekla, že existuje prezident, že existuje vláda, že existuje Národní shromáždění, tedy parlament. A ústava obsahovala katalog občanských práv a vůbec neobsahovala vedoucí úlohu komunistické strany. Tak ať se na to lidé podívají. Takže Benešovi, znovu opakuju, nevadilo ani znárodnění, ani sociální politika. Vždyť byl socialista, pro Boha. Tak proto je úplně scestná ta antikomunistická interpretace typu Beneš bojoval proti socialismu. No nebojoval. Beneš byl socialista. A různí, ty, co nejsou teď publikovaní, jo? Ale když se podíváme opravdu do těch historických knih, tak badatelé a publicisté sdělují, že Edvard Beneš nepodepsal tu ústavu jednoduše proto, protože vůbec nebyl už schopen nést odpovědnost kvůli svému zdravotnímu stavu. Takže tam nebyl žádná ideová výhrada. Protože Edvard Beneš sám nesl tu odpovědnost za roky 45 až 48, pomáhal budovat systém Národní fronty. Takže je úplně nelogické, proč by to nepodepsal. A teď ještě, na co se vůbec nebere zřetel, a ty informace jsou veřejně dostupné. Stačí zadat si to fakt do Google. Objeví se vám dokumenty přímo. Podle těch historických pramenů prodělal Edvard Beneš několik mozkových příhod. Asi 5 dohromady velkých. A potom ještě několik malých, a to samozřejmě bylo částečně utajeno, nebo utajeno. S těmi malými nebyli seznámeni lidé veřejně. A tu první mrtvici měl v roce 45. A v roce 47 měl 2 vážné mrtvice a nikdo ho nezotavil. A jak jsem řekla, dohromady jich prodělal 5, včetně těch několika menších. A historici se shodují, že v roce 48 byl fyzicky i psychicky absolutně sláb a proto abdikoval v červnu a v září zemřel. Takže stačí fakt se zopakovat ty dokumenty a neříkat pořád takový blbosti i na vlastenecké scéně. Tak tohle jsem chtěla říct na závěr.
1: Bylo to tedy poslední téma a tím končí hovory s Vladimírou Vítovou. Pro dnešek se s vámi Vladimíra Vítová loučí, naslyšenou.
0: Já moc děkuji za pozornost, dobrou noc.
1: A já ještě připomínám, že Svobodný vysílač vysílá dál. Následují další zajímavé pořady, včetně těch, které jste si ještě nestihli pustit. Proto hezký večer se Svobodným vysílačem, příjemnou pohodu a naslyšenou.

0: Debaty dorazily. Barbora Rázga, Hnutí ANO, dobrý večer.
1: Krásný večer.
0: Děkuji, že jste tu. Jindřich Reichl, šéf pro zvolený za SPD, dobrý večer.
2: Krásný dobrý večer a děkuji za pozvání.
0: I vám díky. Předsedkyně poslanců Hnutí STAN Michaela Šebelová, dobrý večer.
3: Dobrý večer.
0: A lidovec Jan Bartošek, přeju pěkný večer.
4: Pěkný večer i vám.
0: Děkuji, že jste dorazili. Paní Rázga, berete nyní jako fakt, že Petr Pavel pojede do Ankary?
1: Ano.
0: Čekala jste to dnešní rozhodnutí?
1: Já se přiznám, že jsem ho trošku čekala. Přijde mi absurdní, nebo nevím, jaké mám použít jiné slovo, ta rychlost toho rozhodnutí. Vlastně jsem přemýšlela dnes i nad tím, kdyby takhle probíhalo jakékoliv rozhodnutí soudů, tak vlastně bychom nemuseli neustále čelit tím zdlouhavým soudním řízením. Zajímalo by mě, jestli by taková rychlost byla například tehdy o valorizací důchodů například nebo u dalších jako sporů, takže přijde mi trošku zvláštní, že to rozhodnutí proběhlo takovouhle rychlostí.
0: Tak argumenty jsme slyšeli, v pátek se uzavírají ty akreditace, je středa. Je to předběžné opatření, i tak vám to připadá?
1: Já rozumím, že to rozhodnutí o tom předběžném opatření je nějaký obvyklý nástroj v soudnictví. Nicméně myslím, že je relevantní otázka, jestli je to vhodné použít to při tomto sporu nebo u té kompetenční žaloby. Myslím, že i ti dva ústavní soudci, kteří hlasovali pro to, odůvodnili nebo psali v tom rozhodnutí, že to není úplně běžné použít.
0: Je to nestandardní.
1: Je to nestandardní. Takže takovéhle otázky si myslím, že je naprosto relevantní si klást.
0: Vy jste očekával ten výsledek?
4: Víte, já mám ve zvyku, že nekomentuji rozhodnutí soudu, ať už je kterýkoliv, ústavní nebo jakýkoliv jiný. Tohle to je o tom, že soud rozhodne a my jsme právní stát jako Česká republika. Je to o tom, že rozhodnutí soudu respektujeme a v případě, že s ním nesouhlasíme, můžeme se odvolat. To, že ústavní soud využil to předběžné opatření, je potřeba říct, že on nerozhodl. Ústavní soud teprve rozhodne. A samotní ústavní soudci řekli, že není možné předjímat, jak to bude vypadat a ani jakým způsobem se do budoucna bude vláda a prezident chovat. Osobně si myslím, že to předběžné opatření bylo potřeba, protože v okamžiku, kdyby ten summit proběhl, tak by řada těch podání k ústavnímu soudu už nebyla platná a ztratila by relevanci. To znamená, chápu, že to vyvolává řadu emocí na jedné i na druhé straně, ale z mého pohledu je potřeba respektovat ústavní soud respektovat, protože to, co se děje, že například je zpochybňován ústavní soud, tak to je ta největší škoda, která je páchaná na demokracii České republiky, že vlastně někdo kope do soudců a do soudu jako takových a říká, oni jsou takový nebo makový zmanipulovaný.
0: Možná ten argument, ale je to proto, že jste je vtáhli do politických věcí.
4: Samotný fakt, že někdo zpochybňuje soudní moc, je samotný útok na samou podstatu demokracie. Já jsem přesvědčený, že například ministr Macinka by měl být odvolán na základě jeho vyjádření v okamžiku, když mluví o ústavním puči.
0: Pane Reichle, připomenu, že to předběžné opatření požadoval tedy Hrad, stejně tak doprovázel tu žalobu, tady ta žádost o předběžné opatření. Argumenty tou časovou posloupností známe. Vy jste čekal, že to tak se vyvine?
2: Bohužel čekal, protože skutečně v současné době jsme svědky rozhodnutí, které zcela vybočuje z tradice ústavního soudu. Je to podruhé v historii, kdy v podobném typu řízení, v podobném typu sporu použil soud nástroje předběžného opatření. To je zcela výjimečný nástroj. Konec konců oba dva ti soudci, kteří publikovali to disentní stanovisko, tedy jak pan Winter, tak paní Řepková, jasně a jednoznačně řekli, že toto ustanovení má být, nebo tento nástroj má být používán jenom ve velmi výjimečných případech, kdy hrozí mimořádná škoda. Prosím vás pěkně, to, že Petr Pavel pojede do Ankary nebo nepojede do Ankary, tam hrozí nějaká mimořádná škoda? No v žádném případě ne. A já tady navážu na kolegyni Rázgu. Kde byl ústavní soud, když se rozhodovalo o valorizaci důchodů? Proč tehdy nevydal předběžné opatření a neřekl, vyplácejte ty valorizované důchody, protože s nimi seniori počítali. Je to opravdu mnohem podle mého názoru závažnější dopad, než to, jestli Petr Pavel pojede nebo nepojede do Ankary. A teprve potom my rozhodneme. No nic takového samozřejmě nebylo, nechali je čekat. Takže já z mého pohledu považuji zneužití právě toho institutu předběžného opatření, ke kterému dnes došlo. A co se týče té politizace...
0: Jenom podotknu, promiňte, ano? Že v tom čase mluvíte o té valorizaci důchodů, tam bylo podání, ale nikdo nepodal návrh návrh na předběžné opatření.
2: Jistěže, ale podotkla. Ten soud může vydat to předběžné opatření i sám z vlastní
0: akci. Rozumím vaší argumentaci.
2: Ale jedna podstatná věc, když jsme se bavili o té politizaci, my se tady jaksi bavíme o tom, jak kdyby my jsme do toho ten ústavní soud vtahovali, ale pardon, pan předseda ústavního soudu Josef Baxa se v roce 2019 zúčastnil demonstrace milionu chvilek pro demokracii a podepsal tam tehdy výzvu, která se jmenovala Chvilka pro rezignaci, která požadovala demisi vlády Andreje Babiše. Tohle by se prostě, žádný soudce by se neměl dopustit této věci, protože on sám se tím přece spolitizoval. V momentě, kdy se zúčastní demonstrace, která se mu podle jejich slov velmi líbila, no tak pardon, ale v tu chvíli se zapojuje do politického.
0: Ale shodneme se na tom, že rozhoduje 15 soudců, připomínám, hlasovali proti.
2: Mimochodem dva, kteří... s těmi disentními stanovisky, protože ty jsou naprosto...
0: A ta jsou dvě a připomenu, že jsou to tedy lidé, které jmenoval ústavními soudci Petr Pavel.
2: Ale to já nespochybuji.
0: Paní Šebelová, jak jsem řekla, 13 ústavních soudců, dva byli proti, soudci Winter a Řepková, zpravodajem byl pan Šámal, vaším pohledem nebo naším pohledem muž, kterého jmenoval do funkce ústavního soudu, ještě Miloš Zeman.
3: Tak je potřeba tady říct, že ústavní soud je nestranný. Všichni bychom měli rozhodnutí ústavního soudu respektovat. Absolutně se tady vymezuju proti slovům pana Reichla, že tady ústavní soudci snad něco zneužili své pravomoci. To považuji za naprostou nehoráznost. Na to, co říkala paní Rázga, já souhlasím s tím, že ten krok je nezvyklý. Ta rychlost je nezvyklá, protože ta situace je nezvyklá.
0: Je to odůvodnění odpovídající stavu věcí, že to museli udělat teď, protože v pátek se uzavírají ty akreditace a že by byl vlastně prezident teoreticky krácen na právech, zatímco tímto rozhodnutím vláda krácena na právech není.
3: Já si myslím, že tady padla ještě jedna věta od Jindřicha Reichla, já ji použiju, on ji řekl u těch soudců, že rozhodnutí ústavního soudu zcela vybočuje z dosavadní praxe. A já bych mohla říct, že rozhodnutí vlády, které znemožnilo panu prezidentovi se zúčastnit summitu NATO, zcela vybočuje z dosavadní praxe. Že dosavadní praxe po dobu 30 let byla taková, že z 20 případů 19krát se účastnil a vedl tu delegaci prezident. A to je to, na co upozorňuje ústavní soud, že tady je určitá tradice. Jednou se stalo v době, kdy byl pan prezident Zeman vážně nemocen, tak z vážných důvodů nejel. A jakákoliv vláda tady byla, jakýkoliv osobní vztah měla k prezidentovi, zda se shodli politicky nebo ne, vždy se dokázali dohodnout, protože respektovali vzájemně ta nastavená pravidla, že na vrcholné summity NATO vede delegaci prezident a na vrcholné jednání představitelů Evropské unie vede delegaci premiér. A samozřejmě, že nějaká taková pravidla se dají změnit, ale je to potřeba udělat dohodou lidí. A my jsme tady dlouhodobě vyzývali k tomu, že přece by se měli pan prezident a pan premiér dohodnout a najít společné řešení. Pan prezident o to usiloval, pan premiér na jeho dopisy nereagoval, je ve vleku pana ministra Macinky. Bohužel celá ta situace je vyvrcholením toho, že pan prezident si dovolil nejmenovat Filipa Turka. Je to prostě osobní msta motoristů a poškozuje nás to jako Českou republiku všechny i v zahraničí a to mě na tom velmi mrzí.
0: Paní poslankyně, fakt je ten, že Andrej Babiš vystupoval vůči Hradu korektně, vztahy byly vzájemně korektní a že vždycky to nakopl, ledově řečeno, právě Petr Macinka nějakými vyjádřeními. Jsou tam možná na začátku někde tyto důvody. Nicméně dneska řešíme situaci, kdy neústupnost Petra Pavla byla označovaná za dětinskost. Výsledek je ten, že v tuto chvíli tedy ta dětinskost se překlopila v předběžné opatření, které, jak zdůrazňují soudci, nepředjímá ten výsledek.
1: Já myslím, že ten výsledek je už jasný. Jo, už v tom rozhodnutí o tom vydání toho předběžného opatření.
0: Čeho tak usuzujete?
1: Tak v podstatě šlo ten spor pojede, nepojede a to už tím předběžným opatřením se stane. Takže to už, co bude následovat potom, bude tedy nějaké vymezení kompetencí v oblasti zahraniční politiky. Já to takhle vnímám.
0: Nehraju se o něco zásadnější, jestli někdo někam pojede nebo nepojede, ale o to, že tady je nějaká hierarchie, nějaká ústavní zvyklost a bavíme se o tom, tím, že není ta ústava napsaná jako zákon, ale je to ústava.
1: Ano.
0: Jak se to má chápat?
1: Já jenom ještě navážu ještě na to, co říkala paní kolegyně Šebelová a vlastně vy též, ten zvyk nebo ta zvyklost není přece důvodem. A já ten důvod, a myslím si, že nikdo z nás neznáme, proč pan prezident tak lpí na tom, že pojede na ten summit. Pan prezident absolvuje zahraniční cesty, tuším, že za naší vlády jich bylo více než 10, tuším 12. A my neznáme ten důvod a já opravdu nerozumím, proč se to vyhrotilo až do této situace. A přesně jak jste vy teďka zmínila, ta ústava je nějak napsaná. Je napsaná v nějakém rámci a prostě vždycky je, a myslím, že si to tady všichni přejeme, aby prostě došlo k té shodě a došlo k těm narovnáním těch vztahů.
0: Dovolíte mi, já zareaguju na to, určitě. Říkáte, neznáme důvod, proč pan prezident na tom trvá. Ano, ptejme se, proč na tom tak trváte, ale přeci známe důvod, proč to ta vláda tak vyhrotila. Je to na začátku nemenování Filipa Turka, nebo ne?
1: Já to tak vnímám taky. To samozřejmě...
0: A stojí to za to, jenom se zeptám, protože opravdu už řešíme to 3 měsíce, je to mimořádná blamáž, na tom se shodneme.
1: Rozumím, myslím, že už jsme z toho všichni unavení a mě je také velmi líto samozřejmě, že to došlo až do tohohle stádia. Nicméně mně přijde i trošku nezvyklé nebo úplně nezvyklé, že ústavní činitelé na sebe navzájem prostě dávají kompetenční žaloby. Je to nedůstojné. Tehdy pan premiér, co se týká konfliktu vlastně ohledně Filipa Turka, jen nejmenování, to také neudělal. Myslím si, že to je nedůstojné obou opravdu, že to je takhle vyhrocené do této absurdity.
0: Blamáž to je, na tom se shodneme určitě všichni. A já se zeptám, tyhle ty argumenty, kompetenční žaloba, to už je vyhrocení situace. Zásadní vyhrocení situace. Zaslouží si summit na to, tohle vyhrocení situace? Tuto chvíli.
4: No, jenom pro kontext, proč se o tom bavíme? Toto je Ústava České republiky, kapesní vydání. A v článku 63 se hovoří, že prezident republiky dále zastupuje stát navenek a dále, že je vrchním velitelem ozbrojených sil. To znamená, v tomto kontextu si myslím, že na summitu NATO místo má mít. Co se týká celého sporu, já si dokonce myslím, že Andrej Babiš by dohodu upřednostnil. Já si myslím, že on by uvítal, kdyby k dohodě došlo. On nemá zájem hrotit vztah s prezidentem. To, co se v praxi ukazuje, je, že on projevuje slabost vůči lidem, kteří jsou agresivní, kteří v podstatě ho tlačí do kouta a ministr zahraničních věcí tlačí do kouta premiéra. Osobně si myslím, že to je slabost. Stejně jako na úřadu vlády premiéra řídí Tinde Bárta, jeho poradkyně, tak tady v podstatě na vládě se ukazuje a rozbíjí protidrogovou politiku, tak tady se ukazuje, že on v podstatě ustupuje lidem, kteří jsou rétoricky a při vyjednávání agresivní, jako je Tomio Okamura, jako je pan Macinka, jako se je řada dalších poslanců, osobně mezi ně řadím i pana Reichla. A prostě on v okamžiku, má-li si vybrat, že nějakým způsobem ustoupí teda na vládě těm svým v uvozovkách kolegům, anebo teda se domluví s prezidentem, tak on ustoupí na té vládě. A je potřeba také říct, že jemu se to v podstatě v kontextu toho, co bychom reálně skutečně řešit měli, a teď se patrně na mě budete zlobit, ale neřešený střet zájmu a vyplácení peněz jeho holdingu ze státních
1: peněz. Já jsem o nic jiného nečekala.
4: A další rozvrat veřejnoprávních médií, rozvrat veřejných financí, destrukční politika na různých ministerstev, kam prostě povoláváte nekompetentní lidi. To je to, co poškozuje Českou republiku. A osobně si myslím, a to tímto ukončím tuhletu svoji část, že to, čím nejvíc poškozujete Českou republiku, je skutečně to, jakým způsobem útočíte na soudy.
0: Než vám to vrátím, otázka. Pan premiér si v tom vyjádření mimo jiné podivil nad tím, že ho ústavní soud nepožádal o nějaké vyjádření k tomu opatření, což považuje zase pan premiér za neobvyklé. Udělal to ústavní soud správně, zkrátka a dobře, procesně správně? Jsme si tím jisti?
4: Já nejsem ústavní soudce, ale jsem přesvědčený o profesionalitě toho, že ví, co dělají. A já znovu říkám, já nekomentuji rozhodnutí soudu, ať už jsou jakákoliv. A to, že rozhodli rychle, mě to ta rychlost překvapila, říkám ano, překvapila mě. Na druhou stranu to předběžné opatření není nic mimořádného.
0: Na tom se shodujete, překvapila ta rychlost, krátká reakce, pak dostáváte.
1: Ohledně toho předběžného opatření nebývá obvyklé, že strany jsou pozvány ke vyjádření, nicméně ani ústavní právníci se v tomto případě na tom neshodnou. Ale jenom krátká reakce. Pane Bartošku, Ta společnost dnes je již jako rozdělená, jako bláze. Myslím, že to vnímáme i ve způsobu jednání v té poslanecké sněmovně. Myslíte, že tímto rozhodnutím to pan prezident nezhoršil? No zhoršil. Jaký je to prostě jako vzkaz té společnosti? Já čtu denně na sociálních sítích, slýchávám to na těch debatách, i těch předvolebních debatách, že prostě ty lidé nemají důvěru v soudy, nemají důvěru v právní stát. A mě velmi mrzí, že právě tímto krokem pan prezident toto ještě prohloubí.
4: Já jsem řekl, že jsem přesvědčen, že premiér se domluvit chce.
0: Rozdělená společnost, slyšíme to od momentu, kdy jak si to opatření vešlo ve známost. Váš pan poslanec Ševčík říkal, prezident je kašpar a ústavní soudci jeho poskoci. Navazuju na paní Rázga. To naznačuje, jaksi, že nedůvěřujete těm rozhodnutím, nedůvěřujete justici, nedůvěřujete tomu, kdo tady hlídá tu ústavnost v této zemi. Je to tak?
2: Tohle je obvyklý, obvyklý argument, kdy v podstatě v momentě, kdy dojde k jakémukoliv chybnému soudnímu rozhodnutí, tak hned se přijde s tím, že zpochybňujeme.
0: Ale my nevíme, jestli je chybné.
2: Je chybné a já se k tomu hned vyjádřím. Pan Bartošek tady ocitoval nám ústavu, ale bohužel, jak si zapomněl na ten podstatný odstavec číslo 3 toho článku 63. Protože podle odstavce 1 prezident zastupuje zemi navenek, ale podle odstavce 3 vyžaduje rozhodnutí.

0: to přes nesouhlas vlády. Ale takový stav tady nikdy nebyl. Ani jeden jediný prezident nejel na summit NATO bez souhlasu vlády. Tudíž nevznikla tady žádná ústavní zvyklost.
1: To byl precedens.
0: Pardon, a právě protože to je precedens, tak ústavní soud nemůže odkazovat na ústavní zvyklost. To je prostě absolutní protismysl. A ti oba dva soudci, kteří publikovali disentní stanovisko, to velmi správně formulovali. A v poslední věc, víte, co rozděluje nejvíc společnost? To, že ti lidé to vidí, že tohle je faul. Oni to vidí. Ne. Já jsem dneska dostal stovky a tisícovky naštvaných SMSek a ústavní soud dnes zásadním způsobem poškodil, no já vám to můžu ukázat, poškodil, já těch dostávám na rozdíl od vás docela dost, poškodil opravdu důvěru v pravdu, že tohle je faul. Oni to vidí. Já jsem dneska dostal stovky a tisícovky naštvaných SMSek a ústavní soud dnes zásadním způsobem poškodil, no já vám to můžu ukázat, poškodil, já těch dostávám na rozdíl od vás docela dost, poškodil opravdu důvěru v právní stát této zemi. A to je tak největší chyba toho
1: samozřejmě. Vůbec nevím, jak může pan Rechl vědět, kolik já dostávám zpráv a dopisů. To teda fakt
0: tak když se divíte, že jich jsou tisíce, já jich dostávám tisíce.
1: Tak používejte formulace na rozdíl od vás.
0: No tak když se tomu divíte,
1: ústava
0: tak se tomu divíte.
1: Ústava předpokládá dohodu. Všechny dosavadní vlády, přestože měli odlišné názory na pana prezidenta, respektovali, že je úzus, že jede prezident a vede delegaci NATO.
0: Takže to je asi prezident,
1: tomu,
0: ale tu vládu.
1: Co vy jste řekla, co rozděluje společnost? Myslíte si, že teda vláda nepomohla tomu rozdělení společnosti tím, že porušila tu dosavadní praxi a naprosto dětinsky z důvodu naprosté frackovitosti motoristů nedovolila panu prezidentovi, je, to jsou totiž vaše slova, vládní, vy jste někde, ne vy osobně, ale Babišova vláda, řekla, my jsme dovolili panu prezidentovi již 12krát vyjet. My jsme mu dovolili 12 zahraničních cest.
2: Nedovolili, já jsem řekla, že se to
1: ne,
2: stalo.
1: Já neříkám, že vy, ale formulace vládních představitelů Babišovy vlády byla, co on se diví, proč se tak tlačí na ten summit, když my jsme mu dovolili už 12krát, je to nemá být o žádné dovolení. A pardon, ty vaše oportunistické vyjádření motoristů a poslanců za SPD, kdy komentujete ústavní soud a výrok podle toho, jestli se vám hodí nebo ne, to je naprosté zpochybňování demokracie, právního státu a principu.
0: Absolutně
1: a myslím si, paní Rázga, ve vší úctě k vám, z výroky typu Vazalové pana prezidenta Okamura, ústavní puč Macinka, ústavní soud by neměl existovat, Turek, to jsou přece výroky, s kterými nemůžete souhlasit ani vy.
2: Tak o výrocích se tady můžeme tak, bavit
3: pojďme,
2: hodiny.
3: Pojďme, i o nich se budeme bavit.
2: Vaše výroky
1: Ale ty narušují tu důvěru, které vracíme se velmi zásadním způsobem.
3: Témuž tématu už za malý okamžik. Díky, že jste s námi. Sledujete 360 stupňů na CNN Prima News. Děkujeme, že nás na CNN Prima News sledujete. Vyhlášení války vládě, pokus o ústavní puč. Ministr zahraničí Petr Macinka tak reaguje na dnešní rozhodnutí ústavního soudu. Ten vyhověl návrhu prezidenta na předběžné opatření ohledně jeho účasti na summitu NATO. Právě Petr Macinka je zřejmě nejhlasitějším odpůrcem účasti prezidenta Pavla na červencovém summitu v Ankaře.
4: Dovolte mi, abych se vyjádřil tady k tomu pokusu o ústavní puč, který se včera rozehrál na Pražském hradě a dneska pokračuje v Brně. Dostali jsme usnesení ústavního soudu, které mimo jiné ukládá vládě, ministrovi zahraničních věcí a ministerstvu zahraničních věcí, aby bezodkladně notifikovali Severoatlantickou alianci o tom, že součástí delegace bude i pan prezident Petr Pavel. Takže samozřejmě usnesení ústavního soudu je třeba brát vážně, i když je to předběžné opatření, takže my zítra doakreditujeme soudruha prezidenta jako člena delegace, která bude vedena předsedou vlády na summit NATO. O tom, jakou přesně roli bude mít Petr Pavel v Ankaře, tak o tom rozhodne vláda v pondělí na svém pravidelném zasedání. Já vnímám tady tu situaci celou tak, že prezident prostě vyhlásil válku vládě a svými kroky také nekonečně rozeštval celou českou společnost. To podle mého názoru není úlohou prezidenta, to je spíše chování nějakého politického nájezdníka, který se snaží dobít nějaké území.
3: Silná slova budou komentovat ti, kteří tady se mnou zůstali. Barbora Rázga, Jindřich Reichl, Michaela Šebelová a Jan Bartošek. Děkuju za to.

0: ústavní pouč a tak dále. Mají ta slova podle vás co dělat s realitou?
1: Já myslím, že ta slova byla použita velmi silně, nicméně rozhořčení pana ministra Macinky chápu, ale vlastně rozhořčení celé vlády. Vláda i podle ústavy rozhoduje o zahraniční politice nebo rozhoduje o směřování České republiky o zahraniční politice. A já to tak beru a beru to jako fakt. Je ta situace opravdu nešťastná a já jsem to tady zmiňovala. To, že na sebe ústavní činitelé podávají žaloby, je naprosto bezprecedentní a mě to celé velmi mrzí.
0: No dobrá, a když slyším z televize od ministra zahraniční ústavní půjč, tak nezakládá to na poplašnou zprávu tohleto?
1: Nemyslím si, je to nešťastná situace, kterou vnímají, myslím, negativně už opravdu všichni i občané. Já si dovolím tvrdit, že ji prostě způsobil pan prezident tím, že se rozhodl tu kompetenční žalobu podat, že ústavní soud dnes rozhodl o tom vydání toho předběžného opatření a je to nešťastné a poškozuje to Českou republiku.
0: Reakce jsou tvrdé, tvrdá slova, pane Bartošku.
2: Já si musím trochu usmívat, protože vidím tady paní kolegyni.
1: Poslankyni za hnutí, ano, jen to řekněte.
2: Já to taky znám, že občas, když jste ve vládě a váš kolega ve vládě řekne nějakou hrůzu a vy jste vyslaný do médií to nějak obhájit, tak jste ve složité situaci.
0: Tomu se říká to úplně koaliční vládnutí, když známe.
2: Ano, přesně tak. A je to potom bolest to vysvětlovat a to se týká těchto vyjádření. Osobně si totiž myslím, že slovní spojení ústavní půjč je za hranou úplně všeho. Porušuje to demokratické principy a útočí to na samou podstatu svobodu a demokracie a respektu k orgánům demokratickým v této zemi. Za mě osobně ministr Macinka do té funkce nedorostl ani mravně, ani morálně, ani osobnostně. A v okamžiku, kdy se někdo tímto způsobem vyjadřuje, tak by ve své funkci měl skončit a je v zájmu premiéra, aby takového člověka z funkce odvolal. Protože jestli tak neudělá, tak legitimizuje to, co říká minister zahraničních věcí a on říká, že v České republice proběhl pokus o ústavní půjč, což je samotná podstata útok na demokracii. A to se v České republice nestalo. To znamená mlčením a necháním ve funkci Andrej Babiš souhlasí s tím, co řekl minister zahraničních věcí a to je velmi, velmi zlé pro Českou
0: republiku.
2: A
0: není v kontradikci k té emoci Petra Macinky to, že Andrej Babiš řekl, respektujeme to, dodal rozhodnutí, považuje za absurdní, zahraniční politiku na summitu má hájit vláda, která je za ní podle ústavy odpovědná, proto si myslím, že rozhodnutí ústavního soudu jde proti zájmům České republiky. To je věcné, věcný komentář a je to ten, kdo je hlavou té vlády.
2: Proto říkám, já si myslím, že Andrej Babiš by se ve své podstatě domluvit chtěl. Víte, ono totiž reálně neexistuje důvod, proč by prezident neměl jet. Tam není nějaký důvod, že by byl.
1: Ale je, pane Bartušku.
2: Já to dokončím. Tam se jedná o to, že celý ten spor vznikl na základě malicherného, ješitného postoje ministra zahraničních věcí na základě nejmenování vládního zmocněnce pro hajlování Turka ministrem. To znamená, já jsem moc rád, že to pan prezident neudělal.
0: Na druhou stranu tam byly jisté nedorazy v interpretaci naší zahraniční politiky. To, na tom se shodneme, obranné politiky. Na tom zkrátka dobře se neshodli ministři této vlády s prezidentem velmi často.
2: Předchozí vláda se tak, na některých věcech taky neshodla.
0: Já vám dám slovo, ale pane Rejchle, ústavní půjč, vy jste přeci právník, tak tady jsme daleko za hranou, nebo ne? Nebo co z toho pro vás, z té bramboračky, která z toho vzešla, jako pro koaličního partnera vyplývá? Co teď udělá SPD? Co chcete? Co budete říkat?
3: Já si jenom s dovolením rád okomentuji právě ta silná slova. On teď, pan Bartošek, nám tady také předvedl emoce. Ty emoce potom zakrývají skutečný problém, který tady vznikl. A ten problém je opravdu to vybočení ústavního soudu z toho ústavního rámce, ke kterému došlo, a otevření pandořiny skřínky. Tohle je prostě velmi nebezpečný precedens. Ono nás to rozhodnutí totiž posouvá ze stavu parlamentní demokracie do režimu prezidentské republiky. A to je to, co je tady
0: na tom.
3: Je to nákrok k tomu, aby se tak stalo. A já vám znovu vysvětlím, proč, protože samozřejmě já to nemám za zlé paní Šebelové, že tomu nerozumí a já jí to rád vysvětlím. Podívejte se,
0: ta situace je taková. Někdo usiluje o změnu našeho řízení?
3: Ne, to rozhodnutí samotné je prostě nákrokem ke změně k prezidentskému systému, protože stejně tak, jako prezident potřebuje souhlas k tomu, aby mohl vycestovat na summit NATO, souhlas vlády podle článku 63 odstavec 3 ústavy, stejně tak potřebuje například souhlas Senátu na jmenování ústavních soudů, stejně tak potřebuje rozhodnutí poslanecké sněmovny na odvolání vlády. A prostě v momentě, kdy prezident prezident odmítá tato ústavní pravidla dodržovat a ústavní soud mu to posvětí, tak nám tady selhává ta pojistka ústavnosti.
0: A co se může
3: jak to můžou, jak to můžou vnímat lidé v momentě, kdy tady poslouchají několik dní nejslovutnější profesory ústavního práva, jako je pan profesor Gerloch, který říká, ta situace je naprosto jednoznačná. Ústavní soud nemá o čem rozhodovat, protože kompetenční žaloba má být pouze o tom, kdo má rozhodovat. Prosím, já to dořeknu.
0: Rychle, musíme to říct celé.
3: Já jsem neříkal všichni. Já jsem řekl Aleš Gerloch. Významní ústavní právníci typu, a já považuji Aleše Gerlocha za profesora ústavního práva, za nejvýznamnějšího profesora, za nejvýznamnějšího znalce ústavního práva v České republice. Jakým způsobem to lidé mají vnímat, když on jim říká, ta ústava je v tomhletom zcela jednoznačně precizně naformulována. Ústavní soud nemá o čem rozhodovat.
0: Aby to lidi pochopili, to, co
3: tak
0: říkáte.
3: Jak je možné, že potom najednou ústavní soud velmi rychle
0: změní? Že by mohl prezident bez schválení parlamentem odvolat vládu? K tomuto svět to naznačujete? Vysvětlete, co
3: ještě,
0: jste řekli.
3: Já jsem vám to teď se snažil vysvětlit, pokusím se ještě jednou. Ta situace je taková, že tady otvíráme prostě nebezpečnou pandořinu skřínku k tomu, aby prezident se vždy snažil vytrucovat si určitý krok nebo možná kompromis ze strany vlády, bez toho, aniž by měl na to ústavní kompetenci. A ústavní, teď si může být jist, že ústavní soud mu to posvětí. A to je obrovská chyba. A já znovu říkám, ti lidé to vnímají úplně stejně. A nemusí být právníci. Oni to cítí a jsou neskutečně naštvaní. A to je největší prohra dnešního dne, že prostě lidé opět ztratili důvěru v právní stát této zemi. To je největší prohra.
0: A pak je tady řada lidí, kteří v tomhle spolu fandí panu prezidentovi.
3: To jsou rozleskávači lídra opozice Petra Pavla. Ano.
0: Paní Šebelová například. A to jsou ale taky voliči.
3: Samozřejmě. Ale pokud prostě jsou ochotní jaksi rezignovat na vládu práva jenom za cenu toho, že vyhraje jejich favorit, tak je to stejné, jako když ve fotbale chcete, abyste vyhráli přesto, abyste chtěli
4: a já už musím začít přesto, mluvit, protože to je opravdu.
3: Já to jenom domluvím jednu větu. Je to stejné, to pak zareagujte. Je to stejné, já jsem ještě nedomluvil tu větu. Já jsem nedomluvil tu
0: větu.
3: Je to stejné, jako když na fotbale chcete vyhrát, protože vám rozhodčí
0: připiskává penaltu. Dneska budeme ráno vyhrát a možná se stane zázrak. Tak, paní Šebelová, teď máte slovo, prosím.
4: Pane Rajchle, vy se na mě tak usmíváte, mě nerozhodíte. Vy jste možná
3: právní. Já vás nemusím rozhodit, vy jste rozhozená sama, takže v pořádku.
0: Promiňte, pojďte to nehrotit osobně. Jako, tady jde o poměrně vážné
4: věci. Vy máte nějaký problém, že?
3: Vůbec.
4: Vy máte nějaký problém a hojíte si ho na mě.
0: Pojďme.
3: Já mám s ženami velmi pozitivní vztah.
0: Pojďme zpátky na stranu.
4: No, to jsme viděli. Pojďme.
3: Právě.
4: Ano, já myslím, že
0: paní Šebelová, pojďte.
4: Poslouchejte, vy jste hlavně. To, co tady předvádíte, je naprostá demagogie.
3: To je pravda.
4: A rozvracíte tady důvěru v právní stát. Je potřeba naprosto zásadním způsobem odmítnout to, co vy tady říkáte. Ústavní
3: emoce.
4: 15 soudců, 13 soudců nějak rozhodlo. Dva dali disentní stanovisko.
3: Ano.
4: Jestli něco jako politici nemáme dělat, tak nemáme zpochybňovat nezávislost ústavního soudu. To je velmi šikmá plocha. Je to šikmá plocha směrem k zpochybňování právního státu. To je to, co vy tady děláte, protože vy jste rozvračečí společnosti, populisti a je to naprosto nehorázné a je velká škoda, že lidé jako vy se dostali do poslanecké sněmovny. Bohužel tak to voliči rozhodli.
3: Tak to cítím zájemně.
4: Vy jste obešli zákon, vlastně měli jste koalici, nekoalici, kdybyste byli přiznaná koalice, v životě byste ty procenta nepřesáhli, ale já bych ještě chtěla okomentovat
3: jinak
4: pana ministra
3: Macka, že jsme neporušili zákon, takže nerespektujete
4: rozhodnutí. Jaký to byl ústavní soud? To je přesně potvrzujete to, co já říkám, že vy si vybíráte švédský stůl a když ústavní soud rozhodne tak, jak vám vyhovuje a jak se vám líbí, tak je to dobré
3: rozhodnutí. Já mám rád, když ústavní soud rozhoduje podle ústavy.
4: Vy máte rád, když ústavní soud, jakýkoliv soud rozhoduje, jak chcete vy. A když o to rozhodne jinak, tak se vám to nelíbí. Ale já jsem tisková konference dneska, to byla přehlídka nezvládnutých emocí. Prostě takto se nemůže chovat vrcholný ústavní činitel. Takto se prostě nemůže chovat ministr. Takto se nemůže chovat šéf diplomacie. Takto se nemůže chovat žádný vrcholný politik. Takže to, co předvedl dneska ministr Macinka na tiskové konferenci, je naprosto ukázka jeho nekompetentnosti. Je to ukázka toho, že na to nemá. a neměl by být ministrem. A je bohužel vizitka Andreje Babiše, že je v tomto slabý, potřeboval hlasy motoristů na to, aby nebyl vydán, a celá republika z toho máme reputační problém. Že já souhlasím s tím, co tady řekla kolegyně Rázga, akorát to vidím opačně. Je to nešťastné, celá ta situace, a poškozuje to Českou republiku. Ale tím, co dělá vláda, ne co udělal ústavní soud.
3: Když nevíte,
0: když se zvídáme, emoce, pořád. Už jste komentovala, asi byste to tak neřekla, jako to řekl pan Macinka, asi byste neříkala panu prezidentovi soudruh, protože ani si to asi nepamatujete, že soudruzi byli, ale poslyšte, paní poslankyně, když slyšíme od vládních poslanců, od zmocněnce pro Green Deal Filipa Turka, že ústavní soud potvrdil, že by neměl existovat, protože odvedl špatnou práci, můžu to ocitovat celé, co podle pana Turka předvedl bezbřehou neobjektivitu, napadení parlamentního pořádku, posouvání nás k prezidentskému systému. Tyto autoritářské mocenské manýry, doufám, odsoudí každý, kdo si váží parlamentní demokracie. To jsou útoky na ústavní soud. Neměl by existovat. Taky si to myslíte, že by neměl existovat ústavní soud?
1: Já vím, že
0: jsme v České republice 2026.
1: Ano, já vím, že mě hrozně chcete dostat do situace, kdy řeknu, že jsou to či ono. Já to dělat nebudu, protože
0: já bych ráda, kdybyste řekla, že má existovat ústavní soud.
1: To ano, by má existovat ústavní soud, jestli vám to stačí takto. Říkám, hrozně byste rádi slyšeli, že jsou to či ono a použití nějakých možná zvířecích narrativů. Já nepoužívám ty expresivní výrazy, tak to nebudu v tom jako pokračovat. Prostě ty výroky, celá ta debata je vyhrocená. Mně je to líto, ale zase na druhou stranu, a to je i reakce krátká na paní poslankyni Šebelovou. Pan prezident se také vyjádřil o jednom z účastníků toho summitu, a konkrétně o americkém prezidentovi, mám to tady napsané, odporná bytost, je to větší riziko než Putin a podobně. Celá ta debata i v poslanecké sněmovně, kterou vy předvádíte ohledně například veřejnoprávních médií, a já nechci jako vybrušovat od toho tématu, ale to je také šílené. A také používáte expresivní výrazy vůči nám všem a házíte nás do toho pytle, že jsme hnědá vláda, nacisti, fašisti, ani nevím, co všechno používáte. Takže prosím, nedělejme tohle a držme se tématu, protože ta situace za mě je naprosto jednoduchá. Prostě vláda má nějakou zahraniční politiku, pan prezident s ní nesouzní. Vláda jednomyslně rozhodla, že na ten summit nepojede. Rozhodla o složení, kdo pojede, a toto je narušení toho všeho a je to úplně celé zbytečné.
4: Já myslím, pardon, ale pan prezident opakovaně řekl, že je připravený respektovat stanovisko vlády.
1: Ale to právě není pravda, paní poslankyně.
4: Oni, jako vy budete zpochybňovat to, co jako deklaruje
1: pan prezident. Mandátem vlády je vázán jenom na těch oficiálních jednáních. Přesně, pak je tam mraky neoficiálních jednání a všichni moc dobře víme a na to si nehrajme.
4: Jaký důvod k tomu si myslet, že by to nedodržel pan prezident?
1: Já neříkám, prostě, že by to nedodržel.
4: No, ale
1: já jenom vám říkám,
4: to.
1: Ne, vy se tady oháníte tím, že prostě on má nějakým způsobem dodržet stanovisko vlády, ale ne všude, on to dělat nemusí. A všichni víme, a byli jsme toho už několikrát svědkem, že to nedělal.
4: Ale je to prezident republiky.
1: Já tomu rozumím, já to nespochybňuji. Stejně jako nespochybňuji dnešní rozhodnutí
0: ústavního
1: soudu.
0: Byly tam dva dopisy. Aspoň jsem si to přečetla. Byly dva dopisy z Hradu, které přišly panu Babišovi. On na ně neodpověděl. No. Taky nestandardní krok.
1: Omlouvám se, nevím o tomhle vůbec nic. Jo, četla jsem jen titulek, nevím obsah. Nemůžu to komentovat.
0: Tím zřejmě naznačuje tady paní Šebelová, že se pan prezident pokoušel dohodnout. Tedy na dopisy,
1: ale to je přesně ono. Vy tady neustále říkáte, pojďte debatovat, pojďte se dohodnout, ale to prostě nejde. A v téhle situaci to evidentně nešlo též. To je stejně, jako my se nedohodneme o koncesionářských poplatcích, je to relevantní, ale prostě z toho není cesta ven.
2: Já bych to chtěl posunout do pozitivní roviny.
1: Pojďte.
2: To, co bych chtěl ocenit, a jsem za to rád, že říkáte, že role ústavního soudu je důležitá a chcete, aby zůstal.
1: Ano.
2: Protože to je důležité vyjádření za nás a všechny, co tady sedíme.
0: Vy jste chvíli pochyboval, že to někdo může myslet vážně, že by ústavní soud měl přestat v této zemi existovat.
2: Minimálně, když poslanec Turek řekne, že ústavní soud nemá existovat a je tam řada útoků na ústavní soud.
4: Neřekl, že úplně za hranou, to
0: nemá existovat. Řekl, že potvrdil dnes tím rozhodnutí, že by existovat neměl.
2: Přesto to zde říkám. Protože to, že zde máme demokratické instituce, které jsou nezávislé a jsou důležité pro právní fungování tohoto státu, je velmi důležité vyjádření. A za to díky.
1: Doufám, že budete zítra s panem Žurkem.
2: Co se týká vás, pane Reichle, Je těžké diskutovat v okamžiku, když se chováte jako hulvát vůči ženám, kdy napadáte moderátorku a nerespektujete ji, kdy napadáte kolegyni Šebelovou a nerespektujete ji. To, co tady děláte, že nerespektujete strukturu, skáčete do řeči, což je latentně agresivní chování.
0: To se tady děje.
2: Nerespektujete formát a mě uráží to, že se chováte vůči ženám jako hulvát, protože v tomto duchu se skutečně nedá vést diskuze, je to neúctivé učení.
0: Pane Rejchle.
3: Vždycky, když panu Bartoškovi dojdou věcné argumenty, tak začne s osobními útoky, on je tím známý. Ale pojďme se bavit o těch faktech.
2: To není útok.
3: Vidíte, teď mě skočíte do řeči, teď přesně předvádíte to, co jste kritizoval, ale to taky umíte. Takže pojďme se bavit, prosím, pěkně fakticky. Ústavní soud samozřejmě má existovat, je to velmi důležitá instituce, ale pro mě absolutně nepředstavitelné, aby předseda ústavního soudu chodil na protivládní demonstrace.
0: Už bylo řečeno.
3: To je věc, ano, ale to je velmi důležitá věc. Prostě to je v zahraničí, v těch západních demokraciích, na které vy se rádi odvoláváte. To je něco absolutně nemyslitelné. Absolutně nemyslitelné. Za druhé, to, co Petr Pavel nám předváděl, bylo to, že kritizoval naši vládu v zahraničí. V Estonsku, v Litvě. Najděte mě jeden příklad, kdy Václav Klaus nebo Miloš Zeman v zahraničí kritizoval jakoukoliv vládu, u které oni byli prezidenti. Ani jednou. Já jsem se s panem prezidentem Zemanem bavil, jak němu mám poměrně blízký vztah. On mi říkal, mně by se to nikdy nestalo. Já bych se totiž dokázal dohodnout. A to je pravda. Takže z mého pohledu ten problém vězí v Petrovi Pavlovi, nikoli v té současné vládě, protože Petr Pavel kudy chodí, tudy tu vládu kritizuje, což je možná v pořádku tady u nás. Ale je to absolutně neprofesionální a je to velké diplomatické fopa, pokud tohle prezident dělá v zahraničí. A jak teď my máme věřit tomu, že on by najednou přijel do Ankary a řekl by, ano, nevadí, že neplníme 2% DPA, ano, nevadí, že tady prostě jsme se neúčastnili muniční iniciativy, že do ní nepřispíváme. No, jestli si tohle někdo myslí, že by Petr Pavel dodržoval, tak je naprosto naivní.
0: Připomenu, že pan Rejchl se odkazuje, naposledy to bylo v Estonsku, ano? Jestli se nepletu, kdy pan prezident při tiskové konferenci v podstatě se vymezil vůči naší vládě, že tu muniční iniciativu poslala do toho formátu, v němž je, jenom abychom
3: to
0: věděli,
3: Klaus ani mluvíte. Zeman neudělali nikdy.
0: Paní Šebelová,
4: Musíme si uvědomit, v jaké jsme bezpečnostní situaci. SPD mělo ve svém volebním programu, že zruší muniční iniciativu. Já jsem osobně ráda, že v tomto nedodržuje svůj volební program a muniční iniciativa podkračuje být v tom omezeném.
0: Promiňte mi, o tom nemluvíme. Mluvíme o tom, že pan prezident odjel ven
4: ale
0: a říkal, reakce kritizoval vládu.
4: Tak myslím si, že na druhou stranu je důležité v té bezpečnostní situaci, která je, vyjádřit jasný názor. Protože taky vláda osekala výdaje na obranu, nedala tam 21 miliard, nemáme ty výdaje
3: tady,
4: dostatečné.
3: Tady ne,
4: ale já bych chtěla říct ještě jednu věc, že je důležité umět respektovat nález ústavního soudu. A padlo tady, jak bychom se k tomu třeba stavili my. V roce 2024 nám ústavní soud zrušil Lex Babiš 2 ke střetu zájmu. Ústavní soud vyhověl návrhu poslanců ANO a zrušil podstatnou část novely, která zpřísňovala pravidla pro vlastnictví médií a čerpání dotací členy vlády. Důvodem nebyl obsah zákona, ale způsob jeho přijetí. Soud označil změny za protiústavní přílepek k nesouvisejícím zákonu. Když nám to tehdy ústavní soud zrušil, tak jsme všichni to rozhodnutí respektovali. No. Je to tak. Je to potřeba, můžete si to dohledat. A teďka sotva ústavní soud tady rozhodne předběžným opatřením, tak co slyšíme od představitelů vládní koalice? Ústavní půjč, prezidentovi vazalové. Okamžitě znevažujete to rozhodnutí ústavního soudu. A to je špatně. A to je to narušování právního státu. A tomu byste neměli jako hnutí ANO přihlížet a měli byste se jasně od těch výroků distancovat. Protože tím, že jenom řeknete, že to je nešťastné, abych to tak neřekla, to tady od vás známe a obhajují taky jiné kolegyně výroky motoristů. Ale myslím si, že to je fakt jako za hranou.
1: Já teď nevím vůbec, kde mám začít. Vy vždycky používáte to líbivé jako my tehdy, když ústavní soud rozhodl. Jo. Vy vždycky řeknete, ano, my to respektujeme, ale. A pak spustíte ten příšerný, omlouvám se za to slovo, shitstorm na těch jako sociálních sítích a děláte to neustále ke všemu. Mě by jako zajímalo, jak byste se zachovali, kdyby dnes ten ústavní soud rozhodl jinak. Fakt by mě to jako zajímalo.
4: Říkali jsme to dopředu, respektovali bychom to rozhodnutí.
1: Ano, určitě ano. Ještě když tady zmiňujete v podstatě tu bezpečnostní situaci, ale o tom ten summit na to přece je. To je o těžkém vyjednávání, je to přesně o té obranné politice, o té bezpečnostní politice, jak se ta obrana a armáda a vůbec ty peníze budou vyjednávat a o financování a bude to tvrdá dřina. A když pan prezident má jiný názor, tak zkrátka za mě na tom summitu nemá co dělat.
0: Zároveň je to vrchní velitel ozbrojených sil.
1: Ano, to já vůbec nespochybnuju, že v ústavě je to tak napsáno. Pan Rejchl vyložil ty články té ústavy, za mě velmi jasně a já s tím souhlasím.
2: Jenom, jestli můžu krátce reagovat na ty předchozí prezidenty, tak samozřejmě Václav Klaus jako velký prezident se především zapsal tím, jak ukradl v Chile Peru, že jo? To byl jeho největší úspěch.
5: A co se týká
2: prezidenta Zemana, který bezprecedentně útočil na naši bezpečnostní informační službu a při útoku na Vrbětice víceméně citoval to, co chtěla ruská strana. Ano, to jsou ty stopy, které ty předchozí prezidenty zachovaly. A v okamžiku, když současný prezident říká, ano, česká vláda neplní 2% na obranu, což je zákon, který v České republice platí a je to špatně, tak je to vyjádření, kdy v okamžiku, když česká vláda nerespektuje zákon, který platí v České republice, tak si myslím, že to není kritika, ale konstatování stavu.
0: Tak pojďme se posunout dál.
5: Krátce zareaguju, jestli můžu, protože velmi pan Bartošek krátce, zase předvedl svoji oblíbenou demagogii, vytahuje tady nějaké péro z Chile. Prostě já jsem řekl, že prezident Klaus ani prezident Zeman zahraničí nikdy nekritizovali žádnou vládu. A také spolu měli spory. A tohle vy jste nevyvrátil a jenom jste se snažil to obejít.
0: Co se týče
5: vlastně té situace, která tady v současné době nastala, tak je to skutečně to, že prostě Petr Pavel nerespektuje tu zahraniční politiku vlády a kritizuje tu vládu i v zahraničí, což se prostě nedělá. Nedělá to žádný prezident na světě. Je to absolutně neférové. Víte, například polský prezident Navrocký má velmi napjaté vztahy s Donaldem Tuskem. Nikdy by ho nekritizoval v zahraničí, kritizuje ho doma. A mimochodem, když jsme byli u toho neplnění zákona, tak vaše vláda nesplnila
0: ten zákon. Tak necháme to, pane Rejchle. Posunu to dál. Paní Rázga, mě by zajímalo, jakou roli by tedy Petr Pavel měl mít na tom summitu v Ankaře? No. To se pro něj má vymyslet, tak už víme, že nepůjde na večeři, bude hladovět, ale jak si představujete, že tohle může dopadnout?
1: No já právě vůbec nevím. Já jsem z toho pochopila tady, že pan prezident pojede, tu delegaci vede pan premiér, je tam nějaký jako protokol, který jako je daný dopředu, dlouho dopředu, je nějaká příprava, nějakých jednání se účastní pouze pan premiér, dalších jednání se účastní ministři, někdy jsou tam všichni dohromady a já se teda přiznám, že absolutně nevím, co tam teď pan prezident bude dělat. Samozřejmě pak podle toho protokolu, co jsem se dozvěděla dnes na sociálních sítích, omlouvám se, nemám to nastudované úplně dopodrobna, má hlava státu jiné postavení než jako zbytek té delegace, takže já si vůbec nedovedu představit, jak to tam bude fungovat, se přiznám.
0: Takže vláda bude v pondělí vymýšlet vlastně pro něj úkol.
1: Já netroufnu si absolutně předjímat,
0: takhle
1: nevím.
0: Si to představuji já a součástí toho úkolu paní Šebelová může být takhle A4 a tam bude napsáno, co má pan prezident říkat, protože tak to může dopadnout. A tak se ptám, jestli vlastně se to paradoxně nemůže obrátit ještě proti němu celé.
6: Já myslím, že pan prezident se bude chovat velice důstojně. Nejsem si tím jistá u pana ministra zahraničních věcí. To teda musím říct upřímně. A přála bych si, já nevím, jak to proběhne, ale přála bych si, aby to proběhlo důstojně. Aby se všichni, zejména pan minister zahraničí, vykašlali na to, co si o tom druhém člověku myslí. Aby se začali důstojně reprezentovat Českou republiku navenek. Protože to je to, o co nám všem by mělo jít a co by měla být to společná snaha. Aby pan premiér, pan ministr zahraničí, pan ministr obrany a pan prezident se dokázali dohodnout, kde budou sedět v letadle, jakým způsobem na tom summitu si rozdělí role. Co kdo bude říkat.
0: To nejde.
6: Aby to prostě bylo opravdu velmi důstojné.
0: Stejně přijedeme a už tam přijede dvouhlavé tele. Můžeme se vůbec, pane Rejchle, no dobrá, ale ta situace je taková,
1: myslím,
0: to znamená,
1: to říkal,
0: můžeme se my
1: na té tiskové konferenci, že delegace teď, jak byla, má nějaký úkol, že pan prezident bude také plnit nějaký úkol. Tak
0: bude plnit nějaký úkol, já se ptám spíš potom, jestli se dá ještě vyhnout nějaké mezinárodní ostudě a dalšímu vzájemnému, řekněme, náznacích ponižování a nepříjemností.
5: Já jsem byl v mnoha debatách na tohle téma a vždy jsem opakoval jednu věc. Tady nejde o žádné nejmenování Filipa Turka. Tady jde o to, že prostě Petr Pavel odmítá respektovat zahraniční a obranou politiku vlády České republiky. Dokázal nám to už nespočetněkrát. To znamená, že právě šlo o to, ten nesouhlas té vlády podle článku 63 odstavec 3 ústavy byl dán proto, protože prostě prezident Petr Pavel odmítal tenhle ten respekt. A je naprosto, naprosto legitimní, aby vláda chtěla působit jedním hlasem, aby byla prostě čitelná pro zahraniční partnery. A ne, že tam přijede Petr Pavel a bude říkat něco jiného, protože pojďme
0: promiňte,
5: si říct, proč tam je,
0: promiňte,
5: protože ho tam posílá pan Dobrovský.
0: S argumenty, když dovolíte, pane Rejchle, skočím já. Ano. Říkáte, že tam není na začátku Filip Turek. Já bych připomněla ty legendární SMS zprávy, kde bylo jasně napsáno, že v případě, že to prezident neudělá, tak se budou dít všechny tyhle
5: to
0: věci.
5: Bude zažije kohabitaci, ano.
0: Brutální kohabitaci. Já si myslím, že jsme ještě neviděli a možná tam bude pokračovat. To znamená, na začátku toho příběhu je pořád nevraživost.
5: Já samozřejmě chápu, že tady vždycky opozice se snaží říkat, že Babiš je slabým premiérem. Já myslím, že Andrej Babiš je jedním z nejsilnějších premiérů, které jsme tady kdy měli, asi stokrát silnější, než byl Petr Fiala.
0: Jak to poznáme?
5: No, protože prostě dokáže řídit tu vládu. Vždyť u Petra Fialy se to kompletně rozpadlo. Ale co bych chtěl říct, je to, že Andrej Babiš právě proto, že on to vnímá jaksi velmi vážně, tu zahraniční politiku, chce mít dobré vztahy se Spojenými státy. On je má s Donaldem Trumpem a s jeho administrativou, zatímco Petr Pavel má ty vztahy s administrativou Donalda Trumpa s Donaldem Trumpem samotným absolutně na bodu mrazu, protože o něm řekl, že odpudivá lidská bytost. Tak pardon, dokonce řekl, že už doufá, že už mu nikdy nebude muset podat ruku. A teď se cpe na summit.
4: Nezlobte se na mě, ale hovořit o panu prezidentovi, o nejvyšším ústavním činiteli, že se někam cpe.
5: To je, fakt.
4: Je naprosto nedůstojné vyjadřování poslance České republiky a něco to o vás říká.
0: No, já jsem se zeptala pana Rejchla, on mi
5: dopověděl.
4: Říká panu prezidentovi, že tam cpe je za hranou.
0: Já se zeptám, co teď opozice na celou tu situaci.
5: Lidé si udělali obrázek
7: sami. Co se týká v podstatě toho programu, já taky nevím, jak to bude vypadat. Já jenom doufám, že to nebude ostuda. to jako říkám na rovinu.
0: Dá se říct, že už je ostuda?
7: A znovu zopakuju to, co jsem říkal na začátku. Já jsem přesvědčený, že bude-li dávat dohromady program prezident s premiérem, tak z toho vypadne smysluplné dílo, kdy se nějakým způsobem rozdělí kompetence. Bude-li do toho camrat minister zahraničních věcí, který si na tom léčí své vlastní mindráky, tak se tam k ničemu dobrému prostě nedospěje. A já doufám, že prostě prezident s premiérem najdou společnou řeč. Chápu, že pro premiéra Babiše je to problém do určité míry osobní, protože on prohrál s Petrem Pavlem souboj o prezidentské křeslo. A doufám, že se přesto dokážou překonat, přenést. A je v zájmu nás všech i vzhledem k tomu, jak se vyvíjí bezpečnostní situace, aby jsme tam vystupovali jako věrohodný partner. Já třeba nesouhlasím s Andrejem Babišem, který říká, nedávali jsme a nedáváme 2% a já jim to vysvětlím. Já si myslím, že to se nedá vysvětlit. Prostě nedáváme 2%.
0: Předjímejme to, uvidíme.
7: Jo, to není jenom směrem k vám. Ano, ani my jsme to nesplnili a mě to štve. Ale v tenhle ten moment je to o tom, že my potřebujeme vystupovat jako věrohodný spojenec, že na Severoatlantickou alianci chceme budovat, vzájemně rozvíjet a že v případě krize se na nás naši alianční spojenci mohou spolehnout. To je to důležité.
1: Já se zeptám, pane Bartošku, myslíte, že to je možné v této situaci, která nastala díky panu prezidentovi a celé téhle situaci, kdy to nedává smysl?
7: Já jsem přesvědčený, že z odpovědností nás všech, aby jsme k tomuhle směřovali.
1: Já si to přeji.
7: To jsme ve shodě. V okamžiku totiž, když z toho Česká republika vyjde jako republika, kde nedáváme 2%, obrana je někde na chvostu, my jsme na konci toho, kolik dáváme na obranu oproti jiným státům, tak v okamžiku, kdyby přišlo ke krizi, tak oni řeknou, vy sami jste se o sebe nestarali.
0: Jsou to ale fakta, na která založili i vlády před vládou Andreje Babiše. Ale paní Rázka.
7: Tohle to by mělo být i vlastně, my bychom tímto způsobem měli podporovat, aby to jednání vyznělo tímto způsobem.
0: Poslední otázka. Petr Macinka na té tiskové konferenci také říkal, že žádné setkání s prezidentem nebude, že se prostě rozhodne, co tam bude dělat a že se o tom nikdo s nikým nebude bavit. Myslíte si, že takhle to má vypadat? Na rovinu, nebo že je tady založeno na to, že by skutečně mohlo dojít k nějaké schůzce a najít už jen proto, jak to bude vypadat, nějaký modus vivendi, jak ten Petr Pavel tam má fungovat?
1: Je to velmi těžké a znova to zopakuju jako několikrát, jako k téhle situaci vůbec nemuselo dojít. Kdyby respektoval pan prezident rozhodnutí vlády, myslím, že by se to odehrálo, nebudu předjímat, co se tam bude odehrávat. Nezlobte se na mě, vím, že kroutíte hlavou, ale je to prostě tak, aby si to myslíte taky.
7: Kdyby premiér odpověděl na ty dva dopisy.
1: Ježíš, já nevím, co bylo z těch dopisů, já jich dostávám taky spousta, omlouvám se, tak nebudu to komentovat, protože neznáme konkrétně.
0: Ale
1: položte ještě prosím ten začátek té otázky.
0: Tam se, jestli by se zjednoduším to, neměli sejít prezident a premiér a dohodnout se předtím, než dojde vláda k nějakému stanovisku.
1: Myslím si,
0: tam se takhle na rovinu.
1: Myslím si, že ano. Myslím si, že ano, a opravdu a to jednání dopadlo důstojně, aby byli všichni spokojení, včetně opozice. Jestli k tomu dojde, nevím, nemůžu předjímat. Teď další postup.
5: Já mám jenom problém s tím, že pan prezident Pavel předchozí vládu, která neplnila 2%, nekritizoval, tuto vládu kritizuje. Pan Bartošek dneska říká, že ho to štve. Ještě před 14 dní jste tady všichni tvrdili, že jste to plnili. Takže to jsou ten dvojí metr.
0: Teď už víme, jak stejně to je, tak, paní Šebelová.
5: Paní Šebelová vadí, že se někdo někam cpe, ale že pan ministr zahraničí Samra, to vám nevadí.
4: Samra, to je v pořádku. V tom se shodnem a já bych to taky hrozně přála a to je to, co jsem říkala. Aby se uměli dohodnout a pokud spolu nebudou mluvit.
1: A tohle už se mohlo stát dohodnout. Na začátku, nezlobte se na mě.
5: S Petrem Pavlem děkuju se nedá
0: vám,
5: dohodnout.
0: Dámy.
7: Dá se s ním domluvit.
0: Děkuju vám, pánové, že jste tu byli a přeju vám dobrý večer. Děkuju.
4: Dobrou noc.
1: Děkuji. Nashledanou.

0: Jde to, minuta ticha. Minuta ticha, kamaráde.
1: Ty vole.
0: Minuta ticha za demokracii v České republice.
1: Tak co, jsme tu nebo nejsme tu? 5, 4, 3, 2, 1. Jeden přátelé, tak se pokoušíme 4 minuty spojit. Doufám, že jsme slyšet, vidět, vyslet, vyklad. A
0: No nevím, ale kamaráde,
1: no,
0: mě nejde čet, nevím, myslím, že nejedem, nebo jedem. Přátelé, napište něco.
1: asi ne, já se ještě kouknu. Nedivím se, jo, samozřejmě, protože jako to téma samo o sobě není dobré. Ale já tady, přátelé, dejte nám vidět, já tady zkusím.
0: Už,
1: Já.
0: jedeme. Super, tak
1: Jedeme,
0: jsem
1: jo?
0: tam. Jo, už
1: No
0: jo.
1: tak
0: Teď se to rozjelo.
1: neuvěřitelné. Já
0: Paráda,
1: na
0: takže můžeme
1: tě
0: začít.
1: furt nevidím.
0: Ale už jedeme.
1: Jedeme, jo?
0: Perfektně. Přátelé, tak vás vítáme u dnešního smutečního pořadu večerního. Já jsem vzal tady nažal si sklenku dobrého bílého vína. Ale není to, přátelé, šťastné. Já totiž dnešní vysílání nebude tak dlouhé, protože já musím, přátelé, brzo stávat ráno. Miloslave, děkujeme. Já musím brzo ráno stávat, protože jdu na výslech k policii. Takže vidíte, že čert nikdy nespí. A do toho tady máme samozřejmě klasický ústavní puč.
1: Tak, teď jsme naběhli, už nás vidím.
0: Perfektní.
1: Dobrý, dobrý, teď se mi to podařilo. Přátelé, děkujeme Miloslavovi a děkujeme vám všem. Já vás tady zatím poskrovnu, nechodí, prosím vás, odhlašuje to lidi, jo, všiml jsem si toho, já jsem v jeden okamžik měl propad 300 lidí, což se mi nestalo nikdy za celou dobu, co vysílám, tak mi psali lidé, co si předplatili, jo, předplatitelé mi psali, že absolutně prostě nejde vidět videa nic. Normálně mi YouTube odhlásil 300 lidí.
0: Adios, amigos. No, takže kamaráde, téma je dneska, přátelé, jasné.
1: Kateřino, děkujeme.
0: Kateřino, děkujeme. Téma je dneska jasné, protože samozřejmě máme tady ústavní puč, před kterými jsme tady z Vojtu jako dlouho, dlouho varovali, že ta situace nastane. A to, že ta situace nastane, už naznačovalo několik důležitých věcí. To, že samozřejmě ústavní soud je podjatý, o čemž tady hovoří například prezident Miloš Zeman, dneska k tomu dal vyjádření a další, tak to je jedna, to je klasika, to asi o tom nemá smysl pochybovat. Eriko, moc děkujeme. Ale všimni si, kamaráde, jak to bylo hezky načasováno, protože, přátelé, my budeme upadat do takzvané vojenské chunty.
1: Ano.
0: A já bych tady rád připomněl návštěvu našeho druhého nejvyššího ústavního činitele v jedné zemi, která se jmenuje Tajvan. A pokud byste chtěli vědět, Tajvan je taková zem, kde ještě před 25 lety, Vojto, nebo 30,
1: Zhruba, zhruba.
0: 25-30 let vládla vojenská junta. Jo, tam se učí jezdit ta demokracie. Jak se dřív jezdilo učit do Moskvy, jo, ve 20. letech, tak teď se jezdí učit na Tajvan. Jo, takže kamaráde, co na to říkáš? Jako, je to přijde neuvěřitelné, že to proběhlo tak jako hladce a rychle vlastně, bez nějakých větších protestů si všimni,
1: No,
0: že
1: hele, stát se
0: no,
1: to v Albánii, tak už jsou statisíce lidí v ulicích. Dneska mi psala paní, říká, Vojtěchu, já vím, že máte velké dosahy a že bychom mohli oslovit lidi, ale nakonec nás tam přijde 300, to nemá smysl. Také k tomu už jako lidé dopředu přistupují, jo, já se jim nedivím, jo, samozřejmě. Já vám musím přečíst tady, já jsem dostal dneska teda nesčetně e-mailů po tom vyhlášení, protože se to nevešlo už do večerních zpráv. Alenko, moc děkujeme, já vám
0: děkujeme.
1: bohužel nemůžu ani odpovědět, ani na to, mně nejde vůbec nic, nemůžeme korigovat chat, prosím tě, jo, tak se na to koukni, ohledně nastavení kvůli nahlašování,
0: Vím,
1: jo, a
0: nejde to.
1: nejde to. Tak jenom přátelé, tohle je docela taková zajímavá úvaha, já ji budu číst ještě i v ranních zprávách, protože tohle je třeba dostat mezi co nejvíc lidí. Mě sleduje 4 roky jeden major ve výslužbě, já ho tady nebudu

0: jmenovat a dostal tady něco prostě z BIS, jo? A asi půjdeme zase na další výslech, teda, jo? Tady, to tady
1: ne, já jdu zítra, tak v pohodě, však se tady sedem.
0: To je jenom otázka času. A tak předtím jsem byl já první a ty jsi byl po mně měsíc a teď jsi ty první. Jako to je taktika, jo, to už je klasika. Jako přátelé, my si děláme legraci, to je jako opravdu fakt. To to jmenuje zakřikli trošku. Každopádně, tak to máme černé na bílém. Tohle už není žádná náhoda. Masky padly, my se právě díváme na přímý přenos ústavního převratu, který byl zasnován v zákulisí. Tady už vůbec nejde o nějakou Ankaru nebo obyčejnou diplomatickou cestu. Sledujete ty nitky, jak do sebe krásně zapadají? Operace Ankara, kdo tahá za provázky? Petr Kolář jako loutkovodič, prezident moc dobře věděl, že podle pravidel potřebuje souhlas vlády a premiéra. Jenže co uděláte, když vám vláda nechce jít na ruku? No, aktivujete svého spícího agenta, neboli ústavní soud. Já tady k tomu jenom dodám, že všech 13, co jmenoval admirální generál, hlasovalo pro něj, dva, které nejmenoval, hlasovali proti. Muž a žena. Soudcokracie v akci. Ústavní soud, který se tváří jako nezávislý strážce práva, dostal ze zhora jasný pokyn. Vydal absurdní nařízení, kterým popřel sám sebe, obešel premiéra a brutálně nadiktoval vládě, co má dělat. Cíl? Ponížení vlády. Tohle byl přímý útok na suverenitu vlády. Soud jim prostě ukázal. Vy tady nerozhodujete, vy jste jenom figurky, my vám nařídíme balit kufy a vy pojedete. Já k tomu potom ještě dodám jednu věc, která je velmi zajímavá, pokud to teda Vašku nenapadne hned tebe. Proč zrovna teď a proč Ankara? Zamyslete se nad tím, proč globální elity a deep state, neboli hluboký stát, potřebovali protlačit admirálního generála do Turecka i přes odpor premiéra? V Ankaře se totiž zrovna v tuhle chvíli peče něco, o čem my, běžní smrtelníci, nesmíme vědět. Nové rozdělení vlivu, tajné dohody a zbrojařské obchody mimo kontrolu parlamentu. Nikoli v parlamentu, ale parlamentů. Tím, že ústavní soud takhle brutálně zasáhl, totálně ohnul realitu a zničil rozdělení moci v zemi. Oficiální média vám budou tvrdit, že jde o právní výklad a diplomatický protokol. Nenechte se vysmát. Skutečnost je taková. Vláda byla oficiálně zbavena své moci soudcovskou chuntou, která kryje záda prezidentovi. Systém brzd a rovnovách byl vypnut. Kostky jsou vrženy a odteď už vládne jen ten, kdo má pod palcem 15 lidí v talárech. Sledujte dál, tohle je teprve začátek konce.
1: Krásná dividenda připomínka.
0: Impera.
1: Tak, krásná připomínka, protože tady padl Pinochet, tak, abych byl správný, Chile a Pinochet. Jako tím směrem někam se ubíráme, ale já si spíš myslím, že ono to půjde víc opravdu k tomu Tajvanu, protože ten Tajvan se jako velmi zalíbil. To je prostě ideální. Proto byl, jako si myslím, v tom předvýběrovém řízení na prezidenta vybrán právě generál Petr Pavel, protože samozřejmě to voják je přesně z těch struktur, ze kterých má být, to znamená, on je zvyklý poslouchat, zároveň má samozřejmě ty kontakty, ty nitky, je ovládán, a teď nemyslím jenom Petrem Kolářem, ale byl vždycky ovládán, tak teď je tam Petr Kolář a ta vojenská lobby, respektive ne vojenská lobby, ale zbrojařská lobby, tak, aby byl přesný. Vojenská lobby přijde za chvilku. A potřebuje tam dostat tady toho člověka. Jako, je to plán, který jako je úžasný, vlastně, když se nad tím Vojta jako zamyslíš, protože to není, přátelé, že by to bylo náhodně vymyšleno teď před měsícem. Jo, to je přesně dlouho připravováno, protože vem si, tady dlouho fungovalo vlastně za Fialy, tady fungovalo vlastně rozdělení moci jednostranně, protože byl. Současná opozice měla v podstatě obě komory parlamentu, to znamená jak senát, tak poslaneckou sněmovnu. Do toho měla samozřejmě tady svého prezidenta a do toho měla ústavní soud plus média.
0: Plus, jak se tady říkali?
1: Plus školy, univerzity, plus neziskové organizace, ale neziskové, přátelé, v úvozovkách, ziskové, protože jsou samozřejmě byly sponzorovány z fondů určených pro úplně jako jiné věci a samozřejmě ze zahraničních fondů. Tam se hodně financují, tyhle neziskovky se hodně financují ze severu,

0: ze severských zemí, což je taky jako taková jako náhoda. A samozřejmě bylo to tak jako rozděleno a do toho padly ty volby, které možná dopadly tak, jak dopadnou měly. Jo? To znamená, že tady se pár lidí radovalo, jak vlastně se svrhl režim Fialenkův a vlastně teď se to všechno změní.
1: Dneska jsem to... na to koukal, jak jsme to, pardon, spolu komentovali. Hele, to je, sdílel jsem to, normálně jsem si to poslech celý a říkal jsem si, to není možné.
0: Co s podjatým soudem Jarmilko? Nic, protože ten podjatý soud je podjatý většinou, to znamená, já to tady říkám. Za ním stojí prezident, za ním stojí senát, za ním stojí média, za ním stojí vlastně strašně jako silná moc, plus samozřejmě Evropská unie. Jo? Protože pokud by se tady něco jako honilo ve smyslu toho, že byste se chtěli ujmout svých práv a podobně, tak věřte tomu, že zasáhne Evropská unie velmi silně. A věřím tomu, že tady jedna nebo dvě strany, které už s tím mají jako zkušenosti bonzovat do Bruselu, tak by pozvali, ty by poslali zvací dopis a sem by přiletěli vrtulníky jako na to a ty by tady udělali pořádek, si myslím já.
1: Ano.
0: Jo, bylo by
1: ano,
0: to přesně. Ty... Je to prostě přes kopírák, to funguje jinde, proč by to nefungovalo v České republice, to, že my jsme si na to odvykli, na ten scénář, tak to je prostě jako naše chyba. Přátelé, neustále předtím varujeme, říkáme to tady jako už asi, ale už přátelé, já nevím, 4 roky, Vojto, 3-4 roky, tady prostě to říkáme, že to k tomu směřuje. A že to nakonec to bude salamová metoda a nakonec to bude jako velmi rychle. Tak teď je to v té fázi velmi rychlé, protože bude opravdu rozhodovat. Přepli jsme se do prezidentského systému a ten prezidentský systém teď ale bude fungovat tak, ne, že jako samozřejmě vláda jako padne, jo? Ale prezident bude úkolovat ústavní soud a ústavní soud právě díky těmto vlastně nařízením bude úkolovat vládu. Jo, ta vláda tam byla vlastně úplně zbytečně v podstatě. Bude to takový jako systém malinko podobný to, co je ve Francii. To znamená, francouzský prezident má svoji vlastní vládu. Jo? On vyhraje volby a vlastně má tam vlastní vládu. Takže tady bude taková jako vláda, která sice nebude jeho, ale bude muset plnit jeho příkazy právě přes ústavní soud. Tak, Vojti, tak teď je řada na tobě.
1: Já jsem tady ještě tady koukám, že opravdu to nemůžu to tady vůbec ovládat ten čet, takže se přátelé omlouvám. Zdenku děkujeme moc. A já jsem úplně zapomněl, co jsem tam chtěl dodat. Jo. Každopádně těch věcí, protože teď mám v hlavě, jo, už je. Tak. Vemte si, přátelé, že dneska ráno vyšla zpráva, že Czechoslovak Group jim padly akcie na 12,5 eura.
0: Brutálně úplně.
1: Úplně brutálně.
0: Kapče, děkujeme.
1: Jednu chvíli byly 34 euro. Je to největší propad společnosti, která přišla na pražskou burzu snad v historii. A je to ztráta majetku v hodnotě, pokud správně počítám, když tak mě někdo doplňte, kdo to spočítáte lépe, je to 310 miliard korun minus. Takže zhruba 510, 520 miliard hodnota firmy. Ten pokles je brutální. To tu nezažila žádná společnost. A to je jedna věc. Druhá věc. Technologické firmy, jako je Xspace a podobně, tak naopak za 24 hodin Elon Musk minulý týden vydělal 164 miliard amerických dolarů. Jenom pro vaši představu, Warren Buffett, který mu je 97, myslím, tak za celý svůj život vydělal 144 miliard amerických dolarů. Za celý svůj život. Je se tady totální převrat vlastně světa a tito lidé potřebují, aby na lidi byla přísnost. Martine, moc děkujeme. Na lidi musí být
0: přísnost. Martine, děkujeme. Takže... Jaroslavo, taky děkujeme.
1: Taky děkujeme. Je potřeba držet nás u držky, abychom si moc nevyskakovali. Všimněte si, přátelé, co se děje mezi lidmi. Každý den nějaký útočník se zbraní. Dobře, můžu se zasmát tomu učiteli. To nebyla brokovnice, prosím pěkně, to, co tam měl. Byla 25 kalibr vzduchovka turecké výroby za 3,5 tisíce. Z 28 žalů, jo? To nebyla žádná brokovnice, to bych jenom chtěl jako upozornit. Ale letá tady těch lidí, děkujeme. Čím dál tím více.
0: Ilona, děkujeme.
1: Každý den nějaký blázen. Dneska nějaký chlap střílel po svojí ženě Ukrajince. Jo, při zabilí, pak se sám zastřelil. V té společnosti to vře. Francie je před občanskou válkou. Británie je před občanskou válkou. Německo je před občanskou válkou. Ve všech těch zemích vítězí lidé alespoň trošku zdravého rozumu. Toto se jim nemůže hodit do krámu. Oni potřebují Sturmry, který se rozpláčou. Oni potřebují Merce. Oni potřebují tyto lidi. Oni nepotřebují lidi, jako je Giorgia Meloni, jo, nebo i Andrej Babiš. Andrej Babiš udělal jednu obrovskou chybu, my jsme to tady s Vaškem říkali, a já na tom trvám. Nebudu ho hladit po srsti. Neodvolal lidi z vedení těch ministerstev, neudělal čistku tak, jako udělal Macinka, neudělal čistku v policii, nechal tam policejního prezidenta, takže se nemůžeme divit, že ty věci jsou tak, jak jsou. Jak říkal Vašek, ústavní soudce, ne, že by byl neodvolatelný, to není pravda, ale je to velmi složité a pokud se nemýlím, tak to může udělat, pardon, prezident a senát. Nikdo jiný do toho nemůže zasahovat.
0: Ano. Ano. Oslavo, děkujeme. Krásné jméno.
1: Je to opravdu divide et impera. Rozděl a panuj. Nic jiného.
0: Teď si jediné samozřejmě takhle, přátelé, ještě je v tom jako jedna věc. Ústavní soud za sebou nemá armádu, aby mohl své rozhodnutí vymáhat. Jo?
1: Zatím.
0: Zatím. Možná byste třeba očekávali, že pokud nechcete předat to žezlo, tak by vás třeba napadlo, že řeknete něco ve smyslu, dobře, tak ústavní soud takhle rozhodl, ale my nejsme prezidentská republika, my nebudeme se tím ústavním rozhodnutím řídit. Pokud, Martine, děkujeme.
1: Děkujeme.
0: Pokud si dobře vybavuji všechny teď ta vyjádření, která byla, tak v podstatě to byla vyjádření ve smyslu, nám se to jako nelíbí, prezident je fujka, to bude ty ostřejší a tím to hasne.
1: Ano.
0: Jo, to je konec. Prostor v médiích samozřejmě nedostanou, nebo dostanou takový, že bude jeden ku čtyřem a podobně, prostě na to jsme zvyklí. A média vlastně budou teď vytahovat ty specialisty, odborníky na ústavní právo, ústavní soud a nevím, jakékoliv odborníky, kteří vlastně budou říkat, že ano, my vlastně jsme vždycky byla taková trošku prezidentská, jako vlastně, my jsme tady vždycky měli takový prezidentský systém. Teď vlastně on ten Masaryk byl taky takový vlastně prezidentský systém vlastně za Masaryka. A i ten Beneš taky si to dělá podle sebe. No a teď vlastně ten Babiš, jak to tady neustále slyšíme ve všech médiích, téměř, přátelé.
1: Ano.
0: Babišova vláda je vlastně vláda lůzy a je ano. To vlastně agent Ruska. A na to ty lidé slyší, jako přátelé, strašně lidi na to slyší opravdu.
1: Ano.
0: Že mají hrůzu z toho, že sem ty Rusové jako vpadnou, jo? Že překročí prostě práh. Oni by teda museli říct přes Slovensko, ale to spousta lidí už ani neví, že tam mezi námi je teda nějaká Slovenská republika. A že vlastně toto je ta záchrana té demokracie, že vlastně se odstřihneme od této vlády, která je pro ně jako proruská a je to vláda lůzy a budou vládnout ty jako intelektuálové. Já bych jenom malinko připomněl, že tady to si mysleli přesně lidé, kteří dostali k moci Adolfa Hitlera ve 30. letech.
1: Ano.
0: Jo? Že vlastně Adolfa Hitlera dostali k moci z toho důvodu, že se báli natolik komunismu a komunistů a toho, že přijdou o ty své majetky, o které by asi opravdu přišli v té době, že si zvolili, nebo že takhle, že pomohli, velmi finančně pomohli jeho vzestupu, protože, přátelé, nemyslete si, že on jako osoba, myslím rakouský malíř, že by byl schopen vůbec se ujmout vlády v Německu bez toho, že by měl tak obří podporu. Protože on byl v podstatě napůl bezdomovec. Jo? Takže asi tak. Ale to by Vojta samozřejmě ví mnohem lépe tu historii. Ale probíhá tady ústavní puč a mě zaráží, že v podstatě si to, nebo Vojta, nevím, na mě to působí, že předali žezlo a že se s tím v podstatě smířili. Protože ústavní soud se přece poslouchá, ne? Tam se neodporuje ústavnímu soudu. Ačkoliv je evidentně podjatý a myslím si, že, a vlastně už ani nevadí, dřív třeba ústavní soud přijme se jako rozhodoval v jiných kauzách, tam to trvalo prostě rok, než se něco rozhodlo.
1: No jasně.
0: Přátelé, zkuste se i vy odvolat k ústavnímu soudu, to se vám zaprvé se vám to vůbec nepodaří. A pokud se vám to podaří, tak budete čekat roky, než se něco. Tady v podstatě bylo rozhodnuto, Vojto, a teď mi doplnil, jestli to říká správně, 3 dny jsou to? Dva nebo tři. No,
1: to je ten paradox. Podívejte se. 24. 22. 22. to podali a dali k tomu přídomek, protože tady jde o dvě věci. Ústavní soud udělal předběžné opatření. Ústavní ano. soud nerozhodl o té stížnosti.
0: A to už jedno.
1: To není kompetenční žaloba.
0: Ne.
1: A to podali dneska, ne? Takže během několika hodin. To je neuvěřitelný úplně. Mně to přijde...
0: Jo. Ještě možná, přátelé, vysvětlíme, protože možná teď mi možná došlo, že my samozřejmě, jak se v tom trošku jako orientujeme, tak možná ne všichni vlastně ví, o co jde. Tak. Já to jenom jako doplním, ještě tak Vojto mě doplní, pokud bych to neříkal úplně jako možná zřetelně, ale ústavní soud ještě vlastně nerozhodl. Ústavní soud teprve bude rozhodovat.
1: Tak.
0: Ale o tom, o čem rozhodne, tak to bude vlastně to, jak to bude v budoucnu. Jo? Ústavní soud třeba řekne, že prezident si ovšem bude rozhodovat sám a naopak třeba ústavní soud řekne, že vlastně ta vláda bude muset poslouchat prezidenta, jestli vůbec oni někam budou puštěni třeba. To by jako ústavní
1: takhle soud... Takhle to právě není. Je to tak, že tam je předběžný opatření a to předběžný opatření...
0: A teď je právě teď je to předběžný opatření. Vlastně to ústavní soud k tomu ještě vůbec ani nedospěl, to teprve bude. Ale co udělal ústavní soud? Že vlastně on už rozhodl tím předběžným opatřením, ale to předběžné opatření bych třeba očekával, aby bylo takový, aby to jako nebylo tak extrémní. Že bych třeba řekl, dobře, kdyby náhodou jsme rozhodli jinak, což se samozřejmě nestane, tak aby pan prezident neměl újmu, tak třeba předběžné opatření je takové, že pan prezident se teda jako musí účastnit. Ale všimně si, že to tak není, tam je toho mnohem víc. V tom předběžném opatření je, že se musí účastnit, musí být součástí delegace, musí být umožněno v podstatě úplně všechno.
1: Ano.
0: Samozřejmě vzít si sebou svůj tým lidí. To není jako to není tak jako jednoduchý, že řekneš jenom tak, aby jsme neurazili, aby jsme prostě nějak vyšli vstříc. To je opravdu diktát vládě.
1: Ano.
0: A já bych naopak spíš ještě čekal, že teď ještě možná trošku jako přitvrdí a vlastně řeknou, že vlastně prezident by tam měl jet sám s kolářem a s kámošema. Ještě vystrčila, že by měla vzít jako, jo, a vlastně ta vláda by tam jezdit neměla, protože je blbě zvolená. Proruská a je to vláda lůzy, jak se dočítáme neustále, jak nám tady říkají. Lipánek už se těší, až se vrátí zpátky do křesla svýho. Teď studuje mimochodem, jsem koukal konečně.
1: No, to
0: už to nebude bakalář. Už to nebude bakalář. Takže přátelé, pište, jak to vidíte, Kolář bez prověrky, to přátelé vůbec ne, to se nehraje nějaká, tady někdo psal, jak je placen ústavní soud. Tady nejde vůbec jako přátelé o peníze, jestli je někdo jak placen, to vůbec prostě, to je to nejmenší, přátelé. Tady jde opravdu o to uchvátit moc, což se podařilo. A vidíte, že jak jsme tady říkali minule, při minulém vysílání jsem tady říkal, nebo říkali jsme, že ta chapadla té chobotnice, ta chobotnice sedí v tom Bruselu, tak ta chapadla prorostla absolutně tou Evropskou unii všemi těmi státy a prorostla, a já bych řekl, jak jsme vždycky tady v tom byli, Vojto, nejlepší. Za všech jako režimů jsme vždycky byli jako ve všem jako nejlepší. Tak i tady v tom jsme nejlepší, že prostě ta chapadla prorostla tak dokonale, že si myslím, že takhle dokonalý to nebylo ani, takhle dokonalý to není, myslím, ani v Německu třeba.
1: Já si myslím, že ty normativy, ale on to včera vysvětloval, já to zkusím najít, on to včera vysvětloval bývalý ministr zahraničních věcí za KDU ČSL Cyril Svoboda. A to bylo velmi zajímavý totiž, protože on tam napadal právě ohledně toho, jak to je. Já to tady někde mám. No tady taky je těch příspěvků hrozně. No, se to nenajdu. Ale velmi pěkně to tam vysvětloval. Jo? Vysvětloval tam, že tohle tu možnost, jako to změnit úplně, že má vlastně Evropský soud. A že ten ústavní soud, ale teď nemyslím předběžné opatření, jo? Teď myslím opravdu to podání, ale já už to mám.
2: Vidíme to i na dnešní debatě. Já jsem naprosto samozřejmě má, tento konflikt je zcela politický a vidíme to i na dnešní debatě. Já jsem naprosto v šoku, že diskutujeme žalobu prezidenta republiky, ani Česká televize, možná se mýlím,

0: Lucemburku, ten má právo dávat závazný výklad, ale Ústavní soud České republiky nemá právo dávat závazný výklad ústavy. To tedy nemá, protože to mi vlastně uklidně.
1: Jo, takže pozor. A jako Ciro Svoboda je v tomhle velký machr, aby to nevěděl. Ten by to nevypustil jen tak, jako pro nic za nic. Jo.
2: Ale o to nejde, kamarády. Dano, děkujeme.
1: Děkujeme.
2: O to prostě jako opravdu nejde, kamaráde. Vidíš, že Ústavní soud tím předběžným rozhodnutím vlastně jako předběžným opatřením, tak, já jsem řekl špatně, předběžným opatřením vlastně už rozhodl a nadiktoval vládě, jak bude fungovat a takhle to bude jako v budoucnu dál.
1: No jo, jenomže ten prezident se tam musí řídit tím, co mu řekne premiér. A kdo tam bude vystupovat? Kdo bude mluvit na té večeři? Tam je jeden hlas. Tam nejsou tři hlasy, ani čtyři. Tam je jeden hlas. Delegace, kterou má Andrej Babiš, má 12 členů. Delegace, kterou má admirální generál, má, pokud se nemýlím, 34 členů. Jak se tam chtějí vejít? Co tam chtějí dělat? Jak tam chtějí rozhodovat? To, že on tam bude žvanit blbě, to víme.
2: Ale to nejde, tam jde opravdu, Vojto, opravdu technicky. Rozdělím tý moci.
1: No, právě.
2: Jako nejde o nějakou Ankaru, jestli tam vůbec on vlastně bude říkat něco, nebude. Tam jde o to, aby tam samozřejmě on se účastnil, protože on je tam za tu lobby, která ho tam tlačí, za tu zbrojařskou lobby. A jak říkal Vojta, tady brutálně padají akcie jedné nejmenované firmy, o které už jsme mluvili. A samozřejmě s tím je třeba něco dělat. Jo? A to, že přecházíme na prezidentský systém, tak tohle je jenom jeden z kroků a těch kroků bude, přátelé, víc. Teď vidíme, že prostě Ústavní soud hodlá diktovat vládě, jak má fungovat a bude samozřejmě ve všem vycházet vstříc, protože ta ústava, přátelé, totiž je napsaná tak, že ten prezident není přímo volený. On je totiž vlastně, ta ústava je napsaná jako v celku chytře. Tam se totiž počítá s tím, že ty poslanci si toho prezidenta zvolí a pravděpodobně si zvolí někoho, kdo asi s nima tak nějak táhne za jeden pro vás. Vlastně podobně, jako je to v té Francii, akorát, že obráceně. Jo? Tak to bylo původně vymyšleno. Ve Francii je prezident a ten má tu svoji vládu, kdežto tady vlastně poslanská sněmovna si zvolí svého prezidenta. Tak to bylo předtím. Takže tam se vůbec nepočítalo s tím, že by se také nějak mezi sebou jako hašteřili, protože prostě to bylo lidé z jedné líhně, když bych to tak jako trošku loupě řekl. Tím, že se udělala ta přímá volba a vlastně neupravily se ty jednotlivé kompetence, nechalo se to v tom původním stavu, tak tady vzniklo takové jako vákuum a nikdo si to jako netroufl rozseknout až teď. Jsme slyšet.
1: Děkujeme, Kristýna, děkujeme.
2: Děkujeme, já tady takhle ještě to odkliknu.
1: Tak, Macinka řekl na briefingu, že bolševik pojede, ale nezúčastní se žádné akce, naprosto žádné akce, ani žádné neformální večeře. No to je, jako přátelé,
2: to ne, protože si, to právě
1: to je trapný úplně.
2: Ne, ale to není, to zase přesně to sice pan Macinka říká jako asi hezky, to je tak asi, co bych očekával, že bych v podstatě mu zavřel dveře, nebo by jsem tu akreditaci blbě napsal. Jo, já bych to jako blbě poslal někam, já jsem se spletl, tak jsem to jako takhle poslal. Ale to je hloupý přece. Přece řeknu prostě dobře, my nejsme prezidentská republika, Ústavní soud neřídí Českou republiku. To je sice hezky, že ty soudci jsou jako volení, ale opravdu to nejsou volení soudci jako z lidu, aby tady mohli rozhodovat. A my prostě se tomu jako třeba nepřizpůsobíme. My nepřistoupíme na ten puč. To si udělejte někde jinde, to si zkoušejte tam někde na Tajvanu a podobně, ale tady to neprojde. Co se nestalo? Jo, to se nestalo. Oni ho přijmou a ten Ústavní soud přece řekl, že on tam má být zastoupen. A silně. A nemá mu být v ničem bráněno.
1: A je to totální bizár. Jinak, přátelé, máme tady rekordní počet 1458 sledujících. To jsme neměli leta. Takže tak, děkuji.
2: No, protože samozřejmě, myslím si, že lidi toto zajímá, myslím si, že lidi jsou k tomu jako méně lhostejní, jako je k tomu bohužel za mě teď asi lhostejná vláda, protože za mě vláda jako nereaguje tak, jak bych si asi myslel, že by reagovat na takové prohlášení Ústavního soudu měla. Ale to je samozřejmě, přátelé, jenom můj názor. Jo? Jako je to opravdu o tom, že je to salámová metoda.

0: která ale teď už přechází do takové té horké fáze, se tomu říká, to znamená, že už jako vám nestřihají ty nechty, ale už jde na to maso, jo, už to trošku jako bolí a oni pořád jako drží, víš, protože přece ústavní soud se přece co? Poslouchá, ne? Takhle poslouchali ty Židi v tom vlaku, když je vezli na tu, na ten, do té Osvětimi, víš? Taky spořádaně všichni nastoupili do vlaku. Zbalený věci v kufru.
1: Ne, je to opravdu typická salámová metoda, tady vidíte to, a teď si teda vzali teda pořádný kus, jo. Ale vidíte to ukrajování těch koleček a pořád, a ještě je to dobrý, a ještě si to necháme líbit. Tady se schází Mickey Minář a vybírá prachy na úplně trapní demošky ohledně České televize 28. září, shodou okolností 3 dny před volbami, tam pozve všechny z opozice, nebude se jim to počítat do kampaně, bude to v přímém přenosu v České televizi a tak dále, a tak dále. To znamená totální podpora jako ze všech stran a to je šílenost tohle.
0: Bude k tomu dnes pan Reichl na CNN 360. Přátelé, musíme to bohužel říct, já to nerad říkám, ale Jindra je tam v podstatě jako sám.
1: Ano.
0: Jo? Myslím i mezi těmi jako koaličníky současnými, jo? On je jako odstřižený. Jako oni ho berou, že je moc nebezpečný pro ně. A to je vlastně možná kamaráde, my se na to možná koukáme špatnou optikou, přátelé, to napište do komentářů. Možná, že vlastně to, jak se ta vláda k tomu jako staví, tak jako, že trošku jim to nepříjemný, ale vlastně na druhou stranu, jestli to také jako není plán, víš, součást toho plánu velkého.
1: Jako na druhou stranu to může pomoci a můžou se lidé, víš, jako je to hodně naivní, ale mohou se zamyslet a říct si dobře, no tak jako stalo se tady tohle a tohle, můžeme vyhlásit předčasné volby, no a může dojít k absolutnímu jako drtivému vítězství a bude to jinak, protože je, jako já vám říkám, teď potřebuje vláda mít ústavní většinu. To je 120 poslanců a poslankyň, to nemá.
0: I tak, kamaráde, i když máš ústavní většinu, tak opět narazí na ten ústavní soud, který ti ten tvůj jakýkoliv v podstatě návrh změny ústavy schodí ze stolu prostě. Jo? Oni zase budou napak říkat, že to je ta naše práce tady přece. Vy jste si chtěli něco odsouhlasit, ale to je vůle tady jako plepsu. Jo? My jsme ty v těch talárech, kteří dohlíží na to správné, jak to má být a to nejde, aby si takhle jako lidi tady volili ústavní většinu a měnila se tady ústava. Od toho tam sedíme my přece. Kamaráde, já jsem jako tam úplně jak tam dneska byl. Baxa soud, jo? Tak to ti jako řeknu. Mně přišlo na chvilku, že jim to bylo jako trapný. Víš, že se jako báli, že i ty novináři třeba budou nějak jako, jestli už to není jako moc, jestli to jako nepřehání trošičku. Jo, jak tam vystoupil, jak se tomu říká, zpravodaj.
1: Pan profesor.
0: Tak on se do toho sám jako zamotával, jo, to se mi líbilo, jak on to tam jako vysvětloval a jako velmi se zamotával vlastně do těch svých vlastně řečí a občas i jako protiřečil v tom, co jako říkal. Ale všimni si, že v těch médiích jako to bylo očekávané, oni samozřejmě věděli, že to tak dopadne. Jo?
1: Vůbec žádná viděl, kritická otázka.
0: Ne. Kritické otázky se, přátelé, nepřipouští.
1: To je jako...
0: Za kritické otázky skončíte na policii jako já zítra.
1: To je pravda. Ne, to je šílenost. To je opravdu jako šílenost, co tady se děje.
0: Podle Macinky se ta večeře nemá... čtu to tady, že se... Už jsme to tady říkali, že prezident se tam nebude účastnit, protože na tu večeři je pozvaná jenom jedna osoba. Pozvánka už je poslaná, tu pozvánku dostal Andrej Babiš. Ale jako o to nejde vlastně. Tam jako vlastně vůbec nejde o to, jestli on tam někde bude vystupovat nebo nebude vystupovat. Tam jde o to, že tady rozhoduje ústavní soud o tom, co má dělat vláda. A ústavní soud je z většiny dosazen prezidentem a má tam své soudce, takže vlastně máme tady teď nově prezidentsko-ústavní takový jako hybrid. Prezident přes svůj ústavní soud bude řídit vládu.
1: Ano, děkujeme, Zuzko, je to tak? Jako nevím, co s tím, jako teď, jako nic jiného, než jako jít do ulic, se s tím podle mě jako nedá dělat vláda. Jaký k tomu zaujme stanovisko? Jako?
0: Nerespektovat rozhodnutí ústavního soudu za mě. Protože respektováním tady toho rozhodnutí, a je to jenom můj názor, samozřejmě jestli nemusíte jako to souhlasit, nebo nemusíte s tím souhlasit, je přijetí role prezidentského systému v takovém jako dvouvládí nebo s prodlouženou rukou ústavního soudu.
1: Vůbec, jako, vůbec jako nevím, jak říkám, já mě došly slova, já jsem vůbec nečekal, že to bude takhle rychlý.
0: Ale mohlo tomu naznačovat právě to, jak se byl Petr Pavel jistý vlastně tím, že tam pojede. Jo?
1: Pavlo, děkujeme.
0: Pavlo, moc děkujeme. Že on si tím jako velmi, velmi dobře je jistý, že tam pojede, vlastně všechno tomu nasvědčovalo, ten tým jeho, těch jeho nohsledů se už chystá na cestu, on vlastně o tom ani nepochyboval, že by nejel, takže tam to bylo přesně dané a ústavní soud jako musel opravdu zamakat jako velmi rychle, tam se ráno brzo stávalo, aby to stihli do práce, aby náhodou jako nepřišlo pokárání. A jediný ti dva, teda jestli Vojto říkáš, já jsem neviděl přesně, oni teda jako ještě obhajovali vlastně, co se mi ještě líbilo, ještě odskočím malinko od toho tématu, jak vlastně obhajovali to rozhodnutí, protože tušili, že to je jako průšvih, že to asi nebude úplně jako pro všechny košer, jak se říká, tak jak tam ten zpravodaj řekl, že to ale nebylo to jednomyslně rozhodnuto. No to dva, který tam nejmenoval Pávek, tak ty byly proti jediný, no. Ale jinak ostatní samozřejmě jako hlasovali pro. Takže ne, nebylo to jednomyslné, ale bylo to jednomyslné od těch soudců jmenovaných právě tady z této strany, no.
1: No, tady ten pocit, co tady píšete o lině mafia, tak jako já, je to tak? Tohle, to nemá obdoby po 37 letech demokratury. Aspoň tady byla parlamentní demokratura, teď, jak to říkal Vašek, tady prostě je poloprezidentský systém, víceméně ještě je to tak, že to je vlastně prezident a ústavní soud. To úplně potom pochopíte, jak to mají v Izraeli, protože v Izraeli nemají ústavu a mají tam ten soud a ten všechno rozhoduje. Tady to teď vidíme, jak to je. Jako z ústavy udělali cár papíru. Proč se teda píše ústava? Proč máme zákonodárce? My jako to nepotřebujeme, už to můžeme rozhodovat tímhle způsobem.
0: No tak o tom, že jak se tady rozhodovalo, tak o tom by mohla vyprávět paní učitelka Bednářová, jak se tady rozhoduje, jak soudy rozhodují. O tom, že tady za znásilnění dětí dostaneš podmínku, ale jakmile tamhle něco napíšeš na internet, tak jdeš na 2 roky nepodmíněně do vězení, tak to je jako... Tady, přátelé, není jako o čem se bavit, jo. Samozřejmě soudní systém v České republice je prohnilý, policie, jak by smet, a ten systém je prostě prorostlý ze zora, jak to říkáme, to prostě chapadlo. Kdo znáte ten slavný seriál Chobotnice, italský seriál z 80. a 90. let, tak nebo neznáte, tak si to puste, tam všechno pochopíte. Jenom si místo těch mafiánů si dosaďte prostě normální politiky, soudce, a pochopíte, že ten systém je tady úplně stejný. V podstatě my jsme teď někde na úrovni Kalábrie. V 80. letech ovšem.
1: Tak. V 80. letech, to si správně podotkl.
0: Já, protože mafie v těch částech jako byla dost silně rozprášena, když samozřejmě teď tam funguje zase zpátky, zase v jiných podobách. Ale taková ta klasická italská mafie, kalábrijská, tak to se přesunulo takhle jako k nám. My jsme to tady jako adoptovali hezky. A ten systém je tím naprosto prorostlý.
1: A tady vidíte, jak ten doktor Kolář, jak je silný, jo, na plecích.
0: Ví, kde má své lidi. Té vojtostí politiky jsme se naučili jednu věc, to musím jako tady trošku prozradit. Jakmile máte na těch správných místech dosazeny své lidi, tak vy v té politice vlastně být nemusíte. Jo? Máte svého radního. Máte své... Ideálně víc radních, ani nemusíte mít starostu. Toho nepotřebujete. Stačí, když máte většinu v radě.
1: Ano.
0: A když ten jeden zlobí, tak přijedete s černým autem, na protest si stoupnete na parkoviště a přijdete se podívat na to zastupitelstvo a tam mrknete. A... Takhle to nebude, Frantíku. Takhle ne. Nebo Pepíku, nebo Lojzo, nebo Vašku.
1: To jsme se nedomluvili.
0: To jsme se nedomluvili takhle. Dá se takzvané přerušení jednání.
1: Ano.
0: Odejde se do kanceláře starosty nebo koukoliv jiného.
1: Ano.
0: Tam si to jako vysvětlíte, že byste jako mohli být někde tam. A taky kluk chodí do školy a mohl bych se srazit tamto po cestě, nebo něco se stane. Dneska je provoz a všechno. A přijdete zpátky a my tam s Vojtou sedíme a všechno je připraveno a najednou se hlasuje úplně jinak. A pán je spokojený, viď? Zamává a odjíždí ve svém Mercedesu a spokojené. Pozemky jsou prodány, tak.
1: Jo, zažili jsme to, no, je to pravda. No. Přátelé, vlastně jako v té komunální politice to spoučíte.
0: No, to je ono. My tam seděli jak dva tady trdlíci, pak se mi někdo diví, že já nechci jako někde kandidovat.
1: Já taky vůbec, absolutně. Je to jako úplně zbytečný, to je zbytečný jako mocný na zjedný, to tam nemusíš jako být vůbec u toho. Tady vidíte, že si to rozhodnou si to jinak, prostě volby dopadly, jak dopadly, my jsme to s Vaškem okomentovali, úplně do puntíku to přesně takhle skončilo a je to jenom hra pro lidi, aby měli pocit, že o něčem rozhodují, ale nerozhodujeme vůbec o ničem. Bude tady rozhodovat ústavní soud, což je přesně věc, před kterou varoval například Václav Klaus a Miloš Zeman.
0: Ano.
1: Ty předtím velmi varovali. Jak vidíte, jde to takhle rychle. Já vůbec nechápu, proč se takhle rychle nerozhoduje u soudů, které jsou důležité a proč trvají 10 let a 15 let a 17 let a podobně. Proč taky nedokáží takto rychle rozhodnout, když teda jde o znásilnění práv prezidenta republiky, v podstatě jsme se dozvěděli. Nevím, jako, jak tohle... Já si vůbec jako nevím představit, kam až tohle to může zajít. Jo.
0: No pojďme si říct, jaký může být Vojto vývoj. To by mě jako zajímal tvůj názor. Můžeme se jako nad tím ještě pobavit, protože ještě chvilku čas máme. Tak mě zajímá, jak se to teď bude vyvíjet, protože já si myslím, že to je něco jako ten výstřel z Aurory. Víš, to je jenom taky to první jako plácnutí do vody. Teď se čeká ta ozvěna, co se stane. A vlastně se toho moc neděje. Samozřejmě budou tady jako pan Macinka a pan Turek, samozřejmě ten něco napíše, natočí video, postěžuje si, proti němu nastoupí média, ty ho zesměšní a vlastně tím to skončí. Jako jo, tady ten vlastně, jo. A teď jde o to, jak to bude pokračovat, protože já si myslím, že... Lucie, děkujeme.
1: Lucie, děkujeme.
0: Já si myslím, že to je právě jenom první jako výstřel, že tady vlastně tímhletím systémem se teď bude pokračovat dál. Zaprvé totiž on prezident v té ústavě nějaké role má, jenom nikdo nikdy nevyužíval tak, jak by se asi jako dali zneužívat, když to tak jako řeknu. Například, že pan prezident může být na vládě, jo, on tam může být. Ale pozor, často se říká, že on tam vlastně jenom je jako takým hostem a nemůže do ničeho zasahovat. To není pravda úplně. V té ústavě to prostě napsáno trošku tak jako vágně. A pokud si pan prezident usmyslí, že vlastně tu vládu povede, já věřím tomu, že ten ústavní soud mu k tomu dá za pravdu. Že by měl sedět v čele, víš, přece nebude sedět někde bokem. A že by naopak on měl, protože takhle, přátelé, vy možná nevíte, to taky možná. Vláda se normálně schází a to je normálně zasedání vlády, je to v podstatě něco, když se schází rada třeba na městě. Jo? Pokud jste radními, tak no, nebo svíte.
1: To je uzavřená skupina.
0: Je to uzavřená schůzka, kde se vlastně normálně hlasuje a jedná. Jedná se a hlasuje se. Jsou různé body, program, normálně jednání vlády, o tom se hlasuje, má to nějaké parametry, jak musí probíhat. A předsedou nebo ten, kdo řídí tu schůzi, je samozřejmě premiér. Jo? Je to vlastně stejné jako přesně ten radní, tak na radě je předsedou rady je starosta, ten určuje, dává slovo a tak, vlastně pak dává hlasovat a podobně, tady to funguje úplně stejně v podstatě.
1: Ano.
0: Myslím si, že bude taková tendence, a už jsem právě to slyšel, protože jsem už slyšel nějaká vyjádření těch správných demokratů z takových těch jako silných institucí, kteří vlastně prohlašovali, že prezident by naopak měl na vládu chodit neustále a že našli vlastně takovou sklinku, že prezident by snad tu vládu jako taky měl řídit. Že by vlastně měl vystřídat tam toho premiéra. A já právě čekám, že tohle bude další políček, který jako dostane asi Andrej Babiš. To znamená, že ústavní soud mu nařídí v podstatě tam mít přísedícího pana prezidenta, který bude určovat, o čem se tam vlastně na té vládě bude jednat. Ale no moc děkujeme. Radované, také děkujeme.
1: Radované to samé.
0: Ale možná se bude to pletu, třeba to vidím moc černě, třeba ty to máš jako růžovější trošku, tak mě
1: ne, já si dokonce, pozitivního. Já si dokonce myslím, že to může dopadnout tak, že prezident si založí nějakou svou vlastní stranu. Strana prezidenta Pavla. Pitomců, kteří by tady volili, je tu dost na to. Mohli by do toho ještě pěkně hodit vidle. Dali by tam nějaké tak Ukrajince, co už budou mít občanství.
0: Ty jsou spokojený, ale ty už čeká jenom, až odbyde. Kolik je to vlastně? To už teď kamaráde bude, ne? Po 4 letech máš nějak ten...
1: Ne. 10 tam bylo a teď je tam nějaký to zrychlení řízení, myslím, že to udělá na 5. Takže do příští
0: voleb by se
1: to stihlo.
0: To se
1: stihlo. Ale to je prostě šílenost tady to. To tady se děje, to nemá absolutně obdoby. To, prostě já na to nemám ani co říct.
0: Ano, vítězný únor, ten proběhl v zimě, když to tady to máme pěkně hezky v létě, protože taky, přátelé, je to tak krásně načasováno, ještě já vám řeknu, nad tím jsem přemýšlel vlastně to načasování, jo. Trošku si tady v tom Andrej Babiš naběhl na bydle sám, ale on v podstatě jako ne, asi by to neovlivnil, protože prostě bylo rozhodnuto už dávno předtím, než o to vůbec pan Babiš anebo Macinka vůbec uvažovali, že se něco bude dít. Protože demonstrace se hezky jako dávají se dohromady demonstrace, ale že mají všichni naplánovány prázdniny.
1: Evi, děkujeme.
0: Evičko, děkujeme moc. Když jsou naplánovány prázdniny, kamaráde, on se blbě demonstruje, víš, on se to blbě a taky venku, když máš 36 stupňů, hele, stát na to Václaváku, aby tam pak Česká televize prohlásila, že se tam sešli v podstatě dezoláti a příznivci Ruska. A spousta lidí taky, kamaráde, víš co, ale my se pořád smějeme České televizi, jo, protože nám to přijde vtipné. A když o nás někde v novinách, nebo Vojto, ty jsi byl nedávno, se jsem tě viděl v deníku, nebo kde jsi byl, nebo v něčem takovém článek. Tak já si to normálně vystřihávám, ne teda tebe, ale když jsem viděl, já si to vystřihnu a pak se na to třeba za 5 let kouknu a řeknu si, jaký to byly blbci, ty co mě psali, jo, vždycky se tomu zasměju. A je mi to vlastně úplně jedno, jo. Ale protože my jsme ostříleni tady z komunální politiky, jste vlastně Vojta, jste trošku vyšší, kdy nám neustále v podstatě na nás vlastně se vždycky všichni jako vylejovali zlost, je to tak, Vojto?
1: Jak, přesně tak.
0: A my už jsme jako takový, tady v tom taky se říká teflonový, nám už to bylo jedno. Jsme se tomu zasmáli, nám třeba řeknu, někdo řekl, že jsme debilové, a jsme říkali, ježiš, to je hezký, takhle hezky nám už dlouho nikdo neřekl, většinou jsou to horší slova, které nám jako říkají. Takže debil je vlastně hrozně příjemný, takže děkujeme. Ale Vojto, vem si, že spousta lidí to tak nemá. Samozřejmě, pokud se objeví ve zprávách a ten redaktor tam před tebou, jako přes tebe, před celým národem se snaží udělat debila, že jo? Jo? A ty lidi na to nejsou zvyklí, tak spousty lidí se prostě také nechce. Víš? Že nechceš, aby tvé tvář, nejseš prostě, každý není Vojto jako ty a já, že se tady takhle stoupneme před kameru. Každý jako nechce být jako na kameře a být v novinách a mít problémy v zaměstnání, protože samozřejmě to máš, potom problémy v zaměstnání, to víme. Já bych řekl, strašné množství lidí, kteří nás sledují, tak nám píše, že nás musí sledovat tajně v práci, nebo takhle v práci samozřejmě ne, ale jako třeba na obědě, že sami si sednou, aby to ty ostatní neviděli, že se koukají na Vojtu a podobně. Takže Zuzano, moc děkujeme.
1: Zuzko, děkujem. No teď ještě
0: ty média v tom mají jako velkou moc. Ono se to jako nezdá, ale ty média tu moc prostě mají na ty lidi, jo.
1: Ještě Volodymyr Zelenský rozpoutá válku s Běloruskem, ne? Že mi hrožuje. S Polákama to má taky nahnutý. To dochází zase na tom, co jsme se bavili před 3-4 lety. Že dojde k tomu porcování Ukrajiny, že to tady, protože už se cítí, že by se to mohlo chýlit ke konci, tak si chce každý urvat kus. A ti Ukrajinci tomu jdou jako veme naproti, to vedení, tím, jak se chovají, takým způsobem vyzdvihují Banderu a Melníka. To je šílenost naprosto. Jako, že tady redaktor v deníku napíše, držitel ceny Ferdinanda Peroutky, a napíše, že tam údajná genocida, volinský masakr, no tak to je
0: silná
1: káva. Údajná.
0: Tak oni teďkon říkají, že vlastně ta UPA byla vlastně docela dobrá.
1: Super kluci. A nemůžeme se divit. A když je to proti Rusákům, tak tady máme být rádi. Nemáme tomu bránit.
0: A už jsem taky i čet, že ty Poláci si za to vlastně mohli za všechno sami.
1: Ano. Oni je utlačovali. Ano.
0: Oni je utlačovali. Protože i takový hrdý Ukrajinec má přece nárok jako na to jako být kdekoliv v podstatě.
1: Potom tady jede pick-up se Zetkem, tak mu hrozí 2 roky. To se musí smát normálně, to je.
0: No a protože se nic nezměnilo, Vojta, to tady říkám jako už od začátku vysílání, tady se nic nezměnilo. Miloš se hrozně divil, že probíhá puč, a říkám, čemu se divíš, Miloši, tady se nic nezměnilo.
1: A pozor.
2: Rozehrál na Pražském hradě, dneska pokračuje Brně. Dostali jsme usnesení ústavního soudu, které mimo jiné ukládá vládě, ministrovi zahraničních věcí a ministerstvu zahraničních věcí, aby bezodkladně notifikovali Severoatlantickou alianci o tom, že součástí delegace bude i pan prezident Petr Pavel. Takže samozřejmě usnesení ústavního soudu je třeba brát vážně, i když je to předběžné opatření, takže my zítra doakreditujeme soudruha prezidenta předsedou vlády na summit.
1: Soudruha prezidenta.
2: Přesně, roli bude mít. Ankaře tak o tom rozhodne vláda v pondělí na svém pravidelném zasedání.
0: Teď to neslyšel, Vojto.
2: Já vnímám tu situaci, to celou
1: věc, že
2: prezident se vyhlásil.
0: Musíš to natočit na obrácení. Před sebe tady.
2: Také nekonečně rozeštval celou českou společnost. To podle mého názoru není úlohou prezidenta, to je spíše chování nějakého politického nájezdníka, který se snaží dobít nějaké území. Musím tedy říci s politováním, že Petr Pavel tak učinil v době, kdy už na mě nějakou dobu premiér apeloval, abychom se společně snažili spory mezi námi a Pražským hradem postupně zahlazovat. Petr Pavel bohužel tady těmito svými kroky tu situaci celou velmi dramaticky vyeskaloval, takže musím říct, že žádné uklidňování situace ani zahlazování těch sporů v tuto chvíli nepřipadají v úvahu. Jak jsem taky ostatně minulý týden na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že pokud by prezident Pavel podal ústavní žalobu na vládu, tak že bych to považoval za nepřátelství, takže já přesně takto tu situaci vnímám. Stejně jako myslím, že nyní je již asi každému jasné, že ta lobbystická skupina lidí okolo Petra Pavla rozjela mnohem rozsáhlejší akci, která se určitě netýká pouze účasti na summitu NATO, ale a má za cíl násilně změnit ústavní zřízení a ústavní pořádky v České republice. Dovolte mi, že probíhá
0: pouč, já říkám, čemu se divíš? No, on mu to Babiš ještě vysvětlí.
1: Soudruha prezidenta, tak to byla hláška. Tyma.
0: No, jako je to vtipné, ale pořád to říkám, že víš co, je to málo prostě, jo, to tak si kopneš, jo, prostě, je to vtipné, to jsem se zasmál, to mě pobavilo. No ale na věci to nic nemění prostě. Jo?
1: Nemění, jo, právě.
0: To je na tom to nejhorší, že my se jako necháme ukláholit, že to sní hezky, je to pěkné, silné politické gesto, hezké politické prohlášení a vlastně tím to končí, že to je politické prohlášení nějaké. Takže kamaráde, nevidím to úplně jako růžově, protože opravdu to vidím tak, že jak to i vlastně řekl pan Macinka na závěr, že tady vlastně dochází k snaze o změnu na prezidentský systém, když on už, jako možná mu to ještě nedocházilo, ale on už to změna jako nastala v podstatě.
1: Ano, ano.
0: Ono si ty škaredé věci nerad připouštíš, jako víš. Takže samozřejmě mohl by se mu někdo pomstit, že by mu tam dal třeba jako roli, víš. Že dostaneš tu akreditaci a pak tam každý má nějakou roli, tak on by tam třeba mohl mít, protože dřív ve středověku byla taková jako krásná role, to jmenovalo se to královský šašek, nebo clown, šašek to byl.
1: Takže to byl chytrý člověk, toho není.
0: Většinou to byl vzdělaný člověk, bohužel dost často končil na popravišti, protože se občas jako blbě vyjádřil k něčemu a znelíbil se. Ale kdyby třeba jako dostal takovou jako pozvánečku, a jako, že by tam je jako šašek, víš, jako hradní šašek vlastně. Hradní šašek, ale je tak přátelé asi všechno, co by to k tomu asi jako se dalo udělat, protože říkám, progresivci z Bruselu to tady ovládli, tak je to tak, je to blízko. Je to blízko tomu, jak to je. Tady to nejsou přátelé jako progresivci, jako to je opravdu, vždycky potřebujete někoho strašně silného, silného hráče, který vám dokáže držet rýt záda. A to není Brusel, přátelé, jo, ale to v našem případě jsou to zbrojařské lobby.
1: Ano.
0: Jo. Samozřejmě Brusel vám jako s tím jako může pomáhat něčím, protože ten má zase své zájmy a jim se hodí lidé, přesně jako je Petr Fiala a jako je Lipánek a podobní prostě servilní politici. A nechci říkat slovo politik, protože tím jako dehonestuji to slovo politik. Politik byl Miloš Zeman třeba, politikem byl Václav Klaus, politikem byli další politici v hlavně 90. letech. Ale toto nejsou politici, jo? To jsou prostě jenom loutky svých loutkovodičů a takový oni potřebují. Ale taky potřebuje Brusel, ale lidi, jako je Petr Pavel, tak takové lidi potřebuje zbrojařská lobby.
1: Ano. No, já myslím, že to je taková hezká tečka, přátelé.
0: A my se, kamaráde, zítra uvidíme na policistech, protože jdu první já, pak proč, kamaráde, si myslím ty, tobě to ještě budou volat. A to není žert, přátelé, to není žert, já si musím ráno přistat. A doufám teda, ať bych to trošku odlehčil, tak já doufám, Vojto, že budu mít trošku lepší kávu. Pán za mnou přijede z kriminálky až z Českých Budějovic, takže má taky cestu chudák. Takže vidíš, tak doufám, že tam zase popovídáme si pěkně. Bude to prý na hodinu, si říkal. Říkal mi tak na hodinku, abych počítal. No, tak. Ale je to pravda, že předtím jsi šel první, Vojto, ty, a pak jsem šel já.
1: Jo, jo.
0: To je pravda.
1: Jo, jo. Je to
0: a
1: tak.
0: My už jako víme, čeho se to týká, takže. Takže to bude zase, přátelé, za dva roky si tady dáme zase speciální vysílání. Až to zase bude jako u ledu, nebo až budeme mít odsedíno s Vojtou, tak se pak tady sejdeme. A zase si k tomu něco řekneme, no. Takže tak, myslete, přátelé, na mě zítra ráno u výslechu. Držte mi palce, ať mají dobré kafe a ať nemají moc tvrdé sesle, protože oboje tam jako nestojí za nic. Takže snad to bude lepší. Vojto, já doufám, že se ti to třeba vyhne, že třeba se ti nedovolají.
1: Ale já už jsem připravený na všechno. O tom zásahu tady, já už, to ne, že by mě nic nepřekvapilo, to říkat nebudu, ale...
0: No ano, já jsem, přátelé, musel přerušit dovolenou, tak jste si všimli, že dnešní díl na polední vlně musel být přetočen, protože já samozřejmě teď sedím tady v Českém Krumlově, protože zítra jdu na policii tady v Českém Krumlově. Takže mě čekají teď takové dlouhé cesty, pak se zase musím vracet zpátky v pátek, takže to mám jako náročné, takže to bude jako extrém, jo. Je to, přátelé, my to z Vojtou říkáme, my se tomu smějeme, ale ono to strašně jako obtěžující samozřejmě, jo.
1: Je to obtěžující,
0: protože samozřejmě na výslech se musíte dostavit, to musíte, jo, není to tak samozřejmě, že by pro vás museli přijet, ale oni vám tak dají jako tak pár dní dopředu vědět, abyste se tak ten týden ještě možná.
1: Ano.
0: Jo, ale samozřejmě nepočkají ještě 3 týdny, až vy se vrátíte do České republiky, to jako ne. Takže tak, no. Takže není to tak úplně, přátelé, jednoduché, jak tady nám někdo píše, že se tady jen tak veselé vysíláme a jsme tady úplně v pohodě a teď, Vojto, ty máš co to hrozný peníze, si koupil Mercedesa, jak se máš, jak je to krásný život, jak ti to závidí.
1: Jo, jo. No, je to
0: tak, tak. Vojtu před dvěma měsíci tam si na tu zásavku, ne? A my to bereme s legrací nebo s úsměvem. Takže, kamaráde, moc děkuji za tvůj čas. Čas se nachyluje, máme 59 minut.
1: Přátelé, moc děkujeme, klapne, děkujeme. Český dům, děkujeme za Český dům, děkujeme, že přeskočili jsme konečně, chtěl bych říct 250 milionů, jako to řekl Miky. Bohužel také dalece nejsme, ale 250 milionů na transparentním účtu, takže za to chci moc poděkovat. Ten transparentní účet je 333-88-99-002/5500 Raiffeisenbank. Můžete se jí podívat, takže chceme za to moc poděkovat. Vidíte tam taky, kam jdou peníze potřebným, že to není pro nás a je to super, už to se to tam střádá, takže věřím tomu, že za 5-6 let budeme moci něco pořídit pro fond, nikoliv pro nás, jak si někteří myslí. A že se tam budeme scházet a bude tam ten základní kámen, nebo je tam ta deska, kde budou všichni ty přispěvovatelé, jak se na to moc těším. Přátelé, dneska absolutní rekord, já jsem zvědavý, kolik nám ukradnou, protože minule nám ukradli 3600 sledujících, což přepočteno na peníze je 420 korun hrubého zhruba.
0: Tak, nebude na kávu.
1: To je teď taky taková novinka, která se tady děje. To je taky, jak musím říct, mě to udělali s Jindrou minule, takže to jsem taky čuměl, pak teda Jindra říká, hele, to není možný. Já říkám, no je to tak, vzali nám 16 700 lidí. No.
0: Kamaráde, je to tak. Já si jdu zbalit kartáček, ať tam zítra nejdu z holou řítí, jak se říká, a možná se potkáme. Takže přátelé, krásný večer.
1: Se krásně, děkujeme.
0: Mějte se.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou.
1: Ahoj, kamaráde.
0: Ahoj.

0: Mně připadá, že ústavní soud se stal takovým vazalem pana prezidenta, protože dát předběžné opatření během jednoho dne, tak si kladu otázku, jaká je tedy rovnost před ústavním soudem z hlediska běžného občana. Běžný občan čeká na rozhodnutí ústavního soudu roky i déle. A teď v podstatě se z mého pohledu je to velmi podivná situace. Ano, vy všichni víme, že ústavní soudci jsou jmenováni přímo prezidentem, takže to mohl být další důležitý okamžik při rozhodování. A zároveň ústavní soudci jsou jmenováni návrh Senátu, kde má většinu opozice a pan prezident Pavel je lídrem opozice. To znamená, u mě, když jsem slyšel to vyjádření ústavního soudu, tak jako první mi prostě vytanulo na mysli toto, jak je to vlastně, že běžný občan by čekal na rozhodnutí ústavního soudu roky déle a tady se dějou úplně věci, které nejsou z hlediska rovnosti před soudem vůbec standardní.
1: Pane předsedo, běžné opatření není to rozhodnutí ústavního soudu, ale chci se ještě doptat. Vy tedy zpochybňujete pozici ústavního soudu?
0: No to mě překvapilo ještě víc, že ústavní soud řekl, že to není vůbec finální rozhodnutí, které prý nelze předjímat. A přitom v podstatě rozhodl okamžitě předběžným opatřením, že tady je to velmi závažná otázka. Předběžně rozhodl předběžným opatřením o článku ústavy, článek 67, kde je jasně napsáno, že vláda je vrcholným orgánem výkonné moci, tedy jinými slovy za zahraniční politiku je odpovědná vláda, nikoliv prezident. Takže takto klíčový článek a v takto řekli v medializované kauze a ústavní soud během jednoho dne dá předběžné opatření, kdy v podstatě úplně postaví tento výklad na ruby, z mého pohledu, ale s tím, že zároveň alibisticky řekne, že to není žádné finální rozhodnutí. Takže naopak děkuju za ten dotaz, paní redaktorko, to vzbuzuje další obrovské otazníky, jak to vlastně celé funguje.
1: Já se vás ptám právě na ten názor, jestli vy to zpochybňujete, jestli nerespektujete to, co říká teď ústavní soud.
0: Tak já nejsem právník, my samozřejmě se na to musíme podívat, ale čistě z lidského hlediska, kde řada občanů se rozhodnutí ústavního soudu domáhá rok i déle a čekají, protože ústavní soud, jak víte, tak nemá zákon a lhutu na vyjádření, takže opravdu můžou občané čekat a čekají dlouho, tak já, když si přečtu článek ústavy vláda je vrcholným orgánem výkonné moci, tak ten článek je úplně jasný jak facka. A je to úplně jasné, že prezident není vrcholným orgánem výkonné moci.
2: Co teď ta vláda bude dělat? Zajímá mě to z toho pohledu, že jste předseda koaliční strany, je tady nějaké předběžné opatření. Bude ho vláda respektovat? Bude prezident součástí té delegace? Nebo se to budete snažit nějakým způsobem ještě zvrátit? Možná by někdo použil slovo obejít?
0: Tak samozřejmě my to projednáme. My jsme hovořili o tom i v rámci koalice, že to projednáme na nejbližší zasedání vlády a tím pádem samozřejmě to projednat musíme a tam se udělají ty závěry.
3: Argument ústavního soudu, to tady ještě nezaznělo, je ten, že všichni předcházející prezidenti jezdili na ty summity, dokonce s výjimkou dvakrát, kdy byl pan prezident Zeman nemocný. Není to silný argument, že ještě se nikdy nestalo, aby prezident, který je zdravý, nejel na to zasedání. Děkuji.
0: Tak já si myslím, že je potřeba vycházet z ústavy a z platných zákonů. A zvyklost, o které vy hovoříte, zvyklost je zvyklost. Ale já si myslím, že by Česká republika neměla fungovat na základě zvyklostí zrovna toho, kdo zrovna vládne. A že bychom měli fungovat na základě platných zákonů a ústavy, protože to dává přeci té zemi ten řád, dává to systém, dává to i právní jistotu a dává to prostě i demokracii. To znamená, že i když třeba něco může být někdy zvyklostí, třeba zvyklostí bylo to, že vždycky dosud nebyla v české vládě vlastenecká konzervativní strana. No a poprvé v historii se stalo, že je součástí SPD. No vidíte, kdyby to bylo zvyklostně, tak dodnes tady vládne bývalá Fialová vláda s Rakušanem a s Fialou a jde to všechno z kopce.
3: Teďka jste utekl od toho argumentu, protože vy jste začal filozofovat o zvyklosti, ale tam byl argument.
0: No to byl ten argument, ta zvyklost.
3: I Miloš Zeman, když byl prezidentem a byla jiná vláda, tak taky jel prostě do zahraničí na takové summity. To je silný argument, není?
0: Já si myslím, že argumentovat můžeme skutečně platnými zákony. A to, jestli někdo měl nějaké zvyklosti, jiná věc, ale já vám odpovím, já to posunu. Určitě znáte, možná neznáte, tak vám to řeknu. Je tady rozsudek polského soudu. Vlastně v podobné situaci. A mimochodem upozornila tento rozsudek i renomovaný ústavní právník z Karlovy univerzity Jan Kysela, kde tam soud rozhodl, že prezident se může účastnit těchto zahraničních misí nebo zahraničních delegací, ale měl by jednat vždycky v souladu s vládou. Jo, neměl by názorově postupovat v rozporu s polskou vládou. To znamená, asi to finálně možná směřuje k takovému rozsudku. Je to země, kde platí podobná pravidla jako u nás. To znamená, v tomto případě ale to zbuzuje otazník. A to už právě naráží mi na to předběžné opatření. Protože pakliže tam tedy pojede prezident Pavel a ústavní soud z mého pohledu alibisticky řekl, že to vůbec není žádné finální konečné rozhodnutí a že nemáme předjímat konečné rozhodnutí, když tady ocituji to rozhodnutí, tak co tam bude tedy prezident Pavel vlastně říkat? Protože tak, jak vnímáme prezidenta Pavla přeci doteď, ty jeho vyjádření, tak on mluví v přímém rozporu se současnou politikou naší vládní koalice, která ale vyhrála volby. Prezident Pavel opakovaně říká veřejně i v zahraničí a poškozuje naši vládní politiku, že mají prudce se zvyšovat výdaje na zbrojení, aniž by řekl, kde na to vzít a komu hlavně vzít, jaké skupině občanů chce tedy vzít. Takže on mluví úplně opačně. Naše vláda říká, že nebudeme zvyšovat výdaje na zbrojení, protože chceme dát nejprve peníze českým občanům, poté co Fialová vláda zdestruovala rozpočet.
4: Pane předsedo, já se zeptám na jednu věc. Vy jste říkal, že o tom bude rozhodovat jednat vláda. S jakým mandátem tam půjdou vaši ministři? Doporučíte vašim ministrům, aby na tom jednání vlády třeba doporučili nerespektovat to předběžné opatření soudu? Nebo s jakým názorem budou vaši ministři na to jednání vlády? A ptám se vyloženě na ten respekt toho předběžného opatření, anebo se budete třeba navrhovat nějaké obejití toho?
0: Já se vám snažím vysvětlit, ještě bych dořekl druhou věc. Prezident Pavel například po nástupu naší vlády v zahraničí vyjednávali o vyvedení platné funkční výzbroje z české armády, konkrétně letounu L-159. Přestože ta pravomoc podle zákona patří pouze vládě. Pouze vláda může hlasováním odsouhlasit vyvedení výzbroje z české armády. To znamená, za zády vlády v rozporu s pravomocemi chtěl prodat české letouny české armády Ukrajině. Darovat nebo prostě předat. To znamená, dal jsem vám dva konkrétní příklady. A když se tedy ptáte, proto já považuji to předběžné opatření za velmi problematické, protože ústavní soud řekl, že nic nepředjímá, ale co tedy prezident Pavel tam bude prezentovat dosavadní názory, které jsou opoziční, je to lídr opozice, v rozporu s vládní politikou, kdy to poškodí Českou republiku. Navíc, jak víme, prezident Pavel se velmi nevybíravě a hanlivě a urážlivě vyjádřil o americkém prezidentu Trumpovi. A teď tedy, kdy je potřeba vyjednávat, vysvětlovat naše stanovisko České republiky v NATO a ostatní partnerům, tak teď Američani mají velice dobře poznamenáno, všichni máme poznamenáno, kdo co kdy ona řekl, to je standardní zahraniční politika každé vyspělé země. Já taky, když mám jednání zahraniční partnery, tak mám přesně z ministra zahraničí i od svých porad napsáno, co kdy o nás kdo řekl a jak se k naší republice stavěl, abychom věděli, koho máme proti sobě. A takže já si myslím, že to je taky problematické velice a nepřispěje to vůbec ničemu pozitivnímu. A také ještě jednu věc mi dovolte říct. My tam chceme vysvětlovat, my tam budeme muset vysvětlovat, že já tam jdu taky na ten summit, jak víte, už o několik dní předem, že je tam setkání předsedů parlamentů členských zemí NATO. A my tam musíme vysvětlovat to, že bývalá Fialová vláda, jejíž je prezident Pavel podporovatelem, nesplnila ani český zákonný závazek 2%. A on toho byl součástí. To znamená, ten problém toho předběžného opatření je, který teď se nad tím musíme zamyslet. Co tam vlastně prezident Pavel bude říkat, když vlastně i ten polský rozsudek ze sousední země, kterým argumentuje například i ústavní právník Kysela z Univerzity Karlovy, říká, ano, měl by se účastnit, ale neměl by říkat jinou politiku, než říká ta stávající vláda. Měl by souhlas s politikou. To znamená, vy se ptáte jenom na ten moment předběžné opatření. Já už jsem dál, jasně, předběžné opatření, ale teď si my všichni klademe otázku a měl by si klást i veřejnost, i média, a my si ve vládní koalici klademe taky, koho tam teda bude zastupovat a co bude říkat tedy. A to je problém.
1: Pan prezident ale opravdu několikrát řekl, že bude respektovat to vládní, ten vládní
0: postup. No to ale nerespektoval nikdy doteď.
4: A nejenom,
0: že nerespektoval, hovoří přesně opačně. On hovoří jako lídr opozice, to znamená, zastupuje v podstatě politiku bývalé Fialovy vlády, TOP 09 paní Pekarové, Rakušana a takhle. Takže to si myslím, že ústavní soud právě nevyjasnil. A to nám tam chybělo, abych se tam vrátil k meritu věci. V tom předběžném opatření mi chybělo to, co by mělo být součástí tedy toho výsledného rozsudku, kde tedy ústavní soud řekl, že ten rozsudek bude někdy později, ale z Polska už ho známe, ten rozsudek například, což je srovnatelná země. Co, jakým způsobem by se tedy měl tam vyjadřovat a co tam vlastně bude říkat?
4: A budete pane, se pane, tedy zavázat nějakým rozhodnutím vlády, to znamená, že vláda řekne, pane prezidente, ano, pojedete do Ankary, ale my chceme, abyste říkal to, to a to?
0: Všichni přeci víme při znalosti ústavy, že jako ústava, v ústavě jasně dáno, nemůžete zavázat poslance k nějakému jednání, přinutit ho k tomu, aby jednal tak či onak. To znamená, ani vládu nemůže prezident zavázat a my nemůžeme zavázat prezidenta. To znamená, to je prostě, teď to právě ústavní soud nevyjasnil a já mám takovou obavu, že z toho vzniká blamáž tím pádem, tímto předběžným opatřením, a místo, aby to jakoby udělalo jasno v této věci, tak tím, že ústavní soud řekl bez dalšího vysvětlení, v podstatě bez jakého dalšího vysvětlení dal předběžné opatření, s tím, že rozhodne někdy později, tak vlastně skutečně je to teďka ještě větší galimatyáš, než to vlastně původně bylo. My jsme tomu dali řád, my jsme tomu dali systém, naše vládní koalice, a umožnili jsme i panu prezidentovi, aby jel přeci do New Yorku, do OSN, zastupovat Českou republiku. Už byl na více než 10 zahraničních cestách, takže my nikomu na schvály neděláme, nemáme s tím vůbec žádný problém. Ale tak koho tam bude zastupovat, nebo co tam bude vlastně teďka vlastně říkat, když podle ústavy je zahraniční politiku odpovědná vláda? A to ústavní soud, mě to tam chybí prostě to, tyhle ty pár vět navíc mi tam prostě chybí, a teď se budeme tady zase i z ní společně všichni dohadovat v České republice, oba tábory, jak ten vládní, tak ten opoziční, co, jak to teda bude.
1: A já myslím, že... A bude se Petr Pavel účastnit i té neformální části summitu a víte, zda už pojedou všichni spolu v jednom letadle, nebo to budete ještě řešit na vládě?
0: Tak to se bude určitě ještě řešit, protože je to úplně čerstvé, to vyjádření ústavního soudu bylo před hodinou, takže to je otázkou. Já letím zvlášť, protože já letím v přestihu, že on 3-4 dny předtím už, ale to se musí už vyjádřit pan premiér a to už se musí dohodnout kolegové ministr zahraničí, se musí dohodnout ministr Zůna obrany za SPD, ministr zahraničí za motoristy, je tam pan premiér, je tam za hnutí ANO, a oni se musí domluvit, protože naše vláda odsouhlasila, že oni pojedou v té vládní delegaci, já jedu v té jako předseda parlamentu o něco dřív a to už je otázka, tohle to nevím.
1: A ta neformální část summitu, zúčastní se Petr Pavel té neformální části summitu za vás?
0: No, tam je trošku problém v tom, že právě na té neformální části, na té večeři, to je velice klíčový moment. Protože přesně jako my máme taky neformální večeři, kde samozřejmě jsou už lídři i další, a tam se právě dohadují mezi čtyřma očima ty stanoviska, které já samozřejmě ho mám připravené i na základě toho čtvrtečního jednání v Bruselu, který absolvoval ministr obrany Zůna, kde to byla příprava právě všech těch členských států právě na ten summit a diskutovali se pozice, jsem podrobně o tom informován, tak právě na té formální večeři tam je klíčový, aby ten člověk dokázal s těmi ostatními státy mluvit. A právě to jste se zeptala výborně. V okamžiku, že prezident Pavel hrubě urazil v minulosti Donalda Trumpa a současné tedy celé vedení Spojených států jako hlavního v podstatě sponzora NATO, tak já si vůbec toto jednání prezidenta Pavla na té neformální večeři je to přeci jasné, že tam nemůže domluvit vůbec nic. Vy někoho urazíte, ani se mu neomluví. Jo, a teďka s nima chce jednat, to je jak v mateřské škole, teď to je přeci úplná fikce. To znamená, naším cílem je dobrý výsledek těch jednání. Naším výsledkem je úspěch. ale přeci představte si, že by vás jedno hrubě v osobní rovině urazil, jako urazil prezident Pavel Donalda Trumpa, ještě před volbami tedy americkými. Oni si to velmi dobře pamatujou. Velmi dobře to ví a velmi dobře si to pamatujou. Americký velvyslanec byl naposled minulý týden u mě. Všichni si dobře pamatujou, kdo tady co řekl. A teďka bude chtít s někým jednat. To
5: pane,
0: prostě.
5: Vy tady mluvíte o urážkách, nicméně před několika minutami jsme mluvili s panem poslancem Ševčíkem za vaše hnutí, který prezidenta označil za kašpara a ústavní soudce za poskoky. Měl bys takhle poslanec za hnutí SPD vyjadřovat?
0: Tak mě prezident Pavel pochopitelně v předvolební kampani, ani by jsem nebyl překvapen, hrubě urazil i mě, kdy na dotaz televize Prima, jestli by mě jmenoval ministrem školství, o co jsem nikdy neusiloval, ani o tom se nikdy nevyjadřoval, řekl, že bych prý byl mravním ohrožením mládeže. Jo, já, který jsem nikdy neměl žádný delik, nikdy jsem nic neudělal. Takže jako ty výroky pana prezidenta Pavla jsou velmi urážlivé.
5: Poslance Ševčíka, který označil
0: pan prezident se vyjadřuje vůči oponentům úplně stejně. Takže já si myslím, že nikdo by neměl urážet druhé lidi. Jo, jako že by se
5: naším panem poslancem Ševčíkem, že tak to se nemá vyjadřovat.
0: No tak slovo kašpar úplně mi urážlivé nepřipadá, ale to, když někdo řekne pan prezident Pavel v předvolební kampani, než byl zvolen tedy, tak řekl na moji adresu, že můžu být mravním ohrožením mládeže, to je velice hrubá urážka, já který nemám žádný takový delikt, ani náznak takového deliktu. Jako jo, a nikdy jsem nic takového ani neudělal, tak já nevím, proč to mě říká. Taky to vzbudilo obrovské porušení mezi občany. Takže pan prezident Pavel uráží lidi prostě bez důkazů, úplně jako na běžícím pásu. Takže já si myslím, že na obou dvou stranách já bych byl proto, aby se lidé chovali slušně a bezdůvodně se neurážili. Já jsem proto, aby se prostě lidi chovali slušně bez urážek. Tvrdá argumentace, ano. To k politice patří, ale ne osobní urážky v osobní rovině a tak to vzájemně mluvit. To já musím říct, že jak pan prezident, ale pan prezident má obrovské preference, vyhrál přímé volbě prezidenta, já to respektuju, to je jasné úplně, jo, jako já jsem takové preference nikdy neměl, takže to potřeba respektovat, je to politický boj, to všichni víme a je to samozřejmě úspěch, ale to neznamená, že se budou lidi urážet a takhle se chovat.
2: A budete schopni potom teda případně jako ti politici koaliční, kteří se zúčastní toho summitu, nějakým způsobem takhle slušně vycházet i s prezidentem, pokud to nakonec dopadne tedy tak, že on na ten summit poletí taky?
0: Tak já jsem proto, aby politici spolu uměli mluvit. Já se to snažím dělat teďka v poslanecké sněmovně, scházím se s opozicí, s ostatními politickými stranami. Já s tím problém nemám vůbec. Já si myslím, že by všichni měli spolu umět mluvit. Jak víte, tak prezident Pavel, když navštívil sněmovnu, tak jsem byl požádán o schůzku mezi čtyřma očima z 20-minutové schůzky, nakonec zcela beze svědků, což mi ve sněmovně říkali, že to bylo poprvé, že když přišel prezident, tak vždycky u toho někdo z poradců seděl, toho daného prezidenta. Nakonec z 20-minutové schůzky bylo skoro 40 minut a ta diskuze proběhla věcně, proběhla konkrétně, vyměnili jsme si názory, takže já nemám problém se jako bavit jako s kýmkoliv, protože mým cílem je prosadit program, aby se český občany měli líp a jakákoliv diskuze s kýmkoliv, s ním nemám absolutně problém, pakliže to směřuje k výsledku. Já jsem třeba během tého jednání jsem třeba požádal pana prezidenta, aby nám pokud možno nevetoval zákony, to, že když to není prostě, když to nebude prostě nějaké, aby tam nebyly nějaké takové záležitosti, když to nebude mít skutečně pádný důvod. Takže já jsem při té diskuzi třeba s panem prezidentem, to bylo jedno z témat. Já myslím, že jsem udělal dobře, protože chci, aby prostě naše zákony byly prosazovány. Já s tím nemám problém, jako já nemám problém si sednout ke stolu jako s lidmi, s kterými nesouhlasím.
5: Pane předsedo, pan premiér už tweetoval reakci, psal, že nezvykle rychle rozhodnutí ústavního soudu respektuje. Co vy na to? Souhlasíte s tím a respektuje to? Protože byste to neřekl na začátku.
0: No tak s tím rozhodním ústavního soudu to nezbývá, než respektovat, protože ústavní soud jako nejvyšší soudní instituce nemáte jak to zvrátit. Jo, to znamená, nemáte jak se proti němu odvolat, krátce řečeno. Jo, to znamená, u jiných soudů nižší instance můžete říct, ano, my se odvoláme. Jo, a čekáte na vyšší instanci. U ústavního soudu se odvolat nelze, už víš, ano. Teoreticky k Evropskému soudu pro lidská práva, ale to není tento konkrétní případ kompetenční žaloby. Takže nezbývá, než to respektovat, protože nemáte možnost opravného prostředku. Jo? Ale to, co můžu a určitě můžu říct, je, že rozhodně nejsem spokojen s tím ohledně té rovnosti všech občanů před ústavním soudem, protože nestandardně druhý den, zatímco běžní občané čekají déle než rok. A samozřejmě nejsem spokojen s tím, že tam chybí to B, jakým způsobem nebo koho tam bude vlastně pan prezident zastupovat, protože vládu rozhodně zastupovat svými názory nebude, protože má názory opozice.
6: Ale přece pan prezident říká to samé, co Andrej Babiš, že se mají dodržovat závazky, které máme v rámci NATO, a to, že bylo před že bylo loni domluveno, že se ty závazky navýší na třeba 0,5%, to přece vy nespochybňujete jako vláda. Ta řeč je stejná, vy říkáte, dodržujeme závazky v rámci NATO.
0: Tak ještě jednou, ten závazek udělala bývalá Fialova vládní koalice. O nás bez nás, ani řekli, ne, nemusíte mi skákat do řeči, jo? Stačí, když tak prosím, já vám odpovím, já jsem vaši otázce rozuměl, takže není potřeba dvakrát opakovat. A já jsem jenom chtěl říct, že ten závazek udělala bývalá Fialova vláda a já vám řeknu jednu věc, právě z toho Bruselu v ten čtvrtek, jenom to bylo interní jednání, ale trošku to poodkryju. Mám samozřejmě podrobnou informaci od ministra obrany Zuny, který je za SPD generál, a tamto, já jsem se ptal, když jsme si vyhodnocovali při rozhovoru to jednání čtvrteční, jak jsem říkal, to byla předpříprava právě na tu Ankaru, na ten Istanbul teďka, kolik států na to tam vlastně potvrdilo to, že budou zvyšovat ty výdaje na ty 3,5 až 5% do roku 2035. A víte co? Já mám informaci interní, že většina těch států na to tam nepotvrdila to prudké zvyšování výdajů, protože na to prostě nemají. Jo, a naopak, že ta diskuze se teďka v NATO a už je to druhý, třetí jednání, který byl i předtím, a já jsem podrobně informován, protože rezort obrany spadá pod SPD, že teďka se to posouvá právě ne už k procentům, protože se ukazuje, že většina zemí NATO prostě na to nemá peníze teďka a není ochotno třeba ty peníze taky dát, ale začíná se mluvit o schopnostech, to znamená ne o procentech, ale začíná se mluvit o schopnostech. To znamená, vy tady neustále, protože bohužel nemáte ty podrobnější informace, takže vám to nezazlívám, ale ty procenta už přestávají být postupně tématem na to, že se ukazuje, že nejsme sami, kdo ty rozpočtové problémy s tím letím má. Jo? Takže uvidíme, jak to bude v tom NATO. Byla tam diskutována i ta naše pozice, vládní pozice pro to jednání v té Ankaře, která byla odsouhlasena na pondělním jednání naší vlády, následně teďka v pondělí. A s touto pozicí my tam jdeme, kolegové jsou s ní víceméně obeznámeni, už se o tom jednalo a to prudké navyšování těch výdajů na zbrojení, které vy tady v podstatě někteří dokola tady opakují, tak ono to postupně přestává být tématem a jde to spíš na ty schopnosti. Takže uvidíme, jak se to vyvine.
7: Pane předsedo, abych se ještě vrátila, vy jste zmiňoval tu rychlost toho rozhodnutí ústavního soudu. Přece jen vláda rozhodla o tom, kdo na summit má jet toto pondělí. Akreditace končí tento pátek. Nemyslíte si i tu vlastně časovou tíseň zmiňoval i sám soud? Nemyslíte si, že je to na místě v tomto případě?
0: Já myslím, že právě, že to úplně na místě není, ale to je už na ústavním soudu, protože ten ústavní soud právě vždycky rozhoduje věci ne konkrétní, proto to předběžné opatření, které dá ústavní soud, to jsem četl i předtím tento týden různá stanoviska ústavních soudců, že je velmi neobvyklé, ani to v podstatě neobsahují pravidla ústavního soudu, že by měl dávat nějaká předběžná opatření. Takže to samo o sobě už i právníci se vyjadřují ústavní, že to je velmi nezvyklý krok, ale že ústavní soud by měl rozhodovat tu ústavnost, tu řekl bych ty širší mantinely, jakým způsobem případně z ústavního hlediska vykládat ten právní řád, právní systém v České republice. Takže by to nemělo být o nějakým konkrétním termínu. Takže mě to taky překvapilo docela, ta rychlost. No a samozřejmě teď, jak jsem říkal, vláda to musí projednat. My máme teda zasedání vlády je v pondělí. No, ten termín je do pátku, tak to je teďka otázka, co s tím.

která trvá na tom, že zahraniční politiku řídí kabinet a že českou delegaci má vést premiér. Mezi nimi pak vstoupil ústavní soud, jehož mimořádně rychlé rozhodnutí vyvolalo doslova politické zemětřesení. A právě v tomto okamžiku zazněla slova, která okamžitě rozvířila veřejnou debatu. Bývalý prezident Miloš Zeman totiž obvinil ústavní soud z podjatosti a naznačil, že se Česká republika může nebezpečně přibližovat situaci, kdy se začnou rozmazávat hranice mezi jednotlivými pilíři státní moci. Zemanova reakce byla mimořádně ostrá a rozhodně nešlo o běžnou politickou kritiku. Bývalý prezident dal jasně najevo, že podle něj nejde pouze o jednorázové rozhodnutí týkající se jednoho summitu NATO. Podle jeho názoru se otevírá mnohem závažnější otázka, a to zda si ústavní soud nezačíná přisvojovat pravomoci, které mu nepřísluší. Zeman upozorňuje, že úkolem soudu není sestavovat delegace ani rozhodovat o tom, kdo bude sedět v letadle směřujícím na mezinárodní jednání. Podle něj má soud posuzovat soulad kroků státních institucí s ústavou, nikoliv vstupovat do praktického výkonu politiky. Právě proto označil rychlý zásah soudců za velmi nebezpečný precedens. Pokud totiž jednou soud začne rozhodovat o podobných otázkách, může se podle jeho názoru stát, že příště zasáhne ještě výrazněji do oblastí, které byly dosud výhradně politickou záležitostí. Celý spor přitom vznikl ve chvíli, kdy vláda Andreje Babiše dlouhodobě deklarovala, že na červencový summit NATO vyšle delegaci vedenou premiérem. Kabinet argumentoval tím, že za zahraniční politiku nese odpovědnost vláda a že právě předseda vlády je tím, kdo má na podobných jednáních hájit zájmy České republiky. Prezident Petr Pavel však takový postup odmítl přijmout. Tvrdil, že účast hlavy státu na summitech NATO představuje dlouhodobou tradici a že prezident má ze své funkce právo podílet se na reprezentaci země v zahraničí. Konflikt tak velmi rychle přerostl z běžné politické neshody do sporu o samotný výklad ústavy. Obě strany začaly argumentovat nejen politicky, ale také právně. A bylo stále jasnější, že bez zásahu soudu nebude možné najít řešení. Petr Pavel proto přistoupil ke kroku, který vyvolal silné reakce napříč politickou scénou. Podal kompetenční žalobu, ve které tvrdí, že vláda nemůže jednostranně měnit zavedené ústavní zvyklosti bez dohody s prezidentem. Podle jeho výkladu je zastupování státu navenek jednou z klíčových prezidentských pravomocí a nelze ji jednoduše odsunout stranou rozhodnutím kabinetu. Prezidentovi podporovatelé upozorňují, že podobná účast hlavy státu na aliančních summitech byla v minulosti považována za samozřejmost. Kritici však namítají, že Pavel se tímto krokem pokouší posílit prezidentský úřad na úkor vlády a že otevírá dveře k mnohem silnějšímu postavení prezidenta, než jaké předpokládá parlamentní systém České republiky. Skutečný šok však přišel ve chvíli, kdy ústavní soud rozhodl nečekaně rychle. Ještě před samotným projednáním kompetenční žaloby vydal předběžné opatření, kterým vládě nařídil zajistit účast Petra Pavla v české delegaci. Tento krok okamžitě rozpoutal lavinu reakcí. Zatímco příznivci prezidenta mluvili o vítězství zdravého rozumu a obraně ústavních tradic, kritici začali klást otázku, zda soud nepřekročil své pravomoci. Mnohé překvapila zejména rychlost celého procesu. V zemi, kde se některé složité spory táhnou měsíce nebo dokonce roky, přišlo rozhodnutí doslova bleskově. A právě tato rychlost se stala jedním z hlavních argumentů Miloše Zemana. Bývalý prezident totiž upozornil na okolnost, která podle něj nemůže být přehlížena. Připomněl, že většinu současných ústavních soudců jmenoval právě Petr Pavel. Podle Zemana tak vzniká minimálně velmi nepříjemný dojem, že soud rozhoduje ve prospěch člověka, který měl zásadní vliv na jeho personální složení. Zeman sice nehovoří o přímém ovlivňování soudců, ale tvrdí, že už samotný vznik takových pochybností představuje problém. Důvěra v soudnictví je totiž založena především na přesvědčení veřejnosti, že soudy rozhodují nezávisle a bez jakýchkoliv vazeb na účastníky sporů. Jakmile se tato důvěra začne narušovat, mohou být následky mnohem závažnější než samotný spor o jeden summit NATO. Kritika navíc nepřichází pouze od Miloše Zemana. Velmi tvrdě se k celé záležitosti vyjádřil také bývalý prezident Václav Klaus. Ten dokonce použil výraz překročení Rubikonu a varoval před tím, že se prezident pokouší změnit charakter českého politického systému. Klaus připomíná, že Česká republika není

prezidentskou republikou a že rozhodující odpovědnost za řízení státu nese vláda, která se zodpovídá poslanecké sněmovně. Pokud by se podle něj začalo prosazovat pojetí, ve kterém prezident může soudní cestou vynucovat své zapojení do zahraniční politiky, znamenalo by to zásadní posun v dosavadním fungování českého ústavního systému. Na druhé straně však zaznívají i argumenty podporující Petra Pavla. Jeho zastánci připomínají, že prezidenti České republiky se summitu NATO účastnili prakticky nepřetržitě od vstupu země do aliance. Podle nich by náhlé vyřazení hlavy státu z delegace znamenalo porušení dlouhodobé tradice a mohlo by působit jako signál vnitřní nestability. Zastánci prezidenta rovněž upozorňují na to, že summit se blíží a že bez okamžitého rozhodnutí by se spor stal prakticky bezpředmětným. Akreditační lhůty totiž končí ještě předtím, než by soud stihl vynést definitivní verdikt. Podle této logiky tedy soud pouze zabránil tomu, aby byl prezident fakticky vyřazen ještě před konečným rozhodnutím. Do celé kauzy se samozřejmě vložil také premiér Andrej Babiš. Ten prezidentovo jednání označuje za součást předvolební strategie a tvrdí, že Petr Pavel využívá celý spor k posílení své vlastní politické pozice. Babiš zdůrazňuje, že summit NATO není žádná reprezentativní společenská událost ani slavnostní výlet, ale tvrdé pracovní jednání, na kterém mají vlády členských států řešit zásadní otázky bezpečnosti. Podle premiéra by přítomnost prezidenta a premiéra zároveň mohla vyvolávat zmatek a vytvářet nejasnosti ohledně toho, kdo za Českou republiku skutečně hovoří. I tato slova dále zvyšují napětí a ukazují, že konflikt zdaleka nekončí. Nejdůležitější bitva však teprve přijde. Předběžné opatření totiž neřeší samotnou podstatu sporu. Ústavní soud bude muset v následujících měsících rozhodnout, kde přesně leží hranice mezi pravomocemi prezidenta a vlády při zastupování České republiky v zahraničí. Právě toto rozhodnutí může mít historický význam. Nepůjde totiž pouze o Petra Pavla nebo Andreje Babiše. Verdikt vytvoří pravidla, podle kterých se budou muset řídit i budoucí prezidenti a budoucí vlády. Jinými slovy, soud nyní rozhoduje o tom, jak bude český ústavní systém fungovat v příštích desetiletích. A právě proto jsou slova Miloše Zemana tak výbušná. Když bývalý prezident hovoří o obavách o charakter země a o rovnováhu mezi nejvyššími ústavními institucemi, nesměřuje svou kritiku pouze proti jednomu konkrétnímu rozhodnutí. Varuje před dlouhodobým trendem, který podle něj může postupně měnit podobu české demokracie. Zda má pravdu, nebo zda jde pouze o politicky motivovanou kritiku, ukážou až následující měsíce. Už dnes je však jasné, že spor o cestu Petra Pavla do Ankary se stal mnohem větším tématem, než kdokoliv očekával. Jedna zásadní otázka tak stále visí ve vzduchu a s každým dalším dnem nabývá na významu. Sledujeme pouze běžný politický spor mezi prezidentem, vládou a ústavním soudem. Jakých už česká politika zažila mnoho? Nebo jsme právě svědky okamžiku, který může zásadním způsobem změnit fungování českého státu na dlouhé roky dopředu? Neotevírá se před našima očima cesta k posílení prezidentských pravomocí, která může v budoucnu změnit rovnováhu mezi hradem a vládou? A pokud dnes ústavní soud rozhoduje o tom, kdo bude součástí delegace na summit NATO, kde budou podle kritiků jeho pravomoci končit příště? A teď je řada na vás. Souhlasíte s Milošem Zemanem, že ústavní soud překročil své pravomoci a nebezpečně zasáhl do politického procesu? Nebo podle vás pouze ochránil ústavní tradici a zabránil tomu, aby prezident byl z jednání NATO vyřazen? Myslíte si, že by Českou republiku měl na podobných summitech zastupovat prezident, premiér nebo oba společně? A může podle vás tento spor změnit českou politiku více, než si dnes většina lidí uvědomuje? Napište svůj názor do komentářů, protože právě vaše názory ukazují, jak veřejnost tuto bezprecedentní situaci vnímá. Pokud vás podobná témata zajímají, nezapomeňte dát videu like, sdílet ho s přáteli a přihlásit se k odběru. Jen tak vám neuniknou další velké politické střety, zákulisní informace ani nejnovější vývoj v případech, které mohou rozhodovat o budoucnosti České republiky.

0: Mám vytáhnout cedulku Pozor humor?
1: Mateřská škola. Péťa hrozně chtěl jít taky na výlet, no ale kluci se desmilovali, na ten výlet ho prostě nevezmou, i když Péťa se tak hrozně snažil.
0: A takhle tam bouchali těma bábovíčkama.
1: A tak si půjde stěžovat k principálovi, požalovat, že do této míry ten Petr Pavel ponižuje. Jako to už je otázka sebeúcty.
0: Prezident tam prostě vždycky jezdil.
1: Na co jako? Tak to už by se ponížil úplně. Možná jediní stříleli Ramba, že jo? Třeba to se pleteš, jo? Ne, tak letí raketa, ukáže ti tu zálohovou fakturu, ne?
0: Afghánistán, Irák.
1: Ty tam lítek. Pak tam přijde Petr Pavel a jde tam kritizovat vlastní vládu.
0: Já jsem prostý ogar z Valašska.
1: Co je tradiční plodina na Valašsku? Slivovice.
0: Ta nám roste rovnou ze flaška, ze stromu.
1: Fregaty, ponorky, průzkumná letadla. V Česku nemáš dálnice, neprojedeš ani osobákem.
0: Máš tady D1, to je legenda. Tak přátelé, já vás opět vítám u nejlepšího podcastu. Děkuju vám všem, kteří nás podporujete na www.vox.tv.cz. No a i dnes probereme ta nejaktuálnější témata, která hýbou českou společností. A i dnes mám pro vás jednoho velmi speciálního hosta. Velmi oblíbený politický komentátor našimi fanoušky Tomas Koulidakis. Ahoj Tomasi.
1: Dobrý den, zdravím všechny, ahoj a děkuji za pozvání a děkuji, doufám, že se i pobavíme i něco navzájem, dozvíme sami o sobě i o jiných.
0: Chystáš se nějakou hlubokou analýzu psychologickou, tak ty jsi teď přiletěl z Řecka, ty jsi tady na 3 dny.
1: No.
0: Jak se ti tady aklimatizuje takhle?
1: Jako z hlediska počasí?
0: No celkově, z hlediska počasí, společenské atmosféry.
1: Ne, tak jako samozřejmě společensky jsem rád, že jsem tady. Mm-hmm. Snažím se za 3 dny stihnout, co to dá. Nadpracovat, abych si mohl zasloužit dovolenou, tak samozřejmě vidím rád lidi, které chci rád vidět, tak většinu z nich vidím, třeba tebe, že jo? Mohl jsem přijít do nejlepšího podcastu, takže taky super. Počasí je teda, musím říct, že jak jsou tady příšerné zimy, kvůli té vlhkosti železe do kostí, tak ta horka jsou taky nepříjemná kvůli té vlhkosti, takže je to taková prádelná. No a politicky, já jsem byl teďka pryč 3 týdny.
0: Jako takže pracoval, nevíš vlastně.
1: Pracoval jsem na dálku, takže jsem to všechno sledoval na dálku. A když jsem teda nevěřícně jenom chvilkami kroutil hlavou, obracel oči a pak se smál, abych nemusel plakat, tak poté, když jsem jako teďka zase do toho vplul přímo tady, tak si říkám, co se všechno může udát za 3 týdny, no. Ale jako tak, co mě samozřejmě těší, že zrovna v době, kdy já jsem přijel, tak už konečně víme, jak dopadla tak naprosto zásadní věc pro naše každodenní životy a pro cenu potravin a pohonných hmot a dostupné bydlení a dost bytů a tak dále.
0: Tak touto fatální zprávou možná rovnou začneme. Já poprosím režii. Prezident Pavel nepojede s vládou na summit NATO. Vláda rozhodla, že prezidenta nepošle nakonec na summit NATO v Ankaře, přestože Petr Pavel o účast velmi stál. Babiš argumentuje, že na summitu budou stačit premiér a příslušní ministři. No a my teď chvilku předtím, než jsme začali natáčet, tak se to ještě posunulo dál. A sice kam?
1: Asi se to posunulo tam, že jsme se podívali a proto začali trochu později. Jestli pan prezident Petr Pavel podá kompetenční žalobu, no a podal, tak já prozradím se zákulcí, že jsme se do toho zasmáli a zakroutili hlavičkami trochu. Ale tak má na to právo podat, takže jsem rád, že se to jako rozseklo. Já opravdu já bych tomu řekl několik věcí, jo. Jako asi začnu nejdřív humorem, protože s humorem se žije lépe, jo.
0: Mám vytáhnout cedulku Pozor humor, aby jako...
1: Ne, ještě ne.
0: Ne,
1: ne, ale rozumíš, jako, tak já už, jako, když to úplně jako extrapoluji, jo, to už opravdu jak základní nebo mateřská škola, jo, tak prostě Péťa hrozně chtěl je taky na výlet a tak chodil s těma klukama, zkoušel jako to po dobrým, nejdřív zkusil na sílu, pak vyhrožovat, pak prosit, pak zase na sílu, pak vyhrožovat, pak prosit. No ale kluci se nesmilovali a na ten výlet ho prostě nevezmou, i když Péťa se tak hrozně snažil a přísahal jim, že nebude dělat nic jiného, než mu kluci řeknou, aby na tom výletě dělal a bude si rád jenom s hračkami, které mu ukážou.
0: No počkej. Tak zase, abych já tady jsem vždycky za protistranu, tak budu i zde. Kdybych použil tvoji analogii, no, tak bych mohl naopak říct, že pan prezident chtěl jet na výlet nebo na summit, kam běžně jezdí prezidenti. A Andy a Péťa řekli, ne, vy nepojedete, protože vás nemáme rádi. A takhle tam bouchali těma bábovíčkama a řekli, ne, nepojedeš.
1: No, A proto se rozhodl teda ten Péťa říct, že Péťa a Andy teda řekli, že nepojede a ostatní z jejich družiny. A tak si půjde stěžovat k principálovi prostě, jakože požalovat, že jako to prostě neprošlo. Tak on chce hrozně moc jet, ale že ten výlet už je hrozně brzo. A že prostě on tu letenku tak hrozně chce.
2: Grilluješ, tovaríš? Na tvojom grillu grozuť podmo? Tvojemu grillu ne chvataje revolucionálneho zapala. Zastajíte! Tu industrializácia pustí. Grilluj, jak heroj socialisty českovo trhu. Nacionalizuj zase, mistier Kugel. A kazu žohni kontrarevolucionie. Разрушать желудок казново-троцкий. Приналежат к мясу, как в Грузии, как Советскому Союзу. Хочешь, чтоб твое барбекю запомнили, как коты? Да, иди на Vox TV и зазиги пламя революции.
3: Грилуешь? А не хиби ти омачки?
0: А, почкай, а теď je otázka vlastně. Jestli ta analogie je, není čirou náhodou správná jako obecně. Jo, protože to je moje základní otázka, kterou se tady vždycky ptám, jestli to je vůbec nějaké téma pro českou společnost. Jestli pan prezident pojede nebo nepojede na summit a jestli vláda to dovolí nebo nedovolí.
1: A to je zajímavé, protože jak jsem tady na ty 3 dny, tak jako lítám jak čemrda tam a zpátky, tak jsem zjistil, že jako kromě nás, který musíme, a evidentně lidi na Pražském hradě, anebo jsem tam možná i někdo na vládě, protože musí, tak to vlastně nikdo neřeší. Jako, že bych tady chodil po ulicích a lidi se tady hroutili v dlobách, že prostě Petr Pavel nepojede, nebo naopak pojede, se nestalo. Jo. Proto jsem říkal, že tu mám několik komentářů. Mm-hmm. Proto jsem to i uvedl, protože co vím, tak lidi pořád čtvou ty věci, jako když jsem odjel před 3 týdny, tak je to stejný. Jo. Jestli bude levno nebo draho, kolik stojí chleba, jestli mají kde bydlet, jestli v těch školách prostě se najde místo pro jejich děti, co s těma dětma, co se nedostali, protože tam to místo není, zdravotnictví, jestli člověka vyšetří dřív, než nedej Bůh umře, prostě, nebo se mu to zhorší a tak dále. Jako to jsou zásadní věci, které je potřeba řešit. Jestli prostě tím, že se někdo rozhodl válčit někde několik tisíc kilometrů daleko, jestli to bude ovlivnit dál, že prostě nám vystřelí inflace a pošroubuje se ekonomika, tak to lidi řeší, ale jako tohle je podle mě pro každodenní život. Jako každodennost, která rozhoduje volby stejně, ale rozhoduje také o tom, jestli se máme dobře nebo špatně, jako i psychicky, tak tohle je úplně jako irrelevantní. A pak tomu mám ještě jednu věc. A jako nevím úplně přesně, co tam chce žalovat, tak já jsem tu žalobu ještě nestihl, jsme se asi nikdo nestihli podívat do toho. Jo. Ale tak jako asi pravděpodobně by to mělo být tak, že on teda bude žalovat rozhodnutí vlády. Mm-hmm. Jo? Protože vláda rozhodla, že pověřuje ministra zahraničí, aby se stavil delegaci o tolika a tolika osobách do tolika a tolika peněz. Že on by měl dosáhnout toho, pokud teda chce ještě jako jet. Ty jsi říkal výlet, já bych si nedovolil říct, že chce jet na výlet, abych řekl, že chce jet na zásadní cestu tam, kde ještě nebyl tento rok. Tak a k tomu se taky ještě dostanu. No. Takže, fakticky, jo, takže bych měl chtít po ústavním soudu, aby zrušil ústavní soud usnesení vlády a aby vláda na základě toho rozsudku přijala nové usnesení, které bude zahrnovat Petra Pavla a jeho družinu. Jestli to dá stihnout, fakt netuším, protože podle mě ne, protože jsou tam lhuty k tomu, žalovaná strana se může vyjádřit, má na to lhutu, že jo, musíte to podat, na to je taky nějaká lhuta a tak dále. Těžko přijít, jo. Jako mně přijde, že to spíš stihnout nedá, jo. Ale většinou kompetenční žaloba je o tom, že buď někdo nerozhodl a chce se, aby rozhodl, a po ústavním soudu bych řekl, aby rozhodl, nebo naopak, rozhodl a je to teda špatné a ten ústavní soud si to chce jako ústavního soudu někdo vyřídit. Jo, vzor byly ty důchody, když bývalá vláda prostě prohlásila důchodce hospodářskou škodu, penzisty, mm-hmm. kteří jako za to, že vychovali tu generaci, včetně těch vládnoucích v minulé vládě, tak se dozvěděli, že jsou hospodářská škoda a nezaslouží si penízky, protože celá země věděla, a valorizace to samé, celé země věděla, že inflace bude, jenom vláda se tvářila v čele s Marianem Jurečkou, že to neví. A pak najednou teda si slyšel, že inflace, jak jim osekali valorizace. Takže legitimní očekávání, jako sice řekl ústavní soud, ano, tak jako legitimní očekávání jste mohli mít, ale ta hospodářská škoda, no hrozný prostě, jako už i lidsky hrozný. A nebo prostě rozhodlo, anebo jestli jako rozhodne třeba víc orgánů, jak se to chtějí vyříkat, který z nich to má rozhodnout, jo. Ale co chce na tomhle žalovat?
0: No jako to je vlastně ta otázka, my to máme teď čerstvě, tu informaci, máme takže nemáme, ale jako co může v té kompetenční žalobě žalovat tady v tomhle kontextu?
1: No, když ještě...
0: Nebo je to jako obecná prostě, to znamená, aby jednou provždy se vyřešily kompetence vlády a kompetence prezidenta. Asi spíš tímhle směrem by to mělo jít.
1: Tak hele, no tak počkej, obecná to už vůbec nemůže žalovat, protože říkal včera předseda vlády Andrej Babiš to vypočítal, že jenom za období této vlády, za 6 měsíců byl ve 12 zemích Petr Pavel. Mm-hmm. A to si myslím, že je dobrá cestovka, jo, na státní, za naše.
0: Tak ano, jasně, ale je to prezident republiky, to znamená, je přímo jasně psané, že prezident reprezentuje.
1: No tak počkej, jo. Tak jenom jsme to řekli. Pokud obecně, jo, proti to jenom na tom vysvětlil, on to nezávidím, já jsem přející člověk, jo. Já jsem rád, že můžu platit daně, aby si Petr Pavel zašel nafotit auta na Le Mans, jo. Ale jestliže mu už byl za 6 měsíců ve 12 zemích, je v průměru 2 za měsíc. Tak. Mm-hmm. Už má jisté, že pojede na summit OSN, kde teda nebude jeden z 32, ale bude tam sám. Prostě může se tam vykládat. No sice bohužel v OSN to bývá často, takže se mluví do prázdného sálu, pokud nejsi Spojené státy americké, Rusko, Čína, víš, nebo nevím. To je někdo z jaderných mocností a minimálně stálých členů Rady bezpečnosti. A což mě mrzí jako hrdého občana České republiky, ale to tak, to si přiznejme. Ale měl by tam prostor pro sebe, mohl si tam vykládat. Takže asi těžko obecně, protože není tak, že ho vláda nikam nepouští. Jo? Ta argumentace vlády je, že ten summit bude důležitý a na tom summitu mají být ti, kteří rozhodují. Což je vláda podle ústavy i fakticky prostě. To, co mě mrzí, že ta debata se zvrhla v to, což já chápu, je to jednoduchý, je to pochopitelný, pojede, nepojede, ale ani Petr Pavel, ani jeho podporovatelé, tudíž opozice, nám a některá média, nám neřekli, jaký je ten důvod, proč tam chce. No jaký je ten důvod, proč tam chce?
0: No to je dobrá otázka.
1: Řekni, no tak já se tě ptám, no.
0: Tak já budu argumentovat tradiční argumentací, to znamená, jsou to nějaké zvyklosti, vždycky tomu tak bylo. To znamená, prezident tam běžně jezdil. Druhý argument je, že dlouhá léta sloužil v NATO, tedy tam má spoustu konexí, tedy může dohodnout určité dohody. Za zavřenými dveřmi například.
1: No. No tak to je ta běžná argumentace, kterou můžeme asi vyvrátit, ne? Tak máš tě napadit určitě třetí, a tak to nebudu kazit, že? Tak mi řekni, zkus třetí.
0: Třetí, jo? No. No tak je to reprezentant České republiky, který bude reprezentovat stát navenek.
1: Dobře, kouzlíš. Mám to říct.
0: Když mi dáš ještě chvilku, vymyslím i čtvrtý, ale...
1: No tak je tam jeden, který nechceš říct totiž, ne?
0: No, jako jestli myslíš kolem pana Koláře, že by to kroužilo?
1: Třeba.
0: No ne, tak to jsem se chtěl totiž zeptat. Protože z obou stran, když se na to podíváš, tak tohle je jedna část. A druhá část je, že se tam velmi pravděpodobně budou dohadovat zakázky zbrojního průmyslu.
1: Prosím tě, no tak tam se bude dobře dělit medvěd, no. Jo, ale fakt jsem zůstává, že zatímco ta strana vláda nám řekla přesně, proč tam chce jet ona, proč tam nemá jet Petr Pavel, protože tam se bude projednávat to, co je důležité. A proto já jsem v té satiře na začátku to říkal, jo. Když už nevěděl kudy kam, tak veřejně slíbil, že se tam neodchýlí od toho, co mu nadiktuje vláda. Že on dostane mandát a tam to přečte, že? A že mu stačí 3 minuty na neformální večeři. 1 z 32, rozumíš, tam se to přečte, jelikož nejseš prezident Spojených států amerických, tak jako zašumí a jde to pryč. Mm-hmm. Tak až tak daleko šel, jo, takže ti, co si slibují, že by tam jako třeba podporoval pozici opozice a svou, že já nevím, má mít právo veta, má se víc zbrojit a kde si cosi, tak jako prostě on už dokonce, aby se tam dostal, Petr Pavel, slíbil, že řekne jenom to, co mu řekne vláda, aby řekl. Což je stejně v pořádku, protože má dodržovat mandát vlády. A to je o tom, to je, jak ty mluvíš o těch zvyklostech a podobně. Zvyklosti se můžou měnit, jo. Ale vláda jasně řekla, ta strana vládní řekla, prostě tam se bude rozhodovat o důležitých věcech, může to být velmi důležitý summit, možná se vůbec nebude jedno o těch 2, 3, 5%, Možná jo. Možná se bude jednat jenom o to, nebo se bude jednat třeba o to, že bude si stěžovat prezident Spojených států amerických, že ty státy na to se nechtěly účastnit války proti Iránu po boku USA a státu Izrael. Agresivní, útočné, že? Možná ne, jo. Možná se bude jednat o penězích, možná se bude o tomhle, možná se bude o nerostných stromech, o čemkoliv, ale všechno to je v pravomoci vlády. Jo. Kdyby tam byl jenom Petr Pavel, tak mu řekli, tak najednou by se rozhodlo, že se bude jednat o něčem novém. A řekl, anebo i od těch stávajících tam řekl, ano, ano, moment, tak já, dejte mi chvilku, já zavolám do Prahy panu předsedovi vlády Babišovi, aby mi řekl, co mám říct, protože já na to nemám vliv, jako Petr Pavel. Jo.
0: No dobře, a jaký teda je podle tebe ten důvod, proč tam chce
1: takže,
0: pan prezident?
1: Počkej, takže pokud přijmeme argumentaci Petra Pavla, nebo respektive té opozice, že to bude o těch penězích, tak o tom rozhoduje vláda. Vláda si může klidně rozhodnout, že dá 40% HDP, že nám zruší školy a školky a nemocnice a bude se jenom zbrojit. Vláda může rozhodnout, že se vůbec nebude zbrojit. Vláda si může rozhodnout, že ode dneška budou všichni chodit povinně na vojnu, včetně nás dvou, anebo taky ne. Jo? Celé je to v pravomoci vlády. Takže a ta vláda řekla, že jestliže to bude důležité, že tam chce být ona a je to logické. Jo? To jsou všechno spekulace. Já jsem četl, někde psala nějaká novinářka investigativní, právě to, že třeba to může jít o kšefty kolem pana, těch lidí kolem pana prezidenta, s tím Sabina Slonková, pokud vím dobře, to psala. Jako kromě toho, že tam bude krajen medvěd, tak už si jenom připadá v úvahu, že si prostě chce udělat hezkou fotku anebo ukázat třeba tomu, kdo mu řekl někdy v minulosti, jakože je jakkoliv mu řekl třeba něco nehezkého, když byl ještě ten v tom vojenském výboru, tak ukázat, vidíš, že jsem jako prezident, jo. Ale jinak jako udělat si fotku anebo tam kšeptovat, jsou jenom dvě možnosti, proč tam tak vehementně chtějí, že se do této míry ten Petr Pavel ponižuje. Jako to už je otázka sebeústy, jako já, kdyby já být v té pozici, jak řeknu, hele, víte co, tak si tam jeďte, vyžerte si to a já vám tady budu zatápět další dva roky.
0: No a tak ten hlavní argument by byl, že prezident je podle ústavy je hlavou státu a tradičně se summitu na to účastní.
1: A co jako? A já tradičně vstávám v 8 ráno a dneska jsem stal v 8.
0: Dobře, ty nejsi prezident.
1: No co?
0: Vstávej si, kdy chceš.
1: Jo, děkuju.
0: No ale prezident tam prostě vždycky jezdil.
1: No co jako? A má tam co dělat, jako tak, rozumíš, tak ježišmarja, tak já to řeknu ještě jinak, lištěji to řeknu. Z pohledu daňového poplatníka, běžného člověka. Jako ta cesta tam, ty hotely, stojí nějaký prachy. Ať tam jedou ti, ať je to efektivní, co o tom rozhodují a ušetříme pár kaček, protože rozpočet je úplně rozložený a země je zadlužená. Prostě koruny, halíře dělají talíře, se říká. Petr Pavel tam fakticky nemá co dělat, kromě toho, že může jako formálně reprezentovat nebo říct 3-minutový proslov nebo položit věnec. Udělat si fotku, nebo ty lidi kolem něho se můžou s někým scházet. Jako fakticky tam nemá co dělat, prostě je to efektivní, takhle je to efektivní. Ať tam jedou ti, co to mají rozhodnout v nejnižším možném počtu, za co nejméně peněz tím pádem a ty peníze se dají na něco jiného. Máme problém jako dost. A jako pardon, jo, já opravdu jsem přející, jako mě, já jsem s tím v pohodě, no tak dobrý, tak hele, dvě země měsíčně jenom za dobu této vlády, myslím, že 61 zemí už celkově měl, jako kde navštívil v destinace Japonsko, Argentina, prostě tamhle dělá fotografa na Le Mans, což jsem se včera dozvěděl, že jsou auta, protože jak já to nesil, tak jsem si myslel, že to je cyklistika, podle mě. Na Iron Maiden mu chválím, protože jako já taky mám rád Iron Maiden, takže to je dobře, že šel na Iron Maiden, tak to je aspoň v Česku bylo. Ale jako cestuje si veselá, pojede na OSN, takže jako zase zpět té kompetenční žaloby, teď to nemá žádný reálný základ. Proč by? Protože v té ústavě je napsané, že o tom rozhoduje vláda. Jo. Prezident v naší ústavě má formální úlohu, ceremoniální. Možná, kdyby se choval podle té ústavy, to znamená hezky a dobře vypadal, pronášel nějaká nadčasová moudra, jo. Ne z Batmana, pokud možno, ale z nějaké jako opravdové literatury. Jo. Já mám rád Batmana, se taky podívám, ale že bych jako to přednášel studentům, když učím Batmana, tak to ne. Držím se, asi je to ode mě špatné, že se toho držím, ale držím se prostě, já nevím, Platonem a Sokratem počínaje a Aristotelem a přecházím až k současnosti, já nevím. Posledně jsem tam vykládal, jsem dával do kontrastu Fukuyamu s Huntington třeba. Mm-hmm. Myslím, že tam asi možná nejsem tak hodnotný, jako pan prezident, když cituje Batmana, ale v projevu k vyznamenáním, jo. Ale myslím si, že se něco dozvíte lidi.
0: No ale tady jenom k tomu, to je přece tradice, že prezident vždycky s vládou má nějaké spory. Ale ty spory vždycky dokázali jaksi zastínit nebo uhladit tak, aby vždycky prezidenta vzali sebou na summit.
1: Tak jako on si, jako vláda říká, má v tom pravdu, že on si postavil prostě svoje bytí na tom, že jde proti ní, tak jako nemají povinnost ho brát. Je to stejně ve věci vlády, on tam nemůže, jako může si koupit letenku a odjet, může se tam domluvit s někým, jestli mu nedali prostě, tak on tam stejně může jít, jako bez souhlasu. Jo. Může tam zajet prostě.
0: Promiň, myslíš, že ta, protože on říkal, že tam by klidně jel na motorce na ten summit, ale že nechce nějak provokovat. To znamená, myslíš, že je reálná šance, že tam pojede jako mimo?
1: Tak to už by se ponížil úplně. Ale jo, tak jako, jako potom, když je schopný kvůli tomuhle podat ústavní žalobu, potom, když tady 3 měsíce prostě úplně nedůstojně to zkouší po dobrém i po zlém, aby ho vzali prostě na jeden summit, když si jinak jezdí všude, hrajzuje. Tak jako já už jsem ochotný věřit všemu, ale to je úplně nedůstojný, ten člověk se tím úplně ztrapnil to jeho okolí. Protože on si chce být znovu zvolen, potřebuje vládní voliče a potom dle teda to nevím. No. A vem si to od začátku, tak jako tady máme Andreje Babiše, no tak ten mu jako se k němu snažil chovat jako vstřícně, že jo. Velkorysý byl v podstatě jako slušný, ale ona i ta číše, každá číše, když se dlouho chodí jako pro vodu trpělivosti, tak se jako utrhne. Ta vláda ho k ničemu nepotřebuje, Petra Pavla, vůbec ničemu, že ona má důvěru, odpovídá se lidu podle ústavy a sněmovně, ta má důvěru, lidi zvolil, lidu bude skládat účty, to je na její dobré vůli, jo. Takže si to jen od začátku, tak nejdřív nutil tady předsedu vlády, aby veřejně vykládal o tom, jak bude dávat svěřenský fond, jako takže se z nás stal tady z národa, se stal z expertu na fotbal, stali experti na obchodní a mezinárodní právo, korporátní. Potom, byť říkal ještě před svým zvolením, že vždycky jmenuje ministra na návrh předsedy vlády, tak ho nejmenoval. Potom ještě mimo jiné teda mu poslali jako první vláda v historii pro informaci ze zdvořilosti programové prohlášení. Pod ním do toho začal kibicovat, co tam mají mít. Oni mu řekli, že do toho jako nemá co mluvit. A říkal, aha, no tak jo teda. A od té doby se takhle táhne dál. Jo. Teď tady posledně vykládal, že chce, aby jsme zrušit právo věta v Unii, což je v příjmem protikladu proti vládní politice a většině voličů, kteří byli u voleb. Vykládal, že chce, aby jsme měli euro, což vláda řekla, že nechce, tak když se do ní staví do kontrapozice, tak jako se může divit, jako tak co, tak se mají pořád, já správně křesťanské, nastavit druhou tvář, ale v tomhle případě, pokud by vláda pořád a její voliči nastavili druhou tvář, tak už se jim jako ta hlava točí jako obrtlík ve větru, jako krouhvička, rozumíš, jako, protože to je furt do kolečka, takhle, takhle, takhle, ale tady o nic nejde, jako to je, Ježišmarja.
0: To je vlastně, na to, že o nic nejde, tak jsme vlastně u toho strávili poměrně dost času, takže já bych to...
1: Fascinuje, že to trávím už 3 měsíce, že jsem to konečně rozuzlil, ať si podá žalobu, jako jestli mu tam řeknou...
0: A čím si myslíš, že to je, protože...
1: Jestli oni řeknou vládě, prosím vás, vezmte toho Péťu, tak jo, tak ať ho vláda vezme, prostě Péť, ať si udělá fotka, ať tam ty lidi si tam jdou kšeftovat, nějací lidi si tam něco dohodnou, jako a už můžeme snad zase řešit. Něco jiného, tak já...
0: Ale to mi vysvětli, čím si myslíš, že to je, a vlastně my se o tom teď taky bavíme, takže já jdu trošku sám proti sobě, ale že se to řeší takhle intenzivně, a třeba já jsem tady měl Petra Koláře, komentátora, ne přítele, a ten říkal, že prostě média to chtějí, protože to má jako čtenost, lidi to zajímá, tak čím si vysvětluješ, že zrovna tohle je tak populární?
1: Jo, hele, tak nejdřív začnu s teorií sociální psychologie. Pravdu je, že média neříkají, jak, co si mají lidi myslet, ale rozhodně určují, o čem budou přemýšlet. No. Takže teďka je to otázka, co bylo první. Jo. Bod 1. Bod 2. Hele, agregátní poptávka, nabídka třeba, jo. Makroekonomie, politická ekonomie a tak dále, školství, zdravotnictví, to jsou fakt složitý věci. Jo. Tohle je tak jednoduchý, s proměnutím tak pitomý, že na to může mít názor každý, ale může se mýlit v podstatě. Jo. Ve své podstatě, jako když bude dostatečně vehementní. Jo. Můžeš mu 100krát argumentovat ústavu a článkem 63, že ten prezident si to je fakt jenom formální. Jako, i to, že se říká, že on jako je hlava jako armády, zase formální, jo. Protože o té armádě rozhoduje zase vláda, jo. Armáda je řízená ministerstvem obrany, které je řízené ministrem, že podléhá armáda civilní kontrole. Vláda rozhoduje o koncepci armády, kolik bude mít vojáků, jakou bude mít výzbroj, jestli vůbec bude mít výzbroj, jestli vůbec ta armáda bude. Jo. Jestli válka bude, nebude, tak to není, že by se Petr Pavel probudil, rozhodl se, že vyhlásí válku, já nevím, komukoliv. Prostě to zase musí do sněmovny, vláda a takhle. Jo. Ne, to má fakt jenom formální pravomoci. Ale to je tak jednoduchý, že prostě ano, jako zbuzuje to velké vášně. Jo. No ale pak to zasněme ty důležité věci, jako můžeme se klidně dohadovat tady, jo. Jako já bych za to byl rád, představila Alena Schillerová tu penzijní reformu, jo. Za mě dobrý, mm-hmm. Pokud si někdo myslí, že nedobrý, tak já s ním rád o tom budu odborně diskutovat, jo. Protože může říct třeba, že nevím, chudáci banky teďka budou mít méně na poplacích a že on si tím pádem myslí, že třeba přijdou lidi nějaký o práci, jo, nebo cokoliv, jo, fabuluju. A můžeme se o tom bavit. Ale už je to taková jako složitější debata. Jo, tohle to je prostě, řešíme to 3 měsíce, já jsem rád, že se to pěkně posunulo, že teda vláda řekla, Péťa nejede, Péťa se šel stěžovat do ředitelny a uvidíme, co bude dál, co řekne ředitelna, ve které sedí učitele, které Péťa jako se svými rodiči vybral. Protože říkám rodiči, protože Péťa je spojen pupeční šňůrou s bývalým vedením školy, no.
0: Tak já to posunu teda k těm komplexnějším tématům.
1: A teďka
0: no, teda, tak znamená, poslední větu ti tam nechám.
1: Petr Pavel je spojen pupeční šňůrou s bývalou vládou. Tak. A Petr Pavel najmenoval si většinu ústavního soudu a teď uvidíme, co se stane. Tak.
0: Tak posunem to, protože to se tam bude také řešit a poprosím další slide. Česko letos 2% HDP na obranu nesplní, řekl Babiš. A jak je tohle závažné téma pro Česko a pro Česko v mezinárodním kontextu?
1: Já mám hroznou výhodu, jak jsem teďka přijetěl ze zahraničí, tak jsem se mohl na ty naše zásadní témata podívat taky z druhé strany jako bezprostřední. Mm-hmm. Tak já jsem se hrozně poctivě snažil tam třeba najít zmínku o tom, co řekl, jak tady probíhalo všichni rozdíly, co řekl Mark Rutte na nějaké tiskovce. Ale fakt jsem se poctivě snažil, hrozně poctivě jsem se snažil. A v řeckých, tureckých, bulharských novinách jsem našel ani řádku.
0: Nepíše se o tom, jo?
1: Vůbec.
0: O celé Evropě. Že vůbec. Česko nesplní 2%.
1: Vůbec. Ale nejenom o tom, že Česko nesplní, ani o tom Rutem, že někde něco říkal, jsem nepsal. Zůbec koukal. Tady hrozný téma to bylo, no. Ale tak dobrý, tak jako to já si jenom tak říkal, jako, že to je zajímavý. Hele, tak pobavil teďka Andrej Babiš, pobavil v tom svém podcastu, sorry, jako jak říkal, že by tam možná měla i ta bývalá vláda, protože se bude projednávat rok 25. Ten jde za Fialovou vládou, za těmi všemi, co křičí o těch 5%, tady furt křičeli a křičí.
0: No tam je dobrá otázka, kde je těch 5%?
1: Ja, tak já doufám, že pořád jenom v velkých snech plánovačů.
0: No ne, protože zase já se to vždycky snažím dělat objektivně, to znamená v rámci možností, co to jde, ale tak tady se vyhlašovalo, jak nejvíc pomáháme Ukrajině a tak dále.
1: A
0: byly tady velké zbrojní zakázky a najednou neplníme ani 2%.
1: No.
0: Tak to tam to úplně nesedí přece.
1: A už jsi prodal někomu nějakou polní kuchyni aspoň?
0: Já ne, člověče. Přemýšlím, že bych vstoupil do tohle biznesu, nevím, jak je to výnosné, ale...
1: Můžu ti pak dát zahradníka?
0: To bych se asi musel zeptat pana Strnada, nevím.
1: Já nevím, no. Ne, to byl nějaký Odesák, co prodával ty předražené kuchyně, které nedorazily, ne? Bývalej poslanec.
0: Je to možné, já si to teď úplně přesně nevybavuju.
1: No jo, je to tak.
0: No ale to jako...
1: Do přístroje, ale tady ho nemáme chytrý, protože bychom na tom jinak prý mohli sledovat veřejnoprávní média, no. Ale...
0: Tak já to upravím. Oni se odvolávají, což je tradiční, to dělají vždycky všechny vlády, nově nastupivší, hážou tu vinu na tu předchozí vládu. Je to fair, ten argument?
1: Tak.
0: Že ale, se z toho vyvinujou?
1: Ne, tady se není z čeho vyvinovat, protože je to pravda. Jako. Bývalá vláda nám tvrdila ústy Petra Fialy, paní ministryně Černochova a tak dále, že to jsou 2%, určitě to jsou procenta, dokonce víc než 2%. A přísali na holý pupek. A říkali to ještě před 3 týdny, obviňovali tady vládu z toho stávající, že lže, když tvrdí, že jim říkali, že dostali z informací z Bruselu, že není. Aby se ukázalo, že to je přesně tak, že není. Jo? Takže to není žádná výmluva, to je prostě fakt. Tam se bude řešit, jestli to vůbec bude řešit v té Ankaře. Turecku, tak se tam bude řešit prostě rok 2025, nesplněno, stejně jako 4, 3, 2, 1. OK? Mm-hmm. No a tak 2, 3, 4, 5 jde za Petrem Fialou a jeho vládou. Za těmi, kteří tady furt křičeli. Co týká těch 5%, v dnešních cenách zhruba se bavíme o téměř půl bilionu. 5% HDP. Není to samé, co třeba 5% rozpočtu. 5% svého HDP je zhruba, bají oko, 90 miliard. 1%. 5 je 450. 450 miliard, jo. Pro představu teďka má ta obrana, jako i s těmi ostatními kapitolama, rezortama 180 miliard. Jako 450 miliard, to si fakt můžeš vybrat, co se tady zruší. Jo? Co nebudeš chtít mít? Jestli nebudeš chtít mít osvětlení, školství, policii, zdravotnictví, záchranky, nevím, silnice, něco si vyber prostě, jo? Každý ví, že ty prachy nejsou. Nemáš. No, tak jako z čeho to máš dát? Nemáš. Naplánovali si to, napsali si to, prdlačka.
0: No, to je 5%, ale tady se bavíme o 2%. Ani tam řekl Andrej Babiš, že to nesplní letos. To znamená, letos už vládne on.
1: Ano.
0: Letos už se to nemůže odvolávat na tu předchozí vládu.
1: Teď se dostanu k tomu, kdo. Jenom chci říct, že ten tipkoval tam, že jakoby měla ta bývalá vláda si to jako vysvětlovat sama do toho Turecka. Ale tak z ní by to mohlo dělat. Ano, a to je možná důležité, že mluví Petr Pavel, že by to za ty svoje kamarádičky vysvětlovalo. Ale teďka vážně, ano, nesplní se, protože schodek státního rozpočtu 310 miliard. Tak. Minulá vláda zadlužila zemi 1200 miliard. 1,2 bilionu. To je víc než, to je asi, než kolik, 5-6 vlád přední dohromady. Jo? 90 let jsme činili s nulou, pozor. Furt se dozvídáme, na co nejsou ještě peníze. Jo, vláda teďka se tady snaží udržet se stropováním cen pohonné hmoty, protože to by nám vystřelila inflace hrozně, protože všechno tady jde na naftu, hasiči, zdravotníci, policajti, rozvoz rohlíku. Jo. Převzalo se POZE pod státní rozpočet, obnovitelné zdroje, taky se to z něčeho musí platit prostě, ale v obecném principu, jak se pustím na pole politické ekonomie, jakákoliv indexace je špatná. Prostě musí řádný hospodář postupovat podle toho, na co má. Můžeš vydat jeden rok 1% a druhý klidně 5. Jo? Podle toho, co zrovna si potřebuješ pořídit. Co zrovna ti chybí. Co zrovna je výhodné, levné. To je to samé. Pojď se, když tobě dám, jako indexuju ti výdaje, jo. Dejme tomu, že budeš brát, tak se nám to dobře počítá, jo. Tak dejme tomu, že budeš brát 1 000 000 korun měsíčně. Šlo by?
0: Beru.
1: Bereš, jo. Já ti z toho budu indexovat 10%. Může být?
0: Mm-hmm. Jo? To, co mám s tebou udělat?
1: No, tak jsem bohužel škrt, no. Takže 200 tisíc dostaneš měsíčně, jo. A dobrý, první měsíc si teda něco pořídíš hezkýho, druhý taky, třetí taky, čtvrtý taky, pátý, a k šestý zjistíš, že už vlastně všechno máš, jo. Jenomže já ti neřídím, že 200 tisíc musíš utratit. Fakt to musíš utratit. Nebudeš mít větší barák nebo něco, musíš to někam dát, jo. A teďka najednou přijdeš, než ty, jo, tak co teďka mám dělat, ale ještě pořád tady mám 20 tisíc, musím něco utratit, tak to už, tak já než třeba, ty, jo, tak koupím si tak druhou televizi, jo, a najednou si, že máš 10. Že já si jdu jenom na jednu. Jo? Nebo tak si řekneš, dobře, já už na to kašlu, mi to stejně mi to dá. Tak půjdeš, tady potkáš nuzného člověka, dáš mu to do ruky, ať si jde něco koupit. Jo? To je indexace. Já jsem to zažil nedávno, tak před rokem jsem měl na jedné akci, kde jsem dostal indexovaný výdaj. Dostal jsem pitlík s takovýma hracíma penízkama, chodil jsem v té středověké vesnici a potřeboval jsem utratit 70 dukátků. Jo? Ať jsem dělal, co jsem dělal, tak jsem jich utratil 50. A říkal, co s těma 20 máš dělat, jo? Vrátit to nejde? No tak jsem si koupil ty mídla 4, no. To teď to máme, ještě rok to máme.
0: Tak budeš aspoň čistotný. A já tomu rozumím, tomu argumentu, ale pak je druhý. Za prvé jsme se k tomu zavázali.
1: No.
0: To znamená, minimálně bychom mohli držet slovo.
1: Já ne.
0: No ty ne, ale ty taky nesedíš ve vládě.
1: Ty jsi zavázal?
0: My jako Česká republika.
1: Zavázal jsi ty?
0: Ne. Zavázala se Česká republika.
1: Volili si ty, kteří se zavázali?
0: No to jedno, to tak funguje demokracie. To ty jako řek bys o demokracii něco mohl vědět, když u vás vznikla. Byť jiný typ demokracie, než máme my dneska.
1: Ano, jiný, jiný. Já to
0: dost jiný.
1: Řeknu bonmot, jo? Jsme se bavili teďka nedávno, jsem odjížděl s sousedy, že kdyby naši předkové věděli, jak to dopadne, že jsme možná to vynalézání demokracie vykašlali.
0: No to je otázka, proto já tam nechci zabíhat, ale aténská demokracie, to je moje téma, protože ona byla dost jiná. A myslím si, že dneska by se určité části společnosti ta původní aténská demokracie velmi nelíbila. Byla velmi diskriminační totiž, mimo jiné.
1: No diskriminační, tak jo. No,
0: tak vůči ženám ku příkladu, vůči lidem, co neplatili daně, taky byla dost diskriminační.
1: No nebo vůči těm, co nebyli občané.
0: Ano. Takže je velmi diskriminační demokracie.
1: No, já si myslím, jako, proč by měl dobře. Všeobecné volební. Dobrý, tak já se posunu trošku v dějinách.
0: Taková... Nemusíme tady zabíhat. My jsme fandové, ale nevím, jak diváci.
1: Takovou, ne, tak pro diváky taky, tak je taková pikantérie, když se zavádělo, jedna ze zemí, když se zavedlo první všeobecné volební právo v té moderní historii, byla Francie. Jo? A bylo to mimo jiné, protože potřebovali zkrotit ty lidové bouře, se jim lidi bouřili. Takže zavedli všeobecné volební právo pro všechny a dali tam ale klauzuly, kromě těch, kteří byli trestáni. Jo? Mm-hmm. No a protože ty chudí lidi, kteří se jim bouřili, tak prodělali to volební právo, tak aby měli možnost, že jo, teoretickou, tak oni prostě byli chudí, takže kradli třeba chleba, takže byli všichni trestaní, takže pak se zjistilo, že jejich všeobecné volební právo odpovídá přibližně 2-4% populace tehdejší, neboli přesně téměř lícovala s počtem aristokracie.
0: Vidíš, no, to jsou náhody v tom světě.
1: A počkej, ten vzor z té aténské, co si myslím, že bylo dobré, tak to byla... To bylo cyklické střídání úřadu, jo? Mm-hmm. Že si prostě zastával, byl zvylosován, zastával si úřad přesně jeden rok, a pak šel druhý, jo. Že jsi nevytvořil konexe, neměl dost času, aby jsi jako byl úplatný a tak dále. Ano, byli tam samozřejmě pak excesy, no tak když prostě toho Sokrata dali mu vypít dilithyrium, že jo, aby překazil mládež, no.
0: Ano.
1: Tak.
0: Ptal se na nevhodné otázky totiž mládeže.
1: No, taky špatně odpovídal, no. A to bylo nějakým českým filmu, no. Jsou ty lidi, s kterýma se stýkal, ale... No a tak vzpomínáme ne na ty, kteří ho popravili tolik, ale na to, na něho, no. Na něj. Ale bohužel ústy Platona, takže kdo ví, jak to bylo, jo? Zase na druhou stranu, co ten Platon si tam jako napsal věrně a co ne, když byl jeho žákem.
0: Tak přátelé, tady bohužel naše YouTube část končí, ale pokud se vám líbí to, co děláme, tak na vás mám takovou prosbu. Dejte nám odběr tady na tom kanále z jednoho prostého důvodu. Blížíme se ke 100 tisícím odběratelům. Já vám za to děkuji a vám, co se opravdu hodně líbí to, co děláme, tak pojďte s námi ještě na web, protože s Tomasem jsme se dneska zapovídali, takže uvidíte spoustu dalších témat. Třeba jako tato.
1: Jako takhle si lehnou na záda. Ještě nožičky, ručičky jako brouček, jo? Boris tam odpaluje golf a ona se ukloní v podstatě, odejde gejša, ne?
0: To je přece neuvěřitelné.
1: Neuvěřitelné. Eur.
0: Eur. Se zavedly takové totalitní praktiky.
1: 2% B, 3,5% B, 5% B.
0: Já úplně Českou televizi nesleduju.
1: Já nechci tady vybuzovat k občanským nepokojům.
0: Vystřelili rakety do obydlených částí Libanonu. Izrael si najednou dělá cokoliv chce.
1: Ta paní Černochová Sileka mi napsala tak. Vláda Spojených států amerických kritizuje stát Izrael, vystupuje z OSN, že to je úplně hotovo.
0: Chápeš to?
1: Tak chtěl prostě borec jinému člověku říznout jako hlavu.
0: Pobodal 5 muslimů.
1: Pak i podle toho vypadá, že? Člověk dal 5 korun, aby si skoupil rohlík.

0: Hezký den začíná diskuzní pořad napřímo. Aktuální politická témata probereme s poslancem a předsedou strany PRO Jindřichem Reichlem. Dobrý den.
1: Já moc děkuji za pozvání a přeji všem divákům TN Live hezké odpoledne.
0: Pane předsedo, ústavní soud včera v předběžném opatření rozhodl, že prezident Petr Pavel pojede na červencový summit NATO do Ankary. Překvapilo vás toto rozhodnutí ústavního soudu?
1: Jak už jsem říkal, příliš nikoliv, protože to bylo očekávatelné. Dokonce jsem slyšel jeden hezký bonmot, že žaloba byla podána v úterý, ale předběžné opatření bylo napsáno už v pondělí. Já myslím, že ta celá věc byla jaksi skutečně vykomunikovaná velmi dobře a z mého pohledu se jedná opravdu o těžký zásah na solár českého právního systému a naprosté vypučení ústavního soudu z jeho dosavadního rozhodovacího rámce.
0: Premiér Andrej Babiš už řekl, že to rozhodnutí ústavního soudu bude akceptovat, označil jej ale za nebývalé rychlé. Nedostala ale do této situace ústavní soud tak trochu i sama vláda, která neustále odkládala to rozhodnutí, tak nebo k tomu ústavní soud tak trochu donucen?
1: Ne. Do toho rozhodnutí jej dostal samozřejmě prezident Petr Pavel. My jsme tady měli spor, který byl podle mého názoru mnohem důležitější než to, jestli Petr Pavel pojede do Ankary nebo nepojede do Ankary. Ono je to vlastně z pohledu obyčejného člověka, obyčejného občana České republiky. Je to úplně jedno. Úplně jedno. Chleba dražší ani levnější fakt nebude. A Petr Pavel tam nedojedná nic, co by tam nedojednal Andrej Babiš. A naopak si myslím, že v očích americké delegace budeme na tom o to hůře s ohledem na ty výroky na adresu Donalda Trumpa, které Petr Pavel měl. Ale ten spor, který tady byl o jmenování Filipa Turka ministrem, což má jistě mnohem zásadnější dopady na Českou republiku, na naše ústavně právní uspořádání. A vláda tehdy ústy Andreje Babiše řekla, my nechceme zatahovat ústavní soud do politických sporů. Petr Pavel díky své osobní umanitosti a až dětinské snaze se do Ankary procpat, já to nemohu jinak říci, prostě bez váhání ten ústavní soud do těchto politických hrátek zatáhl a udělal tím podle mého názoru medvědí službu nejenom našemu státu, ale i ústavnímu soudu, který zásadním způsobem ztratil v očích občanů u velké části důvěryhodnost.
0: Dobře, každopádně prezidenti, co tak bylo zvyklostí, byli vždy součástí delegace, vedli tu delegaci kromě jednoho roku, kdy to nebylo možné ze zdravotních důvodů. Každopádně, nemyslíte si, že prezident jako vrchní velitel ozbrojených sil a Petr Pavel má bohaté zkušenosti ze struktur NATO? Nemyslíte si, že by byl přínosem?
1: Tak já myslím, že rozhodně ne a vysvětlím vám proč. Je to samé, protože se v Americe vystřídala administrativa. On měl tu dobrou pozici za administrativy Joea Bidena, teď je tam administrativa Donalda Trumpa. A je to stejné, jako kdybyste řekla, že měl někdo dobrou pozici u vlády Petra Fialy, takže teď ho pošleme na jednání s Andrejem Babišem. To bude naopak velmi kontraproduktivní. A přesně tak to bude u Petra Pavla. On v podstatě řekl o Donaldu Trumpovi, že odpudivá lidská bytost a že doufá, že už mu nikdy nebude muset podat ruku. Tohle je výrok, který si ty Spojené státy pamatují, věřte mi. Takže z mého pohledu tam bude naopak negativní hodnotou, mínusovou hodnotou. A co se týče té zvyklosti, já si s tím dovolím nesouhlasit, protože ona ta zvyklost nebyla dána tím, že ta ústava by to neupravovala. Ono to bylo dáno tím, že o složení té delegace vždy rozhodovala vláda. A tohle je první případ, kdy vláda nezahrnula prezidenta do té delegace. To znamená, ta zvyklost neplatí. Ten úzus tady není dán. Ani jeden prezident v historii nejel na summit NATO bez souhlasu vlády. Ani jeden. Tudíž se jedná o bezprecedentní situaci, o naprosto novou situaci a ten poukaz ústavního soudu právě na tu zvyklost je za mě velmi slabý, velmi chabý a musím říct, že jsem s pozdvihnutým obočím sledoval tu tiskovou konferenci a tu nejistotu, která přímo sálala s obou dvou soudců, kteří tam nám sdělovali to rozhodnutí. To nebylo sebevědomé vystoupení, rozhodně ne.
0: Ministr zahraničí a vicepremiér Petr Macinka označil rozhodnutí ústavního soudu za ústavní puč. Filip Turek pak dokonce mluvil o zdiskreditování ústavního soudu a řekl, že by neměl existovat. Není to ale zpochybňování demokratických pilířů státu, do kterých ústavní soud bez pochyby patří? Jaký signál to vysílá občanům?
1: Tak já si dovolím, já už jsem na to reagoval včera, já tyhle až přes příliš silné výrazy nepoužívám z jednoho prostého důvodu, že se potom vlastně soustředíme na ten výraz, na tu sílu toho slova jako takového. A odvádí to pozornost od podstaty toho problému. Takže z mého pohledu, jak si říkat, že ústavní soud by neměl existovat, měl by existovat. ale neměl by zasahovat v těchto případech. To je prostě opravdu šlápnutí do porcelánu velmi, velmi zásadního, zásadním způsobem. Ústavní soud narušil ty dosavadní zvyklosti, protože to vydání předběžného opatření v podobném případě tady bylo dáno v historii jenom jednou. Jenom jednou jedinkrát. Teď po druhé. A to vlastně v situaci, která není nijak zásadní. Ještě jednou, to jestli Petr Pavel pojede na summit do Ankary nebo ne, opravdu z pohledu obyčejného českého člověka nemá vůbec žádný význam. Ale to, co je tam v podstatě klíčové, je už vlastně ta dnešní reakce Petra Pavla, kdy najednou Petr Pavel říká, já jsem automaticky vedoucím té delegace, já budu rozhodovat, kam půjdu a kam nepůjdu. A to je přesně to, co já jsem očekával a před čím jsem varoval včera, že vlastně tohle rozhodnutí nás posouvá ze systému parlamentní demokracie do systému prezidentské republiky. A to je to, čeho já se obávám nejvíc. A tam skutečně si myslím, že ten ústavní soud rozhodnul velmi nesprávně a že je to otevření pandořiny skřínky, se kterým se budeme potýkat ještě delší dobu. Velká chyba ústavního soudu.
0: Ano, prezident řekl, že povede tu delegaci. No a pak Petr Macinka už včera řekl, že prezidenta akredituje, každopádně, že nebude součástí té neformální večeře. Není to podle vás už trochu opravdu malicherné?
1: Ale je, nic, to je rozhodně. Ale kdo za to nese vinu? Petr Pavel, víte, já jsem byl za Milošem Zemanem, za bývalým prezidentem. Mluvím samozřejmě s Václavem Klausem, k oběma chovám velký respekt. Oba dva, respektive Miloš Zeman, naprosto jednoznačně, když jsme se o tom bavili, říkal, mně by se to nikdy nestalo. Já bych to nedopustil, protože bych využíval diplomatických nástrojů. A Petr Pavel nechce jednat s vládou. Petr Pavel se otevřeně postavil do boje proti vládě. On se postavil do role lídra opozice. Dokonce dnes jsme publikovali pro mě úplně, byl publikován úplně nepochopitelný článek s názvem Boj s vládou mě motivuje k tomu, abych kandidoval znovu. No pardon, prezident tady není o to, aby bojoval s vládou, ale on to tímto způsobem pochopil. On se skutečně pasoval do role lídra opozice a v podstatě tím porušil to, co nám sliboval, že bude prezidentem všech. On není prezidentem všech, on je prezidentem opozice.
0: Dobře, ale ten spor má vždy dvě strany. Mm-hmm. A i sám premiér Andrej Babiš už řekl, že motoristé zkrátka nedokážou odpustit premiérovi, že odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem. Mm-hmm. Neměli by se tady v této situaci konečně už upřednostnit zájmy státu?
1: Já znovu říkám, ale přece ten míč je na straně Petra Pavla. Motoristé tady byli v nějaké pozici, motoristé chodili na ten hrad, motoristé jednali s Petrem Pavlem a dokonce ten výsledek toho, jestli možná si to ještě diváci na to vzpomenou, když si prohodili ty posty, to znamená, že Filip Turek měl být ministrem zahraničí a Petr Macinka měl být ministrem životního prostředí a pak si to vlastně prohodili, no tak to bylo po schůzce na hradě, to byl výsledek nějaké dohody a Petr Pavel tu dohodu zase znovu porušil. On prostě chce válčit, on chodí a kritizuje tu vládu kdekoliv jenom může, a to i v zahraničí. Já bych pochopil a znám třeba podobná situace v Polsku. Karol Nawrocki, prezident, je v naprosto jaksi opozitní politické roli, než je premiér Polska Donald Tusk. A velmi často spolu vedou určité spory, ale na domácím území. Na těch základních věcech se dokážou shodnout a Nawrocki by si nikdy nedovolil kritizovat vládu Donalda Tuska v zahraničí. Nedovolil si to ani Klaus, nedovolil si to ani Zeman. Prostě Petr Pavel si tady rozjel svoji hru, chce přetvářet pomalu tuhle zemi na prezidentskou republiku, je to naprosto evidentní a on nechce diskutovat, on nechce jakýkoliv kompromis. Já se zeptám obráceně, jestli mi to dovolíte. V čem Petr Pavel ustoupil naší vládě?
0: Já vám jenom říkám, já jsem tady moderátor, takže já se ptám vás.
1: Řečnická otázka.
0: Pojďme dál. Jako jak podle vás tento spor budou vnímat naši partneři v NATO?
1: Já myslím, že to vůbec nebudou řešit. On tady byl Boris Ruge, náměstek Marka Rutteho, před pár týdny a v podstatě vyvrátil tvrzení Petra Pavla. Petr Pavel říkal, že Mark Rutte tady byl kárat vládu Andreje Babiše za to, že neplní ta 2% HDP na obranu a že to je jediná vláda, jediná země, že jsme tím černým pasažérem. A pak přijel Boris Ruge a řekl, nic takového není pravda, těch zemí je mnohem víc. Nejste samotní, ostatně minulá vláda vaše to neplnila taky a Mark Rutte tady nebyl nikoho kárat, Mark Rutte tady byl konstruktivně s Andrejem Babišem jednat. To řekl náměstek Marka Rutteho Boris Ruge, německý politik, německý diplomat a z mého pohledu tak jednoznačně vyvrátil slova Petra Pavla a dodal k tomu, že to, kdo pojede na summit, je naprosto naše rozhodnutí. On řekl, my o tom víme, o tom sporu, ale nás vlastně nezajímá, protože respektujeme to, že je to vaše vnitrostátní státní záležitost. V čem vidím větší problém je to, že jsem přesvědčen, a už z toho dnešního vyjádření Petra Pavla to jasně plyne, že Petr Pavel nebude respektovat vládní politiku, že Petr Pavel nepůjde unizono hovořit stejnou řečí jako Andrej Babiš, jako Jaromír Zuna, jako Petr Macinka. On tam zase znovu bude zcela jistě vytahovat tu kartu toho, že bychom měli dávat 5% na obranu, že bychom měli přispívat z peněz daní, z daní našich daňových poplatníků, z našich občanů do muniční iniciativy a tak dále, a tak dále. Možná zkusí rozvíjet tu svoji tezi společné evropské armády. A to jsou všechno věci, které jsou naprosto kontra vůči politice naší vlády. A pokud tam budeme mluvit každá část té delegace jiným jazykem, tak to už problém je.
0: K výdejům na obranu se ještě dostaneme. Každopádně vláda má o roli prezidenta na summitu NATO rozhodnout v pondělí. Tak ano. Jak k tomu přistoupíte?
1: Já nejsem členem vlády.
0: Tak ale vládní poslanec.

0: na jinou debatu. Dneska ráno jsem byl zase v televizi, teď jsem u vás, takže já jsem ve sněmovně byl asi půl hodiny za dnešní den a tudíž jsem ještě neměl příležitost tyhle věci řešit osobně a myslím, že tohle fakt není jako věc, která by se měla někde diskutovat na telefonu. Takže určitě to probereme v rámci klubu s kolegy z klubu SPD, přineseme nějaké stanovisko a potom v pondělí se rozhodne na základě nějaké synergie všech tří poslaneckých klubů.
1: Jak byste si představoval tu jeho roli?
0: Já bych si ji představoval jako velmi formalistickou. Podle mého názoru prezident Petr Pavel nám opakovaně dokazuje, že nehodlá respektovat výsledky voleb říjnových, že nehodlá jakýmkoliv způsobem spolupracovat s vládou, že nehodlá plnit svoje ústavní povinnosti. To je asi to nejdůležitější, protože zahraniční politiku i obranou politiku určuje vláda, nikoliv prezident. A Petr Pavel v momentě, kdy si tady prosazuje a jede evidentně svoji vlastní politiku, tak fakticky se ocitá mimo rámec ústavy.
1: Jaká je podle vás role prezidenta v našem ústavním systému?
0: No, tak ta je daná ústavou. To je role v podstatě člověka, který reprezentuje naši zemi, který tam má celou řadu pravomocí, řada z nich je podmíněna spolupodpisem vlády, například právě i to zastupování státu navenek dle článku 63 odstavec 1 písmeno A naší ústavy a zcela jednoznačně z hlediska toho, že jsme parlamentní demokracií, nikoli prezidentskou republikou, tak ta jeho role není exekutivní, není jaksi hlavou výkonné moci v naší zemi, je to spíše formální role lídra našeho státu, kéž by byl i intelektuálním a morálním lídrem našeho státu, moc bych si to přál, bohužel u Petra Pavla to nevidí.
1: Andrej Babiš už minulý týden říkal, že nechce dále prohlubovat a zhoršovat ty vztahy s Hradem. Petr Maczenka naopak už včera řekl, že prezident tímto vyhlásil válku vládě. Očekáváte, že ty vztahy budou nadále zhoršovat?
0: No, myslím si, že se zlepšovat asi nebudou, protože skutečně, jak si Petr Pavel se rozhodl jít do toho boje, to je prostě podat kompetenční žalobu, to je v ústavním právu taková odpálení jaderné zbraně, to je prostě to největší, co můžete udělat. A znovu říkám, Andrej Babiš k této alternativě nesáhl. Já myslím, že Andrej Babiš by chtěl pracovat. Andrej Babiš, tak jak ho znám, je člověk, který rád má výsledky a nikoliv nějaké dohadování a dlouhé debaty. A on by byl velmi rád, kdyby tady tenhle spor nebyl a kdyby jsme se mohli soustředit na práci, ale znovu říkám, bohužel ten spor vyvolává Petr Pavel, ne Andrej Babiš. V momentě, kdy Petr Pavel nehodlá respektovat vládu, nehodlá respektovat její rozhodnutí, kritizuje ji na potkání v Estonsku, v Litvě, na všech možných svých vystoupeních, což se nedělá. To je prostě, víte, aby prezident jedné země kritizoval vládu své země jinde než mimo své území. To nedělá.
1: Petr Maczenka se kritizuje prezidenta.
0: To nedělá, ale doma, ale ne v zahraničí.
1: Ale i v zahraničí.
0: No, já jsem to nezažil, nezlobte se na mě. Ale to klíčové je, to je, víte co, to je jako když teď je mistrovství světa ve fotbale, tak trenér určitě v kabině tam dokáže ty hráče pořádně seřvat a pohádat se s nimi. Ale když jde na tiskovou konferenci, tak stojí za nimi. A tohle je něco, co se Petr Pavel nenaučil. Petr Pavel není týmový hráč, on je individuální solo player.
1: Pojďme dál. Máme tady další téma, a to jsou výdaje na obranu. Premiér Babiš, ať se sám označil za trumpistu, už přiznal, no, že Česko letos nesplní závazek v NATO vydat na obranu 2% HDP. No. Neměli bychom dodržovat naše závazky vůči NATO?
0: Za situace, kdy si to nemůžeme dovolit, nikoliv. Pro mě je daleko důležitější závazek vůči našim občanům, naší zemi, než závazek vůči NATO. A pojďme si říct otevřeně, to, jestli vydáme na obranu 1,85% nebo 2,01%, není žádný rozdíl.
1: Ani v současné situaci?
0: Ne.
1: Geopolitické?
0: Naopak. A je naopak. To naopak. Víte proč?
1: Máme tu válku na Blízkém východě, máme tady válku na Ukrajině, neměla by být obrana naší prioritou?
0: To, že si koupíme o jeden Leopard víc, naši obranné schopnost rozhodně nezvýší. A proč říkám naopak? Protože v tuto chvíli jsou veškeré nákupy vojenského materiálu jsou nejdražší. Protože je samozřejmě přetlak poptávky nad nabídkou. Za rok, za dva bude všechno levnější. A v momentě, kdy my si dneska zase kupujeme ty F-35, opět vyšel článek, že mají velmi nízkou bojeschopnost, že méně než polovina těch letadel je bojeschopných a že bude stát vlastně ta oprava 900 miliard dolarů, to jsou obrovské peníze, tak my v tuhletu chvíli prostě vyhazujeme ty peníze na zdař Bůh. A já vám ještě doplním proč. Protože, a to si prosím zapište někde nebo uschovejte, uložte. Zásadním způsobem dochází k transformaci vedení způsobu boje na celém světě. Kupovat dnes supakaty, BVPčka, tanky je jako kupovat luky a šípy, vyhazování peněz. V současné době vidíme, že ta válka se vede po

0: pomocí raket, dronů, protidronových sítí během 2, 3, 4 let bude zcela jednoznačně dominovat umělá inteligence. To je naprosto jednoznačný trend. To znamená, abychom si teď kupovali něco, co nám přijde v roce 2035, je naprosto nehospodárné vyhazování prostředků našich občanů. Mně záleží na naší obrany schopnosti. Já si nechci kupovat útočné železo, já bych si chtěl kupovat skutečně obrané prostředky a chtěl bych zvýšit důraz na našem personálním obsazení, to znamená na to, abychom získali více vojáků a více civilních zaměstnanců ministerstva obrany, kteří budou skutečně jaksi tím srdcem a pilířem naší obrany schopnosti, ale nehodlám podléhat lobbystickým zájmům zahraničních zbrojařů a vyhazovat desítky miliard korun Rheinmetallu, Lockheed Martinu a dalším zbrojařským korporacím. To skutečně naší ekonomice, našim lidem nepřinese vůbec nic. A víte, já jsem minulý týden organizoval nějakou sbírku pro jednu nemocnou paní a když vidíte, že 1 milion korun z té sbírky dokáže zachránit lidský život, a pak říkáme mnoha lidem, kteří tady mají vzácná onemocnění, že jim to nezaplatíme, protože se to zdravotní pojišťovna nehradí, tak já radši tu miliardu rozdám mezi ty lidi, než abych plnil 2,01% a byl pochválen na summitu NATO. To říkám úplně upřímně.
1: Dobře, když se ještě vrátíme k tomu samotnému závazku, nedělá to z nás ale nespolehlivého partnera. A jak podle vás to bude chtít vláda na tom samotném summitu obhajovat?
0: Tak podívejte se, my vždycky máme takovou národní servilitu, že se prostě snažíme být ti vzorní hujeři. Vzorní hujeři nikdy nedostanou nic a jsou všem k smíchu. Platí to v Evropské unii, platí to i v NATO. V Evropské unii velmi často přijímáme všechny ty předpisy, aniž bychom si vyjednali jakékoliv výjimky. Často Poláci posílejí třeba desítky, stovky připomínek, my jich tam posíláme třeba 6. Úplně směšně prostě všechno přijímáme skutečně jaksi s naprostou vzorností, nedokážeme nic vyjednat pro naše občany. Ano, bude to těžké jednání, musíme to vysvětlit, ale my jsme tady od toho. My tady nejsme od toho, abychom byli poslušní poddaní Spojených států amerických nebo NATO. My jsme tady od toho, abychom reprezentovali zájmy občanů České republiky. A to myslím, že Andrej Babiš bude dělat.
1: Dokázali bychom se podle vás ubránit, kdyby nás to napadlo?
0: Ne. Nikdo by se nedokázal ubránit, pokud by nás napadla byť i Ukrajina, tak bychom se nedokázali ubránit. Nedokázal by se kromě asi Polska v Evropě ubránit v tuhleto chvíli vůbec nikdo. NATO je Spojené státy americké, ale znovu říkám, mezi výdaji na obranu a zvýšenou obranou schopností není přímá úměra. Já vám dám příklad, když vám řeknu, že půjdete do Pařížské, že tam musíte utratit 100 tisíc, tak se vám to určitě povede. Ale to neznamená, že jak si budete mít nějakým způsobem lépe vybavený šatník, nebo že prostě budete na tom v tu chvíli lépe. Prostě tolik, kolik vám dám, tolik tam utratíte. Zcela spolehlivě. A tady prostě je to tlak lobbystů. Pojďme si to říct otevřeně. Je to tlak lobbystů zbrojařských firm, aby se ty státy zavázaly utrácet peníze, které bychom mohli utrácet mnohem účelněji do našeho zdravotnictví, vzdělávání, zemědělství a tak dále a tak dále. Ročně se na výdaje na zbraně utratí 2,5 bilionu dolarů. Bilionu dolarů.
1: Dobře, ale já zopakuji ještě jednou. Neměli bychom dnes reagovat na tu aktuální bezpečnostní situaci ve světě? Peta se nám neustále vyhrocuje. Máme tady 2 konflikty.
0: Naprosto nesouhlasím. Podívejte se, ty konflikty tady byly neustále. My se jenom bavíme o tom, že to je PR kampaň, která se prostě snaží dostat naše občany do nějakého strachu. Je to stejné jako
1: prodávat. Ty dvě aktuálně probíhající války jsou PR kampaně?
0: Ale co pak tady nebyly jiné války? Nebyla válka v Iráku 2x? Nebyla válka v Afghánistánu? Nebyly další války? Vždyť jsme tady neustále. V Jugoslávii nebyla válka, která byla za humny? A proč tehdy se netlačilo na to, abychom zvyšovali naše výdaje na obranné schopnost? Prostě ty války tady jsou neustále. A jsou tady právě proto, že zbrojaři potřebují války. Jinak by jim nemohli vyrábět do nekonečna, protože ty sklady by se za chvíli zaplnily. To znamená, války tady jsou pořád. Válka v Iránu není v ničem jiná, než byla válka v Iráku. V ničem. Nebo než byla válka v Afghánistánu. V čem je rozdíl? Řekněte mi. Já nevidím absolutně žádný. Tak proč najednou teď z toho děláme nějaký problém? Ano, pro ekonomiku uzavření Hormuzského průlivu bude mít zásadní problém, zásadní dopady, to pojďme řešit. Ale jestli si někdo myslí, že teď vezmeme 20 miliard, koupíme za to o pár tanků navíc a tím pádem jak si vyřešíme naši obranné schopnost z hlediska konfliktu v Iránu, no tak to přece takhle to není. Víte, ono je to opravdu stejné jak s těmi církevními odpustky. Vytvoří se strach mezi lidmi, Úplně stejné byly církevní odpustky, Green Deal, COVID i obrana. Vytvoříte strach a ty lidi v podstatě se snažíte manipulovat k tomu, aby oni souhlasili s tím, že své peníze ze svých daní dají raději na zbraně zbrojařským korporacím, než by je smysluplně investovali do své budoucnosti. A já poctivě říkám, že prostě budu zastávat právě tu politiku investování peněz z našich daní do naší budoucnosti, do zlepšení našeho života. Protože ty tanky, ani ta letadla, život našich občanů nezlepší.
1: Jak byste se tedy vy představoval tu obranu a jak byste charakterizoval současnou bezpečnostní situaci v Evropě?
0: To jsou dvě trošku nesouvisející otázky, ale pojďme.
1: A tak jsou souvisící.
0: Ne. Já nechci budovat obranu na základě toho, že je někde konflikt. Já prostě chci mít kvalitní obranu České republiky i z hlediska třeba pomoci armády při živelných pohromách a tak dále. To je pro mě třeba daleko důležitější, než to, abychom budovali armádu s ohledem na nějaký konflikt v Iránu, který se nás, kromě ekonomických dopadů, prostě nějak netýká, neohrožuje naši bezpečnost. Takže z tohohle pohledu pro mě je opravdu klíčové zaprvé důraz na posílení těch lidských kapacit, kde máme určité dluhy. A za druhé je to prostě důraz na modernizaci té armády dle ale aktuálních trendů. Já znovu říkám, podívejte se, tanky už se dneska neválčí. Ani na Ukrajině, ani v Iránu. To jsou všechno drony, to jsou všechno rakety, to je všechno protivzdušná obrana. A během 5 let prostě přejdeme na robotické vojáky, které bude řídit umělá inteligence. Takže my dostaneme v roce 2035 vybavení, které už bude absolutně zastaralé, se kterým už se nebude válčit. Pro tu F-35, která dneska stojí 7 miliard korun, je schopen kdokoliv sundat s rojem dronů, který je bude stát $10,000. Tohle prostě, mimochodem, tohle je v Iránu ten hlavní problém, protože v podstatě Irán posílá drony za $1,000 a proti tomu startují patrioty za $1,000,000. A proto Spojené státy vlastně v té válce neuspěly. Takže já na tu otázku odpovídám, pojďme modernizovat armádu, ale skutečně ne tak, abychom vyhověli požadavkům zbrojařských lobbystů, ale tak, aby to skutečně zlepšovalo obranyschopnost naší republiky.
1: Dobře, pojďme dál. Vláda ve svém programovém prohlášení nezmínila Rusko jako bezpečnostní hrozbu, přestože před ním varují bezpečnostní složky v celé Evropě. Vy tady nesouhlasíte s tím, že Rusko ohrožuje Evropu?
0: Tak to jsou zase dvě otázky. Musíme je rozdělit. My jsme zcela jednoznačně, když jsem seděl u toho formulování programového prohlášení vlády v této kapitole, tak jsme jasně říkali, že prostě programové prohlášení nemá obsahovat deklarace toho, kdo je kde hrozba, protože prostě to taky za rok může být úplně všechno jinak. Vidíme to právě na té situaci v Iránu. Programové prohlášení se týká naší země, toho, kam ji chceme posunovat, jakým způsobem ji chceme rozvíjet. Ne to, že budeme deklarovat, kdo je kamarád a kdo není kamarád. To prostě do programového prohlášení.
1: Takže je Rusko kamarád nebo není kamarád podle vás?
0: No, není kamarád v tuhle tu chvíli samozřejmě. Logicky, jo. Ale nepatří to do programového prohlášení. Takže to je první věc. Druhá věc je...
1: Nepatří to do programového prohlášení ani přesto, že prezident Putin několikrát vyhrožoval, že zaútočí i na další evropské státy.
0: Tak to musím říct, že to je opravdu nepravda, tohle, co říkáte, aniž bych chtěl hájit Vladimíra Putina, protože já principiálně nevěřím žádnému světovému lídrovi to, co říká, protože oni ty věci říkají jenom proto, aby dosáhli určitých svých cílů. Ale
1: není to nepravda, prezident Putin opravdu několikrát
0: ne, ne, prezident Putin opakovaně řekl, že na NATO nikdy nezaútočí, protože na to Rusko nemá kapacity. A to je fakt. Já neříkám znovu, já nevěřím Rusku jako takovému a jejich tvrzením. Já nevěřím ani Donaldu Trumpovi a jejich tvrzením. Prostě to je hra, diplomatická hra. A Donald Trump, když něco říká, tak to neříká proto, že si to často myslí, ale protože tím chce něco dosáhnout. Stejně tak to dělá Vladimír Putin, stejně tak to dělá Xi Jinping a stejně tak.
1: Takže bychom to měli brát na lehkou váhu.
0: Ne? Ne, já jsem to říkal tady, ještě jednou to zopakuji. Já nevěřím, že Rusko zaútočí na Evropu proto, že na to prostě nemá kapacity. Vojenské, lidské, finanční nemá. Byla by to jeho sebevražda, byla by to jeho katastrofa. Ostatně, co by tady, víte, když se podíváte, zkuste se teď jako vcítit do role toho Vladimíra Putina, že by zaútočil na Českou republiku, riskoval by jadernou válku, riskoval by prostě obrovitánský konflikt s NATO, které je mnohonásobně silnější, které dává mnohonásobně víc na obranu.
1: Pane Nechas, omlouvám, dochází nám čas, takže to máme brát na lehkou váhu. Já se omlouvám, dochází nám čas.
0: Ještě jednou, ale vy neříkáte pravdu. Já neříkám, že to máme brát na lehkou váhu. Já konstatuji, že Rusko na to nemá. prostě my na jednu stranu říkáme, že už se tam pojídají vojáci.
1: Že tím si máme uchlácholit, že Rusko na to nemá, tak na nás nezautočí.
0: To není uchlácholit, to je prostě fakt. Jako máme tady se bát něčeho, co nemůže nastat, no tak jako pojďme se bát toho, že zítra přistane UFO. Tohle nenastane. Prostě nenastane, protože Rusko na to nemá. Není na to dostatečně silné. Není na to. Na to je Severoatlantická aliance je výrazně silnější, dává na obranu mnohonásobně víc než Rusko. A Rusko si je vědomo, že by v tom konfliktu neuspělo, že by prohrálo. Jednoznačně.
1: Pane předsedo, vám děkuji za rozhovor.
0: Já děkuji za pozvání. Mějte se moc hezky.
1: To je z dnešního dílu pořadu Napřímo všem. Já moc děkuji, že jste se dívali a my se na vás budeme těšit zase příště.

0: Jedeme? Dobře. Hezky vás zdravím u speciálního vydání Porady Echa. Důvod je nasnadě, i když tento nápad vznikl spontánně. My jsme natočili poradu ve 12 hodin, včera, poradu Echa. Znali jsme sice podobu žaloby, kterou podal prezident republiky Petr Pavel k ústavnímu soudu. Zmiňovali jsme se také o lišáckém ustanovení nebo lišácké části, kdy žádal o předběžné opatření, ale vůbec jsme netušili, že soud zareaguje takto rychle. Nečekal to asi nikdo a řada podcastů a řada pořadů už je natočena bez tady téhle znalosti. My jsme nicméně poradu vypublikovali, má obrovský úspěch, děkujeme vám za to. Nic z toho, co jsme řekli, se nemění až na jeden moment, a kvůli tomu tady jsme, že ústavní soud rozhodl předběžným opatřením. My s Terezou jsme předpokládali úplně jiný postup ústavního soudu. Věřili jsme ústavnímu soudu, že se nenechá vtáhnout do politické hry a že zůstane nad těmi politickými šarvátkami. Nicméně ústavní soud vydal předběžné opatření a proti tomu ale stojí disentní stanovisko, ze kterého bude hodně citovat Tereza, protože dva ústavní soudci s tímto předběžným opatřením nesouhlasili. Martin napsal komentář, který má titulek Bude ústavní soud sestavovat rozpočet? Tak Martine, ty jsi v podstatě neušetřil žádnou stranu sporu. Překvapilo ti to rozhodnutí? Tak rychlé to rozhodnutí?
1: Hele, mě nepřekvapilo, ale to jako z čistě pragmatických důvodů, jo? Z toho, jak prostě člověk ví, jak ty instituce fungují asi a jako, kam se ty lidi kloní a tak. Myslím, že se to, že jsem nenechal na někom nitku suchou, platí s výjimkou ústavního soudce Wintra, který je můj oblíbený soudce, protože mám rád jeho disenty opakované k nálezům ústavního soudu, že jejich platy se musí neustále zvyšovat, že jinak je ohrožena demokracie. A takže šel i tentokrát tímhle směrem. Pokud jsem měl možnost mluvit včera s nějakými právníky, tak ale to rozhodnutí jako není nějak právně, řekněme, defektní nebo nedostatečné nebo tak, jo. Je to prostě možnost tohleto vyvodit z ústavy. Já jsem si nejvíc ze všeho vzpomněl na to, co říkala včera Tereza o tom, že taky ten soud by mohl prostě odmítnout, rozhodnout a říct, ty musíte se dohodnout, což byl názor, který zazníval už, když se mluvilo na začátku při sestavování vlády o podání kompetenční žaloby, tak už tehdy zazníval tenhle ten názor. Nejlepší bylo, kdyby někdo podal kompetenční žalobu, tak nejlepší bylo, aby ten soud nerozhodl ani pro toho, ani pro tamtoho, ale řekl jim, musíte se dohodnout. Takhle to z ústavy vyplývá, že se musíte dohodnout.
0: Terezo?
2: Mně to, samozřejmě nejsem ústavní právník, ani jiný právník, takže, ale mě to, musím říct, ta ráznost a rychlost přece jenom překvapila. Myslím si, že já jsem očekávala, ale netvrdím tím, jo, jak jsem včera říkala, že si myslím, že ústavní soudci jsou nezávislí a nebudou chtít dát šanc svoji pověst, tak já jako si myslím, jako že to jako tak určitě je, jo, že určitě jsou přesvědčeni o tom, tedy ti, kteří hlasovali, že toto je správné rozhodnutí, ale já i právě s ohledem na to, co jsem říkala minule před disentním vyjádřením, ať už pana Wintra nebo paní Edity Řepkové, tak zkrátka jsem očekávala opravdu větší zdrženlivost. A nečekala jsem, že by skutečně ústavní soud chtěl takto přímo, vlastně tady se přímo diktuje konkrétní vládě, co se má dělat. Taky jsem si to trošku zjišťovala, jak je to s těmi předběžnými opatřeními a zdá se mi, a nakonec ono je to i v tom disentním vyjádření, že jsou poměrně opravdu předběžná opatření v kontextu kompetenčního sporu jsou velmi výjimečná, že dokonce zákon o kompetenčních sporech na to nepamatuje a že se dovozuje možnost toho předběžného opatření z jiných paragrafů. Právě na to nakonec to disentní stanovisko taky pamatuje, že zkrátka ta předběžná opatření mají možná trošku jinou funkci v momentě, čímž neříkám, že je zcela neadekvátní je užít, ale že je to velmi výjimečný krok, který by si zasloužil výjimečný taky možná odůvodnění. To znamená odůvodnění, jestli k tomuto výjimečnému kroku skutečně mělo být sáhnuto. Takhle bych to já nejdřív vykopla.
0: Tak já jsem jako k tomu něco zjišťoval. Ten důvod byl, bavili jsme se před tím pořadem o tom, ten důvod byl to, že myslím, pátek je poslední den pro podání akreditace, proto asi ten ústavní soud spěchal. Nicméně, co je zásadní problém, je ten, že i ústavní soud musí být důvěryhodný, ale způsob, že plně vyhověl prezidentovi a že rozhodl takhle rychle, nepřispělo k důvěryhodnosti ústavního soudu. Já jsem přesvědčený o tom, že tady dochází k narušení rovnováhy mezi výkonnou mocí, zákonodárnou mocí a soudcovskou mocí a soudní mocí, protože, a ty jsi to řekla, ústavní soud diktuje vládě, co má udělat. Zasahuje do kompetencí, do výsostných práv vlády. A každé rozhodnutí ústavního soudu, to není jako nějaký soud, to je precedenční. To znamená, v jakých dalších případech se to takhle nastane. Proto, jako, když se tvůj komentář jmenuje, bude sestavovat rozpočet kanceláře prezidenta republiky na základě tohoto rozhodnutí, si můžeme domnívat, že najednou bude ústavní soud vstupovat do jakéhokoliv rozhodnutí vlády, které se nebude líbit prezidentu republiky. A v tom si myslím, že je ta nebezpečnost. Nebezpečnost je také v tom, že rozhodnutí soudy mají být i srozumitelné i laikům a chování to má být, soudu má být srozumitelné a důvěryhodné laikům a to teda v tomto případě nebude. A ta větší část, která sympatizuje, ta větší část společnosti, která sympatizuje s koalicí, tak asi to tak jednoduše nepřijme. Vidíme to na některých reakcích trochu radikálních některých představitelů koaliční vlády, nebo respektive politiků koalice. A půjde tady o dobré jméno, půjde tady o dobré jméno ústavního soudu. To, co jsem si také ještě zjišťoval večer u různých soudců, ústavní soud se údajně opírá i o předchozí precedenční rozhodnutí, které třeba například aplikoval Pavel Rychetský, který to ale ohýbal v neprospěch Miloše Zemana. Tady je důležitá, taky ne důležitá, ale zajímavá věc je v tom, že když jsme mluvili v posledním vydání porady o tom, že je to ústavní soud Petra Pavla, jako deskriptivně, ne jako, že jsou to jeho soudci, tak vlastně podobně byl Pavel Rychetský, předseda ústavního soudu Miloše Zemana. Pavel Rychetský byl dlouhodobým věrným souputníkem Miloše Zemana, byl dokonce místopředsedou vlády, ale v průběhu svého fungování na ústavním soudu se stal nepřítel Miloše, politickým nepřítelem Miloše Zemana a takhle vystupuje. Neříkáme, že se to musí stát jako v případě Josefa Baxy, ale tady fakt dochází k vážnému ohrožení důvěryhodnosti ústavního soudu tím, jakým způsobem to udělali. A existuje tady rozhodnutí nebo stanovisko to disentní pana Vintra a paní Řepkové, kteří pregnantně a jasně sformulují, proč to rozhodnutí, to předběžné opatření nemělo být jako vydáno. Jaký myslíte, že to bude mít důsledky, než si promyslíte odpověď? Vysvětlím, proč tady není Jirka. Jirka je v Chebu, ten vůbec nepo... Jirka není klasický, v Chebu. Není klasickým politickým komentátorem, no, něco, něco takového nepředpokládal a je na cestách, aby pro vás napsal cestopis. A i vy samotně, a já už to tady také sleduji, nám můžete klást otázky. Tak, co si myslíte, jaký to bude mít další dopady? Otázka je, jak ta cesta Petra Pavla bude vypadat, jak s tím vláda naloží. Protože vedoucím delegace, což v tom předběžném opatření, zůstává pořád premiér Babiš. Teď bude otázka toho aranžma, kdo teda všechno pojede. Petr Pavel bude pod velkým drobnohledem, koho si tam vezme nebo nevezme. Já se nechci pouštět do těch spekulací, kdo měl na to z jeho okolí zájem, aby v Ankaře byl a tak dále. To nechme jako těm, kteří mají rádi spiklenecké teorie. Nicméně bude pod velkým drobnohledem. Taky už jsem zaslechl, že prezident nakonec se nebude účastnit té večeře, takže teď se bude připravovat program a já si myslím, že teda vše nasvědčuje tomu, že Petr Macinka si to určitě nenechá líbit a že mu se budou snažit ten program znepříjemnit, že to nebude jako žádná cesta, která bude pro Petra Pavla příjemná, bude plná napětí. Teď otázka, jestli poletí stejným letadlem. Myslím si, že z bezpečnostních důvodů by neměl letět ve stejném letadle prezident a premiér. Takže jakým letadlem poletí? Přijde spousta pikantností. A co mi ještě napadá, kdo je jako vítězem vlastně té hry? Nemyslím si, že je to prezident. U něj jde o trochu o Pyrrhovo vítězství, ale paradoxně si myslím, že největším vítězem toho sporu bude nakonec Andrej Babiš, protože jeho voliči rozhodnutí ústavního soudu nepřijmou. Byť i motoristé, i ANO přiznává, že mezi jejich voliči jsou příznivci prezidenta Pavla. Nicméně Andrej Babiš se chová spíš jako takový, který chová se relativně konsenzuálně a ten spor se nakonec odehrává mezi Hradem a ministrem zahraničí. A Petr Pavel se tady tímhle sporem dostává ne na úroveň premiéra, ale na úroveň Petra Macinky. A to je pro něj hrozně nepříjemná situace. Tak co očekáváte od tohoto rozhodnutí, které může být precedenční a co může dál znamenat?
2: Jo, já bych možná ještě opravdu šla o krok dál, když si říkal, že určitá část společnosti toto nemusí přijmout. A což asi ale jako žádné rozhodnutí, že jo, nemusí být jako společnosti jako celkově přijato. S tím se počítá s nějakými nesouhlasnými stanovisky. Na druhou stranu já jsem skutečně předpokládala, že když ten soud třeba i takto rázně rozhodne, takže to bude možná lépe podložené. A tady vlastně se říká, že musíme to předběžné opatření učinit, protože by jinak tedy došlo k nějakým jako nenapravitelným škodám, protože to je zkrátka funkce předběžného opatření. Samozřejmě aplikuje se to většinou, co jsem pochopila, na to, když se hájí osobní práva občanů, to znamená, aby se jim nestrhl dům, než se něco rozhodné. Nicméně vlastně, co bych chtěla asi, aby bylo jasněji řečeno, je, co teda byla ta závažná, mimořádně závažná, do budoucna už nenapravitelná situace. No a tady právě můžeme říct dobře to, že pan Petr Pavel nejel na konkrétní summit, jenomže to jsme právě na rovině, že hájíme jako konkrétní práva pro konkrétní summit a vyjadřujeme se ke konkrétnímu sporu, což se mi zdá, že tohle přesně neměl ten kompetenční spor jako být. A dobře, tak by se v tom případě, ale by se muselo říct už tím, že jednou nepojede na nějaký summit, tak tím se vlastně porušuje ta zvyklost a ta už by potom byla nenapravitelná. Ale to mi zase připadá docela nepřesvědčivé, protože zkrátka ten soud mohl poté rozhodnout a vyjasnit tu situaci a platilo by to do budoucna. Takže v tomhle ohledu jenom jako říkám, že si myslím, jak jsem si to opravdu pročítala všechna ta stanoviska, takže že tady zkrátka skutečně, že to není tak, že se často i na veřejnosti, na člověka tak padá z těch sociálních sítích, že vlastně ty, kteří něco kritizují na tom vyjádření, tak vlastně spochybňují ústavní soud a jsou nepřátelé demokracie, tak to mi připadá jako přehnané, jo? Protože si myslím, že zkrátka to, jako mě třeba jako občance to taky není jasné, jaká by byla tedy to závažné narušení, kvůli kterému tedy tento mimořádný prostředek musel být uplatněn. Takže v tomhle ohledu jenom zdůrazňuji, že skutečně si myslím, že tady se a vstoupilo se skutečně do živé politické věci. Srovnává se to, občas jsem taky zaznamenala s tím, že přece vždycky ústavní soud může, jako to je z podstaty, že vstupuje do politiky a přirovnává se to s tím, jakým způsobem vlastně vyložil ústavu před těmi volbami ohledně koalic a řeklo se, že tam vlastně to, že se ústavní soud řekl, že ty koalice jsou možné a mohou tedy nastoupit do voleb, takže se přece také zásadnějším způsobem do politiky zasáhlo, což je pravda, jenomže tam to skutečně na to měl ústavní soud naprosto jako právo, protože on prostě vydal rozhodnutí, ke kterému je on povolán, aby to rozhodnutí vydal. Ale tady vlastně ještě nevydal rozhodnutí, ale už jsou ty účinky přítomné. A zároveň mně se vůbec jako nezdá být možné, aby potom ten ústavní soud a někteří právníci to taky říkali, jsem zaznamenala, potom rozhodl jako jinak. To znamená, už předjímá podle mě to rozhodnutí, protože z toho předběžného opatření plyne, že ta situace musela být závažná, protože jinak by nebylo uplatněno to předběžné opatření. Takže připadalo by mi pak nelogické vlastně říct, že je to zase jinak.
1: On to ukazuje, že k tomu nepřistoupil, jinými slovy, že k tomu nepřistoupil jako k kompetenčnímu sporu, ale že řešil to, aby osoba Petr Pavel neutrpěla újmu na svých právech. Jo, v tomto případě. Na to upozorňuje ten disent, jo, že se...
2: Takže vlastně ale řešili něco jiného, než měli, jo, protože...
1: Jinak mě teda zaujalo poslední zpráva, kterou jsem si četl, když jsem si otevřel novinky, že prezident Pavel řekl, že ho to motivuje.
0: Že ho to motivuje?
1: Že ho to motivuje.
0: To znamená, že bude pokračovat dál v podávání žalob? Takže se můžeme očekávat přechod k prezidentskému systému?
1: Ten vývoj jeho ohlašování dalších ambic je zajímavý. Jo? Začínalo to, když byl dotázán na svoje další záměry, tak odpovídal tak havlovsky, jakože pokud ucítím podporu, pokud prostě veřejnost bude mít zájem, tak jsem ochoten. A pak se přesunul k tomu, že řekl už, že bude muset, protože tady nevidí nikoho stejně dobrého jako on, jo. Tak komu by to byl ochoten předat. A to bylo v dubnu. No a teďka už jsme tady teda, že vzpomněl, že se může obrátit na ústavní soud a on mu vyhověl, tak ho to motivuje k tomu, aby kandidoval příště zase.
0: No tak to kandidovat nepochybně bude, ale aby ho to nemotivovalo k nějakým jiným žalobám. Aby
1: postupně, ano, to je taky možnost.
0: Aby nezačal postupně přebírat kompetence vlády, které mu zatím ústava neumožňuje, ale když vidí, jak je mu nakloněný ústavní soud, tak s jídlem roste chuť, evidentně.
1: Ale to je na tom to nejhorší, že jo? A že ale... A to může mít přesah i k příštímu jakémukoliv prezidentovi. Jo?
0: Prostě
1: postupem času začnou, jak včera řekl jeden kamarád, příští prezident už bude říkat, že normálně zahraniční politiku dělá on.
0: Přesně tak. Tady se totiž nemyslí na jednu důležitou věc. Ta rozhodnutí musí fungovat, ať je u moci ten Petr nebo Pavel. Jo? Ať je ten nebo onen. A to, co se stalo, to se může příště té části společnosti. Já teda nepochybuju o tom rozdělení pevném té společnosti, řekněme, sympatizující se současnou koalicí, která má podporu kolem 55%, 55% stabilně v té společnosti. A je to kdokoliv, tak ta podpora je takhle stabilní, kdežto ta opozice se tím 50% jenom přibližuje. To, co se stalo před 5 lety, kdy se dostal k moci Petr Fiala, tak to bylo skutečně díky souhře okolností tím, že propadlo více než 1 milion hlasů, což se před rokem nestalo v posledních volbách. Teoreticky se to může znovu stát, ale to rozdělení té společnosti na ty sympatie, to se nemění navíc. Ta mladší generace neposiluje populačně, protože je determinovaná individualismem a progresivistickými ideologiemi, kdy oni se nemnoží, že jo? Oni nevytvářejí vztahy, nemnoží se, takže jich nepřibývá. No a díky medicíně ty starší jako přežívají díl, takže těch starších tady pořád bude víc, já to trošku jako zlehčuji, ale je to pravda, jo? Že prostě mladá generace nestřídá populačně jako tu starší. Takže není ani velký předpoklad nějaké změně. Těch mladých je prostě regulérně málo, protože se nemnoží. A takže ten stav tady zůstane a to rozhodnutí ústavního soudu bude potom vyhovat té druhé straně. Jako v principu mě nevadí prezidentský systém, jo, ale má se to říct otevřeně, nemá se to dělat jako takhle pokoutně a je třeba myslet, že jednou je prezident ten a příště bude jiný, protože pořád snad věříme v demokracii.
2: No, mě jako ještě teda překvapilo, ale nebo napadlo, jestli jako skutečně Babiš nebo ta situace, kdy oni neustále odkládali to rozhodnutí, jestli zkrátka nenaštvali tím ústavní soud s tím, že jako je dostanou pod tlak, aby oni nemohli rozhodnout.
0: To je pravda.
2: A to si myslím, že oni si řekli, tak tohle si nenecháme líbit. Bádzo.
0: To je pravda, protože o tom se mluvilo dlouho, že vláda Andreje Babiše odkládá to stanovisko, zda Petr Pavel pojede nebo nepojede. Bylo to jasné možná 2 měsíce, že ho na tu cestu nevezmou a že se to snažili co nejdříve prodlužovat a takzvaně to, já nevím, jak se to řekne slušně, obejít, to mi napadá jediné slušné slovo, obejít to a možná, že i to byl motiv ústavního soudu, ale to jsou už jako interpersonální osobní spory, které by do toho neměly vstupovat. Pro mě je to také zklamání z toho důvodu, že když si vybavuju to, a o tom jsme mluvili v podcastu včera, o rozhodnutí ústavního soudu ohledně koalic, těch nepřiznaných koalic, kdy ten ústavní soud mohl využít té situace a zahrát si svoji vlastní politickou hru, ale neudělal to a zachoval se tak, jak očekáváme, že se ústavní soud má chovat, to znamená nad tou politikou, tak jsem si říkal, že je to jedna z posledních institucí, která dodržuje pravidla. My žijeme v době, kdy se veškerá pravidla stírají, kdy přestávají existovat hranice, kdy lidé nedodržují své role, každý si dělá, co chce, dělá si nárok na všechno možné. Je to napříč tou společností, není to jenom v politice. A měl jsem naději, že ústavní soud je poslední institucí, která na tuto hru nepřistoupí a udrží ten systém, řekněme, v tom stavu, jaký ho chceme mít. To znamená, že ústavní soud se nepouští do politiky. Nepouští se do exekutivy, čímž tady tím rozhodnutím se pustil. A ta formulace, ústavní soud regulárně ukoluje tím předběžným opatřením vládu a vlastně nezměnil, vyhověl v plném rozsahu té žalobě a žádosti o předběžné opatření Hradu, což taky nepřispívá tolik jako důvěryhodnosti. On to ani nekorigoval v něčem. Jo. On to přijel tak, jak to je ten celek.
1: Když soudci, někteří, kteří jsou schopni dávat rozhovory na obecné otázky a dávají, tak když reagují na to, že je jim předazována soudcokracie, snaha o soudcokracii, tak oni na to odpovídají, no ale oni nás k tomu politici zvou, oni nás do toho tahají, jo? A tohle to byl ten případ přesně čistě 100%.
0: Kde lze souhlasit nebo pochopit politické stanovisko, to bylo právě v případě Petra Macinky, který je ze školy Václava Klause, který právě se něčeho takového předání té politické moci do rukou soudu vyhnul tím, že nešel do té kompetenční žaloby. Protože to je v zásadě na prvním místě, a Martin to v tom komentáři říká, že každá z těch stran nese svůj podíl viny na tom, na tady té současné situaci. Tady není nikdo, kdo by dělal méně chyb. Jo? Hrad se skutečně nechal do té hry vtáhnout a pokračovali. A to, co udělal Petr Macinka, že nepodal tu kompetenční žalobu, že si udrželi to rozhodování v rámci politiky a nepředali tu moc ústavnímu soudu, tak tady se to stalo. Nebyla to chyba vládní koalice, ale samozřejmě asi to spíš teda naznačuje, že Petr Pavel skutečně cítil a jeho okolí cítili podporu ze strany ústavního soudu.
1: No ale to si taky každý mohl spočítat, že ta pravděpodobnost toho, že oni tu žalobu kompetenční, že i Hrad podá, že je vysoká. Takže to bych neviděl jako důvod pochvaly pro Macinku, že on sám nejdřív kompetenční žalobu nepodal a potom ale, že ji podal Pavel. No jako provokovali ho, že jo. Ale mě tam...
0: No, ale on byl taky provokován, Macinka, tím, že mu nejmenovali Turka. Turka ministrem.
1: No, to už jsme probírali, že jo. Prostě Petr Macinka si velmi dobře pamatuje, jak jeho někdejší šéf Václav Klaus taky odmítnul jmenovat ministra, jo, jednou. Nedělejme z toho jakési prostě masivní...
0: Moment. Vybočení. Nikdy se nestalo to, že by premiér předložil návrh na jmenování a nebyl jako ten premiér jmenovaný. Jakože vždycky došlo k nějaké nakonec jako dohodě.
1: No že, šlo že... premiérovi nebo ministrovi teď? Protože premiér byl jmenován a ministr nebyl... No...
0: Tak tam byl spor o Pocheho, že to bylo za vlády, když byl... Ne za vlády. Když byl prezidentem Miloš Zeman. No. Václav Klaus měl výhrady některé, to si doteďka pamatuju, k nějakým ministrům, které měli dostatečně anglicky a poučovali takhle.
1: Ale Václav Klaus odmítl jmenovat Davida Ratha a jako... s dobrým argumentem, jo, ale odmítl. A to se nikdy nevyřešilo, to prostě se vyřešilo po Rátovsku tak, že byl Rád jmenován prvním náměstkem na tom ministerstvu, jo, a fakticky ho řídil, čehož, jak vidíme, Filip Turek není ani fyzicky schopen, jo, tohohle. Toho,
0: dobře, ale mě tam jde vojit o tu věc, že nepřistoupil té kompetenční žalobě, protože věděl, že předá část té politické moci na ústavní soud.
1: Vždy musíš taky, ale to, vždycky musíš kalkulovat s tím, jak se zachová ten druhý a nést, a prostě uvědomit si, že to nese spoluodpovědnost. To se já uvědomuju už doby, kdy byl premiérem Václav Klaus a on ty menší koaliční partnery vyloženě provokoval. A jako mně se nelíbilo, jak potom se chovali, jo? Že prostě tu koalici rozvraceli, okopávali mu kotníky a tak, ale Klaus si to měl uvědomovat. Že je nemá tolik provokovat. A já to vidím i v tomhle tom případě. Vidím u Petra Macinku, tam ale vidím u něj ten jasný záměr, který mu vychází, a to, jak se snaží prostě systematicky v očích veřejnosti portrétovat prezidenta Pavla jako vůdce opozice.
0: To ale k tomu bohužel Petr Pavel sám přispívá, protože ano, jeho politická stanoviska se ve všech ohledech kryjí s těmi opozičními.
1: Ano, on k tomu sám přispívá a jak si nám připomněl, to ale pro něj není dobré, protože on zvítězil tím, že byl schopen se sbírat lidi z různých společenských vrstev, když se postaví do role mluvčího těch, kterých je setrvalé 40%, tak je to špatný pro něj, pro příští volby.
0: Ale zároveň oni se opírají a oprávněně se opírají na Hradě o to, že prezident má zatím nadpoloviční podporu, má největší šanci na znovu zvolení a jediné, co by ho mohlo ohrozit dobrý kandidát koalice, ale toho zatím koalice nemá, že? No, A bude ho těžko hledat, protože kdo bude chtít jít do takového souboje, protože takový souboj nese ohromné osobní ztráty, ztrátu soukromí a člověk se o sobě dočte strašlivé, strašlivé věci. Že? Jak vy vidíte v tady v tom sporu roli Andreje Babiše?
1: Já o tom za stolik nevím, teda to já se dozvídám od tebe. Mně připadá, jak jsem napsal, že je na něm vidět, že se mu do toho nechce, že by si rád vlastně svoje vládnutí v tomto funkčním období představoval, jako že bude mít čas na to dělat si tu svoji agendu a že tyhle ty politická tažení, že mu prostě nevyhovujou. Jo? Nechce se aktivně dostávat do sporů s prezidentem, evidentně mu to celá ta patálie s Turkem mu byla protivná. Hele, se tam byl jeden moment nedávno, kdy měli prezident s premiérem schůzku, že jo, a Andrej Babiš přišel nahrát a Petr Pavel mu řekl, že jde pozdě, ukázal na hodinky, jo. Já myslím, že na to lidi reagovali už podle svých předchozích dispozic, jo. Mně přišlo, že to, mě to prostě od Pavla neurazilo. Přišlo mi to od něj, jako že to dělal v mírné nadsázce, jako že...
0: Musím říct, že to nepůsobilo nějak arrogantně, no, že jsi to přišel, byli jsme ale... na půl osmou nebo na půl devátou, nebo něco takového.
1: Já bych si představoval, že ten, kdo chce být protihráčem prezidenta i v těchto těch politických potyčkách, tak by na to měl umět nějak vtipně zareagovat. Andrej Babiš vůbec nebylo vidět, že je mu to protivné, jenom něco jako zamručil, jako no, nějak to nevyšlo.
2: Mě to nevyšlo.
1: Jo.
0: No, Andrej Babiš...
1: Tam on nebyl teda alfa samec nějaký, jo. A mně přijde ale, že to proto, že ho prostě, že ho momentálně tyhle ty potyčky nebaví. Není to tak jeho styl. On, když už tak někomu rád prostě nadává paušálně, že jo, jako ho pomlouvá a tak, ale takovouhle nějakou jako hru hrá, to ne, jo. No a na to rozhodnutí ústavního soudu zareagoval jako téměř státnicky, jo, mi přijde.
0: Proto tvrdím, že vítězem toho sporu nakonec bude Andrej Babiš.
1: No.
0: Protože Petr Pavel, nebo my, jako, co si myslíte o ty teze, že vlastně
1: hrad
0: se dostává na úroveň Petra Macinky, protože ten spor se primárně odehrává tam. Andrej Babiš se chová konsensuálně, bez jakýchkoliv zbytečných komentářů, řekl dalších komentářů, že rozhodnutí ústavního soudu, byť se mu to z nějakých důvodů jako nelíbí, respektuje. A ano, to je jako nějaké dočasné jedno vítězství, ale teď otázka, co bude dál, že? A taky je otázka, jak ten summit jako proběhne, a to si myslím,
1: No k tomu jsem se chtěl dostat. Mně přijde jako takový, jako velice ilustrativně český, jako jak mají lidi tendenci se bavit o tom, jako o tom summitu, jako kdo tam bude mít prim, že se tam dostane nebo nedostane, jo? A protože my tady máme jako do značné míry zažít to naše, že prostě na obranu se peníze vydávat nebudou, jo. A je úžasný, jak prostě jsou v tom vidět různé charaktery těch národů. Společná evropská zahraniční politika úplná nebude. Společná evropská armáda prostě nebude, jo. Protože my řekneme, nemáme peníze. Polsko, i když roste rychleji, tak stále ještě má menší HDP na hlavu než my, že jo, o něco. Polsko má peníze. Jak to, že má peníze? Jo? No, a teďka přidal ten summit na to. Sledujte, co Donald Trump říká. Donald opět včera, tak jak jsem to říkal v tom podcastu, tak od té doby, jako to opět zopakoval, nadával jak špaček na všechny, na Meloniovou, na Němce, Španělsko je to nejhorší. Jo? A jako to si myslíte, že tím, že jste mu poslali veřejný blahopřání k narozeninám, jako že něco vyřešíte. A to je prostě Trump, který jako on má od začátku tu svoji koncepci, prostě je to striktně za to zavádějící říkat, oni nám neplatí, jo, To je ale ten termín, jo, on má, on mu se prostě nějak jako má se mu v hlavě uhnízdil a představa, že se má do na to platit, že jo. Tak to není. To klíčový je jako vydávat peníze na obranu, jo. Je tam obklopený lidma, který si to prostě hlídají na těch tabulkách a jsou obeznámení s tím, jak se k tomu do v Evropě staví, jo. A tam myslím, jako prostě nerozhodne to, že jako jestli si představuje někdo, že tam k němu přijde jako macinka a řekne mu jako všechno nejlepší k narozeninám, pane prezidente, víte, že ten prezident Pavel, že on se fotí s mladým Sorošem, jo? Že tímhle jako něco zařídíte. A mně to přijde prostě ukázkově naivní.
0: Je tady do mobilu chodí z režie dotazy, které se objeví na našem YouTubeovém kanálu, k ním se dostaneme. Terezo, co říkáš na to, co říkal Martin tady?
2: No, co se týče toho samotného summitu, já jsem zaznamenala už před tady tím, před soudem a tak dále, názory, že protokolárně, když pojede prezident, takže jako automaticky bere vyšší karta, takže že to nebude tak, že by oni si mohli stanovit, že třeba půjdou na tu večeři, nebo někdo půjde tam, někdo tam, ale že když tam bude prezident, takže skutečně bude prezident, kam bude chtít, tak to by mě ještě zajímalo, jak to bude tady z toho protokolárního hlediska, to nevím, to se přiznám, že nevím.
0: To je
2: ale
0: v kompetenci ministra zahraničí, on to Macinka opakovaně říkal, ano, protokolárně, ano, je to Petr Pavel jako prezident, ale jaký bude ten program, ten je pořád v rukou ministerstva zahraničních věcí.
1: Ale ono taky trochu záleží na tom, jak se bude chovat ten pořadatel, že jo. A já si myslím, že všichni normální protokoláři na světě prostě to berou tak, jako že prezident je formálně vejš.
2: No právě. Takže jestli tam ještě
1: tak nebude, jako kdyby tam přijel král. No. Jo, který o ničem nerozhoduje, ale samozřejmě, že by tam prostě v tom pochodování a v tom rozhodování, jak kdo bude sedět, měl.
2: A tam najednou, co nemělo hrát roli pro ústavní soud, tam možná najednou bude taky hrát roli to, že měl nějaké funkce v NATO, zná tam lidi a tak dále. Takže si myslím, že tam to ještě může být zajímavé.
0: To bude jiný charakter, ten charakter je politický. Tam je třeba si uvědomit, aniž bych jako chtěl snižovat nějakou roli Petra Pavla, on neměl politickou funkci v rámci NATO. On tam byl jako voják, jako řekněme jako vojenský profesionál. On nebyl politickým představitelem NATO. To je Mark Rutte, to je generální tajemník NATO. To není, jak to byla ta funkce, vedoucí ředitel, šéf vojenského výboru. To je profesní role, ne politická, a to setkání je politické.
2: No a tak tam z politického hlediska přijede prezident, no. Takže
0: a určitě, tak jak se nechtěli,
2: toho pořadatele určitě taky nebude zanedbatelná.
0: To, co já jsem slyšel z Hradce, samozřejmě snažil získat to pozvání jiným způsobem. Chtěl být třeba pozvaný přímo od generálního tajemníka na to Marka Rutteho, a ten to odmítl s tím, že se nechce měšovat do vnitropolitických záležitostí. Nicméně v okamžiku, když existuje tady toto rozhodnutí ústavního soudu, tak to taky trochu mění hru a to postavení, za jakých tam Petr Pavel pojede do té Ankary. Jo. Ale nás to bude všechny zajímat, jak to bude nakonec přesně vypadat. A Petr Macinka jako ministr zahraničí už naznačil, že prostě že určitě to znepříjemní prezidentu Pavlovi tu cestu. To určitě o to se snažit budou.
2: No a ještě možná k tomu, co jsi říkal předtím, jaká je role Andreje Babiše, já to taky nejsem schopna nějak jako odborně zhodnotit, ale samozřejmě už jsem si všimla několikrát i tady na poradě, že zkrátka si nevím, jestli, jako už od začátku jsem to říkala, že nevím, jestli je dobré nechat se motoristy, když je člověk prezident, vtahovat do takovýhle fackovací hry, protože skutečně v tom boji jako se člověk ušpiní, a pak samozřejmě zdrženlivost, kterou by člověk právě čekali od ústavního soudu, tak zdrženlivost potom v tom případě sluší i tomu premiérovi. Ale nehledě na to, Co jsem si taky všímala teda včera v těch debatách je, jak jako opravdu saháme k velkým slovům, ale jako napříč, jo? To znamená, jedna strana vlastně říká, krade se nám tady stát, ať už to jsou novináři, ať už to jsou renomovaní právníci, a potom vlastně přirozeně tato strana možná ochotněji kývne na rázný zásah ústavního soudu, aniž by se domysleli všechny konsekvence. No a druhá strana zase hřve taky, krade se nám stát, nebo je to puč. A vlastně to znamená, a tato strana, a vzájemně se delegitimují, jo? Jedna strana se směje té, že mluví o konci demokracie, a druhá strana se směje té, že mluví o konci demokracie. Ale všichni mluvíme o konci demokracie, a když jde o konec, tak je třeba jako šlápnout do pedálu a vlastně teda přivítat a sáhnout i k rázným opatřením.
1: Ano, s využitím všech prostředků.
2: S využitím si ubráníme svoji demokracii. No. A myslím si, že jako opravdu by obě strany měly trošičku ubrat a že...
1: Ale oni neuberou.
2: Neuberou, já vím.
1: Pana prezidenta to motivuje.
2: Pana prezidenta to motivuje. Já tomu rozumím, on je to adrenalin, že jo? Tohle jako baví člověka, jo? Když se fackují i jednotlivci, i instituce. Ale zkrátka mě...
1: Dodávají nám content, jak se říká.
2: Dodávají, i nás to baví, že jo, jsme tady.
0: Ne, pozor, my se snažíme být jako konsensuální. My jsme provokovali v předchozích podcastech, nebo já to minimálně takhle mám, jo, já jako trochu jako provokuju, ale teď vím, když se děje něco skutečně vážného, jak je tady toto rozhodnutí, tak jako mírním tu rétoriku, protože vím, že nechci jako přispívat jako k další eskalaci těch emocí, které jsou, protože to ničemu nepomůže a ten stav té společnosti je takový, že ty tábory jsou čím dál tím víc zabetonovanější a zabetonovanější a jako k žádné nějaké dohodě, nějakému hledání kompromisu nebo přiznání části toho argumentu ani z jedné, ani z druhé strany nedochází. A jak se tady správně uvedl, Petra Pavla to motivuje, takže budeme se mít evidentně na co těšit, teda v uvozovkách.
2: A já jsem zaznamenala teda v jednom podcastu vlevo dole, vyšel dneska ráno s panem prezidentem, že to motivuje i paní Evu, že paní Evu už to... Promiňte, to asi nebylo vhodné.
0: A já jsem říkal, že chceme být věcní a ty si...
2: Ne, paní Evu to taky baví, začalo taky bavit. Takže na toho předtím jako...
1: Ale vidíte,
2: jako...
1: jak se nám starají o content, že jo? No.
2: Takže jako ho předtím brzdila. Ale teďka už...
0: To je zásadní moment, že to začíná bavit i paní Evu, teda jako...
2: Tak se omlouvám.
0: Tady máme pár dotazů. Martine, tady jeden z našich posluchačů, diváků rozporuje to, že měl Andrej Babiš avizovat, že přijde pozdě, nevím, jestli to tak bylo, že teda prezident měl být, jako měl
2: být. No, on se chtěl domluvit. Andrej Babiš den předtím volal, že jede z výjezdu, že to nestíhá takhle na tu 8:30, jestli to můžeme šoupnout na 9:00, a Hrad řekl ne. A on potom přišel o 15 minut pozdě.
0: Jo, takhle. Aha. Ale to je docela důležité. Odkud to víš, Terezo? To je důležitá poznámka.
2: No, to bylo to on
0: jako
2: to
0: Tereza sleduje úplně všechno. Jo. Kdo má přehled o všem, je Tereza. Ne vám garantuju.
2: Ale to já třeba... Já mám studijní volno a čtu filozofii.
0: Tak z dalších... Tady jsou spíš názory jako čtenářů, které jako spíš bych chtěl odpovídat na nějaké dotazy. Tady vysloveně, Markéto, my tady vysloveně dotaz nějaký nemáme. To jsou stan... Pardon?
2: Do mikrofonu.
0: My tady vysloveně dotazy nemáme, tak jako tady jsou návrhy na přejmenování ústavního soudu, na protiústavní soud a tak dále, a tak dále.
1: Ale... Tak Turek už navrhnul zrušení ústavního soudu.
0: Jo, no, já si myslím, že tady ty extrémní polohy, že fakt nejsou ku prospěchu věci, ale když
1: si... Já jsem se teďka řekneš, že já si myslím, že to stojí za úvahu.
0: Ne, já jsem viděl, kdy motoristé, nebo respektive někteří politici motoristů a SPD začínají argumentovat případem Švýcarska, kde není ústavní soud. To je jako je to... Není to rozumné tady ty věci navrhovat. Tak. Tak co si myslíte, jak to bude dál pokračovat teda? Já teda, co jsem já slyšel, tak jako, že to bude tak trochu jako po Česku, že se tady trošku jako, že ta situace nebude dál eskalovat, že by jako ústavní soud vydával jedno předběžné opatření za druhým a korigoval fungování.

0: koule jako expedici a začít jako tohle to sekat jak na běžícím pásu, jo, že to nechce.
1: S tím souhlasím a já si jako nakonec myslím, že když už tam dorazej, takže jako v zahraničí taky nebudou chtít dělat nějakou ostudu, jestli se tam teda jim nebude do toho, na ten, do té Ankary.
2: Ale Petr Macinka, jako
1: se
2: to
1: toho
2: je
1: nebojí,
2: ty válečná stezka teda.
1: A já myslím, že pak budou hodní.
2: Nepředpokládám. Já to jako Andrej Babiš se bude chovat jako konsensuálně. Mimochodem pro Andreje Babiše to byl jako velmi špatný den, protože nejdříve jeho šéfka jeho úřadu vládu přišla o obecně byt a pak přišlo tady toto rozhodnutí ústavního soudu. Obecně Andrej Babiš není teďka zrovna v dobré náladě, protože cítí ty útoky ne na Tinde Bárta, ale i na svoji spolupracovnici, která se mu stará o sociální sítě. Ten tlak na to jeho okolí je obrovský. A asi se trochu s věkem, což se asi může stát, každému mění a ty konflikty mu nedělají dobře. Není z nich nadšený. On není ten, kdo ty konflikty v tuhle chvíli vyvolává a skutečně i to, co zaznívá z nejvyšších kruhů vládní koalice, ten spor vznikl, protože si motoristé dupli a vyhrožovali odchodem z koalice. Pro ně je to z nějakého důvodu existenční spor. Zároveň teda, a mluvili jsme o tom v tom minulém podcastu, je pravda, že Hrad si nemyslím si, že to Hrad hraje strategicky dobře tu politickou hru, protože to se to přiznávají i na úřadu vlády, že tím, že Hrad Petr Pavel nejmenoval Filipa Turka ministrem, tak sice si prosadili svoji, ale z politického hlediska by ten problém byl mnohem větší pro vládu Andreje Babiše a oni by ho museli sami nějak řešit, protože vystupování Filipa Turka se nijak zásadně nezměnilo. On nepřijal tu novou roli, že není postavou z sociálních sítích, ale že je člověk, který už nese taky zodpovědnost vládní, odpovědnost za exekutivu. A že vlastně paradoxně ten Hrad Andreje Babišovi a jeho vládě usnadnil tu situaci, že nemusí řešit Turka. A Petr Macinka té situaci využil k tomu, když si to fakt vybavíte, tak ještě v době voleb Petr Macinka nebyl všeobecně známou osobou. Sice je nenáviděnou napříč, možná 80% společnosti. Petr Macinka má u většiny společnosti horší pověst než Tomio Okamura. Ale podařilo se mu dosáhnout naprosté všeobecné znalosti poměrně rychle a on se začíná stávat tou hlavní tváří motoristů. Což je teda jako z hlediska politického marketingu jako masterpiece.
1: No jo? Tak má velkého protivníka, který ho vytáhne.
2: Přesně tak. Proto jsou strašně důležití nepřátelé, protože ti strašlivě moc pomáhají jako v tom růstu.
0: Tedy on je taky nejžádanější nepřítel u takových u liberálních mediálních influencerů, že jo?
2: No to je hlavní...
0: Ta proslavená Nora Fridrichová, která dá prostě videoklip Macinky a k tomu napíše odběr u mě na profilu na týden zdarma, že jo?
2: Ne, to je nejnegativnější postava pro liberální část společnosti.
0: A akorát teda jako nezávidím voličům motoristů, jo? Protože teda nevím, kvůli čemu je volili, ale pokud to byla ta agenda, kterou nejvíc akcentovali, tak to teda jako moc, jak se dnes módně říká, nedoručili. Jo? Babiše moc nehlídají, jo? Na nejvejš doručej tak nějaký další zákaz kouření nebo zdražení cigaret, protože to je posedlost Borise Šťastného a je to něco, co stát nic nestojí, takže to bude možný prosadit, jo. Takže nevím.
2: Tak, máme konečně dotazy. Mm-hmm. Nebo respektive, záleží, jsme dostali dotazy. Umíte odpovědět na otázku, co by se dělo, kdyby vláda nerespektovala rozhodnutí ústavního soudu? Jak by to vypadalo? Ono by to teoreticky samozřejmě šlo, že jo, to nerespektovat, protože tam není sankce. Jo, tam jako kdyby oni se naštěstí zachovali státoprávně a respektovali to. Já jsem si dovedl představit, že by to někdo teda jako udělal. Tam není sankce. Ty, Martine, umíš odpovědět, nebo Terezo?
0: Hele, jako co by se přesně, jako

0: Jaké kroky by se odehrávaly, to by nám museli říct experti, protože jsem viděl i jak zase, že jiní říkali, že by to byl trestný čin, jo, s odvoláním na správní právo a tak. Co by se obecněji jako dělo, jak by to vypadalo, to je, že by se u nás začínaly zavádět poněkud polské moresy. Jo, kde se prostě ty strany navzájem často bez prostě respektování soudních rozhodnutí. Já nevím, jak to přesně funguje. Ta česká státní správa, její tradice je trochu víc jako pintlich, jo. Tam prostě jsou, už se to řetězí jako po léta, že prostě nějaký, já nevím, státní zástupce, je druhá strana, jehož jmenování nerespektuje, tak on pak něco rozhoduje a ta druhá strana nerespektuje celý ty jeho akty a lidi zase jmenovaní jim, jako jsou tu druhou stranu považovaní za nelegitimní. Soudy prostě, kde jsou soudci, jejich jmenování druhá strana považuje za nelegitimní a tak. Včera jsme někde s někým vtipkovali, že by to možná mohlo znamenat, že by se aspoň u nás nastartoval hospodářský růst jako v Polsku, ale že ono to asi bohužel nefunguje.
1: To je, no, to je skutečně vtip. Ale pro nás to určitě bude jako podnět k tomu, aby jsme o tom napsali text. Já se poptám, zadám to do zpravodajství. Ano?
2: Já jsem ještě včera poslouchala, to bylo ještě před tím rozhodnutím, Evu Pasekovou, což je šéfredaktorka České justice, a té se ptali na to, co by se stalo, kdyby na ČT24, kdyby tedy to politici nerespektovali, a ona vlastně taky říkala, no, že tam jako není už vyšší šarže, takže jakože, že by se muselo to interpretovat, jako jestli to přehodit na nějakou jinou instituci, ale to, že by to jako byl problém, jako jak vynutit tedy.
1: No navíc oni mají imunitu. A oni by se bránili, že jde o politické rozhodnutí, na které se vztahuje imunita. Jako já tu myšlenku nechci dále více rozvíjet, ale jako asi by to bylo zajímavé, a máme ty případy v Polsku, kdy se to tak děje. No. Že? To byly, ty spory jsou od té doby, co se dostali, nebo co PiS vystřídala občanskou platformu a vyměnila jejich ústavní soudce, že?
0: To se tahne jako jedna třeba kauza, o které má ponětí ten ústavní soud. To už začalo tím, že už když nastupovala když už PiS střídal ten předchozí Tuskův kabinet, tak už tehdy bylo ústavní soud spor a v zásadě ta Tusková Sikorského vláda už tehdy jmenovala nelegitimně, podle některých názorů, jako některý ústavní soudce. To se vleče už přes víc volebních období. Jo?
1: A pokud ale dovedu si představit situaci, že pokud, protože ten případ, ten spor mezi prezidentem a vládou jako není zas zásadního. Kdo nás bude reprezentovat, je to v podstatě malichernost. Jo. Kdo nás bude reprezentovat v Ankaře, nezmění směřování České republiky, neohrožuje nějak její bezpečnostní zájmy. Neříkám, že ta cesta do Ankary nebo ten summit je nedůležitý, ale není nějak zásadní pro existenci České republiky. Proto mi také jako překvapuje, že ústavní soud zrovna v relativně banální věci se rozhodl vydat takové precedenční rozhodnutí. A obávám se, když bude o něco vážnějšího, že tam by to jako k tomu nerespektování toho ústavního soudu mohlo dojít. Jako ústavní soud s těmito rozhodnutími bude muset šetřit, protože dřív nebo později jako ta vláda se taky začne bránit. Protože ano, v okamžiku, kdyby to takhle pokračovalo, tak jsme skutečně soudcokraci. Další dotaz zní od pana Matese 2502. Co by se stalo, kdyby Pavel nedodržel povinnost a nebude prezentovat na summitu NATO stanovisko vlády? Což já si myslím, že se asi nestane, ale jako, je to spíš opět teoretický dotaz.
0: Já myslím, že by vláda mohla vydat prohlášení, že to nemá žádné důsledky pro politiku České republiky.
1: A měla by pravdu,
0: protože o čem může jako rozhodnout prezident.
1: Podobný dotaz je kdyby například Petr Pavel na jednání v Ankaře řekl, že Česká republika bude dávat 10% a pokusí se zavázat vládu, což jako není možné k tomu.
0: A to je celý ten problém toho našeho kulhání k prezidentskému systému, že prostě lidi tak začínají toho prezidenta vidět, ale pokud by se úplně nepřekopala ústava a to se nikdy nepodaří, tak ten prezident nemá možnost lidem ty věci splnit.
1: Doručit. To je ten problém.
0: Doručit.
1: On nedoručí. No. To nevím, to zaznělo u nás, nebo jsem to slyšel v nějakém jiném pořadu, že vlastně tou přímou volbou a způsobil to Miloš Zeman. Mluvil jsi o tom ty, Martine?
0: Určitě, já to že... padí, no. Na tu přímou volbu.
1: Ten vlastně změnil tu první část. Dořekni to ty, už vím, že jsi to říkal ty, zopakuj to prosím. Jak Miloš Zeman vlastně začal slibovat něco ve své první volební kampani prezidentské, co věděl, že nemůže doručit, protože to není role prezidenta. Prezident
0: já, jako,
1: v podstatě...
0: Věděl, nemůže doručit, jako já mám tam paměti hodně řekl, že to nebude sedět jako fíkus, že jo. Co přesně sliboval?
1: To není důležité, ale sliboval, ale on nemá na ty věci žádný prezident, no. Nemá vlastně exekutivně vůbec žádnou pravomoc a nemůže změnit fungovat. On může maximálně jmenovat nebo nejmenovat vládu,
0: no.
1: Anebo nějakého ministra, to jsme zažili, ale jako nic sám on ovlivnit nemůže. Další věc, která skončí, lidé se obávají jedné věci, že bude pokračovat spor o veřejnoprávní média a ten dotaz zní. Další věc, která skončí u ústavního soudu, budou poplatky za televizi a rádio. Zkusíte si tipnout, jak to dopadne?
0: Jako, že by někdo dal k ústavnímu soudu, že je poškozován tím, že už, že už nemůže platit poplatky?
1: Ano, no ale počkej, to, je mi, jako, to si myslím, že je taky jako pravděpodobně.
2: Že se jako vyvlastní.
1: A opozice tím vyhrožuje, že pokud dojde ke změně financování, tak se obrátí na ústavní soud a víme, že těch situací kvůli různým zákonům, která přijala poslanecká sněmovna, že ty zákony skončily u ústavního soudu. To vůbec není vyloučeno. Já naopak si myslím, že to je vysoce pravděpodobné.
0: To jsem přesvědčený o tom, že to vlastně ten zákon napíšou tak, že to ústavní soud nebude moct.
1: Já už teďka nevěřím teda něčemu,
2: no,
1: Martine.
2: Já jsem se taky včera už strapnila. ale jako to už by byla velká šaškárna, teda, protože přece jenom mnoho jako zjevně demokratických států má tento systém, kde se to neplatí skrze poplatky, takže jako argumentovat, jako co by vlastně byl ten argument, že...
1: Ohrožení demokracie.
2: Ale tak to je nesmysl, že jo?
1: No ale tak jako když vidíš
2: jako,
1: tady to
2: vidíme,
1: rozhodnutí.
2: Že demokratické státy mají taky jako s prostřednictvím třeba nějaké daně platí, takže nebo skrze Francie DPH, takže a také převedli z poplatků, změnili ten systém, takže to by mi, to mi připadá už jako opravdu nemožné.
0: A taky nevím, jak by se to vyvozovalo z ústavy. Jo?
2: Že má člověk nárok na to platit si
0: poplatky. No, myslím, že v ústavě není nic o veřejnom právních...
1: Moji milí kolegové, já jsem poučený tím rozhodnutím. Já už teda nevěřím ničemu. Já jsem teda jednou zkusil důvěřovat ústavnímu soudu. Moje důvěra je otřesená. A já teda vidím jednu věc, že každá strana toho sporu si najde dostatek argumentů, proto své stanovisko. A to vidíme i na to rozhodnutí ústavního soudu, že taky nachází spoustu zastánců z řad právníků, kteří to obhajují. Jo. My žijeme v době, kdy pro jakékoliv tvrzení si každý najde dostatek pádných argumentů, aby ho podpořil.
2: Otázka je, jestli jsou pádný, jo? Že mají hodně argumentů, to jo, ale pak jsou lepší a horší, no.
0: Já myslím, že pokud jako by hledali ty zastánci koncesionářských poplatků nějakou vnější instituci, kterou by si chtěli pozvat, takže to půjdou spíš přes evropské instituce, než přes náš ústavní soud, protože prostě ta Evropa má jako různý prostě, když ne směrnice přímo, tak dohody různý jako na všechno možný, když to teda v naší ústavě, pokud vím, o veřejnoprávních médiích nic není. Jo.
1: Tak, náš čas se naplnil. Uběhla hodina, My děkujeme divákům, že v tomto čase se jich našlo tolik, kteří se nás rozhodli navíc ve vedru. A úplně jsme zapomněli, že byl fotbal. Jo. Mě to se teda vykouřilo z hlavy a prohráli jsme 3-0 s Mexikem. Jo.
0: To jsem
1: tady zosledovala
0: viděl, akorát,
1: jo.
2: Já nevím, že jsme hráli.
1: Prohráli jsme 3-0 a odjíždíme s potupou z Mexika.
2: No ne, to jsou Mexičani, no jasně, tak oni jsou tam zvyklí na tu vyšší nadmořskou výšku,
1: tím to bude,
2: že
1: ty to o tom něco víš, ty jsi byla v Kolumbii. My děkujeme našim divákům za pozornost, děkujeme za komentáře, děkujeme za dotazy. Tím jsme splnili naši povinnost korigovat, občanskou povinnost, novinářskou povinnost doplnit naši poradu ze včerejška, které chyběl ten zásadní moment. Na našich stanoviscích to nic nezměnilo, i nás to překvapilo. Děkujeme za pozornost a budeme se těšit na další setkání s vámi při regulární poradě, kterou budeme natáčet opět příští středu. Ve studiu byla Tereza Matějčková.
2: Naschledanou.
1: Martin Weiss.
0: Naschledanou.
1: Bez Jiřího Peňáze moderoval Dalibor Balšínek a já děkuji Petru Lutonskému, Markétě Burleové a Ondrovi Zemanovi za to, že zareagovali, abychom mohli udělat tento livestream. Děkujeme za pozornost a těšíme se s vámi na setkání příští týden.

0: Krásný dobrý večer, vážení přátelé, dlouho očekávaná událost je tady, přišel Michal Svatoš, ahoj.
1: Já vás všechny zdravím, já se omlouvám, je strašný horko a tak, tak se to nějak nepodařilo, doprava kolabuje v Praze, no, jsou tady piráti, a to je to.
0: Pirátská doprava kolabuje, ale nakonec si to zvládnul, což je skvělý a jsem moc rád, že jsme zase po čase spolu.
1: Dneska ukážeme pár map, no to nebude moc dlouhý, tak jenom ty mapy a všechny ty věci a ty výpočty se potom najdete na webových stránkách michalapetr.com. michalapetr.com, já to prostě zopakuju, aby zbytečně tady zase nikdo neříkal, že si něco vymýšlíme, nebo to je špatně spočítaný, no to je dobře spočítaný. Takže já bychom to tak vysvětlili, je taková zajímavá situace, já to budu říkat o Ukrajině, ale jinak mi to tady docela překvapuje. Víte, ve Spojených státech amerických momentálně hlavní politické téma, kterým se zabývá vláda a kongres, je, jak Američanům zajistit dostupné bydlení, protože byty tam za posledních 15 nebo 20 let, nebo tak nějak zdražili ze 3 na 10 milionů českých korun. Průměrný byt pro toho obyčejného Američana, ne pro ty milionáře. Tak to tam řešej, jak to teda dokážou a zakazují to v podstatě tam spekulace s bytama investičním fondům. Ale to je jenom tak, co si děje v Americe. Ne, že bychom to chválili, ale tady, jak víte, to s těma bytama stejný. A co dělá vláda? Ústavní soud a opozice a no, hádej si, jestli prezident je pes nebo kočička. No, to je velmi zajímavý. Podívejte se, ústavní soudu se podařila úžasná věc. Udělal z prezidenta České republiky hradního mazlíčka, tedy pejska nebo kočičku a Macinka ho teď může připoutat na vodítku, odvíst na summit a tam všichni můžou jako správného pejska drbat za ušima, plásat po vzbetu, on tam může běhat, brčet, štěkat, jo, klasicky. Ale všichni vědí, že prezident České republiky, přestože je to nejvyšší ústavní funkcionář, bezesporu se má dávat ústa, nemá jakýkoliv zákonný vliv na politiku, to je záležitost čistě vlády České republiky. A tak to vidíte, že tady v Čechách je opět ta typické české prostředí, kdy tady obě dvě strany vytváří zástupné problémy, místo toho, aby se řešilo to co je problém. Tady se budou, a jim to vyhovuje těm politikům v obou stranách, protože se budou hádat zleva doprava. Samozřejmě tady to vypadá, že by za to mohla vláda nebo vládní strany, ale on to tak není, protože celou tuhle hádku vyprovokoval prezident České republiky. Ten se nemá právo míchat do vládní politiky, vládne ze zákona vláda zvolená parlamentem. Tedy vláda jmenovaná parlamentem, který byl zvolený ve volbách a prezident si z toho tady dělá jakýsi autokratický ten autokracii, jakou si tady chce udělat. Ale dopadlo to tak, že je za pejska a za kočičku, jo? Takže máme hradního mazlíčka. A teď největší legrace by byla ještě, aby tam vzal tu svoji kočičku a bylo by to úplně úžasný. Mi Macinka vyvenčil pejská kočičku s Babišem. No, no úžasný, nevím, co si o nás musí v zahraničí myslet, jako, co jsme za stát, ale je to přesný. Podívejte se, Amerika není žádný geniální stát, ani Rusko není geniální stát, ani Ukrajina, nikdo není, ale všichni se aspoň trochu snaží. Tady se nesnaží, tady se vyvolávají zástupný problémy, úplně nesmyslný, šílený. Jenom proto, aby to politické uskupení, které prohrálo volby, jo, mohlo představovat aspoň nějakou politiku, protože oni žádnou politiku nemají. No nic, půjdeme na tu aktuální Ukrajinu. Já bych poprosil první mapu, jsou na ní takový údery na benzínové stanice. No, to je velmi zajímavý, protože jsme se dostali do stadia benzínové války. A ne. Tak když už je tam tohle, tak tadyhle, vidíte, to je moc v Záporoží, protože tady všichni servery, třeba CZ24 a všichni říkali, jak ti Rusové zautočili na servery, na most v Záporoží, tak to vůbec není pravda. Tady vidíte takový fialový kolečka, to je satelitní pohled na ten most a tam vidíte fialový kolečka a to jsou místa, kam ty bomby dopadly. Rusové neútočili na most, Rusové útočili na logistiku, na kamiony a na všechno ostatní, tedy na ty auta, které jsou tam připraveni ten most překročit. Ukaž ty další fotky, já jsem tam, myslím, dal k tomu mostu ještě další. Tak vidíte, ty bomby dopadaly tady. Jo, to oni už Ukrajinci odklidili všechno, co tam dopadlo. A teď jedeme dál. Ne, ještě tam je jedna fotka. Tak, tady vidíte, kam ty bomby dopadaly. Technicky za to Ukrajinci samozřejmě tvrdí, že ty bomby neumějí házet, takže padají špatně a nedokázali té fitmost. A problém je v tom, že tak, jak dopadly, tak dopadly přímo na ty cesty do oblasti těch cest, to jsou velké, to jsou snad tunové bomby, podle toho, jak to udělalo velkou ránu, nebo možná půltunové, a oni útočili na ty dálniční přivaděče na ten most. Čili Rusové si ten most chrání, on je to v podstatě ruský majetek, z pohledu ruské ústavy je to na ruském území, a Rusové to území chtějí, tak si zatím ten most nechtějí ničit. No, řada lidí tomu nerozumí, tadyhle zničíte spoustu aut, spoustu všeho ostatního a zkomplikujete to dopravu. Samotný most si zatím Rusové ničit nechtějí. Jo, to je jenom k těm mostům, a ještě jsou tam další, bych tu takovou tu mapu jednu s těma,
0: Sorry.
1: Starý, tak, tohle. Tohle to jsou útoky za letošní měsíc, ono jich je ještě mnohem víc, ale tady vidíte, jak Rusové likvidují jednu čerpací stanici za druhou. Oni už likvidovali, víte, Rusko má asi 156 rafinerií, tak to je údaj Severoatlantické aliance, jak to má dobře spočítaný. No, takže oni jim zničili asi, nebo poškodili asi 16 aktuálně. Takže vidíte, že Ukrajina má jednu a tu už nemá. Jo, tu už nemá několik let, srovnali. Čili veškeré palivo se na Ukrajinu dováží a Rusové teď momentálně celou tu Ukrajinu zbavují cíleně jedný benzínový pumpy za druhou. Provádí to pomocí automatických, tedy umělé inteligence, která řídí ty drony, které to napadají. Tam je jednoduchý program, který umělá inteligence, jakmile vidí nádrž, takovou tu klasickou nádrž na pumpě nebo pumpové stojany, tak na to útočí. Takže oni tady ničí stovky benzínových pump, ničí to podél celého území ty fronty. Takže já bych tě poprosil, ještě teď, kdyby si najel, ještě jsem tam poslal jednu mapu. Z hlediska toho, ty ukrajinské útoky na ruskou logistiku vytvářejí asi nějaký nedostatek, který se předpokládá asi 10-15%. Všechno to bude, je to velmi zajímavé, protože tohle se Zelenskému zase mimořádně povedlo, protože Zelenský zautočil a Rusové teď přestávají vyvážet benzín a naftu, což znamená, že oni to vyváží hlavně do Brazílie, do Evropy, a teď začínou dovážet benzín a naftu z Indie, z Kazachstánu, z Číny, a všechny tyto země přestanou tyhle komodity dodávat na světový trh. Tam dojde tedy zase k zdražení těch koncových produktů. A zase, kdo si to nejvíc odskáče, budou kromě Brazilců i čeští, i Evropané. I čeští řidiči, němečtí, protože Evropa dováží obrovské množství nafty. A samozřejmě Ukrajinci. Na Ukrajině se předpokládá, už to tam oznámili na ministerstvu, že přes léto nebude 8 hodin proud, protože mají všechno zlikvidovaný, tam už nemají prout nejenom v zimě, ale už ho nebudou mít ani v létě. No a taky nebude na Ukrajině ani benzín, ani nafta. Jo, ještě jsem tam poslal jednu mapu v druhém mailu.
0: Člověče, zatím ho mail druhý nemám. V druhém mailu byly 4 fotky, které jsme všechny viděli. A, tak nevím, zkus si uknout 10 na to. Nevím.
1: Nice. Yeah.

0: Už jsem ji poslal.
1: Super.
0: Omlouvám. A on bez těch map, protože Rusové se chystají k přímému útoku pravděpodobně na Kyjev. Ukrajinský ministr obrany Dmitry Michailov prohlásil, že zasype Rusko raketama, tak Rusové budou chystat odpověď. Já jsem to zveřejnil právě na michalopetr.com, to je dneska zveřejněný v jedné mapě. Tak já bych už to dostal, tu mapu tuhle.
1: Už ji mám.
0: Tak. A tadyhle vidíte dole velkýma písmenama v ruský a azbuce napsáno sumy. Je to na levém spodním okraji. To je velký 230 tisícový město. A Rusové se k němu trvale přibližují. Když si všimněte, tak všechny ruský útoky jsou vedeny úplně novým způsobem. Já jsem si na to prohlížel na spoustě map, všechny jsem je vyhodil na michalapetr.com, tuhle tu tam dáme jenom pro to tady krásně vidět. Protože to, co vidíte jako světle zelenou barvu, jsou v podstatě říční toky. To jsou údolí řek, ano. No a teď si představte, že Rusové v zásadě všude na celé frontě postupují tak, že i u Kupianska, všechny ty mapy jsou na michalpetr.com, takže v podstatě likvidují Ukrajince na tom východním břehu. Zbořejí jim všechny mosty, nemilosrdně, bombama ničí všechny mosty. Neníče je na Dněpru, ničí je v tom přífrontovém pásmu, ale úplně všechny. A jakýkoliv most. A když se pohybujete po Čechách, tak vidíte spoustu menších řek, jako je Berounka, Sázava nebo všechno. A všechny tyhle mosty Rusové ničej. A je to velmi zajímavý, protože já jsem tam hodil jednu mapu na michalapetr.com a ta ukazuje, jak Rusové tady sumy nad sumama je v podstatě jako prázdný prostor. Tady z těch sum vyrazili Ukrajinci kdysi dobývat Korskou gubernii, to se jim nepovedlo. No a nad těma sumama tam v podstatě je Černigovská gubernie, to je takový prázdný prostor, ale ono vytváří takový obrovský, jsou tam dvě velké řeky, jedna se jmenuje Desna, druhá se jmenuje Sejm a ty řeky vytvářejí takový trojúhelník, jehož základna je připnutá ke Korský gubernii ruský a směřují ke Kyjevu. A soutok těch řek je 160 km od Kyjeva. A Rusové začali likvidovat jeden most za druhým na těch řekách Sejm a Desna. Což je pravděpodobně zcela jasný, že celou tu oblast chtějí zbavit ukrajinské logistiky, to je ten jejich nový způsob postupu, a celou tu oblasti obsadit. Proč jich chtějí obsadit, je poměrně zajímavý. Zaprvé budou mít větší pásmo, na které můžou sestřelovat ty ukrajinské drony, protože se plánují to posunout se zhruba 200 km. Není tam moc velká obrana, Ukrajinci tam vybudovali... Je tam. Vidíš tam ty fialový čáry, když tak je ukáž.
1: Zkus
0: to zvětšit. Tam jsou dvě fialové čáry, bylo to je vidět. To je prostě celý tenhle prostor.
1: Ten momentík, už to bude, já to tady...
0: Jo, tadyhle je teď ten ruský útok, který začal před dvouma měsícema. A zatím to území čistí na těch prvních malých řekách. Ale ty dvě hlavní řeky jsou tam v takovým fialovým koridoru, když tak vidíte, jak tam běhá ta jeho šipka mezi tím. Celý tenhle ten prostor chtějí, a tady je ten soutok. Ten soutok. A z toho soutoku je to 160 km na předměstí Kyjeva, možná 150 km. A to je v dosahu jako luzavých bomb, tak už to je v dosahu těch středních dronů. Rusové s těma středníma dronama trošku zaspali. To jsou ty drony, které jsou od 50 do 120 km. Do 150 km. Ukrajinci jsou v tom trošku napřed. Ono to je daný tím, že Rusové se snažili vyhrát tu válku na bojišti, Ukrajinci zjistili, že to na bojišti prohrajou, tak přešli na to ničení té logistiky v tom středním pásmu. Takže Rusové to teď dohánějí, protože musí ty svý drony, které mají ty molny a všechny ostatní, navěsit na ně větší bomby. To je tak otázka půl roku až roku větší nálože. A jak on k tomu přijde, tak z toho soutoku se dostane Kyjev pod přímou palbu ruských operačních dronů. Jo, takže zároveň ono to má ještě ten efekt, že teď už ukrajinská armáda je totálně bez lidí, jo. To je brutální, takže oni teď se jim podařilo najmout 500 lidí na základě velké kampaně, tak se hnali 500 lidí, nemají lidi. Dokonce už sami Ukrajinci nechtějí podepisovat nový smlouvy, vojáci už si na to stěžují všelijak, že oni chtějí už domů, oni už nechtějí, ani když by byl mír sloužit v té armádě, už to mají dost, já se jim nedivím. Jako. On si to válčí už 4,5 roku. No, takže to prostě žádná sranda. No a Rusové mají větší, lepší rotace. No ale víte, tohle, co vidíte, prostor, který je obrovský, to je stejně velký jako Donbas, akorát se tam nebojovalo. To dokonce ani není to místo, kudy se hezky útočil, to je ještě jednou pod tím. No a teď vidíte na severu všude, oni to tam už Ukrajinci vyklízejí, ty pohraniční vesnice, to je ještě ruská hranice tam. A už nařídili, že musí provést perimetrovou obranu, to znamená, že musí nějaký vesnice tam upevnit a všechno, jako oni tam nemají lidi. A tohle to bude asi velký průšvih pro Ukrajince, protože oni už nemají vojáky. Takže jakmile ruská armáda má k dispozici zálohy ve výši tak asi 500 000 vojáků. A říká se o tom, že šéf tajné služby ruský, a šéf generálního štábu nad Putina tlače by odložil volby, zavedl mobilizaci. Provedl větší mobilizaci a pravděpodobně chtějí roztáhnout tu frontu. Tím pádem ukrajinská armáda se bude muset zředit, bude mít ještě méně vojáků na frontě a tady, takhle se mohou dostat na dostřel Kyjeva. Zase Rusové na jihu postupovali na Záporoží minulý rok, ale letos celý ten postup zastavili. Ono se ukazuje, že ten klasický ruský způsob boje, který ještě tak trošku fungoval loni, že když se přiblížíte k městu na 30 km, tak ho zasypete dělostřeleckou palbou, tak to už nefunguje, ty děla se tam už nedostanou. Ty děla jsou už dneska strašně zastaralý, takže dělo, který nebude střílet 100 km, je v podstatě na nic. Takže my tady budeme nakupovat teď díky Metnarovi a díky ty předchozí, jak se jmenovala to předchozí, Černochová.
1: Černochová,
0: budeme nakupovat kanony, ty houfnice na těch kolečkových podvozcích, to na Ukrajině má životnost tak jeden den, jakmile se to objeví, ono to vystřelí, přiletí drona, je pryč, je to zbytečně drahý. Tahle technologie je pryč špatně celý. Asi to vypadá, že se nám do budoucna kombinuje tank s houfnicí, takže tank bude sice obrněný, proti dronům bude v takový kleci, ale bude to jezdit někde 100 km od fronty a od tam, tak to bude střílet jako houfnice, to je takový velmi zajímavý, jak se to vyvíjí. No ale, takže tady to vidíte, pokud se týče Ukrajinců, oni vyrábí 1500 dronů měsíčně, těch, kteří má útočili na ten Krym. Zelenský včera zase vykřikoval, že Krym obsadí, že očekává velkou pomoc skupiny G7, což je velmi zajímavý, protože Jennifer Kanavo,